Knížka se rozevřela. Smím se podívat na titul? Lenka upírajíc na filozofa své pěkné, jasné oči mlčela. Ten, maje nepříliš tlustou knížku malého oktávu v rukou, četl hlasitě nadpis. Almanach aneb novoročenka 1823. Pak bezděky spustiv listy palcem zadržované, hleděl na kmitající se stránky, na řádky prozou i veršem, až oči jeho utkvěly zase na tváři mladé dívky. Odpusťte mi, prosím, že jsem vás prve svým myšlením urazil. Viděl jsem, že něco schováváte a napadlo mě, abych pravdu mluvil, že to nějaké psaníčko. Od koho pak? Alenka se usmála, až se všechny její zdravé zuby zabělaly. Divu by nebylo. Odtušil rovněž vesele mladý filozof. Ale české knihy jsem se nenadál. To mne překvapuje. Myslím, že kdybych šel zde od jedné dívky ke druhé, nenašel bych u žádné české knihy. Nevěděl jsem, že jste vlastenka. Vidíte, že jste. A podával jí pravici. Jsem. A Vavřena stiskl její měkkou, teplou ručku, jež zlehonka se zachvěla. Smím vědět, kdo vám tu novoročenku zapůjčil? Já jich mám více. Četl jste tuto? Vy mne zahanbujete, nečetl. Tak si ji vezměte, je-li libo. Čtu ji po třetí. Ve svém kufříku mám ještě jiné a kdybyste si přál, všechny vám zapůjčím. Ale oplatit mi musíte. Co mám, s radostí přinesu. Není toho však mnoho. Ale prosím, aby to ani teta, ani Loty neviděli. Teď pochopíte, proč jsem tuto knížku tak rychle schovávala, když jsem uslyšela dveře otevírat. Teta nerada vidí čtuly. A zvláště českým knihám se směje. Nestydím se za své přesvědčení, ale poněvadž se proti tetě nemohu hájit, jak bych chtěla a jak by bylo potřeba. Proto raději mlčím a vyhýbám se každé příležitosti. Snášejte to, Lenko. Je to pro dobrou věc. O, jak jsem rád, že jsem vás dnes poznal. Věřte mi, že mi nevolno a do hněvu, když vidím, jak naše slečinky jedině o pentličky a tkaničky se starají, když slyším, jak hovoří cizím jazykem o podobných tretkách a žárlivou malichernou kritiku jedna o druhé a liché fráze z cizích knih naučené pronášejí. Láska k vlasti, čtení českých knih a hovor český není módou, není nobl. A proto všeho toho si nevšímají, ba se tomu vysmívají. To jsou pěstonky, vychovatelky budoucího pokolení. Jak nemá být potom nevšímavé mdlé slovem nezdravé? Mají prý jemné, citlivé ženské srdce. A pro hluboké, bolestné rány, pro staletou bídu a neštěstí svého národa je nepřístupné a zatvrzelé. Lenka seděla jako pěna, sotva dýchajíc. Zářící její oči upíraly se na tvář filozofovu a jeho rty a každé jeho slovo tak zaníceně pronesené vrývalo se v její pohnuté srdce. Zhluboka vydychla a na zardělém líci zjevil se blažený úsměv a v očích slzy. Děkuji vám, pravila po chvilce pohnutým tichým hlasem. Bylo mi to občerstvením a potěchou. O, již dávno jsem podobných slov neslyšela. Tak mluvíval můj neboštík strýček. Ten byl vaším učitelem? Ty knihy jsou dědictvím po něm. Pověděla byste mi o tom šlechetném muži? Povím, ale... Na chodbě se ozvaly hlasy. Lenka sebou trhla a chopila se ihned práce. Teta. Hned na to otevřely se dveře a paní aktuárová se slečnou Loty a malým Frickem vstoupila. Ach, šau, Loty, pan Vavřena ještě čeká. To jsme vás obtěžovali, aber es ist so schön draußen. Mluvila rychle a živě, takže uctivě uklonivší se filozof nenabil času, aby odpověděl. Dámy zůstaly v pokoji. On pak odešel s chlapcem do vedlejšího, kde již knihy a papíry na stole byly přichystány. Paní Roubínková byla statná dáma vysoké postavy a čerstvé dosud tváře. Černé, pečlivě zčesané vlasy leskly se jí jako Lotince, která matce jakoby z oka vypadla.
V městě počítali dcerku Aktuárovu mezi nejhezčí. A právem. Štíhlým vzrůstem, sličnou tváří a tmavým okem vynikala nad jiné. A děvčata sama nemohla popříti, že má dobrý vkus a pěkně se strojí. Matinka neželela výloh, jen aby dcera nejnovější módou překonávala ostatní. Pan Roubínek tu volky, tu nevolky ke všemu svolil, ač jinak každý groš dvakrát se obrátil, než jej vydal. Zatímco matka s dcerou klobouky a svrchní šátky odkládali, nabyla Lenka opět tolik klidu, že všechny stopy rozruchu a pohnutí z tváře jí zmizely. Šila pilně a odpovídala jako obyčejně na otázky své tety. Uvnitř však nebylo ticho a pokojno. Mladé její srdce již dávno přálo tomu mladému muži, jenž mezi filozofy slinul. Ráda jej vídala, když přicházel Fricka vyučovat. Těšilo ji, když za příležitosti s ní několik slovíček promluvil. Myslila, že se jí tak líbí jeho čistá jadrná čeština, jaké u nikoho mimo neboštíka strýce neslyšela. Slýchala o něm od tety i Loty samé pochvalné řeči a ráda jich hovoru naslouchala. Netroufala si však o mladém tom muži něco podotknouti. Teď bylo její srdce překvapeno. Nikdy se toho nenadála, že je takového smýšlení. Své nejvroucnější city a myšlenky musela dosud tajiti. Smáli se jí pro ně, ale on jí tiskl ruku a pravil: o, jak jsem rád, že jsem vás dnes poznal. Nebyla jen horlivou, upřímnou vlastenkou. Byla také dívkou. Jindy patřívala se zalíbením na toho hezkého studenta, jenž se Lotince i jiným líbil. A dnes stál ten dívek jindy málo všímavý mladík před ní, zanícený, horlivý a výrazná jeho tvář byla jako ozářena. Kdyby jej tak Loty neb jiná dívka viděla a vroucí řeči jeho slyšela, byť tak vlastenecky necítila jako Lenka, sotva by zachovala srdce své klidné, sotva by je před ním uzavřela. Natož Lenka, ta popelka v domě pana Aktuára, které si málo

Teprve bude máj, podotkla Loty. Vavře na sebou pohnul. Nevím, co ty pány napadlo, 1. máje, jaká to bývala radost, Diese Majales. A nebudou letos zas, pane Vavřeno? Ptala se Loty. Jak by byli, když loni nesměli být, letos je opět nepovolí, odpověděla matka. Ale snad přece budou, určitě pravil filozof. Ach, povzdechla blaženě Loty, hledíc tázavě na mladého filozofa. To by také mělo být, od jak živa, co tu filozofie je, byli každého roku. Es ist ihr Vorrecht. Ach, kdyby byli. Opakovala dceruška a široce otevřené oči snivě upřela do prázdna, jako by tam viděla všecky rozkoše té studentské slavnosti. Přičiňte se, pane Vavřeno, aby majále s pánům filozofům byly povoleny. Také na to myslím, jemnost paní. A usmál se. Když pak se poroučel, stihl poslední jeho pohled pracující Lenku. Ona to dobře zpozorovala a srdce jí vesele poskočilo. Ach, teď si vzpomínám, matinko, co mi dnes ráno povídala Mína Listovních o panu Vavřenovi. Živě zvolala Loty. Nože? Že by prý pan Vavřena byl hezký a hodný, že kdyby nebyl tak štolc, so kente man in ausstehen. O, to je závist a eifersucht. A matinka významně pohlédla

0: Každou sobotu se scházeli u beránka a hráli taroky. Souček, ředitel dívčí školy Tlouštík s modrýma vodnatýma očima, světlým přizrzlým knírem a mušketýrskou bratkou. Sládek Šír, hmotný dobrák s ruměnými tvářemi a blisknavou lisinou. Droboučký, hubený sazeč Krejza a nahrbeným mechovitým vousem zarostlý penzista Tulka. Do Tulky by byl nikdo neřekl, že kdysi býval četnickým strážmistrem. Oddal se spiritismu. Něco se mu naposmívali obzvlášť partneři od taroku. Tulka se rozohnil, tak já vám něco povím. Nikdo nemá tvrdit nic, o čem se na vlastní oči a uši nepřesvědčil.
1: To tím asi chcete říci, soudil Souček, že máme dřív prodělat několik seancí a pak teprve mluvit. Prosím, prosím, tak nás tedy někdy pozvete.
0: Tulka zvedl spod obočí své něžné ženské oči. A chtěli byste se opravdu na takové médium někdy podívat? Zeptal se tiše.
1: Jak pak ne, hlaholil Souček. Už dávno jsme chtěli.
0: Ke mně totiž, přerušil ho bývalý četník, přijde zítra jasnovidka. Kdyby bylo libo si ji poslechnout, je to náramně zajímavé. Ukázalo se, že pozvání je míněno vážně, a tak se dohodli. Zítra po večeři zaklepou na dveře Tulkova domku. Všichni tři, jak tu sedí. Souček, Krejza i Šír. Hostitel je uvítal v županu a v papučích a choval se hrozně obřadně. Jen račte vstoupit do tepla, prosím. Tu země těší, že jste opravdu přišli. Shledali, že seanci bude přítomen ještě pátý člen, soudce Paukner. Přišel asi o nějakou chvíli dřív než oni, neboť již seděl po domácku rozložen v křesle u stolu a povýšeně se usmíval. Měl vysedlou bradu, zlatem vyspravené zuby a srstnaté ruce. Souček se cítil soudcovou přítomností osobně dotčen. Měl s ním řadu nevyřízených účtů, Paukner jim pohrdal, zesměšňoval ho při každé příležitosti. Krásné setkání. Proč neřekl Tulka předem, že tu bude také ten nadutec? Rozhodně by se byl nedal tou hloupou komedií zlákat. Tvářil se kysele, vzdor prosebným pohledům strážmistrovým. Hosté si ještě neohřáli.

0: ruce u vysokých kachlových kamen, když bylo na domovní dveře poznovu zaklepáno. To je ona, zaradoval se Tulka a běžel otevřít. Vstoupila mladá, asi 20letá dívka s šátkem na hlavě uvázaným pod bradou, zachumlaná do lehké pláštěnky s rukama zastrčenýma do opelichaného rukávníčku. Byla důkladně promoklá a prostydlá. Odložte, odložte, Aničko, žvanil staroch a honem, honem ke kamnům. Souček si příchozí pátravě prohlížel. Ošklivá zrovna nebyla, to se nemohlo říct. Měla však bezvýrazný, poněkud odulý obličej a bledé, bezkrevné rty. Ruce měla veliké, červené, patrně vesnická holka navyklá tvrdé práci. Řediteli bylo podezřelé, že se dosud nikomu nepodívala do očí. Jen lidé se špatným svědomím se nedovedou člověku podívat do očí. Anička je až z přímecké lhoty z hor, vyhrkl strážmistr. Chtěla-li sem přijít včas, musela vyjít z domova už o 5:00 odpoledne. Šír a Krejza pohledli na dívku s jistou dávkou soucitu. To jsou, Aničko, páni z města, kteří si vás přišli poslechnout. Na Jasnovidku to patrně neučinilo pražádný dojem. Byla na podobné produkce zvyklá. Mlčky odložila na věšák pláštěnku, z níž kapala voda. Tulka se odčoural ke kuchyňským dveřím a opatrně je otevřel. Tak a teď nějaký čaj, Pavlínko, abychom se trochu zahřáli, volal na hospodyni. Nejdřív se posilníme, potom začneme, vlídně se usmál na své hosty. Seděli kolem stolu a usrkávali vřelé tekutiny, přikusujíce chléb tlustě namazaný máslem. Po jídle zhasl penzista všechna světla až na malou lampičku v koutě nad pianem a stlumil hlas. Potřebuje nutně klid a šero, aby se mohla soustředit, řekl na vysvětlenou. S kým pak začneme, zašeptal rozčeleně Tulka. No třeba se mnou, nabídl se Sládek, ale co bude panenka vlastně povídat? Řekne vám pěkně dopodrobna, jak vypadá váš byt, koho tam uvidí a co tam kdo dělá. Souček se naklonil ke Krejzovi. To může být náramně jednoduché. Taková ženská, kde koho zná, všude vleze a co neví, na to se přeptá lidí. Ostatní si zkombinuje podle svého, to už patří k řemeslu. Anička do města skoro nepřijde, obhajoval svou chráněnku penzista, který zaslechl Součkovu zlomyslnou poznámku. Neví vůbec, kdo jste. Nemůže být tedy ani řeči o nějakém podvodu. Souček místo odpovědi výmluvně zakašlal. Veliký bílý dům, vysutá dřevěná pavlač, začala Jasnovidka zřetelným jednotvárným hlasem. Správně, správně, pochvaloval si Šír. Veliký dům, to je pivovar. Bydlím totiž v pivovaře.
1: Ale takhle to přece nejde, reptal ředitel a vyčítavě se podíval na Sládka. Vy jí pomáháte, vždyť to říkáte za ní. Pánové, pánové, prosím, ozval se nadutě soudce Paukner, nechte přece mluvit médium, nebo se snad chcete produkovat sami?
0: Souček začal vztekle bubnovat prsty o stůl. Občas hlasitě zavzdychal, proč jsem sem lezl? Co ho to napadlo zajímat se o takové nesmysly? Bylo mu horko. Kamna nemilosrdně sálala. Na chodbě tma, je to tuze dlouhá chodba, na jejím konci almárka. Sládek se střežil znovu promluvit, ale láskyplně se usmíval na Jasnovidku a horlivě ji přikyvoval. Dveře s vycpávkami hrozně tam asi táhne,
1: Na nich navštívenka, kuchyň. Nějaká paní chodí sem tam a zpívá si. To je asi služka, nezdržel se Šír. Tam nejsou děti, pokračovala neochvějně, ty jsou vedle. Vidím je za sklenými dveřmi, jsou tři, už větší, 8, 10, 15 let, mají krátké vlasy, samý hoši. Ne, ne, ta nejmladší je holčička, má náušnice s modrými kamínky, sedí za stolem a něco si kreslí. Nikdo jiný tam není. Výtečně, výtečně, volal Sládek. Přesně tak to u nás dnes vypadá. Žena odjela ke svým rodičům, vrátí se až zítra. To je ale opravdu velkolepé. Jasnovidka mlčela, pochval si nevšímala. Měla asi tuto část úkolu za ukončenu. Tak co tomu říkáte, pánové? Zářil Tulka, kdo si přeje nyní? Ale prosím, jen klid, klid. Což kdyby teď pan soudce pobídl dvorně svého souseda Sazeč? Pan soudce si asi nepřeje, řekl chvatní stařec. On to všechno už zná, častokrát to slyšel. Tak snad tedy vy, pane Krejzo. Jasnovidka utkvěla krátkým rychlým pohledem na Krejzovi, načež upadla v dřívější nehybnost. Jde se přímo z ulice. Jen malá temná předsíň, pak dveře vlevo. Zarazila se, chvilku přemýšlela. Bylo slyšet tikot hodin a Tulkův astmatický dech. Moc chudá světnice, vyhrkla neočekávaně. Stůl, dvě židle, skříň. Zdi jen obílené vápnem. Jediné okno, vedle něho polička s nástroji. Vyřezávám, vysvětloval zaujatý Sazeč uctivě soudci, kterého si zřejmě předcházel. Železná postel, nad ní visí obraz staré paní. Maminka, zašeptal Krejza nábožně. Okno je až povrch zamrzlé a nikdo tam není. Upravila si pramen vlasů, který jí padal do čela a umlkla. Ano, máte pravdu, nikdo tam není, řekl Sazeč zádumčivě. Jsem starý mládenec a bohatý také zrovna nejsem. Třetí pán, hlásil starostlivě Tulka. Ředitelův nevrlý obličej se mu nelíbil. Je tu zima, řekla náhle Jasnovidka. Tulka rychle vstal, aby přiložil do kaben. Topí se až dost, proto tu není zima, pravila temně a záhadně. A proč tedy? Strážmistr se zarazil, v ruce komicky třímal lopatku. Neodpověděla. Těsněji skřížila ruce na prsou, široká chodba počala vážně, na čele se jí rýsovala přísná vrázka. Schodiště se rozbíhá na dvě strany, dole uprostřed veliká socha Bohorodičky. Souček se zatvářel ještě bolestněji. Taková trýzeň. Teď už je opravdu zbytečno poslouchat. Jasnovidka je bezpečně ve škole, bude povídat všechno po pořádku, popíše všechny tři pokoje, ženu, děti. Nezbude než dosvědčit, že řekla pravdu. Tulka bude triumfovat. Všichni věří, všichni jsou nadšení. Hádat se s nimi, co by to mělo za smysl? A ten Paukner? Jistě už přemýšlí o nějaké jízlivosti, kterou ho pokoří. I v prvním poschodí dveře, opatřené kukátkem, rozlehlá předsíň se dvěma okny, věšák se zrcadlem. Ach, to je zima, Zana říkala opět. To proto, že tu je mrtvý. Jaký mrtvý? Zaradoval se Tulka. Počínalo to být zajímavé.
0: Sládek ztratil svůj dobromyslný úsměv, Sazeč se polekaně napřímil.
1: Jenom soudce Paukner neprojevil žádné vzrušení. Pod těžkým tělem ředitele Součka zapraskala židle. Mrtvý, vysoký, rozložitý, poněkud se hrbí, lysina se mu leskne, stojí, dívá se, stojí, rukou se opírá o židli. O kterou židli? Zeptal se spěšně soudce. O židli tamtoho pána, ukázala na ředitele Součka. Ale nedívejte se tam. Proč? Zakoktal Sládek. Proto. Není to dobře ohlížet se po mrtvých.
0: Součka se zmocnila lehká závrať. Měl upřímnou touhu stát a někam se ztratit. Avšak utéci? A kam? Vždyť by byl kde komu prosmích. Musí vydržet a tvářit se co nejlhostejněji. Mrtví? Co je to za bláznovství? Ovšem, že tomu nevěří. Ne, nevěří, ale přece ani za nic by se byl teď neohlédl. To bude asi pan Karlík, neboštík otec vaší paní, zašeptal Sládek. Souček vyjeveně vzhlédl. Černý šosatý kabát, nízký límeček a je tak bledý, blouznila Jasnovidka. Jen na pravé straně obličeje má krvavou ránu. Tulka se pozorně zahleděl na ředitele. Souček měl oči vytřeštěné, ruka již si doposud podpíral skráň, se zimničně chvěla, druhá visela bezvládně podle těla, na čele mu vystupovaly krůpěje studeného potu. Ale Aničko, přece nás tu nechcete strašit, co pak vás to napadá?
1: Říkám jen, co vidím, řekla tvrdě Jasnovidka. K Součkovi doléhala všechna ta slova jako z veliké dálky, sotva je slyšel. Nemohl se prostě ani pohnout. Ráno v obličeji, ano, vždyť tenkrát spadl, aspoň z pěti kamenných schodů, již nikdy se mu nezahojila, měli ještě v rakvi zalepenou náplasti. Starý člověk, nemocný člověk, malé dítě by spíš uhlídal.
0: V tom strážmistr klapl vypínačem, rázem se rozsvětlilo.
1: Tak dost, pro dnešek dost, pravil penzista nepevným hlasem. Co jsme tu slyšeli, jistě nám postačí.
0: Ze Součka, jako když někdo pomalu snímá těžké železné obruče. A nyní mravenčení po celém těle. Tisíce, miliony mravenců, ohavné. Musí vstát a chvilku se procházet k čertu. Všichni na mne soucitně hledí a ten mizer Paukner se jen ušklebuje.
1: Honem, o něčem jiném, volal Tulka s přepjatou bodrostí. Máme tu hosty, abychom je pobavili, Aničko, a ne, abychom je trápili.
0: No, Pavlínko, ještě nějaký ten čaj pro zahřátí. Vždyť se tu opravdu citelně ochladilo.
2: Hospodyně zahrašila pohrabáčem, pak odběhla do kuchyně.
0: Souček si kapesníkem váhavě otřel spocené čelo. Bylo nepříjemné naslouchat, jak v komíně skučí vítr a jak dešťové kapky bubnují na okenní tabulky. Ještě nepříjemnější však byla představa nezbytné zpáteční cesty. Pěkně po sousedsku si pobesedujem, žvatl stařec. O něčem veselém si popovídáme. A co kdybychom si hodili karty?
2: Jasnovidka si přitáhla židli ke kamnům a tlumeně tam rozmlouvala s Tulkovou hospodyní. Nahřívala si u ohně své chatrné povrch zablácené knoflíčkové bodky se sešlapanými podpatky.
0: Barva,
2: hlásil Krejza s jasnělým hlasem. Dejme tomu, přemýšlel úporně Souček, že na tom spiritismu přece jen něco je, že ta ženská má opravdu zvláštní dar pronikavého vidění. Pak by to ale znamenalo, že neboštík Tkán sem přišel s nějakým úmyslem.
0: Neměl v té věci právě nejčistší svědomí. Starý pán stonal tuze dlouho, byl rodině jen na obtíž. Nesnad, že by mu byli ubližovali, ale také se mu nijak zvlášť nevěnovali. Kdyby ho nebyli nechávali tak často o samotě, nebyl by se tenkrát vykradl ze dveří a nespadl ze schodů. No tak oč vlastně jde, ptal se zuřivě sám sebe. Snad, jestli se mrtví mstí? Obtížně dýchal. Neodbytně ho to lákalo ke kamnům, kde jasnovidka na chvíli osaměla. Hlavou se opírala o leno židle, oči měla přivřené, jako by dřímala. Karty pleskaly.
2: Ona tu přespí, vykládal strážmistr Šírovi mezi hrou. Vždycky tu přespí, když přijde tak pozdě jako dnes. Kdo by ji hnal do toho nečasu? Je chudák sirota, víte? Má světničku v strýcově chalupě, v létě pomáhá na poli, v zimě ponocuje u nemocných, strojí mrtvoly do rakví. Z těchto seancí mnoho nemá, většinou to dělá zadarmo. Já jí jen občas podstrčím nějakou tu korunu. Jednou u mne byli odborníci z Prahy. Také jakýsi profesor vyslechl jí, vyspovídal, řekl, že je prostě skvělá. No, nejsou peníze a také není odvaha. Naše poměry. Ale poslyšte, ona také píše básně. Pane řediteli, obrátil se k Součkovi celým tělem, rozumíte, ona píše básně? Hej, Aničko, co pak, abyste tuhle panu řediteli ty své básně ukázala? On je přece v těch věcech zkušený, rozumí jim, řečník. Sám také psával, že ano. Kdyby se tak něco z toho dalo otisknout? Jasnovidka ožila, jako by se jí dotkl kouzelným proutkem. Vzpřímila se v židli, zadívala se nedůvěřivě na ředitele. Rázem z ní spadla dosavadní netečnost. Básně, zeptal se neochotně Souček, který byl stále ještě duchem nepřítomen. Máte je sebou? Ukažte. Ano, ano, píšu básničky, pravila stísněně. Usmívala se pokorně jako holčička. Byla v tu chvíli skoro hezká. Váhavě třesoucí se rukou otvírala starou příruční kabelku. Souček držel v ruce nejapně modrý sešit, obyčejný školní sešit. Co s ním? Děkuju, nebudu teď, breptal, já až doma, dovolíte-li. Tak víte co, rozjařeně hlaholil Tůlka, přečtěte si to tedy doma a ona se u vás, Anička, zítra dopoledne zastaví, než se vydá nahoru do Lhoty. No, co tomu říkáte? Ale ano, ovšem, ať se tedy zastaví. Já jen tak někdy, omlouvalo se děvče, když se mě zmocní taková zvláštní nálada, píšu básničky, prosím vás, nehněvejte se, že vás s tím obtěžuji. V klenuté školní chodbě ředitel Souček sváně tlumil kroky. Ty ozvěny byly zvláště nepříjemné. Dveře předsíně za sebou zamykal si s tím ulehčením. Je to přece jen pěkný pocit být zas doma v bezpečí. Přes toho celou noc pronásledovali zlé sny, ohavné sny. Mrtvý pan Karlík se na něho vyčítavě díval propadlýma očima. Holá hlava rostla, rostla. Nabývala obrovských rozměrů, kostlivýma rukama se opíral o pelest jeho lůžka, z úst vycházel morový dech. Umři, umři. Hvízdali plíce, rozhlodané rozkladem. Ty jsi v noci ze spaní křičel, co pak se ti to zdálo? Ptala se ráno paní ředitelová. Aj nic, ani nevím. A snažil se zakrýt potupný fakt, že jeho košile byla promočena potem z neslýchané hrůzy. Tak co, jaká byla včera seance?
1: Nic zvláštního, to víš, jak to bývá. Něco uhodla, něco ne, švindl samozřejmě.
2: A mluvil o něčem jiném. Denní světlo je přece jen krásná věc. Člověk jasněji myslí, ale bylo to včera blbé, můj bože. Součkovi se vynořil před očima skloněný, odulý obličej jasnovidky. Vztek v něm splanul. Vždyť si z něho udělali blázny. A ona taková coura a dovolí si ho takhle podvádět nakonec ještě básně. No, počkej ty, hořel pomstychtivostí. Zlověstně se usmívaje vytáhl z kapsy modrý sešitek. Tak co pak to je? Začal uprostřed, vrátil se na začátek, znovu a znovu listoval, usmíval se stále vítězněji. Vstal a přecházel po místnosti s rukama založenýma za zády. Básně, já ti dám básně. Dívka přišla až kolem 10, nesměle zaťukala na dveře kabinetu, byla ještě chatrnější a ubožejší než včera.
1: Vidíš, nadýmal se Souček, teď tě mám v rukou, to se ti nevyplatí mne strašit.
2: Zabodl do ní své vodové oči. Sednout?
1: No jaké pak sednout? Jen ať postojí u dveří, bude aspoň dřív venku.
2: Tak jsem si přečetl ty vaše básně. Zamlčel se, pohodil rukama, úsměšek mu pokřivil tvář. Poslouchejte, pokročil k ní s předstíranou vlídností. Řeknu vám upřímně, z duchy to dovedete dobře, což pak, abyste zůstala přitom.
1: Pozoroval s rozkoší, jak smrtelně zbledla.
2: Podívejte se, tohle přece nejsou žádné básně, jako třeba tahle mateří douška na stráni vítr si povívá s břízami. To především není žádný rým. Tomu my říkáme asonance. No ale dejme tomu, také toho teď užívají, ač je to staré prastaré, otřepané. Hlučně se vysmrkal a hleděl na ní přitom koutkem oka, potají se kochal její vzrůstající zdrceností. Prádlo sem prala u potoka, padaly na něj slzy z oka, slunce se smálo zvysoka. No, odpustíme pravopisnou chybu, prádlo je totiž středního rodu. Báseň sama plané klinkání, dokonce tu chybí slabika. Víte, rytmus. Slyšela jste někdy něco o takzvaném rytmu? A tohle, to je už dokonce opsané. Umlklo stromů šumění a vánek sotva dýše. To přece napsal nějaký pan Hálek. Kde jste to vzala?
3: Já nevím, koktala. Ano, to jsem jednou někde četla, tuze se mi to líbilo. Dál je to ale už jinak než v té básni. Já jen tu jedinou větu vzala, protože se mi hodila. Myslela jsem, že se to může.
1: Myslela, že se to může, parodoval jí Souček. No a víte, jak se tomu říká u nás?
2: Literární krádež. Houpal se před ní na špičkách, ruce za zády. Literární krádež.
3: Já nevěděla, šeptala uděšeně.
1: Tak si to tedy seberte, spustil hrubě, a víte co? Nepište už žádné básně.
3: Jo, lidi strašit to dovedete, ale psát básně,
2: podával jí sešit. Držel jej jenom štipcem prstů, jako by se ho štítil.
3: Co pak s tím? Zeptala se oči plné slzy.
2: Pokrčil rameny.
3: Tak to tedy hoďte do kamen, zvolala v zoufalém odhodlání.
1: Proč bych já?
3: To si udělejte sama, řekl chladně a obrátil se k ní zády.
2: Vymotala se z kabinetu, sešitek ne a ne zastrčit do rukávníčku, breptala omluvy. Přivírajíc dveře, uvázla za cíp pláštěnky, div, že neupadla. Směš.
4: Ach, povězte nám to, řekla Jane. Já mám hrozně ráda duchařské historky.
5: Tedy, plukovník Bentley zaváhal. Nikdy jsem moc nevěřil v nadpřirozené síly, ale tohle... Myslím, že nikdo z vás nezná George Pritcharda. Je to jeden z nejlepších lidí. Jeho žena... No, co, teď už je chudák mrtvá. Řeknu o ní jen tohle. George s ní neměl lehký život, dokud tu byla. Byla napolo invalidní, myslím, že jí něco opravdu bylo. Ale ať to bylo cokoliv, dovedla toho, jak se patří využít. Byla rozmarná, náročná, nerozumná. Naříkala si od rána do večera. Nevím přesně, jak celá ta věc začala. George to jasně nepověděl. Dohaduju se, že paní Pritchardová měla vždycky slabost pro kartářky, vykladačky z ruky, jasnovidky, prostě pro takové věci. Měla ošetřovatelku, starší ženu, která měla zkušenost v jednání s nervovými pacienty a uměla s nimi jednat taktně. Sestra Koplingová byla podle George slušná ženská a dalo se s ní rozumně mluvit. Snášela křiky a nervové záchvaty paní Pritchardové s naprostou lhostejností. George a sestra se u nemocné střídali. Ten den, o kterém mluvím, řekla sestra Koplingová: paní Pritchardová nás dneska žádného nebude postrádat. Bude mít mnohem zajímavější společnost, než jsme my. Zaridu, kvalifikovanou znalkyni budoucnosti. Ach, bože, zastenal George, to je nějaká nová, ne? Úplně nová. Mám dojem, že ji poslala má předchůdkyně, sestra Carstersova. Paní Pritchardová ji ještě neviděla, poručila mi, abych jí napsala a stanovila schůzku na dnes odpoledne. No, tak se aspoň dostanu na golf, řekl George. Když se vrátil domů, našel manželku ve stavu velkého rozrušení. Ležela jako obvykle na lehátku, v ruce měla lahvičku s vonnou solí a chvíle mi k ní čichala. Georgi, zvolala, co jsem ti říkala o tomhle domě? Hned jak jsem do něho poprvé vkročila, cítila jsem, že tu není něco v pořádku. Tahle ženská to hned poznala. Ona úplně couvla, když přišla ke dveřím a povídá, tady je zlo. Zlo a nebezpečí. Cítím to. Můžeš se smát, ale povím ti to všechno. Tenhle dům je pro mě rozhodně nebezpečný. Ta ženská to řekla. Co říkala ještě, zeptal se. Moc mi toho říct nemohla, byla příliš rozrušená. Jednu věc mi ale řekla. Měla jsem tu ve skleničce fialky. Ukázala na ně a vykřikla: dejte to pryč, žádné modré květiny. Nemějte nikdy žádné modré květiny. Modré květiny jsou pro vás osudné. Pamatujte si to. A ty víš, dodala paní Pritchardová, že jsem ti vždycky říkala, že modrá barva je mi protivná. Přirozený instinkt mě proti ní varuje. Za dva dny na to přišla za Georgem sestra Koplingová a tvářila se vážně. Pojďte prosím k paní Pritchardové. Dostala dopis, který ji velmi rozrušil. Našel manželku s dopisem v ruce. Podala mu jej. Přečti si to, řekla. George to přečetl. Dopisní papír byl silně navoněný, písmo bylo velké, psané černým inkoustem. Viděla jsem budoucnost. Varuju tě dřív, než bude pozdě. Střes se úplňku. Modrý petrklíč znamená výstrahu. Modrá topolovka znamená nebezpečí. Modrý muškát znamená smrt. George Už chtěl propuknout v smích, když zachytil pohled sestry Koplingové. Udělala rychlý varovný pohyb. Řekl tedy trochu neobratně, ta ženská se asi pokouší tě vystrašit, Mary. Rozhodně žádné modré petrklíče a muškáty nejsou. Ale paní Pritchardová začala plakat a říkat, že její dny jsou sečteny. Asi za 4 dny na to došlo k první události. Abych vám to vysvětlil, musím vám popsat pokoj, paní Pritchardové.
6: To nech radši na mě, přerušila ho paní Bentryová. Na stěnách byly ty nové tapety, jak se na ně lepí papírové květiny a dělá to pak květinový záhon. Vypadá to pak skoro, jako byste byli v zahradě. Povídej dál ty, Arture, je to tvůj příběh.
5: Jednou ráno paní Pritchardová prudce zazvonila. Přiběhli všichni v domě, mysleli, že je v posledním tažení, ale nic takového. Byla strašně rozrušená a ukazovala na tapety. A tam byl opravdu jeden modrý petrklíč mezi samými žlutými.
4: Ach, řekla slečna Helierová, z toho jde až mráz po zádech.
5: Otázka byla, zda tam ten modrý petrklíč nebyl vždycky. To se domnívali George a ošetřovatelka. Ale s tím paní Pritchardová za nic nechtěla souhlasit. Nikdy předtím ho nespozorovala, až toho rána. A v noci předtím byl úplněk. Byla z toho velice rozrušená.
6: Potkala jsem ten den George a on mi to všechno povídal. Šla jsem navštívit paní Pritchardovou a snažila jsem se ukázat jí celou tu věc v směšném světle. Ale nepodařilo se mi to. Odešla jsem odtamtud velmi znepokojena a pamatuju se, že jsem potkala Jean Instovou a vyprávěla jí to. Pamatuju se, že mě Jean dost zarazila tím, co na to řekla. To by konec konců bylo to nejlepší, ne? A řekla to tak věcně, takovým chladným tónem, že mě to tehdy opravdu pohoršilo. Samozřejmě vím, že dneska je taková hrubost a otevřenost v módě, ale na to já si nikdy nezvyknu. Jean se na mě usmála, trochu zvláštně, a povídá, vám se nelíbí, že to říkám, ale je to pravda. K čemu je paní Pritchardové život? K ničemu. A pro George Pritcharda je to peklo. Kdyby mu žena leknutím umřela, bylo by to nejlepší, co by se mu mohlo stát. Nelíbilo se mi, co Jean říká. Ale samozřejmě člověka napadlo.
7: No ano, pane bože, řekla slečna Marplová klidně. Člověka vždycky něco napadne. Je ta slečna Instová hezká? Asi taky hraje golf, ne?
6: Ano. Vyzná se ve všech sportech a je hezká a přitažlivá, je hodně blond, má zdravou pleť a pěkné, upřímné modré oči. Samozřejmě vždycky jsme měli pocit, že ona a George Pritchard, myslím, jako kdyby věci vypadaly jinak, se k sobě tak dobře hodí.
5: Co říkáš, Dolly? Dovolíš mi, abych vyprávěl dál?
6: Artur se chce vrátit k těm svým duchům.
5: Zbývající část příběhu mám od samého George. Není pochyb o tom, že paní Pritchardová si celou věc hodně připouštěla, když se blížil konec měsíce a s ním úplněk. Zaškrtla si v kalendáři den, kdy bude měsíc v úplňku, a ten večer si zavolala do pokoje oba, ošetřovatelku a George. A museli pečlivě prohlédnout tapety. Byly na nich růžové a červené topolovky, ale žádná modrá mezi nimi. Když potom George odešel, zamkla dveře.
4: A druhý den ráno tam byla veliká modrá topolovka, řekla vesele slečna Helierová.
5: Zcela správně, nebo aspoň skoro správně. Jeden květ topolovky zrovna nad její hlavou zmodral. George byl nad tím celý pryč. A samozřejmě, čím víc byl nad tím celý pryč, tím víc odmítal brát to vážně. Tvrdil, že celá ta věc je nějaký kanadský žartík. Přehlížel důkaz, že dveře byly zavřeny a že paní Pritchardová objevila změnu dřív, než byl kdokoliv, i sestra Koplingová, vpuštěn dovnitř. A tak uběhl příští měsíc. Paní Pritchardová protestovala méně, než by si člověk představoval. Myslím, že byla dost pověrčivá a věřila, že nemůže svému osudu uniknout. Znovu a znovu opakovala: modrý Petr Klíč výstraha, modrá topolovka nebezpečí, modrý muškát smrt. A jak ležela, dívala se na červeno-růžové muškáty, které měla nejbliž u postele. Tak tedy přišla osudná noc. Paní Pritchardová zamkla dveře jako obvykle. Byla velmi klidná, téměř v jakémsi vytržení. Druhý den ráno se neozvalo žádné prudké zvonění. Paní Pritchardová se obvykle probouzela kolem 8. Když se paní Pritchardová neozvala, šla sestra Koplingová pro George a dožadovala se, aby dveře byly vylomeny. Pomocí dláta se to podařilo. Jediný pohled na nehybnou postavu na posteli sestře Koplingové stačil. Poslala George, aby zatelefonoval pro lékaře, ale bylo příliš pozdě. Lékař prohlásil, že paní Pritchardová musí být mrtvá nejméně 8 hodin. Lahvička s vonou solí ležela na posteli na dosah její ruky a na stěně za ní jeden z růžovo-červených muškátů měl sytou tmavomodrou barvu.
4: To je hrozné, řekla slečna Helierová a otřásla se.
8: Sir Henry přemýšlel a vraštil čelo. Žádné další podrobnosti?
5: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou.
6: Ale paní Bentryová rychle řekla: plyn.
8: Co bylo s plynem? Zeptal se sir Henry.
5: Když lékař přišel, byl v pokoji trochu cítit plyn. A skutečně našel plynový hořák v krbu nedovřený. Ale jen tak málo, že to nemohlo vadit.
8: Pan Pritchard a ošetřovatelka si toho nevšimli, když prvně vešli dovnitř?
5: Ošetřovatelka řekla, že si všimla lehkého zápachu. George řekl, že plyn necítil, ale že mu bylo nějak divně a byl unaven. Ale přisuzoval to leknutí a pravděpodobně to tak bylo. Rozhodně nešlo o otravu plynem, pach byl sotva znatelný.
4: A to je konec toho příběhu?
5: Ne, není. Nějak se začalo o tom hodně mluvit. To víte. Služebné lecos vyslechli, například, jak paní Pritchardová manželovi říkala, že ji nenávidí a že by se jí ještě smál, kdyby umírala. Řeči se šířily a rostly. Lékař vystavil úmrtní list, nevím přesně, jakých výrazů použil, že smrt nastala následkem šoku, dloby, ochabnutí srdce. Patrně to byl nějaký lékařský termín, který nic neříká. Ubohá paní však nebyla ještě ani měsíc v hrobě, když bylo zažádáno o povolení k exhumaci. Povolení bylo uděleno.
8: A výsledek ohledání mrtvoly se rovnal nule, jak se pamatuju, řekl vážně sir Henry. Byl to tenkrát případ, kdy na lidských řečech nebylo ani trochu pravdy.
6: Celá ta věc je opravdu velmi podivná, řekla paní Bentryová. Například ta jasnovidka Zarida. Na adrese, kde měla být, o takové osobě nikdy nikdo neslyšel.
5: Objevila se, jako by spadla z nebe a pak úplně zmizela.
6: A co víc, ta mladá ošetřovatelka Carstersová, která jí měla doporučit, nikdy o ní neslyšela.
8: To je tajuplný příběh, řekl doktor Lloyd. Člověk může jen hádat, ale uhodnout... Zavrtěl hlavou.
7: Oženil se pan Pritchard se slečnou Instovou? Zeptala se tím svým mírným hlasem slečna Marplová.
8: Prosím vás, proč se na tohle ptáte? Chtěl vědět sir Henry.
7: Zdá se mi to velmi důležité. Vzali se?
5: Plukovník Bentley zavrtěl hlavou. Tedy něco takového jsme čekali, ale už uplynulo od té doby půl druhého roku. Mám dojem, že se ani moc nevídají.
7: To je důležité. Velmi důležité.
9: Myslíte si tedy totéž, co já? Myslíte si...
5: Počkej, Dolly. To není správné, to, co chceš říci. Nemůžeš obvinovat lidi bez nejmenšího důkazu.
9: Nedívej se na to tak mužsky, Arture. Muži se vždycky bojí něco říct. Ostatně tohle je všechno mezi námi. Je to jen ta má divoká fantazie, která mi vnukla nápad, že možná, jen možná, se Jean Instová převlékla za jasnovidku. Prosím, mohla to udělat jen ze žertu. Ani na okamžik si nemyslím, že měla v úmyslu něco zlého. Ale jestli to udělala a jestli paní Pritchardová byla natolik pošetilá, že umřela strachem,

0: zabít.
1: Ach ano. Kdybych tedy chtěla někoho zabít, tak bych se nespokojila tím, že bych spoléhala na strach. Já vím, člověk čte o lidech, kteří umřeli ze strachu, ale to se mi zdá velmi nejisté. A ti nejvíc nervózní lidé jsou mnohem statečnější, než se myslí. To bych měla radši něco zaručeného a jistého a důkladně bych si to naplánovala.
0: Slečno Marplová, vy mě děsíte. Doufám, že si nikdy nebudete přát mě odstranit. Naplánovala byste to až příliš dobře.
1: Slečna Marplová se na něj vyčítavě podívala. Domnívala jsem se, že jsem zcela jasně řekla, že bych na takovou špatnost nikdy nepomyslela. Ne, snažila jsem se vcítit do jisté osoby.
2: Myslíte George Pritcharda? Zeptal se plukovník Bentry. Nikdy tomu o Georgeovi neuvěřím. Ačkoliv, prosím, i ošetřovatelka tomu věří. Navštívil jsem ji za měsíc potom, to bylo v době exhumace. Nevěděla, jak se to stalo, vlastně nechtěla vůbec nic říct, ale bylo dost jasné, že věřila, že George je nějakým způsobem odpovědný za smrt své ženy. Byla o tom přesvědčena.
0: No, řekl doktor Lloyd, možná, že se tak dalece nemýlila. A uvědomte si, ošetřovatelka takové věci často ví. Nemůže to říci, nemá důkaz, ale ví to. Sir Henry se naklonil dopředu. No tak, slečno Maplová, řekl domlouvavě. Vy jste se nám v duchu někam zatoulala, nepovíte nám to?
1: Slečna Marplová sebou trhla a zrůžověla. Prosím, za prominutí. Myslela jsem právě na naši okresní sestru. To je velmi svízelný problém.
0: Horší než problém modrého muškátu?
1: To záleží na těch petrklíčích. Paní Bentryová, myslím, říkala, že byly žluté a růžové. Jestli zmodral růžový petrklíč, pak to samozřejmě dokonale zapadá. Ale jestli to byl žlutý, byl to růžový, řekla paní Bentryová. Hleděla úžasle. Všichni hleděli úžasle na slečnu Marplovou. Tím je, jak se zdá, všechno vysvětleno.
0: Slečna Marplová potřásla lítostivě hlavou.
1: A v tu dobu létají vosy. A pak samozřejmě ten plyn.
0: Připomíná vám to asi nesčetné venkovské tragédie, ne? Řekl sir Henry.
1: Tragédie ne. A taky žádný zločin. Ale připomíná mi to trochu potíže, které máme s okresní sestrou. Konec konců ošetřovatelky jsou také jen lidé. A když se musí chovat korektně, nosit ty nepohodlné límce a pohybovat se mezi členy rodiny, no, pak se nemůžete divit, že se někdy něco stane, ne?
0: Siru Henry mu trochu svitlo. Myslíte sestru Carstersovou?
1: Ach ne, sestru Carstersovou ne, sestru Koplingovou. Víte, byla tam už dřív a přišla hodně do styku s panem Pritchardem, který, jak říkáte, je přitažlivý muž. Asi si chudák myslela, no, nebudeme to rozvádět. O slečně Instové počítám nevěděla. A samozřejmě, když pak na to přišla, popudilo jí to proti němu a snažila se mu co nejvíc uškodit. Samozřejmě prozradil jí hlavně ten dopis, ne?
0: Jaký dopis?
1: Napsala přece na přání paní Pritchardové jasnovidce a jasnovidka přišla zřejmě na základě toho dopisu. Ale pak se zjistilo, že na té adrese nikdy žádná taková osoba nebyla. Takže se ukazuje, že v tom měla prsty sestra Koplingová. Psaní jen předstírala. A co mohlo být tedy pravděpodobnější, než že jasnovidka byla ona sama?
0: Ta věc dopisem mi unikla.

0: To je samozřejmě velice důležité.
1: To byl dost odvážný krok, protože paní Pritchardová by přes její přestrojení byla mohla poznat. Ačkoliv, kdyby se tak stalo, ošetřovatelka mohla předstírat, že je to žert.
0: Co jste tím myslela, když jste řekla, že byste nespoléhala na strach, kdybyste byla jistou osobou?
1: Takhle by člověk neměl žádnou jistotu. Ne, já si myslím, že varování a modré květiny byly, smím-li použít vojenského termínu, pouze kamufláž.
0: A ve skutečnosti to bylo co?
1: Já vím, že mi v hlavě straší ty vosy. Chudáci, tisíce jich vezme za své a obvykle v takový krásný letní den. Ale pamatuju si, když jsem viděla zahradníka, jak protřepává v láhvi ciankály s vodou, že mi to připadalo jako voná sůl. A když by to přišlo do láhve od voné soli, a chudák paní měla ve zvyku používat voné soli. Přece jste říkal, že našli láhev u její ruky. Pak zatímco pan Pritchard šel volat lékaře, sestra vyměnila láhev z ciankály zase za láhev s vonou solí a pootevřela maličko plyn, aby zakryla mandlový pach i to, kdyby se někdo necítil dobře. Vždycky jsem slýchala, že ciankály nezanechává stopy, když se chvíli počká. Ale samozřejmě mohu se mýlit a v láhvi bylo možná něco docela jiného. Ale na tom přece opravdu nezáleží, ne?
0: Slečna Marplová se odmlčela, neboť byla trochu zadýchaná.
2: Jane Hellierová se naklonila kupředu a řekla, ale co ty modré muškáty a ty druhé květiny?
1: Ošetřovatelky mají přece vždycky lakmusový papír, že ano? Přece na chemický rozbor. To není právě pěkný námět k hovoru, nebudu se o tom šířit. Já sama jsem dělala trochu ošetřovatelku. Modrá z červená v kyselině, červená z modrá v soli. Je tak snadné trochu polepit červeným lakmusem červenou květinu, samozřejmě blízko postele. A pak, až chudák paní přičichne k svým voným solím, lakmus silným čpavkovým výparem zmodrá. Opravdu velice chytré. Muškát samozřejmě nebyl modrý, když prvně vnikli do pokoje. Všichni si toho všimli až potom. Když ošetřovatelka zaměňovala láhve, podržela asi salmiak minutu u tapet.
0: Jako byste tam byla, slečno Marplová?
1: Co mi dělá starost, je ten chudák pan Pritchard a to hezké děvče, slečna Instová. Asi se oba navzájem podezřívají a vyhýbají se sobě. A život je tak velice krátký.
0: S tím si starosti dělat nemusíte. Vlastně o tom něco vím. Byla zatčena ošetřovatelka, obviněná z vraždy starší pacientky, která ji udělala dědičkou. Otrávila ji jeden ciankáli, který ji dala do láhve na vonné soli. Sestra Koplingová se pokusila o ty štrik ještě jednou. Slečna Instová a pan Pritchard nemusí mít už žádné pochybnosti, jak to bylo.
1: Není to báječné. Nemyslím samozřejmě tu novou vraždu. To je velmi smutné a ukazuje to, kolik zla je na světě. A jak jednou povolíte, což mi připomíná, že to s doktorem Lloydem musím domluvit o té naší ošetřovatelce.

0: Byli jsme už po snídani a Holmes podle svého zvyku v županu čekal na slíbenou návštěvu. Naši klienti byli dochvilní, neboť hodiny právě odbyly 10, když byl uveden doktor Mortimer sledován mladým baronetem. Poslední potomek rodu Baskervillů byl nevysoký, čilý třicátník velmi statné postavy, tmavých očí, černého hustého obočí a s velmi výrazným bojovným obličejem. Oděn byl v tvídový oblek barvy téměř zivé a jeho zdravá deštěm a větrem ošlehaná tvář svědčila o životě stráveném většinou pod širým nebem. Jeho klidný pohled a klidné sebevědomé vystupování však prozrazovalo vzdělaného příslušníka vyšších společenských vrstev. Doktor Mortimer ho představil.
1: Toto je Sir Henry Baskerville, pánové.
2: Ano, to jsem já. A co tomu řeknete, pane Sherlocku Holmesi, že bych k vám byl přišel z vlastní iniciativy, i kdyby zde můj přítel nebyl navrhl, abychom vás dneska dopoledne navštívili. Vím o vás, že luštíte záhady všeho druhu. A já jsem dneska ráno dostal hádanku, jejíž luštění si patrně vyžádá víc času a snad i důvtipu, než mohu vynaložit.
3: Račte se posadit, Sir Henry. Chcete tím říci, že jste po příjezdu do Londýna zažil něco mimořádného?
2: Není to nic významného, pane Holmesi, a je velmi pravděpodobné, že jde o pouhý žert. Dostal jsem dneska ráno tento dopis. Můžeme-li to ovšem vůbec nazvat dopisem?
0: Položil na stůl obálku a my všichni jsme se nad ní sklonili. Byla to obyčejná laciná obálka na šedivělé barvy. Adresa Sir Henry Baskerville Hotel Northumberland byla napsána neumělými tiskacími písmeny. Poštovní razítko ukazovalo, že dopis byl podán v oblasti Charing Crossu a to včerejšího večera.
3: Kdo věděl, že se ubytujete v hotelu Northumberland?
2: Nikdo to nemohl vědět. Rozhodl jsem se teprve na nádraží, když jsem se setkal s doktorem Mortimerem.
3: Ale doktor Mortimer nepochybně v hotelu již bydlel.
1: Nikoliv. Přenocoval jsem u známých. Nic nenasvědčovalo tomu, že si zvolíme právě tento hotel.
3: Zdá se, že někdo má veliký zájem o to, co děláte. Co vám to píše? Ukažte. Je-li vám drahý váš život a nechcete-li přijít o rozum, vyhýbejte se platům. Jediná věta sestavená z vystřížených slov z novin. Jen slovo blatům je napsáno inkoustem. Zajímavé.
2: Laskavě mi povězte, co u sta hromu tento dopis znamená. Kdo se to tak velmi zajímá o mé záležitosti?
3: Tento vele zajímavý dokument musel být sestaven a dán na poštu včera večer. Máte včerejší Times, Watsone?
0: Jsou tamhle v koutě.
3: Směl bych vás obtěžovat, abyste mi je vyhledal. Prosím vás o vnitřní stránku s úvodníkem. Znamenitá stať o obchodní politice otevřených dveří.
0: Tady, Holmesi.
3: Děkuji. Dovolíte, abych vám z ní kousek přečetl, pánové. Je možné, že vám bude někdo tak dlouho vnucovat svůj názor, až uvěříte, že právě váš průmysl bude vzkvétat zavalem ochranného cla. Zdravý rozum však jasně říká, že takovéto opatření bude mít průběhem doby účinek naprosto opačný. Ochranné clo říká našim zámořským obchodním partnerům jinými slovy, ale zcela jasně, vyhýbejte se Velké Británii. Co tomu říkáte, Sir Henry? Nemyslíte, že to je obdivuhodné stanovisko?
2: Nevyznám se mnoho v otázkách celní politiky a podobných věcí, ale mám dojem, že jsme trochu odbočili od stopy, jakou představuje tento dopis.
3: Naopak, Sir Henry, jsme přesně a dokonale na stopě. Je-li vám váš rozum, vyhýbejte se. Nevidíte, odkud ta slova byla vzata?
1: Skutečně, pane Holmesi, to přesahuje všechno, co bych byl považoval za možné. Chápal bych, kdyby někdo řekl, že slova jsou vystřižena z novin, ale že jste uměl říci, z kterých novin, a ještě navíc, že pocházejí z úvodníku, to, pane Holmesi, je nejpozoruhodnější věc, s níž jsem se kdy setkal. Jak jste to dokázal?
3: Předpokládám, pane doktore, že jste sto rozlišit lebku černocha od lebky eskimáka.
1: No naprosto bezpečně, zajisté.
3: A podle čeho?
1: Protože je to můj speciální koníček. Rozdíly jsou nápadné na první pohled. Oblouk nadočnicový je jiný, čelní úhel je jiný, čelistní křivka a...
3: A toto je zase můj speciální koníček a rozdíly jsou stejně nápadné. Pro mé oči je rozdíl mezi ostrým řezem borkizové sazby, z níž je tištěn úvodník v Timesech, a mezi otlučenou sazbou krejcerového večerníku stejně velký, jako rozdíl mezi tím vaším černochem a eskimákem. Úvodník Timesu je naprosto charakteristický a slova anonymního dopisu nemohla být vystřížena z žádného jiného listu. A jelikož text byl sestaven včera, byla velká pravděpodobnost, že ta slova najdeme ve včerejším vydání.
2: Pokud vám rozumím, pane Holmesi, někdo ta slova vystřihl nůžkami?
3: Nůžkami na nehty. Vidíte, že to byly nůžky s krátkými čepelemi, neboť ten, kdo slova vystřihoval, musel stříhnout dvakrát, aby získal souvislá slova. Vyhýbejte se.
2: Tak jest, tak jest. Někdo vystřihl tedy slova krátkými nůžkami a pak je klihem...
3: Gumou.
2: Gumou přilepil na papír, ale proč slovo blata napsal odesilatel rukou?
3: Protože je nenašel vytištěné. Ostatní slova jsou veskrze běžná, slovo blata však je méně obvyklé.
2: Pravda, pravda, to je přijatelné vysvětlení. Vyčetl jste z dopisu ještě něco, pane Holmesi?
3: Písatel se sice převelmi snažil nezanechat žádných stop, přece však tu máme několik náznaků. Adresa, jak vidíte, je psána neumělými tiskacími písmeny, leč Timesy jsou list, který sotva najdete mimo okruh velmi vzdělaných lidí. Můžeme proto usoudit, že autor dopisu patří k vzdělaným příslušníkům vyšších kruhů, ale chtěl vzbudit dojem nevzdělaného prostáčka. Okolnost, že psal tiskacími písmeny, nasvědčuje tomu, že vy, Sir Henry, jeho normální rukopis znáte, anebo že se s jeho rukopisem setkáte. Půjdu ještě dál, i když to snad nazvete dohadem nazdař Bůh. Podle mého přesvědčení byla tato adresa skorem určitě napsána v nějakém hotelu.
2: Jak to, prosím vás, můžete tvrdit?
3: Podíváte-li se na obálku opravdu pozorně, seznáte, že písatel měl potíže jak s perem, tak s inkoustem. Pero zadrhlo a prsklo dvakrát v jednom jediném slově a inkoust v něm třikrát došel, ačkoliv adresa je krátká. To nám ukazuje, že v kalamáři bylo velmi málo inkoustu. Nože, v domácnosti nebo v kanceláři si jen málo kdy stane, aby pero tak schátralo nebo kalamář tak vyschl. Znáte však hotelová pera a hotelové kalamáře. Tam zase naopak jsou bezvadná psací náčiní s jevem skoro nevídaným. Ano, sotva se rozpakují říci, kdybychom mohli prohledávat koše na papír ve všech hotelech kolem Charing Crossu tak dlouho, až bychom našli zbytky vykuchaných Timesů, mohli bychom rovnou chytit za límec osobu, která tento podivný dopis poslala. Myslím, že jsme z toho podivného dopisu vytěžili všechno, co se dalo. A nyní, Sir Henry, přihodilo se vám za pobytu v Londýně ještě něco jiného, co by nás mohlo zajímat?
2: Ne, nevím o ničem, pane Holmesi.
3: Nepozoroval jste, že by vás někdo sledoval nebo pozoroval?
2: Vypadá to, jako bych byl vkročil rovnou do 5-centové indiánky. Proč u stáhromu by mě měl někdo sledovat?
3: Hned k tomu přijdeme, ale než tak učiníme, nestalo se opravdu nic jiného, co byste nám mohl sdělit.
2: Inu, záleží na tom, co považujete za dostatečně důležité, aby to stálo za sdělení.
3: Za sdělení stojí podle mého názoru všechno, co se vymýká normálnímu průběhu dne.
2: Nejsem ještě dost obeznámen s normálním průběhem anglického dne, neboť jsem strávil skoro celý život ve Spojených státech a v Kanadě, ale doufám, že ztráta jedné boty zde u vás k normálnímu průběhu dne nepatří.
3: Vy jste ztratil jednu botu?
1: Ale vážený pane, jen jste ji někam založil. Najdete ji, až se vrátíte do hotelu. Nač byste pana Holmesa obtěžoval takovými maličkostmi?
2: Mě žádal, abych mu pověděl o všem mimořádném.
3: Zcela správně, chci vědět všechno, ať si příhoda vypadá sebepošetilej. Říkáte, že jste ztratil jednu botu?
2: Ztratil nebo někam založil. Obě boty jsem včera večer položil za dveře svého pokoje a ráno tam byla jenom jedna. Z toho človíčka, který je čistý, jsem kloudného slova nedostal. A nejhorší na tom je, že jsem ty boty koupil teprve včera večer na Strandu a ještě jsem je neměl na nohou.
3: Když jste je ještě neměl na nohou, proč jste je dával čistit?
2: Byly to těžké hnědé boty a nebyly ještě nikdy leštěny, proto jsem je dal přede dveře.
3: Rozumím-li dobře, tak jste včera po příjezdu do Londýna i hned šel a koupil si pár bot.
2: Nakoupil jsem také ještě mnoho jiných věcí. Zde doktor Mortimer mě doprovázel. Chápejte, když mám tam venku dělat zámeckého pána, musím chodit podle toho oblečený. A na tom západě jsem snad svůj zevnějšek trochu zanedbával. Mezi jiným jsem koupil ty hnědé boty, dal jsem za ně $6. A jednu mi ukradli ještě dřív, než jsem ji obul.
3: Byla to opravdu krajně bezúčelná krádež. Přiznám se, že sdílím názor doktora Mortimera a také myslím, že pohřešovaná bota se zanedlouho objeví.
2: A nyní, pánové, se mi zdá, že jsem se namluvil už dost o tom málo, co vím, a je na čase, abyste splnili slib a podrobně mi vyložili, oč zde vůbec jde.
3: Váš požadavek je plně oprávněný. Doktore Mortimere, myslím, že bude nejlépe, když celý příběh vylíčíte tak, jak jste jej vypověděl nám.
1: Prosím, pane Holmesi.
0: A náš přítel se bez váhání podjal přišknutého úkolu. Vytáhl z kapsy své papíry a vyložil celý případ tak, jak již učinil předchozího dopoledne. Sir Henry Baskerville naslouchal s největší pozorností. Tu a tam mu uklouzlo citoslovce překvapení.
2: Nože, zdá se mi, že jsem dostal dědictví s divokým přívažkem. O psu jsem ovšem slyšel už od své chůvy, je to zamilovaná historka naší rodiny. Ale jakže mi nenapadlo brát to vážně? Pokud jde o smrt mého strýce, nevím, Věru, co si myslet. Mám z toho v hlavě zmatek a nemohu si ještě utvořit jasný obraz. A nyní k tomu přistupuje psaní, které jsem dostal do hotelu. Předpokládám, že zapadá do rámce případu.
1: Z dopisu lze usoudit, že o tom, co se děje na Blatech, je někdo informován lépe než my.
3: A dále z něho lze usoudit, že ten někdo vůči vám nechová nepřátelství, neboť vás varuje před nebezpečím.
2: Je také možné, že mne pisatel z nějakého důvodu chtěl vyděsit do té míry, abych se vzdal myšlenky jet na svůj zámek.
3: Inu, ani tuto možnost nelze ovšem vyloučit. Jsem vám, doktore Mortimere, velmi zavázán, že jste mě zasvětil do problému, který skýtá mnoho zajímavých alternativ. Pokud jde o praktickou stránku, musíme si však, Sir Henry, především objasnit, je-li radno, abyste jel či nejel na zámek Baskerville.
2: A proč bych tam neměl jezdit?
3: Zdá se, že tam číhá nebezpečí.
2: Myslíte nebezpečí v podobě rodinného zloducha, či máte na mysli nebezpečí v podobě lidských bytostí?
3: To je právě to, co musíme zjistit.
2: Nechtě tomu jakoliv, mohu vám odpovědět na místě. V celém pekle, pane Holmesi, není ďábla, jenž by mi mohl zabránit, abych se usadil v domě své rodiny. A můžete to považovat za odpověď s konečnou platností. Zatím jsem neměl ovšem pokdy promyslet všechno, co jste mi řekl. Je trochu nesnadné tolik toho pochopit a všemu porozumět na jedno posezení. Budu potřebovat nějakou hodinku, abych si to v klidu všechno promyslel. Podívejte, pane Holmesi, teď je 11:30 a já se vracím rovnou do hotelu. Co kdybyste vy a váš přítel doktor Watson přišli a poobědvali s námi? Řekněme, ve 2 hodiny. To vám už budu moci lépe říct, jak na to všechno pohlížím.
3: Hodí se vám to, Watson?
0: Dokonale.
3: Můžete nás tedy očekávat. Mám vám dát zavolat trošku?
2: Raději bych se prošel pěšky, ta věc mě trochu vzrušila.
3: Setkáme se tedy ve 2 hodiny. Au revoir. A dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Obuďte se, Watsone, honem a vezměte si klobouk. Nesmíme ztratit ani okamžik. Za nimi, dokud jsou ještě v dohledu.
0: Dali se směrem k Oxford Street, vidíte? Mám za nimi doběhnout a zadržet je?
3: Za nic na světě, můj milý Watsone. Vaše společnost mi úplně stačí, nemáte-li námitek. Naši přátelé jsou moudří, nebo toto krásné dopoledne je jako stvořené pro procházku.
0: Přidal do kroku, až jsme vzdálenost zmenšili na polovinu. Pak, udržujíce odstup 100 kroků, jsme naše návštěvníky sledovali celou Oxford Street a po Regent Streetu. Jednou se naši přátelé zastavili a zahleděli do jakési výkladní skříně, načež Holmes učinil totéž. V příštím okamžiku tlumeně vykřikl. Z jeho hlasu zaznělo uspokojení. Sledoval jsem směr Holmesova soustředěného pohledu a viděl jsem, která drožka s jedním cestujícím, která dosud stála na druhé straně ulice, začíná zvolna pokračovat v jízdě.
3: Tam je náš muž, Watson. Pojďte, pojďte, alespoň si ho dobře prohlédneme. Nemůžeme-li učinit nic víc?
0: V tu chvíli jsem se znal, že se bočním oknem drožky na nás pronikavým pohledem dívá muž s černým plnovousem. V příští vteřině se prudce otevřelo stropní okénko, cestující něco zakřičel na vozku a drožka se bláznivým tempem rozjela po Regent Street. Holmes se dychtivě rozlížel po jiné drožce, ale žádnou volnou nebylo daleko široko vidět. Pak, nedbaje silné frekvence, prudce se rozběhl zapádícím vozidlem. Náskok povozu byl však příliš veliký a drožka zmizela z dohledu. Holmes, když se vynořil z proudu vozidel udýchaný a bledý hněvem, řekl trpce.
2: Viděl jste už někdy takovou nepřízeň osudu a takovou nešikovnost navíc? Vocne, jste-li čestný člověk, zaznamenáte i toto a odečtete to od mých úspěchů.
0: Kdo to mohl být?
2: To bych taky rád věděl.
0: Zvěd?
2: Z toho, co nám bylo řečeno, jasně vyplývá, že někdo Baskervilla od jeho příjezdu do Londýna velmi bedlivě stopuje. Jak jinak mohlo vejít tak rychle ve známost, že si vyvolil právě hotel Northumberland? Z toho, že ho sledovali první den, lze, doufám, snadno uhodnout, že ho budou sledovat i druhý den. Snad jste si všiml, že jsem dvakrát nenápadně zašel k oknu, když doktor Mortimer přečítal tu svou starou listinu.
0: Ano, vzpomínám si, Holmesi.
2: Vyhlížel jsem lidi, kteří se zbytečně potloukají po naší ulici, ale nikoho jsem neviděl. Střetáme se s bystrým, prohnaným člověkem, Watson. Tento případ má hluboké pozadí a já mám po celou dobu pocit, že někde působí cílevědomá síla. Když naši přátelé odešli, šel jsem za nimi okamžitě v naději, že objevím jejich neviditelného společníka. Ale neznámý byl tak prohnaný, že nespoléhal na vlastní nohy, ale že si najal drožku, aby mohl jet pomalu za nimi, nebo je mohl rychle předjet a uniknout tak prozrazení. Jeho metoda měla ještě dodatečnou výhodu. Byl stoje sledovat i v případě, že by si najali povoz. Jeho postup má Arci také jednu zřejmou nevýhodu.
0: Ano, vydal se tím do rukou drožkáře.
2: Přesně tak.
0: Jaká škoda, že jsme nezjistili jeho číslo.
2: Můj milý Watsone, byl jsem sice velmi nemotorný, ale snad si vážně nemyslíte, že jsem opomenul všimnout si čísla. 2704 je náš muž. To nám však pro tuto chvíli není nic platné.
0: Nevidím, co jiného jste mohl udělat.
2: Ve chvíli, kdy jsem spatřil drožku, jsem se měl okamžitě obrátit a jít opačným směrem. Pak jsem si v klidu a pohodlí mohl najít jinou drožku a jet v úctivé vzdálenosti za naší kořistí, nebo ještě lépe, mohl jsem jet rovnou k hotelu Northumberland a počkat si tam. Náš známý neznámý by tam byl Baskervilla doprovodil a pak jsme mohli hůl obrátit. Mohli jsme ho nenápadně sledovat a tak zjistit, kam se uchýlil. Ale dopustili jsme se nerozvážné horlivosti a náš protivník ji skromobyčejnou rychlostí a energií využil. Prozradili jsme se. A záhadný neznámý nám unikl.
0: A co nyní? Máme sledovat dál Baskervilla s Mortimerem?
2: Ne. To už by teď nemělo smyslu. Jejich stín se odporoučel a už se nevrátí. Musíme se podívat, jaké další trumfy máme v ruce. A musíme je vynést co nejenergičtěji. Mohl byste pod přísahou identifikovat tvář neznámého v drožce?
0: Mohl bych odpřisáhnout, že měl plnovou.
2: Jsem na tom stejně, z čehož usuzují, že to s největší pravděpodobností byl Vous falešný. Chytrý muž potřebuje při tak delikátní činnosti plnovou jen k tomu, aby zakryl skutečnou podobu své tváře. Pojďte se mnou, Watson. Zajdu do filiální kanceláře doručovatelského podniku. Je to pár kroků. Zdržíme se jen okamžik. Potřebuji pomocníka, rozumíte-li mi? Pojďte.
4: Dobrý den, pane Wiersne.
5: Dobrý den, pánové. Buďte nám vítán, pane Holmesi. Čím bychom vám mohli být prospěšní?
4: Vidím, Wiersne, že jste nezapomněl na drobný případ, v kterém se mě podařilo vám pomoci.
5: Věru, nezapomněl jsem, pane. Zachránil jste mé poctivé jméno a snad i můj život.
4: Přeháníte, milí příteli. Neklame-li mě paměť, máte mezi svými mladými pochůzkáři poslíčka jménem Cartwright, který za vyšetřování projevil určitou bystrost.
5: Ano, pane, ten šikovný chlapec je stále ještě u nás.
4: Mohl byste pro něho poslat?
5: To je to nejmenší, co pro vás, pane Holmes, si mohu udělat. Hned to zařídíme. Smise, pošlete sem Cartwrighta.
4: Děkuji vám. A byl bych rád, kdybyste mi mohl rozměnit tuto 5-librovou bankovku.
5: Oh, prosím, pane Holmesi. 1, 2, 3 libry. 10, 20.
6: Dobrý den, pane Holmes.
4: Cartwright.
5: Tak jen pojďte dál. Tady pan Holmes od vás něco potřebuje.
4: Wiersne, půjčte mi laskavě hotelový adresář, máte-li ho tady.
5: Prosím, tady je.
4: Děkuji vám. Pojďte sem, Cartwrighte. Zde jsou jména 23 hotelů vesměs v bezprostřední blízkosti Charing Crossu. Vidíte?
6: Vidím, pane.
4: Navštívíte tyto hotely jeden po druhém?
6: Ano, pane.
4: Pokaždé začnete tím, že dáte vrátnému, jen stojí před vchodem, jeden šiling. Zde je 23 šilingů.
6: Ano, to udělám, pane.
4: Vrátnému řeknete, že chcete vidět, co bylo včera vybráno z košů na papír. Řekněte, že důležitý telegram byl nesprávně doručen a že ho hledáte. Rozumíte?
6: Samozřejmě, pane Holmesi.
4: Ve skutečnosti budete hledat něco docela jiného. Budete hledat prostřední list Timesů, do něhož byly nůžkami vystříhány díry. Zde máte výtisk těch Timesů. A jde o tuto stránku. Jistě ji snadno poznáte, není již pravda.
6: Ano, prosím.
4: V každém případě vrátný v portále pošle pro vrátného, který má službu ve dvoraně. I těm druhým vrátným dáte po šilingu.
6: Ano.
4: Zde je dalších 23 šilingů. Je možné, že vám pak ve 20 z těch 23 případů bude řečeno, že smetí z předešlého dne bylo už spáleno nebo odvezeno. V ostatních třech případech vám ukáží hromadu papíru a v těch hromadách budete hledat tuto stránku Timesu.
6: Ano.
4: Pravděpodobnost, že ji najdete, je naprosto mizivá. Zde je ještě dalších 10 šilingů na nepředvídané výdaje.
6: Děkuji.
4: Hlášení mi podejte před večerem telegraficky do Baker Streetu. To je všechno. Tak hodně úspěchů, Cartwrighte.
6: Děkuji, pane. Naschledanou.
4: A nyní, Watsone, nám už jen zbývá dotázat se telegraficky na jméno drožkáře číslo 2704 a pak se půjdeme podívat do některé z obrazových galerií v Bond Streetu. V jedné z nich je výstava moderních belgických mistrů. Nerad bych, aby mi unikla. Naschledanou, Watsone. A děkuji vám.
5: Doufám, že vám příště budu moci posloužit vydatněji. Poroučím se vám, pánové.
0: Obdivuji se vám, Holmesi. Jak můžete, byť na chvilku, vypustit z hlavy případ Baskervillů?

Edgar Wallis, kriminální příběhy Johna G. Reedera. Část pátá, Zelená mamba. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století.

0: Molisky, jeden z vládců londýnského podsvětí, cizinec, který řídil zločinecký gang a měl přezdívku Zelená mamba, byl stejně zákeřný a nebezpečný jako onen hbitý africký had. Dařilo se mu však jen do chvíle, dokud se mu do cesty nepřipletl známý detektiv z úřadu Sira Bredna. Molisky sedí v baru u čtyř námořníků.
1: Kdy jste se tady objevil, Rahbute?
2: Přijel jsem včera v noci.
1: A co naše zboží?
2: Už je na cestě, Molisky. Za dva dny ho budou vykládat v přístavu.
1: Odkud?
2: Tentokrát z Tunisu. Vaše oblíbené pomeranče a citrony. A v každém zapíchnutá uzonka, pouhým okem nezjistitelná tyčinka.
1: S čím?
2: Jako obvykle. Heroin a kokain. Čisté zboží.
1: Projde bez úhony?
2: Koho by zajímali bedny s ovocem, drahý pane? Zlodí se vykládají ze všeho nejdřív, aby se neskazili. A navíc policie i Scotland Yard mají teď plnou hlavu něčeho úplně jiného.
1: Myslíte tu krádež v Omarově mešitě?
2: Lupiči z Fesu se vloupali do chrámu, zavraždili dva strážce a zmizeli s 9 velkými zelenými kameny slavného sultána. Obrovské drahokamy jsou zasazeny do zlatých plátů. Víte, jakou mají cenu?
1: Asi dost velikou. Když se zloději nebáli svatokrádeže. Přizpůsobili mezi vašimi věřícími hotové zděšení. Jaká suma jim stála za to, Rahbute?
2: 1 000 000 liber sterlingů.
1: A zmizeli beze stopy?
2: I tak je teď čeká to nejtěžší. A to? Najít kupce.
1: To jste si přečetl v novinách.
2: To vím z doslechu. Zatím scháněli překupníka.
1: A našli ho?
2: Sedí před vámi, drahý pane. Nabízím 9 kamenů Sulimanových. Lupiči jsou ochotni prodat je za poloviční cenu, když se obchod uskuteční co nejdříve.
1: Jestli dobře hádám, El Rahbute, marocký lup, který míří do hlavního města Anglie.
2: Nemýlíte se, drahý pane.
1: A kdy pak to bude?
2: Hned, jak se o něm přestane psát v novinách. Mimořádně lákavý obchod. Výdělek 500 000 bez námahy a většího rizika. Jen najít movitého kupce, co dovede držet jazyk za zuby.
1: Pokud by šlo jen o to, sedí před vámi.
2: Vy?
1: Čemu se tak divíte, Rahbute? Říká se o mně, že Molisky je nekorunovaný král zdejšího podsvětí.
2: A už hezkých pár let, drahý pane?
1: Ano. A jako takový si nemohu dovolit koupit poklad z Omarovy mešity? A co víc? Budu-li chtít třeba ho v zápětí i darovat?
2: Když máte komu?
1: Budu mít. Budu. A už brzy. Rozhodně dřív, než se sultánovi drahokamy objeví v Londýně.
3: Jakže se jmenuje? Molisky? Podivné jméno.
4: Poněkud cizokrajné, že?
3: Říkáte, že to je jeden z nejmocnějších gangstrů?
4: Ano, jeho slovo je zákonem pro všechny jeho komplice. Víte, jak mu říkají? Zelená mamba.
3: Mamba? A to je, tuším, africký jedovatý had.
4: Smrtelně jedovatý hádek, Sire Bredne. Koho uštkne, ten je ve vteřině mrtvý. Přesně tak se chová i Molisky. Drží ochranou ruku nad desítkami podniků, herny, bary, závodiště. Všichni majitelé mu ovšem musí za jeho péči platit.
3: A kdyby některý odmítl?
4: Mamba přikáže a dotyčný je zlikvidován. Beze stopy, beze svědků.
3: A cože se takovýhle nebezpečný člověk objevil v soudní síni a zrovna při procesu s padělatelem peněz? Měl s ním něco společného?
4: S Royem Kartnerem? Vůbec nic.
3: On tam přišel jenom jako divák?
4: To jsem si také myslel až do vynesení rozsudku.
3: Jaký dostal trest vámi odhalený pachatel, Riddere?
4: 15 let nucených prací v trestanecké kolonii v Parkhurstu.
3: Přiměřená výše?
4: V jeho případě ano. Téměř dokonalé padělky vyráběl ve velkých sériích, v nejvyšších hodnotách. Právem propadla státu i polovina jeho majetku.
3: On je ženatý?
4: Doposud ano. S jistou Meryl Kartnerovou. Obvinil jsem jí ze spoluúčasti. Díky jejímu protřelému obhájci jí však žádná nebyla prokázána.
3: Jak na to reagovala paní Kartnerová?
4: Během soudního přelíčení byla velice nervózní. Sotva jejího muže odvedli, šla si to vyřídit se mnou.
3: Ještě v soudní síni?
4: Ano, chtěla mě napadnout hned, jak jsme vycházeli. A víte, sire, kdo jí v tom zabránil? Molisky.
3: Oni se znají?
4: Myslím, že docela důvěrně. A co víc, on je do ní celý blázen.
3: Vládce podsvětí zahořel láskou.
4: K velice nebezpečné ženě, sire Bradne. Nevím, nevím, jestli si vybral tu pravou.
1: Samozřejmě, že bych ho mohl zničit jako každého, kdo se mi postavil do cesty, ale co by nám to pomohlo? A zrovna teď. Byl by z toho zbytečný poprask, Meryl.
5: Kvůli takovému...
1: Riddere je mazaný a vyzná se. Nepodceňuj ho, drahá. Sama si měla na mále. Nezapomeň.
5: Já vím. Chtěl mě potopit, dostat za mříže a okrást o zbývající polovinu majetku.
1: Nepovedlo se.
5: Však to stálo dost peněz. Mám chuť se mu pořádně pomstit.
1: Nech ho na pokoji, alespoň nějakou dobu. Už kvůli mně. Mám před sebou skvělý obchod.
5: Ale to je tvoje věc, Molisky. S tím přece já nemám nic společného.
1: Ne tak docela. Ten job, co mě čeká, je překvapení pro tebe, drahá. Když mi to vyjde, dostaneš dárek, který ti vyrazí dech. Potřebuju jen trochu času a klid.
5: Budeš ho mít. A pokud jde o Riddera, ten už ti dá pokoj, uvidíš.
1: Varuji tě, Meryl. Nedráždi ho.
5: Říkáš, že je mazaný a že se vyzná? Ano? Já taky.
1: O tom nepochybuju. Ale nech ho být, dokud na nás nezapomene. Však se najde příležitost, jak mu dodatečně všechno spočítat.
5: Molisky, lásko moje, když já bych tolik chtěla, aby to bylo co nejdřív.
6: Kde jste se tak dlouho toulal, pane Riddere?
2: Byl jsem v kanceláři, paní Hambletonová.
6: No, já myslela, že jste si vyšli se slečnou Bellmanovou někam na procházku do parku.
2: Tak to bych moc rád, ale bohužel.
6: Řekněte si Rubrednovi, ať vás pouští dřív, když je venku tak krásně.
2: Požádám ho o to vaším jménem.
6: To by vám asi příliš nepomohlo. Co se dá dělat? Dáte si čaj?
2: Ano, těším se na něj celou cestu.
6: Hned vám ho přinesu. Málem bych zapomněla, máte na stole balíček.
2: Kdy přišel?
6: Listonož ho přinesl předpolednem. Zrovna jsem se vrátila z nákupu. Něco úředního?
2: Pojďte se podívat, paní Hambletonová. A to byste neuhodla.
6: Bomboniera. Samé nugátové bombony a těch druhů. Takové máte rád.
2: Však vy také. Nabídněte si.
6: Až po vás, pane Riddere. To je určitě dárek k vašemu svátku od slečny Bellmanové, že?
2: Ale to už mi dárek dala.
6: Tak od někoho z úřadu.
2: Proč by mi to posílali poštou?
6: Je to od někoho, kdo zná vaši adresu. John G. Riddere, Brooklyn Road, číslo 17.
2: Znát ji nemusí, stačí, když si ji zjistí.
6: A uvnitř není žádný lísteček s přáním?
2: Ne, není.
6: Pane Riddere, že vy máte nějakou tajnou ctitelku?
2: No, copak mě neznáte, paní Hambletonová, já a tajná ctitelka.
6: Tak už tedy nevím. Musí to být, nemůže, musí to být nějaká ženská.
2: Nějaká ženská?
4: A nemusí to být ctitelka. Já vám děkuji, paní Hambletonová.
6: A za co?
4: To vám řeknu až zítra. Z téhle bomboniery vám teď bohužel žádný bonbon nenabídnu. Nezlobíte se?
6: A proč bych měla?
4: A víte co, já vám koupím jinou. Největší ze všech, co prodávají, a sníme ji sami dva na posezení.
6: Sami dva ne, pane Riedre. Když tak se slečnou Belmanovou.
4: No ano, to je výborný nápad. A tuhle bonbonieru teď opatrně zabalíme a já ji hned zítra ráno zanesu na Scotland Yard do laboratoře.
6: A proč zrovna tam?
4: Protože díky vám mám vážné podezření, že s těmihle bonbony není všechno v pořádku. Otrušík, ano, sire Bredne. Otrušík si vybrala paní Kartnerová.
3: A tímhle jedem otrávila čokoládové bonbony?
4: Všechny. Do jednoho. Byla důsledná a netušila, že mohla mít na svědomí oběti dvě. Mě i moji hospodyni. Ta mě totiž zachránila. Díky ní jsem pojal podezření a když mi to v laboratoři potvrdili, dal jsem okamžitý příkaz k zatčení.
3: Ona si opravdu myslela, že jí to vyjde?
4: Být doma sám? Asi bych podlehl pokušení ochutnat oblíbený nugát. Navíc jako dárek k svátku. Člověka v takovou chvíli nic zlého nenapadne.
3: To máte pravdu. Doufám, že se dáma ke všemu přiznala.
4: Co jí zbývalo? Při důkladné prohlídce bytu našli v komoře zastrčenou plechovku se zbytkem otrušíku a na bonboniéře byly její otisky. Zachovala se jako amatér.
3: Tušíte proč?
4: Zřejmě jí vztek a zlost úplně zatemnili mozek. Jinak by, doufám, našla jiný způsob, jak mě zničit. Teď o tom může celé dva roky přemýšlet.
3: A co Molisky? Přišel si poslechnout rozsudek?
4: Kdyby jen to. Hned na chodbě...
3: Snad vás také nenapadly jako tenkrát ona.
4: Pustil se do mě, že jsem se rozhodl paní Kartnerovou zničit a že se mi to konečně podařilo.
3: Co pak se zbláznil?
4: Řval, že mě oddělá a to takovým způsobem, že si to ani ve snu nedovedu představit. Nechal jsem ho obvinit z napadení korunního svědka a z nebezpečného vyhrožování.
3: Jak dlouho si pobude ve vězení?
4: Jenom 3 týdny, sire. Důležité ale je, že byl poprvé odsouzen. To je novum pro celý jeho gang. Jejich šéf ztratil nezranitelnost.
3: O to víc buďte ostražitý, Riedre. Molisky. Je lstivý a zákeřný.
4: Zelená mamba. Uhodí a uštkne.
3: Budete potřebovat policejní ochranu.
4: Ale jen na dobu, kdy bude zamřížen.
3: Proč? A pak?
4: Pak budu jednat sám.
3: Bude vás chtít zničit.
4: Pokusím se ho předejít, sire, a dostat ho jeho vlastními zbraněmi. Když bude potřeba, pomůže mi policie a inspektor Settler.
7: Byli dva a všude chodili s ním. Vypadalo to, že má k sobě přišpendlený.
8: Bejt sám, tak jsem ho umlčel za vás, šéfe.
1: A já bych nechal umlčet tebe, Henry.
7: To teda nevím proč.
1: Protože by jim došlo, že to bylo na můj příkaz. Kdyby tě dostali, když jsem byl za katrem, měli by nás na lopatě oba.
9: Skázal jsem vám, abyste ho nechali na pokoji, než se vrátím.
7: A chcete ho teda oddělat, šéfe, nebo ne?
9: Chci, ale jinak, než jsme zvyklí. Pokusil se ho někdy někdo podmáznout? Tajně, beze svědků. Co kdyby si dal říct? A pak to na něj prásknout. Ať si ho oddělají oni.
7: To by ale musel zakopnout o pořádnej balík prachu.
9: Na Riedrovi bych nešetřil, Henry.
10: A co to zkusit jinak, šéfe?
9: Jak?
10: Žije sám? Nemá žádnou ženskou.
11: Proč tě to zajímá, Bile?
10: Pro ženskou je chlap schopnej udělat ledacos.
9: To tě napadlo jen tak?
10: Jen tak, šéfe.
9: Nebyla to náhodou narážka na někoho z nás?
10: To bych si nedovolil, šéfe.
9: To bych ti ani nedoporučoval, Bile. No, Riedre se točí kolem jisté paní. Vlastně slečny Belmanové.
10: A co jí pořádně zmáčknout? Oho. A trochu ji vyděsit.
7: Jo.
10: Třeba by to na něj platilo.
11: Možná i víc, než ty prachy, šéfe.
12: No což, zkusit se to může. Jedno si ale pamatujte a všichni. Reader, pánové, Reader je můj. Tak, teď se dejte do práce. Už máme zboždění.
11: Pomeranče a citrony už dozrály?
12: Zítra se dozvím, kdy je začneme rozvážet. To bude tvoje práce, Bile. Henry, ty a tvoji lidé obejdete rajony a vyberete prachy. Z dlužníky to vemte zkrátka. Času měli dost a dost.
8: Spolehněte se, šéfe.
12: Spojkou bude Stone. Všechno půjde přes něho. A já si vezmu na mušku Reedra.
11: A můžete hned začít, šéfe. Podívejte se ven na ulici.
10: Reeder.
2: A je sám.
10: Co tady chce?
9: Třeba si vyšel jen tak na procházku.
11: A když ne?
9: Zvedněte se a zmizte. Zadem, přes dvůr.
11: A co vy, šéfe?
9: Já tu počkám. Třeba se dozvím, proč kolem nás začal šmejdit.
4: Slečna Belmanová byla pozvaná na večeři do klubu Šampion.
3: Podivný podnik, s podivnými členy. Kdo ji tam pozval?
4: Údajně předsedkyně klubu, jistá Annie Lemaire.
3: Oni se znají?
4: Poznali se nedávno. Paní Lemaire na chodníku málem omdlela. Slečna Belmanová jí poskytla pomoc a paní Lemaire ji za to pozvala do klubu na večeři.
3: A kdy tam má jít?
4: Už tam šla. Předevčírem, v 8 hodin večer.
3: Stalo se tam snad něco?
4: Jen taková drobná nepříjemnost. V 8 hodin byl klub plný policistů.
3: Jaké udání?
4: Ani ne. Domluvil jsem se s inspektorem Settlerem, že v 8 hodin tam vpadne policie, provede razí a ověří si totožnost všech podezřelých hostů. Ku podivu byl mezi nimi i Molisky.
3: Chytře vymyšleno, Reedere.
4: Víte?
3: Ale počkejte... Vy jste se tam objevil také. Nebyla to chyba?
4: Nebyla, sire. Šel jsem jen doprovodit svoji známou.
3: Jste mazanější, než jsem si myslel. A co Molisky viděl vás?
4: S chutí jsem ho oslovil. Především. A pak jsem se rozčílil. Kdo si dovolil pozvat slečnu Belmanovou do podniku, který je pod kontrolou policie?
3: A jak na to reagoval Molisky?
4: Byl celý bez sebe.
3: To pozvání... Slečny Belmanové tedy byla léčka.
4: A celá ta scénka s omdlením paní Lemaire měla jediný cíl. Zmocnit se mé známé a mě tak přitisknout ke zdi. Nedal jsem na sobě nic znát. Vzal jsem si ho stranou a mezi čtyřma očima jsme si promluvili.
3: Poslyšte, Reedere, ale to patrně neudělalo nejlepší dojem na jeho komplice.
4: S tím jsem také počítal, sire. A pro příště, pokaždé, když se s Molisky někde setkám, ještě ten den udeří mamba.
3: Udeří a uštkne. A koho?
4: Pokaždé někoho z jeho gengu.
3: A kdo to odnesl předevčírem?
4: Jistý Teddy Elfield. Molyskyho bývalý důvěrník. V noci ho zatkla policie. Byl obviněn z krádeže luxusního automobilu. Reeder. Ano. Ano, díky, inspektore. Hned jsem tam. Molisky se sešel s El Rahbutem.
3: Kdo to je?
4: Jeho obchodní partner z Maroka.
3: Z Maroka? V londýnském tisku v poslední době velice populární země. Vzpomínáte na ty titulky? Sulimanovi smaragdy uloupeny, Omarova mešita zneuctěna, lupiči zmizeli bez stopy.
4: Vy mě udivujete, sire Bredne. Vás to tak zaujalo? No,
3: titulky jako z koubojek.
4: A vidíte, minulo několik týdnů a v novinách o drahokamech není ani zmínka.
3: Výhodné pro lupiče, Reedere. Pokud by se chtěli pokladu zbavit, mají konečně čistý vzduch a potřebný klid. Molisky zná toho Maročana dlouho?
4: Obávám se, že ano.
3: A kde teď spolu jsou?
4: V baru u čtyř námořníků, Liskyho oblíbený podnik. Rád bych ho tam zastihl, až bude sám.
3: Chcete si promluvit... Mezi čtyřma očima.
4: Už proto, aby se jeho lidé hned zítra dozvěděli, koho v noci policie zatkla. Jednali spolu dlouho, Settlere?
13: Ani ne. Dávali si pozor.
0: Jakmile kolem nich někdo prošel, hned zmlkli. Sedl jsem si, jak nejblíž jsem mohl.
4: Ale vás inspektore Mólisky nezná.
0: Ne, nikdy jsme se neviděli. Raz v klubu řídil můj kolega. Mólisky ho znám jen z úřední fotografie.
4: A o čem spolu mluvili? Zaslechl jste něco?
0: Rahbut odjede do Maroka.
4: Kdy?
0: Zítra.
4: Nevíte kam?
0: To hádám jen z té znělé sykavky. Fes.
4: Díky ukradeným smaragdům nejznámější marocké město. Že by s tím měl také něco společného?
0: No, proč ne? Nejedná přece s řadovým gangstrem.
4: A kdy se vrátí, nevíte?
0: To jediné řekl nahlas. Když vstal a loučili se, řekl za týden.
4: No, tak za týden. Kde tady asi bydlí? V hotelu?
0: To vám řeknu zítra, lídre. Dal jsem příkaz sledovat ho na každém kroku.
4: Mólisky tam zůstal?
0: Volal jsem vás z téhle budky, tady na rohu v parku. Od té chvíle sedím na lavičce. Je odtud dobře vidět na vchod do baru. Ale vyjít jsem ho zatím neviděl.
4: Zajdu tam.
0: Nebude to podezřelé?
4: Mólisky ví, že tam občas projdu. Už jsme spolu v baru i mluvili. Jen tam nakouknu a když ho náhodou zahlídnu, zase si spolu promluvíme.
0: A koho zatkneme v noci?
4: Jednoho z jeho nejbližších, inspektore. Ale pak si dáme týden volno. Počkáme, až se náš podezřelý Maročan vrátí do Londýna.
11: To jsem já, šéfe. Stone, otevřete.
12: Pojď dál. Co tak brzy, vždyť je 3:30 ráno.
11: Volal mi Rahbut, zrovna dorazil. Po telefonu se vám to nechtěl říkat, co kdyby.
12: Nikdo tě nesledoval.
11: Ulice jsou jak vymetené, nikde ani človíčka.
12: Co chce Rahbut?
11: Máte zajít do banky. Chce se s vámi sejít.
12: Kdy?
11: Dneska v noci.
12: Dneska to nejde. Mám schůzku s Reedrem.
11: Už zase.
12: Stone! Ten mizerný detektiv mě pořád sleduje a pořád za mnou leze. Musím to s ním skončit.
11: Bylo by na čase, šéfe. Chlapcům se to přestalo líbit. Jak se vy dva sejdete, vždycky to někdo z našich lidí odskáče. Už toho mají plný zuby. Stát se to ještě jednou, tak...
12: Tak co? Přestali by ve mě věřit? Začali by mě podezírat? Nechtějí mě náhodou zlikvidovat, Stone?
11: Zatím to nikdo z nich neřekl nahlas, šéfe.
12: Nikdy jsem s policií nic neměl a tuhle schůzku jsem si vyjednal sám. Dneska večer v 10 hodin v Malu.
11: Na tak odlehlém místě, šéfe. Není to nebezpečné.
12: Aspoň to bude beze svědků. Chci na Reedrovi, aby s tím špehováním už jednou přestal. Jinak revolver nosím pořád sebou a pořád je nabití. Tohle řekni chlapcům, Stone. Nesmím ztratit jejich důvěru, to by byl můj konec. Ale váš taky.
0: Přijel v noci. Ještě spí. Dům hlídá policie. Máme ho probudit?
4: Prohledejte celou tu jeho špeluňku a kdyby se stavil na zadní. Tady máte povolení. Je to příkaz státního zástupce a netýká se jen jeho, ale všech Maročanů, co přijíždějí do Anglie.
0: A my se sejdeme večer, Reedre.
4: Ne, inspektore. S Mólisky si to vyřídím sám.
0: V žádném případě. Schůzka na odlehlém místě a v noci, to může být past. Jen si vzpomeňte na slečnu Belmanovou. Přijedu pro vás, Reedre. Aspoň vám budu krýt záda. Kdy se máte sejít?
4: Až v 10. Ještě je čas. Tam nahoře u pomníku.
0: Jděte. Já půjdu z druhé strany.
4: Někoho přepadli.
0: Kde?
4: Tamhle nahoře, u těch vysokých stromů. Tady. Tady někde to muselo být.
0: Počkejte, Reedre. Posvítím nám. Tamhle. Tamhle někdo leží.
4: Mólisky. Někdo ho bodnul dýkou.
0: Nesáhejte na ni. Doběhnu pro auto a odvezeme ho.
7: Takový konec vládce podsvětí asi nečekal. Přežije to?
4: Snad ano.
7: Aspoň bychom se dozvěděli, kdo ho přepadl.
4: Ale to už víme, sire. Ta ostrá zahnutá dýka, co mu málem probodla srdce, má rukověď zdobenou maurským vzorem.
7: El Rahbut, ale proč to udělal?
4: Nejspíš ze strachu, že bude prozrazen. Musel se dozvědět o té Mólisskyho schůzce se mnou, ale hlavně o tom, že oni Mólisky požádal sám.
7: Navíc ta policejní prohlídka sotva se tady objevil, ta ho musela pořádně vyděsit.
4: Ano, překvapili ho, ještě spal.
7: Našli tam něco?
4: Pokud něco propašoval, tak to schoval jinam.
7: O to víc se mohl začít bát, že na to policie přijde, budou-li ho sledovat.
4: Když policie odešla, dal si zřejmě všechno dohromady a vyložil si to po svém, že ho Mólisky chce podvést a zradit.
7: A rozhodl se, že ho umlčí.
4: V noci ho sledoval až do toho parku, tam ho bodnul a zmizel. Abyste rozuměl, sire, Mólisky přišel na naši schůzku o něco dřív.
7: To El Rahbutovi pomohlo?
4: A Mólisky mu se to stalo osudným.
7: No a co když ho lékaři přece jenom zachrání?
4: V tom případě máme jedinou jistotu, sire Bredne. Že se El Rahbut s ukradeným sultánovým pokladem v Londýně už nikdy neobjeví.

Velectěný pane a předrahý příteli Ivane Petroviči. Již třetí den vás, tak říkajíc, honím, předrahý příteli, protože si s vámi musím promluvit o velmi důležité záležitosti, ale ne a ne vás někde zastihnout. Má žena Anna Michajlovna udělala o vás včera u Semjona Alexejeviče velmi zdařilý vtip, pravíc, že z vás a vaší ženy Taťány Petrovny se stal párek neposedů. Nejste ještě ani 3 měsíce svoji a už zanedbáváte domácí penáty. Moc jsme se tomu všichni nasmáli, arci z nejupřímnější náklonosti k vám. Ale žerty stranou, předrahý příteli, dal jste mi co proto. Semjon Alexejevič povídal, že byste mohl být na plese v klubu sloučené společnosti. Nechám ženu u jeho manželky a letím do sloučené společnosti. Nenašel jsem tam ani vás, ani Taťánu Petrovnu. Ivan Andrejič se mi zaklínal, že určitě sedíte v Alexandrinském divadle nahoře z rozumu.

0: uši. Má žena Anna Michailovna bude mít z vaší návštěvy nesmírnou radost. A když už jsem předrahý příteli v tom psaní, vezměme to jedním vrzem. Jsem nucen vám, velectěný příteli, trochu vyčinit a dokonce vytknout jeden, snad zcela nevinný, žertík, kterým jste mi zle nadrobil. Vy mizero, vy nestydo jeden. V polovině minulého měsíce jste uvedl do mého domu jednoho svého známého, totiž Jevgenie Nikolajiče, a zaručil se za něho svou přátelskou a pro mne tudíž svatou rekomendací. Těší mě to, uvítám mladého muže s otevřenou náručí a přitom strkám hlavu do oprátky. No, oprátka sem, oprátka tam, ale vyšla z toho, jak se říká, pěkná polízanice. Teď není na žádné výklady čas a ani se to v dopise nehodí, jenom k vám mám zlomyslný druhu a příteli nejúctivější prosbu. Zda byste nemohl nějak taktně, potichu a do ouška tomu mladíkovi pošeptat, že v hlavním městě je ještě spousta jiných domů a nejenom ten náš. Nechci tvrdit, že tomu mladému muži chybí elegance nebo duševní schopnosti, nebo že by nějak jinak uklouzl, naopak je to mladík dokonce roztomilý a příjemný. Ale počkejte, až se uvidíme. A zatím, jestli se s ním setkáte, pošeptejte mu to, vážený příteli. Udělal bych to sám. Víte však, jakou mám povahu? Nedokážu to. A basta. A vy jste ho k nám uvedl. Večer si to ostatně povíme podrobněji. Zatím nashledanou. Zůstávám a tak dále. PS. Klučík už nám skoro týden stůně a je mu den ze dne hůř. Trápí ho zoubky. Prořezávají se mu. Žena se s ním pořád piplá a je smutná chuděrka. Přijďte. Opravdu nás potěšíte, předrahý příteli.
1: Ivan Petrovič Petru Iványčovi.
2: Velectěný pane Petře Ivániči, obdržel jsem včera váš dopis, přečetl ho a nebyl z něho moudrý. Hledáte mě Bůh ví kde a já byl zkrátka a dobře doma. Dnes seberu ženu, najmu drožku, vyhodím peníze, abych u vás byl kolem 6:30, ale vy nejste doma, jen vaše paní Anna Michailovna. Čekám na vás do 10:30, dále jsem nemohl. Pak vezmu ženu, zas vyhodím peníze za drožku, dovezu ženu domů a jedu k Perepalkinovům v domnění, že vás tam snad najdu. Ale zase nic. Vrátím se domů, celou noc nespím, dělám si hlavu. Za dopoledne se u vás třikrát stavím. V 9, v 10 a v 11. Třikrát vyhodím za drožku, ale vy mě pokaždé vypečete. Při čtení vašeho dopisu jsem se velice divil. Píšete o Jevgenii Nikolajičovi, prosíte, abych mu pošeptal to a to a nezmíníte se proč. Chválím opatrnost, ale není papír jako papír a já nedávám důležité papíry manželce na natáčky. Konec konců, mohl jste ho vykázat sám. Vidím, že si s vámi musím promluvit důvěrněji a rozhodněji, ale čas utíká. Jsem však v nemilé situaci a nevím, co budu nucen udělat, jestliže nebudete brát ohled na to, co jsme si dohodli. Čeká mě cesta. A ta něco stojí. A k tomu ještě Taťána Petrovna fňuká, abych jí pořídil sametový plášť podle módy. Stran Jevgenije Nikolajeviče vám spěchám oznámit, že jsem nemeškal a když jsem byl u Pavla Semjoniče Perepalkina, zevrubně jsem se informoval. Má 500 duší v jaroslavské gubernii a naději, že dostane od babičky ještě 300 duší někde u Moskvy. Kolik má na hotovosti, nevím. Ale myslím, že vy to budete vědět líp. Naposledy vás žádám, abyste mi určil místo schůzky. Zatím v úctě zůstávám. PS. Manželka je těhotná. Nadto je lekavá a časem podléhá melancholii. Při divadelním představení se někdy předvádí střelba nebo umělé strojem dělané hromobití. A protože se bojím ženu vylekat, nevodím ji do divadla. A já sám si na ně nepotrpím.
1: Petr Ivánič Ivanu Petrovičovi.

0: Můj předrahý příteli Ivane Petroviči, prosím, stokrát prosím za prominutí. Včera v 6, právě když jsme na vás upřímně a srdečně vzpomínali, přijel spěšný posel se vzkazem od strýčka Stěpana Alexejeviče, že s tetičkou je zlé. Ze strachu, abych nevylekal ženu, neřeknu jí ani slovo, vymluvím se na jinou nutnou záležitost a jedu k tetičce. Našel jsem ji napůl mrtvou. Právě v 5 hodin ji ranila mrtvice, již po třetí za 2 roky. Karel Fjodorovič, její domácí lékař, řekl, že snad ani nepřečká noc. Uvažte, v jaké jsem byl situaci, drahý příteli. Celou noc na nohou, v starostech a bolu. Teprve ráno, zcela vyčerpán a sklíčen na těle i na duchu, jsem se tam u nich natáhl na divan, ale zapomněl jsem nařídit, aby mě vzbudili, takže jsem se probudil v 11:30. Tetičce bylo líp. Jedu k ženě, byla už chudinka čekáním celá usoužená. V letu jsem pojedl, políbil malého, vymluvil ženě obavy a jel k vám. Nebyl jste doma. Našel jsem však u vás Evgenie Nikolajiče. Vrátil jsem se domů, chopil se pera a píši vám. Od vaší ženy, Taťány Petrovny, jsem zvěděl, že budete večer u Slavjanovových. Jistě tam přijedu. Čekám vás s největší netrpělivostí. Prozatím zůstávám... PS. Jsme z našeho malého doopravdy zoufalí. Karel Fjodorovič mu předepsal rebarboru. Stále naříká, včera nikoho nepoznával. Dnes už ano. A pořád žvatlá táta, máma, bů. Žena celé dopoledne proplakala.
1: Ivan Petrovič Petru Iványčovi.
2: Velectěný pane Petře Ivániči, píši vám u vás ve vašem pokoji u vašeho psacího stolu. A než jsem se chopil péra, přes 1:30 jsem na vás čekal. Dovolte, abych vám, Petře Ivánoviči, konečně řekl své upřímné mínění stran celé této škaredé záležitosti. Z vašeho posledního dopisu jsem usoudil, že vás stihnu, ale po vás ani potuchy. Nevím, co mi brání, abych vám rovnou a zostra neřekl celou pravdu. Řeknu jen tolik, že asi couváte od naší dohody. A teprve, když jsem si teď vše rozvážil, musím se přiznat, že jsem dohlouby ohromen lstivostí vašeho ducha. Teď jasně vidím, že jste ten nešlechetný záměr choval již odedávna. Mou domněnku dosvědčuje, že jste se již minulý týden téměř nepřípustným způsobem zmocnil svého, mně adresovaného dopisu, v němž jste sám vyložil, ač dosti mlhavě a nesouvisle, naši dohodu stran známé vám záležitosti. Bojíte se dokladů, ničíte je a ze mne děláte troubu. To však nedopustím, jelikož mě dosud nikdo za troubu nepovažoval, nýbrž se o mě po této stránce každý vyslovoval dobře. Konečně se mi otevřely oči. Vy mi do nich sypete písek, zalepujete mi je Evgeniem Nikolajičem, údajně si se mnou dáváte schůzky a zatím se přede mnou schováváte. Myslíte snad velevážený, že do toho nevidím? Nasliboval jste mi výbornou odměnu za úsluhy dobře vám známé stran doporučení různých osob a přitom to neznámo, jak zaonačíte tak, že si sám ode mne vypůjčíte značný obnos bez kvitance, jako právě minulý týden. A teď, když jste peníze dostal, schováváte se přede mnou a nadto neuznáváte mou úsluhu stran Evgenie Nikolajiče. Počítáte asi s mým brzkým odjezdem do Simbirsku a myslíte, že si to s vámi nestačím vyřídit. Já vám však říkám a čestným slovem dokládám, když to má takhle vypadat, že zrovna zůstanu v Petrohradě ještě 2 měsíce. Ale svého dosáhnu, svého cíle dojdu a vás si najdu. Závěrem vám sděluji, že jestliže mi dnes vše nevysvětlíte, budu nucen sáhnout k zákrokům velmi nepříznivým vám a odporným mně samému. Dovolte, abych zůstal.
1: Petr Ivánič Ivanu Petrovičovi 11. listopadu.
0: Nejmilejší a nejváženější příteli Ivane Petroviči, váš dopis mě roztrpčil do hloubi duše, že vám není hanba, můj drahý, avšak nespravedlivý příteli, tak se ukvapit, nevysvětlit celou záležitost a nakonec mi ublížit tak urážlivým podezřením. Než spěchám odpovědět na vaše obvinění, nezastihl jste mě včera, Ivane Petroviči, protože jsem byl náhle a zcela nečekaně povolán k lůžku umírající. Tetička Jefimie Nikolajevna zesnula včera v 11 hodin večer. Příbuzní mě jednohlasně pověřili, abych zařídil celý truchlivý smutečný obřad. Měl jsem takový schon, že jsem se dnes dopoledne nestačil s vámi sejít, ani vás alespoň předem uvědomit. Z duše se rmoutím nedorozuměním, k němuž mezi námi došlo. Má slova o Jevgenii Nikolajičovi uklouzlá mi žertem. Jste vzal zcela opačně a dal jste celé záležitosti smysl, který mě hluboce uráží. Zmiňujete se o penězích a projevujete o ně obavy. Já jsem však hotov bez váhání vyhovět všem vašim přáním a požadavkům, ač vám zároveň nemohu mimochodem nepřipomenout, že jsem od vás peníze 350 rublů přijal minulý týden za jistých podmínek, nikoli však jako půjčku. V tom případě by jistě existoval úpis. Ač mě váš dopis hluboce ranil, hodlal jsem se k vám ještě dnes dostavit s omluvou. Mám však od včerejška tolik starostí, že jsem celý zničený a sotva se držím na nohou. K dovršení mého trápení žena ulehla. Bojím se, že jde o vážnou nemoc. Ale Klučíkovi je již bohudík trochu líp. Musím však nechat psaní. Práce volá, mám jí spoustu. Dovolte, nejdražší příteli, abych zůstal.
1: Ivan Petrovič Petru Ivaničovi 14. listopadu.
2: Velectěný pane Petře Ivaniči, vyčkával jsem 3 dny a zároveň se jich snažil prospěšně využít. Nepřipomínal jsem se vám od svého posledního dopisu ani slovem, ani skutkem. Jednak, abych vás nerušil ve vykonávání křesťanské povinnosti k vaší paní tetě, jednak, že jsem sám potřeboval trochu času na uvážení a informování se stran známé záležitosti. Nyní vám hodlám energicky a definitivně vyložit své názory. Otevřeně přiznávám, že jsem při čtení vašich prvních dopisů opravdu myslel, že nechápete, co chci. Hlavně proto jsem usiloval o setkání s vámi a rozmluvu mezi 4 očima, bál se uchýlit k peru a vyčítal si, že v dopise vyjadřuji své myšlenky nejasně. Domníval jsem se totiž, okouzlen od počátku naší známosti vaším hladkým vystupováním, jemnými způsoby, obratností a výhodami, jež mi měly vyplynout ze spojení s vámi, že jsem nalezl opravdového přítele, druhá a příznivce. Teď však jsem jasně poznal, že mnohý člověk tají pod lichotným a oslnivým zevnějškem v srdci jed, užívá svého důvtipu k tomu, aby proti svým bližním kůl pikle a strojil jim nepřípustné léčky, a proto se bojí pera a papíru a zároveň však využívá svého sluhu k tomu, aby uspal a ošálil rozum těch, kdo s ním vstoupil v jednání a dohodu a nikoli k blahu bližních a vlasti. Vaši věrolomnost lze, velectěný, jasně vyčíst ze všeho níže uvedeného. Za prvé, když jsem vám, velectěný pane, jasnými a pádnými slovy vylíčil svou situaci a rovněž se vás ve svém prvním dopise tázal, co račte rozumět svými narážkami a náznaky, a to zejména stran Jevgenie Nikolajeviče, pokusil jste se to vesměs zamlčet a klidně se ze všeho vyzul. Potom, když mi byla každá chvilka drahá a když jste mě přinutil, abych se za vámi honil po celém městě, psal jste mi údajně přátelské dopisy, v nich jste schválně pomlčel o naší záležitosti a mluvil o věcech zcela podružných. Hlavně o nemocech mnou všestranně vážené paní Choti Anny Michajlovny. O tom, že jste vašemu chlapečkovi dávali rebarboru a že se mu po ní prořízl zoubek. O tom všem jste se zmiňoval v každém dopise s pravidelností až nechutnou a urážlivou. Posléze jste mě několikrát věrolomně doběhl, dávaje si se mnou schůzku a nutě mě hrát úlohu vašeho šaška a blázna, jímž nikdy nehodlám být. Potom, když mě k sobě napřed pozvete a pořádně si ze mě vystřelíte, mi sdělíte, že jste byl odvolán k nemocné tetičce, kterou právě v 5 hodin ranila mrtvice. Naštěstí jsem se velevážený, stačil za ty 3 dny informovat a zjistit, že vaši tetičku ranila mrtvice již 7. listopadu večer, krátce před půlnocí. Z toho vidím, že jste zneužil posvátných příbuzenských vztahů k oklamání člověka zcela cizího. Konečně ve svém posledním dopise mluvíte i o smrti své příbuzné, jako by k ní došlo právě v dobu, kdy jsem k vám měl přijít na poradu o známých záležitostech. Zde však již vaše bohapusté kalkulace a výmysly překročily všechny meze, neboť dle nejvýš důvěryhodných informací jsem zjistil, že vaše tetička zemřela přesně o 24 hodin později, než jak bezbožně udáváte ve svém dopise. Nyní docházím k vašemu nejhoršímu úskoku a věrolomnosti, zakuklené ve vašem soustavném mlčení o tom, co se týče našich společných zájmů, a totiž o nekřesťanském odcizení listu, v němž jste vypsal, sice nejasně a pro mne zcela nesrozumitelně, naše obapolné podmínky a dohodu, dále o vandalsky vynucené půjčce 350 rublů, které jste ze mne vymáčkl bez úpisu, a konečně o hnusném klepu na našeho společného známého Jevgenie Nikolajče. Jasně vidím, že jste mi chtěl dokázat, že je něco jako kozel, nedá se z něho vydojit mléko ani stříhat vlna, a že není ani to, ani ono, ani ryba, ani rak, jak ho haníte ve svém listě ze dne 6. tohoto měsíce. Já však znám Jevgenie Nikolajče jako slušného a spořádaného mladíka, čímž právě může okouzlit, získat si a vysloužit úctu ve společnosti. Taktéž je mi známo, že jste ho po celých 14 dní obehrával v kartách a večer co večer si cpal do kapsy pár desítek nebo i 100 rublů. A když jste si nejvýš protiprávně přisvojil peníze Jevgenie Nikolajče i moje, nemíníte se mi odvděčit a pomáháte si klepem, jímž nerozvážně očernujete toho, koho jsem s takovou námahou uvedl do vašeho domu. Končím svůj dopis. Řekl jsem vám všechno. Teď uzavírám. Jestliže mi velectěný, co nejdříve po obdržení mého dopisu nevrátíte splna, za prvé, půjčených 350 rublů, za druhé, všechny ostatní peníze, jež mi dle vašeho slibu náležejí, použiji všech prostředků, abych vás k vrácení přiměl. A to i zjevným násilím. A za třetí, uchýlím se pod ochranu zákona. A nakonec vám sděluji, že mám ještě lecjaké důkazy, které, pokud je má v rukou váš ponížený služebník a obdivovatel, mohou zničit a zhanobit vaše jméno v očích celé společnosti. Dovolte, abych zůstal...
1: Petr Ivánič Ivanu Petrovičovi.
0: Ivane Petroviči, když jsem obdržel váš mužický a zároveň podivný list, chtěl jsem jej v první chvíli roztrhat na cimpr-campr, ale pak jsem si jej ponechal jako raritu. Původně jsem vám nemínil odpovědět, nezbytnost mě k tomu však nutí. Musím vám totiž těmito řádky dát na vědomí, že by mi bylo velmi nemilé, kdybych vás kdykoliv spatřil ve svém domě a právě tak mé ženě Aně Michajlovně. Má slabé zdraví a pach kolomazy jí škodí. Anna Michajlovna z díky vrací vaší manželce Taťáně Petrovně její knihu, kterou si u nás zapomněla, Dona Quixote de la Mancha. Pokud jde o vaše galoše, které prý jste u nás při své poslední návštěvě nechal, s politováním vám sděluji, že je služebnictvo zatím nenašlo. Dosud je hledá, když je nenajde, koupím vám nové. Nicméně mám čest zůstat.
1: 16. listopadu dostane Petr Ivánovič městskou poštou dva dopisy na své jméno. Z první obálky vytáhne důmyslně složené psaníčko na světle růžovém papíře. Rukopis jeho ženy Anny Michajlovny adresováno Jevgenii Nikolajičovi, datum 2. listopadu, nic víc v obálce není. Petr Ivánovič čte. Drahý, včera to vůbec nešlo. Muž byl celý večer doma, ale zítra přijeď přesně v 11, v 10:30 odjede muž do Carského a vrátí se o půlnoci. Zuřila jsem celou noc. Děkuji za poslání zpráv a korespondence. Taková halda papíru. Opravdu to všechno popsala ona? Ale sloh má. Děkuji ti. Vidím, že mě máš rád. Nezlob se kvůli včerejšku a přijď zítra. Prosím tě. A Petr Ivánič rozpečetí druhý dopis.
2: Petře Ivániči, bez tak bych vám nohou nepáchl. Zbytečně jste ráčel ničit papír. Příští týden odjíždím do Simbirsku. Vám tu zůstane jakožto nejdražší a nejmilejší přítel Jevgenij Nikolajič. Hodně zdaru. A s galošemi si nedělejte starost.
1: 17. listopadu dostane Ivan Petrovič městskou poštou dva dopisy na své jméno. Z první obálky vytáhne psaníčko, ledabile a narychlo napsané. Rukopis jeho ženy Tatiany Petrovny adresováno Jevgenii Nikolajčovi, datum 4. srpna. Nic víc v obálce není. Ivan Petrovič čte. Sbohem, Jevgenii Nikolajči, Bůh vám oplať i za to. Buďte šťasten. Mne čeká krutý osud. Hrozím se ho, ale vy jste tomu chtěl. Nebýt tetičky, nebyla bych se vám tak odevzdala. Nesmějte se však ani mě, ani tetičce. Zítra mám svatbu. Tetička je ráda, že se našel hodný člověk a vezme si mě bez věna. Dnes jsem se na něho poprvé pořádně podívala. Zdá se takový hodný. Spěchají na mne. Sbohem. Můj drahoušku. Vzpomeňte si na mne někdy. Já na vás nezapomenu nikdy. Sbohem. I tenhle poslední dopis podepíšu jako ten první. Pamatujete? Tatiana. V druhé obálce bylo toto.
0: Ivane Petroviči, zítra dostanete nové galoše. Nejsem zvyklý sahat do cizích kapes a také nerad sbírám po ulicích lecjaké odpadky. Jevgenij Nikolajič odjíždí tyto dny v záležitostech svého dědečka do Simbirsku a prosil mě, abych mu sehnal někoho, kdo má stejnou cestu. Nechcete jet s ním?

0: Ke konci hodiny odevzdal Joe papír čistý jen se svým jménem, datem a nadpisem písemné zkoušky z dějepisu. Po krátké přestávce byly rozdány další papíry a začala písemka z matematiky. Už se ani nenamáhal pohledem na zadání.
1: Normálně bych písemku z matiky zvládnul, ale dneska nemůžu.
0: Ponořil hlavu do rukou a nepozvedl ji ani, když odzvonilo poledne. Pak odevzdal druhý čistý papír a vyšel s ostatními ven. Bolela ho hlava i celé tělo. Byl nespokojený ze svých neúspěchů při zkouškách a zlobil se na Freda a Karla. Stále jen mluvili o včerejší dobrodružné výpravě do pekla, o tom, jak přemohl tři Simpsonovy kluky po sobě.
2: Dejte mi všichni pokoj!
0: Joe toužil, aby mohl někam zmizet, být úplně sám, vrhnout se do zelené trávy a zapomenout na všechny nepříjemnosti. Pak ho něco napadlo a protože si byl jistý, že při dalších zkouškách stejně propadne, rozhodl se hned. Proč trpět ještě celé odpoledne? Zamířil k vratům školního dvora a vyšel ven. Chvíli kráčel bez cíle, až dorazil ke kolejím tramvaje. Nastoupil a po chvíli se ocitl před přístavem. Před ním stála velká budova, ze které se nasedalo na lodě. Neměl ani zdání, kam popluje, ale zaplatil 10 centů a brzy plul přes záliv k Oaklandu.

0: Právě tak bez cíle a bezradně se po hodinové plavbě posadil na kamennou obrubu přístaviště a opřel svou bolavou hlavu o dřevěný trám. Z místa, kde seděl, viděl na palubu několika malých plachetnic. Z komínku nad kajutou jedné z nich vystupoval kouř. Dveře vedoucí ke kajutám byly otevřeny, střecha odsunuta, a tak Joe viděl, jak asi 20letý muž uvnitř vaří něco na malých kamínkách. Při práci rozmlouval se svým druhem na palubě, který naplňoval vědra mořskou vodou a poléval ústřice ležící na palubě. Při pohledu na námořníky Joe ožil.
1: To je život,
0: říkal si. Žijí na volném vzduchu, pod modrou oblohou a zářícím sluncem, na moři, které se pod nimi kolébá. A on musí celý den poslouchat jednotvárný hlas učitelky Wilsonové, učit se suché poučky, které ho nezajímají. Tihle tady na lodi si žijí radostně, veslují, plují a jistě se setkávají s takovými dobrodružstvími, o kterých on mohl jen snít v zaprášené třídě. Lidé se vždycky vydávali na moře zcela nepatrní a neznámí, aby tam vyrostli ve velké a statečné lidi. Proč by takový nemohl být i on?

0: Hned druhý den ráno po snídani si s Joeem chtěl promluvit otec. Dal jsem ti dost volnosti, řekl pan Bronson, ale ty jsi mě zklamal. Moc jsem ti důvěřoval a to byla moje chyba. Mám tady jedno sdělení, řekl po chvíli a ukázal Joeovi kus papíru. Joe poznal písmo učitelky Wilsonové. Věděl, že je zle. Četl.
1: Je neposlušný a nedbalý. Školní práce ukázaly, že není vůbec připraven. V dějepise ani v matematice se nepokusil odpovědět ani na jednu otázku. Své papíry odevzdal zcela čisté. A na odpolední vyučování se nedostavil vůbec.
0: Kde jsi byl včera odpoledne? Zeptal se pan Bronson.
1: Jel jsem převozní lodí do Oaklandu.
0: To znamená, že jsi šel za školu, řekl pan Bronson. Večer před zkouškami, místo aby ses učil, si odešel a zapletl ses do nějaké rvačky s uličníky. Neřekl jsem na to nic. Ale tvá chyba je, že se neumíš soustředit. Chybí ti kázeň.
1: Ale tatínku, tomu ty nemůžeš rozumět. Snažím se učit, chci se učit, ale nevede se mi to. Nevím proč, ale asi to vůbec nedovedu. Chtěl bych jít někam do světa. Na moře. Chtěl bych něco vidět, něco prožít.
0: Až skončíš školu, jsem ochoten tě pustit do světa, řekl pan Bronson. Potom ano.
1: Pust mě hned.
0: Ne, teď je na to moc brzy. Nejsi na to ještě připraven, odpověděl mu otec a podíval se na hodinky. Odcházel, ale u dveří se zastavil, obrátil se a řekl, pamatuj si, Joe, že se na tebe nehněvám. Spíš mě celá ta věc bolí. Přemýšlej o tom. A večer mi řekneš, jak to všechno chceš řešit. Joe osaměl. Zavřel oči a ano, on vlastně ví, co má udělat. Ukáže otci, co dovede. Uskuteční svou touhu jít na moře. A dal se hned do práce. Oblek, který měl na sobě, vyměnil za starší, ze skříně vyndal několik košil, prádlo, ponožky, kapesníky, hřeben a kartáček na zuby. Všechno svázal do balíku, šel ke stolu a vybral z malé vnitřní zásuvky pár dolarů svoje úspory. Pak si sedl a začal psát.
1: Nehledejte mě. Jsem k ničemu a odcházím na moře. Nemějte o mě starost. Povede se mi docela dobře. Jednou se vrátím a pak budete na mě všichni hrdí. S Bohem.
0: Dopis nechal ležet tak, aby ho každý mohl vidět. Pohledem se rozloučil s pokojem svého dětství a vyplížil se ven. Plavčík Frisco Kid byl nespokojený a rozmrzelý. Chlapcům, kteří chytali ryby v přístavu a velmi mu záviděli, to připadalo skoro nemožné. Pravda, oni měli lepší šaty a měli i rodiče, ale jeho život plynul volně, byl bohatý na dobrodružství, kdežto oni museli poslouchat a žít jednotvárně doma. Jenže nevěděli o tom, že Frisco Kid se na ně dívá z paluby škuneru zvaného Dezler a závidí jim právě ty věci, co se jim zajídali. Jeho současné znechucení spočívalo však ještě v něčem jiném. Na Dezleru nebyl druhý plavčík a tak Frisco Kid musel dělat víc, než mu podle smlouvy příslušelo. Copak vaření, čištění paluby nebo pumpování, ale když musel umývat loď i nádobí, tak se bouřil. Má přece už dávno právo být takových ponižujících prací zproštěn.
2: To jsou práce dobrý lida tak pro obyčejný plavčíky. Já bych měl spravovat plachty, zvedat kotvu, kormidlovat.
0: Z úvahu vyrušil silný hlas. Pete Francouz, kapitán Dezlera, hodil na palubu balík. Pojď a neboj se, volal na kluka za sebou, který otálil nahoře na molu. Paluba byla o dobré 4 metry níž a kluk nemohl dosáhnout na provaz, po kterém se měl spustit dolů. Pak skočil a chytil se provazu a za okamžik sjel na palubu s rukama popálenýma třením o provaz. Haló, Kide, to je nový plavčík, Joe Bronson, představil ho kapitán. Oba si podali ruce.
3: Tak ty to chceš zkusit na vodě?
1: Jo, myslím, že život v přístavu se mi bude nějaký čas líbit a pak, až si na něj zvyknu, půjdu na moře na přední palubě.
3: Na čem?
1: Na přední palubě. To je přece místo, kde žijí plavčíci.
3: A tak. Víš něco o plavbě na moři?
1: No, totiž moc ne. Kromě toho, co jsem čet.
0: Frisco Kid hvízdl, obrátil se na podpatcích a odešel. Když rozdělával oheň na večeři, tiše se zasmál.
2: Půjde na moře. Bude bydlet na přední palubě a myslí si, kdo ví, jak se mu to nebude líbit.
0: Pro Joea byla večeře skutečný požitek. Vůně slaného vzduchu mu dodala ještě větší chuť k jídlu. Kajuta ho překvapila. Každý kousek prostoru byl účelně využitý. Na obou stranách částečně skryta byla lůžka. Houpající se lampa nahrazovala světlo, které ve dne vnikalo čtyřmi okénky, malými kulatými otvory, uzavřenými silným sklem. Joeovi to všechno připadalo jako sen. Nesčetněkrát si představoval podobné scény a najednou byl uprostřed nich. Připadalo mu, jako kdyby své společníky znal už léta. Kapitán sice vypil trochu vína a brzo usnul, ale Frisco Kid mu vypravoval o poslední plavbě na jeho východ, při které zažili bouři, a Joe cítil vzrůstající náklonost k tomu klukovi, který už tak dlouho žil na vodě.
3: Teď uděláš dobře, když se taky natáhneš a pár hodin se prospíš. Nejspíš budeme v noci vzhůru.
0: Joe poslechl. Nemohl však usnout jako ti dva. Přemýšlel o tom, jak rychle se jeho život v posledních hodinách změnil. Ještě dneska ráno byl školák a teď je plavčík na palubě Deslera a chystá se k plavbě na moře. Přál si, aby ho viděli Karel a Fred. Pak zjihl při vzpomínce na matku, která má jistě starosti, ale zase stvrdl při vzpomínce na otce. Ne, že by nebyl dobrý a laskavý, ale nerozumí klukům, uvažoval Joe a myslel na to, že také kluci mají svoje nezadatelná práva. Rád by otci dokázal, že se o sebe umí postarat. V tom, k Deslerovi takřka nehlučně přirazil malý člun a Joeovi úvahy přerušil. Na palubu vyskočili dva muži a vešli do kajuty.
4: Kdo je tohle? Ptal se první. Je to cestující nebo co?
5: Ne, ne, odpověděl rychle Pete Francouz. To je nový plavčík, dobrý kluk.
4: Dobrý nebo ne, hlavně ať kouká držet jazyk za zuby.
0: Zavrčel druhý příchozí a hrozivě si Joea prohlížel. Pak odešli všichni tři na palubu.
1: Zůstaň tady a nepleť se jim do cesty. Naučím tě všemu, co se týká lanoví a ostatních věcí, ale až nebude takovej fofr.
0: Joe vzplanul k chlapci náhlou vděčností, protože cítil, že z těch, co jsou na lodi, může v nouzi očekávat pomoc jen od něj. Narůstala v něm už teď nedůvěra ke kapitánovi. Proč, to ještě nevěděl, ale vnitřně to tak cítil. Z úvah ho vyrušilo zavrzání kladek na přídi a ohromná plachta se před ním zvedala do temné noci. Oba muži odepjali lana na bocích a Frisco Kid odstrčil loď právě v tom okamžiku, když kapitán uchopil kormidlo. Do Desleru se opřel vítr. Vypluli do střední části zálivu. Joe slyšel, jak se muži domlouvali, aby nikdo nerozsvěcoval postranní svítilny a aby všichni dávali dobrý pozor. Za nějakou chvíli Joea poslali, aby zhasnul svítilnu i v kajutě.
1: Proč nemáme svítit? Třeba podnikají něco proti zákonu.
0: Desler teď změnil směr. Všichni byli sticha, jen občas bylo slyšet šeptané otázky a odpovědi mezi muži. Konečně se loď dostala do hlavního mořského proudu. Zakotvit, zašeptal kapitán Pete a Frisco Kid spouštěl kotvu, aniž způsobil sebe menší šramot. K boku lodi přitáhli člun Deslera a s ním i malý člun, ve kterém připluli oba muži.
1: Umíš veslovat? Umím, fakticky. Tak dobře, vem si na starost jedny vesla a nedělej hluk.
0: Frisco Kid vzal druhý pár vesel a kapitán se ujal kormidla. Tiše pluli za prvním člunem. Joe se rozhlížel kolem a viděl, že plují podél doku. Kotvilo v něm několik lodí s jasně svítícími lucernami, ale oba čluny se držely mimo dosah světla. Pak se jako přízraky zarazili na mělčině. Joe šel za muži po nás po vysokém 6 metrů, viděl úzkokolejnou dráhu, která vedla mezi hromadami nějakých kovových tyčí. V dálce viděl matné obrysy nějaké továrny. Muži začali nosit kovové tyče dolů ke břehu a kapitán Joe nařídil, aby je nosil také. Na břehu odevzdávali náklad Frisco Kidovi, který ho rovnal do člunů. Joe pracoval vytrvale, i když se nemohl zbavit údivu nad záhadností celé výpravy. Proč si počínají tak tajemně? Zmocňovalo se ho hrozné podezření. Náhle proti němu z přítmí vyskočil nějaký muž a rozsvítil baterku. Joe oslněn světlem se zapotácel a v tom vyšla rána z revolveru. Všechno, co si Joe uvědomil, bylo, že na něj někdo vystřelil a že se musí dostat rychle pryč. Dal se na útěk směrem ke břehu, ale tam narazil na jiného muže, který také držel v ruce baterku. Vystřelil za Joe'em také.
1: Rychle, Joe, dělej!
0: Joe se vrhl do vody a vlezl do člunu, kde kapitán a Frisco Kid už měli připravená vesla. Vypluli, ale člun byl značně přetížen a vzdaloval se jen pomalu. Kolem pleskaly do vody kulky a i když se člun vzdaloval z pásma střelby, byl tak těžký, že každým okamžikem hrozilo převrhnutí. Zatímco oba veslovali, začal Joe na kapitánův rozkaz vyhazovat kovové tyče. Pracoval jako divý a načas je to zachránilo. Ale právě v okamžiku, když se přibližovali k Dezleru, se jedna strana naklonila, člun se napůl obrátil a skoro všechny tyče se vysypaly do vody. Joe a Frisco Kid vypadli také. Doplavali k lodi a vyšplhali na palubu. Pak rychle začali vytahovat člun a vylévat z něj vodu. Za chvilku byla uvolněna kotva, obě plachty napjaty a Dezler vyrazil zálivem pryč od místa, kde zažili tolik nebezpečí.

ma ben nonché. Gil Pati Manautan Sinchlerův. To je třetí větev Mabinoky. Když sedm mužů, kteří vyvázli z Irska, pohřbilo Bendigeid vranou hlavu na bílém kopci v městě El, tváří k Francii, pohleděl Manautan na město El a na své druhy a zhluboka vzdychl. Pojal ho veliký žal a stesk. Och, bože všemohoucí, běda mi. Každý má dnes v noci útulek, jenom já ne. Pane, pravil pradery, nermuď se tak příliš. Zdědil jsem sedm okresů, je tam má matka Rhiannon, dám ti ji. A s ní vládu nad těmi sedmi okresy. Není nikde lepších nad ně. Třeba z panství bude podle jména mé, budeš ho užívat ty a Rhiannon. Kéž ti Bůh odplatí tvé přátelství, odvětil Manautan. Půjdu se s tebou podívat na Rhiannon i na panství. Správně činíš, řekl pradery. Myslím, že jsi nikdy neslyšel ženy, která by lépe rozprávila než ona. V době, kdy byla v plném rozkvětu, nebylo hezčí ženy nad ní a ještě nyní nebude se ti nelíbit její podoba. Přišli do Dvedu. K jejich příchodu byla připravena hostina v Arbersu. Rhiannon a Kigva, praderyho žena, sami ji přichystali. Všichni se posadili a Manautan začal rozmlouvat s Rhiannon. A tato rozmluva upoutala jeho mysl a srdce k ní a těšil se v duchu, že nikdy neviděl krásnější a dokonalejší ženy. Paní, pravil pradery, dal jsem tě za ženu Manautanovi. Přistoupím na to s radostí, řekla Rhiannon. Já jsem také rád, děl Manautan. Než ta hostina skončila, spal Manautan s Rhiannon. I počali konati objížďku pod Dvedu, loviti a užívati zábav. Projíždějíce zemí shledali, že nikdy neviděli země více obydlené, ani lepších lovišť, ani bohatší medem a rybami. Mezitím vzrostlo mezi všemi čtyřmi takové přátelství, že nechtěli být jeden bez druhého ani ve dne, ani v noci.

Jednoho večera se odebrali na kopec Arberský. Když tam seděli, náhle se ozval ohromný hluk, provázený takovým mžením, že jeden neviděl druhého. Pak se mlha rozptýlila a bylo zase všude jasno. A když se rozhlédli po místech, kde předtím viděli stáda, bohatství a obydlí, nespatřili nic. Ani domu, ani zvířete, ani kůře, ani ohně, ani člověka, ani obydleného místa. Zbyli jen oni čtyři. I jali se všichni čtyři hodovati dále a loviti a baviti se. Když vyčerpali zásoby, počali se živit masem ulovené zvěře, rybami a medem divokých včel a tak vesele strávili 2 roky. Posléze však měli nedostatek. Tu odešli do Herefordu a jali se vyráběti sedla. Manautan počal vytvářeti předky sedel a barviti je modrou barvou. A pokud bylo možno dostati u Manatauna sedlo, nekoupil je nikdo od žádného sedláře po celém Herefordu. Až sedláři poznali, že ztrácejí velikou část svého zisku. Tu se všichni shromáždili a dohodli se, že zabijí jej i jeho druhy. Oni však dostali výstrahu a rozhodli se opustit město. I odebrali se všichni čtyři do jiného města. Jakému řemeslu se nyní věnujeme, tázal se Pradery. Budeme dělat štíty, odvětil Manautan. Počali dělat i štíty a dílo se jim dařilo tak, že se v celém městě nekoupilo štítu, leč když se nedostal u nich. A tak žili, dokud druzí mistři jimi nebyli zkráceni a nedohodli se, že se je pokusí zabíti. Přišla jim výstraha i odešli do jiného města a dali se na ševcovství. Pokud se dostali u nich střevíce nebo boty, nekupovalo se nic od ševců po celém městě. Ševci se sešli a rozhodli svorně, že je zabijí. Nezůstaneme déle v této zemi, děl Manautan. Pojďme zpět do Dvedu, podívat se na ně. Odebrali se do Arbersu, udělali oheň, schromáždili psy a počali loviti a tak strávili rok.

Jednoho dne při lovu kance spatřili veliký a vysoký hrad, vyhlížející jako nově postavený. Na místě, kde nikdy nic nespatřili, ani kamene, ani díla. Kanec rychle vběhl do hradu a psi za ním. Půjdu se podívat do hradu po psech, děl pradery. Ví Bůh, řekl Manautan, není dobrý tvůj úmysl. Ten hrad zde postavil ten, kdo začaroval zemi. Ví Bůh, děl pradery, neopustím své psy. A byť mu Manautan jakkoliv radil, odebral se do hradu. Manautan na něho čekal až do sklonku dne. Pak se vrátil ke dvoru a pověděl všecko Rianoně. Ta ihned odešla tam, kde podle vyprávění Manautanova byl pradery a hrad. A když potom nastala noc, ozval se hluk, zamžilo se a hrad i s Rianon a praderym zmizel. Manautan řekl Kygevě: zaručuji se ti před Bohem, že jsi neviděla věrnějšího druha, než budeš mít i ve mně. Zachovám věrnost praderym. Potom začal vzdělávat půdu, pak osel pole a druhé a třetí. I vzešla mu nejkrásnější pšenice na světě. Zítra požnu první pole, řekl si. Když za úsvitu přišel na pole, byla tam toliko prázdná stébla a klasy byly pryč. Druhého dne přišel s úmyslem požít druhé pole, ale nebylo tam opět nic než prázdné klasy. Ach, pane Bože, zvolal, kdo takto dovršuje mou zkázu? A já to vím. Týž, kdo zničil mou zemi. Hanba mi, nebudu-li dnes v noci hlídati. Šel hlídat. Okolo půlnoci uslyšel největší hluk na světě. Ohlédl se a spozoroval náramné množství myší. Každá z nich šplhala po stéble, sehnula je sebou, ulomila klas a odcházela s ním pryč. Chytil jedinou, která byla velmi pomalá. Dal si ji do rukavice, otvor zavázal šňůrou a šel domů. Zítra ji oběsím, řekl Kygvě. Druhého dne se odebral na Arberský pohorek a na nejvyšším místě kopce vztyčil dvě vidlice. Přitom náhle spatřil, jak k němu přichází žák v starém ošuntělém a nuzném oděvu. Bylo tomu 7 roků, co neviděl ani člověka, ani zvířete, krom 4 lidí, jak tu spolu žili. Pane, pravil žák, dobrý den, co to děláš? Věším zloděje, kterého jsem chytil, když mě okrádal, odpověděl Manautan. Jakého zloděje, pane? Vidím v tvé ruce myš? Špatně se hodí pro tak vznešeného člověka zabývat se takovým tvorem. Pusti ji. Nepustím, přísám Bůh, děl Manautan. Jak chceš, pane? A žák odešel. V tom přijížděl kněz na vystrojeném koni. Pane, dobrý den, pravil, co to děláš? Bůh ti požehnej, řekl Manautan, věším zloděje, kterého jsem chytil, když mě okrádal. Pane, řekl kněz, než abych tě viděl zabývat se tím tvorem, vykoupím jej. Doznávám před Bohem, že ho ani neprodám, ani nepustím. Kněz odešel. Manautan ovinul myši šňůru okolo krku. V tom spatřil průvod biskupův a biskup sám zaměřil k němu. Bůh ti žehnej, pověděl biskup. Co to děláš? Věším zloděje, kterého jsem chytil, když mě okrádal. Když jsem přišel k popravě takového tvora, koupím jej od tebe, pusti jej a dostaneš 7 liber. Nepustím, přísám Bůh. Když nechceš tohle, stanov cenu, jakou chceš. Stanovím, řekl Manautan. Propuštění Rianony a Praderyho. A aby 7 okresů Davedu bylo zbaveno kouzla a začarování. A chci vědět, kdo je ta myš.
Dostaneš vše. Myš je má žena. Nebýti toho, nevykupoval bych ji. Jsem chlujt a začaroval jsem 7 okresů dvedu. Začaroval jsem je z přátelství, abych pomstil Guaula. Mstil jsem se na praderím za hru s jezevcem v pytli, kterou s Guaulem zahrál Půjl, jeho otec. Má čeleď přišla ke mně s žádostí, abych je proměnil v myši, aby ti mohli zničit obilí. Má žena žádala, abych ji proměnil také. Je v jiném stavu. Kdyby nebyla, nikdy by si nechytil. Pusti ji nyní. Manautan pustil myš a ta se proměnila v nejkrásnější ženu, jakou kdy člověk spatřil. V tom okamžiku Pradery a Rhiannon byli tu. Když se rozhlédli, uviděli celou zemi obydlenou a opatřenou všemi jejími bohatstvími a domy v tak dobrém stavu jako dříve. A tak se končí tato větev Mabinogi.

císařovnin životní příběh, tak, jak jej sama sepsala a jak jej doslovem opatřil její vrchní eunuch Li Lianying. Část prvá.

0: My, císařovna vdova, si, nazývaná mezi lidem starý Buddha, poroučíme, aby tyto hedvábné svitky, na něž jsme sepsali své vzpomínky a úvahy, byly po naší smrti spáleny, aniž je předtím kdo četl. Pověřujeme tímto úkolem svého prvního eunucha Lilien Yinga, neboť víme, že náš rozkaz věrně splní.
1: Mé přání, aby mé paměti zůstaly utajeny před očima budoucích pokolení, nepramení snad ze strachu, že by mohli narušit obraz, jaký si o mě udělali moji podaní. Čínský lid, znalý nedokonalosti lidské povahy, mi již dávno ze srdce odpustil všechny chyby vyplývající z lidské slabosti. Ba, šla bych ještě dále. Moje nedostatky mě naopak tomuto lidu přiblížily. Vzbuzovala jsem úctu, protože jsem v hodinách krizí a nebezpečí bývala silnější než muži kolem mne. Protože jsem dokázala dělat rychlá a dalekosáhlá rozhodnutí, zatímco oni váhali nebo ztráceli hlavu. A nyní je to moje stáří, co je dojímá. Kdo dosáhl takového věku jako já, kdo už tolik lidí kolem sebe viděl vsednout na draka a odjet do říše žlutých pramenů, ten Číně už více neuškodí. Je to nejjednodušší způsob, jak si získat lidská srdce. Možná však je to i mé právo po všech přestálých těžkostech za více než 4 desetiletí, co takřka bez přestání vládnu říši středu a největšímu lidu světa. Nebylo možná moudré, že jsem pověřila právě Lilien Yinga, aby zničil tento dokument. Znám jeho zvědavost větší než zvědavost ženy. Nebude se asi ohlížet na můj zákaz a svitky rozvine. Ale spálí je, jakmile uvidí, že ho mé vzpomínky zachytily jako člověka zžíraného závistí, plného záští a vzdoru, lačnícího po penězích jako moucha baží po cukru, bezohledného a vyděračského. Ubohý Li, patrně za to nemůže, že má tak špatnou povahu. Z knihy jednoho německého, anglického nebo jiného barbarského filozofa, kterou jsem si dala přeložit, jsem se dozvěděla, že kastrace nevyhnutelně zvýrazňuje všechny nejhorší stránky mužské povahy. Musí to být trpké, když muž cítí k ženě náklonost, ale nemůže si ji podmanit mužskou zbraní a proto zůstává jen divákem při hře přírody, jež se kolkolem odehrává. Není divu, že se do srdce eunuchů vkrádá nenávist. A nenávist je zlá poduška duše, jak říká básník. Ať tak či onak, mimo Lilien Yinga neznám nikoho, koho bych pověřila zničením svých vzpomínek. Chtěla jsem ten úkol svěřit Zhong Luovi, svému velkému příteli a důvěrníkovi, který mi v těžkých chvílích vždycky stál po boku a jemuž jsem se ke své hanbě odměnila nevděkem. Jenže je mrtev, Zhong Lu, můj přítel z dětství. Odpočívá v honosné hrobce, kterou jsem pro něho dala zbudovat odměnou za jeho neocenitelné služby říši a mně, jeho císařovně. A mimo zahanbení a lítost nad svou zradou cítím i bolest, jež mě nikdy neopustí. V této bolesti mi připadá celý život prázdný a nesmyslný. Je to jen lidská hra, kterou jsem dychtivě hrála. Můj otec byl dědičným kapitánem u manžuského jezdeckého pluku. Důstojníci mívají jen skromné příjmy a maminka zoufalá dotíráním našich věřitelů se nakonec rozhodla, že se vypraví do hlavního města a pokusí se mu tam za pomoci vlídných příbuzných vyběhat výhodnější a vyšší funkci. Tuto naději však zmařila otcova náhlá smrt. Otcův bratr se tehdy šlechetně ujal osiřelé rodiny. Byl to bohatý a vznešený pán. Vyrůstala jsem tedy se svými bratříčky a sestřičkami v jednom z největších domů na tržišti Tin, v tatarské čtvrti v Pekingu. Strýc mi nikdy nedal najevo, že sem nepatřím. Jeho vlastní dcera Sakota se někdy ani nedovedla smířit s přízní, kterou mi prokazoval. Jednoho dne mohlo mi být tak

hrubý muž. Mé dívčí srdce bylo do něho hned celé pryč. Chce se stát důstojníkem, povídal, a chce bojovat za císaře proti rebelům. Hltala jsem každé jeho slovo. Přirozeně, že mu neušlo, jaké city k němu chovám. Nikdy nebyl netečný k pohledu ženských očí, nikdy nepřeslechl milostné zachvění ženského hlasu. A aniž jsme si to oba uvědomovali, čekali jsme jen na chvíli, kdy budeme na okamžik bez dozoru. Jednou taková chvíle nadešla. Žunklu, bledý vzrušením, se rozhlédl, jsme-li skutečně sami, pak mi nešikovně ovinul paže kolem ramen, přitiskl mě k sobě prudce a panovačně. Podíval se mi zblízka do očí, šeptal mi chraptivým hlasem slova, kterým jsem rozuměla, třeba že jsem je ještě nikdy neslyšela. Cítila jsem skrz šaty teplo našich těl i něco, co se ke mně žádostivě vzepnulo. Pamatuješ si ještě, příteli? Bylo to první, ještě plaché vyzvání k sladké hře na flétnu z jadejtu, které jsme se později zcela oddali. Krátce na to začal Žunklu svou vojenskou kariéru u jednoho z 8 manžuských jezdeckých pluků v provincii. Když za mnou přijel naposled, vypadal v uniformě jako mladý bůh války. Byl veselý, bujný, opilý slávou, ale pro mne jako by končil život. Rok poté, co z mého života odešel Žunklu, udály se veliké věci. Zemřel starý císař Tao Kuang, to bylo v 206. roce propůjčení nebeského mandátu manžuské dynastii, a jeho nástupcem se stal Wen Cung, jeho 4. syn, náš princ. 19letý vdovec vstoupil jako císař Sien Feng na uprázdněný dračí trůn. Mezi šlechtickými manžuskými rodinami v Pekingu panovalo velké vzrušení. Co se stane, až uplyne oficiální doba smutku za mrtvého Tao Kuanga a mladý císař pomyslí na nový sňatek? Jednoho dne si Sakotu a mne zavolal strýc Mojanga, poctěný toho rána vysokou návštěvou, a sdělil nám slavnostním tónem, že nás a ještě jiné mladé dámy z dobrých rodin a pochopitelně manžuského původu, ale i to se rozumělo samo sebou, pozvala císařovna vdova, aby si z nás vybrala pro císařský harém. Ani nevím, čeho jsem se polekala víc. Zda té závratné pocty, které se dostalo mně, polovičnímu sirotkovi, anebo pomyšlení, že najde-li ve mně císařská vdova zalíbení, ztratím poslední příležitost, jak uskutečnit svůj nejtajnější sen. Stát se manželkou vzdáleného Žunklua. V onen velký den oblékli Sakotu a mne už před úsvitem do hedvábných šatů a Tchijou, která se v tom vyznala, nás krásně načesala a nalíčila bělí a třešňovou červení. U východní brány zakázaného města stála už řada nosítek. Nosiči ve strachu, že přijdou pozdě a jistě také vydatně povzbuzováni zevnitř, pospíchali se, čím síly stačily, a po kostnatých sluncem sežehlých lebkách se jim řinul pot. Sotva jsme se sešli v plném počtu, objevil se v bráně zavalitý ceremoniář, doprovázený dobrým tuctem eunuchů v tuhých dvorských šatech, a řekl, že máme jít za ním. Ze všech nosítek se vytřepetaly nádherně vyšňořené dívky jako motýly z kukel. Všechny měly vlasy ozdobené pečlivě uchovávanými rodinnými klenoty. Jediným pohledem jsem postřehla, jaké jsou mezi nimi krasavice. Přesto mě však neopouštěl zvláštní pocit sebejistoty a pevná vůle dobít si úspěchu. Tak jsem tedy vkročila poprvé

0: do bran zakázaného města, o němž se vyprávěly neuvěřitelné příběhy. V předsálí paláce císařovny vdovy nám nabídli čaj. Upíjeli jsme opatrně, abychom si neporušili líčidlo na rtech a pokukovali jsme přitom po svých sokyních. Ceremoniář bedlivě pozoroval, zda držíme šálek dost ladně a zda už dibujeme z koláčku způsobem hodným císařské konkubíny. Ale v tom směru se už žádná z nás neměla čemu přiučit. Pak zavolal hlasitě, že její výsost přichází. Vrhli jsme se na kolena a přitiskli čelo na skřížené ruce. Rozhostilo se ticho, jako by sál ovanul nebeský dech. Nikdo se neodvážil zvednout oči k císařské vdově, když kolem nás kráčela, a občas některé z nás poručila, ať zvedne hlavu. Jestli pak dala ceremoniáři odmítavé nebo souhlasné znamení? Neslyšeli jsme nic než strohý příkaz a otázku, kdo jsme. Ceremoniář si přitom jistě ověřoval, z jakého jsme klanu. Jak se dalo čekat, největší pozornost věnovala císařovna Sakotě, ale ta ze sebe chuděra nedokázala vypravit slova, a to ani po opětovném pobídnutí. Ostatním se nevedlo lépe. Když se císařovna zeptala na jméno mne, řekla jsem, že se jmenuji Jehonala, a za čest, že tu jsem, že vděčím své spřízněnosti s první zesnulou manželkou císařovou, neboť to byla má sestřenka. Najednou jsme spozorovali, že císařovna odešla. Ceremoniář nám řekl, že smíme vstát. Pak přečetl jména vyvolených. Bylo jich 28. Sakota byla přirozeně mezi nimi, ale já také. Až potud mohla být má matka klidná. A ty, Žunklu? Při dalším dělení se Sakota dostala o třídu výš než já. Já připadla do předposlední ze čtyř tříd. Kuej žen. Sakota se dostala mezi pchyn. Žádná z nás nebyla při prvním dělení shledána hodnou nejvyšší třídy fej. Sakotě by se rozhodně dostalo té cti, jen kdyby se byla odvážila odpovědět císařovně na otázky. Pak jsme se vydali opět v doprovodu ceremoniáře a eunuchů do přidělených pokojíků. Každá z nás sdílela jeden se svou přítelkyní. Sakota se mnou dostala prostorný rohový pokoj, bylo jasné, že nám dávají přednost před ostatními. Císař se prozatím pramálo zajímal o konkubíny, které mu vybrala matka. Možná, že na ně mnoho nedal a mrzelo ho, že nemohl uplatnit vlastní vkus. Rozhovořili jsme se o tom s ostatními děvčaty. Myslili si, že už má určitě své milenky mezi dvorními dámami císařovny vdovy. A mimo to bylo v zakázaném městě plno služebných, které měl na dosah ruky. A ty nejlépe informované mezi námi ostatně slyšeli, že císař už promrhal všechny své mužné síly a vůbec už netouží po ženě. Že by to byla pravda? Dny míjely a ani jedna z nás ještě nedostala příkaz, aby se dostavila k císaři. Ohromné napětí postupně polevovalo. Po několika týdnech uzavřeného a jednotvárného života jsme už ani nečekali na císařské zavolání. Ale jednou, pozdě večer, jsme uslyšeli, jak eunuchové volají z chodby Sakotino jméno. Několik přispěchavších komorných ji chtělo ještě rychle vykoupat a obléci, ale eunuchové to nepovolili k velkému rozhořčení ostatních děvčat, která se k nám honem seběhla. Sakota jektala zuby rozčilením, ani neslyšela, co se kolem ní povídá. Zmizela s doprovodem v dlouhé temné chodbě, osvětlené jen na konci jedinou lucernou. Zůstali jsme bez ní, jendy vzrušené a upovídané klubko najednou docela stichlé. Dlouhé hodiny jsem ležela a čekala na Sakotin návrat. Nemohla jsem té noci oka zamhnout. Se mi divné, že si ji císař dal tak náhle povolat. To se ho zmocnila touha ji vidět. Přirozeně, že pak musela bez prodlení poslechnout. Ale člověk by přece od císaře čekal, že jí dá včas vzkázat, že jí popřeje pár hodin, aby se přistrojila, líčila. A jak ho vědět, jak ten den hodí, co kdyby měla zrovna své měsíční tapení? Dostali eunuši příkaz přivést mu v tomto případě jinou dívku? Konečně se vrátila. Když zmizel její doprovod, sesypali se k ní dívky z ostatních pokojů, dychtivé zpráv, ale ona nechtěla nic říci. Já se jí na nic neptala. Pomohla jsem jí se svlékáním a pak jsem si ji přitáhl k sobě do zahřátého lůžka. Zoufale se rozvzlikala. Přetáhla jsem přes nás pokrývku, aby nás neslyšeli ze sousedních pokojů. Čekala jsem trpělivě, až mi to vysvětlí. A najednou začala mluvit sama, bez pobízení. Císař popíjel s několika herci a děvčaty z temných čtvrtí za nebeským mostem a vůbec si ji nevšímal. Zavolal ji jen proto, aby ji zesměšnil před očima těch hloupých, uchechtaných holek. Celou tu dobu klečela u dveří a poslouchala pijácké řeči a nechutné vtípky, které by člověk čekal spíše od hrubého vojáka než z úst císaře. Jakkoliv je to zvláštní, já něco podobného tušila. Zanedlouho poté dal císař k sobě povolat i mě. Sakota nemohla pochopit, že jsem klidná. Přes její naléhání a protesty z eunuchů, kteří pro mě přišli, jsem si dala na čas a pečlivě jsem se ustrojila a nalíčila si před zrcadlem obličej. Pak teprve jsem následovala v doprovodu komorných ty ubohé chlapíky, kteří vykleštěně na těle i na duchu hudrovali jako staré babky, jak jsem netečná a neúctivá k císařskému příkazu. Na konci chodby na nás naštěstí čekala nosítka. Šli se mnou úzkými uličkami ve stínu vysokých zdí přes náměstí s bronzovými a mramorovými zvířaty, probuzenými v měsíčním světle k strašidelnému životu. Kolem zely chrámové lodě temné jako jeskyně a v jejich hlubinách se třpitily sochy budhů a hrůzyplných válečných bohů, ozařované z dola třepotavým plamenem svící. Eunuši pobízeli nosiček stále většímu spěchu, takže nám má ubohá komorná nemohla ani stačit. Před námi se vynořil císařský palác. Těžké saténové závěsy pošité draky a fenixy se rozhrnuly, někdo mě strčil dozad, padla jsem na kolena. Za mnou se vrhali na zem eunuši.
1: Zde je, pane 10 000 let.
0: Ticho. Pak chraplavý mužský hlas vyrážející nadávky. Ozval se smích.
2: No, tak se ukaž.
0: Zvedla jsem poslušně oči a na pozadí honosného lůžka, vyřezávaného a zdobeného závěsy jako trůn, se mi poprvé zjevila jeho vznešená výsost Sien Feng, pán nebeské říše. Bledý, útlý muž s modročernými kruhy pod očima se na mě posměšně díval. Uvědomovala jsem si v hloubi duše, že se mi až dosud nevedlo lépe než Sakotě před několika týdny. Ale císař se mnou přesto v duchu zřejmě obíral, protože z ničeho nic na mne promluvil. Chtěl vědět, kdo jsem.
2: Jak se jmenuješ?
3: Jehonala, pane.
2: Jehonala.
0: Opakoval si to jméno, jako by se mu líbil jeho zvuk. Nechte nás o samotě, poručil ostatním. Ti se smíchem vstali a odešli. Jen slepý loutnista zůstal, drnkal dál do strun a občas zamumlal nějaké slovo. Císař se na mne teď pozorněji podíval, pohled měl smutný a skalený pitím. Pak zívl, zhluboka vzdychl, sklesl nazad do podušek, o něž se prve opíral loktem. Chvíli ještě civěl nahoru a pak zavřel oči. Za chvíli jsem slyšela, jak oddychuje. Spal. Byl to zvláštní pocit. Osamět takhle se spícím synem nebes a dívat se na jeho mladou a tak vyžilou tvář. Brada mu poklesla. Chrápal. Z haly jsem zaléhal tlumený hovor eunuchů. Čas se zvolna plynul. Světlo lampy svítilo císaři rovnou do obličeje. Nebude ho to rušit? Zastínila jsem světlo rozevřeným vějířem, který jsem mu přidržela nad očima. Vydržela jsem to dost dlouho, ale pak mi umdlévala ruka. Když jsem si chtěla přendat vějíř z pravé ruky do levé, císař se probudil. Podíval se na mne zblízka podivným pohledem.
2: Jeho Nala. Jmenuješ se tak přece?
3: Ano, pane.
2: A v paláci se ti líbí, povídala jsi.
0: Říkal to s pobuřující lhostejností a mezi tím mi začala rozpínat živůtek. Vsunul mi ruku postranním otvorem pod košily. Nemusela jsem si vzpomínat na maminčiny rady, protože jeho cynický, frivolní tón, chlípný pohled a pomyšlení, že mě to svléká sám císař, ve mně zlomili veškerý odpor. Zmateně jsem se dívala na jeho úzké ruce protkané modrými žilkami, které mě ve světle lampy ohmatávaly a laskaly. I bez žadonění v jeho náhle bezmocném hlase bych byla pochopila, co ode mne chce. Už jsem necítila odpor jako prvé a dala si zavést ruku tam, kam chtěl. V co doufal, se vyplnilo. Stal se z něho muž. Se spokojeným vzdechem se zvedl na kolena, vykasal si oděv a zmocnil se mě. Ani jsem nevnímala palčivou bolest, která mnou projela. Vychutnávala jsem tu triumfální chvíli, že přijímám jako žena císaře. Ta myšlenka mě vzrušila více než tělesný styk, který jemu pohodné chvíli nakonec přinesl ukojení. Císař ze mne udělal ženu a můj klín přijal císařské sémě. A ani při všem tom zmatku jsem si neodpustila myšlenku, že já, kuej žen, jsem vyzrála nad všemi pchyn i nad ubohou sakotou. Sakota dělala, že spí, když jsem k ní konečně přišla. Usedla jsem k ní na okraj lůžka a položila jí dlaň na hlavu. Otevřela oči plné slz. Nemusela se mi nic říkat. Pochopila, že mě se vedlo lépe než jí. Začala se mi tedy těšit, že vlastně záleží jen a jen na ní samé, chceli si císaře získat. Když smutně přikývla, zřejmě ještě na pochybách, řekla jsem jí, že se nesmí dát odratit císařovým neurvalým chováním. Dvůr má přece povinnosti k její rodině. Podle mne je zcela jasné, že to bude právě ona, kdo zaujme místo zemřelé sestry. Musí to jen ještě lépe zaonačit, však jí pomohu. Myslela jsem to vážně, byla jsem ochotná jí pomoci. Nedělala jsem si iluze, že bych já, konkubína třetí třídy, mohla někdy vstoupit na císařovnin trůn. Dost na tom, kdyby se mi podařilo získat císařovu důvěru a získat možná i jeho přízeň a být mu vyvolenou milenkou. Co lidí by mi závidělo? A když už se císařovnou musí stát jiná, tak proč ne právě má sestřenka Sakota, jejíž mírnou a povolnou povahu znám? Na její pošeptné naléhání se mi nakonec svěřila, jaké to bylo, když se mě císař zmocnil. Přitom jsem se nedržela zcela věrně pravdy. Zamlčela jsem jí tu podivnou extázi, jež jsem nezmocnila. Za řeči jsem se svlékla. Když jsem si k ní lehla, přijala mě sněžně otevřenou náručí, jako bych byla císař sám. Přitulila se ke mně, hladila a líbala mě s nenadálou náruživostí, jako by mi chtěla dokázat, že jí vášeň nechybí. Abych ji nezahanbila, zúčastnila jsem se hry, kterou jsme se ukájili za osamělých nocí a již jsme uklidňovali rozjitřené dívčí tužby. Ve skutečnosti jsem však nedokázala sdílet rozkoš, jež nutkala Sakotu k okouzleným vzdechům. Milostná hra se ženou, v níž ona, neskušená, ještě nalézala potěšení, mi neměla co říci od chvíle, kdy mě sevřel v náručí žunklu. Při vzpomínce na něho mě zahltil smutek, jaký jsem dosud nepoznala. Teprve teď jsem si se vší palčivostí uvědomila, že se stalo něco nenapravitelného. Jen ve snu jsem ještě mohla najít útěchu a tak jsem snila, že to byl on, kdo mne dnes v noci svlékl a kdo svým ohnivým mladým mužstvím protěl mé panenství. Ty jsi to byl, žunklu. Ty.

0: Kohoutkova kometa a neb nepodávej ruku číšníkovi. Malý bílý Fiat 500 se řítil vedle nástupního ostrůvku na Vinohradské, odbočka k nemocnici. Uskočil se mu z cesty a z otevřeného okna se vysunula pláčem, žalem a smutkem rozervaná tvář nádherného děvčete Ivany. Plakala a křičela. Jirka se zabil. Ivana, krásná, pyšná a dnes možná nejbohatší žena světa, pomeneme-li staré baby, které všechno zdědily a v životě si ani kapku nepřičichly k životu, se tak loučila se svým drahým, milovaným miláčkem. Začátek tohoto dramatu, které pomohlo jednomu z nejbohatších lidí na světě, Donaldu Trumpovi, aby byl tak úspěšný a mocný, tkví však v úkazu na hvězdné obloze. Jmenoval se Kohoutkova kometa. Každé dítě ví, že při zrození Ježíška běhala nad Betlémem kometa, aby signalizovala nadějnou změnu k lepšímu. Takže my, uražení a poražení, a spolu s námi ti milí přátelé, kteří se normalizace po invazi 68 čapli jako příležitosti, jsme se doslova chytali každé příležitosti být spolu. I ti zavržení, i ti kolaboranti, všichni dohromady, chytali jsme se naděje, mystické spásy, srandy ve vyšší dimenzi. Když astronomické časopisy oznámily světu, že se nová hvězda nad Betlémem na nás řítí a že její objevitel se jmenuje Kohoutek a je českého původu, zajásali jsme. Spása z nebes a od našince, to je třeba správně oslavit. Přítel Josef objednal starožitný dalekohled na terasu vily své ženy. Za nápoj k poctění přeletu nebeského tělesa byl zvolen likér modré barvy, nazývaný raketa. Tak byl důvod k večírku, ke smíření spolupracovníků kolaborantského režimu a těch zatracených. Všichni jsme se těšili. Vždyť kometa se jménem našeho objevitele nebude kroužit věčně. Jenomže chyba lávky. Náš přítel básník se dopustil onoho osudného dne kardinální chyby. Na počátku tragédie stojí vzorný vrchní číšník jménem Gustav. Pracoval v hotelu Palace v sídle prvního poválečného filmového klubu. Tento stále k službám připravený muž ze staré školy, kdy být dobrým číšníkem byla čest, hrdé povolání, obsluhovat hosty znamenalo podílet se na bezchybném chodu společnosti. Každý se nenarodí jako hvězda. Tento náš milý Gustav měl k hvězdám nebe filmového, hereckého a hudebního obzvláštní úctu. Proč? Nevím. Snad tušil, že jsme byli hrou osudu vybráni, abychom lidu rozdávali štěstí, smutek, sny a úsměvy. A on měl před osudem respekt. Takže když se společnost filmového klubu v hotelu Palace zvedala ze svých židlí, vrchní číšník Gustav se pravidelně uklonil a nejvýznamnějšímu ze skupiny podal na rozloučenou ruku. Jeho zdvořilý a vlastně důvěrný pozdrav jeho pracovité ruky byl vždy opětován přátelským stiskem. Nikoli však naším přítelem Jiřím. Vždy se od nabízené pravice odvrátil a pravil: nepodávej nikdy ruku číšníkovi. Jiří byl totiž také ze staré školy. Zastával názor, že rozdíly ve společnosti byly, jsou a budou a že je to tak správné. Společenské rozdíly jako smysluplná kategorie. Věřil v sílu jedince, v génia individuality. Každý má šanci zbohatnout, vypracovat se, být pánem nebo sluhou. To, že odmítal Gustavovi podat ruku, však neznamenalo, že by jeho vzornou práci nedovedl ocenit. Naopak, spropitné dával Gustavovi vždy královské. Jiří měl spoustu krásných vlastností. Rozum nezakalený sentimentalitou. Byl známý básník, takže po osudném ránu 21. srpna 1968 musel jako každý z nás volit z alternativ. Buď emigrovat, stát se hladovějícím a poníženým disidentem, nebo novému režimu, co by nejhoršímu číšníkovi nabídnout ruku ke kolaborantské spolupráci. Síla geniálního individualismu se v Jiřím nezapřela. Místo, co by psal ódy na statečné sovětské brachy, nebo se bratřil s Jiřinou Švorcovou, lidovými milicemi a plukovníky a četaři novodobých osvoboditelů, vzal to, odpusťte ten výraz, přímo na dělohu. Našel si cestu do sovětského generálního štábu vrchního velitelství tzv. Střední skupiny okupačních vojsk. Jak se k těm ometálovaným nebezpečným mužům dostal, je dodnes tajemstvím. Veřejným tajemstvím ale bylo, že se v Jiřího rezidenci pořádaly nádherné mejdany. Hostitel nosil v bednách sovětskoje, šampaňskoje, igristoje a kaviár nikoli v malých skleněných krabičkách, ale v ohromných, několikalitrových konzervách, připomínajících nám dříve narozeným americké konzervy Unry z roku 1945 s pomerančovým džusem a šunkou s vejci. Láhve šampaňského se vyprazňovaly, Jiří dlabal kaviár polévkovou lžící a vysvětloval nám, že tím vlastně provádí fikanou sabotáž. Že snědený kaviár a vypité šampaňské znemožňuje využití tohoto skvělého produktu k výživě a občerstvení znavených sovětských vojsk, stejně jako k podplácení nastupujících front ochotných kolaborantů. Trochu mi to připomnělo historku Vlasty Buriana, když stál v roce 1945 před lidovým soudem a jako důkaz jeho spolupráce s Němci mu kladli za vinu, že měl možnost jezdit svým vlastním osobním vozem, zatímco čeští lékaři, spěchající přivést na svět nevinné české děti, museli chodit pěšky nebo tramvají. Nebo i komik Vlasta se bránil, vážený lidový soude, což pak necítíte, že jsem Němcům prováděl sabotáže? Ojížděl jsem Němcům pneumatiky. Nelze se divit, že s takovým přístupem k lidovému soudnictví skončil Vlasta Burián tak, jak skončil. A dlužno říci, že náš šarmantní přítel Jiří nedopadl o mnoho lépe. Jenže v jeho případě zasáhly vyšší síly. Vesmírné. Kohoutkova kometa, která měla majestátně proplout vesmírem nad Prahou, zvěstovat a dát nám všem sílu, naději, vědomí, že nejsme zatraceni, že oko toho nahoře je s námi. Přítel Josef chystal znamenitý večírek. Kometa, něco jako zemětřesení, které poničilo mnohokrát San Francisco a v dohledné době odtrhne a do moře potopí celou moji druhorodnou Kalifornii, ta kometa, jak jsme se ubezpečovali, nám chce zvěstovat, že vojska v naší zemi se obrátí zpět k východu a zmizí stejně rychle, jako se objevila, že její magickou silou se snad otevře blaník a blaničtí rytíři vyrazí s příručními raketomety a plamenomety a malinko přitopí těm kalmykům, aby už zmizeli a my se nadále nemuseli přejídat jejich kaviárem a nasládlým šampaňským. Prostě, na rozdíl od Jiřího, nepatřím ke staré škole. Kaviár mi smrdí rybinou a i při trpkosti moravského červeného nebo mělnické Ludmily považuji tyto nápoje za zdravější a méně dekadentní. Josef, aby dodal kosmické události novou dimenzi, připravil v náležitém předstihu vilu své ženy. Z honoráře za své surrealistické portréty německých filozofů v markách koupil v Tuzexu znamenitý vrtačský systém značky Black & Decker, provrtal zdi, doděrna stříhal drátky, aby, jak pravil, záření z komety mohlo vstoupit přímo do domu, v němž při historickém přeletu budeme dlít. Jak jistě všichni víte, dámy a pánové, žádný pořádný večírek se bez ženského elementu neobejde. Nemyslím tím nutně na manželky a přítelkyně. Ať je to správné a spravedlivé či nikoli, faktem zůstává, že tradice obveselovacích děvčat na slavnostech je v naší kulturní historii zakořeněnější než dnes možná nastupující tradice obveselujících chlapců. Žil jsem v San Francisku a když na mě staříka začali v barech tito chlapci mrkat a posílat mi drinky, tak jak my na děvčata orientovaní to přiblble a necitlivě neděláme, necítil jsem se nejlépe. Jiří slíbil, že historicky osudový, osvobozující večírek, kdy se změní osudy našeho národa, zpříjemní kromě kaviáru a šampaňského též přítomnost několika svěžích děvčat doposud neviděných ve společnosti bardů ze showbiznisu. Proto se onoho dne vydal do kavárny Columbia na Staroměstském náměstí, aby jednak přečetl své nové básně, popil pár doušků vína, pevně věřím, že to šampaňské pil jen ze snobismu, a rozhlédl se po děvčatech. Oslava Kohoutkovy komety byla již za dveřmi a nové a svěží dívčí tváře stále ještě chyběly na seznamu hostů. Náhodou jsem byl toho dne v denním baru Columbia také. Zapil jsem žal, jehož příčina není součástí tohoto příběhu. Pozoroval jsem Jiřího. byl v dobré náladě. Několika návštěvnicím dle oblečení z venkova udělil pár autogramů a zdálo se mi, že svým odborným pohledem nejenom svlékal, ale též oblékal, aby mohli být důstojnou součástí našeho kosmického večírku. Byla to milá děvčata. Jiřího vytříbenému smyslu pro styl však nevyhovovala. Zastrčil rozdělaný rukopis svého textu do módního sáčka a pokynul vztyčenou rukou k placení. A jsme u toho. Filmový klub v hotelu Palace byl zrušen a vrchní číšník Gustav se přesunul do denního baru Columbia, aby byl se stejnou noblesou, v perfektním smokingu, s něho bílé košily a se vzorně upraveným motýlkem k službám všem, kteří přijdou, chovají se slušně, zaplatí a odejdou. Tento milý Gustav na pokyn Jiřího přinesl účet, přijal peníze a tučné spropitné. Jiří vstal, hlavou pokynul všem na odchod a kráčel vstříc dveřím z temného baru do prudkého světla. Tehdy Gustav, poslední profesionál svého povolání, pootevřel Jiřímu dveře a podal mu ruku na pozdrav, jak bylo vždy jeho zvykem. A stalo se cosi neočekávaného. Jiří jeho napřaženou dlaň přijal, pravici přátelsky stiskl, potom zmizel do oslnivého světla a my v denním baru nevěřili svým očím. Jiří, náš sanova bič, námi všemi nepolapitelný darebák, podal ruku číšníkovi. Co to znamená? Co se s ním děje? Nepolepšuje se snad? Nezačíná mít zdravé sociální cítění? Neodhazuje svůj snobismus jako širák v dál? Ne. V této chvíli byl náš přítel mrtev. Lakonická úřední zpráva. Zahynul při autonehodě. Stalo se to takto. Když Jiří opustil stemnělý denní bar kavárny Columbia, vstoupil do prudkého slunce a nastartoval svůj sportovní Renault, stále se díval po dívkách. Žádná však nesplňovala jeho vysoký standard. Pak zastavil před vinárnou Jadran, vstoupil dovnitř, spatřil to správné děvče, budoucí ozdobu večírku, vypil s ní o pár deci víc, než byl jeho organismus schopen v pohodě absorbovat, pozval je na společenskou zkoušku k sobě do domu za městem. Dálnice byla právě čerstvou novinkou, omezení rychlosti nebylo kontrolováno. Jiří vyrazil v plném tempu. Tachometr jeho sportovního vozu ukazoval 186. Z bočního vjezdu do dálnice zvolna vystrkoval čumák nákladní vůz se železnou traverzou místo předního nárazníku. Zabrzdit, zpomalit, troubit, uhnout? Tak by se ptal, kdo neznal Jiřího. Přidal plyn a jeho poslední slova na této planetě byla: koukej jak voseru toho worksonga. Bohužel to dopadlo obráceně. Traverza byla o chlup rychlejší. Jen tak ťukla do předku Jirkova vozu. Roztočela ho do hodinových obrátek. Třeštící Renault se vrhnul v té nekontrolovatelné rychlosti na střechu. Jiří po střeše stačil ještě předjet několik MBček. Pak se však na straně řidiče otevřely dveře a náš milovaný básník vylétl z vozu přímo do vesmíru. Neboť stál tam vedle cesty sloup. A malý bílý Fiat 500. Smutkem řvoucí Ivana bere zatáčku kolem nástupního ostrůvku ve Vinohradské ulici. Jirka se zabil. Několik bizarních okamžiků nám potom vstoupilo do cesty. Na pohřeb do strašnického krematoria přišlo několik tisíc obdivovatelek. Básnici jsou povětšinou něžným pokolením chápání. Pietu chvíle porušil Standa, zvaný též Liška. Vozil po Barandově plechové krabice filmů, znal všechny hvězdy uměleckého a politického nebe a vždy se s nimi fotografoval a teď mečel. Holky, ten další kouř bude Jirka. Na oslavě komety chyběla slíbená děvčata od Jirky. A ovšem chyběl i Jiří. To byla závažná chyba našeho konceptu. A patrně nejen našeho. Obloha se zavřela. Temná oblaka se roztála nad Prahou. Kometa, kde si nad námi přiletěla, ale nikdo neměl možnost ji spatřit. Prostě se namíchla a dala nám najevo, že nezazáří, že nebude zářit, když náš přítel Jirka už není. Kohoutkovu kometu v Praze nezahlédl nikdo. Ani Ivana, které smutek zabránil být s námi na tichých tryznách, Ivana, která se pak přesunula přes oceány do Kanady a New Yorku. A toto je, prosím, jenom moje osobní spekulace. Donald Trump by byl bez Ivany jenom běžný, bezvýznamný milionář. Čas nebyl nakloněný Římu. V době, kterou popisuje, Ivana a Jiří existovali spolu jako společná buňka. Mířili ke hvězdám. Jeden malicherný okamžik s traverzou a nákladákem přesunul životní energii Ivany do Trump Tower a Trump Casinos in Atlantic City. Malý bílý Fiat 500 se přerodil do nekonečného proudu jachet, limuzín, hotelů, akcí, dobročinnosti a soudních sporů, takže někde zřejmě nastala chyba. A já ji znám. Je v Jiřího výroku. Nepodávej ruku číšníkovi. Jenže on vystoupil sám ze sebe. Porušil své vlastní zákony drzého chytrého básníka. A energie po něm přebral Donald Trump. Ty slzy Ivany. Fiata 500. Nikdy nezapomenu.
1: Uprchlíci z válečné lodi Bounty. Příběh anglické válečné lodi Bounty byl častokrát vyprávěn a dokonce se ho zmocnil i film. První platnou zprávu nám o něm podal stálý tajemník britské admirality Sir John Barrow, který úřadoval právě v letech, kdy se vyvíjela dlouhá historie lodi Bounty. Měl přístup k mnoha úředním dokumentům a dokonce se snažil, pokud toho byl schopen, vystoupit při líčení o něch pohnutých událostí ze své strohé ulity královského hodnostáře a řídit se také trochu citem. Podařilo se mu ovšem zachytit všechny lidské pohnutky, které byly hybnou silou toho, co se dělo na Bounty a později na ztraceném ostrově v Tichém oceáně, jenom částečně a neúplně. Ale nelze mu to vytýkat. Těch 44 mužů tvořících posádku královské šalupy Bounty uzavíralo v sobě příliš mnoho vášní, než aby k podání jejich pravdivé psychologie stačilo péro strohého úředníka. Poskytli by vděčnou látku některému velkému znalci lidských duší. Bohužel, dosud nikdo se nezabýval příběhem lodi Bounty pod tímto čistě lidským zorným úhlem. Každý se dal zlákat romantickou stránkou událostí, jako je vzpoura na válečné lodi, únik uprchlíků před dlouhou rukou zákona na pustý ostrov. A film tyto dobrodružné rysy ještě podtrhl. Kapitánu Williamu Blyovi bylo svěřeno velení na trojstěžníku Bounty, lodi jeho veličenstva, především proto, že znal ostrovy Tahiti, které byly cílem plavby, a potom také pro jeho vynikající námořnické schopnosti. O jeho lidskou kvalifikaci se nestaral nikdo. A nelze to pánům z admirality zazlívat. Nemají přece čas provádět psychologické zkoumání každého velitele, kterého vyšlou na dalekou plavbu. Ale v daném případě právě tato lidská stránka velitelova ohrozila, ba můžeme říci přímo, zmařila zdar celého podniku. Bounty měla přivést z Tahiti sazenice chlebovníku, onoho báječného stromu, jehož bochníkově žluté plody si Evropan sice cení jenom jako průměrný brambor moučné chuti, ale které přesto jsou požehnáním tichomořských ostrovů. Dva, tři chlebovníky a stejný počet kokosových palem stačí na těchto rajských ostrovech uživit početnou rodinu. To tvrdí slavný mořeplavec James Cook, který z té věci dobře rozumí. Jak je patrno, kousek biblického ráje, kde se dobře žije bez práce, nám na naší planetě přeci jenom zůstal a unikl andělovu plamennému meči. Pro ty chlebovníky kapitán Bláji jel na podnět obchodní společnosti, která měla zájmy na západoindických ostrovech a chtěla na nich tyto báječné stromy obyvatele jiného oceánu usídlit a rozmnožovat. Nože kapitán Blight naložil chlebovníků přesně 1015 kusů v 774 hrncích, 39 sudech a 24 truhlících, jak o tom svědčí podrobný zápis v jeho lodním deníku. Ale nedovezl do Anglie ani jediný. Snad žádná loď se ještě nikdy tak pomalu neloudala k cíli jako Bounty. Opustila anglický přístav Spithead 23. prosince 1787. A teprve 26. října příštího roku zakotvila v zálivu Matavai na Tahiti. Nebylo to vinou jejího velitele. Stíhali ji cestou různé nehody. Silná bouře je chytla hned za průlivem, 3 dny po vyplutí a pronásledovala je celý týden. Rozbila jim hromadu sudů s pivem, zničila značnou část jejich zásob chleba, sebrala několik ráhen na nějaké trámy z pravého boku lodi a málem i všechny čluny. Tentokrát stačil ještě k nápravě škody 5denní pobyt na Kanárských ostrovech. Ale o několik měsíců později přinutil u misu Horn rozběsněný oceán Bláje po 39denním zápase obrátit a hledat útočiště u misu Dobré naděje. Tam se potom loď i posádka zatavovali plných 38 dní. Poté si Blight netroufal a pokoušet znovu štěstí u misu Horn raději průl opačným směrem na východ. Tahiti znal. Byl tam před 19 lety jako Cookův kormidelník na lodi Resolution. Tehdy tam jeli za vědou pozorovat přechod planety Venuše přes sluneční kotouč. Zjev, který laika sice nechává úplně chladným, ale hvězdáře naplňuje vzrušující radostí, poněvadž mu umožňuje vypočítat vzdálenost Země od Slunce. Ostrovy Tahiti se Blájovi líbily jako každému. Domorodci tam byli velice družní a přívětiví, ačkoliv občas prováděli různé žertíky, jako je házení kamení na loď a na lidi. Ale sám kapitán Velis, který tam byl před Cookem, nám musel poučit Tahitiany menší kanonádou, že s evropskou válečnou lodí není radno žertovat. Připouštěl, že útok domorodců se zakládal na nedorozumění. Jisté je, že všichni jeho následovníci byli schováním Tahitianů tak spokojeni, že na ně rádi vzpomínali. Přesto se název společenské nebo dokonce tovarišské, který nalezáme pro tyto ostrovy v české literatuře, nezakládá na společenském chování domorodců, nýbrž na špatném výkladu jména, které jim Cook dal. Nazval je ostrovy společnosti k poctě Královské londýnské společnosti. Posádce Bounty se na Tahiti líbilo a zřejmě i jejímu veliteli. Jinak by se tu nebyl zdržel plných 23 neděl. K naložení chlebovníků mu stačil mnohem kratší čas. Když odjížděli, loučili se s nimi domorodci s projevy upřímného zármutku. Netušili, že Bounty uvidí u svých břehů za 3 měsíce znovu. Je pravděpodobné, že to v tu chvíli netušil nikdo. Ani z pozdějších vzbouřenců, ani z těch ostatních, ačkoliv při vší úctě ke znalostem Sera Barrowa nemůžeme souhlasit s jeho názorem, že si třetí důstojník Fletcher Christian vymyslel a zorganizoval celé spiknutí během tak krátké doby, jako je lodní hlídka trvající 4 hodiny. Zjistit pravé pohnutky vzpoury je dnes velmi těžké. Nepochybně tu hrály úlohu různé složky, především vyhlídka na dlouhou a nudnou plavbu s přísným a popudlivým velitelem a také Nesmyslnost odjezdu od rajských ostrovů se věčným sluncem, s bohatými dary přírody a s přívětivými a sympatickým obyvatelstvem, odjezd do zamlžené a věčně deštivé Anglie, kde se člověk uživí jenom, když těžce pracuje. Bláj vyžadoval tuhou kázeň, ale choval se přitom hrubě a často propadal cholerickým záchvatům hněvu. I důstojníkům dokázal nadávat nejhoršími jmény a byl ochoten podezírat je z různých nečestných věcí, jako je například krádež potravin, aby je v zápětí přívětivě zval k sobě na oběd či na večeři. Zcela v protikladu ke jménu své lodi, Bounty znamená anglicky štědrost, kterému mělo být vzorem, byl malicherným skrblíkem. Jeho kadeti, jichž měl na palubě 7, byli zase většinou lehkomyslní lajdáci a Fletcher Christian, jehož si Bligh zvláště oblíbil a cestou jmenoval třetím důstojníkem, měl k tomu ještě vášnivou a panovačnou povahu, velice podobnou povaze velitelově. Je zajímavé, že prodělal s Blighem už dvě plavby a že si ke své vzpouře vybral právě tuto třetí společnou cestu.
2: Když Klabzubovi kluci vyhráli svůj slavný zápas se Slaví, skoupili všechny noviny, kde byly o nich sáhodlouhé články a jejich fotografie a přivezli je k mamince.
3: Pánbu zaplať, kluci, vy jste tak slavní a vážení. Děkuju pánu bohu, že už to máte za sebou, že už se nemusíte dřít.
4: Co pak tož blabolíš, Marie?
3: Dokud byli učedníci a tovariši, bylo mi jich vždycky líto, jak se musí prohánět. Teď jsou konečně mistři a mohou si odpočinout. Jako tamhle mistr Kopejtko. Pořád musel rachotit a co se udělal pro sebe, je z něho pán a práci za něho dělají tovaryši.
4: Ježíš, Maria, Marie, vy ženské nebudete sportu jak živě rozumět. Ty si teda myslíš, že si teď najmeme 11 lidí, aby za nás hráli a my, že se na ně budeme koukat.
3: To se ví, že by to bylo nejrozumnější.
4: To jsem jakživ neviděl, co si může taková secakra ženská vymyslet. Teď teprve nám nastane největší starost. Kluci, pojďte sem. Když jsme tak všichni pohromadě, tož koukněte se Jurovi na nos.
5: Co má s nosem?
6: Tato, my nic nevidíme.
4: No, jen se na něj dobře podívejte. Jak on teď nosí nos vzhůru, že dal Slávii 3 branky. A vy všichni to děláte po něm, jako by výhrou v Čechách už bylo všecko vyřízeno.
7: Tato, vyhráli jsme mistrovství. Jsme přece nejlepší mužstvo v zemi.
8: A nedostali jsme ani gol.
4: No dobře, a tím se chcete spokojit? To myslíte, že už vám stačí na dosmrti? Já myslím, že je to veliký chybus. Člověk musí chtít něco víc a někam výš. Kdo je mistrem doma, musí chtít být i mistrem ve světě a nesmí přestat, dokud ještě něco zbývá, čeho nedosáhl. A vám zbývá skoro všecko. Já jsem se rozhodl, že se kouknem po Evropě. Tadyhle mám napsáno, jak pojedem. Do Berlína, Vídně, Marseje, Barcelony, Paříže, Amsterdamu a Londýna. Jestli tohle všechno vyhrajete, můžete pak zvednout nos až k čepici, ale do té doby si dejte zajít chuť a radši si jděte zbalit věci. Pozítří odjedem do Německa.
9: Hurá! Jedeme do Evropy!
7: Juro, přines mapu.
10: Člověče, Dánsko.
11: Ty chytré, pojedem do Barcelony.
12: Což teprve do Londýna na Angličany.
13: Ježišmarja, já už se nemůžu dočkat.
14: Já taky ne, jen abychom neudělali tátovi ostudu.
15: Tak to se kluci nebojím, ale teď už musíme spát.
2: Celý druhý den byla Klabzubova chalupa jako vzhůru nohama. Všude bylo plno hluku a křiku, který ustal až večer, až když byla jejich zavazadla zcela připravena a hoši zasedli k poslední večeři v dolních bukvičkách. Maminka plakala, když se s nimi třetího dne loučila a bylo jí věru smutno, když pak chodila po chalupě sama. Za týden přišel k chalupě pošťák a přinesl telegram. 12-0 vyhrála Klabzubova jedenáctka v Berlíně a všecko prý zdrávo.
3: Pánbu zaplať. Já tomu všemu nerozumím. Jsem jenom starosvětská ženská. Ale kdyby tam nebyla ta nula, kdo ví, co by ten táta vyváděl?
2: A pak chodil telegram za telegramem, noviny za novinami, dopis za dopisem a všude se mluvilo jen o vítězstvích. Velkým obloukem přejeli Klabzubáci ze severu Evropy na jich a když vyhráli v Miláně 6-0, jeli se změřit se Španělskem. Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klabzubů. Jehož neuvěřitelné skóre ze všech zápasů mělo pořád na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíše jako letopočet, než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu a proto konal několik schůzí mužstva a výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara.
10: Pánové, myslete si, co chcete, ale nejlíp bude, když ty Klabzubáky včas chromíme.
16: Moje řeč, jistota je jistota. Ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci.
17: Jasně, zlámeme mu raději rovnou 3.
10: Kdyby bylo po mém, Pepe, schromili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka.
17: A brankáře k tomu s klíční kostí. Co myslíš, Jorge?
16: Já bych osobně zaútočil středem. Navrhu taktickou kombinaci zmrzačit centra, centr halfa a brankaře.
17: A nebo tak. Pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít.
18: Pánové, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám.
10: No přece si Vaucino sama neprohlédem.
18: To opravdu ne, to by bylo mrzuté, ale není všechno tak jednoduché, jak se vám zdá. Hele, kdybychom je odkráglovali všechny, nedáme jim ani gól.
17: To se ještě uvidí.
18: Pánové, nemůžu si pomoct, ale nedáme jim ani gól.
16: To by mě tedy přece zajímalo, proč.
18: No protože bychom byli pořád v offsideu. Myslím tedy, abychom nehnali věc až do krajnosti.
10: No jasně.
16: Známe přeci meze.
17: To se ví.
18: Myslím, že návrh Alcantarův pro začátek úplně stačí. Schromte si spojky a střed zálohy, no a potom uvidíme. A když to nebude stačit, tak na vás písknu začátek naší národní hymny od Lajny. No a když ani to nebude stačit, prolomíme střední linii, jak tady zazněl Chorchův návrh. Jen jim pro Krista pána nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli pořád v offsideu.
2: Druhý den o tomto plánu věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klabzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věku. Amen. Za takových okolností vjela Klabzubova jedenáctka do Barcelony. Přišla neděle. Zápas se měl začít až o 17. hodině, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klabzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného. On to cítil, ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. Z těch 3 křížků kolem obrázků jeho 3 synů šel strach.
4: Co pak to jenom znamená?
2: Vysvětlení žádné neměl. A jak tak starý Klabzuba sedí u cesty a dívá se po lidech, najednou slyší hluk a křik. Lidé uskakují stranou. Najednou vidí, jak prostředkem cesty jedou na hřiště 3 vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klabzuba na ně kouká. Kouká a vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy, pošoupne si branici, pak vyndá fajfčiznu ze zubů a poškrábe se za uchem.
4: Ty víka, kraholti, set sakra pes potvory, vy, že byste tento nonc, prach milion děravých gólů, ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni, honem za klukama do šatny.
15: Táto, co budeme dělat s tím obrovským kufrem?
19: To hned, kluci, uvidíte, ale teď ještě pro jistotu zamkni to někud dveře na chodbu. Tak, a těm katalánským čeršvantům připravíme malé překvapení.
14: To si máme, táto, v oblíc?
19: Já se divíte, hoši, co? Ale ještě víc se budou divit Alcantara a spol.
20: Vážení příznivci Kopané, hlásím se vám ze stadionu slavné Barcelony. Za několik okamžiků má začít tolik očekávaný zápas mezi domácím FC a Klapzubovou jedenáctkou. Mužstvo Barcelony je už dávno na hřišti, rozhodčí a auťáci jsou také připraveni, ale Klapzubáci pořád nikde. Konečně Klapzubova jedenáctka nastupuje. Tak to jsem ještě neviděl, co svět světem stojí a kope do kulatého míče. Ještě nikdy jsem na trávníku neviděl takhle vystrojené mužstvo, jako jsou dnes Klapzubáci. Všichni Klapzubové jsou strašně baňatí, ano, ti chlapci, které celý svět znali jako nejštíhlejší a nejsvěžnější nochy, mají dnes nehorázná panděra. Vypadají jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách.
2: Barcelonští hráči koukali na Klapzubáky v němém úžasu. Alcantara se přiotočil k Vrantíkovi a nenápadně ho udařil dozad. Ruka mu od nich odletěla. Klapzubáci měli totiž na sobě kaučukový krunýř, do něhož byl napumpován vzduch. Nohy, paže i trup měli ovinuty gumovým pancířem. Snad to vypadalo trochu komicky, ale nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantarovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v přední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil svajvky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tváři.
20: Rozočí hvízdl a tolik očekávaný meč konečně začal. Klapzubáci si podávají míč nejdelším příčným podáváním, jak je možné. Levý záložník na pravé křídlo, to vrací na pravého záložníka, který přenáší hru opět přes celou šíři hřiště na levé křídlo. Teď si podávají míč křídla mezi sebou a barcelonští hráči běhají jako blázni hned nalevo, hned napravo a marně se snaží zmocnit Meruny. Ano, přátelé, než se Španělé stačili pořádně rozkoukat, prohrávají už 4-0. Snaží se teď obsadit obě křídla, ale jak se zdá, Klapzubáci změnili i hned taktiku a hrají středem. Teď se Španělé vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten poslal míč dozadu a tu beci a záložníci se zas docela volně ženou na španělskou branku.
2: Zkrátka, byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubákům na tělo, než se k nimi přiblížili, byl už míč dávno pryč. Ve druhé půli Alcantara zuřil.

0: mám dělat nad mými kluky kříž?
1: Liboval si starý klap zuba po zápase. Ale ty záchranky měly nakonec stejně hodně práce. Dokonce museli telefonovat pro posily, neboť toho dne puklo na tribuně 275 španělů vzteky.
2: Byl to velice veliký a slavný orchestr. Měl 3 harfy, 6 kotlů, nepočítaných houslí a viol, různých rohů, dokonce 2 basklarinety a mnoho bas. To všechno leželo nebo stálo opřeno na pódiu. Z hudebníků nebyl nikdo v dohledu. Zkoušeli od rána a teď byla přestávka. Basa, která stála opřena až na kraji pódia, se svezla a jistě by byla upadla, kdyby se nebyla zachytila o druhou basu, která stála hned vedle. Promiňte, pravila hlubokým hlasem basa, která málem upadla. Nevadí, odpověděla stojící basa také hlubokým hlasem, ale přece jenom o chloupek vyšším a sonornějším. Pokud nestojím opřený rovně, těžko již udržím balanc, pravila basa užívajíc mužského rodu, když mluvila o sobě. Léta jsou léta. A hluboce vzdychla, až zadrnčela. Vy o létech ještě nemusíte mluvit, řekla basa s vyšším hlasem. No, kolik byste hádala? Sotva 100. No, hodně byste musela přidat. Byl jsem vyroben 1799 v Miláně. No, to by vám nikdo neřekl. Jste Ital, že? Mistr houslař byl Němec. Na basy jsou Němci nejlepší. Schildkraut starší. O, vy jste šlechtic. A jak jste se k nám dostal? Sám nevím. Dlouho jsem byl kdesi na půdě, soudili se o mě a ten, kdo mě vyhrál, mě vezl otevřeným vozem. No, a pršelo a já se zbortil. Trvalo to dlouho, dlouho, než mě dali do pořádku, ale teď si nemohu stěžovat. Jen ty výšky. Ty výšky mi někdy dělají potíže. Vysoké tóny. Oh, vysoké tóny, to je moje. Ale přiznám se vám, a v hloubkách nezním tak dobře. To vím a to mě mrzí. No to vás nemusí trápit. Tomu se dá odpomoct. Pevněji zarazit nohu a více se sklonit, že ano? Ale pověra. Hrajeme přece vedle sebe, že ano? V hloubkách vám přidám já, trošku s vámi společně zavibruji, no a ve vyšších polohách, vy mě to oplatíte. Basy se dali do smíchu, znělo to, jako by do nich zabloudil čmelák. Protože už bylo po přestávce, hudebníci se začali rojit a zasedat na svá místa. Basy v rychlosti si ještě slíbili, že už dnes při zkoušce si začnou vypomáhat, a už tu byli jejich páni, kteří na ně hráli. Ha, podívej se, Ludvíku, ty basy stojí, jako by se objímali. Zamilovaný basy asi, pravil Ludvík. Ušlo mu docela, že jeho basa se začervenala. Přišel dirigent, zjednal si ticho a pravil, prosím, Lepke Buhalter, opus 88 od písmeny G. Zkoušeli až pozdě do odpoledne, basy si pomáhali, zprvu nesměle, později však nabili jistoty a obě dvě se těšili na každý vysoký i hluboký tón. Sáfriš, dneska nám ty basy zněly, co? Povídá Ludvík na cestě domů druhému muzikantovi. A ten odvětil se smíchem, no, když to taky koulíme, ne? Tak naschle, mě jde tramvaj. A utek za tramvaj. Na druhý den, když zase přišla přestávka, Ludvík řekl svému příteli, opři tu mou basu, o tu tvou, jo, ať to nespadne. A šli na párky. Jak jste se vyspala? Začala rovnou basa maskulinum. Chabě. Chabě. Těšila jsem se na zkoušku. A vy? Také.

0: jsem se těšil. Jenom na zkoušku. Jenom na vás. A vy?
1: Já také.
0: Chytni ty basy! Předposlední hudebník vykřikl na posledního. Vždyť se kácej! Jen tak, že zachytil. Radši je položím, si pomyslel. A udělal to. V sále bylo ticho. Z ulice doléhal slabě všední den. Já vás mám rád už dlouho. Velmi, velmi hlubokým hlasem pravil basa. Mně jste byl vždycky sympatický, ale od onoho sóla na basu, na začátku kantáty od Slavoslava Pantáty, jsem se do vás zamiloval.
2: To jsem zpíval jen pro vás, drahá.
1: Chce se mi radosti kutálec,
0: řekla basa. Přestávka byla krátká, neboť premiéra se blížila. Už se sál zase hemžil a Ludvík stál nad basami a smál se. Tak se podívej, nejsou tady jako milenci? Na jaře, na mezi, dodal druhý. To bys tomu dal? Ty myslíš, že by se na ní dalo hrát, kdyby byla samodruhá? Tak ticho, prosím, okřikl anonymně dirigent. George Bauer, symfonie cizmol, konec larga od písmeny F. A hned od začátku, prosím vás, nebojte se, pěkně s neopatetismem, jo, s neopatetismem. Jedno oko nesmí zůstat suchý. Zvedl taktovku a slavné těleso se rozburácelo. Basám bylo jako v nebi. Právě od písmeny F, jako by slavný Bauer napsal vyznání lásky pro basy. Hloubky, výšky a hloubky, souzvuk duší, vibrace lásky, kmitočty vášně, oj, co tomu může vědět studený triangl, kotle z oslí kůže nebo rozervaný činel. Slavnostní premiéra byla za rohem, basy hořely láskou. Máš nádhernou kobylku, vzdychl jednou basa z nenadání. Tvoje je krásnější, odpověděla basa. A od té chvíle si tykali. I přišel večer slavnostního koncertu. Smluvili se obě basy, že ten večer bude patřit jim. Budou jedna druhé pomáhat jako nikdy ještě. A slovu dostáli. Nemohou se objímat jako my lidé. Zamotali se do sebe tóny. On pomáhal, ona jemu. Pak zachtělo se jim být sami i odpoutali se docela. To již nebyly basy. To byla píseň lásky, duet, unizono a teď kontrapunkt touhy. Ludvík a jeho přítel koukají do not a co viděli v notách, hmatají na strunách, ale neslyšeli to. Ani kapelník to neslyšel. Hleděl rovnou z náprsenky, potem z hadrovatele na hudebníky a od jeho očí se dal zapálit doutník. Ludvík a jeho přítel krčili rameny, ohlíželi se, aby mu naznačili, že to pochází možná od někud odjinut. Co to tam hrajete? Řval na ně dirigent o přestávce. No co je v notách, odpovídali. Nemluvte, to je sabotáž. To bude mít do hru. A mělo. Jednak v druhé půli koncertu, kdy se basy bezohledně ocitaly na vrcholu blaha v téměř každém taktu. Dále v kritikách, které se shodly o pochybeném podání, o nepropracovaném a nedomyšleném nastudování kantáty od Slavoslava Pantáty. No a pak byla dohra v kanceláři dirigenta speciálně pro Ludvíka a jeho přítele. Dirigenta už přešel akutní vztek. Mluvil slušně a zřetelně. S tou sabotáží to nepoženeme dále. Ale pánové, co se to s váma dělo? Byli jste opilí, mlčte! Já se jenom ptám. Tak dobrá, nebyli. Dobrá. A můžete to nějak vysvětlit? No, můžeme vám to zahrát, pane dirigente, umíme to z paměti. Basi sem, do kanceláře! Houkl dirigent do telefonu. Za chvilku přinesli basy. Basy lhostejné, basy nezamilované, basy, které byly náhodou po ruce. Kantátu, jedem! Dirigent začal dirigovat, Ludvík a jeho přítel hráli. Přesně, bez chyby, až do konce. Hrajete oba výborně, poznamenal dirigent, muž spravedlivý. V čem to teda vězí? Usedli a rokovali. Dirigent měl ve stole bílé víno, potom sluha došel ještě pro dvě lahve. Načež bylo usneseno, že se svolá tisková konference a tam se věc vysvětlí tím, že akustika v sále špatně vyhovuje a na příští koncert se přestaví orchestr. Na tiskovou konferenci přišli sportovní redaktoři. Z kritiku jenom ten, který napsal dobrou kritiku, protože na koncert nemohl jít, a napsal ji předem. Konference proběhla v přátelském duchu mezi hudebníky a zástupci tisku, vše se vysvětlilo a na příští reprízu byli pozváni kritikové ještě jednou. Přišli všichni až na toho, který už jednou nepřišel a kritiku už napsal. K repríze vyprodané nastoupil orchestr hrdě. Dirigent měl potlesk na vstup, to má konečně vždycky, a začalo se. Zpočátku byly basy v pořádku, tedy v pořádku nebyly, ale snad jedině pro laikovo ucho, ale šlo to. Až teprve v kantátě, hned jak nasadí zbor mocně a káty bílé, bílé, bílé. Snad to byla slova básníkova, která vyvolala touhu po kompenzaci lásky bas. Prostě od té chvíle zpívali basy svůj osobní part. Dirigent se spotil, ochraptěl ztrátou tekutiny, takže ji naštěstí nebylo slyšet, když sípal do pléna: zabiju vás, Ludvíku, a toho druhého taky zabiju. Ludvík to sice neslyšel, ale za to slyšel basu. Vidí svého přítele, jak zahazuje smyčec a odchází. Tak jde také a táhne basu za sebou. Kritiky tentokrát nebyly žádné. V hudebním orgánu vyšla úvaha o správnosti či nesprávnosti celostátního vedení symfonických orchestrů. Městská komise pro hudební tělesa měla předběžnou poradu s krajskou správou výroby strunných nástrojů a přizvali dirigenty z rozhlasu. Ludvík a jeho přítel dostali dovolenou bez udání důvodu a zástupci orchestru je poučili ve smyslu vyhlášky BBBBB/CCCCC, že se s nimi počítá až do vyřízení. Do vyřízení čeho ale? Tak do čertu. To se právě uvidí čeho. Na pomenutí šli oba domů a cvičili. Hráli od rána do večera, každý na svou basu soukromou, hráli bez chyby a přesně. Zamilované basy byly uloženy do dřevěných pouzder ve skladišti nástrojů. Stáli v nich vedle sebe a měli nyní dost času, aby si povídali do nekonečna. Basa vyprávěl o večírcích, na kterých na něm bylo hráno v severní Itálii počátkem 19. století. Jak ho jednou sám pan Stendhal poslouchal a jak pak zaplácal. I pana Garibaldi ho zahlédl v Modeně, nebo v Římě to bylo. Basa mluvila o svém strachu a o svém soužení, když ji německá armáda ukradla v Polsku a poslala do Berlína na konzervatoř, kde ji opět ukradl profesor a vyměnil za prase do Drážďan. Sem, do města, se dostala ani neví jak, bez strun, rozladěná. No to se ti nedivím, potvrdil basa ze své bedny. A pak byla přidělena orchestru, dána do pořádku a teď je konečně šťastná. Mezitím došlo ke svolání všeobecného zasedání všech hudebních složek jako takových, k ke kterému byli přizváni pozorovatelé ligy korepetitorů a rovněž svazů rytců not. Ludvík a jeho přítel pozváni nebyli, protože o nich se jednalo. Seděli v kuchyni u Ludvíku s hlavami mezi koleny, neboť to jediné zbývá mužům, když se o nich jedná bez nich. Až paní Ludvíková položila jednoduchou otázku, aniž přitom přerušila míchání krupicové kaše. A není to vůbec v těch basách? Za chviličku se rozlétly dveře ve skladišti hudebních nástrojů. Ludvík a jeho přítel raz, dva, otevřeli pouzdra, popadli basy a es začli. Ovšem, že paní Ludvíková měla pravdu. Bylo to v těch basách. Po dlouhém mlčení rozepěli se jako nikdy. Oba muzikanti je popadli do náruče a utíkali do zasedací síně všeobecného zasedání. Tam je nechtěli pustit dovnitř. Až prý po uzavírací řeči předsedy svazu předsedů. Čili až nás vyhodí, pomyslili si oba hudebníci a prodrali se. Vyběhli na tribunu a nečekajíce na konec uzavírajícího projevu, spustili S a basy se dali do zpěvu. Po konci bylo veliké ticho. Pak všichni opustili svá místa a seskupili se kolem bas. Bylo usneseno, že nejde o nic jiného, než o poměrně vzácný zjev u hmoty, kdy jedna hmota reaguje vibračně na hmotu druhou, dosud nezjištěným kmitočtem, závislým však na kmitočtech druhé hmoty a poměru vlhkosti vzduchu a patrně též houslařského klihu. Byla jmenovaná tutlací komise, která dostala za úkol okamžitě se spojit s výzkumným ústavem a problém přehrát vědcům. Ludvík a jeho přítel dostali dopis s pokynem, aby příště více dbali na stav svěřených jim nástrojů a že se s nimi počítá při zájezdu do Dánska. Též jim bylo dovoleno koupit levně provinilé basy. V poslední chvíli před odjezdem na zájezd bylo zjištěno, že oba hudebníci jsou vlastně přespočetní i bylo jim dovoleno zůstat doma a cvičit. Takže zatímco slavné hudební těleso jelo přes Paraguay do Dánska, aby přivezlo nadšené kritiky, což hravě docílilo, Ludvík a jeho přítel začali na basách cvičit světovou skladbu Rámus z Vinetky. Ludvík hraje na jazzovou bubnovou baterii a jeho přítel brnká na basu, zatímco basa s hlubším hlasem je opřena sama opodál a sama hraje sebou. Kolem nich je spousta mladých lidí, každý večer a mají ukrutnou legraci. A když potom odejdou domů a v lokále se zhasne, tak obě basy mají čas pro svou lásku. Věř mě, má milá, pravil onehdá basa hlasem, který se podobal dunění atomické bomby v dálce, věř mě, mezi tím mládím kolem nás si začínám připadat starý. Hlupáčku, 162 roky, copak to je nějaké stáří?

0: Když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání pod březnový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světakout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury, za mučedníkem blahoslaveným, jenž v nemoci a strázni pomohl jim. I já tou dobou přijel do Southwarku a u kabátce dlel jsem na herberku, hotov pln zbožných myšlenek sehnout a vyrazit na kenterberskou pouť. Tu noc se sešel v onom hostinci větší houf lidí v pestré směsici. A jež to byli všichni poutníci, tak Canterbury bylo cílem všech. Dost bylo stájí, světnic na nocleh a tak jsme měli všechno pohodlí. A po večeři jsme se dohodli na tom, co hospodský pln veselosti navrhl pro své rozjařené hosty.
1: Teď dovolte mi, o to prosím vás, abych vám připomenul ten můj špás. Každý z vás bude cestou, dámy, páni, vyprávět, aby zkrátil putování, dvě povídky, a to oběma směry, na cestě tam i zpátky z Canterbury, o příhodách, jež udály se kdysi. A příběh nejlepší, kdo vymyslí si, ten po večeří potom na náklady všech ostatních u toho stolu.
0: My souhlasili a každý chválu pěl, když lodník svou povídku pověděl.
2: Dnes na řadě je mlynář.
3: Na zdraví.
4: Ať žije.
5: Teď, ať nás mlynář pobaví.
1: Jen jestli na to nemá trochu v hlavě.
6: Buď bez starostí, tohle zvládnu hravě. A kdybych něco urážlivě kec, to zdejší pivo je ten zločinec.
2: A do toho. Povídej, neprodleně.
6: O tesaři to je a jeho ženě, jak parohy ho vymustroval žád.
2: Jen počkej, pozor na zobák. Pomlouvat, špinit někoho a ženu, přivádět takhle ke špatnému jménu, máš jiného dost o čem vyprávět.
6: Tak na to odpovím ti jasně hned. Šafáři, brachu, připustit ti mohu, že kdo je bez ženy, je bez parohů. Já přeci neříkám, že ty jsi z nich.
4: Jo, taky spousta ženských, počestných.
6: Na jednu zlou je dobrých na tisíc. Když nejsi blázen, sám to musíš říct.
0: Co říkat víc, nežli že mlynář drzí, nenechav nikým vzít si slovo, brzy vyprávěl po svém s prostou historií. Máte-li chuť, též poslechněte si.
6: V Oxfordu žil kdys zazobaný vír, co ke stravě bral lidi na kvartír, a příslušník byl cechu tesařského. Chudobný student bydlel v domě jeho. Byl filozof, leč upínal svůj spíš k astrologickým svým studiům. Trouf si i předpovídat budoucnost. Nemám teď kdy na každou podrobnost. Každý mu říkal chytrý Mikuláš. A utěšit se v lásce doved zvlášť. Byl prohnaný a diskrétnost byl sama a vypadal tak něžně jako pana. V tom domě bydlel v malém pokojíku, sám pro sebe a neměl společníků. Bylinky voné zdobily mu stěny a sám byl vždycky sladce navoněný.
7: Fuj!
4: Proč?
6: Ale žila tam pěkná citera, na kterou hrál tak libě z večera, až pokojík se všecek rozechvíval, když pozdravení andělské si zpíval. Umíš to, studente? No, zahraj nám.
2: Tu ne, však něco vám už zabrnkám.
6: No a ten tesař oženil se právě a ženu hlídal jako oko v hlavě. Bylo jí právě 18 let a on si ji chtěl přesto udržet. Na mládí žádlil, věděl dědek nač.
3: Bál se, že z něho bude panovák.
6: Ta mladá žena se sličnými líčky v pružnosti měla málo do lasičky. Hedvábnou stuhu měla ve vrkoči a smyslnosti měla plné oči. A teď se stalo, milí moji páni, že Mikuláš ten začal z nenadání s tou mladou hezkou ženou špásovný svůj frej, když muž jí odjel pryč do Osenej. Študenti jsou už všichni dohromady mazaní ptáčci. Kouk na její vnady a povídá.
7: Když nechceš, abych schřat, miláčku, láskou, dej mi, co bych rád. Utiš mou touhu pro nebeskou spásu. Vezmu tě hezky kolem pasu.
8: Nech toho, au, nech toho, Mikuláši, že budu křičet a pak budeš v kaši. Buď pěkně hodný, dej ty ruce zpátky.
6: O milost začal prosit student hladký. Tak vemlouval se, slova měl tak milá, že nakonec mu stejně povolila a přísahla při Tomáši svatém, že bude jeho. Ne však s tímhle chvatem, leč ve chvíli, kdy dozoru se zprostí.
8: Můj muž mě tolik trápí žárlivostí. Když nedáš pozor, hned si toho všimne. Tak čekej tajně, jinak zabil by mne. A proto o tom nikde ani muk.
7: No to dá rozum, nejsem přece kluk. Student by musel řádnou smůlu mít, tesaře, kdyby neměl napálit.
6: A brzy pak, abyste věděli, ta ženuška šla jednou v neděli do chrámu páně, který patřil k faře. Jako terč slunce zářilí jí tváře, tak do růžova byla vydrbaná. A v kostele tom měli sakristána, Absolon zval se, rudé nohavice, vždyť pořád koukal, jak má vyfintit se. Ten kostelník byl pašák na mou milou, znal stříhat, holit, ba i pouštět žilou, i na housle se dovedl podívat, při zpěvu mečel, ale zpíval rád a na kytaru měl zahrát taky. A všechny krčmy znal a zapadáky a špásu užil vždycky nejvíce, kde nejfešnější měli sklepnice. Náš Absolon, ten mladík zářící, v tu neděli šel s kadidelnicí a vykuřoval ženy v chrámu páně a roztouženě pokukoval na ně, obzvláště na tu tesařovu paní. Byl celý pryč jen z toho podívání. Tak sladká byla, čistá, k nakousnutí, že být to myška, byl by po ní schutí skočil a snět jí, kocourem být on. Tak kostelník náš, čatský Absolon, cit pocítil k ní v srdci přesladký, že ani nebral od žen poplatky, z dvornosti dneska nic prý nevezme. Měsíček svítil v noci líbezné, když Absolon vzal svoji kytaru a nešel spát, leč v lásky požáru se připravoval k milostnému lovu a šel, až došel k domu tesařovu. Po prvním kuropění bylo krátce a zaspíval tam tichounce a sladce. Je-li tvá vůle, moje drahá paní, oskloň se ke mně, ždám tvé smilování. Náš Absolon, jak za dnem míjel den, plál víc a víc, už všecek umořen, bděl celé dny a ještě v noci vstával, parádil se a k štici načesával. Přísloví nelže, však se dobře říká, když blízkého má ženská milovníka, pohrdá vždycky láskou zdaleka. Ať Absolon se třeba uvsteká, byl od ní příliš daleko. A žel, ten Mikuláš mu v světle zacláněl.
9: Připijme panstvo na Mikuláše. Na jeho zdraví.
1: A taky na naše.
4: Na Mikuláše, ať se mu daří, když Absolon lká s posmutnělou tváří.
10: Tak dál, pokračuj.
6: Tu jednou na sobotu, když muž byl v Osenej, se na komplotu ta Alena a Mikuláš náš milý už svorně dohodli a domluvili, jak Mikuláš má vyzrát chytrým trikem nadžárlivým a tupým pantatíkem. A když to klapne, že mu zaručí noc ve své posteli a náručí a tím, že oba ukojí své přání. A Mikuláš hned na to bez meškání, nechtěje mařit ani okamžiku, si nanosil do svého pokojíku na 2-3 dny dost pokrmů i pití a ona měla muži odvětiti, kdyby se po něm Mikuláši tázal, že celý den se ani neukázal. A takhle prošel sobotní ten den, co Mikuláš v své jizbě uzavřen jedl a spal a měl se vesele až do večeře příští neděle. Bláhový tesař s podivem byl jat, co se to mohlo s Mikulášem stát.
11: Ví svatý Tomáš, strach mám na mou duši, že to s ním není, jak se sluší. Chraň pámu, aby nebyl tak už živý. Ten svět je, Ničko, tuze povážlivý. Jednomu dneska rakev vykrápěli a to byl v práci ještě do pondělí. Robine.
12: Co je?
11: Jdi nahoru hned. Tluč tam a křič a hleď se dovědět, co je. A přijď mi oznámit, co poví.
6: Čeledín honem vyběh do podkroví.
12: Hej, co je s vámi? Mistře Mikuláši, což ze spánku vás pranic nevyplaší.
11: Co řek ti?
7: Nic. Pan student zůstal tich? Já našel otvor dole ve dveřích, co vždycky slouží cestám kočičím, a stola dobře podíval se jim. A nakonec pak zjevila mi škvíra, jak Mikuláš tam vzpřímen před se zírá, jako by koukal vnovu na měsíc. Tak jsem se lek, že dál už nevím nic.
11: No teď nám pomoz, Fríde Svida svatá. Vždyť člověk neví, čemu stříc, kdy chvátá. Ten mladík strnul při své hvězdopravě. Ba je dost možná, že se pomát v hlavě. Bál jsem se vždycky, že to jednou přijde.
7: Až v boží tajemství se pletou lidé.
11: Podej mi hůl, strčím ji po dveře a ty, Robine, zvedni dveře. Hej! No tak, máš přece žádnou muskulaturu. Vem dveře jedním škubem vzhůru. Tak.
7: A je to. Už skáceli se k zemi.
11: Mikuláši, proč jste jak kámen němý? Mikuláši, proč civíte skrz vzduch?
7: On neslyší.
11: Snad posed ho zlý duch.
13: Ach, což tak brzy zhynout má svět náš?
11: Co se ti stalo? Co to povídáš? To máš z těch knížek, potřebuješ klid?
13: Ach, pane Jene, dej mi něco pít. A pak ti svěřím věci přísně tajné, co vztahují se na tebe i na mne.
11: Robine, zběhni dolů a tam v mžiku nám silné pivo natoč do žejtlíku.
13: Přísahej, že budeš mlčet. Dojista, obrovská by tě stihla božím sta.
11: Přísahám, neřeknu, na svou celou čest.
13: Já spozoroval ve znamení hvězd a objevil jsem ve měsíčním jasu, že v pondělí, kol půlnočního času, spustí se hrozný přívalový liják, že potopa jej nepředčila nijak.
11: Oh.
13: A svět náš za míň nežli za hodinu zatopen bude ve vod strašném klínu a celé lidstvo bude utopeno.
11: Ach, běda, běda, obohá má ženo. A což pak není proti tomu lék?
13: Což o to byl by, znal bych prostředek. Musíš však dělat, co ti vědec praví, a nesnad jednat podle vlastní hlavy.
11: Já poslechnu tě ve všem.
13: Vyrvu z maru, bez použití plachet, bez stožáru, tebe i ji, i sebe bez nesnáze. Což neslyšel jsi, jak Noe unik zkáze?
11: Slyšel mockrát, ale...
13: Už máme spěch všech otázek a otálení nech. Co nejrychleji, hleď mít pohromadě tři díže, nebo sudy tři, či kádě, každému jednu. Velké opatři, poplujem v nich, jak v loďkách, všichni tři. A všechny tři je musíš opatřiti tak na den jídla zásobou a pití. Vždyť voda zmizí, brzy opadne. Už s rozedněním nejbližšího dne. Ne, abys o tom před pacholkem špit.
11: To ani služku nelze zachránit.
13: Neptej se proč, i tak bych sotva řek, co vyjevil mi boží úradek. O ženu tvou se ovšem postarám. Tak běž a pospěš si, však víš už kam. Až jí i mě i sobě opatříš, káť nějakou či nějakou tu díš, všechny tři pověz v podkroví a dbej, ať se to nikdo nedoví.
11: Jak radíš, provedu vše, co je třeba.
13: A připrav tam i pití, maso, chleba, i sekiru, abychom provazy pak přeťali, až příval dorazí. Však jednu věc měj dobře na paměti. Až budem v kádích, nebudeš už sněti, na to dej pozor, varuju tě znova, promluvit s nikým jediného slova a nevykřikneš, ani nezvoláš. Bůh kázal, že se tiše modlit máš. A s ženou musíte být odděleni, tak, aby na vás nešlo pokušení.
11: Já vím. Zítra, až noc se přiblíží a lidé usnou, vlezem do díží a přečkáme tam v oddanosti Bohu.
13: Teď po svých dí. Já tady sotva mohu vykládat o všem široce a dlouze. Prý chytrým stačí napovědět pouze, nač tobě chytrému dál hovořiti. Jdi proto, prosím, zachraň naše žití.
6: Ten hloupý tesař sebral se a k paní se odebral ve stálém bědování a svěřil se jí, jaká přijdou zla. Ta ovšem předem dobře věděla, co znamená ta motanice celá, leč tvářila se, jak by umřít měla.
8: Ach, ty můj muži, to je nadělení. Běž, dělej honem, ať jsme zachráněni.
6: A tesař kvílel s utrápenou lící a pořád vzdychal v srdci strašnou tíž a honem šel a opatřil si díž a potom káť a ještě necky k tomu. A když to všecko tajně poslal domů, hned zavěsil je skrytě v podkroví a zrobil žebřík, aby k trámoví pak mohli vylézt. Pryč poslal čeledína s nějakou posílkou až do Londýna. A v pondělí, když vyšla večernice, vše uzamkl a beze světla svíce zařídil další poučení dbalí. Pak všichni tři se vzhůru vyšpláli.
13: Teď tiše a modlit se.
11: Vždyť já vím.
8: Tak dobrou noc. Ráno vás uvidím.
6: Bylo to zrovna krátce poklekání a tesař z únavy měl tvrdé spaní a v díži za chviličku chrápal. V mžiku náš Mikuláš se svezl po žebříku, Alena taky tiše sjela dolů a bez řeči šli do postele spolu, kde jindy hlupák tesař slíhal s ním. To bylo něco. Toho mazlení.
8: No konečně, to jim to trvalo.
14: Mě vyschlo v krku.
15: A jak pramálo ten tesař chytrý byl a slabý na oči.
16: Na zdraví.
17: Proč na něj mlynář pořád útočí? Proč zrovna tesař musí hloupý být?
18: Nechte ho nejdřív pěkně domluvit a neptejte se předem tímhle tónem. Jsem zvědavá, jak bylo s Absolonem.
16: Co Absolon? Náš nivý kostelník, kterému k srdci osten lásky vnik, ha? Pane mlynáři.
6: Byl zrovna v Osenej, aby tam sehnal nějaký ten frej, zatímco Mikuláš si s Alenou užíval slasti, co všelik terak zvou. A náhodou se vyptal na tesaře známého mnicha, důvěrně se tváře. Mnich stranou si ho odved od kostela a řekl mu.
19: Já jsem neviděl, co dělá už od soboty. Myslím, že ho snad prodříví poslal opat pro náš řád. Do dvorce často pro něj jezdívá a zůstává tam vždycky den či dva.
6: Tu Absalona popad v duši smích a myslel si.
19: Až kohouti se dneska rozepějí, zaklepám tajně na okénko její, tam dole ve zdi. A své milované vypovím všechno, čím mi srdce plane. A nemůže mě minout její vděk. Jestli ne víc, tak aspoň polípek. Požitek cítím, který je mi blízký. Po celý dnešek svrběly mě pisky a to je přece známka líbání. A hody jsem dnes viděl ve spaní. A proto si teď schrupnu na hodinku a pak se těšme po tom odpočinku.
6: A když pak první kohoutí zněl zpěv, vstal Absalon, v němž láskou vřela krev. Spust zase, studente. Jak záletníci rozžvíkal koření, ale kořici to pro vůni, zčesal si čupřiny a kousek laskavce té byliny si vsadil pod jazyk, to pro grácii, a k domu tesaře se chystal vyjít. Tiše si stoupil pod okýnko k domu, tak nizoučké, že k hrudi sahalo mu, a zakašlal a šeptal slova svá.
19: Co děláš, ty má sladká, medová, můj cukroušku, můj ptáčku, krasavice? Slovíčko promluv, musíš probudit se. Srdíčko moje, málo dbáš mých psot. Já kudy chodím, cedím lásky pot. A jenom ty si příčina mých zliků. Vždyť toužím jako jehně po cecíku. Miláčku, to jsem já, kdo protělká, tak toužebně, jak věrná hrdlička.
8: To bych to chytla. Absalone, pryč běž. Mám ráda jiného, na mě se netěš. Radši ho mám než tebe, otravu. Běž, ještě něco hodím na hlavu a nech mě spát. Ať vezme tě už ďas.
19: Alenko, slyš, jak klepe se mi hlas, jak věrná láska smutně zapláče. Jen pusu aspoň, když ne jináče, pro lásku boží a pro lásku mojí.
8: A potom mě už necháš na pokoji?
19: Srdíčko, jistě, pak tě nechám v klidu.
8: No tak se připrav, hnedle k tobě přijdu.
10: S kým pak to mluvíš, drahá Alenko? Jako bych slyšel vrznout okénko.
8: To poznáš, Mikuláši. Teď buď tichý a za chviličku potrháš se smíchy.
19: Už otevři, má milá, okenici.
8: Tak dobře. Tu máš. Koukej pospíšici, ať soused nemá důvod pro klevety.
6: Absalon čistě osušil si rety. Noc byla jako smůla, temná, hustá. A ona z okna dala mu ne ústa. A Absalon, lest sotva tušící, vtisk políbek na holou zadnici.
10: A rázem děj už není lirický.
17: I ty bys ztratil humor navždycky.
6: Jak si teď prachem, pískem drh dřel pisky, jak slámu bral a látku, ba i třísky, náš Absalon jak zuřil, kdo to poví?
19: Za pomstu dal bych duši satanovi.
6: Jak po výprasku dítě, slzu v líci, tichounkým krokem přešel přes ulici k mistrovi Žervé kováři, jenž pilně součásti plůkoval ve své dílně.
19: Otevři, Žervé! Otevři mi honem!
20: S kým pak to mluvím?
19: Se mnou, s Absalonem!
20: Tak brzo ráno?
19: Brachu roztomilý, to žhavé rádlo půjč mi na chvíli. To, co je ve výhni. Chci něco provést s ním a hnedka ti je zase navrátím.
20: Tobě mi přece nelze odříci. Však u všech děsů, co s tou radlicí?
19: Něco mám v plánu, děj se už, co děj. Však ti to zítra řeknu podrobněji.
6: A z chladné strany popad za ocel, ze dveří vyklous a pak sticha šel, až přišel znovu k tesařovu domu. Zakašlal nejdřív, zaťukal pak k tomu, jak před chvíličkou na okenní rám.
8: Kdo pak to ruší? Kdo je to zas tam? Kdo to tu klepe? Jistě zloději.
19: Ne, růžičko, má sladká naději. Tvůj Absalon, mé zlatíčko, si řekl, že přinese ti zlatý prstýnek. Od matky mám jej. A sám pámbu ví to, že je moc pěkný. Je v něm hezky ryto. A bude tvůj, když houbičku mi dáš.
6: Z postele tiše povstal Mikuláš.
10: Teď švanda vrcholí, abych tak řekl. Mně
5: políbí teď ještě na zadek.
21: Otevřel rychle celou okenici a ven se začal soukat po zadnici. Absalon tasil želízko a smek se Mikuláši rádlem přes zadek. Hned bylo cítit, jak se zadek škvíří a kůže z něho slezla na dlaň z šíři. Bolestí myslel, že už umře snad a jako blázen začal hnedka řvát.
22: Pomoc! Ach, vodu! Vodu! Smilování!
21: Tesaři přetrh tenhle pokřik spaní. Jak slyšel o vodě, hned pochopil, že už se blíží příval potopy. Vstal, netratil už nějak slova planá, sekerou přetěl provazy a lana a bum a slít. Chléb s pivem lítli spolu. Až na práh dopad se vším všudy dolů a zůstal ležet, jak ho stihla mdloba. Mikuláš s ženou vyskočili oba a po ulici pomoc hulákali. Sousedi všichni velcí jako malí se seběhli na muže pocivět, který tu ležel zelený a bled, neboť si zlomil ruku při pádu. I ostudu měl z toho případu, když jeho řeči byly ukřičeny od Mikuláše a od vlastní ženy. Neb řekli všem, že blázni viny tropí, že zachránit se chtěl prý od potopy, až ve fantasu, kterým byl tak stižen, nakoupil tajně tři veliké díže a zavěsil je tajně do podkroví a nutil je pro lásku k Ježíšovi, aby v těch dížích seděli prý s ním. Lidi se smáli nad tím blázněním. Tak student dostal ženu tesařovu, byť žárlivec ji hlídal sebe víc. Absalon zlíbal její zadní líc a na zadku byl spálen Mikuláš. Je konec, panstvo.
15: To s nám dalo až.
23: Jak silně někdo na své ženě visí.
8: Div neumírá tím, co namluví si.
16: Jak zpíval Absalon, má drahá paní, o, skloň se ke mně, dám tvé smilování.
0: A různí lidé různý názor měli. Leč většina se shodla ve veselí a nikoho se nedotkl ten žert. Jen šafář Oswald mračil se jak čert. On totiž byl tesařem vyučený. A v hloubi srdce ještě uražený začal se nyní trochu kohoutit.
17: Taky bych uměl, vážení, jen chtít těm nafoukancům z mlejna vytřít zrak a mluvit sprostě jako nezdvořák. To mám však za sebou. Teď mám už věk. Trávu jsem spás, zbývá jen papírek. Ta bílá hlava o mých letech ví a s vlasy taky srdce plesnivý. Hřeb žádosti nám nedá spočinout, ač hlava šedá, zelený je out jak u ošlejchu. I když sil už není, my blázníme až do smrti v tom chtění, alespoň mluvit, když neoučinkovat. A ten náš popel doutná ještě pořád. Vyprávěl vám tu mlinář ožralý, jak z tesaře si blázni dělali a to mě navstek. Já jsem tesař taky. Dovolte, já s ním nenadělám fraky a stejně hrubě za ten jeho špás mu oplatím.
15: Počkat, až zítra zas.
18: Pěkné jsme vyslechli, popřáli vínku. Ale teď, panstvo, je už čas k odpočinku. Pamatujte, že zítra za svítání zas společné nám začne putování.
16: A na řadě je šafář.
17: Ano, platí. Při večeři, kde budem nocovati.
0: Už jsem vám říkal, podbřeznový prach, když duben vniká v šumných přeprškách, a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí? Tu v Anglii se táhnou všemi směry poutníci zbožní k městu Canterbury. A milý houf náš cestou našel čas, jak k vyprávěním navrátit se zas.
24: Ve svých volných chvílích, kterých mám jakožto člověk v invalidním důchodu habaděj, píšu divadelní hru. Hlavní myšlenka je jednoduchá, ale všechno ostatní je složitý. stejně jako sám život. Básník, a to hodně slavný básník, pořád si hraju s představou, že tak slavný, že by se mohlo jednat o chlapa navrženýho na Nobelovku, uspořádá v předvečer svých 80. oslavu. Velkou oslavu. Ministři, umělci, všichni, co něco znamenají, by na ní měli dorazit. A neorganizuje ji on, ale jeho starší sestry. Těm už je fakt hodně a básník je v podstatě nenávidí, protože ho vychovali, ale to není důležitý. Ačkoliv taky trochu je, ale to se teprv uvidí. Já jim totiž furt měním charaktery. Takže tyhle dvě sestry, a samozřejmě, že i spousta lidí kolem, z nichž některý mají básníka rádi a některý míň, jak už to tak v životě chodí, ale to je taky jedno. Tohle všechno prakticky neustále měním. Konec konců i proslulí spisovatelé si dělávali poznámky typu přidat nějaký hezký popis, nebo v čem vstoupila Albertína do salonu, nebo co já vím, co všechno. No prostě organizujou velkolepou oslavu. Básník je z toho všeho zoufalej a rozuřenej, protože je to básník a ke všemu tohle je typ, který lidi miluje jen abstraktně. Jinak prakticky každý ho nesnáší a nejvíc ze všeho publicitu. Všechno to, co by ho rádo vynorovalo, jak sám říká, a předvedlo ho jako ubohého sviště, který má lidem prozradit, jak dlouhá bude tato zima. Zuří, ale nemůže nic moc dělat, protože věci kolem něj jsou v takovém pohybu, že on to může, s výjimkou sebevraždy, sotva nějak ovlivnit. O sebevraždě ostatně uvažuje celou tu moji hru, jejíž název mi pořád chybí. Píšu to už pár let, ale je jasný, že ne furt. Občas toho na nějaký ten pátek nechám a pak se k tomu zase vrátím a něco připíšu a něco vyhodím, takže je to pořád taková živá, proměnlivá věc. Tenhle básník byl na Nobelovu cenu nominovaný už několikrát, ale nikdy ji nedostal, což je v obráceném gardu srovnatelný snad jen s odkládáním termínu popravy, z čehož si možná mylně cynicky vyvodil, že se to s bohy a bůžky má podobně jako s obrácenou perspektivou, jež způsobuje to, že čím jsme jim teoreticky blíž, tím se nám zdají prakticky menší. První scéna té hry uvádí všechny možné postavy, ale hlavně ty dvě sestry, které vzpomínají na to, jak se o něj v mládí starali a jak ho vychovávali. A když budu trochu parafrázovat Čapka, tak jsou to slepice, co vyseděli orla. Takže v první scéně se o tom básníkovi, kterýmu jsem dal německý jméno Weber, jednak proto, že se tak jmenuje Evžen, a jednak proto, aby to vypadalo věrohodnějc, že je to celý v Čechách, jenom mluví. Ale on osobně se na scéně neukáže. Mám tam pár scének, kdy na něj sestry vzpomínají a on se tam přitom objeví, ale spíš jenom jako nějaký duch, nebo ne duch, ale jako jejich zhmotněná vzpomínka. Takže když je řeč o tom, jak jako dítě málem umřel na zánět mozkových blan, tak se tam to dítě objeví a pak tam zase chvíli chodí na chůdách, ale většinou tam jenom bloumá s knihou v ruce nebo píše pro studentský časopis. Než jsem napsal jenom tohle, pořádně jsem se zapotil. A jediný, co mě drželo u psaní, byl fakt, že jsem se těšil, až na scénu uvedu básníka. Takže první jednání je jasný. V druhým je ten básník sám ve své pracovně. Představuju si mahagonovou knihovnu, bankovní lampičku se zeleným stínidlem, básník si stříhá cigarety na půlky a pokuřuje je pak z višňový špičky. Tak trochu zanedbanej, ale pochopitelně, že ne moc, to by ty jeho sestry stěží povolili. Takže má takovej už sice starší, nicméně pořád dost hogofogo župan, ten je důležitý, a případná kostymérka by si s ním měla patřičně pohrát. Představuju si na původně lila fialovým podkladu vzor šachových figurek, který jsou do okrova, tak nějak, aby to připomínalo starý časy a zároveň čínskou imitaci Louise Vuittona. Sedí a povídá si, protože píše a zároveň to, co píše, říká nahlas. V každém případě si stěžuje a žehrá a prokládá svou řeč citátama a metaforama hodnejma básníka. Tady mám nejvíc mezer a nejvíc poznámek. Připsat později. Například. Zasměje se a sarkasticky zvolá směrem ke stropu. V závorce mám připsat, co zvolá. Nebo ptáš se mě, jak jsem k tomu dospěl? To je jednoduché. V závorce mám připsat, co je jednoduché. A tak dále. No, tohle tam pro mě bude ještě hodně těžký. A taky tam v těch místech nejvíc škrtám. No ale to je jedno. Mám tu scénu jinak zhruba načrtnutou a blížím se k tomu nejdůležitějšímu v souladu se všema zákonitostma dramatu. A teď to přichází. Ozve se telefon. Žádnej mobil. Starej, dobrej a s rotačním číselníkem. A tak on ho rozmrzele zvedne. Protože na to, aby mu volali o Nobelovce, je ještě brzy. A zároveň už je dost pozdě, aby ho někdo vyrušoval. Haló, spíš vyštěkne a nazlobeně čeká, a tady už je to spíš na režisérovi, jak si s tím poradí, ale já to vidím tak, že diváci slyšejí hlas z telefonu stejně jako on, hlas patřící evidentně nějakýmu malýmu klukovi. No, představuju si tam našeho Míšu, už od doby, kdy ještě ani neuměl mluvit. No a ten hlas se ptá, jestli se dovolal správně, a básník už taky blbě slyší, že jo, tak furt volá. Haló, kdo tam? A hlasitěji, prosím. A tak ten klučičí hlas začne křičet, takže nic komorního. Ty dva na sebe normálně řvou jako tuři. A zatímco básník ze začátku vůbec neví, o co se jedná, tak mu ten kluk sdělí, že ve škole zlobil, a že se má do zítřka naspaměť naučit jednu z jeho básniček, co je v čítance, a nejenom to. A bacha, tohle je v té hře vůbec nejdůležitější. Ale že má províst i její rozbor a vysvětlit, co tím básník myslel. Tohle pro mě bude asi vůbec to nejtěžší a upřímně řečeno, nejradši bych se tomu vyhnul, totiž tý básni, co o ní bude řeč, jelikož pochybuju, že já osobně budu někdy schopnej se smolit báseň, která by měla naději vstoupit do čítanek. Za trest? Zavije básník. Moji báseň za trest? Tady v těch místech bych ho nechal povstat, případně se chytit za srdce. No a pak se ptá toho kluka, jak ho vlastně vyslídil, jak se dostal k jeho telefonnímu číslu. A ten kluk mu řekne napůl nevinně, napůl s pragmatičností vlastní dětem, že v telefonním seznamu přece, kde jinde do pytle. A mluví s tím básníkem sice uctivě, ale ne uctivěji než s kterýmkoliv dospělým z baráku, kde bydlí. Básník ani neví, že je v nějaký čítance. A tenhle fakt ho rozzuří snad nejvíc. Máš udělat rozbor, tak ho udělej a mě s tím neotravuj. To je tvůj trest, ne můj, křičí na kluka básník. Co pak nechápeš, jaké drzosti se správě dopustil? A kluk řekne, tak promiňte, ale tónem, který z té věty dělá spíš, tak se neposér. A logicky dodá, že a kdo jiný než vy by měl vědět, co jste tou básní myslel? Básník dlouho mlčí. A pak mu poručí, ať mu tu básničku zarecituje. A tak kluk svým vysokým a částečně otráveným hlasem deklamuje a básník se rozpláče. Zatím byl zvyklý jen na to, že když před ním někdo recitoval nějaký jeho opus, tak to byl vždycky nějaký slavný herec nebo herečka, v nejhorším případě nejnadanější dítě ze školy, ale teď, když ho bez jakýhokoliv smyslu pro přednes a v podstatě jedním jediným tónem bodá do uší hlas nějakého cizího prepu bez centa, si uvědomuje hrůzu ze svých slov, hrůzu ze svého žití, z toho, že je v čítance zrovna tahle báseň, báseň, na kterou nebyl nikdy moc hrdej, a tak se málem psychicky zhroutí, ale co je na tom všem nejhorší? Sám nemá ponětí, co tím tehdy myslel. To po mně nemůžeš chtít, křičí na kluka. Tohle si mi neměl dělat. Řekni, kdo tě naved? Volá a hledí přitom do stropu, protože myslí spíš Boha než kluka. A takhle tam naříká a kluk na to. No jo, jenže já to mám jít do zítřka, v tom je ten trest. A to už básník. Možná, že ne kvílení, ale pustina se to bude jmenovat. Jen tiše běduje a naříká. A pak se rozchechtá ďábelským smíchem a kluk se směje taky, takže z toho vyjde takovej duet, kdy si jeden zoufá a druhý se tlemí na nejvejš pobaveně a tam bych si představoval oponu a konec dějství. A dál nevím. To je to, co pořád přepisuju. V jedné verzi jsem měl, že si s klukem pořád telefonujou, volají si každý večer, básník se ho ptá na všechno možné, co se děje venku v jeho dětské hlavě a kluk se zase vyptává na to, jaký je to být starý a blbej. V druhé verzi už kluk nezavolá a básník po něm začne pátrat, přičemž narazí na spoustu dětí, co se museli jeho básničky učit za trest.

0: V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit. Hobití nora to není žádná díra v mezi. Tahle měla dveře pěkně natřené na zeleno s nablízkanou mosaznou klikou a za dveřmi jedním slovem komfort. Hobiti si totiž potrpí na pohodlí.
1: Ano, ano. A jsou o něco menší než trpaslíci, ale nemají vousy a nenosí boty, protože jim na chodidlech roste hustá hřejivá srst. Milují veselé barvy, dobré jídlo, rádi se smějí a kouzelného na nich není vůbec nic. Lidaže dokážou rychle a tiše zmizet, když se blíží veliká osoba, například vy nebo já, a dupe přitom jako slon.
0: Modrý klobouk, šedivý plášť, bílý plnovous. Vy jste přece ten známý dobrotivý čaroděj...
1: Gandalf. Ano, Gandalf. To jsem já.
0: Přicházíte jako na zavolanou, Gandalfe.
1: Přicházím pro kapesníky. Hrdina našeho dobrodružství si je zapomněl v prádelníku a myslí si, že je bude na své cestě potřebovat.
0: Hrdina? Hobit Bilbo Pytlík?
1: Ano, ten. Jiný hobit by se radši každému dobrodružství zdaleka vyhnul, ale tenhle Bilbo, ten je jiný. A já se vsadím, že když to bude zapotřebí, stane se z něho i lupič.
0: Přeháníte, Gandalfe.
1: Drahý pane, jsem čaroděj a vím, co vím. Jestli se vám nelíbí slovo lupič, můžete říkat zkušený hledač pokladů. Ale teď není čas na tyhle úvahy. Za 10 minut vyrážíme.
0: A už jste všichni? Nikdo nechybí?
1: 13 trpaslíků, 14. hobit Bilbo. Čekají už jenom na mne. Chcete-li být přitom? Měl byste si pospíšit.
0: Rád, dokonce moc rád. Ale kam mám jít?
1: Do hospody u zeleného draka. Pss, poslouchejte. Prastará píseň trpaslíků.
2: Dřív než vzejde světlo dne, přes hospodě se vlv se dne, jde do hlubin, kde vládne stín, pro svoje zlato ztracené.
0: Píseň? Tomuhle říkáte píseň?
1: Zvykněte si na to, že trpaslíci a vůbec všichni v tomhle světě zpívají jinak než lidé.
2: Dali jsme stříbru hvězdný špit, korunám zlatým slunce svit, pro krásu krást a hvězdný jas jsme nechali své harfy znít. Stromy se snářkem prohnuly, zlé vichry nocí vanuly, když ohně žár a dračí spár do srdcí všem se zatnuli. Dřív nežli vzejde slunce svit, přes chmurný mlžný horský štít, kde do hluby, kde vládne stín, o poklad svůj se zrakem být.
3: Ne, my hobiti se nebereme s nikým a nikdy.
4: Ale Gandalf řekl...
3: A tak mě pořád nejde na rozum, proč chcete, abych šel s vámi.
4: Ale Gandalf řekl, že se pro ten úkol hodíte jedině vy.
3: Tomu nerozumím, Thorine.
4: Co pak jste neslyšel naší píseň?
3: Slyšel, ale zdá se mi, že v ní není řečeno všechno, co bych měl o naší společné cestě vědět. Předkové trpaslíků se před dávnými časy usadili v hoře,
4: která se jmenuje Hora,
3: a našli tam spoustu zlata a drahokamů. Dobrá, váš děd se stal jejich králem, v pořádku. Pak přiletěl drak, všechny trpaslíky zahubil, zmocnil se jejich pokladů.

0: A vy, pane Pitlíku, nám teď pomůžete získat naše bohatství zpátky.
1: Už jsem přece říkal, že se proboj nehodí. Jakže je starý ten drak?
2: Nejmín 1000 let. Tady jsou ty vaše kapesníky a můžeme vyrazit, milý Bilbo.
1: Okamžik, Gandalfe. Podívejte se na mě. Všichni se na mě podívejte. Pořádně si mě prohlídněte. A řekněte, co vidíte, no. Třeba vy, Bombure.
3: No, co by, vidím pomenšího hobita, který, koukám, je trochu při těle, ale jinak ujde.
1: A vy, Dvaline a Baline?
4: Souhlasíme s Bomburem.
0: Nezdržujte, Bilbo, trpaslíku je 13 a jestli se chcete každého takhle vyptávat, nevypravíme se ani v poledne. Oč vám pořád jde?
1: O to, že já s mojí postavou a povahou nemůžu přece bojovat s drakem. Gandalfe, rozumíte mi aspoň vy?
2: Poklad je možné získat i lstí. Poklad je možné například uloupit. Vážený lupiči Bilbo Pitlíku. A k tomu se právě vaše postava velice hodí. Jste menší než trpaslík a také míň nápadný.
0: A jestli vám jde o písemné potvrzení podmínek, za kterých nám poskytnete svou odbornou pomoc.
1: I tohle už mě napadlo, Torine.
0: Tak tady prosím je smlouva.
5: Lupič Bilbo obdrží odměnu v hotovosti při dodání zboží do výše 1/14 celkového zisku.
0: Nemyslíte si, poklad trpaslíku není žádná dětská pokladnička. To je obrovská hromada zlata a drahokamů.
5: Všechny cestovní výlohy platíme, pohřební výlohy, jestliže k ním dojde rovněž.
1: Vidím, že jste pamatovali na všechno.

0: Takže toho dopoledne 13 trpaslíků a jeden hobit vyrazili od hospody u Zeleného draka na těžce naložených ponících na cestu za pokladem.
1: Já jsem jel na svém bílém koni.
0: Nikoho by ani nenapadlo, že by veliký Gandalf usedl na malého poníka jako trpaslík.
1: Pane, nikdy nevíme, co koho napadne nebo nenapadne. A právě proto bychom se měli zmínit o některých okolnostech téhle cesty.
0: Proč ne? Teď na to zbývá chvilka času. Je krásné májové počasí. Společnost vesele projíždí širou, solidní krajinou hobitů. Cestou si vyprávějí příběhy, zpívají si, často zastavují, aby posvačili, a Bilbo má pocit, že takovéhle dobrodružství se hodí i pro hobita.
1: Protože ještě netuší, že dobrodružství neznamená vždycky jen pohodlnou jízdu v májovém sluníčku. Cesta k osamělé hoře, ve které drak hlídá ukradený poklad, je dlouhá a nebezpečná. A setkání s drakem bude vyžadovat mnoho odvahy a důvtipu.
0: Abyste rozuměli, draci kradou zlato a šperky lidem, elfům i trpaslíkům. Naloupenou kořist pak hlídají, ale sami z ní nic nemají. Nerozeznají totiž ani dobrou práci od špatné.
1: Když se drak usadil v hoře, zničil celý kraj a zahubil skoro všechny trpaslíky. Od té doby se dovnitř do hory nikdo nedostane, protože drak hlídá nejenom poklady uvnitř, ale i velkou přední bránu.
0: Jediný vchod do osamělé hory.
1: Spíš hlavní vchod. Podle mapy, kterou jsem dal Torinovi, musí být v úbočí hory ještě nějaký jiný vchod. Patrně tajný. Tím se tenkrát pár trpaslíků před řáděním draka zachránil.
0: Myslíte si, Gandalfe, že Thorin je ten pravý trpaslík pro tak velký úkol?
1: Thorin je velice důležitý trpaslík. Potomek a dědic mrtvého krále hory. K té mapě dostal ode mne i klíč. Zvláštní stříbrný klíček, který by mohl otevřít i tajné dveře tajného vchodu.
0: A pak, je to Bilbo.
1: Mnou vyvolený Bilbo Pytlík. Pane, v tom malém hobitovi je víc, než byste řekl, a o hodně víc, než tuší on sám.
0: Jenže počasí se nám najednou pokazilo. Ochladilo se a v době svačiny už lilo jako z konve. Bilbův poník teď klopítá blátivou kamenitou stezkou a nikomu ze společnosti není do řeči. Zvedl se vítr, někde za šedými mračny zapadlo slunce, začalo se stmívat.
2: Hrom do toho dobrodružství! Kéž bych zůstal doma.
3: V krbu by hořel oheň.
2: Čaj by byl pořádně horký a určitě bych si k němu dal jeden, možná i dva čerstvé koláčky. Thorine, hej, Thorine!
4: Co je, nejsem hluchý? Co se děje?
2: Promiňte, ale není náhodou už čas k večeři?
4: Vy hobiti, věčně jen jídlo, pohodlí, zábava.
2: A taky bych si rád odpočinul.
4: To každý. Ale napřed musíme najít přenocování nějaké suché místo.
2: Kde je Gandalf?
5: Před námi. S Balinem a Dvalinem.
6: Ne, s námi už není.
7: Vrátil se dozadu, k Bomburovi.
8: Depak, ke mně se nevrátil, povídali si něco s panem Pytlíkem a smáli se nevím čemu.
6: To bylo dávno, ještě při svačině.
2: Sázeli jsme se, kdo sní více koláčků. Od té doby jsem Gandalfa neviděl.
4: A nemýlíte se?
2: Ne, určitě ne.
4: Vypadá to tedy, že Gandalf zmizel.
8: Zrovna teď, když bychom čaroděje nejvíc potřebovali. Kdo nám poradí, kde přenocovat?
6: A taky kdo z trpaslíků v tomhle počasí vůbec dokáže rozdělat oheň?
8: A něco na tom ohni uvazí?
2: Něco? To je dva lidé, jako byste řekl cokoliv. Ale v tuto dobu u nás v Hobitíně vaříme vždycky mňam večeři.
4: Tak dost. Vzpamatujte se, hobité.
9: Zaprvé. Nejste doma u krbu, nýbrž na dobrodružné výpravě. Za druhé, čarodějové mizí, ale v pravou chvíli se zase objevují. A za třetí, buďme rádi, že se kromě Gandalfa nestratil nikdo další.
2: To se ještě neví.
9: Tak počítejte laskavě se mnou, Bilbo.
2: Jak si přejete, Thorine?
9: Balin, Dvalin, Bombur.
2: To jsou tři.
9: Fili, Kidy, Dory, Nory, Ory, Oin, Gloin.
10: A sedm je 10.
9: Bifur, Bofur.
10: 12, s vámi 13, se mnou 14.
9: Je nás dost, abychom se poradili, co dál.
6: Je, podívejte, světýlko.
9: Kde, Valine?
6: Tamhle, za tím stromem.
9: To vypadá jako oheň.
8: A nad ním na rožni pečínka.
11: Myslíš někdy na něco jiného, než na jídlo, Bombure?
8: Hobby taky říkal, že je čas k večeři. Pojďte tam, třeba nás pozvou.
6: Ne, kdo ví, co to světýlko znamená. Tyhle končiny leží v blízkosti nebezpečných hor.
9: Balin má pravdu. Napřed tam půjde Bilbo a vyzkoumá všechno o tom světle.
10: Proč já?
11: Protože jste v naší výpravě podle smlouvy jako zkušený lupič a pátrač.
9: A protože nikdo z nás se nedovede pohybovat lesem tak tiše jako hobit. Utíkejte a když bude všechno v pořádku, rychle se vraťte.
11: Jestli všechno v pořádku nebude, vraťte se, když to bude ve vaší moci.
6: A když to nebude ve vaší moci, zahoukejte dvakrát jako sova pálená a jednou jako síček.
8: A my uděláme, co bude v naší moci.
10: Teď je mi to úplně jasné.
12: A tak se musel Bilbo vypravit k ohni dřív, než stačil trpaslíkům vysvětlit, že neumí zahoukat ani jednou jako jakákoliv sova. Kolem velikánského ohně z bukových polen seděli tři velikánští zlí obři, jedním slovem zlobři. Na dlouhých prutech si opékali kosy z kopového, popíjeli z obřích čpánů a vedli obvyklé zlobří řeči.
13: Včera skopový, dneska skopový a ať jsem trajcen, jestli to zejtra nevypadá zase jíc na skopový.
14: Lidskýho masa jsme už dávno neměli a něco by za nehet vlezlo.
15: Nemůžeš čekat, Berto, že tady lidi vydržejí věčně. Od té doby, co jsme sešli z hor, spořádali jste s Tomem půl druhý vesnice.
14: Tak nám to nevyčítej, Vildo. Vždyť jsi zdával do nosu s náma. Tak si teď s náma taky ťukni na zdraví.
16: Ať nám slouží.
15: Je, hele, sakra, Berto, já něco chytil.
6: Pomoc!
13: Co je to?
15: Bacně hrom, jestli to vím. Co jsi zač?
6: Bilbo Pitlík. Hobbit.
15: Hobbit? Neznám.
13: Dá se uvařit.
14: Můžem to zkusit?
15: Je moc malej. Byl by nejvečernou louby.
14: Třeba je jich tady kolem víc? Mohli bysme si z nich udělat paštiku.
15: No jo. Hele, hobit! Courá se tady po lese víc takových jako ty, králíku jedna očklivá?
6: Je, spousta. Teda vlastně spousta ne, vůbec ne. Nikdo.
14: Jak to myslíš?
6: Jak? Já to myslím, jak to říkám. A prosím vás, nevařte mě. Uvařím vám snídaní, jakou jste ještě nikdy nejedli, když mě nesníte k večeři.
15: Chudák skrček, celý se třese, pust ho, Berto.
14: Nepustím, dokud neřekne, jak to myslí s tou spoustou a vůbec nikým. Nedám si od nikoho podřezat ve spaní krk.
15: Povídám, puzo.
14: Však on promluví, až mu opeču ty jeho chlupatý nohy na ohni.
15: To neuděláš. Já si ho chytil, je můj.
14: Ha, ty hňupe strakatej, jenomže já ho držím v hrsti.
15: Už ne, ty hňupe flikatej.
13: Oba jste hňupové kropenatý, teď vám utek. Proč si ho pouštěl, Berto?
14: Vilda mi ho vyrazil z ruky.
13: Tome, hele, tamhle v roští se zas něco hejbá.
17: No jo, onem pytel. Psst, nevyplašte mi to. A mám tě.
15: Trpaj si.
14: Spousta a vůbec nikdo. Teď je mi jasný, co tím myslel ten ošklivý králík. Všude kolem v lese je spousta takovejhle trpajzlíku.
18: Přilezou za světlem a nachytáme si je do zásoby.
13: A upečeme. Nesnáším pohled na živý trpaslíky.
15: Já bych je radši uvařil. Polívku z trpaslíků jsem nejet ani nepamatuju.
18: Trpaslík je nejlepší nadívaný jiným trpaslíkem. Hele, Tome, tamhle máme dalšího.
13: Nějaký hubenej. Ale když jich bude víc. A mám tě.
15: Ha, tomu říkám zábavný lov.
13: Ha, ha. A co ten za pařezem? Je taky v pytli. Ha, ha.
12: Bohužel zvědavost trpaslíkům nedala a když se nedočkali Bilba, plížili se k ohni a tam se postupně stávali kořistí z lobrů. Netrvalo dlouho a všech 13 skončilo v páchnoucím pytli. Jen hobit Bilbo Pytlík se zatím krčil v trní a nemohl pochopit, právě tak jako nechápu já, kam se poděl Gandalf. Proč tu není, aby jim z té hrozné situace pomohl? Kde je ten čaroděj?
0: Tady jsem.
12: No konečně, ale kde? Nevidím vás.
0: To je v pořádku. Jsem pro jistotu neviditelný.
12: Ti zlobři jsou nebezpeční, Gandalfe.
0: Já vím. Zlobři mají hodně síly, ale naštěstí málo rozumu. Je potřeba získat čas.
12: Především je potřeba vysvobodit trpaslíky.
0: Pane, teď buďte sticha a nechte to na mě.
13: A už jich máme plnej pytel. Upečeme je, Berto.
15: Když já teď nemám hlad.
13: Tak je můžeme upít hned a sníst až potom, po studenu.
0: Nemá cenu pít je teď. To by trvalo celou noc.
13: No a? Se mi zdá, že se chceš hádat, Berto.
15: Dovol. Já přece nic neřek.
13: Ne? A kdo teda? Slyšel jsi o tom?
17: Jo, slyšel. Trpaslíky uvaříme ve velkým hrnci všecky najednou. To bude nejrychlejší.
0: Jenže nemáme vodu. A k potoku je daleko.
13: Drž zobák, Berto, a neštvi nás.
17: Jestli ještě cekneš, půjdeš pro tu vodu sám.
15: Co porad proti mě máte, Hernájs? Že vás praštím.
17: Hele, nech toho. Polož ten klacek, jo?
13: A nezdržuj. Noc utíká, musíme si pospíšit. Nebo nás tady stihne den.
19: Až vás tady stihne den, změňte se na kámen.
0: Jste ještě v tom křoví, Bilbo. Ukažte, pomůžu vám vylézt.
6: Děkuji, Gandalf. Děkuji vám. Jsou opravdu skrz naskrz skamenělí.
0: Sáhněte si, když mi nevěříte.
6: Tohle kouzlo se vám tedy opravdu vydařilo.
0: To nebylo moje kouzlo. Zlobři zkrátka musí před rozedněním zpátky pod zem, jinak navěky skamení. Já jsem je jen trošku zdržoval a mezi tím nastalo svítání. Ale teď pojďte, pomozte mi rozvázat pytel z trpaslíky.
6: No, aspoň budu trošku užitečný teď, když se mi to předtím moc nepovedlo.
0: Příště musíte být všichni opatrnější, nebo se nikdy nedostaneme nikam.
20: Aha, Thorin, jste v pořádku, Thorine.
18: Štěstí, že jsem byl v tom ohavném pytli až nahoře, ale chudák Bombur zůstal, myslím, úplně ve spod.
6: Hlavně, že jsme zas pohromadě. Nechybí nikdo?
18: Je nás 13. A čerstvý vzduch nám teď jistě prospěje.
0: A což teprve, až se podíváme, co ukrývá jeskyně zlobrů?
12: Co jiného než kořist? Kořist všeho druhu. Od mosazných knoflíků po hrnce plné zlaťáků. Také spoustu šatstva, příliš malého pro zlobry, takže se obávám, že patřilo jejich obětem. A ještě také různé meče. Dva z nich byly zvlášť nádherné. Gandalf a Thorin si každý vzali jeden a Bilbo si vybral nůž v koženém pouzdru. Pro zlobra by to byl jenom nepatrný perořízek, ale hobitovi posloužil stejně dobře jako krátký mečík. Potom nasedli všichni na své poníky a vydali se na další cestu. Jestli se smím zeptat, Gandalfe, kam jste se to ztratil, když trpaslíci narazili na zlobry?
0: Jel jsem napřed prozkoumat cestu.
1: co nevidět začne být nebezpečná. Potřebujeme si před ní důkladně odpočinout a zásobit se jídlem.
0: Jenže kde? Už brzy dorazí výprava na území Velké divočiny.
1: Ale předtím se zastavíme v posledním domáckém domě, kde bydlí Elrond.
0: Takže uvidíme i čarovné údolí Roklinku, kde žijí elfové.
1: Už nás očekávají. Svůň rozkvetlých stromů se jejich písnička nese až k nám.
21: Kampa jsem zvenku!
22: Co byste rádi? Snad od kověnku!
21: Řeka si pádí! Ha hej! Vaří se kaše!
22: Placky se pečou!
21: Kam pak ty vaše nohy se vlečou? Ha hej! No kam pak, co pak?
22: Či u té zpátky?
21: Tma už je hustá, ten je tak krátký! Ha hej! Mida, mida! Jen se podívejte!
22: Hobbit Bilbo na poníku!
23: Pro pána krále!
21: Úžasné, báječné!
22: A ty trpaslíčí vousy!
23: Lomhatánské plnovousy!
21: Chcete tu zůstat?
22: Či u té zpátky?
21: Tma už je hustá, ten je tak krátký!
22: Ha hej!
21: Úček je hloupý,
22: ten, kdo k nám vstoupí,
21: ať slyší praši písničku naši po celou noc. A
24: elfové jsou trochu prostořecí, ale myslí to s vámi dobře. A jsou pohostinní stejně jako můj dům.
1: Poslední domácký dům. Děkuji vám, Elronde, že jste nás přijal pod svou střechu.
24: Jsem rád, Gandalfe, že jste to právě vy a vaši přátelé, kterým mohu aspoň trochu prospět. Stůl pro všechny hladové je prostřen. A na unavené poutníčky už čekají měkká lůžka.
0: Pán posledního domáckého domu Elrond byl moudrý jako čaroděj, úctyhodný jako král trpaslíků a byl to přítel elfů. Všichni cestovatelé se v jeho domě za pár dnů zotavili. Spravili jim tam šaty, stejně jako náladu. Zavazadla jim naplnili zásobami, jejich plány zdokonalili nejlepšími radami. Pak nadešla svatojánská noc a oni měli s úsvitem příštího jitra vyrazit. Ten večer si Elrond prohlédl meče, které si jeho hosté přinesli z jeskyně zlobrů.
24: Oh, to jsou prastaré meče elfů, vyrobené pro válku se skřety. A tady, podle runového nápisu se váš meč, Thorine, jmenuje Skřetodrv.
18: Takže to je slavná čepel.
24: Ano. Stejně jako čepel vašeho meče, Gandalfe, která nese název Vrahomlad. Dobře je opatrujte.
18: Já svůj meč budu chovat v úctě, kéž by ještě někdy pobil nepřátelské skřety.
1: Tohle přání se nám může vyplnit dřív, než se nadějeme.
24: V horách už není bezpečno, jako bývalo.
1: Vím o tom. Ale podle mapy, kterou jsem dal Thorinovi, nemůžeme se k osamělé hoře dostat jinudy.
24: Ukažte nám ji, Thorine. Teď večer na ní posvítí měsíc, a kdo ví?
18: Co zmůže měsíc proti slunci? Ani za poledne není na mapě nic zvláštního.
24: A co je tohle?
18: Tohle?
24: Měsíční litery, které praví dveře 500 vysoké, 3 jimi mohou projít vedle sebe.
18: Co jsou měsíční litery?
24: Runové písmo, které můžete vidět jenom, když je prosvěcuje měsíc. Divím se, Thorine, že o nich nevíte. Vždyť je vynalezli trpaslíci a psali je stříbrnými pery.
18: Ach, teprve teď si vzpomínám.
1: A co ještě říkají?
24: Postav se k šedému kameni, až zaťuká datel a zapadající slunce posledním paprskem Durinova dne ukáže na klíčovou dírku.
1: Tomu nerozumím.
18: S mapou jste mi přece dal i malý klíček. Vzpomínáte si?
1: Jenže nevím, co je to Durinův den.
18: První den trpasličího nového roku.
2: Zajímavé. Možná, že jste nám, Elronde, velice pomohl. Je tam napsáno ještě něco?
24: Nic, co by se dalo přečíst při tomhle měsíci. Dobře si mapu uschovejte, Thorine. A já vás teď všechny zvu dolů k řece. Dnešní svatojánskou noc tam elfové oslavují tancem a zpěvem.

0: Mnoho dní uplynulo od chvíle, kdy se trpaslíci, Hobbit a Gandalf rozloučili s Elrondem, elfy a jejich roklinkou. Stoupali teď stále vzhůru do hor. Ochladilo se, vítr skučel mezi skalisky, noci byly temné. Co myslíte, Gandalfe? Tušili, že ta strmá křivolaká stezka vede k neznámému nebezpečí?
1: Snad jenom Bilbo.
0: Hobiti nestojí o dobrodružství ani o poklady. V tom ohledu mají víc rozumu než trpaslíci.
2: Já vím. A ještě ke všemu tihle Thorinovi trpaslíci tudy nešli už dlouhá léta. Neuměli si představit, jak se ve velké divočině rozbujilo zlo, když odtud draci vyhnali lidi a široko daleko se rozlezli skřetové.
0: Pak se jednoho dne strhla bouřka. Vítr, liják, krupobití, plesky se tříští o horské vrcholy, skály se třesou a pitva hromů trhá vzduch. Jediné suché místo, kde se ukrýt, je velká jeskyně.
2: Jenomže místo velmi nebezpečné. Bohužel jsme to poznali, až když bylo pozdě.
3: Rop! Strop! Sklop! Přes! Dnes! Dub! Křup! Tam dolů! Hned, kde vládne střed! Oho! Tam s tebou šup!
0: Víc už byl popitlík neřekl, protože mu jeden velikánský skřet zacpal pusu a už ho hnal s ostatními trpaslíky a poníky do nitra skály.
2: A já v tu chvíli nemohl udělat nic jiného, než se stát neviditelný.
0: Jestli se nemýlím, Gandalfe, tak o skřetech se dá říct jediné. Jsou krutí, mají černá srdce a neumějí udělat nic krásného.
2: Ale za to ledaco z chytrého. Dokážou vrazit štoly a dolovat stejně dobře jako trpaslíci. Dovedou vyrábět kladiva, sekiry, meče, ale i mučící nástroje. Je pravděpodobné, že vynalezli některá důmyslná zařízení na zabíjení velkého počtu lidí najednou.
0: Tohle všechno trpaslíci věděli, když je skřeti přepadli?
2: Mysleli, že nastal jejich konec. Skřeti je spoutali a zahnali do jeskyně, osvětlené velikým ohněm. Uprostřed na plochém kameni tam seděl strašlivý skřet s obrovskou hlavou a kolem něho bylo plno dalších skřetů, ozbrojených setirami a zakřivenými meči.
4: Kdo jsou ti, bídní červi?
5: Trpaslíci, velký skřete!
4: A co je tohle?
5: Něco mezi trpaslíkem a králíkem. Umíhla si tě vřeštět, ale jinak se zřejmě nehodí k něčemu.
6: Já jsem Bilbo Pytlík a jsem...
4: Ty mlč! S takovým jménem by ses nejlíp vynímal na rožník. Co jste hledali v naší jeskyni? Špehovali jste nás? Jste lupiči nebo hrdlo řezové? Kdo mi odpoví?
6: Já, Thorin. Schovávali jsme se v jeskyni před bouří. Mysleli jsme, že je neobydlená. Nikdy by nás nenapadlo obtěžovat skřety.
4: Tak nám vysvětlete, co děláte tady v horách. Odkud a kam jdete?
7: Řekněte mu, že jdeme na návštěvu k přátelům.
6: Děkuji, Bilbo.
4: No?
6: Jdeme navštívit své přátele.
4: A kdo jsou ti vaši přátelé?
6: Naši přátelé jsou...
7: Naši příbuzní.
6: Naši příbuzní, ano. Jedeme navštívit své příbuzné, kteří žijí na východ od vašich pohostinných hor.
5: Že, velký skřete, v jeskyni, kde se ukrývali, jsme objevili jejich meč.
4: Meč, který vyrobili elfové a který zahubil stovky znamenitých skřetů.
5: Jsou to přátelé elfů.
4: Bijte je, skřeti. Uvrhněte je do černých děr plných hadů, aby už nikdy nespatřili světlo dne.
8: Hlap, chňap, strop, sklap.
3: Sesk, blesk, dub, šup.
8: A skuč, stélej, kdourej, kluč.
3: Teď sluš a kus.
8: Přink, bim, zem, sním.
3: Chceš, pryč, prásk, pryč.
8: A rob, rob, čekej, rob.
3: Skřet, kde má svět?
4: Skřeti, vezměte sekiry, biče, díky a neušetřete jediného trpaslíka. Rozsekejte je. Všechny je zničte svými meči.
9: Můj meč je mocnější. Nastal tvůj konec, velký skřete.
4: Prahumlac!
2: A teď rychle, rychle, všichni za mnou. Bilbo, Torine, trpaslíci.
10: Je hrozná tma. To jste byl vy, Gandalfe?
11: Nevidím vás.
2: Pospěšte si, Bilbo, není čas na otázky. Tady tou chodbou. Honem, za chvíli skřetě zapálí pochodně, ať jsme od nich co nejdál.
0: Třeba, že čaroděj Gandalf nedokázal úplně všechno, pro přátele v tísni toho udělal hodně. Kouzelný meč Vrahomlad žhnul zuřivostí, když jeho čepel skoncovala s velkým skřetem, i když bojoval se skřetími vojáky, kteří před ním si jekotem prchali do tmy. Teď planul jasným modrým plamenem z radosti, že zabil strašlivého pána jeskyně. Ale kde zůstal druhý kouzelný meč? Skřetodrv.
2: Přece bych ho nenechal jako kořist skřetům. Vrátil jsem ho Torinovi.
0: Jistě vám poděkoval, Gandalfe.
2: Na to nebyl čas. Ocitli jsme se v neznámých podzemních chodbách bez jídla, bez sponíků. A s jistotou jsme věděli jen to, že se za námi ženou hordy rozzuřených skřetů. Kupředu! Rychle kupředu! Nezastavujte se, Bilbo! Přidejte trochu! No tak!
0: Trpaslíci dovedou uhánět úžasnou rychlostí, a to i v neznámých podzemních chodbách. Jenomže skřetové běhají ještě rychleji než trpaslíci. A tak není divu, že v tomhle závodění chudák Bilbo prostě neobstál. Krátké nožky a blahobytné bříško způsobili, že spíš rávoral, než utíkal. A když udeřil hlavou o výčnělek skály, skutálel se do černé prázdnoty. Vy jste věděl, co se stalo Bilbovi, Gandalfe?
2: Něco jsem tušil, když nám chyběl do počtu. Ale skřetové nás pořád pronásledovali a já se nemohl pro něho vrátit.
0: Spoléhal jste zkrátka na to, že hobiti nejsou jako obyčejní lidé? Že se pohybují tiše a nenápadně, báječně se zotavují z pohmožděnin a mají zásobu moudrých pořekadel, na které lidi už dávno zapomněli.
2: Je to tak, jak říkáte. A navíc já tušil, že Bilbo je předurčen, aby v podzemní chodbě nalezl něco, co bude mít pro jeho život nečekaný význam.
0: A co to bylo?
2: Prstýnek.
0: Drahocený?
2: To ne, kouzelný. Kdo si ho navlékl, stal se neviditelný. Tohle ale Bilbo nevěděl. Našel ho náhodou, když potně šmátral kolem sebe. Strčil ho do kapsy a už na něj nemyslel. Měl hrozný hlad a tak přemýšlel o pánvi s opečenou slaninou a smaženými vejci.
0: Chudák hobit.
2: A ještě něco objevil, když tam tak seděl v té tmě a marně hledal po kapsách zápalky, aby si aspoň posvítil. Víte co? Svůj mečík.
0: Myslíte ten nožík, který si odnesl od zlobrů?
2: Celý čas si na něj nevzpomněl. A teď mu v té temnotě zasvítil před očima.
10: Můj mečík září! To znamená, že ho vyrobili elfové. V té nebídě je to vlastně výhra. I když nevím, kam jdu, uvidím aspoň, kudy jdu. Bilbo Pytlíku, rozhodl ses pro dobrodružství, tak teď máš, co jsi chtěl.
7: kupředu.
6: Voda! A je jako led. Kde se tady v podzemí vzalo jezero? To je ale smůla.
12: Štěstí, štěstí je s námi, můj milášku. Počítám, že se dneš napaštíme, nebo si aspoň pošmáknem glum.
7: Jej, kdo jsi?
12: Glum. A co je ono, můj milášku?
7: Jsem pan Bilbo Pytlík.
12: Co to drží v ručiškách?
7: Mečík. Dýku, kterou vyrobili elfové.
12: Tak to snad, abychom se posadili a trochu se s tím vznášaným Bilbo Pytlíkem poklobosili.
0: Glum byl slizký tvor, tmavý jako sama tma, až na dvě kulaté bledé oči ve vyzáblém obličeji. Žil v podzemním jezeře, kde vyhlížel svýma lampovitýma očima ryby, které lapal dlouhými obratnými prsty. Měl rád maso. Uchutnali mu i skřeti. Škrtili je zezadu a dával pozor, aby ho nikdy neobjevili. A protože žil tam dole v jezeře u samých základů hory docela sám, protože nikdy neměl příležitost mluvit s někým jiným, oslovoval vždycky jenom sám sebe, můj milášku.
12: Snad to má rádo hádanky, můj milášku.
7: Hádanky? Těch znám spoustu. Ale ptejte se první.
12: Kořeny máš kryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale růst ji nevidí.
7: To je snadné, hora.
12: Snadné. Musíme si s tím dát soutěž, můj milášku. Když se milášek zeptá a ono to neuhodne, tak to sníme. Jestli se to žeptá náš a my neuhodneme, tak tomu ukážeme češtu ver.
7: Platí. Líp bych to sám nevymyslel. Tak hádejte. 30 běloušů na rudé líše. Napřed žvíkají, potom dupají a pak stojí tiše.
12: To je fůšata. Žuby. Žuby jsou to. Ale tuhle, můj milášku, ještě nezná. Bez hlasu pláče, bez nechtu štípá, bez nohou skáče, bez pysku pípá.
7: Momentíček. Hned si vzpomen.
12: Jen ještě.
7: Vítr. Vítr je to. A teď zas vy. Bez klíče a víka, schránka pokladní a přece je zlatý poklad v ní.
12: To není snadné, ale my to rozluštíme, můj miláčku.
7: No, co je to?
12: Ať vám tu dá šanci, můj miláčku. Šanci.
7: Tak rychle. Šanci jste měl a dost dlouho.
12: Vajíčko! A teď dáme těžkou, můj miláčku. Všecko žere, všecko se v něm ztrácí. Stromy, květy, zvířata i ptáci. Ryže kov i pláty z očele. Tvrdý kámen na prach šemele.
7: To si musím rozmyslet.
12: Musíš si to pospíšit.
7: Co to jen může
12: být? Neuhodne. Dostáváme hlad.
7: Jděte dál ode mě.
12: Bude nám to šmakovat.
7: Nesahejte na mě.
12: Je to šťavnaté.
7: Počkejte ještě chvilku.
12: Dá se to dobře chroustat.
7: Dejte mi čas. Čas.
12: Správně. Jak to jenom mohlo uhádnout, můj milášku?
7: Jasně, že čas. Věděl jsem to od začátku.
12: Musí to teď dát hádanku nám, můj miláčku. Ještě jednu hádanku.
7: Nechte mě být. Uhádl jsem a vyhrál jsem.
12: Ještě se nás to žeptalo.
7: Nic mě nenapadá.
12: No tak žeptalo se.
7: A to odporné stvoření se mi hnusí.
12: Žeptalo se.
7: Kdyby to aspoň byl Gandalf, aby mi poradil.
13: Slyšíte, Gandalfe? Bilbo vás potřebuje.
2: Pane, už jednou jsem vám řekl, že v tomhle hobitovi je víc, než by kdo řekl. Však on si poradí. Vidíte? Teď ku příkladu sáhl do kapsy a namátl prsten.
14: Co je tohle? Co to mám v kapse?
12: To není fér. To není vůbec fér, když se náš to ptáčo to má ve svých ošklivých kapšičkách.
7: Ale já trvám na odpovědi. Co mám v kapse?
12: Musí nás to nechat hádat třikrát, můj miláško.
7: Tak dobře, ale dělejte. Co mám v kapse?
12: Rušičku.
7: Špatně.
12: Nůž.
7: Zase špatně. Máte poslední pokus. No tak, bude to?
12: Provážek, nebo nic.
7: Obojí špatně. Vyhrál jsem. Musíte mi teď ukázat cestu odtud pryč.
12: To, že jsme slíbili, můj miláško. Ještě. Ale že pak asi má v té kapsičce glum.
7: Co mám v kapse, do toho vám teď nic není. A slib je slib.
12: Ten ošklivý pitlík nemá žádnou trpělivost, můj miláško. Ale musí počkat. Ještě musí počkat. Napřed si musíme něco přinést. Něco, co nám pomůže.
7: Tak běžte, ale pospěšte si. Nemám chuť tady dlouho čekat.
12: Náš dáreček narozeninám. Ten teďka potřebujeme, můj miláčku. Je dobře schovaný v naší tajné sklíši. Budeme v bezpečí. Ještě neuvidí náš to, že, můj miláčku? A ten ošklivý elfí mešík tomu nebude k ničemu.
7: Určitě se nevrátí. A já tu zůstanu trčet. Co tam ten odporný glum může mít tak vzácného? Dáreček k narozeninám.
12: Kde to máme? Ztratili jsme to, můj miláčku, ztratili!
7: Co je? Co se stalo? Co jste ztratil?
12: Nesmí se nás ptát? To je tajemství! Ztratilo se to. Glum!
7: Já se taky ztratil. A vy jste slíbil, když neuhodnete hádanku, že mi ukážete cestu ven.
12: Neuhodl hádanku. Co má v kapsičce? Musí nám to napřed říct.
7: Napřed řekněte vy mě, co jste ztratil.
12: Dáreček, náš dáreček narožený nám je pryč, glum. Ale co má v kapříčkách pytlík, co? Už jsme na to přišli, můj milášku. Ještě náš dáreček, ještě. Našel to, ještě, žloděj pytlík.
7: Jděte ode mě, nesahejte na mě, vy jeden.
12: Chytnou za krk, můj milášku, a křup. Jako když lovíme malé škřaty. Už máme hled, můj milášku, glum. A dáreček zas bude náš. Navlekneme si ho a budeme v bezpečí. Kde já ten ošklivý pitlík, můj miláčku? Ztratil se. Glum. Glum, zloděj. Ale jsou tu ještě skřetové, spousta skřetů, skřetového dostanou, glum, jistě, glum.
0: V hrůze před hladovým glumem uháněl Bilbo podzemními chodbami, co mu krátké hobití nožky stačily. Přitom si čím dál jasněji uvědomoval, že ten prsten, co se mu před chvilkou náhodou a úplně sám navlékl na prst, že musí být kouzelný. Už je to tak, glum ho teď zaručeně nevidí. Ale co skřetové? Glum přece říkal, že je jich všude plno.
2: Také že bylo. Temná chodba končila kamennými vraty a v nich stály na stráži skřeti s tasenými meči.
0: Teď už se Bilbo nemůže vrátit do nitra skály, kde v temné vodě číhá glum. Gandalfe, pomozte mu.
2: Pane, Bilbo Pitlík má statečné srdce a teď dokonce i kouzelný prsten. Vidíte, jak pevně svírá svou maličkou dýku? Teď mu přestalo srdce poplašeně bít a on se rozeběhl a skočil.
15: Skočil a přeletěl přes meče a napřažená kopí skřetů, kamennými vraty vyskočil ven z temné hory.
13: do jasného slunečného dne.

0: Dovolte, abych se představil. Doktor Watson, pravděpodobně vám moje jméno něco připomíná. Ovšem, nemýlíte se. Slavný Sherlock Holmes, geniální detektiv všech dob, mě poctil svým přátelstvím. Několik desítek let jsem si zapisoval kriminální kauzy, které rozřešil. V roce 1895 jsme s Holmesem na několik týdnů opustili náš příjemný byt v Londýně a přesídlili do jednoho univerzitního města. Bydleli jsme poblíž univerzitní knihovny a Holmes se tu věnoval obtížnému výzkumu starých anglických listin. Náš příběh začal jako obvykle. Navštívil nás nečekaný host. Univerzitní profesor řečtiny z koleje svatého Lukáše, pan Hilton Holmes, kterého jsme znali jako člověka váženého a důstojného. Tentokrát však poněkud nezdvořilým způsobem vnikl do našeho nepříliš uspořádaného podnájmu.
1: Já vím, že váš čas je vzácný, pane Holmesi, ale věřím, že mi pomůžete.
2: Prosím.
1: Totiž ve studentské koleji došlo k velice trapné příhodě.
2: Mluvte.
1: Nevěděl jsem, co dělat, proto běžím k vám, prosím.
2: Co mě těší?
1: Říkám si, jaká je to šťastná náhoda, že jste v našem městě. Vy toho padoucha jistě vypátráte.
2: Vážený pane profesore, je mi líto, ale mám spoustu práce a vůbec nemám v úmyslu ji přerušit.
1: Pochopte mě, pane Holmesi, je v sázce dobrá pověst univerzity. Hrozí nám skandál. Jste jediný člověk na světě, který nám pomůže s plnou diskrétností.
0: Můj přítel, pane profesore, není jaksi ve své kůži, aby se tak řeklo. A jestli jde o vraždu nebo loupež, musíte se tak jako tak obrátit na policii.
1: Žádná vražda, prosím, jde o řecký text. O úryvek řeckého textu.
2: Muzejní originál?
1: Ne, ne, text z učebnice. Rozumíte, téma zítřejší písemné zkoušky. Někdo vnikl do mé pracovny a zadání si opsal z předtištěného formuláře.
0: Studentský vtip.
1: To není vtip, pane doktore, to je morální zločin.
2: Nic jiného se nestalo?
1: To nestačí, vždyť je to tragédie. Chápejte, zítra je první den zkoušek na pár krovo studentské stipendium. Velmi významné stipendium, jak jistě ráčíte vědět, pánové.
0: Ano, víme.
1: Já přednáším řečtinu, prosím. Vždy přísně dbám na to, aby formuláře s předtištěným textem k překladu zůstaly tajné. Teď je nějaký nepoctivý student opsal a získal výhodu na úkor ostatních kolegů.
2: No to je ošklivé, ale pořád mi není jasné, co bych mohl dělat.
1: Chytit rychle viníka ještě dnes?
2: Máte naivní představu.
1: Myslíte, že to nedokážete? Škoda.
2: Neříkám přece, že to nedokážu. Ještě jsem neslyšel, jak se vlastně ten podvodník k vám dostal. Chtěl bych znát fakta.
0: Upozornil jsem vás, že můj přítel není ve své kůži.
1: Ano, jistě. Dneska odpoledne, asi ve 3 hodiny, mi přinesli z tiskárny obtahy textu ke zkoušce. Mimochodem je to polovina kapitoly z Thukydida. Text musí být naprosto bez chyby a proto jsem obtahy pečlivě pročítal asi do 4:30. Pak jsem zašel do protější budovy ke kolegovi na čaj. Probírali jsme problémy překladu časoměrného
2: verše. K věci, prosím, obtahy jste nechal na stole.
1: Ano, ano.
2: Kde? Kde bydlíte? Kde máte pracovat?
1: Promiňte, mluvím o svém bytě v koleji. Bydlím v přízemí, vchod je z chodby domu, mám zdvojené dveře. Když jsem se z návštěvy po slabé hodince vracel, zjistil jsem, že v těch vnějších dveřích vězí v zámku klíč. Bylo mi jasné, že je to klíč mého sluhy, kterému jsem zapomněl ohlásit, že odcházím. A v pokoji jsem hned poznal, že se někdo v papírech přeraboval. 3 sloupcové obtahy jsem nechal pěkně srovnané a teď jeden ležel na podlaze, jeden na stolku u okna a jen jeden zůstal na původním místě. Já nechci příliš obšírně, pánové, abych nezdržoval.
2: Jen pokračujte, takže obtahy jste našel přeházené. Ano, co bylo dál?
1: Zavolal jsem sluhu, jmenuje se Bannister a je to z duše poctivý člověk, slouží u mě 10 let, má na starosti i studentské pokoje v domě. Přinesl mi jako obvykle v 5 hodin čaj a když mě nenašel doma, a odešel a klíč chudák nechal ve dveřích.
0: Nemůžete, pane profesore, zadat studentům jiný text, pěkně v klidu, bez problémů. To nic nejde.
1: A co pověst univerzity? Ne, ne, zkoušky by se musely odložit a takový skandál se utajit nedá, ale Vidím, že vy to tak necítíte, pane Holmesi. Omluvte mě, že jsem za vámi přišel. Jsem z toho neštěstí úplně zmatený a poroučím se.
2: Uklidněte se, pane profesore. Povězte nám, jak vysvětluje tu příhodu váš sluha.
0: Máte štěstí, mého přítele začal případ zajímat.
1: Díky. Díky, tak tedy. Bannister si to nedovede vysvětlit a rozčílením se skoro zhroutil. Padnul do křesla bledý jako stěna. Klade si totiž za vinu, že zapomněl v zámku ten klíč.
2: Pane profesore.
1: Ano, ano. A ještě dvě věci, pane Holmesi. Na stolku u okna zůstalo několik odřezků z tušky a kousek ulomené tuhy. Patrně ten padouch, jak při opisování spěchal, zlomil tušku a musel ji ořezávat.
2: Výborně.
1: A ještě něco, na mém psacím stole ležel záhadný žmolek z jakési tmavé hmoty, snad hlíny.
2: No to je zajímavé. Řekněte mi ještě, pane profesore, komu by prospělo, kdyby znal ten řecký text, tu část kapitoly...
1: Z Tukidida. To je řecký historik z 5. století před Kristem.
2: Před zahájením zkoušek.
1: Jedině studentům.
2: Kolik asi studentů chodí v domě kolem vašich dveří?
1: Zpravidla 3. Nad mým bytem jsou ještě 3 pokoje, ovšem studenti mívají mnoho návštěvníků. Že?
2: Navštívil vás někdo, když jste text revidoval?
1: Ale ano, přišel mladý indický student, zajímal se o některé podrobnosti stran získání stipendia.
2: Přihlásil se ke zkoušce?
1: Přihlásil.
2: Ležely blankety ke zkoušce na vašem stole?
1: Pokud se pamatuji, byly ještě svinuté, tak jak přišli z tiskárny, ke čtení jsem se teprve chystal.
2: Ano, a dalo by se poznat, že to jsou obtahy?
1: Patrně ano.
2: Věděl někdo, že dnes odpoledne budete obtahy mít doma?
1: Nikoli, kromě tiskárny.
2: Věděl o tom váš sluha?
1: Určitě ne, nevěděl to nikdo, ani kolega, ke kterému jsem zašel na čaj.
2: Aha. A kde je sluha Bannister teď?
1: Jak jsem říkal, udělal jsem mu chudákovi nevolno, nalil jsem mu skleničku brandy a pospíchal jsem, abych byl co nejdřív u vás. Texty jsem tentokrát zamkl, i když je to asi už zbytečné, že?
2: Půjdeme se do koleje svatého Lukáše podívat, Watsone, co říkáte? Nebojte se, bude to spíš cvičení logické úvahy. Nic velkého.
0: Rád, vždyť víte, že jsem snaživý učeň.
1: Srdečné díky, pánové.
0: To už je 7 hodin?
2: Do rána času dost.
1: Některé domky okolo nádvoří, pánové, jsou původní. Pocházejí ze 17. století. Obývali je učitelé i studenti, ostatně jako i dnes. Tak tady bydlím, jsme na místě, pánové. To zamřížované okno vedle vchodu patří k mé pracovně. To druhé od ložnice je, jak vidíte, posazené o něco výš. A proto mříže nemá. Já myslím, že pachatel vešel normálně hlavním vchodem. Ten se nezamyká.
2: Máte skoro detektivní talent, pane profesore.
0: Když se trochu povytáhnu, vidím do pracovny. Nikdo tam není.
2: Já dokonce pohodlně přehlédnu celý psací stůl.
1: Záclony jsem odpoledne rozhrnul kvůli světlu. Pojďte dál, pánové. Tak tohle je můj pokoj, pánové. Kde se to stalo?
2: Ano. Jak vidím, na koberci žádné stopy nejsou. Nádvoří bylo suché. Kde seděl váš sluha, když jste odcházel?
1: V křesle u okna. Jestli chcete, zazvoním.
2: Ne, zatím není třeba. Ujasníme si situaci. Pachatel vešel a z vašeho psacího stolu si bral obtahy. Jeden list za druhým si přenášel tady na ten stolek u okna, protože odtud vás mohl vidět přicházet přes nádvoří a dát se včas na útěk.
1: Jenomže já jsem přišel zadním vchodem.
2: On ovšem očekával, že přijdete z nádvoří. Nejdříve vzal první list a opisoval. Jak dlouho mu to mohlo trvat?
1: Nejméně 15 minut.
2: Ano. Pak stránku odložil a vzal další. Uprostřed práce ho vyrušil váš příchod, slyšel, že se blížíte po chodbě a musel se dát velice rychle na ústup, neměl totiž čas vrátit papíry na místo. Ano, když jste přicházel, neslyšel jste klapnutí dveří nebo dupání jako při útěku?
1: Ne, nic jsem neslyšel.
2: Na stolku máme drť a hoblinky, jak si vetřelec ořezával tušku, psal zřejmě tak divoce, že ulomil tuhu, jak jste si už všimnul, pane profesore.
1: Ano.
2: Tuška je tmavomodře lakovaná. A zbývá z ní teď asi půl druhého palce. Hledejte takovou tušku a máte pachatele, pane profesore. Když dodám, že má hodně tupý nůž, máte další vodítko. Říkám to i pro vás. Sledujete mě, Watsone?
0: Ne, příklad logiky, chápu. Jen ta délka zbytku tušky je nějak nejasná.
1: Já nechápu vůbec nic.
2: To nevadí. Watsone, podívejte se na tenhle odštěpek tušky. Vidíte, jsou na něm dvě stříbrná písmenka.
0: Ano, dvě N a pak jenom kousek modré barvy.
2: Zamyslete se, co asi ta dvě N znamenají. Vyskytují se na konci slova. Jistě víte, že většina našich tužek je označena jménem výrobce, ne?
1: V životě jsem si nevšiml, že je na tužce něco natištěno.
2: Jméno Johann Faber. Nevyplývá z toho, že z tušky zbyl už jen kousek, který následuje za slovem Johann?
0: Pravděpodobně ano. Zatím mám velké nedostatky, uznávám.
2: No, nepodceňujte se. S tou další stopou si zatím nevím rady.
1: Myslíte ten záhadný žmolek hlíny na psacím stole, pane Holmesi?
2: Ano. Má zhruba tvar čtyřbokého jehla, no. Čestovitá hmota, něco jako jíl. A obsahuje, myslím, ano, piliny. Zatím skutečně záhada. Tyhle dveře vedou asi do vaší ložnice, vidíte? Byl jste tady od chvíle, kdy jste zjistil, co se stalo?
1: Spěchal jsem přímo k vám.
2: Krásná starodávná komnata.
1: Ano, ano, ale mám tady málo místa. Banister mi musel mezi šatníkem a zdí, jak vidíte, zřídit závěs, abych si měl kam pověsit kabáty.
2: No, kdyby se chtěl někdo schovat, našel by tu ideální koutek. A co pak je tohle?
0: Ukažte, na mou duši, zase takový malý hliněný jehlan.
2: To znamená, pane profesore, že váš návštěvník byl nejen v pracovně, ale po vašem příchodu se ukrýval tady, v ložnici.
1: Dobrodivé nebe, takže tu byl celou dobu, co jsem mluvil s banisterem a my o tom neměli ani tušení.
2: Pravděpodobně.
0: Když nestihl zmizet dveřmi, mohl vylézt oknem, ale teď máte okno zavřené.
2: Měl jste okno z ložnice na nádvoří otevřené, pane profesore?
1: Já nevím, asi ne, banister ho jistě zavřel.
2: Kdy? Když jste odešel a on přinesl čaj?
1: Myslím, ráno ho zavřel, když já si takových věcí nevšímám.
2: No dobrá, k závěsu a k oknu se ještě vrátíme.
1: Ano.
2: Pokud jsem vám dobře rozuměl, pane profesore, v domě bydlí tři studenti, kteří chodí kolem vašich dveří do horních pater. Ucházejí se o stipendium? Jsou přihlášeni ke zkoušce?
1: Ano, všichni tři.
2: Aha. Řekněte nám něco o těch studentech.
1: No tak v prvním patře bydlí výborný student. Ano. A sportovec, jmenuje se Gilchrist, hraje v univerzitním rugbyovém mužstvu a taky skáče do dálky. No, je to příjemný, urostlý mládenec, pochází z dobré rodiny. Jeho otec byl známý Sir James Gilchrist, který se bohužel finančně zrujnoval na dostizích a mému studentovi tedy mnoho peněz nezbylo. Ovšem je velmi snaživý a pilný, tedy v řečtině zrovna nevyniká, ale úspěje určitě.
2: Watsone, prosím vás, dělejte si stručné poznámky.
0: Samozřejmě. V tomto ohledu mám jako váš učeň už jistou zběhlost.
1: O patro výš bydlí student z Indie, jmenuje se Daulat Ras. Je to klidný, málomluvný mládenec, jak už Indové bývají, že? Studium mu jde dobře, ačkoliv v řečtině není zvlášť kovaný, ale pracuje vytrvale a soustavně.
2: To prosím. Je ten, který vás přišel odpoledne navštívit, když jste měl obtahy testu na stole?
1: Ano, ano.
2: A na co se vás ptám?
1: Jestli stipendium nepropadá, když student v průběhu studia složí zkoušku až v druhém termínu.
2: A ten třetí student?
1: McLaren. Bystrý mládenec. Ano, patří mezi nejnadanější, ale je bohužel velmi nedůsledný, náladový a musím říct si přímo líný. Tedy v prvním roce studia chybělo jen málo a byl vyloučen. Pro hazardní hry v kartách, pánové. Nerad to říkám, je také z dobré rodiny, ano, jako Gilchrist, ale místo sportu má radši, no řekněme, veselou společnost. Celý tenhle semestr má jiné zábavy než studium. A určitě teď má strach, že při zkoušce neobstojí. Přitom by jistě stipendium velmi, velmi potřeboval.
2: Takže ho podezíráte.
1: No, z těch tří se mi zdá nejméně nepravděpodobný.
2: A teď bych si rád promluvil s vaším sluhou, pane profesore.
1: No, prosím, pane Holmesi, hned ho zavolám.
0: Jsem zvědav, co z něho vypáčíte, Holmesi.
2: Já také, doktore.
1: Pojďte dál, banistere.
3: Dobrý den, pánové.
4: Dobrý den.
1: Pan Holmes a doktor Watson vyšetřují tu nešťastnou událost, banistere. Rádi by se vás na něco zeptali.
3: Ano, pane.
1: Už je vám líp? Už jste se vzpamatoval?
3: V pořádku, pane.
2: Ano. Slyšel jsem, že jste zapomněl svůj klíč ve dveřích bytu pana profesora.
3: Je to tak, pane.
2: A to je zajímavé. Zajímavé, že se vám to stalo právě dnes, kdy na stole pana profesora ležely zkušební otázky.
3: Je to velice nešťastná náhoda, pane. Ale několikrát jsem klíč v zámku zapomněl už dřív.
2: A když jste vešel do pokoje?
3: Bylo něco kolem páté. V tu dobu přináším panu profesorovi čaj.
2: Jak dlouho jste se zdržel?
3: Když jsem viděl, že pan profesor není v pokoji, vyšel jsem hned ven.
2: Prohlížel jste si ty papíry na stole?
3: Nikoli, pane, to rozhodně ne.
2: Jak to, že jste nechal klíč ve dveřích?
3: Držel jsem v ruce čajový podnos. Myslel jsem, že se vrátím zpátky pro klíč a potom jsem na to zapomněl.
2: Takže dveře zůstaly po celou dobu otevřené? A každý, kdo by chtěl, mohl do pokoje vejít a odejít?
3: Bohužel ano, pane.
2: Když se pan Soms vrátil a zavolal vás, aby vám řekl, co se přihodilo, hodně vás to rozrušilo?
3: Ano, pane, za ta dlouhá léta, co tu sloužím, se nic podobného nestalo. Téměř jsem omdlel.
2: Slyšel jsem. Kde jste stál, když se vám udělalo nevolno?
3: Kde jsem stál? No, přece zde, u dveří.
2: Je zvláštní, že jste se pak posadil do křesla zrovna tamhle u okna. Proč jste si nevybral třeba křeslo u stolu?
3: To nevím, pane. Nezáleželo mi na tom, kam si sednu.
1: Skutečně se domnívám, že ani dobře nevěděl, co činí. Pane Holmesi, vypadal opravdu špatně.
2: Zůstal jste tady, když váš pan odešel, aby mě vyhledal?
3: Jenom docela krátce. Pak jsem zamkl a vrátil se k sobě do pokoje.
2: Děkuji vám. To stačí. Ale ještě slovíčko. Žádnému z těch tří mladých pánů, o které pečujete, jste se nezmínil, že se něco stalo?
3: Nikoli, pane, ani slůvkem.
2: Žádného z nich jste neviděl?
3: Ne, ani jednoho.
2: Myslíte, že jsou teď všichni doma?
3: Docela určitě, pane. Slyšel bych je, kdyby odcházeli.
2: Děkuji. No, jestli vás pan profesor už nepotřebuje...
1: Můžete jít, banistere. Snad jste poznal, pane Holmesi, že je to seriózní člověk.
2: Co říkáte jeho výpovědi, Watson?
0: Měl bych jednu poznámku, ale zatím si ji nechám pro sebe, abyste mě z logiky neznámkoval předčasně.
2: Dobře. Pane profesore, co kdybych si promluvil se studenty, kteří bydlí v domě? Mohli bychom je navštívit?
1: Jistě, že jejich místnosti patří k nejstarším v koleji. A velmi často si je přicházejí prohlédnout turisté. Pojďte, povedu vás osobně.
2: Díky.
1: Tudy, prosím. A teď, prosím, po schodech nahoru. Všechny pokoje skrývají pozoruhodné historické památky anglického stavitelství.
0: V podobné budově jsem bydlel za studií.
1: Ano? No a jsme tady. Jste doma, Gilchriste? Mám dva hosty a rád bych jim ukázal restaurovanou klenbu.
5: Dobrý večer, pánové.
6: Omlouváme se.
1: Nebudeme vás dlouho zdržovat.
5: To nevadí, pane profesore, pojďte prosím dál. Je tu menší nepořádek, mám totiž zítra zkoušku a plno práce.
2: No, to je krásná starobylá komnata. Načrtnu si jen zasazení okna. Moment, promiňte, hned to bude. Nosím náčrtník vždycky sebou. Spěch se nevyplácí, zlomil jsem si tušku. Doktore, nenosíte u sebe náhodou...
5: Půjčím vám svou, prosím, račte.
2: A díky. Potřebovala by maličko přiostřit. Znova se omlouvám. Půjčil byste mi nůž?
5: Samozřejmě. Možná, že je tupý. Tady.
2: Ne, stačí, stačí. Výborně. Děkuji.
0: Máte tu úplnou výstavu medailí, studente. A tahle je dokonce zlatá.
5: Jenom pozlacená. Dostal jsem ji za první místo ve skoku do dálky.
0: Aha, a celou sadu stříbrných medailí.
1: Méně sportu a více studia, Gilchriste.
5: Na takové rozhodování je pozdě, pane profesore.
2: Tak a je to. Děkuji, mladý pane.
0: A zítra hodně štěstí.
5: Budu ho potřebovat. Naschledanou, pánové.
1: Zdvořilý chlapec, čestný. Mám ho docela rád, jenom kdyby té řečtině věnoval o maličko víc času, jinak je výborný. No a v druhém poschodí navštívíme indického studenta. Je to takový nevyspytatelný mládenec, nikdy nevíte, co si myslí, ale jak jsem říkal, učí se dobře, i když i pro něj je řečtina kámen úrazu.
4: Dobrý večer, pane profesore.
1: Pane Rási, přijeli dva hosté, jsou to moji přátelé, byl byste tak laskav a nechal je nahlédnout do vašeho pokoje?
2: Zajímá nás klenba výklenku nad oknem. Nebudeme dlouho zdržovat.
4: Jo, ano, prosím, pánové, hraďte dál.
0: Můj přítel si už nakreslil část zajímavé komnaty v prvním patře.
2: I tady bych si něco načrtl. Dovolíte?
4: Rád, počkám, nemusíte pospíchat.
2: No, díky. Jo, vidíte, spěch se nevyplácí. Zlomila se mi tuška.
0: No, bohužel žádnou u sebe nemám. Leda, že by pan Ráz byl tak laskav.
4: Prosím, poslušte si.
2: Kdybych směl ještě obtěžovat, ta tuška potřebuje maličko přiříznout. Půjčil byste mi laskavě nůž?
4: Okamžíček. Tady.
2: A, díky. Tak, výborně. Stačí už mi jenom stručná poznámka. Tak, to je všechno. Můžeme jít.
4: Těšilo mě, pánové.
1: Já nevím, pánové, ale pro mě taková cizokrajná úslužnost a poklony jsou něco nepřirozeného.
2: I podezřelého. Ano. Ještě nám zbývá ten problémový student, vidíte?
1: Ano, ano, Miles McLaren. Bystrý, chytrý, ale líný, až pán Bůh brání.
6: Nejsem doma, nelezte mi sem. Jděte do háje, zítra mám zkoušku, nechci nic slyšet. Mazej odtud.
1: On sice neví, že jsem klepal na dveře já, ale chová se nezdvořile. Myslím, že ho podezírám právem.
2: Nevadí. Pojďte, pánové, vrátíme se. Řekněte mi ještě, pane profesore, jak je tenhle třetí student vysoký?
1: Jak je vysoký? Je o hodně menší než Gilchrist. Mm-hmm. Postavou se podobá tomu Indovi a toho jste viděli. Je malý a slabý.
2: To je důležité.
0: Už se připozdilo.
2: To je pro mě velmi důležité. Teď vám, pane profesore, popřejeme dobrou noc a zítra ráno se u vás zastavím.
1: Ale přece mě neopustíte, pane Holmes. Doufal jsem, že zkusíte najít toho podvodníka ještě dnes, tak teď nevím, co mám dělat. To je situace.
2: Zatím nic nepodnikejte. Ráno před zkouškou se všechno vyjasní.
1: Ano, ano.
2: Ten hliněný žmolek si bereme sebou.
1: Prosím.
2: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Budu vás netrpělivě čekat, pánové. Myslím, že vůbec neusnu.
7: Bytná upozorňovala, ať přijdeme včas k večeři.
2: Chtěl jsem se původně stavit ještě v papírnictví.
7: Zavírají v 8.
2: Ale je to zbytečné. Obě tušky, které jsem pracně ořezával, byly stejné jako tuška toho podvodníčka. Takže zjišťovat u papírníka, kdo si koupil takovou tušku, je zbytečné. Takovou zřejmě mají všichni zdejší studenti. Tak co? Koho podezíráte, doktore?
7: Toho mládence s nevymáchanou hubou. Toho, co nám neotevřel. A špatně studuje, říkal profesor.
2: No tak večer před zkouškou bych asi také nerad přijímal neohlášenou návštěvu. Pro mě je záhadou ten sluha Bannister.
7: Proč? Na mě působil jako opravdu poctivý člověk. No, ačkoliv až na jednu věc.
2: No, povídejte.
7: Říkal, že nechal klíč v zámku, protože mu překážel tác s čajem, který nesl profesorovi. Proč mu ten podnos nepřekážel, když odemykal?
2: Výborně. Víte, že se velice lepšíte, Watsone? To je okolnost, která dokonce ušla i mně. V tomhle bodě máte z logiky výbornou.
7: A co vy jste u Bannistera objevil?
2: Nechci se unáhlit. Povíme si to zítra ráno.
1: Vítám vás, pánové. Přiznávám, že jsem se obával, pane Holmesi, že jste tu záležitost vzdal a že nepřijdete.
0: Dobré jitro. Pan Holmes nikdy žádný případ nevzdává, pane profesore.
1: A jakou zprávu mi nesete? Mám podvod veřejně oznámit? Nebo máme zahájit zkoušky?
2: Samozřejmě zahájit. Máme ještě 2 hodiny času.
1: A kdy chytíte toho padoucha?
2: Nebude mezi uchazeči.
1: Vy víte, kdo to je?
2: Myslím, že ano. Protože se tahle aféra nesmí dostat na veřejnost, musíme, pánové, utvořit jakýsi soukromý soud sami. Zazvoňte laskavě na sluhu, pane profesore. Teď se posadíme do 3 křesel vedle sebe tak jako porota. Souhlasíte? Budeme vyšetřovat a soudit. Račte, prosím.
1: Já nevím.
0: Vypadáme velice impozantně. Každý z nás musí mít strach.
1: Já nic nechápu. Dále.
3: Dobré jitro, pánové.
2: Račte za sebou zavřít dveře a předstupte. Nuže, Bannistere, povíte nám laskavě pravdu o té včerejší události?
3: Všechno jsem vám už pověděl, pane.
2: Nemáte k tomu co dodat?
3: Nemám co dodat, pane.
2: No tak vám trochu napovím. Když jste se včera posadil do toho křesla u okna, neměl jste náhodou v úmyslu zakrýt jistý předmět, který by prozradil Vetřelcovu totožnost?
3: Nikoli, pane, to určitě ne.
2: Pane profesore, byl byste tak laskav a zašel do pokoje studenta Gilchrista a požádal ho, aby sem přišel?
1: Ano, ano, jak si přejete.
2: Vy zůstanete laskavě tady, Bannistere. Postavte se ke dveřím do ložnice. Tak. Tam se skrýval muž, kterého jste pustil ven. Vidíte?
3: Žádný muž tam nebyl, pane.
2: Ale neříkejte, Bannistere.
3: Ne, pane, nebyl tam vůbec nikdo.
0: Říkal jste, že vám podnos s čajem překážel v zamknutí dveří. Při odemykání vám nevadil?
3: Ne, pane, podepřel jsem si tác o zeď.
2: Žádné další informace nám tedy poskytnout nemůžete, vidíte. Ale přesto, zůstaňte tady.
5: Dobré jitro. Pan profesor si přál, abych sem přišel.
1: Zavřete pořádně oboje dveře. Nikdo se nemusí dozvědět, o čem budeme hovořit.
2: Chceme se dozvědět, pane Gilchriste, jak je vůbec možné, že vy, počestný muž z dobré rodiny a výborný sportovec, jste se mohl dopustit takového činu, jaký jste provedl včera?
5: Já jsem... Nevím. Bannistere, proč jste...
3: Ne, prosím, ne, nic jsem pánům neřekl, pane Gilchriste, ani jediné slovo.
2: Neřekl, ale právě teď jste to udělal. Pane Gilchriste, chápete, že po této bezděčné Bannisterově obraně je vaše zapírání zbytečné? A že byste se měl upřímně přiznat?
5: Promiňte. Odpusťte.
2: No tak, přece nebudete brečet. Chybovat je lidské a nikdo vás nebude obviňovat, že jste zločinec. Nemusíte odpovídat, řeknu všechno za vás. Můžete mě opravit, když se zmýlím. Souhlasíte?
5: Ano. Děkuji.
0: Pan Holmes vám určitě křivdit nebude.
1: Já nic nechápu. Je to možné, Gilchriste? Od vás jsem to nečekal. Promiňte, prosím, povídejte, pane Holmesi.
2: Dobrá. Tak tedy, když jste mi řekl, pane profesore, že nikdo, dokonce ani váš sluha, nevěděl, že máte doma obtahy řeckého textu, položil jsem si otázku, jak se o nich dozvěděl onen Vetřelec. Návštěvu indického studenta jsem nebral v úvahu, protože obtahy byly svinuté a nemohl vědět, co je to za papíry. Ten váš neznámý návštěvník objevil otázky ke zkoušce až později, když jste si obtahy rozložil po stole. Když jsme k vám přicházeli, doktor Watson si stoupil na špičky a z nádvoří se díval do vašeho pokoje. Já jsem vysoký 6 stop a povedlo se mi to také jen s námahou. Čili pokud někdo zjistil pohledem do přízemního bytu, co je na vašem stole, musel být vyšší než já. Teď víte, proč jsem uvažoval, který ze studentů je nadprůměrně vysoký. Když jste mluvil o Gilchristovi, zmínil jste se, že znamenitě skáče do dálky.
1: Ano, ano, říkal jsem vám, že je urostlý mládenec.
2: Ano, už jsem víceméně tušil, co se stalo, ale potřeboval jsem další důkazy. Bylo to takhle. Student Gilchrist strávil odpoledne na lehkoatletické dráze, kde trénoval skok do dálky. Bylo to tak?
5: Ano.
2: Když se vracel domů, šel kolem vašeho okna, pane profesore, a protože je to dlouhán, snadno zahlédl na vašem psacím stole obtahy a domyslel se, o co asi jde. Neměl nic v úmyslu. Ale když šel pak kolem vašich dveří, uviděl v nich klíč, který tam váš sluha neopatrně zapomněl. Bez děky ho napadlo vejít do pokoje a podívat se, jestli jsou to skutečně obtahy předtištěného textu. Nic neriskoval, protože vždycky měl možnost předstírat, že se vás přišel na něco zeptat. Když poznal, že má před sebou opravdu otázky z řečtiny, podlehl pokušení. Položil tretry na stůl. Co jste položil na to křeslo u okna?
5: Rukavice.
2: Tak vidíte, banistere, seděl jste na rukavicích. Víte o tom?
3: Vím, pane.
2: Pak mladík rychle opisoval z obtahu jeden sloupec po druhém. Myslel, že se profesor vrátí hlavní branou přes nádvoří a že ho oknem včas uvidí. Jak víme, pan Soames šel zadním vchodem a Gilchrist ho uslyšel až před dveřmi. Zapomněl na rukavice, sebral tretry a vběhl do ložnice. A kousek hlíny, která na hřebech ulpěla na závodišti, zůstal na psacím stole a další hrudka se uvolnila za tím závěsem v ložnici, kam se viník schoval.
8: Rád bych, přítele Holmese, doplnil. Teď ráno jsme zašli na hřiště a tam v doskočišti proskok daleký odebral pan Holmes kousek měkkého tmavého jílu.
2: Jsou v něm jemné piliny přesně jako ve dvou kouscích, které jsme našli zde. No, vylíčil jsem všechno pravdivě, pane Gilchriste?
5: Ano, pane, je to tak.
1: Dobré nebe, Gilchriste. Vy k tomu nemáte co dodat?
5: Stydím se, pane profesore. Napsal jsem vám dneska v noci dopis. Napsal jsem ho dřív, než jsem se dozvěděl, že moje nečestné chování pan Holmes objasnil. Vezměte si ho, prosím.
1: Proč dopis?
5: Dočtete se v něm, že od zkoušky odstupuju. Přeruším studia a hlásím se do armády. Už před časem mi byla ta možnost nabízena. Mám odjet do Jižní Afriky, dokonce v důstojnické hodnosti. Otázky ke zkoušce jsem nikomu neukázal.
2: Zachoval jste se dobře, Gilchriste. Je to skoro na medaili.
1: No, rád slyším, že jste nehodlal těžit ze své nepoctivě získané výhody. Co vás vlastně k tomu rozhodnutí přivedlo?
5: Budete se možná divit, ale přesvědčil mě váš sluha, pane profesore.
1: Tak tomu těžko uvěřím.
2: Víme přece, i když o tom ještě řeč nebyla, že po odchodu pana profesora jste zůstal, pane banistere, sedět v křesle ne proto, že vám bylo špatně, ale především jste chtěl umožnit bezpečný únik tomu provinilému studentovi. Jak se to teď srovnává s jeho nynějším tvrzením, že jste ho přesvědčil, aby se přiznal?
3: Vysvětlení je velice jednoduché, pane Holmesi. Kdysi dávno jsem sloužil jako komorník u séra Jamese Gilchrista, tedy otce přítomného mladého pána. Když přišel o majetek, našel jsem si místo ve zdejší koleji jako sluha a byl jsem rád, že se tu pak o jeho syna mohu trochu starat. Když mě včera vyděšený pan profesor zavolal a já uviděl na křesle ty rukavice, hned jsem věděl, co to znamená. Po odchodu pana profesora vyšel z ložnice můj mladý pán a ke všemu se mi přiznal. Promluvil jsem mu do duše, jak by to jistě udělal jeho neboštík otec. Omluvte mě. A pochopte, pánové, proč jsem lhal. Samozřejmě. Za své jednání čekám trest.
1: V žádném případě, pane staré.
8: No, myslím, že je čas na snídani, Holmesi.
2: Za hodinu začínají zkoušky, pane profesore. Jsem rád, že jsme to stihli a že dobrá pověst univerzity neutrpí.
1: Hluboké díky, pane Holmesi. Bylo pro mě velikou ctí, že jsem vás mohl vidět při práci. Byla to vaše slavná vysoká škola logiky. Já jsem v ní neuspěl.
2: Ale vždyť je to tak elementární, pane profesore.
5: Pánové, dovolte, abych poděkoval i já. Pane Holmesi, na setkání s vámi si, myslím, často vzpomenu.
2: Doufám, že v dobrém, pane důstojníku. Řeč ti na mě nikdy nešla.
8: My jsme měli jenom latinu.
2: Dneska si v knihovně naschvál vypůjčím toho Tukidida.
8: Tukidida?
2: No dobře, tak Tukidida, ano. A zkusím si překlad. To by bylo, abych to nedokázal.
9: Božena Němcová, divá Bára. Vestec je velká dědina, mají tam kostel i školu. U kostela je fara, podle ní chalupa Kostelníkova, také rychtář zůstává v prostřed vsi. Na samém konci dědiny pak stojí chaloupka obecního pastýře. Za chalupou táhlo se dlouhé údolí, ohražené z obou stran vršinami, porostlými nejvíce jehličím. Sem tam bylo vidět mejtiště nebo zelený palouk, na němž porůzno bělokoré světlolisté břízy stály. Ty dívky mezi stromovým. Jakoby je tam byla příroda vyrůst nechala k obveselení těm zasmušilým smrkům a jedlím, vážným dubům a bukům. Uprostřed údolí mezi lučinami a poli tekla řeka, zrovna okolo pastýřové chalupy. Břehy její vroubené byly olší a vrbou. Obecní pastýř jmenoval se Jakub a zůstával se svou dcerou Bárou v té poslední chalupě. Jakub byl již šedesátník, Bára jeho prvorozené dítě a jedinačka. Přál si ovšem syna mít, dědiče svého jména, ale když Bára povyrůstala, nelitoval. Milejší mu byla než syn a mnohdy si myslil, ať si je děvče, přece je mé dítě. Umru jako člověk a mám stupeň do nebe. Jakub byl rodič z vesnice. Za sirotek musel od malička sloužit. I sloužil co husopas, co honák, skoták, co kravař, volař, co pacholek i oráč, až došel nejvyššího stupně hodnosti, až se obecním pastýřem stal. To byla již dobrá služba, mohl se oženit. Chalupu dostal k doživotnímu bydlení, dříví mu přivezli sedláci až na dvorek, mohl si držet i krávu, chleba, másla, vajec, mléka, vařiva, to vše dostával na týden. Plát na každý rok na 3 košile a 2 páry nohavic dostal. K tomu 2 střevíce, šerku, kamizolu i širák a každý druhý rok kožich a huni. Mimo to o každé svátky božíhodové a o posvícení pečiva a výsluh, že ani na faře víc nebylo. Zkrátka byla to dobrá služba a Jakub, jakkoliv byl nehezký, nemluvný, zamračený, byl by přece dostal ženu, ale hned nedbal. V letě vymlouval se, že nemá kdy ohlížet se po děvčatech, že je pastva, a v zimě vydlaboval dřevěnky a večer, když šli chlapci do společnosti děvčat, šel raději posedět do hospody. Když se pak trefilo, že některá z hospodyň pro hospodáře do hospody si přišla, libovával si Jakub, že nemá pro něho kdo chodit. Ani z toho si ničehož nedělal, když se mu vysmívali, že je starý mládenec, že bude muset po smrti v předpeklý písek do otypek vázat. Tak mu prošel 40. rok. Tomu, kdo si napískal, že když umře, nemaje dětí, že nepřijde do nebe. Děti, že jsou stupně do nebe. To vrtalo Jakubovi dlouho mozkem. A když se mu to rozleželo, šel k Richtářovům a vzal si děvečku Báru. Bára byla hezká děvčice, za mladých let. Rádi ji brávali chlapci dokola, i několik jich chodilo k ní na zálety, ale byli to hoši z Drážďan a ne z Berouna. Žádný si ji nevzal. Když se jí Jakub zeptal, nechtěla-li by být jeho ženou, spočítala, že má 3 křížky za sebou, a ačkoliv se jí Jakub příliš nelíbil, dala mu slovo, myslíc si, lepší za svým snopem, než za cizím mandelem. Sebrali se a Richtář vystrojil veselku. Narodilo se jim po roce děvče, jemuž dali říkat po mámě Bára. Jakub škrábal se za ušima slyše, že je děvče a ne chlapec, ale bába ho potěšila tím, že je mu podobné jako vejce k vejceti. Několik dní po narození děvčete stala se v Jakubově chalupě nehoda. Sousedka zaskočila k 6 nedělce v pravé poledne a našla ji pod komínem u ohniště polomrtvou ležet. Udělala povyk, kmotry se zběhly, přišla i bába a vzkřísili Báru. Dověděli se od ní, že vařila mužovi oběd a zapomenouc, že 6 nemá v pravé poledne ani poklekání ze sednice vykročit, zůstala stát v kuchyni pod komínem a vařila. Tu prý to okolo uší jí zašumělo jako zlý vítr, před očima dělaly se jim žitky, něco jí začalo krákat za vlasy a na zem porazilo. To byla polednice, křičeli všechny. Jestli pak nepodložila divé dítě místo Barči, vzpomněla jedna a šla ke kolíbce. Hned se všecky okolo zhlukli, vzali dítě z kolébky, rozbalili, prohlíželi. Jedna řekla, je to divé dítě, je, má velké oči. Druhá, má velkou hlavu. Třetí přiškla jí krátké nohy a každá něco jiného. Matka se lekala, ale bába svědomitě prohlídnout dítě rozhodla, že je to její vlastní, co pod srdcem chovala. Nicméně nejedna z kmoter zůstala při svém, že je dítě od polednice podstrčené. Od té nehody nemohla se ale Jakubova žena více pozdravit a za několik let po ustavičném churavění umřela. Zůstal Jakub se svou dívčí sám. Jakkoliv ho pobízeli, aby se oženil kvůli děvčeti mladičkému, přece to více učinit nechtěl. Hlídal si ji jako malou ovečku, sám a sám, a dobře ji vyhlídal. Když byla trochu povyrostla, vzkázal mu pan učitel, aby ji přece také do školy posílal. A jakkoliv Jakub čtení a psaní za zbytečné držel, přece poslechl. Celou zimu chodila Barča do školy. Z jara ale, když nastala pastva a práce v poli, tu se nemohl bez ní obejít. Od jara do jeseně bývala bez toho škola větší část tého dne na petlici zavřená. Pan učitel pracoval v poli a děti též, seč každého síly stačily. Druhou zimu Bára už do školy chodit nemohla. Musela se učit příst a tkát. Bára dosáhla 15 let a žádné děvče v celé dědině nemohlo se jí rovnat v síle a velikosti. Tělo její bylo hrubých kostí, silných svalů, přitom ale pravidelných forem. Mrštná byla jako pstruh. Pleti byla tmavohnědé, dílem od přirozenosti, dílem od slunce i větru, neboť si nikdy ani v parném letu nezastřela tvář, jako to vesnická děvčata dělávaly. Hlava zdála se veliká, ale to dělalo množství vlasů, černých jak havran, dlouhých, ale hrubých jako žíně. Čelo měla nízké, krátký tupý nos, ústa trochu velká a vyšpulené pisky, ale zdravé, červené jako krev. zuby široké, silné, ale čisté. Nejpěknější bylo u ní oko a právě proto musela od lidí posměch snášet. Spílali jí, že má oči buličí. Veliké měla oko, neobyčejně veliké a modré.

oči. A nech si jsou buličí, však to není nic zlého. Vždyť se ta němá tvář umí na člověka mileji podívat, než ti tam. Přitom obyčejně ukázal holí k dědině. Pozdější leta ale, když přišla k síle, netroufala si Chasa ubližovat jí, neboť za každou urážku dávala hned oplatky. Silní chlapci nebyli stoji poprat. Kde nevystačila síla, tu užívala všelikých fortelů a neb si pomohla obratností. Tak si dobila pokoje. Bára měla vůbec do sebe tolik neobyčejných vlastností, že se nebylo čemu divit, když si sousedé o ní povídali. Nemohouce si takovou povahu nijak vyložit, začaly ženy opět tvrdit, že to přece jen nějaké divé dítě. A nelito, tedy že jí zajisté polednice vzala pod moc svoji. Tím vyřknutím bylo všecko počínání děvčete vysvětleno a omluveno, ale mělo to ten následek, že se jí vesničané buď štítili, buď báli. A jen několik duší ji opravdu milovalo. Kdo ji chtěl hodně pozlobit, řekl jí divá báro. Ale byl každý na omylu, kdo měl, že ta přezdívka ji víc než každá jiná mrzí. Tím jí právě neublížili, každá jiná přezdívka více ji zabolela než ta. Ona slýchala sice povídačky o polednicích, večernicích, o vodním muži, o žhavém muži, který je v lese, o světýlkách, čertu a strašidlech. Slýchala o tom mezi dětmi, ale nebála se ničehož. Dokud byla malá, bral ji otec s sebou na pastvu a tu si hrála celý boží den se psem Lišajem, který jí byl po tátovi nejmilejší kamarád. Táta s ní mnoho řečí nenadělal, seděl a vydlaboval dřevěnky, chvílemi pozdvihl hlavu po stádu a jestli nebylo pohromadě, poslal Lišaje, by krávu nep jalovici zavrátil, což pes jak náleží vyvedl. Když bylo potřebí, vstal sám a několikrát stádo obešel. Když byla Bára větší, vyprovázívala vždy Lišaje a jestli která kráva po ní čmuchat chtěla, hned ji Lišaj odehnal. Jsouc větší mnohdy včas potřeby za tatíka stádo vyhnala. Krávy znali její hlas tak dobře jako Jakubovu troubu. Zlý bík, jehož se statní chlapci báli, poslechl, když mu Bára zahrozila. Když chtěl Jakub stádo vybrodit a přes řeku je hnal, posadil Báru některé krávě na hřbet, řekl jí, drž se, sám pak plaval za stádem. Jednou se Bára dobře nedržela, smekla se do vody, tu ji za suknici Lišaj vytáhl a táta ji hodně vypeskoval. Ptala se tedy táty, co se musí dělat, když chce plavat. Táta jí ukázal, jak musí rukama i nohama pohybovat. Bára si to pamatovala a tak dlouho zkoušela udržet se nad vodou, až to dokázala. Zalíbilo se jí plavání tak, že v letě z rána i večer se koupávala a nejen dlouho plavat vydržela s hlavou nad vodou, ale i pod vodou. O tom umění ale kromě táty nikdo nevěděl. Od svitu do 10. hodiny večer nebyla doba, kde by Bára se nebyla koupala. A nikdy vodního mužíka neviděla. Nevěřila tedy naň a vody se nebála. Jak v pravé poledne, tak v pravou půlnoc bývala Bára pod šírou oblohou. V létě spávala nejvíce na stáji u otevřeného vikýře a přece ji nikdy nepřestrašilo, aniž by se jí co z neobyčejného bylo ukázalo. Jednou, když byla na pastvě a pod stromem na kraji lesa ležela, Lišaj vedle ní, vzpomněla si na báchorku o vandrovním, jak ležel také v lese pod stromem, jak si přál být v zámku u krásné princezny a za vyplnění toho přání čertu zadat se chtěl. Jen si na čerta vzpomněl a už stál před ním. Co bych já si přála, kdyby se tu nyní přede mnou vzal? Ptala se sama sebe v myšlenkách, škrábajíc Lišaje na hlavě. Usmála se,

0: Já bych ho poprosila, aby mě dal takovou loktuši, do které, kdybych se zaobalila, by mne nikdo neviděl. A kdybych řekla, ať jsem tam a tam, abych tam hned byla. To bych hned chtěla být u Elšky. I myslila, dlouho myslila, ale ticho bylo, ani strom nezašuměl. Konečně jí všetečnost nedala, zavolala tichounko, čerte! Ono nic. Pak hlasitěji a ještě hlasitěji, že to daleko zaznělo. Čerte! Čerte! Mezi stádem pozdvihla hlavu černá jalovička a když hlas ještě jednou zazněl, oddělila se od stáda, běžíc vesele k lesu. Tu ale vyskočil lišaj a chtěl jí zvrátit podle své povinnosti. Černá se zarazila, Bára ale pustila se do smíchu. Nech jí, lišaji, nech! Ona je poslušná, myslela, že volám ji. Vyskočila, pohladila čerta po krku a od té doby na báchorky o čertu nevěřila. U lesa několik set kroků za řekou byl hřbitov. Po klekání neradi chodili lidé tou stranou a mnoho bájí bylo o umrlcích, kteří tam v půlnoční dobu rejdy tropí. Ale Barča i noční dobou tam tudy šla. A nikdy, aby se jí co strašného bylo přihodilo. Nevěřila tedy, že by zemřelí vstávali, lidi strašit chodili a na svých hrobech se veselili. Když šla Chasa do lesa na jahody neb na borůvky a zhlédli kde z hada, to bylo útěku. Dokonce jestli had hlavu pozdvihl a žihadlo jim ukázal, tu běželi všickni k vodě, aby tam dříve byli než had a on žádné moci k ním neměl. Barča nikdy neutekla. Ona se nebála zlého býka, než kvůli hada nebo štíra. Jestli jí ležel v cestě, odehnala ho. Ale nedal-li se odehnat a bránil se, zabila ho. Když jí nepřekážel, nechala ho. Zkrátka, Bára neznala strach a bázeň. Ani když hrom byl a bouře nad údolím vztek svůj vylévala, nechvěla se Bára. Ba naopak, když vesničané okna i dveře zavírali, hromničné svíce rozsvěcely, strachem se třesouce se modlili, aby se na ně Pán Bůh nehněval, tu Bára nejraději stála na záspí, by lépe dívat se mohla na obzor, před okem rozprostřený. Jakub mnohdy jí říkal, já nevím, děvče, jakou to radost máš dívat se do nebe, když se Pán Bůh hněvá. Právě takovou, jakou mám, když se směje, odpověděla. Podívejte se, táto, ten oheň, jaká to krása v těch černých mračnech. Neukazuj, okřikoval ji Jakub, ať ti Boží posel prst neurazí. Kdo se nebojí bouřky, nebojí se Pána Boha. Nevíš to? Elška z Fary mi čtla jednou knížku. Tam stálo, že se nemáme bouřky bát co hněvu Božího. Že máme v ní obdivovat mocnost božskou. Pan farář vždy káže, že je Bůh nanejvejš dobrotivý, pouhá láska. Kterak by to bylo, aby se na nás tak často hněval. Já miluju Pána Boha a proto se nebojím jeho posla. Jakub nerad mnoho řeči nadělal a nechal Báru být. Sousedé ale, vidouce dívčinu neohroženost a že se jí nikdy nic zlého nepřihodí, tím více potvrzeni byli v mínění svém, že je dítě chráněné nějakou nadpřirozenou mocí. Mimo otce milovali ji jedině Elška a Josífek, její vrstevníci. Josífek byl syn kostelníka, Elška byla neť pana faráře. Josífek byl chlapec malého vzrůstu, bledotvářný, rusovlasý, dobrosrdečný, ale velice bojácný. Bára byla o hlavu větší než on a při pračkách schoval se Josífek vždy za její sukně. Bára pak se ho statně ujmula proti chlapcům, s nimiž by byl ničehož nesvedl. Za to ji Josífek velice miloval. Nosíval jí křížaly a každou sobotu bílý oplatek. Jednou v neděli, když byla Bára ještě menší, přivedl si ji domů, chtěl jí ukázat svůj oltářík a jak umí hrát na pana Pátera. Vedli se pěkně za ruce a Lišaj cáral za nimi. U všech selských statků byly dveře na petlice zavřené, v noci na závorky. Na faře byly dubové dveře, pobité železem, vždy zamčeny a kdo šel do fary, musel zazvonit. U kostelníka měli také u dveří zvoneček, jako na faře. A vesničtí hoši začasté, když šli okolo, pootevřeli dveře, aby slyšeli zvonek zazvonit a kostelníkovou hřešit. Když je hodně vyhřešila, pokřikovali na ní: jedu babo, jedu babo. Když Bára s Jozívkem do dveří vešli a zvoneček zazněl, vyběhla kostelníkova do síně. Majíc konec dlouhého nosu skřípnutý v brejlích, křikla huhňavým hlasem: co si to tu vedeš? Jozífek zůstal, jako když ho spaří. Sklopil oči a mlčel. Bára také oči sklopila a mlčela. Za kostelníkovou ale vyběhl i kocourek a vydal Lišaje, začal ježit hřbet, prskat, očima svítit. Lišaj začal vrčet, pak zaštěkl a po kocourku se rozběhl. Kocourek skočil pod almárku a když i tam se Lišaj po něm hnal, vyskočil na polici mezi hrnce. Tam byl jist, ale zlostí mu každý chlup se ježil. Lišaj nemotorně vyskakoval na polici a štěkal, až uši zaléhaly. Kostelník vyběhl ven, vydat ten rámus, nepřátele na sebe dorážející, rozhněvanou ženu, rozhněval se též a otevřev dveře kříkl na děti: hned se mi s tou mrchou šikujte, odkud jste přišli. Bára nedala si dvakrát kázat. Zavolala na Lišaje, kterého ještě kostelník rákoskou notně švihl, a utíkala, jako by za ní hořelo. Jozífek ji volal zpátky, ale ona zavrtěvši hlavou pravila: a kdybys mi jalovici dával, k vám více nepůjdu. A také nešla. Ač se jí Jozífek dost naprosil a sliboval, že ji bude matka ráda vidět, dokonce když nechá doma psa. Nešla a ne. Od té doby ztratila také před kostelníkovou všecku úctivost a lásku, výjmouc Jozívka. Ona myslívala vždy, že se kostelník rovná panu Páteru a měla před ním velikou vážnost, vždyť chodíval oblečen jako pan Páter. V kostele měl všecko pod sebou, když dal některému chlapci neposedovi v kostele pohlavek, nesměl ani hlesnout. A sousedé, když chtěli cosi u pana faráře, vždy se stavili dříve na poradu u kmotra kostelníka. Musí být ten pan kostelník už přece něco hodného, myslilo si vždy děvče. Ale od té doby, co jí tak nehezky dveře ukázal a Lišaje švihl, že kňučeku z cesty po třech skákal, od té doby si myslívala, kdykoliv ho viděla: nejsi, pane, nic hodného. Jak zcela jinak to bylo, když si vzala Elška Báru sebou na faru. A to bývalo ve čtvrtek a v neděli. Jak zvoneček zazněl, děvečka otevřela, pustila děvčata, třeba z Lišaje, domácí pes dobře s ním se znal. Potichonku šli děvčata do čeledníku a vlezli na pec, kde měla Elška svoje hračky a pany. Pan farář, starý pán již, sedával na lavici za stolem, měl před sebou ležet pixlu, modrý šátek kapesní a hlavu opřenu o zeď Maje vždy dřímal. Jen jednou byl vzhůru, tomu běžela Bára políbit ruku a on ji pohladil po hlavě, řka: no, si hodná, jděte si hrát, jděte, děvčátka. Také pana Pepinka, sestra pana faráře, byla hodná. Ona velkých řečí s Bárou nenadělala, ačkoliv se sousedkami ráda mnoho mluvila, ale vždy jí dala veliký kus chleba s medem nebo buchtu k svačině, větší než Elšce. Pana Pepinka byla nízká osobička, Ujímaly se na ní dary boží. Byla tlustá, červená, na bradě měla bradavici a trochu plačtivé oči, ale za mladých let, jak sama říkala, bývala prý hezká, což vždy kostelník dosvědčoval. Nosila dlouhé šaty panské s krátkým životem, zástěru na celé kolo s velikými kapsami, po boku náruč klíčů. Šedivé vlasy měla vždy pěkně uhlazené a na hlavě ve všední den hnědý šátek s žlutým okolkem, v neděli žlutý šátek s hnědým okolkem. Pana Pepínka obyčejně šukala po domě nebo na poli, předla nebo s brejlemi na nose záplatovala, v neděli po obědě si také vždy trochu dřímla a po nešporu hrávala s panem bratrem a kostelníkem Mariáš. Ale ona málo kdy říkala pane bratře, obyčejně velebný pane. Pana Pepínka byla hlava domu. Co ona chtěla, to se dělo. Co řekla, měl každý v domě za neomylnou pravdu. Komu ona přála, tomu přáli všichni. Elška byla mazánek pany Pepinky i velebného pána. A co Elška chtěla, to chtěla i pana Pepinka. Koho Elška si zamilovala, toho i Pepinka náviděla. Proto nedostala Bára na faře škaredého oka, proto byl i Lišaj trpěn. Ba kostelník nemoha psi jinak vystát, Lišaj je pro dobrou vůli mnohdy pohladit chtěl, ale Lišaj nemohl kostelníka vystát a vždy na ní vrčel. Bára byla všecka šťastná, když mohla být na faře. V pokojích se vše jen lesklo. Bylo tam nastlaných do stropů postelí, krásných obrázků, vykládaných truhel, v zahradě plno květin, zeleniny a dobrého ovoce. Na dvoře drůbeže, jaké by si kdo přál, a v chlívě dobytek, že se bylo radost na ní podívat. Pastýř Jakub měl z farského dobytku největší potěšení. A v čeledníku na peci, co tu pěkných hraček. A Elška nikdy neplácala koláče z hlíny, nesypala cihlou a vápnem. Měla vždy dobrých věcí na vaření. A co se ustrojilo, snědlo se. Jak neměla být Bára v takovém domě ráda. Ale jí byla nade všecko milá Elška. Ba mnohdy se jí zdálo, že jí má radši než tátu. Kdyby Elška třeba v pazderně bydlela, ráda by u ní Bára bývala. Elška ani jedinkráte Báře se neposmála. Měla-li co dobrého, rozdělila se s ní a často vzala Báru okolo krku a říkala: Báro, já tě mám tuze ráda. Ona mne má tuze ráda a je přece tak krásná. Je farářovic, všichni lidé říkají jí vy, i pan kantor, i kostelník. A ti druzí se mě posmívají, opakovávala si Bára a v duchu vždy Elšku za laskavost její objímala a líbala, ale ve skutečnosti se ostýchala, ačkoliv by ráda byla vroucí svůj cit najevo jí dala. Když se po louce honili a Elšce se rozpletl vrkoč, tu prosívala Bára: nechte, Elško, bych vás zapletla. Vy máte hebonké vlásky jako len, já vás ráda zaplítám. Když to děvče rádo dovolilo, s libostí se probírala v hebkých vlasech, krásu jejich obdivovala, souc pak s pletením hotova, přehrnula svůj hrubý vrkoč kupředu, přirovnala k Eliščinu, škouc, to je rozdíl. Ano, Eliščiny vlasy podobaly se vedle bářiných zlatu, vedle kaleného ocele. A přece nebyla Eliška s nimi spokojena a přála si mít tak černé jak Bára. Když přiběhla Elška k Báře někdy, a jisty by byly, že je nikdo nevidí, šli se koupat. Ale Elška byla bojácná. A jakkoliv Bára ujišťovala, že se jí pranic nestane, že jí bude držet a naučí plavat, přece nešla do hlubší vody, než co po kolena dosahovala. Po koupání utírala jí Bára ráda nohy svou hrubou zástěrou, svírajíc pak malé bílé nožky do silných pěstí, políbila je a se smíchem říkala: Bože, jsou to nožky měkounké, maličké. Kam by se to dělo, kdyby to mělo boso chodit? Hle, doložila, přirovnávajíc svoji opálenou rozedranou nohu plnou mozolů k Eliščině bílé nožce. A nebolí tě to? Ptala se Eliška, sahajíc po tvrdé kůži spod nohy s outrpným citem. Dokud nebyla kůže jak podešev, bolívaly mne nohy, ale teď ani oheň pod nohou necítím, skoro s hrdostí Bára odpověděla a Eliška se jí velice divila. Tak se ta děvčata mile těšili. Často se Josífek k ním přidružil. Když strojili hody, musíval přinášet, co potřeba bylo, strouhat a krájet. Kdy hráli na vlka, musel být ovcí, při výměnách hrnce vozit. Ale on si ze všeho nic nedělal a přece jen nejraději u děvčat byl. Přešel dětem 12. rok a konec učiněn dětinským jejich radostem. Josífka dal kostelník do města na studie, chtěl mít z něho pana pátera. Elšku dala pana Pepinka do Prahy k bohaté bezdětné tetě, aby se naučila způsobům, a teta, aby nezapomněla venkovské přáteli. Bára zůstala s tatíkem a Lišajem. Život na venkově plyne tiše, bez hluku a šumu, jako luční potok. 3 léta minuly, co Elška do Prahy odjela. Zprvu ani pana Pepinka, ani pan farář odvyknout nemohli. Stýskalo se jim nesmírně. Když ale kostelník namítl, proč se Elška z domu posílala, říkala pana Pepinka velmi moudře: Milý vlčku, člověk nesmí žít pro dnes. Musíme myslet nadále. My už dá pánbu ten život nějak protlučem, ale Elška je mladá, na tu dlužno myslet. Peníze zachovat, ty můj milý Bože, z čeho pak? Trocha peřin, vybití, to je všecko, co někdy po nás dostane, a to je málo. Svět se ohlíží po těchto. Přitom rozevřela Pepinka dlaň a druhou rukou dělala na ní pantomimu počítání. A pražská teta jich má nepočítaných. Snad se jí Elška zalíbí, jen k jejímu dobru ji tam necháváme. Pan kostelník dal paně Pepince zcela za pravdu. Paní teta pražská stonala mnoho let, od té doby, co jí manžel zemřel. Vždy psala panu švagrovi a paně švagrové, že je živa jen na lékách, a kdyby neznal lékař její předobře její náturu, že by dávno ležela na svatém poli. Najednou ale psala Elška, že má paní teta jiného lékaře. Ten, že jí radil, aby se každodenně koupala v studené vodě, hodně chodila, dobře jedla a pila, že bude hned zdráva. Paní teta, že ho poslechla a že je zdráva jako rys. Jaké to novoty. No, když je tomu tak, může Elška hnedle domů přijet. Jak pana Pepinka chtěla, tak se stalo. Ještě ten den musel pacholek vytáhnout kolesku z kolny, dovést ke koláři a pana Pepinka, umínivši si sama pro Elšku jet, vynesla si z komory klobouk, aby si ho prohlídla, jestli škodu neutrpěl. Ano, pana Pepinka měla také klobouk. Dostala ho před 10 lety, když byla v Praze od paní tety. Ve vesci nikdo ji v něm neviděl, ale když jela do blízkého města na děkanství na pouť s panem bratrem, to si ho nasadila. A do Prahy musela ho vzít též sebou, aby, jak říkala, neplodila paní tetě v šátku ostudu. Druhý den byla koleska spravená, 3. den poručila Pepinka, aby ji namazali, koně dali okovat, 4. den loučila se s hospodářstvím, poslala pro Báru, aby za její nepřítomnosti dohlídla, Pátý den, časně z rána, nakládal se na kolesku obrok pro koně, strava pro pacholka, částečně i pro panu Pepinku, koš vajec, hrnec másla a podobné dárky pro paní tetu, škatule s kloboukem, uzel šatu a po mši svaté schovala se po dlouhém loučení a nařízování do kolesky i pana Pepinka, pacholek švihl do koní a s Kristem Pánem vydali se na cestu. Kdo zhlídl starožitnou kolesku, která se podobala křidlatému kotli visícímu mezi čtyřmi koly, zdaleka smekal, ačkoliv panu Pepinku zavinutou v kolikero šátkách v hluboké kolesce mezi všelikým nářadím a kupě sena, která nad ní čněla, ani vidět nebylo. Ale sedláci znali kolesku, jejich otcové již znali ji a povídali si, že ta koleska Žižku pamatuje. Nikdo se vroucněji na příjezd Elščin netěšil než Bára. Nikdo na ní také vroucněji nemyslíval než ona, nikdo více o ní nemluvíval. Když neměla s kým, hovořila s Lišajem. Slibovala mu, až se Elška vrátí, jak se bude mít zase dobře. Ptala se ho, zdali se i jemu nestýská. Pana Pepinka i pan farář věděli, jak Bára Elšku miluje, a přáli jí též. Když se jednou pana Pepinka trochu roznemohla a Bára ji s největší ochotností obsluhovala, přesvědčila se o dívčině věrnosti a dobrosrdečnosti tak, že si ji včas díla na faru brala na pomoc k své ruce a konečně tolik důvěry do ní měla, že i klíč od špižírny jí svěřila, což byl u pany Pepinky největší důkaz náklonnosti. Proto také odevzdala jí dohled nad domem, když odjela, čemuž se všecky hospodyně náramně divily a začež se Kostelníková na Báru ještě více popudila. Hned se zase povídalo, vidíme, takoví nepodařenci mají z pekla štěstí, jak se tam na faře uhnízdila. Mysleli tím Báru. Nepominul předsudek proti ubohému děvčeti. Ona se ani nestarala, mají-li ji lidé rádi, čili nemají. Nedotírala se mezi chasu ani k hraní, ani k tanci. Hleděla si své práce, svého starého táty a fara byla její Praha. Ozývaly se po vsi hlasy, které pravily, ta čest se musí tomu děvčeti dát, že jí je v obratnosti a síle málo který chlapec roveň, děvče pak žádné. Která pak by unesla tak plná vědra vody a ještě si s nimi šla, jak by jí hráli. A s dobytkem kdo tak umí? Kůň i bík, kráva i ovce, všecko jí to poslouchá. Ona zmůže všecko. Taková děvka je v hospodářství pravé boží požehnání. Ale kdyby se byl kterýkoliv chlapec ozval, já bych si ji i za ženu vzal. Tu hned křičeli mámy, ne, ne, chlapče, tuto nám nevoď do rodiny. Člověk nemůže vědět, která k to dopadne. A divou si je. Opravdu se tedy o děvče ucházet žádný z chlapců nesměl. A žertem si netroufal. Bára nedala s sebou vládnout, aniž si dala pěknými slovy oči zasypat. Nejvíce ji nenáviděla Kostelníková, ačkoliv jí Bára jak tě živa na kříž stéblo v cestu nevložila, ba naopak dobře činila tím, že Jozívka předem stou chlapců bránila. Jak dostal který chlapec v kostele od Kostelníka pohlavek, zajisté ho vrátit chtěl Jozívkovi. Ale Kostelníková měla zlost na Jozívka, že je blůma a nechá se bránit od děvčete, že má to děvče rád. Měla zlost, že chodí Bára na faru a že ji mají i tam rádi. Ona by zajisté byla ji z fary vypíchala, kdyby pana Pepinka nebývala panou Pepinkou, ale Pepinka si nedala do kaše foukat, na nejméně od Kostelníkové. Jednou udělala Kostelníková s učitelkyní na panu Pepinku klep a od té doby spolu dobře nevařili, ačkoliv dříve jedna ruka bývali. Pana Vlčka, pana Pepinka mnohdy za to sekla škouc, Ach, špičatý nůsek rád podrývá, což padalo na Kostelníkovou. Ale vlček býval na faře vždy beránkem a jen doma pravým vlčkem. Přešly 2, 3, přešly 4 dny, co Pepinka odjela. Bára nemohla se dočkat. Bože jemnost, pane, jak pak daleko je do té Prahy? Zeptala se Bára pana faráře, když se byl odpoledne vyspal, to býval v nejlepším rozmaru. Měj strpení, děvče, ještě tu být nemohou. 20 míl, to je kus země. 3 dny potřebujou tam, 2 dny se tam Pepinka zdrží a 3 dny na zpáteční cestu, spočítej si to. Bára počítala dny a když 4. den nastal, bylo na faře chystání a Bára čítala již jen hodiny. Konečně, když po 10. ven vyběhla vyhlížet, slunce již zapadalo a táta domů hnal, ukázala se na silnici koleska. Už jedou, křikla Bára, že to po celé faře zaznělo. Pan farář vyšel před vrata, pan kostelník za ním. Bára byla by letěla ráda přijíždějícím vstříc, ale ostýchala se. Běhala z místa na místo a když se koleska již k samé faře blížila, přišla na ní úzkost. Srdce jí tlouklo, hrdlo se jí stahovalo, horko i zima jí pocházela. Koleska se zastavila u vrat. Nejdříve se z ní vyvalila pana Pepinka a za ní skočila štíhlá postava růžotvárného děvčete. Na něž farář, kostelník i chasa se zahleděla. Kdyby byla panu faráři nebyla okolo krku padla a strejčkem ho nazvala, nebyli by věřili, že to Elška. Bára s ní oka nespustila. Když se ale Elška strejčkovi z náručí vyvinula, k ní přistoupla, za obě ruce ji uchytla a vzhůru do očí jí hledíc svým lahodným hlasem pravila: Báro, Báro, stýskalo se mi po tobě, jak se směla, je Lišaj ještě živ? Tu se pustila Bára do pláče a plakala, až jí srdce usedalo a nemohla ani odpovědít. Po chvíli si teprv vzdychla: No, jen když jste zde už, milá Elško. Pan farář opakoval po Báře: No, jen když jste již tu, stýskalo se nám. Chtěli mne tam zdržet ještě den, povídala pana Pepinka, kladouc kostelníkovi, Báře i služce všeliké věci z kolesky do náručí. Ale šlo mi tu o vás, pane bratře, abyste tu nebyli sami. Také bychom nebyli vystačili s obrokem, dodala. Kolesku dali zase do kolny na odpočinek. Pana Pepinka uložila si klobouk do komory tak neposkvrněn, jak ho byla vzala. Uložila, co byla sebou přinesla, a rozdala dárky. Bára dostala pěkné pentle k sukni i do vlasů a od Elšky korále na krk. Elška si také pěkného oděvu přinesla, ale tím by se byla nezalíbila, kdyby nebyla naspět z Prahy přivezla svoje neskažené dobré srdce. Nezměnila se. Ach, Báro, ty jsi vyrostla, bylo první, čemuž se Elška divila, když měla kdy s Bárou promluvit a jak náleží si ji prohlídla. Bára byla o hlavu větší než Elška. Ach, Elško, vy jste ještě taková hodná, jako jste bývala, ale jste ještě hezčí. Kdyby to nebyl hřích, řekla bych, že jste podobná panence Marii na našem oltáři. Jdi, co to mluvíš, okřikla jí Elška, nikoli ale přísně. Ty mi lichotíš. Bože chráň, mluvím, jak srdce velí. Já se nemohu pohledu na vás ani nasytit, upřímně řekla Bára. Milá Báro, kdybys přišla do Prahy, tam je pěkných děvčat. Ještě krásnější než vy, divila se Bára. Baže krásnější, vzdychla Elška. Jsou hodní lidé v Praze? Je tam krásně? Líbilo se vám tam, ptala se po chvíli Bára. Ke mně byli hodní všickni, tetinka, učitelka, všechny mě rády měly. Ráda jsem tam byla mezi nimi, ale také se mi stýskávalo po vás a přála jsem si, abys ty u mě byla. Ach, milá Báro, tam je krásně, že si to ani pomyslit nemůžeš. Když jsem viděla Vltavu, zámek, krásné kostely, velikánské domy, zahrady, strnula jsem. A lidu chodí po ulicích jako o procesí, někteří vystrojení i všední den, jako by svátek byl, kočáry jezdí ustavičně, hluku a zvuku, že neví člověk, kdo je s kým. No počkej, až přes rok pojedem tam spolu na pouť, doložila Elška. Co bych já tam činila? Lidé by se mi vysmáli, mínila Bára. Nevěř tomu. Tam si na ulici jeden druhého nevšímne, jeden druhého nepozdraví. To se mi nelíbí. To je divný svět, divila se Bára. Druhý den byla neděle, ustrojila se Elška pěkně, na hlavu posadila si červenou aksamitovou čepičku, což právě v módě bylo a velice jí slušelo, a šla na Hrubou. Všech zraky byly v kostele jen po ní obráceny. A mnohý z chlapců si myslil, za tebe, děvče, sloužil bych třeba 2x7 roků, kdybych věděl, že tě dostanu. V kostele bývala Elška vždy pobožná, nevšímajíc si nikoho kolem sebe, tak i tenkrát. Ale když šla z kostela po vsi, teprv se ohlížela kolkolem, pozdravovala se s vesničany, kteří se k ní hrnuli vítajíce jí z Prahy, poptávala se, jak se jim vedlo po všecky časy a zodpovídala jejich otázky. Mnoho se přece za ta 3 léta změnilo, jakkoliv se to vesničanům ani nezdálo. Tu i tam nebylo stařečka neb stařenky, kterých švídávala Elška nedělního času sedět na záspí neb v sadě a vyhřívat se na slunečku. V kole veselé chasy chyběl nejeden párek, staraje se již o svoje hospodářství. Děti batolili se v trávě, jichž Elška neznala. Mnohá hlava zbělela, jež šedivá jen byla. Vrstevnice pak Elščiny s chlapci se vodili, nejsouce považovány již za nedospělé. Avšak ani Elšku žádný neoslovil již Elško. Každý přidal k jménu i název Pano. Když se slyšela Elška takto oslovena, zbarvila se jí výše tvář. Tímto názvem vyslovili prostí vesničané, co Elška posud sama nevěděla, totiž, že není více dítě. V Praze říkali jí zpočátku slečinko, později slečno. Zprvu měla, že to posměch. Slyšíc ale, že to obecný titul pro děvčata, nechala si tu módu líbit. Titul Pano ji ale více ctil. Výše ji povznášel, to dobře cítila, proto ji polil růměnec panenského studu. Také kostelníková vyšla na prach a když šla Elška kolem, zvala ji dovnitř. Elšku měla ráda, ačkoliv panu Pepinku nehrubě náviděla. Vyptávala se Elšky, jak se měla v Praze, jak vyhlíží oltář svatého Jana na Hradě, zdali to pravda, že most zlatem dlážděn. A když jí Elška na vše odpovídala, prohlížela si ji od hlavy do paty, ani nitka neušla těm jedovatým očím. Elška se ptala na Jozífka. Ach, ten se dobře učí. První je ve škole a roste jako z vody. Mnohonáctekrát vzpomněl na vás, pano Elško, kdykoliv tu na prázdninách býval. Stýskalo se mu. Neměl ani s kým se povyrazit. S chasou zdejší, to se pro něho už nesluší, když je žákem, mínila kostelníková. Elška byla sice jiného mínění, ale mlčela. Odpoledne šla Elška navštívit Báru. Pastýrna byla malá chalupa, nejmenší z celé vsi, ale snad nebyla mimo fary nikde větší čistota než tam. Stůl, lavice, dvě židlice, lože, truhla a stav. Byl všecek nábytek, ale byl čistý jako sklo. Zdě bílé jako křída, strop udrhnut leštil se, jak by z ořechového dřeva dělán byl. Na zdi několik obrázků a za nimi zelené letorostě. V poličce lesklo se několik džbánečků a talířů, všecko to památky matčiného věna. Malá okénka byla v létě veždy otevřená a v nich ve střípkách kvetly bazalky, fialy i rozmarína. Podlaha nebyla dřevěná, byl to jen utlučený mlad, ale Bára pokryla si ji rohoží, kterouž to sama si upletla. U chalupy bylo kousek sadu a malinká zahrádka květná, již si Bára pěstovala. Všude a na všem bylo vidět, že obyvatelé chyšky málo potřeb znají. Stvoření ale, které v ní vládne, že není prosto krasocitu. Ani jediné děvče ve vsi, nevyjímajíc služebné, nechodilo si tak prostě jako Bára. Ale ani jediné nevyhlíželo celý týhoden při práci tak čistě jako ona. Košile její u krku a u rukou sebraná velmi hrubá byla, ale bílá vždy jak padlý sníh. Suknice tmavá, vlněná, zástěra též hrubá, plátěná, byl celý její oděv. V neděli jen se obula a vzala šněrovačku, v zimě přidala vlněný kabátek. Ozdoba její byla lemovka na sukni, červený kaloun u zástěry, červené stužky v černých vrkočích, které jí po zádech dolů visely skoro pod kolena. Děvčata jí mnohdy vytýkali, že chodí po celý týhoden rozpásaná. Ale ona je přece neposlechla. Bylo jí volno tak a Elška jí vždy říkala, že jí to lépe sluší bez šněrovačky. Bez marnosti není nikdo. Ani Bára bez ní nebyla. Veliké potěšení měla Bára, že ji Elška navštívila. Vodila ji všude, chlubila se jí s zahrádkou, vedla ji do sadu, na pole i na louku k tátovi, který se nemohl Elšce vynadivit, jak vyrostla. Zkrátka pochodili všecka místa, kde se před třemi roky honívali. Pak se usadili do sadu, Bára přinesla na misce smetany, v níž byl nadroben černý chléb, postavila ji do trávy a jedli s Elškou jako před časy. Přitom jí vypravovala Bára o své černé krávě, o Lišajovi a přišla řeč na Jozívka. A ještě tě nemůže Vlčková vystát? Ptala se Elška. Ba nemůže. Jakoby jí sůl do očí sypal, když mne vidí. A když neví nic jiného, haní moje oči, že prý koukám jako pulec. Nehodná za to, hněvala se Elška. Ba nehodná, dokonce když jí neubližuju. Onehdy jsem ale dostala zlost. Poslala jsem jí zrcadlo, aby se dříve na svoji krásu podívala, nežli jiného haní. Dobře jsi udělala, smála se Elška. Ale proč se jen na tebe hněvá? Ech, habrovina, ona svým baziliškovým okem každého uštkne, nejen mne. Ale snad se proto hněvá, že jsem u vás v pěknějším světle než Jozífek a že mne Jozífek má rád. Chudák vždy je byt, když se doví matka, že byl u nás. Dost se mu namluvím, nechoďte k nám. A přece přijde, nemohu tedy za to. Elška mlčela, po chvíli se ale ptala, a máš ty Jozífka ráda? Proč bych ho neměla mít ráda? Každý kdáče na něho, chudáka malého, jako na mne. A on se bránit neumí, je mi ho líto. Což je posud takový, jaký byl? Vždyť řekla Vlčková, že vyrostl. Lišajovi do podvazků, usmála se Bára. Hned ale pravila útrpně, kterak má růst, když dostane od mámy víc buchet do zad než do žaludku. A co tomu říká Vlček? Vždyť je to jejich syn? Vlček a Vlčková jedno pásmo. Mají zlost, že by nerád Jozífek panem páterem byl. Ty můj pane Bože, jako by za to mohl, že se mu to teď nelíbí. Vždyť nevolná služba Pánu Bohu milá by nebyla. Pravda, že ne, dosvědčila Elška. Ještě se za některou chvíli děvčata bavili, pak vyprovodila Bára Elšku domů a od té doby chodívali zase k sobě, ačkoliv více na peci s panami nehrávali. Přátelství těch dvou děvčat nebylo ale sousedkám vhod. Začali si povídat, proč se pana Elška jen z pastýřovic druží, že se to pro ní nesluší, že by měla spíše s rychtářovic, konšelovic a jinými se družit. Schválně se o tom mluvilo hlasně, aby se to doneslo paně Pepince k uším. Panu Pepinku to domrzelo. Radno nebylo sousedky popudit. Mezi chasu nechtěla ale zase pana Pepinka Elšku poslat. Děvčata zvát k sobě na faru nebylo též jaksi slušné, i mluvila o tom s Elškou. Elška krátce rozhodla, že půjde někdy vesnická děvčata navštívit, že však Bára zůstane její nejmilejší družkou. Pana Pepinka neměla ničeho proti tomu, neboť měla Báru z mnohých příčin ráda. Měla za to, že se Bára sotva kdy provdá a že tudy zůstane ona její pravou rukou, když by se Elška provdat měla. Pana Pepinka měla pro Elšku ženicha za lubem. Ale nikdo o tom nevěděl, ani sám pan farář. Byl to správčí ze sousedního panství. Paně Pepince se ten človíček líbil i zdálo se jí, že by to bylo pro Elšku šikovné zaopatření. Panské pole hraničily se zádušními a pan správec, když zašel až na ten konec, vždy se stavěl na faře. Elška neměla o štěstí, které jí tetinka v duchu chystala ani zdání a její hlavinkou probíhaly zcela jiné plány, nežli ten státi se paní správcovou. Nepověděla o nich posud ani Báře. Než Bára vydávala Elšku často zamyšlenou, smutnou a z toho hádala, že jí cosi na srdci leží, myslila si ale, však se trefí doba, kdy mi to poví. Nemejlila se Bára. Navzdor tomu, že Báru v špatném světle Elšce ukázat se sousedky snažili, rozpustilých jí spílajíce, přece Elška Báře více věřila než jim a ji ráda měla jako kdy jindy. Před svatým Janem Křtitelem večír sešly se děvčata a Elška ptala se Báry. Budeš házet zítra věneček? Neházela bych sama. Chcete-li, ale přijďte před slunce východem k nám. Půjdeme spolu. Přijdu. Ráno před slunce východem stála Elška již v pastýřovic sadu, Bára vedle ní. Vázali na obroučky z vrbových proutků bílé, modré a červené kvítí. Na koho budeš myslit? Ptala se Elška Báry. Milý Bože, nemám na koho, vzdychlo si děvče. Hodím na zdař Bůh věneček, poplujeli za vaším. Přála bych si jen, až se vdáte, Elško, s vámi jít. Elška se zamlčela, růměnec polil jí tvář. Po chvíli povídala podávajíc ruku Báře, tu moje ruka. Že zůstanem pohromadě, jestli ty se nevdáš. Já se vdávat nebudu, doložila s povzdechem. Kterak to mluvíte, Elško? Mne málo kdo miluje vás každý. Vy budete bohatá, já jsem chudá. Vy jste krásná, já jsem nehezká. Vy učená, já sprosté hloupé děvče. A měla bych myslit na muže a vy ne? Tetinka mi vždy říkala, že to přijde na libost. Jednomu svědčí karafiát, druhému růže, třetímu fiala. Každé kvítko najde svého obdivovatele. Každé má svoji krásu. Nesnižuj sebe, nepovyšuj mne. Jsme si rovny. Nebudeš opravdu na žádného z chlapců myslit? Ani si posud nemyslila? Ne. zavrtěla Bára hlavou, usmávši se. Na žádného nemyslím. A když mi přijdou na zálety, zkrátka je zprovodím. Proč pak bych si mysl kalila? Proč zlatou svobodu vázala? Kdyby tě ale některý z nich rád měl, tuze rád a ty jeho, pak bys přece vázat se dala, ptala se Elška. Což nevíte, Elško, jak to chodí. Dříve by se jeho rodiče smlouvali s mým tatíkem, mnoho li mi dá, nežli bys měl chlapec si mne vzít. U nás věna není tolik, aby se s ním kteříkoli rodiče spokojili. A z milosti přijít dostatku nechci, raději bych si mlýnský kámen na krk uvázala a do řeky skočila. Kdybych si ho dobrovolně na krk vložila, musela bych sama sobě bláznů nadat. Jestli lajou teď na mne, pak by láli dvojnásob. A nechť jsem, jaká jsem, kytici mám za pasem, dodala zpívajíc a zastrkujíc za pas kytici skvítí, co zbylo z věnce. Pak ale, ukazujíc na raní červánky, pravila svrchovaný čas. Rychle dovila Elška věnec a obě děvčata pospíchaly k blízkému mostku, který vedl přes řeku na luka. Uprostřed mostku se zastavili. Hoďme zároveň, pravila Elška, držíc věneček nad vodou. Tedy, zvolala Bára, odhodivši věneček nad vodou. Avšak věneček, silným ramenem odhozen, nedopadl vody. Zůstal viset na vrbě. Okamžení zůstala Bára zaražena, plakala. Odhodlaně pohodila hlavou, škouc, nechť tam visí. Pěkně to kvítí, vrbě sluší. Elška ale nespustila oko ze svého věnečku. Věneček, třesoucí se rukou dolů spuštěný, točil se okamžení na jednom místě, pak ho uchvátila vlna, podala druhé, ta třetí, nesli ho dále a dále, až zmizel děvčatům z očí. Elška, sepnuté ruce položené majíc na zábradlí, dívala se planoucím okem i tváří za věnečkem, jak ho proud daleko unáší. Bára podepřena tělem o zábradlí, též za ním mlčky hleděla. A tvůj věneček uvázl zde. Vidíš, že se vdáš zde, ozvala se Elška, obrátíc se k Báře. Dle toho bychom ovšem neměli být pohromadě. Já měla bych zůstat zde a vy přijít daleko od nás. Nevěřím tomu ale. Člověk míní, pán Bůh mění. Ovšem, řekla Elška hlasem skoro smutným a sklopila s povzdechem oči na vodu. Tedy byste, Elško, tak ráda daleko od nás se dostala? Nelíbí se vám zde? Ptala se Bára a temnomodré veliké její oko spytavě pohlíželo do Elščiny tváře. Což si to myslíš? Šeptala Elška, nepozdvíhnouc oko. Líbí se mi tu, ale... Ale tam daleko je někdo, po němž se mi zde stýská, zatím bych ráda. Víte, Elško, doslovila Bára a položivši hnědou svoji ruku na bělounké rámě děvčete, hleděla jí s usmáním do tváře. Elška popozdvihla oči k Báře, usmála se, ale zároveň se pustila i do pláče. Tíží-li vás něco, svěřte se mi. U mne to zůstane pochováno jako v hrobě, pravila Bára. Elška položila mlčky hlavu na Bářino rameno, obejmula ji a jen plakala. Bára jemně, jako matka svoje děcko k sobě ji přivinula, líbajíc rusé její vlasy. Vysoko nad hlavami děvčat skřivan pěje se vznášel, nad vrcholy zelených lesů vycházelo slunce a polilo zlatou září zelené údolí. Jakub vyšel před pastýrnu a trouby pastýřské hlas připomněl děvčata, že je čas, aby šli domů. Po cestě si to povíme, pravila Bára, vedouc Elšku za ruku z mostku na luční cestu. Ale kterak si to poznala na mě? Ptala se Elška. I bože, to se lehko pozná. Býváte zamyšlená, někdy smutná a zase vám líčko září. Jak jsem vás pozorovala, myslela jsem hned, že vám něco musí být. Uhodla jsem. Jenom jestli na mě tetinka to nespozoruje a ptát se mne nebude, úzkostlivě pověděla Elška, ona by se hněvala, nelíbil by se jí, doložila. Zná ho. Viděla ho v Praze. To je on, co tetinku pražskou vyhojil. Ten doktor? Vidíme. Vy jste několikrát mi o něm povídala, jak hodný to člověk. Co se tedy paně Pepince při něm nelíbí? Nevím. Ona jen na něho laje a že jí protivný, skoro plačtivě povídala Elška. Což není libný? Ach, Báro, vzdychlo si děvče, tak krásný člověk není v celém okolí jako on. Snad není bohatý? Bohatý? To nevím. Ale co z toho? K čemu bohatství? To je pravda, ale tetinka bude chtít, abyste si vzala bohatého a dobře se zaopatřila. Ne, ne, Báro, já si žádného jiného nevezmu. Raději bych umřela. No, vždyť tak zle nebude. A byť i nebyl bohat, však ona si dá pana Pepinka i pan strejček říci, až jim povíte, že ho máte ráda. Já jim to nesmím povědět. Pražská tetinka mi to zakázala, ale slíbila nám, že se postará o naše štěstí, i kdyby tetinka bránila. Před týhodnem psal mi, že se na druhý měsíc shledáme. Vy si píšete? To je tak, pražská tetinka neumí psát a je krátkozraká. Hynek, tak se jmenuje. Viče, je to pěkné jméno. Podivné, ještě jsem takové neslyšela, mínila Bára a Elška dále povídala. Hynek se nabídl, že jí listy pro mne bude psát. Ona by nepsala leda jednou za rok, ale on ji pohání k tomu, aby mi vždy nějaké vyřízení psala. Však se tomu strejček diví, že tetinka tak často píše. A jak když strejček list čte? I holečku, to my jsme si všecko vymyslili. Píšeme tak, aby tomu nikdo nerozuměl než my. Je to přece hezká věc, když se člověk něčemu naučí. Já bych to nedokázala. I tomu by ses lehko naučila, mínila Elška. Právě došli k pastýrně. I vzala Báru za obě ruce a hledíc jí jasným svým okem do tváře pravila: ani nevěříš, jak mi je nyní volno. Jako by mi kámen se srdce spadl. Nyní mohu s tebou o něm mluvit, ale, doložila s důvěrným přízvukem hlasu, ty, Báro, nemáš mi co říci? Já, zajikla se Bára a sklopila velké oči, já nic. Přece snad slovíčko. Nic, Elško, nic. Pouhé sny. Pověz mi je tedy. Až někdy, zavrtěla hlavou Bára, vysmekla ruce z elščiných a ukazujíc na chlív a boudu doložila, vidíte lišaje, která se stuchá, a černá se tam ještě oběsí, čas je pustit. A vaše krávy také již v stádu, slyším je zvonit. Hned požene tatík kolem. Jděte okolo zahrad, Elško, aby vás selky neviděly a nepomluvily. Ech, ať si mluví, vždyť nedělám nic zlého. Poslechnu tě, jdu, ale co nejdřív si povíme více, pravila Elška a zmizela mezi plot.
1: Vinný sklep Házenburg. Michal, libochovický měšťan, odbočil z cesty, která ho vedla do Třebenic, a vystoupil vzhůru na Házenburg. Když se potěšil pohledem na kvetoucí kraj, vešel do hradu, aby si zase po delší době prohlédl zříceninu. Jak tak hradem bloudí, vidí pojednou před sebou otvor do sklepa, jenž tu dříve nebýval. Dodal si odvahy, sestoupil dolů. Chvíli tápal ve tmě, konečně mu však oči prohlédly a tu spatřil podél stěny zatuchlého sklepení stát dlouho.

0: pohřbany, aby si do nich na zpáteční cestě načepoval v házenbruském sklepě starého, vyleželého vína. Schylovalo se již k večeru, když poznovu vcházel do vinného sklepa. Naplnil si džbány, napil se, obrátil se s úsměvem na lících ke kamenným schodům. Tu ti vdivoucí. V koutě u vchodu seděli za stolem tři vousatí, bělovlasí starci, oděni do dlouhých ovčích kožichů. Na stole svítila modrá lampa, před ní stály tři poháry s vínem, za ní prázdná kovová mísa. Michal se zachvěl leknutím. Starci se však na něho pousmáli a nejstarší z nich řekl mu vlídně:
1: neboj se, nic zlého se ti nepřihodí. Jen jednu podmínku musíš dodržet, chceš-li s námi našeho vína popíjet. Kromě tebe a tvé rodiny nesmí nikdo tohoto vína okusit.
0: Druhý stařec vzal do ruky křídu a na zeď pokrytou plísní udělal vedle sebe dvě čárky. Po něm vstal jejich třetí druh a ze svého měšce vhodil dva stříbrné groše na mísu. Michal rychle vyšel ze sklepa, nerozumně jejich podivnému počínání. Uklidnil se však, jakmile vyšel ze sklepení a ucítil opět závan svěžího větru. S radostí, že lacino koupil a že je pozván k dalšímu hodování, ubíral se s plnými džbány k domovu. Když vypil víno, šel Michal na Házenburg se svými džbány pro nové. Zase byl v Líně uvítán, zase úsměvem vyprovozen. I pil od té doby Michal veselé, nedbaje nic, že mu ve sklepení přibývá čárek a mísa na stole plní se groši. O posvícení, když se sešlo u Michala četné příbuzenstvo, pochlubil se hostitel svým výborným vínem. Zapomněl na příkaz, který mu starci dali. Radoval se, jak hostům staré víno chutná. Doslechli se o hostině opatrní, moudří radní páni. Zavolali Michala, udeřili na něho, odkud bere víno. Nekupuje-li je od podloudníků anebo lotrů, kteří olupují kupce na cestách. Dušoval se Michal, že je víno poctivého původu. A konečně na nátlak končelů se přiznal, že si pro ně chodí do vinného sklepa v Házenburku. Nevěřili Michalovi i poručili mu, aby na důkaz svého tvrzení víno z hradu donesl. Michal šel a opět našel v hradě vše tak, jak tomu bývalo jindy. Jen starci v kožichy těsně zahalení uvítali ho zasmušilými pohledy svých zapadlých očí. Naplnil džbány, zamířil k východu ze sklepení, avšak dříve nežli překročil práh, zastoupili mu starci zpáteční cestu. Jeden z nich spočítal čárky na zdi, přeškrtl je křížem, druhý vsypal Michalovi do opasku stříbrné groše z mísy, třetí vzal mu z rukou džbány a vylil z nich víno. Pak všichni tři na něho zahrozili a beze slova vykázali ho ze sklepení. Sotvaže vyšel na světlo, zarachotilo to za ním hromem a sklepení se navždy zasulo. Michal skácel se k zemi. Když nabyl vědomí, blížilo se právě k půlnoci. Měsíc prohlédal okénkem v mracích, na věži houkali sovy. Vstal, protřel si oči, sáhl si na hlavu, nevěda, zda sní či bdí. Dole v klapém počali na věži hodiny tlouci 1, 2, 3. Počítá Michal a napočetl rovnou 12. Tu slyš. V horní věži zazněly

0: drobné zvonky, jako když kněz při mši pozdvihuje monstranci. Ohlédl se Michal k bílé věži, spatřil, jak se tam řadí ponurý pohřební průvod. Kněz vpředu, za ním nosiči s rakví, za rakví žena a děti. Kráčejí neslyšně, jako stín se šinou dolů k černé věži. Když přišli před Michala, ozářil měsíc jejich bledé tváře i mrtvolu v otevřené rakvi ležící. Michal vzkřikl překvapením a zalomil rukama, neboť jaká hrůza. V rakvi byl on sám a v pohřebním průvodu jeho žena a děti. Posedlý děsem chtěl uprchnout z hradu, nemohl se však nijak hnout z místa. Prožívá je v duši nová a nová muka, zůstal tu přimrazen až do svítání. Když se vrátil domů, musel ulehnout, nebo tím počala lomcovat krutá zemnice. Jen stěží vypověděl, co zažil v hradě, jaké hrůzné tam měl vidění a upadl opět do bezvědomí. Uslyšeli o tom končelé, poslali na hrad obecního posla, aby zjistil, co je na Michalově řeči pravdy. Posel přinesl z hradu Michalovič bány i kopu grošů, které tam Michal vytrousil ze svého opasku. I neměli končelé již déle pochybnosti o tom, že to bylo vskutku víno ze sklepa v Házenburku. Pravdivost svého líčení potvrdil Michal sám. Za týden na to nesli ho sousedé v rakvi ke hřbitovi.
1: V prastarých dobách, dávno před panováním kněžny Libuše, která prý okolo roku 700. po Kristu založila Prahu, přišlo 7 mnichů z nitra Ázie, ze srdce světa, a na břehu Vltavy, na skále, kde dnes stojí Hradčany, za jakýmsi tajným účelem zasili rýži. Tak praví pověst. Říká se také, že tahle rýže byla vlastně trpasličím jalovcem, keřem vyrůstajícím kolmo vzhůru a nabývajícím fantastických tvarů. Hledíme-li na tento keř, připadá nám, jako by jim nepřetržitě pohrával našim smyslům nepostřehnutelný vítr. Snad právě to bylo důvodem, proč se ve starých dobách tvrdilo, že tam, kde se daří takovým rostlinám, čas od času vyráží ze země orkán velkých válek. Je zvláštní, že pověst o 7 putujících mniších má jistý vztah k indickému městu Allahabadu. A město Allahabad má ještě druhé jméno. Praha. Ano, protože jeho název v domorodém jazyce znamená také prach. Neznám jiné město, které by člověka, bydlí-li v něm a zvětralili s ním duchovně, k sobě tak podivuhodně kouzelně vábilo a jež by tak neodolatelně vybízelo k návštěvě míst jeho pohnuté minulosti jako Praha. Vypadá to, jako by mrtví volali nás živé na místa, kde kdysi dávno trávili své pozemské bytí, aby nám pošeptali, že Praha nemá své jméno nadarmo, že je ve skutečnosti Prahem mnohem užším než na jiných místech země. Pak kráčíme jakoby pod jakýmsi vlivem, nevidíme a neslyšíme nic, co bychom už dávno nevěděli, ale odnášíme si pocit, na který nelze zapomenout do pozdního stáří. Podivný pocit, jako bychom nějakým způsobem překročili práh. Jednoho dne, bude tomu asi tak 40 let, uchopila mě opět jakási neviditelná ruka, jak se mi už dřív často stávalo, a táhla mě neodolatelně na partii šachu v kavárně přes Vltavu do staré pražské malostranské čtvrti, jako by tam na mne čekal neobyčejný zážitek. Věděl jsem docela jistě, že se nic takového nestane, přesto jsem se nemohl dočkat, až partie šachu skončí. Nejdřív se před mými zraky míhaly obrazy všedního života jako přízraky přítomnosti, která ani přítomností nebyla. Tak málo se hodili do závanů tohoto města. Stánky s ovocem pod velkými deštníky, hlídané starými babičkami, které potají na klíně přebírali růženec a mezi tím břitkým hlasem odháněli děti kradoucí švestky, česká děvčata krásných očí a jemně vykrojených rtů, flašinetář s písničkou Já mám trakař novej, olej bravancovej, prastaří židé s pejzy a kaftany, kteří stáli za svými stánky, ověnčenými stejnokroji a kalhotami. Krátká jízda na druhou stranu řeky na prámu, který řídí nemluvný převozník. Staré podivuhodné paláce s nádherně vyřezávanými domovními dveřmi, na kterých bývalo křídou napsáno, že je u domovníka k dostání mělnické víno. Rozlehlé zahrady za starými oprýskanými zdmi, které jsou místy prolomeny pozlaceným zábradlím. Pak v dálce uprostřed divokého parku věž Daliborka, prastará hladomorna. Nevím, kdo mne tam vede. Myslím, že je to starý člověk s dřevěnou nohou. Vypráví mi jednotvárným hlasem, co jsem už tolikrát slyšel. Zde v téhle 2 metry široké tmavé místnosti žil kdysi rytíř Dalibor, než byl sťat. Železným hřebíkem vydlabal do zdi otvor dlouhý několik loktů. Jen malý kousek chyběl a byl by mohl uprchnout, ale byl při své práci dopaden. A zde stařec mne vede do okrouhlé prostory, v jejímž středu požírá díra jako zemský jícen světlo lucerny. Zde nahoře, pane, bývali zavíráni vězňové, odsouzení k pomalé smrti vyhladověním. Říká se, že poslední obětí byla hraběnka Zahrádková. Byla shledána vinou, že otrávila svého syna. Později se rozšířila pověst, že se toho činu dopustila proto, že patřila k ďábelské sektě asijských bratří. Pak byla sloužena mše za její nebohou duši v chrámu svatého Víta a Daliborka byla na věčné časy uzavřena. Stále poslouchám, co průvodce povídá, jen slova asijští bratři mi stále zní v uších. Přítomnost je věčná a ve svém lůně skrývá neporušenou každou odpověď. Kdo klade otázku minulosti či budoucnosti, může jí s událostí v přítomnosti kdykoliv zodpovědět, když klade otázky správně a dovede-li je volat přes práh života. Náhle si vzpomínám, že tohle jsem četl v jedné staré kabalistické knize. A bezděčně se skláním nad dírou u svých nohou s pocitem, že tam dole dovede práchnivina na mrtvé hraběnky odpovědět na mou nedomyšlenou otázku, ale slyším jen jednotvárný hlas průvodce kdesi za sebou. Chci se starce zeptat, jestli ví něco bližšího o asijských bratřích, o nichž se zmínil. Hledí mi úzkostlivě na rty a teď vidím, čeho jsem si dosud nevšiml. Že je hluchý jako pařez a nemůže mi rozumět. Ptám se sám sebe, proč jsem sem vlastně přišel? Proč náhle cítím neviditelnou blízkost mrtvé stařeny, jejíž kosti se dole už dávno rozpadly v prach? Její blízkost mne však zahaluje stále citelněji a vnímám ji opravdověji než všechny dojmy, které jsem dosud měl, tedy tam dole v kavárně. Kráčím zpátky na Nové Město a u dveří mého bytu mne vítá služka se zprávou. Už několik minut na mě čeká v pokoji cizí pán v důležité záležitosti. Je to asi 50letý muž, ošumělý a nejistého plachého pohledu, jako by byl choromyslný. Vyskočil, když jsem vešel. prosí, abych omluvil jeho přítomnost, představuje se a současně mi podává ušpiněnou navštívenku. Myslím, že jsem se musel přeslechnout. Skuhra, zahrádka a k tomu druhé nesrozumitelné jméno. Zvláštní, jak hluboce se do mých smyslů vleptalo tohle jméno z Daliborky, říkám si a pro jistotu pohlížím na navštívenku. Správně. Čtu tam zahrádka a pod tím obchodní cestující továrny na prádlo v Bílé vodě v Čechách. Muž mne zaplavuje přívalem slov. Čekám, že mi nabídne ke koupi zboží. Ale nic takového se neděje. Zdá se, že úplně zapomněl na účel své návštěvy a místo toho mi sáhodlouze vypráví, že kdysi cestoval v plátně v Indii, že tam náhodně a taktéž z obchodních důvodů přistoupil k řádu, který se nazývá Bratrstvo Satbhajů. Je prastarého původu a v dávné minulosti vyslalo na západ 7 ložových bratří, kteří tam založili sídla, jež prý vždycky dostala jméno Práh. Ptám se ho, existují-li ještě někde členové takového řádu. Pan Zahrádka přisvědčuje a váhavě mi sděluje, hledaje ve své paměti adresy v Anglii a v Urise v Indii. Ptám se, jestli řád sleduje nějaký určitý cíl. Krčí rameny. Říká se, že ten, kdo přistoupí k řádu, přestupuje tím zároveň přes práh. Ale co je tím míněno, neví. Nebo zapomněl. Usmívá se rozpačitě, rukou si přejíždí přes čelo a mumlá. Odpusťte, ale má mysl velmi trpěla. Pak žvaní ještě chvíli zmatené věci. Náhle vstane, pohledne na hodinky a spěchá ven. Zapomněl mi nabídnout prádlo nebo něco podobného. Kdybych ho nebyl později potkal náhodou na ulici, kdo ví, snad bych se domníval, že se mi to jenom zdálo. Když jsem se na něj přeptával, dozvěděl jsem se, že to nemá úplně v hlavě v pořádku. Prý je to piják a má utkvělou představu, že je potomkem legendární hraběnky Zahrádkové, která byla odsouzena k smrti hladem v Daliborce. Když jsem později psal na ony adresy do Anglie a do Urisy, dozvěděl jsem se, že údaje bláznivého obchodního cestujícího se zakládají na pravdě. Ještě dnes tam existuje řád, který se jmenuje Satbhaj a Sikha. Také v Praze byla ještě v roce 1760 jeho lóže, jejímž posledním velmistrem byl hrabě Špork. Ložová budova stávala tam, kde je dnes hlavní pošta. Mezi členy patřili také Kolady Rienzo a Petrarka. Ve starých análech byl zaznamenán také jistý hrabě Zahrádka. Jednoho dne, když jsem kráčel Opatovickou ulicí, spatřil jsem nad portálem ctihodného patricijského domu v kameni vytesaný znak, který patřil Satbhajům, asijským bratřím. A zvláštní náhodou byla nad tím umístěna papežská koruna. Řekněte mi, vyjde vůbec někdy najevo, jak všechny tyto věci spolu souvisejí?

0: Skončila sa rozprávková hra Obdivuhodná raketa, ktorú podľa literárnej predlohy Oscara Wilda pre rozhlas napísal Peter Gregor.
1: Haló, kamarádi, chteli by ste vedieť, co ve vás vězí? Môžete sa to dozvedieť. Změřte svou odvahu, dovednost, vytrvalost, sílu a všech těch 13 vlastností, které má mít každý pořádný člověk. Změříte je tím, že se pokusíte dokázat to, co dokázali hoši od Bobří řeky.
2: Jaroslav Foglar vás zve k poslechu vybraných kapitol ze své stejnojmenné knihy. Část první, podivné seznámení.

Až do toho dne žili Vilík a Jirka takovým obyčejným životem, jakým žijete vy a s vámi tisíce a tisíce jiných chlapců na světě. Ale ten den 13. března se stalo něco, co změnilo celý jejich dosavadní obyčejný život a udělalo jim z něho nepřetržitou řadu vzrušujících podivných událostí. A přece ten významný památný den začínal pro oba hochy právě tak, jako všechny dny ostatní. Ničím neprozrazoval, že pro ně bude nějak důležitý. Bydlili oba ve staré čtvrti v témže domě a jako vždy odešli i dnes ráno společně do školy. Po cestě hovořili o bezvýznamných věcech. Ve škole pak zasedli do lavic a pobyli v nich 5 hodin z onoho podivuhodného dne, aniž by se pořád ještě přihodilo něco zvláštního, z čeho by jen trochu mohli vytušit to, co je očekává. Až teprve po cestě ze školy začal se pomalu rozvíjet řetěz událostí. Bylo to takhle. Jiřík nesl pod paží kopací míč, který nosil obětavě do školy, když měli tělocvik. Hráli s ním vždy chvíli na travnatém školním dvoře a teď najednou Vlík vzrušeně vykřikl: drž míč, drž míč, novočtvrťáci! Více nestačil říci. Několik chlapců se přihnalo odkud si zezadu, jeden z nich prudce vyrazil Jiříkovi míč a začal jej odkopávat doprostřed ulice. Jiřík se za ním vztekle rozběhl. Tohle si nezvykej, křičel. Jdi si krást míče k vám do nové čtvrti. Co? Kdo krade míče? Otočil se neznámý hoch. Řekni to ještě jednou, no! Řekni to! Rána přišla tak rychle, že se Jirka nestačila ani vyhnout. Sevřená pěst dopadla na jeho tvář a zasáhla ústa i nos. Jiříkovi se zatmělo v očích bolestí i zlobou. Přestal být dobře vychovaným hochem. Teď se z něho stal rozdivočelý chlapec, toužící odplatit ránu ranou. Jirka se rozehnal kupředu s tak zoufalou a divokou prudkostí, že srazil odpůrce k zemi a ještě přes něho klopítl. Zasypal hocha z nové čtvrti deštěm ran a pak namáhavě vstal. I novočtvrťák se zvedal. Byl udýchán a zřejmě již neměl chuť k novému útoku. Častovali se navzájem mnoha nelichotivými slovy, ale bylo zřejmé, že nová bitka již z toho nebude. Takové bylo odpoledne onoho podivuhodného dne, jen se měl stát pro Jirku a Vilíka tak významným. A bitka, kterou Jiří právě vybojoval, byla úvodem ke všemu tomu neznámému, co je čekalo, aniž to oba hoši tušili.

Oběd Jiřímu a Vilíkovi zatím dávno vystydl a oba doma čekalo ostré kázáníčko od maminek pro pozdní návrat ze školy. Jiřík dokonce dostal od tatínka pohlavek za natrženou kapsu a uválené šaty. Ale ve 4 hodiny se oba hoši zase setkali před domem na bezcílnou toulku ulicemi. Rozmlouvali spolu a pustili se do řeči o události s míčem, když za jejich zády někdo promluvil. Haló, kamaráde, blahopřeji k tvému vítězství. Obdivuji se opravdu tvé obratnosti. Oba se naraz otočili. Spatřili mladého muže. Usmíval se a zřejmě mluvil k Jirkovi. A když se Jiří zatvářil nechápavě, neznámý dodal: mluvím o tom přepadení dne.

krásných dobrodružstvích. Lepších než ty vaše věčné rvačky nebo běhání po biografech. O takových, při nichž byste museli ukázat svou odvahu, chytrost a vytrvalost. Opravdu o krásných dobrodružstvích. Ale na to vše jste tady moc pohodlní a také trošku nesportovní. Tohle Vilíka dopálilo. A proč? Proč jsme pohodlní a nesportovní? Vyjekl vztekle, uražen výsměšky neznámého. Jirka vzhlédl s obavou k mladému muži, jak odpoví na Vilíkovu troufalost, ale ten se sotva znatelně usmál a pak pravil záhadně. Přijde čas, kdy se budu moci přesvědčit. A ten čas přijde brzo. Velmi brzo. A pak se k ním otočil zády a odcházel. Byl už hezky daleko, když Vilík udiveně pronesl. A co to povídal o přesvědčení? Chce se snad s námi ještě někdy setkat. Zvláštní člověk, pravil Jirka zamyšleně místo odpovědi. Nazval nás sice skoro hlupáky, ale má vlastně pravdu. Zamyšleně odcházeli od průplavu k domovu. Stmívalo se a po nebi letěla červená oblaka. Večerní zvony slavnostně vyzváněly klekání. V ulicích tu a tam do večerního šera probleskla první nazelenalá světla plynových lamp a zhasínala ve větru. Byl takový divný, tajuplný večer s předzvěstí jara a oběma chlapcům se zdálo, že tam někde daleko, kam plují ty barevné mraky, tam někde, že je něco krásného a že to na ně volá. Od toho dne bylo stále tepleji. Sníh rychle roztával i za městem a jižní větry vály krajem. A Vilík s Jirkou chodili v tom jarním vzduchu jako zmámení. Chtěli něco a nevěděli jasně, co. Hledali příhody, hledali něco dobrodružného z knížek, jež přečetli, ale nic nenalézali. A přece to přišlo. Jirka a Vilík stáli u řeky a dívali se zamračeně na kusy plovoucího ledu a nevěděli, co počít dlouhou chvílí. Ani si nepovšimli, že z ulice k ním míří někdo, kdo je znal. Byl to onen mladý muž, jenž tehdy po Jiříkově zápasu s nimi mluvil a vysmíval se jim, že nikdy nic nezažijí. Usmál se na ně a pravil: zdali pak jste si vzali moje naučení k srdci? Či se ještě perete? A když se jen rozpačitě usmívali, protože nevěděli, co říci, ptal se jich: no co, kamarádi, už mě nepoznáváte? Nebo se snad na mne zlobíte? Jak pak ses vyspal tehdy po té rvačce, ty slavný zápasníku? Nespal jsem skoro celou noc, doznal se Jiřík. Prosím vás, posledně jste říkal, že víte o mnoha příhodách. Co jste tím tehdy myslil? Zeptal se. Touláme se celá odpoledne po ulicích a nemůžeme k ničemu přijít, pomáhal Vilík. Neznámý se sotva znatelně usmál. Bylo by to dlouhé povídání o mých dobrodružstvích a z pouhého vyprávění sotva by se vám některé zalíbilo. Ale něco jiného bych vám chtěl, hoši, zatím říci, a to, abyste mi tykali. No tak tedy... Teda dobře, pronesl rozpačitě smělejší Jiřík a ptal se odvážně, ač se přitom začervenal. A jak ti máme ale říkat, jak se jmenuješ? No, říkejte mi Rikitan, přál si mladý muž. Je to sice trochu divné jméno, ale myslím, že si na ně zvyknete. A pak, jako by si náhle ještě na něco vzpomněl, zvolal na chlapce. Ale nebudeme tu přeci stát jako solné sloupy, to není zaměstnání pro mladé zdravé hochy, kteří chtějí něco prožít. Pojďme si trochu zahrát. Rozbalil balíček, který nesl sebou, a tázal se jich: viděli jste už někdy takovou šňůru? No bodejť, řekl sebevědomě Jirka, u nás, na půdě.

takovýmhle železným kroužkem na konci? U vás na půdě bude asi trošičku jiná. Ale tahle se dá koupit jen za veliké peníze. Jmenuje se laso a používají ho kovbojové. Zájem obou hochů o provaz se zdvojnásobil. Stůjte tady, ukážu vám něco. Vzdálil se asi 10 kroků, roztočil smyčku lasa ve veliký svištící kruh a v zápětí na to byl Vilík chycen a málem stržen k zemi. Ale Vilíkovi se to velice líbilo a když se Rikitan ani při dalším házení nikdy neminul cíle, neznalo nadšení obou chlapců mezí. Přátelství hochů k Rikitanovi vzrůstalo každým okamžikem, každým jeho novým nápadem. Ani nepozorovali, jak světlo mizí a do ulic padají večerní stíny. Pomalu odcházeli k domovu. Zastavili se u domu, kde oba hoši bydlili. Podali si s Rikitanem ruce a Vilík řekl: tak krásně jako dnes jsme se ještě nikdy nebavili. Přijdeš zase, Rikitane? Slíbil jim. Pak přicházel Rikitan do staré čtvrti k oběma hochům častěji. Vydával se s nimi na daleké odpolední výpravy do Roklí za městskými hradbami, kde předtím ještě nikdy nebyli. Spřátelili se s ním ještě více. Uměl vyprávět strašidelné historie, až při nich mráz přecházel po zádech, i příběhy veselé. Dozvěděli se, že studuje lékařství. Líbilo se mu to, co se líbilo jim. Za městem s nimi běhal o závod, skákal a smál se s nimi. Zajímal se o jejich školní starosti a vždy jim poradil, když si s něčím nevěděli rady. Ale ať na Rikitana naléhali, jak chtěli, nikdy k ním nepřišel v neděli. Jsem celý den pryč, za dobrodružstvím nemohu. Usmíval se vždy jen tajemně a nic více z něho o neděli nemohli dostat. Až jednou přišel den, kdy přátelství obou hochů s Rikitanem dostalo jinou tvářnost a stalo se ještě pevnějším a zajímavějším. Chýlilo se již k večeru a všichni tři seděli na trávníku na hradební zdi a dívali se nahoru po řece na daleké kopce a skály. Byl právě takový krásný soumrak, jako tehdy, když k ním do staré čtvrti přišel Rikitan poprvé. Červánky zaplavily krajinu, nebe hořelo nachem. Vše bylo plné červených stínů, střechy domů, ulice i tráva v hradebním valu. A hochům se zase leskly oči touhou rozběhnout se tam do červeného kraje, do kopců v růžové mlze a zažít tam něco velikého, krásného, co ještě nikdo nezažil. Rikitane, pojď, pravil tiše Vilík, pojď. Půjdeme v neděli hned časně ráno, tam daleko. A mávl rukou k ozářeným kopcům, kde již začaly vystupovat stíny. Tam někam mnohem dál, než chodíme odpoledne a vrátíme se až pozdě večer, až slunce dávno zapadne. Rikitan mlčel, ani Vilík už nemluvil, ale dychtivě čekal, co o tom Rikitan soudí. A tehdy se Rikitan vážně zahleděl na oba hochy, nějak jinak než jindy, a pravil zvolna: dobře, hoši, ale bude to dlouhá výprava a nepůjdeme na ní sami. Přiveďte ještě několik svých nejlepších kamarádů, kteří by šli s námi. Podnikneme tedy tuto neděli dobrodružnou cestu do kraje, kde nikdo z vás ještě nikdy nebyl. Báječně, zavískl radostně Vilík. Rikitan už zase pokračoval: nebudeme tam ovšem střílet tygry ani stopovat indiány, ale slibuji vám už napřed, že tam zažijete mnoho a mnoho nového a že se vám všem bude výprava líbit. Pak Jirka s Vilíkem vypočítávali, které hochy by mohli vzít sebou. Nesmí to být nikdo z naší třídy, vyměňoval si Vilík. Ani z naší ulice, dodal výbojně Jiřík. Shodli se na 5 nebo 6 známých hoších, o nichž věděli, že by s nimi šli a neskazili zábavu. Sejdeme se v neděli v 6 hodin ráno v ulici u 16 pomocníků, dodal pak Rikitan. Červánky se zatím ztratily z ulic a šero zavládlo v kraji.
Toho večera uléhali Jiřík a Vilík smyslí, vzrušenější a radostnější než kdy jindy. To byl začátek. A přece je čekalo ještě něco krásnějšího a mnohem více vzrušujícího, než mohli z tohoto začátku usoudit. Síť událostí se kolem nich uplétala tajemně a tiše a oni byli teprve na jejím kraji.

Část druhá. Utvoření bratrstva. Jiřík s Vilíkem uměli velmi dobře vyprávět o Rikitanovi i o chystané výpravě a celá ta věc byla vůbec tak lákavá, že v neděli ráno přišlo do ulice u 16 pomocníků ne 6, ale hned 12 hochů, kteří byli vzrušeni jarem a chtěli podniknout tu zvláštní výpravu, aby na ní zažili něco nového. Někteří se mezi sebou ani neznali, přivedli je kamarádi, které si pozvali Jiřík s Vilíkem. Jiní se znali jen od vidění, ale nikdy dříve spolu nemluvili. Rikitan užasl, když přišel krátce před 6 a viděl tolik hochů. Usmíval se, podával jim ruku, někteří mu řekli své jméno a zardívali se. A Vilík s Jirkou se jen potají dívali na Rikitana, co si asi o chlapcích myslí, a zas na hochy, jaký dojem na ně Rikitan udělal. Bylo velice chladno, všechny domy byly ještě zavřeny a nikde ani človíčka. Vymutali se ze spletí uliček staré čtvrti a vešli do nových částí města. Šli stále na východ, dlouhou rovnou ulicí, lesknoucí se v záři vycházejícího slunce. Po delší chůzi vyšli z města a octli se na bílé silnici. Hoši po ní chtěli jít dále, ale Rikitan nesouhlasil. Přece nepůjdeme po silnici jako nějaké procesí. A vedl je úzkými sotva znatelnými pěšinkami, až se dostali do srázných kopců. Kopce se znenáhla rovnaly a začínal kraj lesů. Na kraji na rovném paloučku se výprava rozložila k odpočinku. Sotva, že hoši trochu pojedli, už se Rikitan ptal. Který z vás, hoši, si myslí, že je tu nejrychlejší? Podívali se jeden na druhého a Mirek, ten bystrý pružný chlapec, který byl po cestě pořád vpředu, odpověděl. To se dá snadno zjistit. Postavíme se tady do řady a který z nás nejdříve doběhne, tamhle k tomu stromu, ten je nejrychlejší. Ovšem, souhlasil Rikitan, ale to zjistíme pouze rychlost nohou. Já však chci poznat rychlost celého vašeho těla. Tedy i rychlost rukou, ohýbání, otáčení a všech možných pohybů. To pak nevím, vzdával se rozpačitě Mirek. Ukážu vám tedy tu zkoušku, rozhodl Rikitan. Přineste sem 7 menších zakulacených kamenů. A nyní dejte pozor. Och, jehož rychlost budeme zkoušet, se postaví zde k torně. Na můj povel vyrazí, jak nejrychleji dovede, vezme sebou tornu a sebere do ní v rychlosti všech 7 kamenů. Až sebere poslední, odhodí naplněnou tornu a přeskočí 3 malé keříky, které jsou v blízkosti posledního kamene. Když přeskočíte poslední, poběžíte po 4 tamhle k té borovici. U ní se otočíte a pak poběžíte pospátku k pařezům vpravo. Teprve od pařezů běžíte obyčejným způsobem, jak nejrychleji dovedete sem, odkud jste vyběhli. Běžíte každý sám. Kdo proběhne trať za nejmenší počet vteřin a přitom všechno správně vykoná, ten bude nejrychlejší z naší výpravy. Tohle bylo něco pro chlapce. Ještě nikdy neběželi tak podivný a přece tak zajímavý závod. Každý z nich chtěl běžet první. Rikitan vybral Vilíka a ten se za všeobecného ticha a pozornosti s nejistým úsměvem postavil k torně, tváří k řadě kamenů a čekal. Na dané znamení vyrazil jako vystřelený šíp, doběhl udýchán zpět k hochům a Rikitan hlásil, máš 83 vteřiny. Pak závodili další hoši a málo který docílil času pod 80 vteřin. Jirka docílil rovných 80 a byl na svůj výsledek hrdý. Ale teď nastoupil k závodu Mirek. Měl tělo ohebné a pružné jako kočka. Bylo o něm známo, že při školních závodech byl první z 94 závodníků své kategorie a při tělocviku, že vždycky předcvičuje. Jestliže jiní probíhali závodní dráhu rychle, prolétl jí Mirek jako blesk. Všichni jako očarováni přihlíželi Mirkovu výkonu a když se teď dozvěděli i jeho čas, neznalo jejich nadšení mezí. A Mirek se jen usmíval, zčervenalý během, ale snad ještě více chválou. Pak střídala jedna hra druhou a všechny byly tak nové a zajímavé, že chlapci nevycházeli z údivu a nadšení. Bylo již hezky popolední, když Rikitan řekl,
Myslím, že bychom se mohli podívat ještě hlouběji do lesa na výzkumy. Hoši ochotně souhlasili. Za chvilku se výprava ztrácela v lesním šeru, Drobeček se za chvilku ještě vrátil pro svůj zapomenutý nůž, ale brzo jej našel a ostatní šťastně doběhl. Rychle, rychle sem, zavolal pojednou Mirek. Objevil jsem něco. Vysoký a dost pravidelný, i když nepěstěný les zde přecházel znenáhla v zarostlý háj, stále neproniknutelnější. Jen s námahou bylo lze proniknout pichlavým křovím vpřed. Jsem zde na okraji nějaké skály a někam dolů vede jakási příkrá skluzavka, zvěstoval Mirek téměř neviditelný v houští prvním hochům, kteří se k němu prodírali. To musíme vypátrat, volali hoši, kteří zatím s Rikitanem přiběhli. Spustíme se dolů. A Rikitan již vybaloval své dlouhé laso a dělal na jeho konci podivnou smyčku, která se nestahovala. Pak vložil tuto smyčku Mirkovi pod ramena, ostatní uchopili zbývající dlouhou část lasa a Mirk byl spouštěn za veselých poznámek do zeleného neznáma. Křoví se nad Mirkem brzy zavřelo, hoši zmrkli a pomalu spouštěli zatížené lano. Najednou napětí provazu povolilo. Byl také nejvyšší čas, nahoře několik hochů s Rikitanem drželo provaz již za poslední kousek. Sláva, jsem dole, vykřikl rozjařeně nahoru Mirek, ač jej hoši vůbec neviděli. Jsem popás v trávě, leste jen dolů, objevili jsme pravděpodobně novou zeměkouli. Vydali se na výzkumnou pouť tajemnou tichou roklí. Všichni mlčeli. Jakýsi tísnivý pocit na ně padl. Ani nejmenší zvuk z lesa sem nedoléhal. Po obou příkrých stráních se pnulo pichlavé křoví, tak husté, že nebylo možno se jim prodrat. Vysoká tráva tlumila kroky. Pojmenujeme nějak tuto tajemnou rokli, řekl Mirek. Skvělý nápad, zastal se jeho myšlenky Rikitan. Nazveme ji tedy roklí hrobového ticha. Název byl vhodný, všem se líbil a byl jednomyslně přijat. Při zpáteční cestě objevil stopař na úpatí skály malý pramínek a hoši k němu usedli k odpočinku. Měli ho již opravdu zapotřebí. Tam nahoře na kraji lesa ho věru mnoho nebylo. Někteří dychtivě pili, jiní se dali do jídla. Hoši se pomalu rozhovořili o celé dnešní výpravě. Rikitan mlčel, jen výraz uspokojení nad tím, že se den hochům líbil, zrcadlil se mu ve tváři. A pak promluvil k hochům o tolika krásných věcech, že se jim až zatajil dech. Z vaší řeči, hoši, poznávám, začal, že se vám dnešní výprava líbila. Nemusí to tedy být naše výprava poslední, mohli bychom jich dělat více a vůbec mnoho a mnoho věcí ještě jiných, které by se vám také jistě líbily. Můžeme utvořit nějaké takové sdružení, které by se nikdy nerozešlo, navrhl největší z hochů. A Rikitan se odmlčel, podíval se po všech chlapcích a pak se zeptal, kdo z vás si tedy přeje, abychom utvořili takové sdružení, v němž by byli sami správní chlapci? Rozmyslete si to dobře. 12 rukou jako na povel vzlétlo do výše v souhlasu. Slibme si však, hoši, že budeme sobě i celému sdružení věrni, že si budeme vždycky dobrými kamarády a že budeme jednat vždy jako správní, čestní chlapci. A hoši slibovali jeden přes druhého a někteří podávali Rikitanovi pravici. Ale tomu ještě nestačilo. Uděláme si slibovací listinu, kterou všichni podepíšeme, pravil. Vyňal z desek veliký papír a napsal na něj toto. Nás, 12 podepsaných chlapců s Rikitanem v čele, si utvořilo sdružení. Slibujeme si v něm věrnost, přátelství a oddanost navždy. Nebude mezi námi zrádců ani odpadlíků. Budeme stateční, vytrvalí a čestní. Svými podpisy tuto úmluvu potvrzujeme. Pak hoši jeden po druhém listinu podepsali a když tak všichni učinili, Rikitan ji znovu
za hlubokého ticha zvolna přečetl, připsal datum, pak ji vložil do silné plechové krabičky, tu pak ještě do jedné větší a řekl: zakopeme ji tamhle u toho suchého stromu na konci rokle. Bude zde ležet v zemi na důkaz našeho slibu tak dlouho, dokud někdo z vás svůj slib nezruší. A ještě něco, pronesl slavnostně. Tuto rokli pojmenujeme jinak, než jsme určili prve. A sice roklí úmluvy. Budeme sem docházet jen při zvláštních příležitostech, které budou pro naše sdružení nějak významné. A pokaždé uděláme na tomto suchém stromě zářez, abychom viděli, kolikrát jsme zde již byli. A pak se vydali pomalu na zpáteční cestu. Ještě než přišli k městu, Rikitan hochy zastavil a pravil: ve čtvrtek večer, až se setmí, sejdeme se všichni v Červeném dolíku. Přijďte všichni, musíme si tam vymyslit nějaké vhodné jméno pro své sdružení a také smluvit příští výpravu. Nikdo nesmí ve čtvrtek chybět. Stíny houstly a ve městě se již svítilo. Z východních plání se blížila temná noc, vonící jarem. Po ulicích potkávali hochy ve svátečních šatech, unuděné, mrzuté, dlouhou chvílí. Vilíkovi a Jirkovi bylo těch hochů v nedělních šatech tak nějak líto, když si vzpomněli, že oni nezažili nic z toho krásného jarního dne. Opravdu nic, co by stálo za zmínku. O, jak byli oba šťastní, že poznali Rikitana.

Od neděle do čtvrtka byly sice ještě jen 4 dny, ale všem hochům se zdály být věčností. Přišli pak ve čtvrtek všichni, kteří byli na nedělní výpravě, a Rikitan je v červeném dolíku již očekával. Nezapomínejte, hoši, proč jsme sem dnes přišli. Víte dobře, že dosud nemáme pro své sdružení název. A dnes večer, že jste měli nějaký vymyslit. A jaký to má být název? Ptal se bezradně Drobeček. Musí se týkat něčeho, co máme všichni v našem sdružení rádi a musí být takový, aby se všem hochům líbil a abychom ho stále používali. Sesedli se do kroužku, zmlkli a přemýšleli. A zatímco všichni dosti bezradně přemítali, vzal Rikitan do rukou zvučící dřevo se 6 strunami, jež přinesl sebou, a hrál tiše jakousi píseň, k níž zpíval hlasem beze slov. Veliký bílý měsíc v úplňku stoupal po nebi a jeho kouzelný svit zaléval kraj. Jakmile zazněly první tóny, Vilík strnul v podivném vzrušení. Bože, jaká jen to byla podivná píseň. Zapomněl docela, kde je a proč jsem dnes vlastně přišel. Pojednou se mu sevřelo srdce nějakou divnou neznámou lítostí nad něčím, co ani nedovedl říci. Zachvěl se. Pohlédl na ostatní hochy. Nikdo si ho nepovšiml. I ostatní hoši byli jako u vytržení. Seděli nebo leželi, obrácení tváří k měsíci a mlčeli. Bylo vidět, že na všechny hochy píseň mocně působila. Nemluvili mnoho, ale oči všem plály a i v tváři jim to bylo znát. Byli všichni vážní a nehybní. Až Rikitan zase promluvil. K té písni se váže jeden skvostný příběh o chlapci, který byl tak starý jako vy a jenž žil životem, jakým by měli žít všichni chlapci na světě, aby se z nich stali silní a pevní muži. Vypravuj, Rikitane, vypravuj, prosíme, žadonili hoši sborem a opět všichni zapomněli, že sem dnes vlastně přišli vymyslit jméno pro své sdružení. Uvelebili se v trávě ještě pohodlněji, stichli a napjatě pohlíželi do Rikitanovy tváře ozářené měsícem. A Rikitan začal vyprávět ten podivuhodný příběh.

Když v rokli úmluvy dozněla píseň úplňku, začal Rikitan vyprávět ten podivuhodný příběh, který se k ní vázal. Nahoře, daleko na severu, žil na bobří řece ve sluneční zátoce uprostřed lesní divočiny zálesák Farel se svým malým synkem Rojem. V té době již vymírali indiáni, kteří toužili po bílých skalpech, a Farel se tedy mohl klidně věnovat lovu, aniž se musel obávat rudých lidí. Žil s nimi v přátelství a v nedaleké indiánské osadě jej vždy rádi viděli, když přišel. Malý Roy již neměl maminku. Zemřela záhy po dostavění srubu. A přece měl památku po ní, která mu ji vždy připomněla v celé životnosti a kráse. Byla to píseň úplňku, kterou mu zpívala za měsíčních večerů. Ona ji znala od své matky, s kterou připutovala na západ v těžkých vystěhovaleckých vozech. Tu píseň zpívali vystěhovalci pokaždé, když měsíc vcházel do úplňku. A píseň byla tak krásná, že se při ní zachvívaly nejtajnější záhyby lidské duše. Píseň úplňku činila Roje jemným a dobrým. Udržovala jeho něhu a dobrotu i v drsném prostředí, v němž žil. Roj rostl a sílil. Byl bystrý a smělý. Jeho tělo bylo ohebné a tvrdé, plné šlach a svalů. V 8 letech dovedl líčit oka, splétat pasti a v 10 letech četl stopy zvěře jako rudoch. A jak dovedné byly jeho ruce. Stahoval zvěř právě tak dobře jako jeho otec a když mu bylo 12 let, zdokonalil několik otcových pastí. Jednoho dne při důkladném prolézání srubu nalezl v podkroví 13 zrezivělých hřebů, zaražených do trámu a určených k zavěšování koží. Roy si umínil, že na každý z těchto 13 hřebů musí ulovit bobra, aby hřeby nebyly prázdné. Lov bobrů není lehká práce. Vyžaduje veliké obezřelosti, námahy, vytrvalosti i chytrosti. Jak pomalu se plnily ty staré rezivé hřebíky. Konečně však přece jen bylo všech 13 hřebíků obsazeno ulovenými bobry a tehdy se Roy začal tajně považovat za dospělého muže, ač mu nebylo ještě ani 14 let. Jednoho dne před soumrakem přišel z hor dolů starý rudoch, sešlý stářím. Moudrost divočiny vryla se mu do vrásek ve tváři. Požádal Farela o přístřeší a zůstal u nich po celou strašlivou zimu. To byla zima, v níž se Roy připravoval na 14. jaro svého žití. Svištící šíp, tak se rudoch jmenoval, celé dlouhé zimní večery vyprávěl u krbu Rojovi o svém rudém lidu a naučil jej mnohým dovednostem. Zatímco Roy robil luk z jilmu, hovořil s ním svištící šíp o rudých chlapcích. Když vyprávěl, jak byli zkoušeni různými úkoly, mohou-li se stát bojovníky, pravil Roy dychtivě: přál bych si svištící šípe podniknout některou z těch zkoušek. Rád bych věděl, zda dokáží to, co vaši rudí hoši. Svištící šíp se zamyslil, přelétl zrakem Rojovo svalnaté tělo a pohlédl na starého Farela, jenž s úsměvem přikývl hlavou. Druhého dne začali se zkouškou. Svištící šíp rozvrhl zkoušku na několik částí. Ráno vzal Roje, zavázal mu před srubem oči a zavedl jej hluboko do lesa. Procházel s ním les všemi směry a ustavičně je měnil. Když již byli oba dosti unavení chůzí v kyprém sněhu, měl se Roj po paměti vrátit zpět do srubu. Vše záleželo na tom, má-li dostatečně vyvinutý smysl pro orientaci. Nadarmo však nežil Roj od narození v divočině. Jak udivil svištící šíp, když se zavázanýma očima volil správně nejbližší směr k srubu. Jednu zkoušku máš odbytou. Tvé oči vidí i po tmě. Tvé tělo pracuje s nimi, pravil svištící šíp. Dnes však provedeme ještě jinou zkoušku a ta bude velmi bolestná. K večeru rozpálil v krbu železný hák, jehož se používalo k rozhrabávání popela v krbu, a vyzval Roje: nyní se svlékni,
dotknu se tvých nahých zad rozžáveným kovem. Roy jistě nebyl zbabělec. Přece se však trochu otřásl, když viděl železo doběla rozpálené i otce vyhledávajícího starostlivě olej a plátno, ale vzmužil se a byl připraven na hroznou bolest. Obrať se zády ke krbu, velel pak svištící šíp. Roy tak učinil a Rudoch pomalu vyňal železo z ohně a kráčel k němu. To vše Roy jen slyšel. Krok za krokem blížil se k němu svištící šíp. Tak hrůzně zvolna. Co si stále nutilo Roye, aby odskočil dopředu a zachránil se v poslední vteřině před děsnou bolestí. A přece se nepohnul a překonal puc sebe záchovy, který mu našeptával zbabělost. Útěk. Snad ještě tři kroky zbývaly svištícímu šípu. Již dva a jen jeden. Roy takřka cítil žár rozpáleného kovu a přece neuskočil. Rty měl pevně sevřeny, stál rozkročen a pěsti měl zaťaty. Tak očekával bolest. A tu Rudoch náhle přiskočil, ale žádný výkřik bolesti se neozval. Neboť v posledním zlomku vteřiny obrátil svištící šíp železo dřevěnou rukojetí k Royovi a tou se ho dotkl. Stačí mi toto, zasmál se suše na překvapeného a zmateného Roye. Viděl jsem, že ses nebál bolesti, o níž si byl přesvědčen, že se k tobě blíží. Nač tě zbytečně zraňovat ohněm, když účelu bylo dosaženo. Jsi udatný a bude z tebe muž. Necouvneš před nebezpečím. Na zítří vyšli opět do lesa a Roy jmenoval, která zvířata zanechala četné stopy ve sněhu a jakého jsou stáří. Chvílemi sestřeloval se stromu větve, šišky a bobule, na kterému svištící šíp ukázal, pokaždé se zdarem. A ještě jedna zkouška přišla. Tři dny a tři noci nesměl Roy promluvit. Po těchto třech dnech a nocích velikého mlčení svištící šíp pravil. Držíš jazyk za zuby a dovedeš se ovládat. Jsi dokonalý chlapec a jsi na nejlepší cestě stát se i dokonalým mužem. Také ostatní zkoušky mě o tom přesvědčily. Když do sluneční zátoky přišlo jaro, to severské jaro, které sotva přes noc dovede přeměnit vše v ráj, se sluneční záplavou, s určícími bystřinami a parami nad lesy a s křikem táhnoucích hus, odešel svištící šíp níže do rozkvetlého kraje, aby tam zemřel. Nemluvil sice o tom, ani otec s Royem si to neřekli, ale všichni tři to tušili a všichni tři dobře věděli, že je to jeho jaro poslední. I Roy, i jeho otec vítali návrat jara do svého krásného zapomenutého kraje s nesmírnou radostí. Vždyť jim nadcházely dny nového žití s dalekými výpravami, dny, v kterých se jejich zálesácké nitro chvělo a svíralo loveckou vášní a kdy prožívali nejskvostnější dobrodružství. Kdysi v těch opojných jarních dnech vydal se Roy sám na výzkum do kraje. Činíval tak již častokrát, když otec měl práci ve srubu. Nebylo v tom nic divného, otec znal Roye dobře. Snad ani nevěděl, kdy odešel. Ale když se Roy nevracel ani do krvavého západu slunce, znepokojil se otec a večer před východem dorůstajícího měsíce dorazil k indiánským chatrčím, zlomen zoufalstvím a nejistotou. Ještě v noci vydali se rudí muži všemi směry, volali dodálek Royovo jméno, s planoucími smolnicemi prohledávali strže a pálili vysoké ohně na návrších, aby Roy nalezl správnou cestu ke srubu. Nic to však nepomohlo. Roye už nikdo nikdy nenašel.
Později se povídalo na stanici jezerní kutací společnosti, že daleko od sluneční zátoky na dně kaňonu lovci nalezli ohlodané kosti nedorostlého člověka a kdo si mínil, že to mohly být pozůstatky Roye Farrella, skvostného chlapce od bobří řeky. Tehdy posledně zpíval starý Farrell svou píseň Úplňku. A to tak žalostně, že při ní rudí mužové svírali pěsti a ženy si zacpávali uši. K ránu po probdělé noci spálil Farrell svůj srub i s neprodanými zásobami kožešin a ubíral se ještě výše do hor. Toho podivného jara byly noci velmi mrazivé a za jedné z nich nalezl Farrell smrt na zmrzlé zemi. Spálený srub v údolí zarůstal trávou, bobří řeka zde hučela tak jako jindy a bobři za tichých nocí vesele stavěli své vodní hráze.

Když Rikitan skončil, měsíc stál již velmi vysoko na obloze. Chtěl bych prožít také něco takového. Přerušil ticho Luděk a jeho veliké oči se dívaly kamsi dolů za hradby dost mavělého kraje. Bylo by to tak krásné. Hoši se pomalu rozhovořili. Tiše, jako by se spiklenci radili o přepadení pošty. Něco mě napadlo, pravil Jiřík a dodal trochu hlasitěji. Dejme si název Hoši od Bobří řeky. To byl dobrý nápad. Dobrý proto, že se všem hochům líbil. Proto jej také všichni hoši tak nadšeně přijali. A můžeš nás naučit té písni úplňku? Zeptal se Vilík Rikitana. Rikitan zavrtěl hlavou. Ne, alespoň teď ještě ne. Nemůžete se ještě naučit té písni. Zevšedněla by vám a neprobouzela by ve vás již nikdy takové pocity, jaké jste zažili dnes, když jste ji slyšeli poprvé. A po chvíli dodal tišeji, ta píseň vás bude učit, abyste byli dobrými hochy.

Vše, co hoši od Bobří řeky až dosud dělali, byla spíše zábava než práce. Ale pak přišlo také plno starostí. Bylo nutno opatřit lepší místo pro porady, jež se až dosud konaly pod širým nebem v Červeném dolíku. Budeme mít porady dvakrát týdně, rozhodl Rikitan. A budeme na nich dělat mnohé pěkné věci. Ale kdyby pršelo, pak by naše porady byly znemožněny. Musíme si tedy co nejdříve najít nějaké lepší místo. Hoši se tedy ve volných chvílích rozprchli po staré čtvrti, prolézali kdejakou ohradu, zastrčené dvorečky a průchody a hledali ve sklepích a polorozbořených kůlnách nějaké přístřeší, zatím však marně. Až druhý čtvrtek, kdy se sešli ještě v Červeném dolíku, pravil tajemně kytičkář. Rikitane, myslím, že jsem našel místo pro naše porady. Je to blízko přístaviště, v zahradě vyhořelého pivovaru. Je tam velký dřevěný altán, sice trochu rozbitý, ale dal by se spravit. Zahrada je opuštěná a jsou v ní složeny staré ohořelé sudy a bedny, ale vím o díře ve zdi a tou prolezeme. To bylo něco pro hochy. Půjdeme se tam tedy podívat, a to hned, rozhodl Rikitan. Pak rozdělil hochy do dvojic a dodal. Nesmíte se tam nahrnout všichni najednou. Bylo by to příliš nápadné. Půjdeme v několika minutových přestávkách. Kytičkář se bude nenápadně procházet na ulici a novou dvojici vždy upozorní, kde je otvor ve zdi. Za soumraku byl už Rikitan v opuštěné zarostlé zahradě a za čtvrt hodiny tam byli i všichni ostatní hoši. Chvíli se prodírali křovisky a šlapali přes rozbité bedny, až se objevil zarostlý altán. V šeru ještě bylo možno dobře rozeznat, že altán je dosti prostorný, ale že bude třeba důkladné práce, než jej hoši opraví. Dáme se do toho ještě dnes, řekl zvesela Rikitan. Přinášejte sem ta stará víka od beden, co leží kolem, pokryjeme jimi pořádně střechu a obložíme i stěny. Práce šla hezky kupředu, ale přece to trvalo několik večerů tajné a opatrné práce, než bylo vše hotovo a úkryt pro porady dostatečně připraven. Je to taková bobří hráz, pravil s úsměvem Rikitan, když se podíval na hromadu dřeva, v níž se skrýval jejich útulek. A ten název mu již zůstal.

Část čtvrtá, 13 bobříků. Jednoho dne Rikitan řekl: dali jsme si název Hoši od Bobří řeky, protože se nám líbil příběh o Rojovi a hlavně to, co všechno ten podivuhodný hoch dovedl a jaký byl. Co je však do krásného názvu, když jste nedokázali, že jste ho hodni? Dokud nebudete takový, jaký byl Roj, nemáte vlastně právo říkat si Hoši od Bobří řeky. Musíme to tedy nějak dokázat, vykřikl z mužile Drobeček. Podívejte se, já například budu... Pirátova ruka mu zacpala pusu, aby neřečnil, a Rikitan s úsměvem pokračoval. Pamatujete se, jak jednoho dne nalezl Roj v podkroví srubu 13 hřebíků a jak neustal dříve, dokud na každém z nich nevisela jedna kůže z vlastnoručně uloveného bobra? A jak teprve, když všech 13 ulovil, začal sám sebe považovat za mladého muže? Nuže, my také budeme lovit 13 bobrů jako Roj. Jenže Roj lovil skutečná zvířata, ale my budeme lovit 13 důkazů, že jsme takový, jako byl Roj. Každý zdařilý důkaz bude jedním takovým Rojovým bobrem. A tak, jako se Roj teprve po ulovení 13 bobrů považoval za muže, tak i my se teprve po vykonání těch 13 těžkých úkolů budeme považovat za takové, jako byl Roj. Budeme pak skutečnými hochy od Bobří řeky, nejen podle jména, ale opravdu podle toho, co dovedeme a jací jsme. Už rozumím, vykřikl radostně Větrník. Ty nám, Rikitane, řekneš, co máme dělat? A když dokážeme takovou určenou věc, ulovili jsme jednoho bobříka na hřebík do srubu, ano? Rikitan přisvědčil a nadšení u ohně neznalo mezí. Pokračoval. Když Roj získal nový úlovek, pověsil kůži na jeden z 13 hřebíků, aby viděl, jak pokročil slovem. Aby bylo vidět, kolik kdo z vás bude mít našich bobříků, budete dostávat za každou vykonanou zkoušku, čili za každého uloveného bobříka, jeden barevný knoflík. Pro každého bobříka bude knoflík jiné barvy. A kdo z vás docílí první všech 13 bobříků, tomu dáme čestnou přezdívku Roj. Bude se tak mezi námi napříště nazývat a nikdo ho nebude smět oslovit jiným jménem. Kamarád, kterého zaujal příběh o hochu od Bobří řeky, začni i ty s lovením bobříků, s tou kouzelnou a užitečnou zábavou. A umíň si pevně, že lov zdárně dokončíš, že nepřestaneš omrzele někde v polovině u bobříka, který ti bude kličkovat, unikat, protože je pro tebe snad trochu těžký. Jen slaboch, nešika, pecivál, zbabělec či mrzout skončilo v bobříku předčasně, po ulovení bobříku nejlehčích a před zdoláváním obtížnějších. Bobřík mrštnosti má žlutou barvu. Říká, že se hoši a děvčata nemají pohybovat těžce a nemotorně jako sloní mláďata, ale že mají být pružní a rychlí. Že dokáží běhat a skákat co nejrychleji a co nejdále. Bobřík míření je světle zelený. Ulovíš ho takto. Naměř na zemi čtverec 1x1 metr. Vyrýj jeho strany v zemi kamenem nebo naznač křídovou čárou. Pak odměř od jedné jeho strany 4,5 metru a tam udělej startovací čáru. Od ní budeš házet do čtverce kameny. Máš 100 bodů a z nich má být alespoň 80 úspěšných. Bobřík záchrany má černou barvu a uloví jej ten, kdo splní tyto podmínky. Za prvé opatří si malou lékárničku pro první pomoc a naučí se jí používat, za druhé dovede zavést umělé dýchání, za třetí umí vyčistit a ovázat ránu, odřeninu, za čtvrté ví, jak si počínat při mdlobách, za páté ví, co dělat při nevolnostech a bolestech žaludku a za šesté ví, kde v okolí je nejbližší telefon a požární automat. Bobřík plavec má červený kožich
a je mistrem v tom, co bobři dovedou. V plavání. Ukládá i tobě, že máš umět dobře plavat. Nezáleží na stylu, ale máš uplavat nejméně 60 metrů. Bobřík dobrých činů. Je tmavomodrý. Žádá od tebe vykonání alespoň 100 dobrých činů, třeba i nepatrných. Pomůžeš někomu odnést zavazadlo, půjčíš kamarádovi tušku, pero, kolo. Cizímu člověku ukážeš cestu, když vidíš, že se v okolí nevyzná, převedeš slepce nebo starou osobu přes jízdní dráhu a podobně. Bobřík odvahy má tmavohnědou barvu. Jak jej ulovíš? Tím, že nějakým způsobem projevíš svou nebojácnost, odvahu, vůli přemoci strach. Například, půjdeš večer a sám tam, kde se bojíš. Na půdu nebo do sklepa, samozřejmě bez světla. Není přípustné lovit bobříka odvahy však takovým způsobem, při kterém by hrozilo nebezpečí úrazu nebo dokonce života. Bobřík květin má tmavozelenou srst a vyžaduje od tebe velkou znalost přírody. Máš určit 50 různých květin, stromů a keřů. Pamatuj si, kdo loví nebo dokonce kdo už ulovil bobříka květin, neutrhne zbytečně a nepošlape ani jednu květinu, nezasekne nikdy nůž nebo sekirku do stromu, neštípá na jeho vystouplých kořenech dříví, ani na nich nerozdělává oheň. Bobřík velkého mlčení. Tento oranžový bobřík bude pro tebe asi jedním z nejtěžších. I když se zdá, že je velmi lehký a budeš jej začínat vždy znovu a znovu, než se ti konečně poštěstí jej ulovit. Tento zapeklitý bobřík od tebe žádá, abys po celých 24 hodin nepromluvil ani jediné slovo. Při lovu budeš stále mezi lidmi a jen se musíš ze všech sil snažit, abys ani slůvko nepromluvil. Bobřík osamělosti. Byl devátým, který Rikitan hochům od bobří řeky vyložil a chlapci si jej pojmenovali osamělým bobříkem nebo též bobříkem samoty. Má růžovou barvu. Při jeho lovu máš dokázat svou trpělivost i opatrnost, protože po plných 10 hodin, kdy jeho lov trvá, nesmíš nikoho vidět a sám nesmíš být spatřen. Bobřík zručnosti má fialovou barvu. Chce od tebe, abys vyřezal 13 koleček o průměru asi 1 cm, nejlépe z lupenky, propálil v nich rozžhaveným hřebíkem či drátem dírky jako u knoflíků, aby se dala přišívat a pak je nabarvil barvami bobříků. Bobřík síly je světle zelený. Podmínky jeho lovu. Vytáhni se na hrazdu nebo na vodorovnou silnou větev stromu rukama tak, aby se ti ruce, držící se větve či hrazdy, dotýkaly prsou a brada, aby byla prokazatelně nad větví nebo nad hrazdou. Až se dokážeš vytáhnout 5x, jak velí bobřík síly, pak je tvůj. Bobřík hladu má světle hnědou barvu. Je to hladový bobřík a přinese ti velké odříkání a přemáhání, protože po celých 24 hodin, kdy trvá jeho lov, nesmíš nic jíst. Můžeš pít jen čistou vodu. Třináctý bobřík je bobřík ušlechtilosti. Jeho barva je bílá. Nepromluvíš jediné neslušné slovo. Nebudeš nikdy hrubý. Neuděláš nic nečestného. Nebudeš lhát. Budeš konat dobro a každému pomáhat. Teprve po 30 dnech takového ušlechtilého rytířského života, v nichž si se ani jednou neprohřešil proti těmto zákonům, si můžeš přišít na rukáv bílého bobříka.
Není nutno, aby z bobříky začal lovit podle jejich čísel, tedy od prvního počínaje. Můžeš začít kterýmkoliv podle toho, kde právě jsi a jaké možnosti k lovu máš. Získej svého nejlepšího kamaráda, aby lovil bobříky s tebou. A teď vzhůru na lov. Lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar. Jaro pomalu přecházelo do žhoucího léta. Ve škole se teď nemluvilo o ničem jiném než o prázdninách. V té době dal Rikitan hochům na jedné z výprav u táborového ohně tento návrh. Vím, hoši, o jednom krásném zapomenutém kraji. Je daleko od našeho města. Železnice tam nevede, ba ani silnice, a človíčka tam v okolí široko daleko není. Museli bychom tam jít několik dní. Je to kraj lesů, kopců a skal. Divoký, liduprázdný a zanedbaný, ale krásný. Středem se vine řeka, místy jsou veliké balvany v řečišti s písečnými břehy. Má jasnou a průzračnou vodu a čisté dno. Je to tedy taková bobří řeka u 13 fousů, přerušil ho vzrušeně Vilík. Ano, s úsměvem přisvědčil Rikitan a pokračoval. V jednom z jejich záhybů je mezi skalami, kopci a hustými lesy malá loučka na břehu. Pravá sluneční zátoka. A nyní přijde, hoši, to nejhlavnější. Dávám návrh, abychom v tom divukrásném kraji, v té sluneční zátoce, strávili své prázdniny. Och, tohle bylo sousto pro hochy. Rojův příběh začal se jim znenáhla víc a více vyplňovat. Už lovili jeho 13 bobříků a teď měli ještě nalézt bobří řeku se sluneční zátokou a žít v ní po vzoru roje. Ve sluneční zátoce, kde hoši od bobří řeky tábořili, bylo na všechno více času než doma ve staré čtvrti, a tak se chlapcům dařilo lovit bobříky mnohem rychleji. Jednoho večera, kdy úzký srpek měsíce vzrostl tak, že již osvětloval kouzelně kraj, pošeptal Rikitan nenápadně Jirkovi. Ty ani Vilík dnes večer neuléhejte. Připravte se na cestu, ale nikomu se o ní nezmiňujte. Jiřík to sdělil úžaslému Vilíkovi, ale oba se zachovali ovšem podle Rikitanova přání a byli připraveni, aniž kdo co tušil a aniž oni sami věděli, kam půjdou. Seděli potně oblečeni ve stanu a čekali. Světýlka v ostatních stanech se pomalu ztrácela, až nesvítilo ani jediné. Voda šplouchala dole u břehu, byla tichá, klidná noc. Pak se mihl před stanem stín a někdo lehce zaklepal. Byl to Rikitan. Otevřeli dvířka, jak nejtišeji dovedli, protáhli se ven a neslyšně vyšli s Rikitanem za stany. Hlouběji v lese spatřili oba hoši, Grizzlyho a Piráta. Úžasle se podívali na Rikitana. Nikdo neměl přece o této cestě vědět, ale Rikitan jen zašeptal, všecko je v pořádku. Oba čekající chlapci se k ním přidali a nyní všichni mlčky a opatrně kráčeli nahoru lesem do kopců a skal. Když přišli ještě dále, kde mohli již mluvit, pronesl Rikitan tlumeně. Přišel čas, abych vás naučil písni úplňku. Dnes začneme. Zastavili se na malé mítině. Viděli hluboko dolů do kraje, na kousek bobří řeky a na protější skály a lesnaté stráně. Rikitan měkce přejel struny zvučícího dřeva a tehdy hoši uslyšeli poprvé i slova té kouzelné písně. A věru těžko bylo naučit se jí. Každý její verš měl jiný nápěv, který se ani jednou neopakoval. Ale ku podivu, kdykoliv Rikitan odložil zvučící dřevo, jež hrálo několika nápěvy současně, vždy se hochům zdálo, že píseň ztrácí na svém kouzlu. Až ji budou zpívat všichni hoši od pobří řeky najednou, pravil Rikitan, bude se vám líbit tak jako dříve. Nerozumím tomu, zašeptal Vilík.
Je to jasné, vysvětloval Rikitan. Hleďte, píseň úplňku se může zpívat 5 různými nápěvy, skoro stejnými, ale přece od sebe odlišnými. Je to docela obyčejná hezká píseň, ale její kouzlo, jemuž všichni ve svitu měsíce podléháte, tkví v tom, že zvučí všech jejich 5 nápěvů najednou. A je to tak docela správné. Kdyby k vyvolání tohoto dojmu stačil nápěv jen jeden, každý z vás by si jej jistě často doma opakoval a kouzlo by přestalo působit. Tím však, že dojem písně lze vyvolat jen za součinnosti nás všech, ubráníme se tomu, aby vám píseň zevšedněla. Té noci žádný z hochů nespal. Všem bzučela v podvědomí píseň úplňku, probouzela v nich nejušlechtilejší city a hoši si tajně umiňovali, že budou po celý svůj život dobří a čestní.

Část pátá. Loučení se sluneční zátokou. Zlaté rozjásané dny přeletěly přes sluneční zátoku, koroptve začaly vyvádět mláďata, barevné mraky pluly k večeru po nebi a slunce se ztrácelo ze sluneční zátoky dříve než obvykle. A pak přišla doba toho nejsmutnějšího, o čem nikdo nemluvil a o čem přece všichni věděli, že to musí přijít. Doba návratu domů do města. Thank you.

Chodili ako mátohy, sedávali dlouho na jednom místě a prohlíželi každou mes, každou louku a každý balvan u břehů, aby se jim navždy vryli do paměti. Hlavou jim bzučely ty nejsmutnější písničky a tiše je hvízdali. Alespoň si uděláme dnes naposledy hodně veselý a veliký táborový oheň, abychom měli hezké vzpomínky, pravil Rikitan hochům předposlední ráno při snídani. A dnes večer je také měsíc v úplňku, připomněl Vilík. Vím, spojíme oboje dohromady, odtušil Rikitan. A tak posledního večera hořel ve sluneční zátoce naposledy táborový oheň. Hoši byli při něm tak nějak divně, nezvykle veselí. Snažili se přehlušit lítost nad zítřejším odchodem. Tajemná světlá noc se klenula nad krajinou. Větřík ovíval tváře hochů rozpálené ohněm a zanášel sem vůni otav z dalekých luk. Ale ještě něco mělo přijít u posledního táborového ohně. Celý den to již Rikitan na chlapcích pozoroval. Hoši se drželi v loučcích a rokovali. Když se Rikitan přiblížil, rozešli se nenápadně. A když teď náhle jako na povel vše zmlklo a Rikitan se díval zamyšleně do plamenů, všichni hoši vstali. Luděk postoupil kupředu před překvapeného Rikitana a promluvil k němu jasným, příjemným hlasem. Rikitane, my jsme se dnes usnesli poděkovat ti za to, že jsi z nás vytvořil hochy od Bobří řeky. Nebýt tebe, nikdy bychom nezažili všechny ty příhody. Nepoznali bychom rokly úmluvy, nelovili bychom 13 bobříků, nedozvěděli bychom se o Rojovi. Naše oči by nikdy nespatřili sluneční zátoku. Nestali by se z nás hoši od Bobří řeky. A radili jsme se dlouho, jak bychom ti to vše nejlépe řekli, ale nic se nám nezdálo dosti vhodné. Jistě jsme tě mnohdy zarmoutili, zklamali, ale nebylo to nikdy úmyslně. Ubezpečujeme tě svým přátelstvím, víš to jistě sám, jak tě máme všichni rádi. Ukázal si nám, co krásného mohou hoši prožít, vědí-li jen, jak do toho. Udělal si nás lepšími, než jsme byli. Nikdy ti to nezapomeneme. Hlas se mu nezvykle zachvíval a hoši na něho pohlíželi s obdivem. Když skončil, Rikitan k němu přistoupil, podal mu pravici a řekl: děkuji ti, Luďku. A děkuji vám všem, moji dobří hoši. Chtěl bych vám všem najednou podat ruku. Učinil jsem tak za vás všechny, Luďkovi. Dnešní den je jedním z nejkrásnějších dnů mého života. A hoši naposledy zpívali píseň úplňku v 5 nápěvech, zaliti kouzelným světlem měsíce. Zdála se jim ještě krásnější než jindy. Tu noc zpívali hoši tak jako ještě nikdy. Srdce měli stísněná a mnohým se leskly v očích slzy. A vše, to, co cítili vnitru, ten smutek a lítost, to vše vložili do svého zpěvu.

Když hoši dorazili ze sluneční zátoky domů, byla rána už mlhavá a chladná. Slunce svítilo, ale již tolik nehřálo. Posměšky, kterými obyčejní hoši ve škole zahrnovali Vilíka a Jirku před prázdninami, když se dozvěděli o jejich sdružení hochů od Bobří řeky, pomalu ustupovali chtivé zvědavosti. Způsobili to především Jiříkovi a Vilíkovi svaly. Nikdo ve třídě se s nimi nemohl měřit. Za druhé to byly různé úryvky o sluneční zátoce a příhodách v ní, jež se dostali k sluchu obyčejných chlapců velikými oklikami od maminek hochů od Bobří řeky. Byla toho plná stará čtvrť. Každý z chlapců chtěl prožít něco podobného a stát se takovým hochem od Bobří řeky. A jak krásný a povznášející

pocit to byl pro Vilíka a Jirku. Ale přece se teď stranili většiny svých bývalých kamarádů ze třídy. Nelíbili se jim ti obhroublí obyčejní hoši. Nebyli podle jejich představ, jaké jim vštípil Rikitan svými řečmi o tom, jak má vypadat správný chlapec. Někteří z nich byli prázdní tlučhubové, kteří sice nikomu neubližovali, ale také nic neznamenali. Nejhorší ze třídy byli však hrubí darebové, skrývající pod maskou smělosti a drzosti, nečestnost a zbabělost. V lavici za Jirkou a Vilíkem seděl jeden z nich, jmenoval se Kováč. S oblibou vyhledával spory s menšími hochy z předních lavic a dával jim znát svou sílu. Byli jim oběma tak protivní pro svou nízkou povahu, že se na ně nemohli ani podívat. Nepromluvili s ním slova a vyhýbali se mu. A přece byli nuceni zabývat se jim. Kováč si nedal ujít příležitost, aby na ně nehodil svou špinavou slinu. Prohlásil o přestávce, že hoši od Bobří řeky jsou rotou hloupých, zbabělých kluků. Troufal si to říci tenkrát, když se rozjížděli hoši na prázdniny, protože byl silnější než Jirka a Vilík. Nebál se, že mu jeho výrok přinese něco nepříjemného. Krev se vzbouřila v obou hoších od Bobří řeky. Odvolej to, ty štětináči, vykřikl Vilík a zarudl nad pohanou svého združení. Ve třídě zmlkl přestávkový šum a nastalo ticho jako před bouří. Chlapci z chodby začali vbíhat do třídy. Co se čílíš, telecí hlavo, chechtal se Kováč. Není naším zvykem nechat se urážet, řekl tiše, ale výhružně Jiřík a oči se mu zúžily. Jen se tak nenaparuj, zelenáči, křičel Kováč a přejel Jiříkovi po bradě. Jiřík srazil jeho ruku prudkou ranou a Kováč vyjekl. Budeme tedy zápasit, ať vidíme, co ve vás je, vy třtiny. Nezápasíme s nečestnými lidmi, vzkřikl Vilík. Takové jenom trestáme za jejich špatnost. Naposledy ti říkáme, abys odvolal, co jsi o nás řekl. Radši vám vyrazím zuby, vy, sloní mláďata, ječel vztekle Kováč. Zde tedy přijmi za všechny uražené hochy od Bobří řeky, procedil Vilík a s posledními slovy srazil Kováče pádnou ranou do kbelíku s uhlím, až se s ním převrhl. Teď snad odvoláš, pravil Vilík. Vyzdvihl vzpouzejícího se Kováče z kbelíku, chytil ho za ruce a kolenem přitiskl ke zdi. Sám se divil své síle. Kováč vypoulil oči. Odvolávám, zachrčelo z něho. Kováč byl rudý jako vařený rak, ale pomalu ze sebe soukal pokořující slova odvolání. Zvon ohlásil konec přestávky a hoši se hrnuli do lavic. Soud nad Kováčem byl vykonán, avšak ještě během hodiny dostal Vilík od Kováče lístek. To mi draze zaplatíš. Ale nic se nestalo. Byla to jen prázdná výhruška pokořeného zbabělce, jenž viděl, že svaly nepřítele jsou po prázdninách nějakou nevysvětlitelnou příčinou silnější než jeho. Když na krajinu ulehl sníh, střídali se veselé lyžařské a sáňkařské výpravy s černými hodinkami u rozpálených kamen. Pak přišly Vánoce s krásným stromečkem, který si hoši sami přistrojili, a s ještě krásnějšími dárky vlastní výroby, jimiž se hoši od Bobří řeky navzájem podělovali. Rikitanovi dali hoši společně velikou knihu, kterou svázal pirát. Na kožených deskách se třpitil zlatý nápis a hoši od Bobří řeky svému Rikitanovi. Do této knížky každý z chlapců vypsal, jak dovedl nejlépe několik příhod, které zažil. I obrázky k těmto příhodám přimalovali. Jaké to bylo překvapení pro Rikitana. Tak zima rychle ubíhala. Minul nový rok, pak konec vánočních prázdnin a zase do školy. Začaly poslední zkoušky před pololetím a hoši se k ním museli pilně připravovat.
Leden se chýlil ke konci, dne přibývalo. V hodinách, kdy obvykle stará čtvrť tonula v úplné večerní tmě, bylo teď ještě jaksi podivné šero a nebe bylo zelené. Každý den chodili hoši od Bobří řeky v těchto podvečerech na konec města do Červeného dolíku a dívali se do západních dálek, kde se soumrak víc a více opožďoval. Bylo to tak kouzelné a vzrušující. Jaro z toho mluvilo. Jaro. Jaro. Jaro. O ano, již brzo se opět ozve ta jejich stará píseň. Píseň úplňku. Opět se kraje rozjásají sluneční září a potůčky zabublají a daleké modré lesy se vynoří z mlh. A pak jednoho dne, hle, co se stalo. Z okapů na střechách teklo, po sněhu ani památky, jen plno bláta se lesklo na ulicích. A do všeho toho smálo se slunce a po nebi pluly houfy malých obláčků. Nové jaro přišlo do kraje. Proudy slunečního jásavého světla zalily starou čtvrť, roztříkly se do zšeřelých zákoutí, rozsvětlily tmavé vlhké průchody i dvorečky uvnitř domů a vysušily uličky. Vzduch se zase naplnil tou známou těžkou vůní jara jako tenkrát, když Rikitan přišel podruhé k Jirkovi a Vilíkovi do staré čtvrti. Na řece zase hučely ledy, rackové nad nimi křičeli a modrým nebem táhli zpět ptáci. Jižní větry vály krajem, vlažné a vonící něčím tak divným, co rozezvučelo v srdcích hochů opět staré touhy po dobrodružných příhodách a po něčem, čemu ani dobře nerozuměli. První výprava hochů od Bobří řeky na celý den vedla ovšem do rokle úmluvy. Ostatní hoši v staré čtvrti chodili ještě s rukama v kapsách, s ohrnutým límcem u kabátu. Chlapečkové, kteří měli skoro po celý rok rýmu, nosili ještě šály a tlusté rukavice. Ale hoši od Bobří řeky vyběhli za město skoro nazí. Košile měli rozhalené, s rukávy vyhrnutými až k ramenům, v kraťoučkých kalhotách, podle Mirka, vysoko nad kolena a v ponožkách. A nebylo jim ani trošku zima. Nadarmo je necvičil Rikitan každého dne ráno ve sluneční zátoce, válet se jen v plavkách ve studené rose, koupat se a provádět dechová cvičení. Nadarmo tam neběhali svlečení od rána do večera těch 60 dnů, zprvu ovšem jen za tepla, pak i za dnů chladnějších. A právě dnes, v první slavnostní den, posledních několik hochů v rokli úmluvy ještě dokončovalo lov 13 bobříků. Vyrovnáte se nyní všichni rojovi. Jste dovední, vytrvalí a ušlechtilí, pravil Rikitan. Buďte příkladem všem hochům, kteří vás znají. Dávat dobrý příklad je jedna z největších a nejradostnějších věcí, jež může hoch dokázat. Podal všem ruku a každý z chlapců ji stiskl. Pak zatloukl do odumřelého kmene 13 hřebíků a chlapci jeden po druhém zavěšovali na ně poprovázku spleteném z 13 barevných nití, tak jako tam zavěsil roj bobří kůže. Všechny hřebíky byly obsazeny. Po tomto obřadu zaburácela rokle úmluvy hlasitým veselím. A všichni cítili, že to vše je jen předzvěstí mnoha dalších krásných příhod a dobrodružství, jež na ně čekají tam někde daleko, kam slunce chodí spát a kam večer plují barevné mraky, víte? Tam někde daleko, daleko, tak velmi, velmi daleko.

lakomství. Tento hřích spočívá zjednodušeně řečeno v tom, že něco mám, ale nechci se o to s nikým dělit, protože se mnou se taky nikdo o nic nedělí. Jdeme-li však věci na kloub, je to přece jen poněkud složitější. Pojďme se nad tím trochu zamyslet. Tak dejme tomu, že něco mám. K tomu, abych se o to s někým rozdělil, musím mít důvod. Rozdat z ničehož nic všecko, co mám, to udělali, nemýlím-li se, naposled apoštolové. A od té doby uplynulo 2000 let. A navíc i oni tím vlastně sledovali určitý zisk, podíl na království, které není z tohoto světa. Jejich štědrost byla tedy jakási investice. Ale člověk má sklon spíš k lakotě a má-li být už štědrý, potřebuje k tomu motiv. Tak znovu, dejme tomu, že něco mám. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří vědí o tom, že to mám, a byli by tak nějak radši, kdyby to měli oni. To však pro mě není uspokojivý motiv k tomu, abych jim to dal. Ale dejme tomu, že jednoho z těch lidí mám docela rád. To už je jakýsi důvod k tomu, abych se něčeho vzdal v jeho prospěch. Musím si jen poměřit, jestli mám toho dotyčného radši než to, co on po mně chce. Když ano, buď mu to dám, anebo jsem lakomej. A už jsme u toho. Lakota je vlastně lpění na majetku. Majetek je vůbec věc trochu děsivá. Vedly se kvůli němu války, konaly se převraty, pro majetek se vraždilo a vlastně všech 7 hlavních hříchů se uskutečňovalo pro hmotné statky s tím rozdílem, že zatímco 6 z nich se dá při nejhorším provozovat i bez hmotných statků, lakomství je na nich přímo závislé. K tomu, abych někomu něco odepřel dát, musím to mít. Tím ovšem netvrdím, že je to hřích, který si mohou dopřát jen zámožní. Konec konců i ten Honza z pohádky se dělí o skývu chleba nebo o máminy buchty a na rozdíl od svých lakomých bratří pak z toho profituje. Lakota tedy může postihnout kohokoliv. Vyhýbá se jen lidem dobrosrdečným, těm, kteří nemohou vidět, jak druhý strádá. Ono to vypadá jako, že spíš ne, ale jsou i tací. A ti, co lpějí na hmotných statcích, víceméně, jsme to vlastně všichni, by si měli uvědomit, že jednou přijde doba, kdy na naší planetě nebude nic. Nebude tu ani ta Gioconda neboli Mona Lisa, nebudou tu Hradčany, Beethovenovy symfonie přestanou existovat. Všechny hodnoty a vymoženosti, které lidstvo po tisíciletí vytvářelo a opatrovalo, zaniknou stejně tak, jako jednou zanikne slunce, ozařující momentálně všechno to, na čem lpíme. To jsou vyhlídky. A z tohoto hlediska nazíráno nutně vypadá lakota jako nejsměšnější ze všech hříchů.

0: se po dobrém jídle jdu napít k řece, nechci kvůli té ptačí hlavě ti přijít o uši! Pokaždé, abych je okřikovala. Ale ne, už je tu zase darebák. Spí si zrovna u napajedla s otevřenou tlamou. Sám si o to říkáš. Víckrát se tu neukážeš. Tiše se k tobě přiblížím a přes ten tvůj vyplazený jazyk tě seknu! Au, au, pust, pust, to bolí, ne! Ne, do vody, ne! Do vody, ne, ne!
1: Puste člun, rychle!
0: Moje tlapa, já se snad nevydrápu na břeh. Ten mizera mi rozdrtil všechny kosti. A já teď budu do smrti kulhat. To je bolest. A ještě mě chtěl utopit. Proč sem ten člověk vesluje? Zmiš, nebo tě zakousnu!
2: Dovolte, abych vám ošetřil poraněnou tlapu. Sledoval jsem vás s dalekohledem z tamté parolodi a po chvilce mi bylo jasné, že chcete tomu spícímu krokodýlovi provést pěkně zlomyslný kousek.
0: Nedotýkej se mě!
2: Nebojte se, opravdu vám nechci ublížit. Mně je, vypadá to ošklivě, ale zdá se, že jsou kosti v pořádku. A teď vám na ránu nakapu balzám. Za chvilku vám zmírní bolest. Tak, a ještě tlapu důkladně ovážu. Uvidíte, za pár dní už zase budete běhat o 106. A příště nelaškujte s žádným krokodýlem. Nemusím být vždycky na blízku. Nakonec vám musím složit poklonu. Tak krásnou tygřici jsem dosud neviděl. A teď s Bohem. Copak, vy chcete nastoupit se mnou do člunu? Proč? Ulízla jste mi ruku. Z vděčnosti? Lichotí mi váš úmysl následovat mě a žít mezi lidmi, ale nejsem si jist, zda je to rozhodnutí moudré.
0: Chci jít s tebou, pane. Ukázal jsi mi, že jsou taky lidé, co umějí pomáhat zvířatům, když jim hrozí smrt. Zákon džungle přikazuje, kdo je slabý a neopatrný, zahyne. Vaše zákony budou možná lepší. Chtěla bych se u tebe naučit lidskosti.

0: Přijel jsem z daleké ciziny za Maharádžou Holkarem. Můžete mě u něj ohlásit?
1: Pane, dál nechodit. Já příkaz, já nesmět nikoho dovnitř dát. Počkat zítra. Vy Angličan?
0: No dovolte. Rodilý Francouz z Bretaně.
1: Utečte! Tygr! Pomoc!
0: Má drahá, zřejmě si musíme najít k Maharádžovi cestu sami. Stráže se rozprchly, jen vás spatřili. Půjdeme tady tím schodištěm. Počkejte na mě! Slyšíte? Tak stup!
2: Pomoc! Otče!
3: Jiskro!
4: Jak se opovažujete sem vtrhnout? Stráže!
0: Chvála bohu, že nejste zraněna. Omlouvám se, vaše výsosti, i vám, princezno, že jsem způsobil takový zmatek. Dovolte, abych vám všechno vysvětlil.
3: Kdo jste, člověče?
4: Jestli jste mi přišel vyhlásit válku, měl byste dodržet ceremoniál závazný i pro vás. Nebo si už Angličané nezakládají na gentlemanském vychování?
0: Mé jméno je René Corcoran, Francouz. Tělem i duší. Drahně let jsem strávil na anglických školách a proto vás můj oxfordský přízvuk poněkud ošálil.
5: Pane, vím, že jste nevolal mne, ale jestli vám mohu posloužit...
4: Sugrýve, kde jsou mý osobní strážci?
5: Utekli, když spatřili převtělenou bohyni Kálí do této tygřice. Mám toho muže vyvést, pane.
0: Jediný statečný. Laskavě mě vyslechněte, vaše výsosti, než učiníte další rozhodnutí.
4: Tak mluvte, Corcoránem.
0: Jsem kapitán a badatel a...
4: Badatel? V čem bádáte, kapitáne?
0: Francouzská lyonská učená společnost mě pověřila, abych našel jednu z nejstarších památek indického písemnictví, knihu Guru Karamtu, která se má nacházet v některém ze zdejších klášterů. Tady je doporučující dopis adresovaný vám.
4: I kdybych vám chtěl pomoci, jak to mám v nynější situaci udělat? Jsme poslední knížectví v Indii, které zatím nepodléhá britské koruně. Proto jsem vás považoval za vyslance generála Barclaye, který mi přináší vypovězení války. Víc vám jistě nemusím vysvětlovat.
6: Můj pane a vládče, tvůj nehodný sluha padá k tvým vznešeným nohám, vědom si svého neodpustitelného provinění. Právě jsem se dozvěděl, že jakýsi spupný Angličan poštval na tebe rozuřeného tygra, ale ty jsi ho skolil jediným výstřelem. Spěchal jsem ze svých komnat, abych byl co nejdříve u tebe, můj pane.
4: Vstaň, ministře Rao. Jak mi vysvětlíš, že jediný Sugrýv, nejvyšší písař, zbabíl neutekl, zatímco palácové stráže, které si vybral a vycvičil, se rozprchli před ochočeným tygrem.
6: Budou do jednoho popraveni. A tento drzý Angličan okamžitě vykázán z tvého paláce.
4: A jak potrestáš jejich velitele, který nerozezná ani Francouze od Angličana?
6: Já nehodný ponechám spravedlivý trest na moudrém uvážení svého vládce. A vám, pane, se co nejponíženěji omlouvám. Kdy smím doufat, že si vaše výsost vyšetří pár chvil a vyslechne dvě důvěrné zprávy?
4: Měl si zjistit početní stav a vyzbrojení anglické armády.
6: Jestli poučíte, pak budu mluvit. Jinak si raději vyříznu jazyk.
0: Chápu a na chvíli se vzdálím.
4: Zůstaňte, kapitáne. Alespoň ještě jednou uslyšíte, jak špatné vyhlídky nás čekají.
6: O, všemocný, mám dobrou zprávu. Angličané se zastavili 3 dny cesty na sever od našich hranic a váhají v dalším postupu.
3: Pokud je to pravda,
4: pak Bráhma a Višnu neodvrátili od nás svou tvář. A ta druhá zpráva?
6: Učený muž jménem doktor Ruskert zhotovuje věrné portréty bez štětce nebo rydla. Stačí, aby skryl hlavu pod černou roušku, připevněnou na dřevěné bedince se skleněným okem uprostřed. Ta stojí na 3 nohách. Pak v kouzelném přístroji cvakne a na zítří přinese váš věrný portrét.
4: A tomu mám věřit?
0: Voilà. Váš ministr mluví o fotografování. V Evropě se tahle technická novinka rychle šíří.
7: Chtěla bys takový obrázek?
2: Prosím, otče, ať ten člověk přijde.
6: Vaše přání je mi rozkazem, o, vznešená. Ještě si dovoluji připomenout, že zítra ráno o 5:00 bude všechno připraveno k chystanému lovu na nosorožce. Osměluji se navrhnout, zda by váš ctěný host nepřijal pozvání na zítřejší lov.
4: Dobrý nápad. Co na to říkáte?
0: Nebylo by prozíravější odložit lov a připravit se na útok Angličanů?
6: Všichni jsme připraveni je uvítat, jak náleží. A oni to vědí. Zbaběle vyčkávají před hranicemi. Angličané nejsou na naše tropické podnebí zvyklí, proto jim bude trvat nejméně 5 dní, než stanou před branami našeho města. A teď, s vaším dovolením, bych přivedl doktora Ruskerta. Nechť nad vámi Bůh Višnu bdí.
4: Můžeš jít. Pro tentokrát ti trest promíjí.
6: O, díky.
4: A vy, kapitáne, o jakém slibu jste to mluvil, než nás přerušil ministr Rao?
0: Že se nebudu plést do politických záležitostí v Indii.
2: Chcete tím naznačit, kapitáne Korkoráne, že...
0: Ano, princezno. Jsem na vaší straně.
4: Přijímám ze srdce rád vaši pomoc.
0: A já přijímám vaše pozvání na zítřejší hon. Ale kdo bude ochraňovat vaši urozenou dceru, když zůstane v paláci sama?
4: Připomínáte mi, že se nemám spoléhat na své stráže.
0: Princeznu Sítu nejlépe ochrání nepodplatitelná a nebojácná jiskra.
2: A taky poslušná. Už ji přivolejte.
0: Hleďte, jiskro, má dobrá přítelkyně. Tato sličná dívka se za vás přimlouvá. A já vám ji svěřuji do ochrany, dokud se zítra nevrátím z lovu. Rozuměla jste?
8: Jakmile jsem zaslechla své jméno, přiběhla jsem ke svému pánovi a položila mu tlapy na ramena. Usmál se na mne a začal mě hladit. Pochopil, že jsem mu nejen rozuměla, ale že taky souhlasím. Pak jsem si lehla princezně k nohám. Netušila jsem, jak hebkou a měkkou tlapku má. A jak s ní umí krásně hladit. Možná, že z nás budou přítelkyně.

0: Doktore Ruskerte, včera při hostině jsem se vás ptal, co vás zaválo z rodného Německa až do Indie, ale nějak jsme to zamluvili.
1: Příležitost a moje dobrodružná povaha.
0: Co pak je v Evropě o fotografování nouze?
1: V Evropě je nekalá konkurence.
0: Věříte, že jsem měl včera pocit, jako byste se vy a ministr Rao už znali?
1: Určitě se mýlíte. Podívejte, stopaři vepředu nám dávají znamení.
2: Pozor, připravte se!
0: Nestřílet, to je jiskra!
3: Už jsem ji měl na mušce. Ještě, že jste ji poznal, kapitáne.
0: Jak si to představujete, slečno? Měla jste hlídat princeznu Sítu. A nedívejte se tak ublíženě. Samozřejmě, že vás nemohu za takovou svévoli chválit.
4: V paláci byla příšerná nuda a mě se začalo stýskat. A teď mě můj nejlepší kamarád přede všemi hubuje. Proč bych měla hlídat princeznu, když spala a nikdo ji neubližoval? Než se probudí, budeme zpátky. Ještě nikdy jsem neviděla svého pána tak rozlobeného.
2: Pozor! Připravte se!
4: Žádná kulka mu neublížila. Za toho strašně rozzuřili. Rozběhl se na prvního koně, kterého uviděl, a vrazil mu vší silou roh do těla. Seděl na něm zrovna můj pán. Kůň se skácel a zalehl mu nohu.
0: Doktore, vystřelte! Tak pro boha, střelte ho! Rychle!
4: Ten doktor byl nejblíž. Taky zamířil na hlavu nosorožce, který se už chystal napadnout mého pána. Pak zbraní škubnul a vystřelil. Padl kůň Maharadži. Vůbec jsem tomu nerozuměla. Ale nebyl čas na nějaké přemýšlení. Odrazila jsem se a jedním skokem dopadla nosorožci za krk. Zarizla jsem se mu do ucha. Nosorožec sebou házel, ale já nepustila. Mému kamarádovi se podařilo vyprostit nohu, popadl pušku a nosorožce zastřelil.
0: Jiskro, má drahá jiskro, zachránila jste mi život.
3: Co vás to napadlo, doktore? Zastřelit mi koně.
5: Já totiž, víte, já neumím moc střílet. A ta kulovnice zřejmě za náš.
3: Jak se teď vrátíme do paláce? Zůstal nám jediný kůň. Taková nehoda se ještě na žádném lovu nestala. A zrovna, když se nás Angličané chystají přepadnout.
5: Rád vám přenechám svého koně, vaše výsosti.
3: Slunce začíná stoupat. Zpáteční cesta nám bude trvat mnohem déle. Pěšky! A v tom nesnesitelném vedru.
5: Tak pojedu zpět, jak nejrychleji to půjde, a přivedu dva nové koně.
0: Neměl bych se toho úkolu ujmout já? Jiskra mi bude dělat bezpečný doprovod.
5: V žádném případě. Vyznávám zásadu, že člověk má vždycky napravit, co pokazil. Poprosil bych vás však, vzácný Maharádžo, abyste se odtud nevzdalovali. Mohli bychom se minout.
3: V poledním vedru čekat u těchto zdechlin? To by z nás nikdo nevydržel. Za chvíli se sem začne stahovat dravá zvěř, a což teprve mouchy. Dám vám s sebou dva nejlepší stopaře. Ti nás snadno najdou.
4: Maharadža ví, o čem mluví. V tuhle dobu jsem se pokaždé uklidila někam do stínu. Lidé mají zřejmě podobný zvyk. Stopaři hlídali, ostatní dřímali. Když začalo slunce klesat, lidé zneklidněli, dohadovali se, co doktora zdrželo, že se nevrací. Stejně bych ráda věděla, proč narostly Maharadžovi nohy, když po nich nechce chodit. Jakoby ten kus cesty z džungle do paláce nemohl dojít po svých. Náhončí a stopaři vyrobili nosítka a na nich Maharadžu dopravili na kraj džungle. Teď už jsem jim nemusela ukazovat cestu ani dávat pozor, aby se jim nic nestalo. Rozběhla jsem se napřed a v tom mě přes nos uhodil pach kouře. Nemám kouř ráda. Oheň patří lidem a nám jenom ubližuje. Utíkala jsem na kraj svahu, odkud bylo vidět město. Na několika místech hořelo.
0: Mundie, co se to ve městě děje? Válka nebo povstání?
2: Kapitáne, počkejte! Můj nosiči vám nestačí.
3: Proto se doktor pro nás nevrátil.
0: Bohové, co jste to seslali na můj palác? Vždyť je tam má dcera. Síto, proč jsem tě nechal samotnou? Už nikdy svoje dítě neuvidím. Položte ta nosítka, chci vystoupit. Tak rychle vynemehla. Musíme ji zachránit. Spěchejte, kapitáne.
5: Stůjte, vaše výsosti. Nemůžete vstoupit do města jako živý terč. Musíme se do paláce dostat nepozorovaně, až se setmí. A to bude za chvíli.
0: Máte pravdu, kapitáne. Ztrácím hlavu i soudnost. A vy smyste, žádné nosiče už nepotřebuji.
3: Teď, když jsme sami, pojďte za mnou, kapitáne. Do paláce vede tajná chodba.
4: Najednou Maharádža uměl dokonce běhat. Můj pán měl co dělat, aby mu stačil. V jeskyni, kam jsme skoro za tmy dorazili, s mou pomocí odvalili obrovský balvan. Pod ním se objevily schody a úzká chodba. Šla jsem první. Lidé totiž ve tmě vůbec nevidí.
3: A teď opatrně vzhůru po schodišti. Tady za těmi dveřmi je moje pracovna.
0: Síto! Prosím tě, ozvi se!
3: Nikde nikdo. Prohledáme si skrou další komnaty.
0: Co se s ní jenom stalo?
6: Sem, rychle! Tady leží Sugriv!
0: Kde je má dcera?
7: Pane, princezna...
0: Tak mluv!
7: Unesli ji.
0: Ty psi, synu, ty jsi ji neubránil.
3: Je těžce zraněn, sotva mluví. Musíme ho ošetřit.
0: Kdo ji unesl? A kam? Tak odpověz, slyšíš?
3: Omdlel.
0: A třeba zemře? Pro mě už taky život nemá cenu.
3: Zdá se, jako by v paláci nebyla živá duše. A co vaši ministři a služebnictvo?
0: Rozutekli se, nebo jsou taky v zajetí?
3: Vaše výsosti, princezna Sita byla unesena, ale jistě není mrtva. Jiskra zanedbala svou povinnost. Jiskra musí svou chybu napravit.
0: Pojedu s vámi.
3: Ne, Maharádžo, vy musíte zůstat. Angličané se určitě vrátí. Kdo jiný než vy by vedl obranu města?
0: Rao ještě včera tvrdil, že nepřekročili naše hranice.
3: Bůh ví, co se tady dělo. Podívejte. Jiskra už nabrala pach. Tady, z toho roztrženého závoje.
4: Takhle mě přelstit. Měla jsem na sebe strašný vztek. Co pak mě mohlo napadnout, že mi ty kousky vonavého masa kladou na cestu z paláce schválně a že kvůli mně otevřeli hlavní bránu? Viděla jsem na svém pánovi, jak je nešťastný, že mu unesli princeznu. Měli náskok, ale naštěstí svítil měsíc. A stopa, kudy princeznu odváželi, byla čerstvá. Než začalo svítat, ucítila jsem v dálce před sebou pach mnoha lidí, koní a kouře. V tom táboře ukrývali Sítu. Zvedla jsem hlavu ke svému pánovi a ten okamžitě pochopil.
3: Jsme u cíle, vidíte? Zůstaňte prosím tady. Schovejte se do křoví. A kdybych vás potřeboval, zapískám náš signál. Copak? Díváte se vyčítavě? Ne, starostlivě. Ano, budu opatrný, to vám slibuji. I když ještě nevím, jakou taktiku vůči Angličanům zvolím. Brzy nashledanou.

0: Člověk, který mluví tak dokonalou angličtinou, nosí směšné jméno Korkorán.
1: No dovolte!
0: Se mi v 5 hodin ráno snaží namluvit, že je cestovatel, který právě tady hledá jakousi vzácnou knihu Guru Karamtu. Pane, vy jste špion. Proto jste se vkradl do mého vojenského tábora a vaše výmluvy jsou naprosto liché.
1: Nechal jsem dnes v noci koni puštěnou uzdu a on mě donesl do vašeho ležení. Nežádám po vás nic než skromný útulek na 1-2 noci, abych mohl přes den prozkoumat zdejší klášter.
0: Nejsme ubytovna ani hotel, pane.
1: Nic takového po vás nežádám, pane. A také vám nijak nebudu překážet. Ale přece jen je to tady bezpečnější než v divoké přírodě.
0: Musel byste se spokojit...
2: Sire! Uviděl jsem venku koně z Maharážovy stáje. Tak je to přece pravda.
1: Ministr Raho, co tady děláte? Takhle to tedy je.
0: Vy se znáte?
1: To vy jste dal unést princeznu Sítu.
0: Chci okamžitě vysvětlení.
2: Sire, je to zrádce a nepřítel Anglie.
1: A to říkáš zrovna ty mně? Zradil si Maharážu a prodal Maráty.
0: Stráže! Okamžitě svažte toho člověka. Zítra za Úsvitu bude popraven.
3: Pokud se ovšem neobhájí.
4: Slunce už dávno zapadlo a můj pán mě pořád nevolal. Určitě se mu muselo něco stát. Než polehávat tady v křoví, to se raději vydám po jeho stopě, ať mě třeba vyhubuje. Musím se plížit proti větru, aby se koně neplašily. Teď jsem zachytila jeho pach. Tady v tom plátěném obydlí si zřejmě vyspává a na mě zapomněl. Jedním mávnutím klapy jsem protrhla stěnu, která mě dělila od mého kamaráda. Ležel svázaný na zemi, přes pusu omotaný šátek. Proto na mě nemohl zapískat. Opatrně se mu přehryzala pouta na rukou. Ostatní si už rozvázal sám. Přitom jsem měla uši nastražené, jestli se neblíží hlídka.
1: Jiskro, já věděl, že mě najdete. Prosím vás, pomozte mi najít princeznu Sítu. Bez ní neodejdu. Veďte mě.
4: Musím říct, že si můj pán dával záležet, aby se plížil táborem skoro tak tiše a neviditelně jako já. Ale bude se muset ještě dost učit. Princeznu hlídal jen jeden voják. Krátil si dlouhou chvíli počítáním hvězd. Najednou jsem se před ním objevila.
5: Tygr! Tygr lidožrout!
4: Jiskro!
1: Princezno, rychle! Tudy! Jiskra nám bude krýcát.
4: Kapitáne!
1: Podejte mi ruku. Bude se vám líp utíkat. Ještě kousek. Tam, do toho lesíka. V tomhle bambusovém porostu nás už nenajdou. Přivolám Jiskru. Jiskro, jste v pořádku? Nezranili vás? Zachránila jste nám život. Mně už podruhé. Jak vám to jen splatím? Takovou přítelkyni nemá nikdo na světě.
6: Díky, René. Díky vám i vaší Jiskře.
1: Tušíte, proč vás unesli?
6: Kvůli otci, aby ho donutili kapitulovat. Raději bych zemřela, než přijela něco tak potupného, jako je úloha rukojmí. Povězte, co je s tatínkem, je v pořádku.
1: Zpráva, že vás unesli, ho div nepřipravila o rozum.
6: Musíme se okamžitě vydat do Bhagavapuru.
1: O jednoho koně jsem sice v táboře Angličanů přišel, ale toho druhého, pokud ho něco neroztrhalo, bychom mohli najít asi tak 0,5 míle odtud. Drahá Jiskro, pomůžete nám?
4: Bylo pro mě hračkou najít hnědáka, kterého uvázal můj pán ke stromu, než se brzo ráno se mnou rozloučil. Stejně jako pro koně, který snadno unesl mého pána i princeznu. Měsíc nám svítil na cestu a tak dřív, než začalo svítat, dorazili jsme do města. Takovou spoušť jsem ještě neviděla. Můj pán mi bude muset vysvětlit, proč se lidé tak rádi zabíjejí. Vstoupili jsme do otevřené brány paláce. Opatrně.
6: Tatínku! Ty jsi zraněn. Jak to, že tě nikdo neošetřil? Kapitáne, pomozte mi odnést tatínka do ložnice.
3: Síto, přece jsem se tě dočkal. Kapitáne, držíte slovo.
6: Položíme tatínka tady, na tu postel. Přinesu obvazy a masti, za chvilku jsem zpátky.
3: Milí příteli, vím, že se Bhagwapur neudrží. Jsou v přesile a mají lepší zbraně. Prosím vás, zachraňte si tu odvahu, vaše výsosti. Ještě nezvítězili. Budeme bojovat. Já se tak rychle nevzdávám. Jmenujte mě svým pobočníkem, abych mohl udílet rozkazy vašim setninám. Pokusím se ty naduté, proklaté Angličany rozprášit.
7: Nechť je bohyně Kálí na vaší straně.
6: Tatínku, mluvením se vysiluješ.
3: Princezna má pravdu a já se omlouvám. Maharáža je teď v nejlepších rukách a já musím se svou věrnou jiskrou splnit svůj slib.
7: Vezměte si tady ten můj zlatý řetěz pečetí a dejte si ho kolem krku. Tak, tak. Teď máte hodnost nejvyššího vojevůdce.
6: René, prosím, buďte na sebe opatrný. Jestli vám smím také něco dát, tady ten prsten dostala moje matka od své matky a traduje se, že kdo ho má na ruce, toho štěstí nikdy neopustí.
3: Nevím, jak vám poděkovat.
6: Neděkujte, ale vraťte se, prosím.
4: Můj pán a nejlepší přítel mi před bitvou řekl.
3: Má milá jiskro, spoléhám na vás, že mi pomůžete.
4: A podíval se na mě tak prosebně a pak mě pohladil po hřbetě, jako bych to potřebovala připomínat. Tam, kde proti nám bojovali Sipáhyové, na které Angličani tolik spoléhali, protože si tyhle Indy sami vycvičili, stačilo, abychom se my dva, kapitán a já, objevili. Hned odhazovali zbraně a utíkali, jen se jim za patami prášil. Horší to bylo tam, kde se Maharádžovi vojáci utkali s Angličany. Na dvou stranách přešplhali hradby a vnikli do města. Vím, že kdyby můj pán nebojoval tak odvážně a statečně a nenakazil svým příkladem ostatní, Angličané by dobili město dřív, než by slunce zkrátilo ranní stíny na polovinu. Ode dneška už taky vím, co znamená boj muže proti muži. A znám slovo masakr. Lidé umějí vynalézat strašné způsoby zabíjení.
7: Zachránil jste maráckému národu svobodu. Děkuji bohům, že jsem se toho dožil. Teď už mohu zemřít. Smířen sám se sebou i se světem. Jen jedna poslední starost mě trápí. Co se stane se Sítou?
6: Velký Brahma se stará o všechny tvory. Nezapomene ani na mne.
7: Příteli Korkorane, svěřuji vám Sítu. Buďte jí ochráncem i manželem. Myslím, že je to i vaším přáním.
3: Vaše výsosti.
6: Tatínku, ty jsi poznal, že...
7: Buďte oba hodně šťastní. Na zítřejší ráno sem svolejte všechny. Všechny mé nejvyšší důstojníky a úředníky. Chci jim říci, že jsem ustanovil kapitána Korkorána svým nástupcem. Manželem Síty, kterého musí všichni poslouchat, jako mne samého. A teď si potřebují odpočinout.

0: Kde jste se zase celý den toulala, má milá? Snad se vám nestýská po džungli. Mrzelo by mě, kdybyste mě chtěla opustit. Já vím, v posledních dnech jsem se vám tolik nevěnoval, ale taky to byla i vaše vina. Na zapískání se neobjevíte. Musím přiznat, že jsem na vás zase tak často nepískal. To víte, vypravit Maharádžův pohřeb nebyla jednoduchá záležitost. Ano, máte pravdu. Měl jsem schopné pomocníky. Drahou Sítu, ministra Sugrýva, který se už ze svých zranění skoro uzdravil. A konec konců i doktor Ruskert, jakmile se vrátil po útěku z obleženého Bhagavapuru, přiložil ruku k dílu. Proč si jen Marátové tak neuvěřitelně potrpí na tradice a ceremoniály? Ještě ta zítřejší slavnost a pak doufám všechny společenské povinnosti na dlouhou dobu hodíme za hlavu. Co říkáte? Žádný strach. Angličany z očí nespustím, i když už jsou stovky mil daleko. Vstupte.
1: Vzácný Maharádžo Korkoráne.
0: A doktor Rusker. Už jste se rozhodl, ve kterém sále se vám zítra bude nejlépe fotografovat?
1: Dovolte, abych vám nejdříve složil svou poklonu a popřál příjemný den. Nejlepší světlo po zralém uvážení bude v jídelně.
0: Dobrá, ale znovu vás upozorňuji, já se fotografovat nenechám.
1: Jak je ctěná libost, Maharádžo Korkoráne. Buďte hodně zdrav.
0: Nezdílím vaši obřadnost, doktore, a proto nashledanou. Jiskro, vy mě už zase opouštíte? Ona jde za vámi?
1: Nevím, proč si mě v poslední době tak oblíbila. Kam sehnu? Tam mě sleduje.
0: A já ji podezíral, že se vrací do džungle. Musím přiznat, že na vaše přátelství trochu žárlím, má drahá.
1: A tak běž si po svých. Slyšíš? Pšt. Co ses na mě tak nalepila? Vrať se ke Korkoránovi. Tak dobře. Zvíře hloupý. Nevím, co tě to posedlo, chodit mi pořád v patách.
2: Heslo!
1: Slunce vychází! Rychle, zabuchněte dveře.
2: To jste se jí nemohl zbavit cestou?
1: A neřekl byste mi jak?
2: Jak? Jak? Jestli si neporadíte s takovou maličkostí, pak jsem si zřejmě nevybral člověka hodného mé důvěry.
1: Vždyť se jí všichni klaní jako převtělené bohyni Kálí. A když ji chci odehnat, tak na mě cení ty své tesáky. Nebo takhle řve. Musíme jí pustit dovnitř, jinak přivolá půl města.
2: Ještě, že má tolik rozumu a odklidí se vždycky do kouta. Přinesl jste to? Poslyšte, mě vadí, jak se na mě dívá. Pojďme vedle, ať nás naslyší.
1: Snad nevěříte tomu, že by zvíře rozumělo lidské řeči. Chápu, že jste nervózní z toho, co máte před sebou, ale tohle už přeháníte.
2: Zapomínáte, s kým mluvíte?
1: Snad se nebudeme ještě hádat.
2: Tak co? Přinesl jste to?
1: Mám to s sebou.
3: Můj nejlepší přítel si se mnou povídá od té chvíle, kdy mi zachránil život. A vůbec mu to nepřijde divné, že mu rozumím. Kdyby tihle dva tak tušili.
0: Slovutnému Maharádžovi Holkarovi, dříve než naposledy vydechl, se zalíbilo přijmout mě za svého syna a dát mi za manželku svou spanilou dceru Sítu. Je mým úmyslem spravovat knížectví marácké podle svatých zákonů této země a podle rad moudrých brahmánů. Prvním důkazem mého předsevzetí je tento list, který mi vojenský posel přinesl dnes ráno. Po porážce anglických vojsk jsem neprodleně vyzval generála Barclaye ke kapitulaci. Můj první ministr Sugrýv vám nyní přečte generálovu odpověď.
4: Já, níže podepsaný lord Henry Barclay, uzavírám mírovou smlouvu s knížetem Marátů Korkoránem, toho jména prvním. Do 14 dnů vyklidí zbylá anglická vojska veškeré svobodné území Marátů. Zároveň se zavazuji, že válečná náhrada ve výši 20 milionů rupií bude splacena do 3 měsíců ode dne podepsání mírové smlouvy.
0: Je mým přáním a úmyslem, aby se s penězi naložilo co nejlépe. Proto navrhuji, aby si Marátové zvolili ze svého středu 300 moudrých a spravedlivých poslanců. Ti by zvážili, kam a na co peníze rozdělit a v budoucnu by sepisovali zákony ku prospěchu lidu, dozírali na vládcovi výdaje a hledali nápravu, kde jí bude třeba. Já, Korkorán první, chci být jen vykonavatelem rozhodnutí, na nichž se marácký lid usnese. Co je? Proč nejásáte?
5: Znamená to snad, že i nečistý pária by mohl volit toho poslance?
0: Proč ne?
5: A co když se dotkne vznešeného brahmána? Bude se muset očistit ve svatých vodách řeky Narmady.
0: Pak se tedy brahmán vykoupá. Vždycky je lépe, když se člověk častěji umývá. Chtěli byste, aby se brahmánu raději dotkl nějaký Angličan?
5: Ne, nikdy!
6: Ne, nikdy!
5: Višnu nás opatruj od takové pohany!
0: A nyní, ctěné shromáždění urozených zamíndarů, vám prozradím, jaké jsem pro vás uchystal překvapení. Chtěl bych, aby si každý z vás odnesl dárek jako připomínku na tuto vzácnou chvíli. Představuji vám fotografa doktora Ruskerta. Zhotoví každému z vás věrnou podobiznu.
6: Podobiznu!
0: Jak jsem řekl. Ale nejdříve připijme na svobodný marácký stát a usedněme k prostřené tabuli. Co jste to udělala? Všechno jídlo a pití je na zemi. Jak jste se mohla opovážit skočit na stůl? Za takové dalebáctví vás musím opravdu potrestat.
7: Vaše ochočená tygřice.
0: Bohužel máte pravdu, doktore. Teď jsou všechny lahůdky v skutku dobré leda, tak pro tyhle psy. Velice se vám, ctihodní zamíndarové, omlouvám. Sugrýve, zavolejte vrchního kuchaře. Věřím, že v co nejkratší době připraví.
8: Avanka, moje kolie! Sví se v křečích, pomozte jí, zavolejte ranhojče, rychle!
0: Obávám se, má drahá, že už je pozdě.
2: A tam ten pes taky dodělává.
7: Co to má znamenat? Vy jste nás chtěl všechny otrávit, Korkoráne.
0: Pokud jídlo bylo otrávené, pak jsem měl být obětí především já a Maharání Síta.
2: Dovolte, můj pane, abych upozornil na to, že vrchní kuchař kvůli dnešní hostině najal několik pomocníků. Mezi nimi bych hledal případného viníka.
0: Jiskro, odpusťte, že jsem vás před chvílí huboval. Vždyť jste nám zachránila život. Předevšemi se vám upřímně omlouvám za svá příkrá slova. Ale jak jste to mohla vědět? Vidím vám na očích, že mi chcete něco důležitého prozradit.
7: Jednat se zvířetem jako s člověkem? To je urážka nás všech! Zavolejte si k sobě. No tak, ať mi okamžitě vrátí mou brašnu. Mám v ní drahé fotografické desky.
0: Proč jste mi ji položila k nohám? Mám se do ní podívat?
7: Vraťte mi tu tašku. Jakým právem prohlížíte cizí věci?
0: Ještě jsem ji neotevřel, ale na to, že v ní máte skleněné fotografické desky, je pozoru hodně lehká. Zdá se vám, má milá přítelkyně, že příliš otálím?
7: Žádám, abyste mi okamžitě vrátil.
0: Doktore Ruskerte, chovejte se přiměřeně svému postavení. Tahat se sem

0: rozkazu vašeho lordstva jsem se úspěšně vydával za doktora Ruskerta z Německa, zkušeného fotografa. Důvěřivé chování nově nastoleného maharádži mi umožnilo volně se pohybovat po hlavním městě a především v paláci. Proto mohu poslat podrobný seznam zbraní i počet vojska a jeho výcvik a zařazení na zvláštním listě. Leťme v skutku perfektní. Vidíte, Sugrive?
1: Předstíral fotografování a přitom je to špion!
2: Špion!
0: A co tu píše dál? Po dnešní hostině, kterou jsme s bývalým ministrem Rájem důkladně promysleli a zorganizovali, už nebude nikdo stát v cestě vašemu triumfálnímu vstupu do Bhagavapuru a podrobení Marátského knížectví.
2: Smrt zrádci!
0: Prosím, vyslechněte dokonce toto udavačské psaní. Až bude Korkorán mrtev, vyhlásím, že se blíží anglické vojsko. Znám dobře Maráty, nikdo z nich se neodváží postavit se na odpor. A potom převezmu jménem vašeho lordstva vládu do svých rukou. Ujišťuji vás, že Rao nepojal sebe menší podezření a tudíž věří, že se mu bláhový sen o tom, jak usedne na trůn v hodnosti místodržitele a věrného podaného královny Viktorie uskuteční. A ještě jedna zajímavost. Podepsán George Doubleface alias doktor Ruskert.
2: Prysni!
1: Dal jsem přivolat stráže. Jiskra už nemusí toho zrádce hlídat.
0: Chci okamžitě vědět, kde se Rao schovává. Tak odpověz, Doubleface. Já blázen ti uvěřil, když jsi mi tvrdil, že je mrtev. Mlčíš! Odveďte ho do vězení!
1: Rao se dlouho schovávat nebude. Až se Marátové dozvědí, jakou zradu chystal, najdou si ho. Musíme veřejně vyhlásit, že ten, kdo ho přivede živého, dostane odměnu 100 rupií.
0: Odbíháte a zase se vracíte? Chcete, abych vás následoval? Vzácní zamíndarové, z dnešní slavnosti sešlo. Za to jsme odhalili spiknutí, které jsme měli zaplatit životy my a národ Marátů svobodou.
2: Sláva!
3: Lidé toho vždycky nejvíc namluví, když je třeba sebou pořádně hodit. A můj pan, jak by smet. Dobře děláš, že chceš jet na koni, alespoň tam budeme dřív. Přidej, kamaráde, nebo nám ten chlapík uteče.
0: Zpomalte, Jiskro, nestačíme vám. V těch úzkých uličkách se ještě navzájem ztratíme.
3: No, tak dobře, pane, dáme si na čas a ptáček nám zatím uletí. Naštěstí Rauf dům je tamhle za rohem, vedle té vysoké zdi. Zastavila jsem se a můj pán pochopil, že všichni musí sesednout z koní. Ten kousek už dojdou pěšky. A hlavně potichu.
4: Pane, měl jste zatčení Raha ponechat mé gardě. Vystavujete se velkému nebezpečí.
0: Tomu zrádci něco dlužím a teď mám jedinečnou příležitost mu to splatit. Tak tyhle dveře to jsou. Mámi, látěte stranou. Co vás to napadlo? Takhle ho zastrašíte a ještě nám uteče. Sugrive, ať vaši muži obklíčí dům.
5: Co sem, doktore, zase tu potvoru hodíte? Víte, co jsem slíbil, že s ní udělám?
0: Odhoďte zbraň!
5: Nikdy!
0: Stůjte, Ráo, vzdejte se! To jste si myslel, že mě utečete?
5: Jsem těžce raněn. Umírám.
0: Staňte a přestaňte tady hrát divadlo. Nic se vám nestalo, protože jsem vystřelil pro výstrahu do stropu. Za to vy jste střílel na mou Jiskru. Kdyby ji vaše střela jen škrábla, tak bych vás na místě zabil. Svažte ho a odveďte do vězení. Hrome! Nic na placu, Grieve, čeká nás nepříjemná povinnost, ať ji máme co nejdříve za sebou. Pust sem oba vězně.
5: O, můj pane a vládče, osmé vtělení boha Višnu, padám před tebou na kolena. Vím, že musím zemřít, ale pravda je taková, že tento člověk mě svedl.
6: Zbabělče! Chce všechno shodit na mě. To on opatřil jed a podplatil člověka, co se vydával za kuchaře.
5: Nevěřte mu!

0: lže!
1: Ty lžeš! Uděláš všechno, aby si zachránil ten svůj špinavý život. Ani zemřít neumíš důstojně. A přitom ti Maharaja Holkar tolik důvěřoval.
0: Maharajovi záleželo jen na jeho dceři. Polovička jeho národa mohla hynout hladem přímo před branou paláce a on pro ně nehnul prstem. Ledaže jim řekl, pomáhej vám, Brahma. Kdo mu lichotil, tomu důvěřoval.
2: Znal jste Holkara dlouho, co pak se nezastanete Maharaji Sugrive?
1: Byl z úrozeného rodu a měl neomezenou moc. Rao si v tuhle chvíli nevymýšlí. Holkar utratil za své vlády miliony rupií. Stavěl paláce, aby v nich bydlel týden v roce. Sbíral diamanty, drahokamy, zlatem obkládal své komnaty.
2: Co pak tuhle nádheru, která nás tady obklopuje, nezdědil po předcích?
1: Všechno zaplatil jeho podaní nebo za míndarové. Nechal některé stít nebo narazit na kůl a zmocnil se jejich majetku.
0: Pane, vy jste spravedlivý a moudrý a já jsem jen nehodný sluha svých vládců. Než vysknete rozsudek, přihlédněte k tomu, že neznáte Maráty. Nejste z naší krve, nenarodil jste se v Indii. Vaše pravda a moje pravda se mohou lišit jako den a noc.
2: Dost. Už vím, jak vás oba potrestám. Doktore Rusk, vlastně Double Facey, umíte zacházet se šavlí?
3: Kdybych neměl svázané ruce, viděl byste, jak bych ho rozetnul vedví.
2: Kterou zbraň ovládáte nejlíp vy, Rao?
0: Má víra mi zakazuje zabíjet sečnou zbraní, ale dovoluje mi nepřítele uškrtit provazem, pokud bych nesměl použít zbraně palné.
2: Dobrá, dostanete lano s uzlem. Zítra ráno na velkém nádvoří budete spolu zápasit. Vítěz sice dostane svobodu, ale okamžitě bude vyhoštěn ze země. Ten, kdo prohraje, přijde o život. Bude-li boj nerozhodný, oba propadnete trestu smrti. Skončil jsem. Odveďte je.

0: První zaútočil Rao a třemi skutečně mohutnými skoky vyrazil na doktora. Když byl skoro u něho, uskočil a hodil po něm smyčku. Jenže Ruskert lest prohlédl a rozehnal se šavlí jen zasvištěla. Ale taky se netrefil. Uhýbali a útočili, honili se kolem dokola pěkně dlouho. Slunce začalo nesnesitelně pálit a to se nevyplatilo doktorovi. Raovi vedro tolik nevadilo a zbývalo mu zřejmě ještě dost sil. Když ho doktor pronásledoval se šavlí v ruce a už se rozmáchl ke smrtelné ráně, Rao nečekaně padl na zem a odkutálel se stranou. Doktor ztratil rovnováhu a upadl na jedno koleno. Když se stačil zvednout, Rao přiskočil a hodil mu smyčku kolem krku. Můj pán okamžitě vstal a kývnul na Sugriva. Ten přivolal stráže. Doktorovo tělo odnesli z nádvoří pryč, kdežto Rao posadili na koně. Několik vojáků s ním pojede až na hranici knížectví. Nesmí se už nikdy vrátit domů. Ještě než ho stráže odvedli, podíval se nenávistně na mě. Vycenila jsem tesáky. Jestli tě tady ještě někdy spatřím, zakousnu tě! Pobídl koně do cvalu, že mu stráž sotva stačila.
1: Slib daný vašemu otci jsem splnil. Pomohl jsem porazit Angličany. Víte, drahá, abych byl zcela upřímný, stýská se mi po Francii, po rodné Bretani. Chtěl bych vám ukázat nejen svou vlast, ale i Evropu.
2: A kdo by se ujal vlády?
1: Moudrý a vzdělaný ministr Sugriv a 300 poslanců. Kdykoliv by se tahle krásná, svobodná země ocitla v nebezpečí, poslali by mi zprávu a já bych pomohl, jak nejlíp bych uměl.
2: Dobře víte, že můj souhlas doprovázet vás všude, kam půjdete, nebyl jen obyčejným manželským slibem. Ale vás trápí ještě něco dalšího. Že jste nesplnil úkol, kterým vás pověřila učená lyonská společnost, vidíte?
1: Znáte mě příliš dobře, drahá síto. Nechci zapírat, že tomu tak skutečně je. Už vím, ve kterém klášteře svatou knihu Guru Karamtu střeží. Stačí vydat rozkaz a...
2: Teď mluvíte jako Angličané.
1: Já? To snad ne.
2: Odvážejí z Indie nejen zlato, stříbro, drahokamy, ale i vzácné koberce, výšivky, sochy, tepané nádoby, šperky.
1: Ano, ale některé pak vystavují v muzeích, aby je viděli i ti, kteří se do Indie nikdy nedostanou.
2: A co zbyde nám? Tady! Taky chcete z mé vlasti odvést vzácnou starou knihu, což pak by učené lyonské společnosti nestačil přesný opis.
1: Musím přiznat, že máte pravdu.
2: Jsem ráda, drahý, že o tom budete přemýšlet. A co se stane s naší jiskrou?
1: Můžeme zakoupit příhodný zámek, třeba na Loáře, a oplotit velký kus lesa. Jiskra by tam mohla žít s námi a přitom by se mohla volně pohybovat v přírodě.
2: Ponechme na ní, aby se sama svobodně rozhodla.
1: Určitě ji přemluvím.
0: Byli jsme přátelé, můj pane, na život a na smrt. Když jsme se poprvé potkali, zachránil si život, ty mě. Pak jsem ti to mohla několikrát oplatit. Nejsme si nic dlužni, ale s tebou a sítou do daleké ciziny nepůjdu. Chci se vrátit do džungle, kde sice není snadný život, ale zákony tam platí pro každého stejně. Myslela jsem, že se u vás lidí naučím lepšímu životu lidskosti. Ale jsem z vás moc smutná. Vraždíte se navzájem proto, abyste měli ještě víc všeho, než máte. Potřebujete vládnout a ovládat. A tomu už vůbec nerozumím. Vymýšlíte tolik způsobů smrti. Ale proč? Proč se vám nelíbí žít a nechat žít? My zvířata zabíjíme jenom z nezbytnosti. Nedívej se na mě tak smutně, prosím. Vůbec to není snadné se s tebou navždy rozloučit. Tvoje místo je mezi lidmi a moje v džungli. A dávej na sebe pozor, už tě nebudu na každém kroku hlídat.

0: Wolfgang Amadeus František. Učím na druhém stupni základní školy a mezi mé předměty patří i výuka hudební výchovy. Mám rád v hodinách dialog a reakce dětí, protože to hodiny neobyčejně oživuje. Z tohoto důvodu nejradši učím ve třídách, kde je mezi dětmi taková atmosféra, kdy si vzájemně děláme v hodinách legraci ze sebe i z druhých. Myslím tím však legraci na určité úrovni, takovou, která neuráží a zpříjemní hodinu. Bohužel musím říct, že podobných tříd mnoho není. Tehdy jsem měl hudební výchovu zrovna v takové třídě a vyučovací hodina příjemně ubíhala. Probírali jsme mistry klasické hudby, když se náhle jednomu z žáků spustila z nosu krev. Nebylo to nic vážného, krvácení se podařilo zastavit během chvilky a dotyčný to nesl celkem statečně. Problém byl pouze v tom, že měl zrovna toho památného dne bílou košili, takže s krvavými skvrnami vypadal dost hrůzostrašně. Navíc jeho první reakce byla, že se sice dvěma prsty chytil za nos, ale dlaní si přitom rozmazal krev po obličeji. Nezbývalo nic jiného, než aby se šel na záchod umýt. Otevřel jsem mu dveře, protože ruce měl taky od krve, a šel jsem s ním. Předtím jsem však poprosil jednoho z žáků, aby mi pomohl. A to byla první chyba. Druhou a ještě větší chybou bylo, že jsem si vybral zrovna Františka, který měl odpověď rychle a na všechno. V ten moment mi to ovšem nedošlo. Šli jsme po chodbě k záchodům a zčista jasna se proti nám vynořila paní ředitelka. Nevšimnout si Martina, tak se postižený jmenoval, prostě nebylo možné. Pro boha, co se stalo, zděsila se. Nebylo divu, Martin vypadal opravdu úděsně. Než jsem ale stačil cokoliv říct, ozval se vedle mě František. Neznal Mozarta, paní ředitelko. Na ten pohled, kterým mě obdařila, do smrti nezapomenu. Samozřejmě se všechno vysvětlilo, paní ředitelka má taky smysl pro humor, ale tenkrát to chvilku rozdýchávala. Navíc já, který měl vždycky odpověď na všechno, jsem nedokázal v tu chvíli vydat ze sebe ani hlásku. Dodnes vzpomínám na Františka, co asi dělá, protože v současné době to už je dospělý chlap. Nevím, jestli si občas na mě vzpomene, ale mohu vás ujistit, že já na něj nezapomenu nikdy.
1: Už máme zimu, už padá sníh a celá země jest bílá a chocholouši si prohlížejí koňské koblihy a na oknech se dělají krásné hvězdy. A my máme plný krám lidí, kteří si kupují mandle a rozinky, jelikož se blíží Vánoce. Tatínek s maminkou odbejvají lidi a lidi praví: už nám to nastává, pane Bajza. A tatínek praví: baže, baže, venku je pořádný samec, čím ještě posloužím. Že bych se moc těšil na Ježíška, to se moc netěším, protože nikdy nedostanu, co by jsem chtěl. Oni mě dávají porád jenom, co potřebuju, což je švindl, jelikož by mě to stejně museli koupit, tak jaké pak copak. Jináč už mám všecinko. Halifaxky, svetr, co má zips a tepláky, sánky i hokejku. A kdyby se mě naši doopravdy ptali, co by jsem si přál, tak by jsem doopravdy musel říci, že nejradši ze všeho by jsem chtěl dřevěnou nohu, jako má pan Zilvar, jelikož by mě to všichni záviděli a nejvíce bejval Antonín. A kdyby mě nedali pod stromeček nohu, tak by jsem si přál, abych už nemusel chodit do houslí. A když ani to ne, tak aspoň album cizozemských známek. Já však svoje přání nikomu neřeknu, jelikož by naši pravili, že jsem skoták a povstalec a že ze mě nic nebude a tatínek by zrval děsným hlasem, že musím z domu a že mě nechce vidět a pak by jsem musel celou hodinu vrzat na housle. Už jsem housle třikrát vynechal, protože pan učitel mě kárá, že mám šmitec jako botu a proč jsem si ho nevypral. Jináč se mě o Vánocích všecko líbí. My máme vždycky vaničku, co v ní plavou kapři a otvírají hubu. Tatínek se každou chvíli přijde z kvelbu na ně podívat a praví: to jsou chlapáci. Maminka krájí mandle, Kristýna přebírá rozinky a já je kradu a oni říkají, aby jsem šel pryč. A náš Honza chodí po kuchyni, ocas má vzhůru jako proutek a ke všemu čuchá. Tatínek a maminka, jakož i Rampepurda, na něho dupají a praví silným hlasem. Nemusíš ke všemu čuchat, nikdo se tě neprosil, ať jdi pryč, tady není nic pro tebe, šic, šic. A Honza jde pryč a když kráčí po dvoře, tak se vyhýbá sněhu, jelikož ho to zebe do tlapek. Když je štědrý večer, tak se dříve zavírá kvelb a kdo si něco zapomněl, tak chodí zadem. O štědrém večeru naši mluví jemným hlasem, jenom mančinka brečí silným hlasem, ale ta brečí ve svátek i ve všední den, jelikož z toho nemá rozum. Ale já skoro vůbec nic nezlobím, jelikož nejsem žádné malé dítě. Náš tatínek, ať dostane k Ježíšku, co dostane, tak je se vším svolný a má děsnou radost. Letos jako jindy obdržel bačkory a pravil. To je překvapení, to se podívejme. A políbil maminku. Maminka obdržela vlněnou šálu a pravila. Ale vždyť to nemuselo být. A políbila tatínka. Já jsem věděl, že dostanu rukavice s palcem a taky jsem je dostal, začež jsem se musel poděkovat silným hlasem, ale v duchu jsem pravil. To jste se nepředali. A Kristýna obdržela na šaty a talíř jablek, fíků a ořechů, my je stejně prodáváme, a políbila mamince ruku. Pak si sedla v kuchyni, louskala ořechy a brečela, jelikož jí bylo smutno, a potom si ode mne vypůjčila péro a inkoust a psala domů. A pak jsme měli kapra, závin a čaj, na čež jsme hráli duráka o ořechy, já jsem všecky obehrál, Honza se šel toulat, tatínek bručel, že ani na štědrý den se nemůže ten kocour zdržet doma a já jsem musel jít brzo spát. O Vánocích přijel na návštěvu náš Láďa, měl modrý svetr a každého se ptal, co myslíte, že mě ten svetr stál? A měl radost, když to nikdo neuhodl. A měl taktéž žluté rukavičky, na nohou bílé kamaše a velice voněl. Když s někým mluvil, tak přimhuřoval levé oko a tatínek mu to zakázal. Mě přivezl barvičky ve škatulce a bylo jich na každé straně 8, mezi nimi stříbrná a zlatá. A mluvil jako starý, mě domlouval, abych se pilně učil, abych poznal lepší život, než má on, jelikož jest porád v jednom kole. A pravil, že musí jít k holiči, protože mu vousy rostou neobyčejně rychle. Když ho Kristýna spatřila, tak se porád chechtala a nemohla před ním pít kafe, jelikož se zakuckala a běžela ven a maminka pravila, kdy ta holka dostane rozum. Ladislav chtěl porád vědět, jak prospívám a koukal se mě do sešitů a taky chtěl, abych mu zahrál na housle, jestli už znám dvojhmaty. Já jsem mu pravil, že hrajeme už 3 křížky a 3 B, ale zahrát jsem mu nechtěl. On mluvil hlubokým hlasem a chodil pomalu a každou chvíli pravil, že mu rychle rostou vousy, rychleji než prvnímu prodavači. Mně se nelíbilo, že je tak hrdý a pravil jsem, že žádné vousy nemá. On pravil, tak si šláhni. A já jsem nechtěl a zase jsem pravil, že mu nic neroste, že nemusí chodit k holiči. On se urazil a chtěl, abych mu za trest vrátil ty barvičky. Ale tatínek pravil, co se dá, to se má nechat a nehádejte se. Na Boží hod odpoledne dal tatínek Láďovi doutníka a pravil mu, aby šel s ním do hospody, že chce lidem ukázat, jakého má velkého syna. Oni kouřili doutníky a šli do hospody a maminka se za nimi dívala. Na svatého Štěpána měli jsme k obědu husu. A bylo takhle k polednímu a Kristýna se podívala z okna a vykřikla silným hlasem. Jezus konte, milost paní, mně se zdá, že k nám jdou Vařekovi. Maminka se taktéž podívala z okna a pravila. Tak, tady to máme, ne abyste řekli, že máme k obědu husu. Skutečně za chvíli vešel strejda Vařeka s tetou Emílií a pravili, že přišli přát šťastných a veselých svátků. Maminka je usadila za stůl a uctila je domácí kořavkou a mandlovými koláčky a oni porád jedli. Nejdřív mluvili o tom, že je mráz, ale že to tak nezůstane, že to zase povolí, což by bylo dobře, jelikož se jináč spálí moc uhlí A pak mluvili o nemocech a že je všecko dražší. Načež se teta Emílie ptala, co máme k obědu. Maminka pravila, ale udělala jsem brambor, jeden už věru neví, co má vařit. Strejda a teta si udělali brambor a podívali se na sebe, jakože se diví. Tatínek pravil, aby se nedivili, že obchody jdou špatně. V tom jsem otevřel troubu u kamen a ono to silně vonělo a teta vstala a šla se podívat do kuchyně a pravila tenkým hlasem. Tak to je ten brambor, to věřím. Já jsem byl rád, že měli vsteka a strejda pravil. To je pak ta upřímnost. Jestli si myslíte, že jsme vás přišli vídat, tak to si nemyslete. My toho nemáme zapotřebí, my od nikoho nic nechceme. A když mluvil, tak se mu fousy hejbali. A teta Emílie taky pravila, že od nikoho nic nechtějí, jelikož od nikoho nemají co očekávat, že přišli po příbuzensku, ale nýčko se vidí, jací my jsme a že nikdy od nás nic dobrého neužili. Mluvila dosti dlouho, ale strejda pravil, matko, pojď, to nemá žádnou cenu. Potom teta Emílie pravila, hamba, hamba, a šli. Jak šli, tak se maminka podívala z okna a viděla, jak se zastavili s panem Fajstem a jak mluvili, on kejval, oni kejvali a dívali se na náš barák a všelijak hejbali přitom rukama. Pak se maminka obrátila od okna a když se podívala na tatínka, tak se musela smát a když se tatínek podíval na ní, tak se taky musel smát a smáli se oba čím dál tím víc a já jsem se taky smál, jelikož se smáli a Kristýna v kuchyni se smála a špištěla a kašlala a křičela, no ne lidi, já z toho budu mít smrt. A ještě při obědě jsme se smáli, až tatínek pravil přísně, tak už konec a dost, všecko má své meze. A po obědě si šel lehnout. A maminka rovnala ve skříni prádlo a ještě se trošičku smála. Ale náš Láďa se vůbec nesmál. A když byl večer, tak chodil po rinku s jednou slečnou a kouřil doutníka, mluvil hlubokým hlasem a byl velice hrdý. A když si pak doma zouval bodky, tak pravil, že v životě mnoho zkusil, ale nyní má dráhu otevřenou. Já jsem mu chtěl říci, ale vousy ti přece jenom nerostou, jenomže na mne přišlo spaní a já spal. Napadlo hodně sněhu a bylo ho čím dál víc a já jsem byl rád. Protože jsem vytáhl své sáňky a stavil jsem se pro Evu Svobodovou, jelikož mě žádala, abych se pro ní stavil. Pak jsme šli na Budín, kde se krásně sáňkuje a bylo tam hodně hochů, jakož i jiných dětí. A když jsme byli docela nahoře, tak jsme si sedli na sáňky, já jsem sedl napřed a Eva vzadu a ona se mne držela. A jeli jsme dolů velice rychle, porád rychleji, až to bylo strašně rychle a Eva se mne držela velice silně. Bylo to krásné. Zmrzlý sníh lítal na všechny strany a já jsem slyšel, jak vítr křičí holá, holá. Eva vejskala strachem, ale já jsem jí pravil, že nemusí mít strach, když já rejduju, tak se nemůže nic stát. Ona pravila, že teda se mnou už nikdy nebude mít strach, ale že vejskat bude stejně, protože to tak rychle jede. Býval Antonín pravil, že je dobře, že je tolik sněhu, protože budeme dělat eskimáky. Pročež jsme si dělali chatrče ze sněhu a býval pravil. Já jsem Nanuk, člověk přírodní. My jsme všichni uznali, že je Nanuk a kořili jsme se mu. A potom jsme jako lovili velryby a tuleně a lední medvědy a byl s námi otakárek Soumarů a jemu jsme pravili, že je medvěd a že je zastřelený. Tak on si lehl a byl jako mrtvý a my jsme mu jako uřezali tlapy a jako jsme si je pekli nad ohněm a velmi jsme si jako pochutnávali. Pak ale si pro něho přišla slečna, vzala ho za ruku a pravila, že když otakárek dostane zápal plic, tak za nic nebude moct. My jsme pravili, že taky za to nebudeme moct, jelikož otakárek sám od sebe pravil, že bude dělat medvěda, že bude jako zastřelený a že mu jako uřežeme tlapy, které budeme jíst. A bejval ještě pravil, že s otakárkem není žádná hra, jiný by byl rád, kdyby mohl dělat zastřeleného medvěda. A jeden druhému jsme pravili, fuj, fuj, nehrám. A už jsme si nehráli a šli jsme domů a já jsem se bál, aby se otakárek nenachladil, že by to bylo zase na mě.
2: Lesím uvozem šel pes. Sotva se vlekl, byl vyhublý a slabý. Fousek to byl. Fouskové jsou pěkní psi. K nohu pandálu, jdou do vody, do močálu, za zvěří. Vždycky ochotní a chtíví dobrodružství. Ovšem musí se mu přát. To by mě Fouskový pán přál. Chtěl od něj práci, ale dát mu pořádně najíst, nebo pohladit ho, nebo pochválit. Ani ho nenapadlo. Vyžadoval práci, poslušnost a vděk a nic za to. To se hodně dělá. Tak Fousek jednoho dne se utahl ze řetězu a šel pryč. Nevěděl kam, jenom pryč se mu chtěla. Teď šel jsem. Hlavou ví, co budu nevěděl. Vrabec letěl nad úvozem, všiml si Fouska, posadil se na šípek a díval se. Byl dost zkušený vrabec, aby na první pohled poznal podživeného psa. Popoletl za ním, předletěl a usedl do trávy na cestu. Kam pak, povídal, když němu Fousek došel. Ale je kam pryč. Hlavou Fousek a posadil se unavený. Takhle se to někam přijdete. Musíte se najíst, pořádně najíst, odpočinout si a to ostatní přijde sama. Pes mlčel. Co byste říkal masu? Pes se olízl. No tak za mnou, já poletím nejkratší cestou do města, pomalu, nebojte se. Kdybyste jenom dál, štěkněte a já počkám. Vrabčák to vzal cestou na cestou, s krátkou, ze stromu na strom, co chvíli počkala, že Fousek došel, a za nocenou rodinu byli ve městě. Tam zavedl Brabča a Fouska do masných kránů. Řezníci měli před kránkem vyložené maso. Brabča šikovně ukloval kraj kotletky nebo roštěnky a šel po hodinu na zem. Fousek to zblafl jedna dvě. A už brabec letěl kránek dál, tam co vysely schopové kýty, jedna baculatější než druhá, zapracoval zobáčenu kořené oháníky, a už se kutálelo na zem sousto, zralo pro Fousku hlad. Odpracovali tak všechny kránky, Fouskovi se zvedla nálada, s jídlem roste apetít a povídá Vrabčákovi. Chleba by podnul, k masu chleba chutná. Za mnou, k pekařům, zašvitořil Brabec a letěl napřed. Pod ním běžel Fousek. U pekařů Brabec vytlačil tělíčkem galamánek z hromady pečiva, schodil na zem, za ním druhý, a loupáček navrch. A co sýr, ptá se Brabčák. Už nemůžu, děkuju. Trošku vody snad. Tu si nalentál u pumpy a bylo mu hej. Tak, povídá Brabec. Dejte na mě rychle pryč, tady se to už nedá opakovat. Zítra vás zavedu do sousedního města, mezi tím si povíme co a jak. Vrátili se do lesa, ale moc si toho nenapovídali, protože na Fouska přišlo spavu. Znáte to, po jídle přichází únava. Brabec jsem radil, abych chvíli vydržel, že ví o pěkném zákoutí, ale depak Fousek se složil rovnou v úvozu, tam, co zrovna stál, ve vyježděné koleji a usnul jak dudek. Brabec se chtěl probudit, tady nemůžete zůstat, dejte na mě. Nic platno, Fousek spal a spal. Brabec si sedl na větvičku a čekal. Vlastně hlídal. Za nějakou dobu slyšel řetelně, že z dálky něco hlučí. A blíží se to. A čím to bylo blíž, tím určitě jí Vrabec poznávala hluk traktoru, dýzláku. Za chvíli pojede kolem. Jenom sletěl z větve Fouskovi k uchu a křiče, hej, stávejte, stávejte, jede traktor. Fousek chrápal spaníle. Traktor, povídám, přijde vás, huš, huš, huš. Hrabčák nemá hlas jako krkavec, nehledě na to, že ani krkavec by nic nezmohl proti hlubokému spánku Fouskovu. Hrabčák tedy honem letěl naproti traktoru, dokud byl ještě čas. Zasíhal pod mírným svahem, jak zadýchaně supí do kopce a táhne věčňák, pokrytý plachtou. Zaletěl šoférovi těsně k uchu a začal křičet, zastavte člověče, spí tam pes, přejdete ho. Šadlo mu teče. Povídá traktorista. No, teče, je unavený a tvrdě spí. Tak má teda smůlu, zasmál se řidič a jel dál. Vrabec se strašně rozčílil. Musíte zastavit a zbudit ho, musíte, člověče, musíte. A on mě nenapadne. Proč tam leží, hlado? Je unavený, tvrdě autobusu zastavte, slyšíte, pane řidiči, prosím vás, je to můj kamarád, ale pan řidič se jenom pošechtával, nezastavil a fouska přejel, zabil a jel dál. Vrabec o něm měl hrůzou a lítostí, nevěděl, co se s ním děje, srdce se mu rozbušilo, až se začal dusit hněvem. Seděl na větvi a díval se za traktorem, ten lhostejně odjížděl pryč. Kdyby byl koudor, byl by vyrazil a jedním kornutím by otevřel lebku vraha. Ale byl než vrabec. Stává se na světě, že kondor, který vypadal jako kondor, má srdce vrabce. A jindy zase vrabec nevypadá jako kondor, ale má srdce kondora. Ostatně u lidí je to běžné, ve lvím kostýmu často buší prasečí srdce. Tento vrabec měl kondoří srdce. Vzlékl do hlavního traktora, cítil do ucha přidiči. Tobě tě bude stát život! Trouba za valentem se urazila a hnal se po něm. Hlavec ho obrétl a křičel mu totéž do druhého ucha. Chlap se ohnal ještě víc, pustil na chvilku volant a měl co dělat, aby traktor nepřevrátil i s přívěsným vozem s plachtou. Vrabča toho využila za letěl pod plachtu a tam vidí dva sudy. Kymácejí se, chlap by línie správně podložit a jsem cítit vínem. Začal pracovat s obáčkem na zádce krajního sudu a po delší námaze se mu podařilo i uvolnit. To se vínu velice zalíbilo, začalo pěkně šplouchat ven ze sudu a rozlilo se po voze a crčelo za vozem do úvozu. To už vrabec pracoval na zádce druhého sudu. Zobáček ho brněl, ale on jim bušil, mlátil, vyvracel třísky, až uvolnil i druhou zádku. Traktorista najednou ucítil vůni vína. Sakra! Hergot, aby tak zabrzdil, vystoupil a jde se podívat do vlečňáku. Ještě zahledl vrabce, jak uvolňuje poslední kousek zátky. Ty lujbe, zaskučil a chce ucpat sud. Vrabec ho však štípne do nosu, do ušních bolců, na oči mu utočí a přitom pokřikuje, to všecko nic není, to tě bude stát život. Traktorista neví co dřív. Chránit oči, ucpat díru do sudu, zabít vrabce, kleje a srdce mu vysmekne, spadne z vozu a po stráně dolů se kutálí a skáče radostí. A jak se kutálí a skáče, rozprašuje bílé silvánské do slunečních paprsků a vzniká vinná duha vzácný to přírodní zjev. Traktorista popad kameny a začal vrabce kamenovat. Ten mu vždycky uhnul někam na traktor, traktorista házel bez míření, vrabce netrefil, ale za to si rozmlátil reflektory, sklo nad palubní deskou a nakonec se mu podařilo umístit pěkný křemen do motoru a urazit přívod ke karburátoru. Protože motor byl rozpálený, můžete si představit, že křemenem vykřísnutá jiskra zapálila horkou naftu, traktor cítil a schozel jen to fiklo. Jenže to není všecko, to tě bude stát život, pištěl vrabec. Říkejte někomu, kdo si myslí, že co činí, dobře činí. Říkejte mu, že ho trest nemine. To jen urazí, rozčílí, nakrkne a popudí. Přesně tak reagoval náš bodrý traktorista. Otevřel kubru a začal se jí ohánět. Chtěl nabodnout vrabčáka, ale píchl se do sterna. Kudla se přitom přivřela a ušmykla mu půl malíčku. Když viděl svou vlastní krev, přišla na něj panika a rozbil se za svou ženou. Jindy jí to ukl. Ale teď mu byla dobrá. Přiběhl na půl blázen, poháněl se kudlou, krev crčela a kolem hlavy mu lítal upaštěný vrabec a zval mu do uší. Teď tě bude stát život. Jeho žena zprvu nevěděla, co si o tom má myslit. Vzala si ho z nouze, protože ji nikdo nechtěl. Koukala levým okem doprava, pravým doleva a nemohla dobře zaostřit. Viděla věci skoro dvakrát, ne však úplně, spíš jednou a půlkrát. Medicína je na tento neduch jméno, ale já ho neznám. Právě k ní přiběhl traktorista s vrabcem nad hlavou a křičel, zavři okna, já ho zabiju. Zvyklá poslouka bez reptání zavřela okna. Teď byl vrabčák s nimi v jedné místnosti. Lítal kolem dokola, jakmile se mu hodila příležitost, zaútočil. Měl toho moc okoukaného. Z leteckých dnů pikoval střemhlav rovnou do oka traktoristy, pak to směle vybral a sotva nabral výšku, spustil se po křídle do výstřihu paní traktoristové, zanesl zmatek do poprsí, Načiž je oba obletěl téměř při zemi. Pak volným stoupáním překvapil nosní dírku transparisty a hned padal jako list, aby je zmátl. Nad podlahou to vybral s ohledem na nízký strop a hurá paní do ucha. Tak tě bude stát život, se ozývalo pravidelně a neustále, jako by to mělo nahrané na magnetofonové šlingly. Paní transparistová konečně pochopila, že ten malý ptáček je jejich veliký nepřítel. Popadla sekáček a jala se bojovat. Hodila po něm váleček na nudle, ale pouze vyrazila okno. Sekáček se jí zatěl do kredence a trčel. Mezitím jí vrabec uklovil pravý ušní boltec i z náušnici z kočičího zlata. Tomu chtěl traktorista zabránit. Hodil po vrabci budík, leč trefil svou ženu. Skácela se a budík zvonil. Jak vstávala, chytla se zaseknutého sekáčku a upadla znovu. Ona totiž ten sekáček uvolnila a zůstal jí v ruce. Teď se však stalo něco hrozného. Vrabčák sledoval její počínání, nedával dost pozor a traktorista ho chytil do ruky a pěkně ho zmáčkal. Mám ho, křičel, mám ho, držím ho. Za boho, rozmačkej ho, volala traktoristová a vstávala se sekáčkem v ruce. To by bylo moc rychlý, povídá krvelačně traktorista. Víš co? Já ho sežeru. A to bude jen jedno sousto, ne z hladu, za trest. Já ti dám urážet traktoristu. To vás bude stát život, výkřikl vrabec vznešeně. Hele, růženo, na to traktorista. Já ho podržím a ty mu tím sekáčkem ufikni hlavu. Honem, ať to má odbytý. Paní traktoristová zvyklá poslouchat se rozmáchla a těla. My ale víme, že trpila nepřesným zrakem. Tak nás ani nepřekvapí, že těla vedle přímo do hlavy manželovi páně traktoristovi. Ten chvilku postál, sekáček v hlavě frajersky do strany, pak zamrkal, zapotácel se, hloupý výraz ve tváři zhloupil o chlup víc, pak jak svaly povolili. Kolena se mu podtěla a složil se. Pěst se uvolnila a z ní vyletěl vrabčák. Já to říkal, že mu bude stát život. A zmizel rozbitým oknem. Doletěl do hnízda, kde seděla vrabčice na vajíčkách. Kde jsi byl tak dlouho? Chtěli všecko vyprávit, ale když viděl, jak sedí na vajíčkách a jak myslí jen na vajíčka, řekl, znáš mě, zase jsem se zakresal se známej. To není konec. Traktorista měl slavný pohřeb, moc se mluvilo o jeho zásluhách. Přijel jeden poslanec. Tomu po pohřebu při pivě řekli, jak to vlastně všechno bylo. Jak ten fousek byl zklamaný, jak ten vrabec. No prostě vyprávěli mu to všechno. A pan poslanec se zamyslil a řekl si zatím jenom sám v sobě a pro sebe, že by nebylo v rozporu s pokrokem, kdyby byl nějaký zákon na ochranu zvířat. A jestli to prosadí, pak náš vrabec bude jmenován zasloužilým vrabcem, zasloužile, a to bude konec.
3: Jak se stal Artuš králem? Tenkrát o Vánocích bylo v Londýně po dlouhé době zase živo, jak tomu nebylo od smrti statečného panovníka Uthera Pendragona. V zemi nastaly nepokoje a zmatky, při nichž každý z pánů chtěl urvat co možná nejvíc statků na úkor druhého a hlavně na úkor prostých lidí. Jen moudrý královský rádce a prorok Merlin byl znepokojen do té míry, že navštívil canterburského arcibiskupa a požádal ho, ať svolá do Londýna všechny velmože, aby si zvolili nového krále. Neboť jedině tak bude možné znovu nastolit správný řád věcí. Arcibiskupovi ležel osud říše neméně na srdci. Přijal tedy návštěvníka v Lídně a jen se zvědavě zeptal, a jakého muže máš pro královský stolec na mysli, milý Merline? Stačí jen, když prokáže mimořádnou sílu, odpověděl rádce. Arcibiskup však zakroutil pochybovačně hlavou a namítl, že dobrý král se má řídit více rozumem a rozvahou, aby vládl k obecnému prospěchu, než násilím. Na to Merlin prohlásil, mám pro svůj návrh skryté důvody ctihodnosti. V pravý čas se je dovíte. S tím se oba rozešli a arcibiskup hned svolal na Vánoce do Londýna všechny pány k volbě nového krále, jak se předtím s Merlinem dohodl.

toho roku napadlo mimořádně spousty sněhu a všechny cesty k Londýnu byly zaváté. Přesto však se sem sjížděli baroni, vévodové, hrabata i svobodní, ale docela nemajetní rytíři, kteří měli právo nosit meč. Ti ovšem víc putovali po svých, anebo byli rádi, když se mohli svést na voze. Každého ale poháněla touha stát se králem. Na Štědrý den pak, když všichni vyslechli ranní mši, slouženou samým arcibiskupem v největším londýnském chrámu a vyšli ven na mrazivý vzduch, spatřili prazvláštní věc. Na nádvoří přímo proti chrámovým dveřím stál veliký čtverhraný kámen, na něm ocelová kovadlina a v té kovadlině vězel až po rukojeť zatnutý meč. Kdo přistoupil blíž, spatřil na kameni i tento nápis ze zlatých písmen. Komu se podaří meč vytáhnout, stane se po právu i rodem králem celé Británie. Sotva si tedy shromáždění nápis přečetli, hned se každý snažil tu zbraň z kovadliny dostat. Nikomu se to však nepodařilo, ať se snažil sebevíc. A byli tam siláci, opravdu jak se patří. Páni se pak chtěli s mečem marně, až arcibiskup rozpoznal, že mezi nimi dosud budoucí král není. Vyhlásil proto na Merlinovu radu novoroční rytířské turnaje a klání, neboť příjezd toho pravého ještě očekávali. A zase bylo na zasněžených cestách k Londýnu rušno. Tentokrát však chtěli rytíři vyzkoušet své umění v zacházení s dřevcem, kopím nebo i se sekirou před očima urozených paní a panen a slavně v takovém klání zvítězit. Přijížděli tedy velmoži zblízka i zdaleka a jedním z nich byl i starý pan Hektor se synem Kejem a s mladičkým Artušem. Museli ujet z Walesu více než 100 mil v zimní slotě, aby Kay mohl skřížit s protivníky zbraň. Poněvadž byl docela nedávno pasován na rytíře a přímo hořel touhou dokázat svou zdatnost. 15letý Artuš byl zase rád, že se může Kayovi starat o výstroj i zbroj, nosit mu meč a štít, zkrátka prokazovat novopečenému rytíři službu panoše, jak bylo v tehdejších dobách zvykem. Do Londýna ti tři dorazili po namáhavé cestě na večer před novým rokem a ubytovali se v hospodě u městských hradeb nedaleko prostranství, kde měli všechny turnaje probíhat. Té noci nemohl pan Kay vzrušením ani dospat a sotva se rozednilo, byl už oblečení v brnění, které novotou zrovna svítilo. Pobízal také své společníky ke spěchu, aby snad nic nepromeškal, a v skutku byli na turnajišti první. Artuš se nemohl vynadívat na tu pestrobarevnou podívanou kolem sebe, na rytíře i krásné paní, které usedali na galerii. Starý pan Hektor pozoroval naopak celé hemžení s úsměvem, připomínaje si doby, kdy i on sám se slavně bil a sklál tolik protivníků. Můj meč, vykřikl však najednou pan Kay. V tom spěchu jsem ho určitě zapomněl v hospodě. Přinesu ti ho, bratřičku, neboj se, hned jsem zpátky, ujistil Kay Artuš a rozeběhl se do hospody, jak nejrychleji mohl. Našel však vrata i okenice zavřené. I čelátka si tedy pospíšila, aby nic nezmeškala. Co teď, uvažoval panoš, kde mám hospodského mezi tolika lidmi hledat? A potom si vzpomněl, že když běžel kolem chrámu, spatřil na nádvoří nějaký meč zatnutý do kovadliny. Bez dlouhého rozmýšlení se tedy vrátil a vytáhl zbraň jako z másla, aniž si vůbec povšiml zlatého nápisu. Potom pospíchal za Kejem. Už ti ho nesu, bratříčku, volal z dálky. Ale když viděl, jak se Kej udiveně tváří, začal vysvětlovat, není to sice tvůj meč, poněvadž hospoda byla zavřená. Tenhle ti snad také dobře poslouží. Vytáhl jsem ho z kovadliny před kostelem. Kay však Artuše už neposlouchal. Dobře si minulého dne meče na nádvoří všiml a věděl, co znamená, podaří-li se ho někomu vytáhnout.
Pelášil proto hned za panem Hektorem a celý udýchaný spustil třímaje zbraň před sebou. Jsem králem celé Británie, otče. Ten meč mi to přisoudil. A sám si ho z kovadliny vytáhl? Zeptal se pan Hektor nedůvěřivě. Ne, ale já nějaký meč potřeboval a poslal jsem pro něj Artuše. A těžko by se mohl stát králem panoš. Musíme se tedy přesvědčit. Ukončil rozmluvu starý rytíř a zamířil s oběma mládenci znovu ke chrámu. Před kovadlinou se zastavil a vybídl syna. Zkus tedy potvrdit svoje právo skutkem. Zasekni meč do oceli. Rytíř Kejs rozmáchl, jak nejvíc mohl, ale zbraň s třeskem odskočila. Potom se dostal na řadu Artuš. Docela bez námahy zasekl meč do oceli znovu až po rukojeť. A pak ho vytáhl a zatnul do oceli ještě několikrát za sebou. V té chvíli poklekl pan Hektor i Kej před jinochem na kolena a oba mu začali líbat ruce. Staň, otče, i ty, bratře. Proč přede mnou skláníte hlavy? Vykřikl Artuš udiveně. Poněvadž se správně stal po právu i rodem naším králem, řekl pan Hektor. Nejsi totiž mým synem a Kejovým bratrem, jak se domníváš. Kdysi dávno tě jako novorozeně přinesl moudrý Merlin a přikázal mi, abych o tebe pečoval. Byla to tehdy pro zemi zlá doba, samé boje a půtky. A proto asi přišel za mnou, poněvadž ve Walesu přece jen vládl klid. A přitom mi i prozradil, že tvým otcem byl statečný Uther Pendragon a matkou královna Igerna. Nuže, tak je potvrzen tvůj nárok podle rodu. Že se tak stalo i právem, je také zřejmé, nebo jinému než opravdovému králi by se meč z kovadliny vytáhnout nepodařilo. Po těchto slovech pan Hektor vstal a odvedl úžaslého Artuše k arcibiskupovi, aby i jeho seznámil s tím, co jinoch dokázal. Leč věřil-li starému rytíři muž víry, našli se mnozí pochybovači a závistivci mezi panstvem, kteří mládenci korunu nepřáli. Ještě třikrát od nového roku musel Artuš vytáhnout meč z kovadliny před zraky všech, aby tomu zázraku uvěřili. Naposledy o letnicích. Teprve potom pochybnosti přestaly, arcibiskup posvětil onu krom obyčejnou zbraň na oltáři a nejznamenitější z rytířů pasoval jinocha na rytíře. Nakonec byl Artuš korunován. A málo kdo jen tenkrát tušil, že se stane králem tak slavným, aby se v pověstech a bájích stal králem navždycky.

O čtyřech synech Émonových a hřebci Bejardovi. Mnoho příběhů o čtyřech synech Émonových se uchovalo v dávné písni. O jejich statečných činech, o kouzlech bratránka Maližise i o divech, které dokázal hřebec Bejar. Vyprávějme si proto alespoň jeden jediný. Ten, který nás dovede do města Paříže. Mnohokrát stál rytíř Émon v bitvách při králi Karlovi. Mnohokrát se statečně bil se Saracény. Jenže příliš vděku za to od krále nezískal. Jeho sídlo Alby v Languedocu poznamenala bída. A jak Karel na věrného rytíře zapomínal, tím těžší byl Émonův úděl. Nakonec pro nuzotu nevystačil z Alby ani nos. Co si však dovedl odříci bez lítosti sám, to chtěl přece jen poskytnout svým čtyřem synům. Starý Émon totiž dobře věděl, že je už na čase, aby se vydali ke královskému dvoru do Paříže. Že nejstarší a v boji nejzdatnější Rno by si právě tam brzy vysloužil rytířskou slávu. Že Guichard může oslnit svým malířským uměním právě tak, jako získá srdce všech Alardova hra na loutnu i zpěv. A konečně ani nejmladší Richarde by nezůstal stranou. Vždyť je z bratří nejchytřejší a každý si jej oblíbí na první pohled. Ale kterak se ke dvoru vydat, když nevlastnili koně, který by je tam donesl? Peníze neměl starý Émon ani na schromlou herku a rytířská čest mu nedovolila žádat někoho o půjčku. Trudil se otec, posmutněli i synové a nenašel se dlouhý čas nikdo, kdo by jim dal dobrou radu. Až jednoho dne přijel do Alby bratránek Malží. Byl s Émonovými syny vždycky jedna ruka, pokaždé jim také rád ve všem pomohl, ale kdy dokázal takové kousky, že ho mnozí podezírali z čarování. Když po radostném shledání i přivítání bratránek vyslechl, co všechny tolik trápí, jen se zasmál a řekl: Inu, snad mě něco kloudného napadne. Teď ale mám hlad jako vlk. Opatřete mi honem něco pořádného a dobrého k jídlu, chcete-li, abych vůbec mohl přemýšlet. Kdo ví, jak při té bídě dokázal Émon sehnat pro Maližise tolik vybraných pokrmů i nápojů. Jisté je, že když si bratránek utřel po vší té zvěřině, drůbeži, rybách, sýrech, paštikách i ovoci bradu a svlažil hrdlo pořádným douškem klaretu, zatvářil se náramně spokojeně. Nuže, teď je řada zase na mě. Když jsem se tak dobře najedl, prohlásil potom. Opatřím vám hřebce, jakému není rovno v celé Francii. Stačí jen, když si ho namalujete na zeď. Jiný by se takovým slovům podivil, ale čtyři bratři znali Maližise dobře a hned se vydali na dvůr k jižní hradbě, kterou jim určil. Potom se dal za svitu loučí Guichard do práce. Maloval hřebce uhlem celičkou noc. Rno mu radil, jakou namalovat hřívu. Alár se zase vyznal v postroji a nejmladší Richarde dbal na to, aby kůň měl co možná nejchytřejší pohled. Teprve za svítání dokončil Guichard obraz hřebce. A když na obzoru začalo vykukovat slunce, stal se pravý div. Kůň se zprvu docela nepatrně pohnul. Jeho trup i údy postupně nabývaly na objemu, hřívu i ocas rozčísl raní vánek, až posléze docela sám vystoupil ze zdi. Byl to mohutný hřebec sivé barvy, poněvadž jej Guichard kreslil úhlem. Svaly mu jen hrály. Chytré oči si prohlíželi chlapce jednoho po druhém a ti vzrušením ani nedýchali. Až se doticha ozval Maližisův hlas. To tedy je váš hřebec Bejár. Všem vám bude pomáhat, proto jej musíte střežit jako oko v hlavě a nikdy se od něho nesmíte odloučit. Bratránek se na chvíli odmlčel, ale potom pokračoval se stejně vážnou tváří. Prozradím vám ještě, že je to dar dobré víly Orlandy.
A kdyby vám či Bejardovi hrozila záhuba, můžete Vílu zavolat na pomoc, avšak jen jednou. To si zapamatujte.

Bratři si vzali Maližisova slova k srdci a v skutku se od Bejarda ani nehnuli. Nebylo také proč. Přes den je nosil všechny čtyři v sedle po kraji jako vítr a v noci s ním zůstávali ve stáji. Tou dobou také docela zapomněli na svůj úmysl vydat se ke dvoru. Neboť, i když zůstali chudí, cítili se s Bejardem šťastní a spokojeni. Zanedlouho je znal celý Languedoc. A jestliže bratři zapomněli na krále, král Karel se naopak o nich dověděl a sám je do Paříže pozval. Zvěst o podivuhodném hřebci, který uveze čtyři jezdce, se totiž donesla ke sluchu celého dvora a rádce Ganelon, jenž byl právě tak úlisný jako závistivý, začal králi našeptávat. Proč má mít taková žebrácká holota hřebce, jakého je hoden jenom král? V zájmu celé Francie by vám ho měli darovat výsosti, nebo alespoň ukázat. Kdo ostatně ví, kolik je na těch řečech o Bejardovi pravdy? Tak a podobně hovořil Ganelon před králem den co den. Až nakonec Karel poslal do Alby rytíři Émonovi cenné dary za bývalé služby i list, že si přeje poznat jeho syny a proto je zve i s hřebcem Bejardem do Paříže ke dvoru. Z toho listu i z králových darů měli v Albi velkou radost. Nejvíce starý Émon. Kudy chodil, tudy krále Karla velebil, že nezapomněl

skvrny, aby vypadal jako starý kůň. Tenkrát byla ještě Paříž malá a král měl sídlo na ostrůvku Cité u Sény. Přesto, když sem bratři přijeli, podivovali se té nádheře. Množství urozených pánů a paní i počtu krásných koní, které spatřili. Ale to už jim pokynul z dřevěné galerie sám král a pospíšili si proto k němu, aby mu vzdali hold. Vidím, že přijíždíte právě včas, abyste se zúčastnili velkého koňského závodu, který za chvíli začne, řekl potom Karel a dodal s úsměškem, vítěz dostane zlatou korunu. Tak ať se ten váš koník snaží, i když na vítěze právě nevypadá. Bejar proti ostatním koním, kteří se jen leskli, vypadal jako stará zaprášená herka a králův výsměch patřil jak jemu, tak i rádci Ganelonovi, který ho přece tolik přemlouval, aby si váka chtěl. Jenže Ganelon sedící vedle potichu odpověděl, ta staroba je namalovaná. Teprve při závodech se opravdu uvidí. To už se však Bejar stavil s ostatními koňmi do řady. Ale zatímco na všech těch krásných vranících, bělouších, grošácích, ryzácích a hnědácích sedělo po jednom jezdci, zůstali v Sivákově sedle všichni čtyři bratři. I byl z toho náramný smích. Ale kdo pochyboval, zas takovou zátěží na hřbetě udělá hřebec jediný krok. V skutku to tak zprvu vypadalo. Když dali heroldi znamení a koně vyrazili jako vítr, Bejar vyběhl stěžka jako poslední. Protože nejstarší Renaud držel na Richardetovu radu úzdu zkrátka. A smích kolem vzrůstal jako příboj. Jen Richarde na konci sedla vedl svou nepouštěj tu úzdu, nesmíme zvítězit. Renaud však už další posměch nesnesl. Sklonil se k hřívě, pustil uzdu a zašeptal Bejardovi do ucha. Teď jim všem ukaž, co umíš. Ale než si diváci stačili uvědomit, co se děje, vyrazil Sivák jako šíp. Z bědného klopítání tlučou jeho kopita do země jako bouře. Odletuje hlína, kamení i drny. Smích ještě nedozněl a Bejár dostihl ostatní, nastalo ticho a Sivák je první v poli. Král ještě nestačil zavřít překvapením ústa a čtvero bratří stojí před ním u tribuny a očekává odměnu. První se vzpamatuje Ganelon a hned šeptá Karlovi do ucha. Nuže, měl jsem pravdu? Takový hřebec náleží jen králi. A král opakuje po něm přísným hlasem. Takový hřebec patří jen králi. Vyvážím vám ho zlatem. Dám i zlatou korunu pro vítěze, jak jsem slíbil. Ale Bejarda si ponechám. Stejně se o něj špatně staráte, jak vidím. Teď je Karel spokojen sám sebou. Ne všechna rozhodnutí mu musí Ganelon našeptat do písmene. Bejarda nedáme. Odpoví však za čtyři bratry Renaud. Co teď? I teď si ví král rady. Mnohokrát mu totiž lidé odporovali. Stráže, svažte ty vzpurníky a tím ukážu. Volá proto ze všech sil a už se zbíhají zbrojenci s tasenými meči. Bratři dále nečekali. V mžiku vskočili do sedla a Bejár s nimi míří k Séně, tam, kde je brána a most z města. Nevědí však, že je most zvednutý. Když to poznají, musí se vrátit a hledat jinou cestu k útěku. A pronásledovatelé se blíží, lučišníci, kopiníci, celá Paříž je za chvilku na nohou. Bejar běží tryskem úzkými uličkami. Přeskakuje překážky, které mu Pařížané stavějí do cesty. Nemůže se dostat z města ven. Ani jediný z bratří nedokáže poradit. V životě tu přece nebyli. Ach, kdyby to byl bratránek Malži, přeje si v duchu vroucně Richarde. Kde je ale bratránka konec? Za to šípy, kopí i kamení jim kolem uší jen fičí a najednou stojí před nimi neprostupná zeď. Dál ulice nevede. Vrátit se také nemohou. Stovky a stovky svých pomáčů za nimi král poslal. Vílo Orlando, pomoz nám, vzpomene si konečně Richarde a Bejar se čtyřmi jezdci skočí rovnou do té zdi. Ale co to?

Ne, nerozbili se hlavy, ani zeď neprorazili. Co se tedy stalo, že si pronásledovatelé mohou oči vykoukat, jak je poulí? Vidí totiž na zdi obraz hřebce. Právě takový, jaký namaloval přednedávnem Guichard v Albi. Jenomže teď na Sivákovi sedí čtvero jezdců. Čtvero synů Émonových. Pro obraz král neposlal nikoho. A tak Pařížané rozpačitě stojí a pak se rozcházejí, hovoří se o zázraku, který spatřili na vlastní oči. A ani tušit nemohou, že nedaleko za městem cválá Béjart po cestě do Languedocu a Messernoda, Guicharda, Allarda i Richardeta vstříc s novým dobrodružstvím. Vedle nich pak pobízí svého koně všudy přítomný bratránek Malží a jen se směje tomu podivuhodnému kousku, který bratři s pomocí víly dokázali. Možná, že Émonovi synové na onen příběh později sami zapomněli, ale město na ně nezapomnělo nikdy. I když totiž zeď i obraz jezdců vzali dávno za své, zůstal místu název. Ulice čtyř synů.

O hloupém mistru Simonovi a dvou florentinských taškářích. Město na březích Arna se nepyšní jen svými skvostnými chrámy a paláci, ale uchovala se tu i řada veselých, smutných i jímavých příběhů, z nichž právě ty veselé byly solí života ve Florencii. Nože, pověsme si proto jeden z nich. Když se přistěhoval do Melounové ulice mistr Simon da Villa, aby zde provozoval slovutné umění lékařské, brzy sousedé poznali, že ač oplývá jměním, neoplývá nikterak bohatstvím ducha, jakž by co doktor medicíny zajisté měl. Mistr byl totiž náramně zvědavý, kde koho se na kde co vyptával a všemu, co mu lidé řekli, do písmene uvěřil. Potom hned poučoval a radil a jako každý domýšlivý hlupák se vychvaloval sám až do nebes. Simon také nelibě nesl, že se mnohým může žít stejně snadno a dobře jako jemu. Možná dokonce, že záviděl ostatním i vzduch, který dýchají jako on. Právě tahle závist jej upozornila na dva malíře, Bruna a Bufalmaka, kteří bydlili nedaleko. Ti dva popravdě třeli bídu snouzí, ale poněvadž byli veselí a nikdy žádnou švandu neskazili, sousedé je rádi počastovali a tu i tam si objednali i nějaký obrázek. Kdyby tedy měl mistr Simon uši i oči na správném místě, jistě by brzy pochopil, proč jsou oba mládenci volní jako ptáčci, zpěváčci i proč mají pořád tak dobrou náladu. Jenže doktor uvažoval docela jinak. Mají jistě nějaké jiné vedlejší výdělky a jistě ne počestné, přemítal. A hned si i umínil, že musí celé věci přijít na kloub. Od té chvíle pronásledoval oba přátele jako stín. Bruno se mu zdál sdílnější. Seznámil se tedy nejdříve s ním a pozval ho i několikrát na oběd. Malíře zprvu ani nenapadlo, co za Simonovou pohostinností vězí, ale rarášek se v něm probudil, když mistr po dobrém víně začal. To na vás v skutku obdivuji, jak dokážete být vy i váš přítel při takové chudobě ještě veselí. A nebo máte nějaký jiný příjem? Inu máme, nemáme, odpověděl Bruno zdráhavě a stišil hlas. Někdy chodíme v noci na výpravu. Na výpravu? Co to znamená? To mi přece musíte prozradit, nedala Simonovi zvědavost. Ale Bruno, že o tom nemůže být ani řeči, a vzpěčoval se tak dlouho, až milý mistr nemohl zvědavostí ani polikat. A teprve, když Simon na kříž odpřisáhl svatosvaté mlčení, dal se malíř do vyprávění. Už asi, mistře, nevíte, že v našem městě kdysi pobýval velký mák a kouzelník Skoto. Pocházel ze Skotska, proto takové jméno. A mezi florentinskými šlechtici nabyl časem takové úcty, že když chtěl odejít, musel vyučit kouzelnickému umění dva své žáky, kteří v jeho slavném díle dodnes pokračují. Ti dva se totiž scházejí v nočních hodinách se společností florentinských velmožů a splní každému jeho přání, ať finanční, ať milostné. Šťastnou shodou okolností jsem se do oné tajné společnosti dostal i já s Bufalmakem a vyneslo nám to už pěkný peníz i náruč takové krasavice, jako je sama anglická královna. A to nemluvím o báječných hodokvasech a nadzemské hudbě a zlatých síních. Mistr Simon měl oči na stopkách jako hlemíšť a vzrušením se doslova rozklepal. Ve snu by mě nenapadlo, jaké máte styky. A mohli byste i mne vzít do té vznešené společnosti?
No, nevím, nevím, zatvářil se Bruno pochybovačně. I já mám urozený původ. Vždyť matka pochází ze slavného rodu Valekijů. Proto také máš tolik peněz, ty jedno tululum, pomyslil si malíř. Nahlas však řekl, nejde jen o urozenost, pane. Každý, kdo chce být do naší společnosti přijat, musí projít zkouškou odvahy, aby si tak vydobil právo na rozkoše, kterých se mu pak dostane. Teď se Simon zarazil, neboť byl odjakživa třasořitka. I takovou zkoušku jsem ochoten podstoupit, když je to nezbytné, prohlásil však nakonec. A Bruno viděl, že je už na čase ustoupit, nemají-li přijít s bufalmakem o švandu, kterou tak snadno nastrojil. Řekl proto, příští měsíc bude kapitánem té tajné společnosti můj přítel, poněvadž na něho připadne řada. Přimluvím se tedy, abyste dostal úkol v skutku lehký, neboť i vy mi prokazujete přátelství. Přitom také zůstalo. Celý zbytek měsíce hostil doktor Bruna i bufalmaka vybranými pokrmy i nápoji a oni mu na oplátku vymalovali na vrata nočník jako domovní znamení. Aby prý také každý věděl, že v domě bydlí opravdový mistr lékařských věd a podle toho zvláštního znaku se to uvedlo ve Florencii do známosti. Posléze však nastal den, kdy přišli malíři za Simonem s vážnou tváří a řekli mu, nadešla vaše chvíle, mistře Simone. Ještě této noci můžete poznat lesk zlatých síní, prožít božský hodokvas a vychutnat obětí nejspanilejších žen a dívek na světě, budete-li si přát. Stačí jen trocha odvahy. Co mám tedy udělat? Ozval se nedočkavě doktor. Je to vlastně maličkost. Přimluvili jsme se za vás, odpověděl bufalmako. Poslouchejte tedy dobře. Hned po setmění půjdete na hřbitov u kostela Santa Maria Novella. Tam počkáte, až pro vás přijde sluha naší společnosti. Je to chlupaté a rohaté zvíře a bude asi pouštět hrůzu. Nesmíte se bát. Zvíře se pak uklidní a odnese vás na zádech za námi. Jedno si však pamatujte. Po celou dobu nesmíte vyslovit Boží jméno ani na ně pomyslet a při jízdě skřižte ruce na prsou. Jinak je zkouška neplatná a všichni tři budeme pikat. A ještě něco, přidal se Bruno. Oblečte se do svátečního, ať celá společnost vidí, jak vzácného muže přivádíme. S tím oba malíři odešli. Na večer se mistr Simon vymluvil manželce, že musí za vznešeným pacientem. Celý se navonil a oblékl svůj skvostný šarlatový plášť s kožešinovým límcem a když se setmělo, vyrazil ze svého domu. U kostela nebylo živé duše, za to v Simonovi byla malá dušička. Přesto ale srdnatě prošel hřbitovní branou a celý rozechvělý začal pozorovat náměstíčko před kostelem. Zanedlouho se zpovzdálí, snad z ulice dala skala, ozval hrozný tartas, skřeky a funění a na prostranství vběhla černá rohatá příšera. To si bufalmako oblékl kožich na ruby a tvář zakryl ďábelskou maskou, aby Simona vyděsil co nejvíc. Vyl i bručel, poskakoval po čtyřech a řinčel řetězem, až zjistil, že se mistr strachy jen tetelí a modlí ke všem svatým. Potom se zvíře uklidnilo, stanulo před doktorem a čekalo, až nasedne. Simonovi se chtělo pramálo, ale zvědavost mu přece jen nedala. Ještě jednou se pomodlil a nasedl chlupaté nestvůře na hřbet. Hoj, to byla jízda. Bufalmako se rozběhl po čtyřech, jak nejrychleji uměl,
Pak se vstyčil a se Simonem přilepeným na zádech jako klíště upaloval z města ven až k žumpám, kde se vylévaly splašky. Vábné místo to věru nebylo ani za dne, natož v noci. A představme si, že se nakonec příšera, čili Bufalmako, před jednou žumpou zastavila a mistra Simona do ní schodila. Chudák doktor se v jámě zajíkal puchem, padal, klouzal a trvalo mu hodnou chvíli, než z toho smrdutého neřádstva vybředl. I svůj drahocený plášť tam utopil. A zatímco z domu vyšel vyšňořený a navoněný, táhla se za ním během jeho neslavného návratu docela jiná vůně, připomínající jedno z brusu nové domovní znamení v Melounové ulici. Bruno i Bufalmako se za Simonem táhli v úctivé vzdálenosti, jednak proto, aby je snad nespozoroval, ale zajisté i proto, aby nemuseli čichat onen hrozný smrad, který mistr provázel. Tak se potají dostali až do Melounové ulice a pod okny doktorova domu vyslechli nadávky i rány, jimiž manželka Simona počastovala. Smáli se, až je břicha od smíchu bolela. A druhého dne z raního šera si pomalovali těla modřidlem a rovnou za Simonem. Přivítal je se skoromoucenou tváří, ale než jim mohl vysvětlit, jaké neštěstí ho potkalo, spustil Bruno z hurta. O neštěstí raději nemluvte, protože my jsme dostali pro vaši zbabělost a modlení takový výprask, že máme záda modrá. Načež si vykasal košily a v šeru uviděl Simon místo modřidla v skutku modřiny. Nejen to, připojil se však rozhorleně Bufalmako, z té vznešené společnosti nás navždycky kvůli vám vyhnali. A kterak si teď dopomůžeme alespoň k penězům, když už musíme zapomenout na všechny ty slasti a rozkoše, o něž jsme přišli? Věru, že asi půjdu k soudu a budu si stěžovat. Jen to ne, milí příteli, vyděsil se mistr. To vám raději oběma budu sám dávat měsíční a panáš na přilepšenou. Právě na to Filutové čekali. Na oko sice ještě chvíli Simonovu nabídku odmítali, potom však přijali. A tak byli vlastně všichni tři spokojeni. Jenže Bruno a Bufalmako jazyk za zuby neudrželi. A tak zanedlouho i děti ve Florencii věděli, jaký je Simon, mistr věd lékařských, s odpuštěním Trumbera.

O tom, proč bruselské ženy nosily své muže na zádech. Nejeden rytíř, kníže či král z evropských zemí táhl se zbrojným lidem v létech křižáckých výprav do svaté země, neboť právě tam ovládli město Jeruzalém nevěřící a povinností každého dobrého křesťana bylo, aby i svým mečem přispěchal na pomoc. Nejinak se také zachovali bruselští měšťané. Všichni do jednoho, kdo jen zbraní mohl vládnout, se postavili pod praporce pana Gottfrieda z Bujonu a za halasného troubení a vyzvánění všech zvonů opustili Brusel. Brzy však utichly fanfáry na rozloučenou a do ulic se vkradl smutek. Míjeli týdny i měsíce, ale o výpravě dosud nedošla ani zvěst, natož zpráva, která se komu daří. A tak stichlo i ženské hašteření a smích kolem studní. Namísto toho se za lec kterým přivřeným oknem stále častěji ozývalo vzlikání a později hlasitý pláč. Celý rok nevěděli bruselanky o svých mužích, otcích i synech docela nic. Jejich jindy usměvavé plné tváře se žalem a steskem skrabatily, zešedly. Jejich hrdá chůze se proměnila v šouravý krok starých babic, takže bys sotva mezi nimi našel ty krasavice, které jejich milí opustili. Až jednoho dne, a bylo to právě 28. ledna, se v Lovaňské bráně objevil neznámý jezdec na spěněném koni. Jeho brnění bylo pokryté prachem i blátem, proto když dojel na velké náměstí, nemusel ani zdvíhat trubku k ústům a nakupili se kolem něho chudé služky i bohaté měšťky, lazebnice i soudcová, kovářova manželka i žena strážného, zkrátka všechny ženy, co ve městě osiřeli, jen aby vyslechli slova neznámého rytíře. A věru, že se dočkali poselství, které jim znělo jako rajská hudba. Jeruzalém byl dobyt zásluhou bruselských a nejstatečnější ze všech, pan Gottfried, se tam stal panovníkem. Nejen však to. Pan starosta vám vzkazuje, že dnes do západu slunce se s ostatními hrdiny vrátí domů, poněvadž už dorazili do Lovaně. Snad chtěl posel ještě něco dodat, snad ne. Jisté však je, že se k slovu už nedostal. Takový tartas a křik totiž ženy spustili. Hned se prý také v houfu rozeběhli k bráně, posedali na zem a jen poulili oči do dálky k Lovani, odkud se měli bruselští vrátit. Ještě, že tehdy v tom lednovém počasí dlouho nečekali, nebo snad bylo mimořádně teplo, inu jisté je, že toho dne jejich hrdinové opravdu přijeli. A když si každá našla toho svého, nastalo objímání, líbání a pláč a smích. Nemyslete si však, že se mohli muští na náměstí pozdržet. Kdeže? Nakonec si je ženy naložili pěkně na záda a jako by se domluvili, odnesli je ulicemi do jejich domovů. Teprve následujícího rána začaly oslavy té zdařilé výpravy a po celý měsíc se konala klání, turnaje i hostiny. Důležitější však je, že od 28. ledna bylo zase radost se na bruselské ženy podívat a snad právě proto se stalo jejich svátečním zvykem nosit muže domů toho dne rok co rok. Právě tak, jak se to stalo před mnoha a mnoha lety.

Slečna Morstenová vešla do pokoje pevným krokem a navenek se dokonale ovládala. Byla to mladá blondýnka menší postavy, trochu upejpavá, s rukavicemi na rukou a oblečená s maximálním vkusem. Střízlivost a jednoduchost kostýmu však naznačovala, že její prostředky nejsou neomezené. Kostým byl v tmavé, šedobéžové barvě, ale bez zbytečného lemování a ozdob. Na hlavě měla malý turban stejně temného odstínu, oživený jen drobným bílým pírkem po straně. Její tvář nepřekvapovala pravidelnými rysy ani krásnou pletí, ale bylo v ní cosi líbezného a roztomilého a z velkých modrých očí vyzařovala vzácná oduševnělost a porozumění. Poznal jsem ženy mnoha národů ve třech různých světadílech, ale nikdy jsem dosud nespatřil tvář, která by zřetelněji prozrazovala jemnou a citlivou povahu. Když usedala na židli, kterou jí Sherlock Holmes nabídl, neušlo mi, že se jí chvějí rty a třesou ruce. Celý její zevnějšek svědčil o krajním rozčílení. Rozhodla jsem se vás vyhledat, pane Holmesi, řekla, poněvadž jste kdysi pomohl mé zaměstnavatelce, paní Forresterové, urovnat menší domácí komplikace. Vaše laskavost a obratnost na ní učinila velký dojem. Paní Forresterová, opakoval Holmes zamyšleně. Ano, prokázal jsem jí kdysi jistou drobnou službu. Pokud si vzpomínám, byl to však velice jednoduchý případ. Paní Forresterová si o tom myslí něco jiného. O mých potížích se bohužel něco takového říci nedá. Nedokážu si vůbec představit něco ještě podivnějšího a nevysvětlitelnějšího, než je situace, ve které jsem se octla. Holmes si zamnul ruce a oči se mu zaleskly. Předklonil se v křesle s výrazem mimořádného soustředění v ostře řezané tváři, připomínající jestřába. Seznamte nás s tím případem, řekl věcně a se zájmem. Měl jsem pocit, že má přítomnost je tu poněkud na obtíž. Doufám, že mě omluvíte, řekl jsem a vstal jsem z křesla. K mému překvapení mladá dáma zvedla ruku v rukavici a zadržela mě. Kdyby tu váš přítel laskavě zůstal, řekla, prokázal by mi neocenitelnou službu. Klesl jsem zpátky do křesla. Stručně řečeno, pokračovala slečna Morstenová. Fakta vypadají asi takhle. Můj otec byl důstojníkem u jednoho pluku v Indii a poslal mě domů do vlasti, když jsem byla ještě docela malé dítě. Matka už byla mrtvá a v Anglii jsem neměla žádné příbuzné. Dali mě proto na vychování do útulného penzionátu v Edinburgu, kde jsem zůstala do svých 17 let. V roce 1878 dostal můj otec, který byl u svého pluku nejstarším kapitánem, 12měsíční dovolenou a přijel domů. Telegrafoval mi z Londýna, že šťastně dojel a prosil mě, abych za ním hned přijela. Jako svou adresu udal hotel Langham. Pokud si vzpomínám, jeho zpráva překypovala láskou a vlídností. Jakmile jsem přicestovala do Londýna, odjela jsem do hotelu Langham, kde mi sdělili, že kapitán Morsten se u nich sice ubytoval, ale že předchozího večera kam si odešel a dosud se nevrátil. Čekala jsem na něho celý den, ale nedal o sobě žádnou další zprávu. Večer jsem se na radu ředitele hotelu obrátila na policii a příštího dne ráno jsme uveřejnili oznámení ve všech novinách. Naše pátrání však bylo bezvýsledné a od toho dne jsem do dneška o svém nešťastném otci neslyšela jediné slovo. Vrátil se do vlasti se srdcem plným naděje, že tu najde trochu klidu a pohodlí. Místo toho však přitiskla si ruku na hrdlo a zbytek věty pohltil tlumený vzlikot. Který to byl den?
zeptal se Holmes od výraje notes. Zmizel 3. prosince 1878, skoro před 10 lety. Co se stalo s jeho zavazadly? Ta zůstala v hotelu. Nebylo v nich nic, co by nás mohlo přivést na nějakou stopu. Jen trochu šatstva, pár knih a značné množství exotických předmětů z Andamanských ostrovů. Otec totiž byl důstojníkem strážní služby tamnější trestanecké kolonie. Měl v Londýně nějaké přátele? Vím jen o jednom, o majoru Šoltovi z téhož útvaru, 34. bombajského pěšího pluku. Major Šolto odešel do výslužby krátce předtím a žil v té době v Upper Norwoodu. Samozřejmě jsme ho o celé věci uvědomili, ale on ani nevěděl, že jeho přítel od pluku přijel do Anglie. Zvláštní případ, poznamenal Holmes. A to jsem se vám ještě ani nezmínila o tom nejpodivnějším. Asi před 6 lety, mám-li být přesná, tedy 4. května 1882, objevila se v Timesech výzva žádající slečnu Mary Morstenovou, aby oznámila svou adresu s upozorněním, že to je v jejím vlastním zájmu. Oznámení bylo nepodepsané a také žádná adresa vyzývatele v něm nebyla uvedena. V té době jsem právě přijala místo guvernantky v rodině paní Foresterové. Na její radu jsem uveřejnila svou adresu v inzertní rubrice listu. Téhož dne mi přišla poštou malá lepenková krabička, v níž byla obrovská a nádherná perla. V zásilce nebylo připojeno ani slovo. Od té doby dostávám každý rok ve stejný den podobnou krabičku s podobnou perlou, ale nikdy tam není nic, z čeho bych mohla zjistit totožnost odesílatele. Podle vyjádření znalce jde o perly neobyčejně vzácné a nesmírně cenné. A můžete se ostatně přesvědčit sám, že jsou velice pěkné. Při řeči otevřela plochou krabičku a ukázala mi 6 nejkrásnějších perel, jaké jsem kdy viděl. Pověděla jste nám vrcholně zajímavé věci, řekl Sherlock Holmes. Přihodilo se vám ještě něco jiného? Ano, právě dnes. Proto také za vámi přicházím. Dnes ráno jsem dostala tenhle dopis, který byste si snad měl přečíst sám. Děkuji, řekl Holmes. Obálku mi prosím dejte také, ano. A byla orazítkována na poště Londýn, jihozápad, 7. září. V rohu je otisk mužského palce. No, to má nejspíš na svědomí listonoš. Papír je té nejlepší kvality. Balíček takových obálek stojí 6 pencí. Ten člověk má věru zvláštnímu resi. Oslovení veškeré žádné. Čekejte dnes večer v 7 hodin u 3. sloupu zleva před divadlem Lyceum. Nemáte-li důvěru, přiveďte si sebou 2 přátele. Bylo vám ublíženo a musí se vám dostat spravedlnosti. Policii sebou nevoďte, tím byste zmařila všechno. Váš neznámý přítel. V skutku. Záhada, jedna radost. Co hodláte udělat, slečno Morstenová? Na to se chci právě zeptat vás. No, nepochybně bychom tam měli jít. Vy, já a... No, ovšem, doktor Watson je ten pravý. Pisatel mluví o 2 přátelích. A my jsme s doktorem Watsonem pracovali společně už dřív. Jen jestli budete chtít jít, zeptala se prosebně, a podobně se i zatvářila. Bude mi ctí a potěšením, řekl jsem horlivě, prokázat vám jakoukoliv službu. Jste oba velice laskaví, odpověděla.
Vedla jsem vždycky samotářský život a nemám přátele, které bych o tuto službu mohla požádat. Bude, doufám, stačit, když sem k vám přijdu, tak v 6 hodin. Nesmíte se však opozdit, řekl Holmes. Ještě se vás chci ale na něco zeptat. Je tohle písmo shodné s písmem na adresách krabiček, v nich jste dostávala perly? Mám je tu sebou, odpověděla a vytáhla 6 aršíků balicího papíru. V skutku vzorná klientka. Máte správnou intuici. Tak se na ně tedy podíváme. Rozložil papíry po stole a jeden po druhém je přelétl s běžným pohledem. S výjimkou dopisu jsou všechny psány úmyslně změněným písmem, řekl bez váhání. Nemůže však být pochyb, že to všechno psala táž osoba. Pohleďte, jak zřetelně vystupuje tohle řecké E, nebo třeba na tu kuderlinku na koncovém S. Zcela určitě jde o písmo téhož člověka. Nerad bych ve vás vzbuzoval klamné naděje, slečno Morstenová, ale povězte mi, podobá se to písmo rukopisu vašeho otce? Ani v nejmenším. To se dalo předpokládat. Budeme na vás tedy čekat 6 hodin. Dovolte mi, prosím, abych si ty písemnosti ponechal u sebe. Možná, že v nich mezi tím ještě něco objevím. Je teprv 3:30. Zatím au revoir. Au revoir, řekla naše návštěvnice. Obdařila nás oba bezelstným přívětivým pohledem, schovala krabičku s perlami opět za ňadra a rychle odešla. Stal jsem u okna a pozoroval jsem ji, jak spěchá ulicí, dokud se šedý turban s bílým pírkem neproměnil v pouhou tečku v ponurém davu. Velice půvabná žena, zvolal jsem, obraceje se ke svému příteli. Zapálil si opět lulku a s přimouřenýma očima se zabořil do křesla. Myslíte? Řekl mátožně. Ani jsem si nevšiml. Vy jste učiněný automat, počítací stroj, vykřikl jsem. Někdy je ve vás v skutku cosi nelidského. Vlídně se usmál. Nejdůležitější je nedopustit, aby náš úsudek byl ovlivněn osobními kvalitami klienta, řekl. Každý klient je pro mne jen pouhým číslem, jedním z faktorů problému. Citové zaujetí je v rozporu s logickým uvažováním. Ujišťuji vás, že nejroztomilejší ženu, jakou jsem kdy poznal, oběsili za to, že otrávila 3 útlá dítka, aby získala jejich životní pojistku. A že nejodpornější muž, s nímž jsem kdy měl tu čest, je lidumil, který porozdával skoro 250 000 ve prospěch londýnských chudých. V tomto případě však nikdy nedělám žádné výjimky. Výjimka vyvrací pravidlo. Měl jste někdy příležitost zkoumat charakter člověka podle jeho písemného projevu? Neč byste usuzoval ze škrábanice toho chlapíka? Písmo je čitelné a pravidelné, odpověděl jsem. Ten člověk se pohyboval v obchodním světě a má poměrně pevný charakter. Holmes zavrtil hlavou. Podívejte se na jeho dlouhá písmena, řekl. Sotva přečnívají úroveň ostatní řádky. Tohle D by klidně mohlo být A a tohle L se dá číst jako E. Lidé pevného charakteru dokážou dlouhá písmena vždy odlišit, ať píší jakkoliv nečitelně. Takhle K prozrazují rozkolísanost a z velkých písmen čiší samolibost. No, teď si ale udělám menší procházku, musím si ověřit pár maličkostí. Doporučuji vám tuhle knihu, jednu z nejpozoruhodnějších, jaké kdy byly sepsány. Je to Mučednictví muže od Winewooda Reeda. Za hodinu budu zpátky. Usadil jsem se u okna se svazkem v ruce, ale autorovi troufalé teorie nedokázali upoutat mé myšlenky. Ty totiž se trvávaly u naší nedávné návštěvnice, u jejich úsměvů,
hlubokých a bohatých odstínů jejího hlasu, u podivné záhady, která obestírala její život. Bylo-li jí 17 let v době, kdy zmizel její otec, muselo jí dnes být 27. A to je líbezný věk, kdy mládí už ztratilo své sebevědomí a zkušenostmi poněkud vystřízlivělo. A tak jsem seděl a snil, ale hlavou se mi začaly honit tak nebezpečné myšlenky, že jsem se spěšně vrátil ke svému psacímu stolu a zuřivě jsem se zahloubal do nejnovějšího pojednání o patologii. Jak jsem mohl já, vojenský doktor, s mizerně pochroumanou nohou a ještě mizernějším bankovním kontem, troufat si snít o takových věcech? Byla jen pouhým číslem, jedním z faktorů, nic víc. A rýsovala-li se přede mnou má budoucnost v černých barvách, bylo jistě lepší hledět jí tváří v tvář jako muž a nepokoušet se jí rozjasňovat prchavými bludičkami fantazie.

0: knížeti Františku Telekovi, rumunskému šlechtici, bylo 27 let, když přicestoval do Neapole. Událost, která jej tam zastihla, zasáhla pronikavě do jeho života. V oné době zpívala v neapolské opeře San Carlo slavná pěvkyně Stilla a kníže se do ní zamiloval. Nabídl pěvkyni sňatek a Stilla jeho nabídku přijala. Byl určen den sňatku a Stilla se vystoupením v roli Violety ve Verdiho opeře loučila s neapolskými milovníky operního umění. Ve chvíli výjevu, kdy Violeta umírá, styčil se v loži nejbližší jevišti jeden ze dvou návštěvníků. Byl to muž vysoké statné postavy, asi 50letý, s výrazným obličejem ozdobeným prošedivělým plnovousem. Jeho planoucí zrak a v té chvíli hrůzně bledá tvář, jako by přitáhly oči zpěvačky. A tu pojednou jakoby pěvkyni náhle silně ozářené ostrým zdrojem světla ochromila nevylíčitelná hrůza. Zdvihla k ústům ruku a ústa se jí zalila krví. Zavrávorala a skácela se. Kníže Telek vběhl na scénu a sevřel Stillu náručí.
1: Stillo! Drahá moje, Stillo!
2: Co se děje?
1: Co se s ní stalo? Je mrtva. Mrtva! Mrtva.
0: Kdo by byl v tu chvíli pohlédl do lože, povšiml by si, že už ji onen vysoký muž s plnovousem opustil. Zmizel i jeho společník.

0: Zapomeňme na onu tragickou událost, nechme uplynout 5 let a zavítejme do země lesů, nejdivočejšího kraje Sedmihradska, prostoupeného sopečnými výběžky Karpat a zbrázděného mnoha řekami. Z horské planiny, na níž pastýř Frick z nedaleké vesnice Verstu hraje svým ovečkám na pastýřskou surmu, můžeme pozorovat obrysy vzdáleného starého hradu. I pastýř upírá zrak na hrad, tyčící se na hřebenu vulkánského průsmyku. Tu náhle přerušil hru a vstaženou pravicí zahrozil.
1: Marně se pyšníš na svý skále, Karpatský hrade. Ještě 3 roky a budu se dívat na tvoje rozvaliny. Staletýmu boku v podhradí zbývají už jen 3 větve. Už jen 3. 4. se ulomila dnes v noci. No copak, ovečky, copak?
2: Hej, příteli!
1: No tak už přestaň, hunděláči. No to je přece náš starý známý, podívejme se, tak on ještě dejchá, pořád se potouká po Karpatech se svým krámem na hřbetě.
3: Opravdu je to starý Frick. Ovce mu trhají vlci, ale on si žije. Doufám, že se vám vede dobře, Fricku.
1: No jak kdy, podle počasí.
3: A tak to tedy dnes dobře, poněvadž je hezky.
1: Ale zítra bude pršet, nehnu pořádně rukama, v kolenou to praská.
3: Tak bude pršet? Co pak u vás prší bez mraku?
1: Ty přijdou v noci, v lamých ovčí je drsná, suchá, sáhněte se.
3: A to bude zlé pro lidi na cestách, jako jsem já. Nedáte mi počinek? No ať se netáhnu splný.
1: Komu jsou užiteční takový krámy? K čemu je tenhle přístroj?
3: Prozradí, jestli je teplo nebo zima.
1: To poznám sám. A tenhle krám s těma ručičkama?
3: Ukáže, jestli bude zítra pršet nebo bude hezky.
1: No a co ukazuje teď?
3: Opravdu? Bude pršet?
1: No tak. A potřebuju já váš přístroj?
3: No to tady nepotřebujete ani moje hodinky.
1: Já mám jedny. A jdou sami, slunce. I můj pes takovým hodinám rozumí. Aha. I ty moje ovečky.
3: No.
1: No a co tahle trubička kramáři? To je bouchačka, co?
3: A bouchačky neprodávám. To je dalekohled.
1: Čemu je takový dalekohled?
3: Dovede náravně prodloužit zrak, pastýři.
1: Já mám dobrý oči. Když je jasno, vidím i nejvyšší skálu na vrcholu Letezatu a poslední stromy v průsmyku.
3: S mým dalekohledem byste dohlédl ještě dál. Zkuste to.
1: Podívejme se, zkuste to.
3: No?
1: A nebude to nic stát?
3: Nic.
1: Tak ukažte.
3: Přivřete jedno oko, tím druhým se dívejte.
1: Když jste se naučil hát, kramáři, vždyť já vidím až do Verstu, to je přece naše náves, poznávám i lidi, koukejme, lesní knyk dek, zrovna se vrací z obchůzky, pušku přes rameno, pěkně to napichuje. Bodeť má proč, protože mu běží naproti Miriota Richtáře kolce. Takhle by se před lidma nehubičkovali. Teď si musí dát pozor, když je mám v téhle trubičce.
3: Vesnice je blízko, Fricku. Podívejte se dál.
1: A nebude to opravdu nic stát.
3: Jak jsem povídal, podívání nestojí nic.
1: Tak se mrknu k Orgátský planině, k hradu. Viděl jsem dobře. 4. větev se poroučela. A nikdo ji nezdvihne, aby si z ní udělal svatojanskou pochodeň. Nikdo. Ani já ne. Ohrozil bych tělo i duši. Ale někdo si pro tu větev stejně přijde, obklopený pekelným vohněm a zápachem. A bude to čert.
3: Nečarujte, pastýři.
1: To je krásná věcička, ten váš dalekohled. Já vidím jen mlhu, jak stoupá z hradní věže. Ty to přece není mlha. Ty to je kouř. To není možný, z hradních krbů se už 20 let nekouřilo. Hrad je opuštěný a kouř opuštěným hradu. Kramáři, co stojí ta zázračná trubička?
3: Pro vás, Fricku, 1,5 florinu.
1: Tady jsou.
3: Děkuju za počinek. to si kupujete pro sebe?
4: Pro sebe, pro svýho pána, pro lichtáře z Verstu, pana Kolce.
3: A bude chtít dalekohled? Zaplatí vám ho?
4: Zaplatí. Dva floriny, který dalekohled stál, nejsou tak moc.
3: Dva floriny, Friku?
4: Jo, dva floriny, kramáři. No, dobrou noc a šťastnou cestu. Teď už musím hnát domů.

0: Ulomená větev staletého hradního buku a kous nad hradem vzbudili v pověrčivém pastýři pocit strachu. Hrad byl odedávna opředen pověstmi, že se tam objevují strašidla a přízraky. Není tedy divu, že Frick spěchal, aby ty hrůzné novinky oznámila rychtáři Kolcovi. Nalezl ho v hospodě u krále Matyáše.
1: Pane rychtáři! V Karpatském hradě je oheň.
2: Co to blábolíš, Fricku? Co by v hradě mohlo hořet? Kamení?
1: Povídám jen pravdu, a když hrad nehoří, tak aspoň kouří.
2: A viděl smlhu?
1: Viděl jsem kouř. No, pojďte se podívat sám, z okna hradní věž vidět.
2: Jak můžu vidět odtud kouř?
1: No tímhle ho uvidíte.
2: Co je to?
1: To je přístroj, který jsem pro vás koupil od kramáře za 2 floriny.
2: Touhle trubičkou, že uvidím kouř v té dálce.
1: No, jen si dejte k oku a druhý přivřete.
2: Kouř? Opravdu z hradu stoupá kouř?
3: Možná, že tam uhodil blesk.
1: Už týden nezahřmělo, krčmáři.
4: Kdo tam tedy ten oheň rozdělal?
1: Nechci se rouhat, ale byl to určitě čert. Ten lišák se spíš vyzná v rozdělávání ohně, než vašení.
4: Pánbůh s námi a zlý pryč.
1: Z hradu se bude kouřit tak dlouho, až tam nezůstane kámen na kameni. Buk už má jen 3 větve a hrad bude stát ještě 3 roky a pak ho ďáblové zboří.
2: Tohle je ovšem vážná věc. Co tomu říkáte, učiteli?
5: Frick nikdy neplácal do větru. Dobře ví, že pověsti kolem hradu nelžou.
3: Nezlobte se na mě, pane učiteli, ale já tomu nevěřím.
6: Krčmáři, jste můj člověk. Přátelé, nechme hrad kouřit, když se mu chce. Podívejte, co pak náš pan učitel nekouří celý den. Chulí, ne? Když vás tak někdy poslouchám a teď se na vás tak dívám, jak jste všichni celý povledlí hrůzou, prosím vás, že ten oheň rozdělávala strašidla? No proč ne? Třeba mají rýmu. Třeba z hradní věží mrzne i v květnu. A poslyšte, co když se tam peče chléb pro onen svět? Tam se musí dobře jíst. Možná, že si tam postavili pec nebeští pekaři. Jakože jsem doktor Patak, jinak to nebude.
0: Ano, to promluvil místní doktor Patak, jehož šprýmy vesničané nesnášeli, jako vůbec nesnášeli toho doktora. Bývalý ošetřovatel, pomocník v městské nemocnici, který dokázal na nejvýše poradit, že se zlámaná noha musí dát do destiček, ale udělat už to pořádně neumí.
2: Vy tedy, doktore Pataku, v tom kouři taky nevidíte nic podivného?
6: No prosím vás, kouří se ze všech komínů ve verstu. A je na tom něco divného?
1: Co pak, pan doktor Patak, ten na řeči ohradu nikdy nedbal, on nikdy nepás v Horáchovce, nespal pod širým nebem. On vždycky odvážně tvrdil, aspoň tady v Jonášově krčmě, že by se šel rád do hradu podívat, jen kdyby ho k tomu někdo vyzval.
6: Ale podívejme, Fricka. Ovce spočítat neumí, ale pamatuje si věci, o kterých člověk sám nic neví.
3: Neuhýbejte, doktore. Frick řekl jen to, co jsme slyšeli všichni. A nejednou...
6: Počkat, to, že jsem... A tady v krčmě, a kdy, prosím vás, jestli se smím ptát?
2: Dost často, Pataku. A měl byste tedy slovo dodržet?
6: Ale, no tak, prosím vás, jít na hrad jen proto, že se tam kouří z věže.
1: Učiteli se taky kouří z vajíčky. Neříkal jste to?
2: My vás k tomu Pataku nevyzýváme. My vás o to prosíme.
6: No tak tohle tak náhle. No chápejte, přátelé, je takový návrh. A tak znenadání. No,
2: vidím, doktore Pataku, že uhýbáte. Nuže, já jako rychtář verstu vás už o to neprosím. Já vás k tomu vyzývám.
3: Tak. Ale já myslím, že doktora ani vyzývat nemusíme. Však on dovede držet slovo, že?
6: No tak počkejte, přátelé, uvažte jednu věc, podívejte, já odejdu a někdo ve vsi onemocní.
1: Co vám umřel poslední pacient, nikdo ještě nestonal.
6: K čemu by ta cesta byla? Kouř vidíme všichni i odtud, nač se plahočit takovou divočinou. A ne, pro takovou hloupost se do hradu nepotáhnu.
7: Tak tam půjdu já.
2: Ty, Nikolasi, Deku?
7: Já, rychtáři. Ale pod jednou podmínkou, že doktor Patak půjde se mnou.
4: Prosím tě, Niku, máme před svatbou.
7: Ničeho se neboj, Mirioto. Vrátím se živ a zdráv.
6: Co tě to
8: napadlo, lesníku?
7: To, co už dávno napadlo vás, doktore. Chcete se snad ještě vykrucovat?
8: Tak tedy, když mě tady k tomu Richtář vyzval a že umím držet slovo, tak tedy půjdu s Nikem.
4: Niku, prosím tě.
7: Teď už nemůžu ustoupit, Merioto. Chceš snad, aby mě všichni považovali za zbabilce jako Pataka? Vrátím se, určitě se vrátím.
8: A kdy vyrazíme, Niku?
7: Zítra ráno před rozedněním, doktore Pataku.
9: Volám Nicolase Deka. Nicolasi, nechoď do Karpatského hradu. Nechoď tam. Stane se ti neštěstí.
4: Niku. Niku, já to tušila.
0: Komu patřil onen záhadný hlas? Kde se skrývala neviditelná ústa? Byl to hlas živého člověka, či hlas ze záhrobí? Kdo ví? Jisté je pouze jedno. Krčmář prohledal dům od sklepa až po střechu a nikoho nenašel. Pozdní hosté narychlo opustili krčmu, vrátili se do svých domovů a tam se zabarikádovali. Krčmář Jonáš připevnil okenice a zamkl dveře na dva západy. Na celou vesnici padla netušená hrůza. Leč i přes ono tajemné a důrazné varování se na zítří vydali lesník Nick Deck a doktor Patak na strastiplnou pouť ke Karpatskému hradu.
10: Já to věděl, cesty už dávno zarostly, aby jsme se prosekávali noži.
7: Až přijdeme k řece, doktore, půjde se nám lehčeji.
10: Lehčeji, mně se do hradu nikdy nepůjde lehce.
11: Niku, ta hrozba se totiž netýkala jenom tebe.
10: Když se ti něco stane, jak já vyváznu.
7: Tak poslyšte, zpáteční cestu najdete i pod mě, Pataku.
10: A tma už na sebe nedá dlouho čekat. Troufám si tvrdit, že na hrad za světla nedojdeme. Já už ne.
11: Pozor.
10: Polámu si obě nohy.
7: Jste doktor, spravíte si je.
10: To je bolest. Poslyš, Niku, měj rozum. Vraťme se, dokud můžeme vůbec chodit. Podívej, už se plahočíme kolik hodin takovou divočinou.
7: Ztrácíme čas zbytečnými řečmi, Pataku.
10: Já už nemůžu. Už bych potřeboval postel.
7: Možná, že ji v hradu najdeme.
10: Ne, Niku, tohle jsme si neumluvili. Do hradu s tebou nevstoupím.
7: Přespíte tady venku, ale sám.
10: Sám? Pod tím zlořečeným hradem? Ne, to se raději vrátím do Verstu hned. Hned, teď, okamžitě.
7: Tak šťastnou cestu.
10: Počkej.
7: Pataku.
10: Počkej, Niku. Počkej, Niku, tak to nemyslím. Tak to nemyslím, Niku. Aspoň si na chvíli odpočinou.
7: Ne, musíme se k hradu dostat přecetněním.
10: Ne, Niku, já nejdu s tebou. Ne, zlořečený hrad, vrátím se, ne. Počkej, přece bys mě tu nenechal uprostřed divočiny. Niku, počkej, zavěsím se do tebe. Nepustím tě dál, zmlátím tě, prosím tě, Niku, nenechávej mě tu. Prosím tě, Niku.
0: Konečně se před nimi z večerní mlhy vynořily obrysy hradu a za dalších 30 minut stanuli pod starými hradbami. Byli kolem dokola obklopeny hlubokým, divoce zarostlým a močálovitým vodním příkopem. Padací most byl zdvižen na bránu. V úkol vládlo hluboké ticho.
10: Zaplať Bůh. Snad už bych byl neušel ani metr. Jen bych rád věděl, Niku, jak se chceš dostat přes ten příkop.
7: Přespíme tu. A ráno uvidíme, doktore.
10: Ty můj bože. Jestli se rána vůbec dočkáme.
0: Zkušený lesník, zvyklý spát ve volné přírodě, vybral vhodné místo k ulehnutí. Položil se do trávy a usnul okamžitě. Za to doktor Patak se široce otevřenýma očima naslouchal nočním zvukům, které se v jeho pobouřené fantazii měnily ve sténání, šeptání a vzdechy. Cítil upíry, jak tlukou křídly do skal. Viděl čarodejnici, jak

0: na Orgalské planině kolem hradu dalo do pohybu skály i stromy a k dovršení hrůzy se nočním tichem rozlehl chmurný zvuk. Touž Patak nevydržel a vzbudil svého společníka.
1: Zvon, zvon, Niku, slyšíš? To zvoní sám ďábel.
0: A tu z hlavní věže vytryskl pruh oslnivého světla, které oba muže oslepilo. A v zápětí se krajem rozlehl řev podobný řevu lodních sirén.
1: Niku, Niku, co se na mě tak díváš? Kriste, pane, ty nežiješ, vyhlížíš jako mrtvola. Niku, promluv, promluv.
2: Jsem živý jako vy, doktore.
1: Ne, ne, ne, nejsi.
2: To dělá strach.
1: Ne, ne, ne, jsi mrtvý. Tvoje tvář je synalá.
2: Doktore.
1: Máš vyhaslé oči, zelené vlasy. Niku, Niku, my už nežijeme.
0: Nic už pak nevyrušilo oba odvážlivce, šťastně se dočkali svítání. Doktor Patak k smrti vyděšen, Nikola Zdek s novou odvahou a chutí objasnit tajemství hradu. Stanuli znovu před padacím mostem. Dlouhý řetěz, splývající ze zvednutého mostu, se zdál být jedinou cestou, kterou se mohl obratný člověk dostat na hradby a odtamtud do nádvoří. Lesník Nik se rozhodl okamžitě. Znamenalo to však sestoupit dříve do vodního příkopu.
1: Niku, Niku, mohou tam být jedovatí hati?
2: To mohou, doktore. Ale oba máme vysoké, dobře okované boty. Dáme si pozor.
1: Ne, ne, ne, blázne, jdi sám. Mám se rád. Počkám na tebe tady. Já už mám těch tvých střeštěných kousků až po krk. Do toho strašného příkopu mě nedostaneš. Každý krok tam znamená nebezpečí.
2: V Karpatech je mnoho nebezpečných míst. Nutit vás nebudu. Jdu sám. Pokusím se vyšplhat po tom řetěze na hradební výčnělek.
1: Varuju tě naposledy, Niku! Slez, Niku! Probáče, prosím, slez!
2: Ještě 2 metry a jsem nahoře!
1: Víš, co tě čeká za hradbami?
3: Zastav se! Zastav se, nebo odejdu!
2: Jděte si!
0: A Nik šplhal dál. Doktor Patak v novém záchvatu hrůzy chtěl prchnout, ale jako nějakým kouzlem zbaven pohybu nemohl sehnout z místa. Měl pocit, jako by mu vrostly nohy do země. Nik Dek se zatím dostal ke konci řetězu do výše brány a zachytil se kování, na němž byl řetěz upevněn. A tu se mu vydral z hrdla výkřik bolesti a hrůzy. A jakoby bleskem zasažen, Nik Dek sklouzl prudce zpět po řetěze k zemi. Doktor Patak třeštil oči na jeho postavu. Náhle pocítil úlevu, mohl se pohnout. A hned se k Nikovi rozběhl. Díky bohu jeho srdce ještě bylo. Doktor si Nika naložil na záda a puzen strachem vyvinul nadlidskou sílu a zamířil se svým těžkým břemenem k verstu.

0: téže noci prožil krčmář novou hrůzu. Když se připravoval k ulehnutí, rozlehl se krčmou znovu onen tajemný hlas.
1: Nikolas Dek nedbal výstrahy a byl potrestán. Doktor Padach je na cestě do Verstu. Chcete-li oba zachránit, výjděte jim naproti.
0: Pět dnů po návratu Nikolase Deka a doktora Pataka z neblahé výpravy, večer o 8:30, stiskl kdosi kliku u dveří krčmy hospodského Jonáše. Jako obvykle bylo zamčeno. Jonáš se toho nečekaného zvuku polekal.
2: Kdo je tam?
3: Dva cestující.
2: Živí?
3: Ale ano, velmi živí.
2: Jste si tím jisti?
3: Jsme tak živí krčmáři, jak je to vůbec možné. Ale jestli nás necháte stát venku, zemřeme hlady u vašeho prahu.
2: Chviličku strpení, pánové, strpení. Děj se vůle boží. Jsou-li to nadpřirozené bytosti, tak se mi sem dostanou třeba s klíčovou dírkou. Ale jestli jsou opravdu živí, tak se může trochu naplnit můj splasklý měšec. Hned.
4: Dobrý večer, krčmáři.
5: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.

0: Dobrý večer, pěkně vítám, pánové.
1: Zamykáte se, jako by tu nebylo bezpečno.
0: Kde je dnes bezpečno, zácný pane?
1: Jsem kníže Telek. Mohu dostat pokoj pro sebe a pro svého sluhu Roka?
0: To mě moc těší, urozený pane. O, jeden pokoj, dva, tři, kolik si budete přát? Ještě jednou vás vítám.
1: Můžete nám připravit něco k večeři?
0: Račte mít půl hodinky trpělivost a nabídnu vám večeři hodnou vaší důstojnosti.
1: Ne, chléb, vejce a studené maso nám pro dnešek zcela postačí. Ale co nejdříve, jsme velmi unaveni.
0: Zajisté, ovšem. Hned to bude.
1: Nezdá se, že byste měl mnoho práce. Nikde živá duše.
0: Dnes opravdu. Ani noha. Je už pozdě a ve verstu se chodí spát se slepicemi. Ale teď, když dovolíte, kníže, připravím večeři. Jen aby dnes v noci ten tajemný hlas zase nežvanil.
2: Noc probíhla bez zvláštního vzruchu a Bůh ví, jak se rozneslo, že Jonášova hospoda u krále Matyáše má zase po dlouhé době hosty. Kdekdo je chtěl spatřit, a tak se ráno netrhli v krčmě dveře. Přišel i richtář Kolc, který si považoval za čest pohovořit si s knížetem.
3: Škoda, že nás chcete tak brzy opustit. Náš kraj si zaslouží pozornosti.
4: To zase jo, zvlášť v posledních dnech já...
3: Nemíchejte se do rozhovoru, Fiku. Odpuste kníže tomu pastýři.
1: Není co odpouštět, naopak. Jaká pak je to zvláštnost, o které jste chtěl mluvit, dobrý muži?
3: Friku, kdy pak hodláš hnát ovce do hor k večeru?
4: Když se tady milostivý pán ptá, lichtáři...
1: Moc by mě to zajímalo. Kdo ví, zda se sem za čas zase nevrátím.
4: To už tady ve verstu asi nikoho nenajdete v zácnosti.
3: Friku!
1: Vaše náznaky vzbuzují moji zvědavost.
2: I přes hrozivé pohledy svého pána vyprávěl pastýř Frik o událostech posledních dnů. Nezapomněl se zmínit ani o tom, co postihlo doktora Pataka a hlavně lesníka Nikadeka. Kníže naslouchal vyprávění velice pozorně.
1: Já jsem nikdy nevěřil v nadpřirozené bytosti, ale co když se usídlili na hradě zločinci?
5: Zločinci, pánbu s námi?
6: To by chtělo četníky.
1: Nepřeji si, aby je někdo rušil? A tak se snaží lidi zastrašit nějakými triky.
7: Jaké pak triky? Straší tam. Všude tady straší. Co ten hlas, který Nika varoval, ozval se zrovna tady, v téhle místnosti. A druhou noc ho slyšel krčmář znovu.
1: Vysvětlení proto nemám. A přesto na žádné čáry nevěřím.
6: Za to já v ně věřím. A nikde zrovna tak. Kdo ví, jestli mu památka na hrad nezůstane na dosmrti.
7: Ani mne nikdo nepřesvědčí, že v tom nejsou čáry.
1: Vy jste přece učitel.
7: Ale vím svoje, kníže.
1: Ujišťuji vás, přátelé. Kdybych se mohl jen o dva dny déle zdržet, sám bych se svým sluhou Rokem hrad navštívil. Věřte mi, že bych brzy přišel na kloub tomu tajemství.
3: Ach, kníže, v krčmě u krále Matyáše je nebezpečné takhle hovořit ten hlas.
1: Žádný hlas na světě, ani sám ďábel by mi nezabránil v tom, abych se do toho vašeho hradu nepodíval.
7: Určitě vás slyší.
8: Kníže Teleku! Kníže Teleku! Dokaž svou odvahu a přijď! Zvu tě na Karpatský hrad!
1: Co tomu říkáš, Roko?
9: Záhadná věc, pane.
1: Měl bys chuť, abychom se té záhadě podívali na kloub? Co se stane, zdržíme-li se o dva nebo tři dny?
9: Vlastně nic, pane.
1: Nože, podíváme se na ten hrad. Jsem stále víc a víc přesvědčen, že se tam usídlili zločinci.
0: Ale ten hlas, jak se jen o vás dověděl?
1: Ti lidé z hradu mají své společníky i zde. Někdo z nich nepozorovaně promluvil do nějaké roury, jaké používají na lodích námořníci. A tak vzbuzují v pověrčivých lidech strach a děs.
0: Kéž byste měl pravdu, vzácný pane.
1: Jistě se nemýlím a dokážu to. Ještě dnes se s Rokem vypravím na hrad.
9: Poradili jsme si už se všelijakými dareby, pane. Proč by se nám to nemělo podařit i v tom tajemném Karpatském hradě?
1: Komu vlastně patří ten hrad hospodský?
0: Baronu Gorcovi, kníže.
1: Baronu Gorcovi?
2: A krčmář Jonáš si všiml, jak kníže Telek při vyslovení jména barona Gorce nápadně pobledl ve tvářích. A nyní vraťme čas o několik let zpět, do oné doby, kdy se kníže František Telek zasnoubil se slavnou pěvkyní Stylou. Připomeňme si onen tragický večer, kdy Styla zpívala naposledy a Telek se stal svědkem její náhlé a nevysvětlitelné smrti. Vzpomínáte si?
10: Jak divno.
2: V této chvíli se v louži nejbližší jevišti vztyčil jeden ze dvou návštěvníků. Byl to muž vysoké statné postavy, asi 50letý, s výrazným obličejem ozdobeným prošedivělým plnovousem. Jeho planoucí zrak a v té chvíli různě bledá tvář, jako by přitahovali oči zpěvačky. Při pohledu na toho muže se Style náhle roztřásl hlas a její krásný obličej mrtvolně zbledl. A tu pojednou... jakoby Stylu ochromila nevylíčitelná hrůza. Zdvihla k ústům ruku a ústa se jí zalila krví, zavrávorala a skácela se. Kdo by byl v té chvíli pohlédl do lože, povšiml by si, že už jí onen vysoký muž s plnovousem opustil. Zmizel i jeho společník. Jen kníže Telek věděl, kdo byl onen člověk v loži. Byl to muž, který nevynechal jediné představení, v němž Styla zpívala. Muž, který už několik let nabízel Style manželství a šlechtický titul spolu s nesmírným bohatstvím. Byl to muž, jehož Styla nemilovala a tvrdošíně odmítala jeho nabídky a který ji proto pronásledoval a vyhrožoval jí. Byl to baron Gortz. Od onoho představení v neapolské opeře San Carlo kníže Telek barona Gortze nespatřil. Byl přesvědčen, že jeho hrůzné a neočekávané objevení vylekalo Stylu tak, že jí způsobilo smrt. Odhodlání knížete Teleka navštívit tajemný hrad v Karpatech tímto nenadálým odhalením jenom vzrostlo. Rozhodl se však dříve zajít za lesníkem Nikolasem Dekem.
11: Poslyšte, pane Deku, co je vám známo o baronu Gortzovi?
12: Myslíte majitele hradu? Už 20 let o něm nebylo nic slyšet. Kdo si přinesl do Verstu zprávu, že zahynul?
11: Baron Gortz byl ještě před 5 lety živ. A teď dál. Co byste říkal mé domněnce, že se nyní vrátil a zavřel se ve svém hradu?
12: Aby se tam ukryl? Před čím, proboha?
11: Třeba před trestem za zločin, který kdysi spáchal.
10: To není možné.
12: Jestliže se ukrývá v hradu baron Gortz, pak bych musel věřit, že je horší než sám ďábel.
11: Baron Gortz je ďábel, milý pane Deku.
2: Kníže Telek se vrátil do krčmy u krále Matyáše. Byla opuštěna a tak mohl v klidu přemítat o posledních událostech. Seděl v pohodlném křesle a pomalu se ho zmocňovala ospalost, ale i v polospánku vnímal každý zvuk kolem. Náhle zaslechl cosi zvláštního. Pokojem se nesl jakýsi sladký a jasný hlas. Neviditelné rty zpívaly výraznou melodii. Melodie skončila. Hlas zvolna slábl, až se vytratil docela. Kníže Telek otevřel oči a vytrhl se ze své strnulosti.
11: Ten hlas? To byl přece hlas Styly. Hlas, který jsem tolik miloval. Spal jsem, nebo se mi to jenom zdálo?
2: Druhého dne se mladý kníže probudil s duší přeplněnou vzpomínkou na včerejší přelud. Sešel do hospodské místnosti. Zastihl tam už svého sluhu Roka a několik hostů.
11: Je všechno připraveno na cestu, Roko?
13: Všechno, pane.
14: Tak jste si to nerozmyslel, kníže?
11: Naopak, jsem k cestě do hradu odhodlán pevněji nežli včera.
14: Ochraňuj vás tedy Bůh.
11: Na Boha spoléhat nemohu. Ale prosil bych vás o jedno, rychtáři. Pošlete do města někoho se žádostí, aby sem byli posláni četníci.
1: Vyrazí-li do hradu okamžitě, mohou tam být za 2 hodiny po nás.
7: Z duchy si ani četníci neporadí.
1: To poznáme, milý pane učiteli. Nuže, rychtáři.
14: Zařídím všechno potřebné, kníže. Do večera jsou četníci u hradu. Vám i jim se půjde snáze nežli Nikovi a Patakovi, kteří se museli prosekávat houštinami.
1: Díky, pane Kolci. A nyní, Roko, vydejme se na cestu.
14: Šťastnou cestu, kníže.
2: Ještě za světla dorazili oba odvážlivci na hřeben Orgalské planiny. Hrad nevypadal nějak vábně ani za denního světla, ale také nepůsobil hrozivě.
7: Ještě je čas, pane, obrátit se k tomu prokletému místu zády. Co tím získáme, vnikneme-li dovnitř?
1: Mnoho, Roko. Moje důvody brzy poznáš.
7: Nechci je znát. Půjdu všude tam, kam půjdete vy, ale rád bych vás, kníže, ještě upozornil, že se už začíná šeřit a nežli se vyšplháme nahoru až k hradu, uplyne dobrá půlhodinka a to už bude tma.
1: Nemám to v úmyslu. Nechci přijít k úrazu jako Nik s tím doktorem. Přespíme tady na planině a ráno. Ráno uvidíme, Roko.
2: Orgalská planina potemněla. Roko vyhledal příhodné místo k přenocování, potom skromně pojedli a ulehli do vysoké trávy. Ještě se na tmavé obloze neobjevily hvězdy, když tu se na hradní plošině z nenadání objevila nejasná postava. I Roko ji spatřil. Oba vyskočili a hleděli na podivné zjevení. Byla to žena s rozpuštěnými vlasy, oděná v dlouhou bílou řízu. Kníže Telek okamžitě poznal styl. Stála tam na hradbách nehybná, s rukama vstaženýma ke knížeti a s pronikavým pohledem upřeným na něho. A pak zaslechli i její hlas.
1: To je přece Styla. Ona žije, Roko. Žije. Styla žije.
2: Zjevení zmizelo a hlas stichl. Knížeti se zjevila strašlivá pravda. Zbožňovaná žena je už 5 let vězněna uprostřed 7 hradských Alp v útrobách starobylého Karpatského hradu. Tehdy, když se v Neapoli zmítal v horečkách vyvolaných zdánlivou tragickou smrtí Styly, kdy se nemohl zúčastnit ani pohřbu, tehdy se baron Gortz Styly zmocnil a odvlekl jí do Karpat. Neapolští ctitelé pěvkyně truchlili před prázdnou rakví.
1: Roko, Roko, zdá se mi, že pozbývám rozumu.
7: Ne, pane. I já tu ženu viděl a slyšel její hlas.
1: Ten bídák Stylu pouze uspal a potom ji unesl. Roko, musíme ji vyrvat z baronových rukou.
7: Půjdu s vámi, pane.
1: Ne, příteli, ne. Do hradu vniknu sám.
7: Kníže, vzpomeňte na lesníka.
1: Ano, děka. Vím o nebezpečí a vyhnu se mu.
7: Dva si snáze poradíme.
1: Prosím tě, Roko, jdi naproti četníkům. Nebudu-li tě čekat, až přijdou, pak vnikněte do hradu za mnou.
7: Četníci sem trefí i beze mne, kníže.
1: Slyšel jsi?
7: Dobrá. Učiním, jak si přejete.
2: Kníže Telek rychle stoupal k hradu. Ve chvíli zmizel věrnému sluhovi z očí, ale Roko se neobrátil k hradu zády. V patřičné vzdálenosti, aby ho jeho pán nespozoroval, sledoval každý jeho krok s pistolí v ruce, připraven ochránit ho, kdyby mu hrozilo nebezpečí. Bylo to poprvé, co knížete neuposlechl. Kníže zatím vystoupil až k hradu. Nezdržel se, aby do tmy nevykřikl jméno své milované.
1: Stylo! Stylo!
2: A jakoby ho zbožňovaná bytost zaslechla, osvětlilo se v hradní věži okno. Pruh světla zalil vodní příkop před branou do hradu. A stalo se, co Telek nečekal. Padací most byl spuštěn. Kníže bez rozmýšlení proběhl až k bráně a opřel se do nízkých okovaných vrátek. Branka se s tichým vrznutím otevřela. Kníže vklouzl do hradu. Pohltila ho rázem tma, protože světlo v okně zhaslo. hradací most se s rachotem zvolna zvedal a dolehl pevně na bránu, ale o vteřinu dříve stačil po něm proklouznout i Roko. Oba odvážlivci byli uvězněni v Karpatském hradu. Roko sevřel pevněji pistoli a rozhlédl se. Ve tmě však nemohl vidět, že jakási postava se náhle vztyčila za knížetem a prudkým úderem do hlavy ho skolila. Silné paže knížete uchopili a kam si ho vlekli. Těžké a bolestivé otřesy však přivedly knížete k vědomí. Pootevřel oči. Ocitl se v prostorné zámecké kapli a v záři louče viděl bledý obličej barona Gortze. Muž, jenž sem knížete dovlekl, uvolnil sevření a kníže padl bez hnutí k zemi. Telek v něm poznal člověka, který sdílel s baronem Gortzem v onen nešťastný den loži v opeře San Carlo.
13: Je v bezvědomí, orfaniku.
15: Neprobere se do rána, barone.
13: Tím lépe pro nás. Aspoň nám nebude překážet. Elektrické spojení se všemi podzemními chodbami je připraveno?
15: Vedení i dynamitové nálože, barone.
13: Budeme mít dost času k útěku do bezpečí, až zapneme proud?
15: Nálože jsou přesně načasovány. Výbuch nastane v době, kterou sami předem určíme.
13: Bohužel výbuch zničí i tvoje geniální přístroje. Kdy se narodí vědec, který dokáže zachytit na kovový válec lidský hlas a bez drátů ho přenést na obrovskou vzdálenost, jako si to dokázal ty, milí příteli? Kdo dokáže věrně zachytit a opět promítnout obraz?
15: Plány a tabulky přístrojů jsou navěky uloženy v mé hlavě, milí barone Gortzi. Ty nezničí nikdo.
13: Ano, ano. Nuže? Milý orfaniku, je čas zapnout přístroj, který přivodí výbuch.
15: Stačí 15 minut, barone?
13: Daruj mi půl hodiny, orfaniku, abych se ještě mohl rozloučit se Stylou.
2: Přimhouřenýma očima pozoroval kníže Telek, jak se orfanik sklonil nad hodinovým přístrojem a posunul jeho ručičky na 30. minutu. Potom stiskl páčku a pekelný stroj začal odtikávat poslední vteřiny Karpatského hradu.
13: Nyní mne, orfaniku, nech o samotě. Chci ještě naposledy vidět a slyšet svou zbožňovanou. Za 20 minut se sejdeme u východu stajné hradní chodby a potom překročíme vulkánský průsmyk.
15: Jak si přejete, pane? Jenom se neopozděte. Hodinový stroj je nařízen přesně.
13: Neobávej se, orfaniku.
2: Orfanik tiše vyšel dvířky dovedně maskovanými kamennými kvádry. Telek přimhouřenýma očima pozoroval stále barona. Gortz zapnul jednu z mnoha páček a z přístroje vytryskl proud světla. Osvětlil protější bílou stěnu kaple a před zrakem knížete Teleka se objevila Styla. V téže bílé říze, jako v noci na hradbách. Gortz zapnul jinou páčku a Styla počala zpívat.

0: Knížetelek zadržel dech. Pochopil, že obraz, styly i její hlas byly vyvolány skvělým vynálezem baronova pomocníka fyzika Orfalika. Obraz i hlas byly tak věrné, že se Telek nezdržel, aby nevykřikl.
1: Stylo! Stylo!
0: Baron Gorc se prudce otočil a upřel hrozivý pohled na Teleka.
2: Vy, Teleku?
3: Já, barone. Přišel jsem, abych vyrval Stylu z vašich rukou.
2: Styla je už 5 let mrtva, kníže. A její obraz, její hlas nebudou nikdy patřit vám. Vaší vinou mě Styla odmítla. Vy jste způsobil, že předčasně skonala. Utrápila se. A za to zemřete mou vlastní rukou.
0: Baron Gorc vytrl ze zánětří dýku, přiskočil ke knížeti a chystal se zasadit mu smrtící ránu. V tom okamžiku baron vykřikl a zvolna otočil hlavu směrem, odkud výstřel zazněl. Mohl ještě zahlédnout věrného Telekova sluhu Roka, který svíral v ruce pistoli. Pak skřivil obličej bolestí a dýka mu vypadla z ruky. Uchopil křečovitě přístroj a zřítil se i s ním k zemi. Fenomenální vynález Orfanika se roztříštil na mnoho kusů. Obraz Styly rázem zmizel a stichl i její hlas. Telek se vrhl v místa, kde naposledy uzřel obraz své milované.
4: Všechno je zničeno, Roko. Všechno. Styla je teď skutečně mrtva pro celý svět.
5: Je přece mrtva už 5 let, pane. A já děkuju Bohu, že žijete vy.
0: V tu chvíli otřásl hradem mohutný výbuch. Hrad se otřásl v základech a hlavní věž se zřítila. Jak se to mohlo stát, když stroj měl vybuchnout až za 30 minut? Orfanik totiž zaslechl výstřel z Rokovy pistole, vytušil nebezpečí a tmavou chodbou spěchal svému pánu na pomoc. Ve tmě se zapletl do spleti elektrických drátů, vznikla jiskra a ta způsobila předčasný výbuch dynamitové nálože pod hradem. Orfanik si sám uchystal hrob. Když po necelé hodině vnikli do trosek kdysi pyšného hradu četníci, nalezli Teleka i Roka v bezvědomí. Naštěstí hradní kaple nebyla podminována, tak následky výbuchu nebyly pro ně tragické. Po několika dnech opustili kníže Telek s Rokem Berst, když ještě předtím mohli upřímně blahopřát k sňatku šťastným manželům Miriotě Kolcové a již zcela uzdravenému odvážnému lesníku Nikolasi Dekovi. Krčma hospodského Jonáše u krále Matyáše se opět denně plnila hosty a nikdo z Verstu už nepomyslel na vystěhování. Učitel dětem ve škole s pýchou ukazoval záhadný elektrický přístroj nalezený Telekem v podkroví Jonášovy krčmy. Umožňoval baronu Gorcovi až z Karpatského hradu varovat odvážlivce, kteří chtěli rušit jeho plány. Přístroj však už nepromluvil, protože jeho vynálezce byl mrtev. Zcela jistě však nadejde doba, kdy onen zázrak techniky bude jiným geniálním vědcem vzkříšen a doufejme, že tentokrát bude sloužit jen a jen dobré věci.

Dobrý den. Na toulkách českou minulostí nás čeká setkání s Karlem IV. Ovšem nikoli jako vládcem, markrabětem, králem, císařem, ani jako s manželem čtyř královen, Blankou, dvou se stejným jménem Anna a jedné s dvojím jménem Alžběta neboli Eliška. Nesetkáme se s ním ani v jedné z jeho mnohých rolí politických, státnických, veřejných. Tentokrát bude řeč především o Karlovi jako spisovateli. A proto nalézáme v titulku dnešní z té 39. schůzky zkratku pro autorství C jako copyright a za ním autorovo jméno Carolus Quartus.

0: Toulky českou minulostí.
1: Secundis sedentibus in tronis mei
2: svým nástupcům, kteří budou sedět na mém dvojím trůně, chci dát poznat dvojí život tohoto světa, aby z něho vyvolili lepší. Představa dvojího života nám v mysli nejlépe vyvstane, užijeme-li podobenství o dvojí tváři. Neboť jako tvář, kterou zříme v zrcadle, je prázdná a není nic, tak také život hříšníků je prázdný a není nic.
0: Císař a král Karel IV. Se původně vůbec nechtěl do spisování nějaké kroniky míchat.
3: Naopak, snažil se tímto úkolem pověřit kronikáře cizího i domácího původu.
1: Víta Karolí,
2: neboli život Karlův, tedy vlastní Karlův životopis.
0: Tak ten začal panovník psát trochu jako ctnost z nouze.
3: Čistě mezi námi, životopis měl za úkol jej oslavit.
0: A ono je vždycky podezřelé, když dotyčný nějak moc chválí sám sebe.

0: První, kdo měl splnit císařovo přání, byl kronikář
1: František Pražský.
0: O autorovi tohoto spisu nevíme nic jiného, než co on sám o sobě napsal.
2: Vystudoval...
0: Tedy možná.
2: V Římě, byl správcem školy na Vyšehradě, pak kaplanem, zastával úřad kazatele v kostele svatého Víta.
1: Nejjasnějšímu knížeti knížat, ozdobenému pestrým vínkem všelijakých cností, panu Karlovi, z boží milosti králi římskému a českému, věnuji z oddaného srdce modlitby s přáním, aby v přítomném životě církev bojující šťastně chránil a v životě příštím věčně královal spolu s církví vítěznou.
3: František měl tu nejlepší snahu napsat dobré dílo, proto hned v úvodu poznamenal.
1: Dobrá mysl se pase v četbě jako v utěšených zahradách. Sbírá v nich jakoby růže nebo lilie, když to, co čte, zcela obrací a přivádí k lásce k Bohu či k bližnímu, nebo k vlastní nápravě. Však leckdy vážná pravda se stává pro čtenáře příjemnější vtipnou narážkou v řeči, podle onoho básnického výroku.
0: Vážnost se zamlouvá líp, jestliže zpestří ji vtip.
3: Věru, chválihodný úmysl.
2: Leč dílo poněkud zklamalo.
3: Ano, čím pak?
2: Především původností, tedy nedostatkem původnosti.
3: No ale s tím si ve středověku hlavu zrovna nelámali.
2: Arciť, jenomže... Když on se František poprvé pustil do své kroniky, tak použil prakticky kradené zboží.
0: Prostě opsal zbraslavskou kroniku Petra Žitavského.
2: Teprve později, když ji opravoval a prodlužoval až do roku 1353, přidal i vlastní statě, ze kterých mají radost historikové, protože František poměrně přesně zaznamenával, co se kolem pana krále a císaře Karla IV. Dělo.
3: A literární úroveň toho svěžího dílka?
2: Raději pomlčet.
0: Františkova vynalézavost byla natolik bídná, že se nezmohl ani na pořádné v dobrém literárním slohu sepsané věnování.
3: Půjčil si je.
0: Půjčil. Doslova. Vykradl dedikaci ze zbraslavské kroniky a tu ještě použil dvakrát. Poprvé ji věnoval biskupovi Janu Zdražic, podruhé císaři Karlu IV.
3: No ještě, že císař pán ta věnování neporovnával.
2: Když František Pražský zemřel, našel si Karel dalšího literáta, který měl zvěčnit jeho vládu.
0: Byl to potomek severočeské vladické rodiny, mladý církevní hodnostář, kanovník ve svatovícké kapitule.
1: Beneš Krabice z Vajtmíle.
2: Karel ho však neplatil jenom za literaturu.
3: A za co ještě?
2: Beneš Krabice musel jako vrchní stavební dozorce, investor, ředitel a kdo ví co ještě v jedné osobě, vést výstavbu katedrály svatého Víta na Pražském hradě.
0: On se Beneš na jednom místě docela poctivě přiznal, že...
1: Jsem své dílo psal podle pokynů pana císaře.
0: A další důkaz jeho skromnosti?
1: Dříve než přistoupím k dalšímu vyprávění, žádám tě, čtenáři, abys mi nezazlíval, že o tak slavných věcech píši hrubým a neumělým slohem.
0: Zdůvodnění.
1: Nikdy jsem se totiž neučil umění řečnickému a gramatiku jsem málo studoval. Uvážil jsem však, že mnozí vzdělaní muži zaneprázdnění jinými důležitějšími věcmi opomněli psát pražskou kroniku od časů krále Otakara. Aby tedy vzpomínka na to, co se mezi tím stalo, zcela nevymizela, rozhodl jsem se sepsat to, co jsem nalezl v různých knížkách a co jsem slyšel vyprávět od starších. Ne, že by všechno bylo pravdivé jako evangelium, ale věř tomu, čemu lze věřit, a oprav, co je třeba opravit.
2: První část kroniky je zase jenom odvarem Petra Žitavského, ke kterému připojil autor drobné poznámky.
0: V pozdějších částech je Beneš osobitější.
2: Někdy až příliš.
0: Na začátek čtvrté knihy například bez mrknutí oka zařadil Karlův vlastní životopis a pokračoval klidně dál.
2: No tak on autor nebyl zrovna nějaký veliký myslitel.
0: A že by literární genius, to už vůbec ne.
2: Ale slouží mu ke cti, že nikomu o Katě nenadržoval a zachovával si své vlastní stanovisko k událostem, které zapsal.
1: Jestliže bych v následujícím nebo předcházejícím textu snad napsal špatněji se poučen nebo z vlastní pohodlnosti něco, co by bylo na újmu cti panovníka nebo mých představených, nebo třeba z i jakýchkoliv osob, pokládám to od nynějška za nevyřčené a nenapsané.
3: Neboli odvolávám, co jsem odvolal?
1: Ba odvolávám to a jsem připraven opravit. A toto jsem napsal na svou omluvu, protože tak, jako v mnohomluvnosti zřídka chybí hřích, tak je obtížné nechybovat tam, kde se mnoho píše a ponejvíce o činech knížat, do jejich rady podaní nejsou připouštěni.

0: Za autora třetí kroniky pokládali současníci samotného císaře.
1: Napsal ji však pravděpodobně muž, o kterém kromě jeho jména víme jenom málo.
2: Přibík z Radenína, řečený Pulkava.
3: Takže to byl další literát, kterému Karel, jak bychom řekli dnes, udělil stipendium.
0: Aby zachytil myšlenky o jeho vládě, o pojetí českých dějin.
2: Začíná kronika nejjasnějšího knížete Karla, krále českého a císaře římského, vždy rozmnožitele, kterou sám sepsal a pečlivě z jiných spisů složil.
3: Kdybychom tomuto nadpisu bez zbytku věřili, tak bychom o autorovi neměli pochyb.
1: Jenomže v pozdějších dochovaných rukopisech, které přinesly nejširší znění kroniky, je jmenován docela jiný spisovatel.
2: Přibík z Radenína, doktor svobodných umění.
1: A v zápětí se říká, že Přibík kroniku sepsal na příkaz Karla IV. Podle jiných kronik.
0: Zatímco ve staročeském znění této kroniky je tenhle ten pan Přibík uveden jako její překladatel.
2: Přibík, syn Dluhojův z Radenína, mistr školní od svatého Jilí, řečený Pulkava.
1: Byl to pravděpodobně vzdělaný laik, nejspíš příslušník nižší šlechty, asi jeden z drobných šlechticů, kteří obklopovali Karla IV.
0: Karel prý sám prohlédl všechny dostupné kroniky.
2: A když je bedlivě pročetl, svěřil veškerou onu spolehlivou a pravdivou látku a zápisy o skutcích a činech oné země, kterou velmi nade všechny ostatní své země miloval, zmíněnému Přibíkovi, aby z nich sepsal jedinou pravdivou a správnou kroniku a aby z nich sestavil jediný svazek.
3: Říká Přibík Pulkava a ještě sám o sobě dodává.
2: To také, jak vidíš, učinil. Kdokoliv tedy budeš číst svrchu jmenovanou kroniku, kterou podle svých sil s převelikým a nesmírným úsilím složil již řečený Přibík, vzdávej díky nikoli jemu, ale všemohoucímu Bohu, a při její četbě miluj ji samu a těše se jí, buď pamětliv jeho práce a rač se za něho modlit k Bohu, aby s ním přebýval v království božím na věky věkův. Amen.
0: Autor prohlašuje, že se postaral o to, aby zmizely věci vymyšlené a nepravdivé a aby bylo do díla zařazeno jenom to, co je pravé a čisté.
3: Program to je teda náramný.
1: Ale skutečnost poněkud chudší. Kromě toho zpracování materiálu končí už tam, kde mělo vlastně začínat v roce 1330.
2: Končí kronika česká všech knížat a králů, kteří ve své době spravovali zemi českou a vládli v ní od jejího počátku.
0: Ještě s dalšími dvěma spisovateli to Karel zkusil. První z nich se jmenoval
2: Neplach, opat benediktinského kláštera v Opatovici.
0: A ten druhý byl cizinec, Ital.
2: Giovanni di Marignoli.
3: Neboli
2: Jan Marignola.
1: Neplach se pokusil slepit české dějiny dohromady s dějinami říšskými.
0: Ale že by se mu to povedlo, to se věru nedá říct.
1: Kromě toho měl autor značnou smůlu, protože se z jeho díla nikde nedochovala ta část, ve které píše o době Karla IV.
3: Co je nám platné, že známe celkem slušně Neplachův životopis, včetně přesných dat a míst narození a úmrtí, když nám jinak sděluje tato a podobná fakta.
2: Léta páně 1008. proslavil se svatý Štěpán, král uherský.
3: A tečka. Nikdy se nedozvíme, proč se zrovna onoho roku dotyčný proslavil.
2: Léta páně 12.41. Popolední bylo zatmění slunce, takže se lidé domnívali, že se smráká.
3: Ani pro astronomy nemá tento údaj valného významu, protože vůbec nevíme, kterého to bylo měsíce a dne.
2: Léta páně 13.36. V Čechách, sotva míli od Kadaně, ve vsi řečené Blov, zemřel jakýsi pastýř jménem Myslata. Ten každou noc vstával, obcházel všechny vesnice v okolí, strašil lidi, vraždil a mluvil. Probodli ho kůlem, a když ho chtěli spálit, nadmul se jako bík a hrozně řval. A když ho pokládali na oheň, kdo si popadl hůl, podl do něho a hned se vyřinula krev jako z hrnce. Když byl spálen, všechno zlo se uklidnilo. Kohokoliv však volal v noci předtím, ten do 8 dnů zemřel.
3: Zajímavý příspěvek k dějinám nauky o upírech neboli vampirologie, ale z hlediska historického informačně slabé.
1: Dalším specialistou, který měl uskutečnit Karlův záměr,
0: udělat z českých dějin dějiny světové,
1: byl Marignola, muž s jménem a životními zkušenostmi.
0: Předtím, než ho Karel pozval k pražskému dvoru, strávil jako cestovatel léta ve střední Asii, Číně, Indii a v Arábii.
3: Je jasné, že Marignola necestoval Orientem jako nějaký dobrodružný turista, to se tenkrát ještě nenosilo.
0: To ne, putoval ve službách papežské kurie. Mimochodem, horko těžko z ní tahal za tyto služby peněžní odměnu.
3: Takže Karlovu nabídku uvítal.
0: To určitě. A opravdu se zdálo, že ten zkušený italský cestovatel bude tím pravým, kdo konečně napíše pro Karla a jeho dvůr důstojné a umělecky hodnotné dílo.
3: A napsal?
1: Napsal, ale...
3: Nestála za nic, že?
1: Přesně tak. Marignola sice věděl hodně o tehdejším světě.
0: Ani potřebný literární talent mu nechyběl.
1: Jenomže o českých dějinách neměl ani páru.
0: A mezi námi... Ani se moc nesnažil, aby se o nich něco dozvěděl a pochopil je.
1: Kromě toho většinu napsal po návratu z Prahy do Itálie, kde neměl při ruce ani jedinou pomůcku, nějakou starou kroniku například.
3: A tak vzniklo to, co vzniknout muselo.
1: V jeho kronice najdeme celé strany popsané popisem ráje a historie hory Ceylon a zahrady Adamovy tamtéž.
3: Kteréžto údaje se týkají dnešního ostrova Sri Lanka, kde autor určitě byl.
2: První rodiče se živili na Ceylonu plody a pili mléko zvířat a před potopou nejedli maso. Adam byl tehdy usazen na hoře Ceylonu a začal zde budovat dům z velikých mramorových desek. Tam bydlí lidé velmi zbožní a čistí, dokonce tak velice čistí, že by žádný nebydlel v domě, kde by byl někdo plivl. Ba ačkoliv zřídka odplivují, přece jdou tak daleko kvůli slině jako z jiného důvodu.
3: Věru, závažná informace. To se toho o českém království našinec doví v knize jménem Kronika Česká.
2: Tak například nejurozenější císař Karel IV. Přivezl z Toskánska dívku v obličeji zcela zarostlou a po celém těle velice chlupatou, jako by byla dcerou vlka. A viděli jsme obludu v okolí Florencie, která se narodila z krásné matky, majíc 2 hlavy dokonale utvářené, 4 paže, 2 hrudi až k pupku, zde se v dokonalé podobě spojovaly a jedna jakási noha vycházela z boku a potom měla toliko 2 chodidla. Byla pokřtěna jako 2 osoby.
3: Do jaké míry odpovídalo Marignolovo pojetí kroniky Karlovým představám?
1: No, ona tato kronika je sice spisem stručným, jak Karel požadoval a chtěl, ale kvality nevalné.
0: A kromě toho si Karel od ní sliboval, že bude...
2: hladkého latinského slohu.
0: Ale ve skutečnosti je Marignolova latina kostrbatá, autor se často opakuje a vyjadřuje se nejasně.
1: Navíc si o samotných Češích docela normálně vymýšlí.
2: Jafet, náš otec, je 3. syn Noemův a od něho vzali Slované a Češi svůj počátek. Slované se nesprávným jménem nazývají Slávové, jako by se nazývali sluneční nebo zářící, nebo spíše slavní. Část jich tvoří Čechy. Byl mezi nimi totiž kdosi jménem Boja a podle něho byla nazvána Bohemia.
3: Po tolika nepříliš zdařilých zkušenostech nezbylo panu císaři a králi Karlovi, než aby se pustil do spisování sám.
1: Nebyla to ovšem kronika, do čeho se pustil.
0: Jeho Vita Karoli.
3: Neboli život Karlův.
0: Napovídá, že je to životopis. Jako životopis však vůbec nezačíná.
1: Je to spíš jakési kázání.
0: Karel prostě cítil potřebu svoje následovníky varovat před všemi špatnými lidskými náklonnostmi, zhoubnými především v mládí.
3: Zřejmě měl v tomto ohledu svoje vlastní bohaté zkušenosti, alespoň s některými špatnými lidskými náklonnostmi určitě.
2: Budete-li nenávidět lakomství, poplyne k vám bohatství. Lakomec nepanuje, nýbrž je poddán vládě peněz. Varujte se špatného spolčování a špatných rad, neboť hřích je nakažlivou nemocí. Dopustíte-li se hříchu, ať vaše duše cítí lítost nad vaším životem, dokud se neutečete k prameni zbožnosti a milosrdenství. Jakkoliv je lidské hřešit, přece je ďábelské v hříchu setrvávat. Nepopřávejte u sebe místa hněvu, ale mírnosti, neboť mírnost vítězí nad hněvem a trpělivost nad špatností. Nezáviďte jeden druhému, ale mějte lásku mezi sebou, neboť závist plodí zášť. Kdo nenávidí, není milován a ve své zlobě zahyne. Kdo však má lásku, miluje a je milý Bohu i lidem. Bude-li se chtít vaše srdce povyšovat, pokořte se a nechť k vám nevkročí noha pýchy. Nebuďte rozmařilí v jídle a pití, jak činí ti, jejíž bohem je břich a jejíž slávou a koncem je hromadění hnisu. Neposkvrňujte ledví svých, ale bedra svá opásejte, pevnou myslí se opásejte, uzavírajíce manželství. Zdržujte se od zla zahálky, aby vás nestáhla svou tíží do prohlubně pekla. Střeste se veškerého hříchu v útlém věku, neboť malá chyba na počátku velikou bude na konci. Potomstvu vašemu jsem pečlivě popsal výše uvedená slova moudrosti a bázně boží, jak jsem to jen ve své nepatrnosti s pomocí boží dovedl. Nyní chci vám napsat o marném a nemoudrém životě svém a o počátku svého světského běhu, aby vám mohl sloužit za příklad.
0: Když začal líčit svoje vlastní životní zážitky, nezapomněl na vzpomínky na nádherný francouzský královský dvůr.
1: Zmínil se o svém rodokmenu, ze kterého vyzdvihl dědečka z otcovy strany císaře Jindřicha VII. A dědečka ze strany matčiny českého krále Václava II.
0: Zdůraznil příbuzenský vztah k rodině francouzského krále.
1: Za to o svých vlastních rodičích se skoro vůbec nezmínil. Nenapsal ani slovo o jejich osobních a politických rozporech, jako by mezi nimi k ničemu nedošlo.
0: Marně bychom v jeho životopise hledali zmínku nebo aspoň narážku na trpká léta dětství v izolaci na hradech Lokti a Křivoklátě.
1: Naproti tomu věnuje hodně místa setkání s podmanivou osobností svého učitele Pierre d'Orsier.
3: Tedy pozdějšího papeže Klimenta VI.
1: Další čtyři rozsáhlé kapitoly věnuje kronikář Karel líčení svého pobytu a působení v italské lucemburské signorii.
0: Hospodářsky a kulturně nejvyspělejší země Evropy musela na toho mladíka zapůsobit dojmem přímo nesmazatelným.
2: Potom jsme dospěli do Čech, kde jsme nebyli po 11 let. Tam jsme shledali, že několik let předtím zemřela naše matka jménem Eliška. Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný svobodný hrad, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v měšťanských domech jako jiní měšťané. Pražský hrad byl tak zpustošen, pobořen a rozbit, že se od časů krále Otakara II. Celý sesul až k zemi.
3: Ani slovo o tom, kdo nesl za ten poněkud neutěšený stav českého království odpovědnost.
1: Veškerou vinu svedl na českou šlechtu, která se krále nebála, a podle Karla to byli většinou tyrani.
0: Dokonce i otevřenou nevraživost otce vůči sobě vysvětlil jako dílo zlých a lstivých králových šlechtických rádců.
1: Tatínek prostě za nic nemohl.
0: nemohl ani za Karlův útěk z Čech do Tyrolska.
1: Ten autor pečlivě zamaskoval rouškou pomoci svému bratrovi Janu Jindřichovi.
0: Že ho král Jan prakticky vyštval, o tom nepadlo ani slůvko. Neodpovídalo by to obrazu morálně příkladného panovníka.
1: Tři další kapitoly Karlova životopisu opouštějí jeho vzpomínky a věnují se homílím.
3: Homílie jsou jakýmsi výkladem biblického textu čteného při mši.
1: Karel se tady rozepsal o pasáži Matoušova evangelia, ve které rozvádí myšlenku o povaze nebeského království.
2: Podobno je království nebeské pokladu skrytému v poli. Podobno je království nebeské člověku kupci, hledajícímu pěkně perly, který, když nalezl jednu drahou perlu, odešel a prodal všechno, co měl, a koupil ji. Podobno je království nebeské síti spuštěné do moře a shromažďující v sobě ryby všeho druhu.
1: Smyslem této homilie bylo vysvětlit Karlův princip
2: Deo servire regnare es.
3: Neboli
2: Králování je totožné se službou Bohu.
1: Čímž vlastně dokazuje nutnost politického spojenectví s církví.
0: Hned na to bez jakéhokoliv přechodu se autor vrací domů a popisuje, jak se mu vládlo.
3: Velice suverénně, i když pořád byl vlastně pouze markrabětem moravským.
0: Hodně místa věnuje rozhovoru, který vedl s Pierrem de Rossière, nyní už kardinálem v jeho avignonském domě.
2: Petr, kdysi opat fékámský, v té době kardinál, přijal mne, tehdy markrabího moravského, do svého domu, když jsem vystupoval před papežem Benediktem. I řekl mi jednou, když jsem byl u něho v jeho domě.
1: Ty budeš jednou králem římským.
2: Odpověděl jsem mu.
1: Ty budeš ještě dříve papežem.
2: A to obojí se potom stalo.
0: Zbytek životopisu,
3: to znamená 6 kapitol z 20,
0: se liší a dost podstatně.
1: Takže nikdo nepochybuje o tom, že je psal
0: nebo diktoval
1: někdo jiný než Karel IV.
0: Není vyloučeno, že je zachytil Karlův dlouholetý kancléř Jan ze Středy.
3: Proč ale Karel nepokračoval v psaní, anebo tedy spíš v diktování dál? Proč to vzdal?
1: Literární tvorba vyžaduje většinou autorovo soustředění, vyžaduje potřebný čas.
0: A toho Karel nikdy moc neměl.
1: Politická aktivita mu nedopřávala klidu a plně zabírala jeho čas, i když náhodou občas dlel delší dobu na jednom místě.
0: Je pravděpodobné, že většinu svých literárních děl napsal v Praze nebo na některém ze svých oblíbených hradů, hlavně na Karlštejně.
1: Nedostatek času vtiskl Karlovu spisovatelství do velké míry ráz improvizace.
0: Mnohdy nebyl ani úplným a naprostým autorem, ale jakýmsi spoluautorem, pořadatelem, redaktorem díla.
1: Někdy byl jeho podíl zúžen na roli iniciátora.
2: Moralitates, knížecí zrcadlo, nová historie o svatém Václavovi, dopisy Francesku Petrarkovi, korunovační řády, majestás Karolina.
3: To všechno a ještě mnohé jiné český král a římský císař sepsal a nadiktoval.
1: Pro autora to byla především a hlavně služba politice.
0: Konec konců takovou službou se žádný politik neskompromituje.
1: A pokud zná pravopis, tak ani nezesměšní.
3: Což se o mnohých jiných politických služebnících nedá říct.
0: Panovník přispěl svými literárními ambicemi velmi podstatně a úspěšně do pokladnice latinské literatury v Českém království.
1: A nejenom to. Oživil zájem o některé literární žánry, hlavně odborné a právnické.
2: Kdož pak budete královat po mně, ozdobení korunou královskou, pomněte, že i já jsem královal před vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů. Podobně i vy upadnete v nic, přecházejíce jako stín a jako květ polní. Co je platná urozenost a nebo hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí, s pravou vírou.

statek, co sousedí s naším statkem, patří panu Frejkovi a paní Frejkové. Frejkovi mají dvě děti. Kluky. Jmenujou se Filip a Vilda. Někdy si k ním chodím hrát. Já jsem holčička a je mi 8. Filipovi je taky 8. Vilda je o 3 roky starší, je mu 10. Pravda, 11. Minulý týden se Frejkově rodině přihodilo něco strašně zvláštního. Vypovím vám to, jak nejlíp dokážu. Pan Frejka a jeho 2 chlapci ze všeho nejradši chodili na lov. Každou sobotu ráno si vzali pušky a šli do lesa, kde stříleli zvěř a ptáky. I Filip, kterému je teprve 8, měl už pušku. Já střílení zvířat nesnáším. Prostě nesnáším. Nepřipadá mi správné, aby muži a chlapci zabíjeli zvířata jen proto, že je to baví. A tak jsem vždycky přemlouvala Filipa a Vildu, aby to nedělali. Kdykoliv jsem byla u nich na statku, tak jsem se jim to ze všech sil snažila vymluvit, ale oni se mi jenom smáli. Jednou jsem dokonce něco podobného řekla panu Frejkovi, ale on prostě šel dál, jako bych byla vzduch. A pak jsem jednu sobotu ráno viděla, jak Filip s Vildou jdou s tatínkem z lesa a nesou roztomilou mladou srnku. To mě tak rozlobilo, že jsem na ně začala křičet. Kluci se mi smáli a pošklebovali se mi a pan Frejka mi řekl, abych šla domů a hleděla si svého. A to tomu nasadilo korunu. Před očima jsem měla najednou rudo. A než jsem se stačila zarazit, tak jsem udělala něco, co jsem vlastně udělat nechtěla. Ukázala jsem na všechny 3 svým kouzelným prstem. Jemináčku, ukázala jsem prstem i na paní Frejkovou, která v lese nebyla. Ukázala jsem na celou Frejkovic rodinu. Už kolik měsíců jsem si říkala, že už nikdy na nikoho svým kouzelným prstem neukážu, po tom, co se stalo s mou paní učitelkou, starou paní Vintrovou. Chudák paní Vintrová. Jednou nás ve škole učila pravopis. Vstaň, řekla mi, a hláskuj mi slovo lev. To je lehký, odpověděla jsem. L-E-F. Jsi hloupá, holčička, řekla paní učitelka. Nejsem hloupá, vykřikla jsem. Jsem moc hodná, holčička. Běž, budeš stát za trest v koutě, řekla paní učitelka. To mě strašně rozlobilo. Najednou se mi udělalo rudo před očima, ukázala jsem rázně na paní učitelku svým kouzelným prstem a takřka okamžitě. Se stalo? Hádejte. Začaly jí růst na obličeji fousy. Dlouhé černé fousy.

Petrová už zase v pořádku, tak musím odpovědět, že není. A nikdy nebude. To s tím kouzelným prstem umím odjakživa. Nedokážu vám říci, jak to dělám, protože to sama nevím. Ale dojde k tomu vždycky, když se rozlobím a když se mi udělá rudo před očima. A pak se mi rozlije po celém těle horko a začne mě strašlivě svrbět koneček ukazováčku pravé ruky a najednou ze mě vyšlehne takový jakoby záblesk, prudký záblesk, jako elektrická jiskra. Vyskočí a zasáhne člověka, co mě rozlobil. A jakmile na něj zamířím svým kouzelným prstem, tak to začne. Zkrátka, můj kouzelný prst zamířil na celou Frejkovu rodinu a už se nedalo nic dělat. Utíkala jsem domů a čekala, kdy to začne. A začalo. A brzo. Vypovím vám, co se vlastně začalo. Ráno den na to, co to skončilo, mi to Filip s Vildou vypověděli. Odpoledne ten den, co jsem na Frejkovi ukázala kouzelným prstem, šli pan Frejka s Filipem a Vildou znovu na lov. Tentokrát chtěli střílet divoké kachny a tak si to namířili k jezeru. Za první hodinu jich dostali 10, za druhou ještě 6. To je přece den, vykřikl pan Frejka. To tu ještě nebylo, byl bez sebe radostí. Pak jim nad hlavami přiletěly 4 další divoké kachny. Letěli nizoučko, trefit je byla hračka. Prásk, prásk, prásk, vystřelili pušky. Kachny pokračovaly v letu. Netrefili jsme se, řekl pan Frejka. To je zvláštní. Pak se ty kachny k překvapení všech otočily a letěly zpátky proti puškám. Hej, řekl pan Frejka, co to pro všechno na světě dělají? Tentokrát si o to přímo koledujou. A znovu na ně vystřelil. Pan Frejka zrudl v obličeji. To dělá to světlo, řekl. Stmívá se a není už dobře vidět. Pojďme domů. A tak vykročili k domovu. S těmi 16 kachnami, co zastřelili předtím. Ale ty 4 kachny je nenechali na pokoji. Začali střelce oblítávat kolem dokola. To se panu Frejkovi nelíbilo. Všá, vykřikl. A mnohokrát po nich vystřelil znovu, ale marně. Prostě je ne a ne trefit. Ty 4 kachny jim lítaly nad hlavou celou cestu domů a nic je nepřimělo, aby odlítli. Když ten večer odešli Filip a Vilda spát, vyšel pan Frejka ven pro trochu dříví na přiložení. Jak šel přes dvůr, uslyšel najednou na obloze křik divoké kachny. Zastavil se a zvedl hlavu. Byla úplně klidná noc. Nad stromy na kopečku stál srpeček žlutého měsíce a na obloze svítilo plno hvězd. Na to uslyšel pan Frejka šumot křídel, která mu letěla přímo nad hlavou a uviděl 4 kachny odrážející se temně od noční oblohy a letící těsně vedle sebe. Oblítávali stavení. Pan Frejka zapomněl na dřevo a spěchal zpátky dovnitř. Začínal dostávat pěkný strach. To, co se dělo, se mu vůbec nelíbilo. Ale paní Frejkové o tom nic neřekl. Řekl jenom, pojďme si lehnout, jsem unavený. Tak si vlezli do postele a usnuli.

Ráno se pan Frejka probudil první. Otevřel oči, chtěl natáhnout ruku po hodinkách, aby se podíval, kolik je, ale ne a nedostat ruku spod peřiny. To je zvláštní, řekl si, kde mám ruku? A pak ležel a uvažoval, co se stalo. Třeba si tu ruku nějak poranil? Zkusil to s druhou. Ale ani ta nevylezla. Posadil se. A teprve teď uviděl, jak vypadá. Zařval a vyskočil z postele. V tom se probudila paní Frejková a když uviděla pana Frejku stát na podlaze, i ona vykřikla. Pan Frejka byl totiž najednou úplně malilinkatý. Dosahoval asi tak k sedátku židle, ale výš ne. A tam, kde mýval paže, měl kachní křídla.

křičela paní Frejková v obličeji celá fialová. Co se ti to stalo, mužičku? Chceš říct, co se to stalo nám, zvolal pan Frejka. Teď byla řada na paní Frejkové, aby vyskočila z postele. Rozběhla se k zrcadlu, protože se na sebe chtěla podívat. Ale byla moc malá, než by se v něm viděla. Byla dokonce menší než pan Frejka a i ona měla místo paží křídla. Achich, achich, achich, vzlikala paní Frejková. To je dílo nějaké čarodějnice, vykřikl pan Frejka. A oba začali pobíhat po místnosti a plácat křídly. Za okamžik tam vlítli Filip a Vilda. Stalo se jim totéž. Měli křídla, ale paže ne. A byli úplně malilinkatí. Asi jako síkorky. Mami, mami, mami, cvrlikal Filip. Helice, maminko, my umíme lítat. A oba vzlítli do vzduchu. Okamžitě sleďte dolů, řekla paní Frejková. Jste moc vysoko. Ale než stačila říct další slovo, vylítli Filip a Vilda oknem. Pan Frejka a paní Frejková se rozběhli k oknu a vykloukli ven. Oba mrňousci byli už vysoko na obloze. A na to řekla paní Frejková panu Frejkovi. Nemyslíš, že bychom to taky dokázali, miláčku? Proč by ne, odpověděl pan Frejka. Pojďme to zkusit. A zaplácal mohutně křídly a z ničeho nic vylítl prudce vzhůru. Stejně tak paní Frejková. A když se vznesla do vzduchu, začala křičet. Pomoc, zachraňte mě! Ale no tak, odpověděl pan Frejka, neboj se. A tak vylítli oknem vysoko na oblohu a netrvalo dlouho a dohonili Filipa a Vildu. Zanedlouho lítala kolem celá rodina. Je, to je krása, křičel Vilda. Odjakživa jsem si přál poznat, jaké je to pocit, když je člověk pták. Nemáš ještě unavený křídla vidžené, miláčku? Zeptal se pan Frejka paní Frejkové. Vůbec ne, odpověděla paní Frejková. Mohla bych lítat do skonání světa. Hej, podívejte se dolů, řekl Filip. Někdo nám chodí po zahradě. Všichni se podívali dolů a pod sebou ve své vlastní zahradě uviděli čtyři obrovské divoké kachny. Byly velké jako lidi a místo křídel měly dlouhé člověčí paže. Šli v řadě ke dveřím Frejkova stavení, mávali pažemi a zvedali do vzduchu zobáky. Stát! Zavolal maličkatý pan Frejka a snesl se jim nad hlavu. Běžte pryč, to je můj dům! Kachny zvedly oči a zakvákali. První natáhla ruku, otevřela dveře a vešla do stavení. Ostatní za ní. Dveře se zavřely. Frejkovi se snesli k zemi a posadili se na zítku u dveří. Paní Frejková se rozplakala. Ach, můj bože, ach, můj bože, vzlikala. Vzali nám dům, co si počnem, nemáme kam jít. I chlapci začali pofňukávat. Sežerou nás v noci kočky a lišky, řekl Filip. Já chci do svý postele, řekl Vilda. Koukejte, řekl pan Frejka, brečet nemá smysl, to nám nepomůže. Mám vám říct, co uděláme? Co? Opáčili. Pan Frejka se na ně podíval a usmál se. Postavíme si hnízdo. Hnízdo, odpověděli. A umíme to? Musíme si ho postavit, řekl pan Frejka. Musíme přece někde spát. Leďte za mnou. A tak odlítli k vysokému stromu a pan Frejka vybral přímo na vršičku místečko pro hnízdo. Teď potřebujeme klacíčky, řekl. Spousty a spousty malých klacíčků. Leďte a hledejte všichni klacíčky a noste je sem. Ale vždyť nemáme ruce, namítl Filip. Tak je noste v puse. Paní Frejková a chlapci odlítli. Zanedlouho se vrátili každý v puse klacíček. Pan Frejka si je od nich vzal a začal stavět hnízdo. Ještě, řekl. Potřebuji jich víc, víc a ještě víc. Lítejte. Hnízdo rostlo, pan Frejka skládal zručně klacíčky jeden k druhému a po chvíli řekl. Už dost klacíčků, teď potřebuju listí, peříčka a podobné věci, abych mohl hnízdo měkoučce vystlat. Stavění hnízda pokračovalo a pokračovalo. Trvalo to dlouho, ale konečně bylo hotové. Vyzkoušejte si ho, řekl pan Frejka a vyskočil z hnízda.
Byl se svou prací velice spokojen. Jú, to je nádhera, vykřikla paní Frejková, když vlítla do hnízda a posadila se. Mám pocit, že co nejdřív snesu vajíčko. Ostatní si vlezli k ní. To teploučko, řekl Vilda. To je krása žít tak vysoko, řekl Filip. Jsme sice malí, ale tady nahoře nám nikdo nemůže nic udělat. Ale co budem jíst, řekla paní Frejková. Celý den jsme neměli v puse. To je pravda, odpověděl pan Frejka. Tak si zaletíme zpátky domů, vletíme tam otevřeným oknem a až se nebudou kachny dívat, vezmem si plechovku sušenek. Ale vždyť nás ty hnusný velký kachny rozklovou na kousky, vykřikla paní Frejková. Budeme strašně opatrný, lásko moje, řekl pan Frejka. A odlítli. Jenže když dolítli ke stavení, zjistili, že jsou všechna okna a všechny dveře zavřené. Dovnitř to nikudy nešlo. No podívejte se, jak si ta odporná kachna vaří na mým sporáku, vykřikla paní Frejková, jak letěla kolem kuchyňského okna. Co si to dovoluje? A podívej se na támhletu, co drží v ruce mou krásnou pušku, zvolal pan Frejka. Jedna leží v mý posteli, zaječel Vilda, když nakoukl horním oknem dovnitř. A jedna si hraje s mým elektrickým vláčkem, vykřikl Filip. Ach, jich ouvej je mináčku, řekla paní Frejková. Zabrali nám celý dům a už ho nikdy nedostaneme zpátky. A co budem jíst? Červy teda jíst nebudu, řekl Filip. To radši umřu. Ani slimáky, dodal Vilda. Paní Frejková vzala oba chlapce pod křídla a přitiskla je k sobě. Nebojte se, řekla. Já vám všechno krásně rozžvejkám. Ani ten rozdíl nepoznáte. Dostanete znamenitý slimáčkový karbanátky a chutnou červovou sekanou. Ne, vykřikl Vilda. Nikdy, přidal se Filip. To je odporný, řekl pan Frejka. Jenom protože mám křídla, nemusíme ještě jíst ptačí potravu. Budem radši jíst jablka. Na stromech je jich plno. Pojďme. A tak odlítli k jabloni. Jenže jíst jablko a nedržet ho v ruce, to není jen tak. Pokaždé, když se člověk do něj chce zakousnout, jablko uhne. Nakonec se každému podařilo uzobnout pár kousínků. A pak se začalo stmívat, a tak se všichni vrátili do hnízda a uložili se ke spánku. Přibližně v tu dobu jsem doma zvedla telefon a chtěla volat Filipovi, abych se přesvědčila, že jsou všichni v pořádku. Haló, řekla jsem. Kvák, odpověděl mi na druhém konci drátu nějaký hlas. Kdo je tam? Zeptala jsem se. Kvák, kvák. To seš ty, Filipe? Zeptala jsem se. Kvák, kvák, kvák, kvák. Prosím tě, nech toho, řekla jsem. Na to se ozval nějaký strašně divný zvuk. Něco jako ptačí smích. Honem jsem položila sluchátko. Ach, to ten můj kouzelný prst, vykřikla jsem. Co to jen proved mým kamarádům? Tu noc, co se pan a paní Frejkovi a Filip a Vilda pokoušeli vysoko nahoře v hnízdě trošku vyspat, začal vát prudký vítr. Strom se kymácel ze strany na stranu a všichni, i pan Frejka, měli strach, že hnízdo spadne dolů. Na to se rozpršelo a pršelo a pršelo. A do hnízda natekla voda a všichni byli zmáčení jak hastrmani. Ach, byla to ošklivá, přeošklivá noc. Ale konečně přišlo ráno a s ním i teplé sluníčko. No, řekla paní Frejková, díky nebesům, že to skončilo. Už nikdy nechci spát v hnízdě. Vstala a podívala se přes okraj. Pomoc! Vykřikla. Podívejte se dolů. Co se děje, lásko moje? Zeptal se pan Frejka. A i on vstal a vykoukl přes okraj. V životě ho nic tak neudivilo. Na zemi pod nimi stály 4 obrovité kachny, velké jako člověk, a 3 z nich držely v ruce pušku.
Jedna měla pušku pana Frejky, jedna Filipovu a jedna Vildovu. Všechny pušky mířily přímo vzhůru na hnízdo. Ne, ne, ne, zvolali pan Frejka a paní Frejková současně. Nestřílejte, prosím vás, nestřílejte. Proč ne? Zeptala se jedna kachna. Byla to ta, co neměla pušku. Vy po nás taky v jednom kuse střílíte. Ale to je přece něco jinýho, odpověděl pan Frejka. My máme dovolíno střílet na kachny. A kdo vám to dovolil? Zeptala se kachna. My si to dovolujeme navzájem, odpověděl pan Frejka. No dobře, řekla kachna, tak my si teď navzájem dovolíme střílet po vás. V té chvíli bych byla ráda viděla obličej pana Frejky. Prosím vás, ne, vykřikla paní Frejková. Jsou tady nahoře moje dvě malé děti. Přece byste nestříleli po mých dětech. Vy jste včera zastřelili moje děti, odpověděla kachna. Zastřelili jste všech šest mých dětí. Já už to nikdy neudělám, vykřikl pan Frejka. Nikdy, nikdy, nikdy. Opravdu? Zeptala se kachna. Opravdu, odpověděl pan Frejka. Už nikdy, co živ budu, nezastřelím žádnou kachnu. To nestačí, odpověděla kachna. A co srnku? Udělám všechno, co řekneš, jenom když na nás přestanete mířit těma puškama, vykřikl pan Frejka. Už nikdy nezastřelím kachnu, ani srnku, ani nic jinýho. Dáš mi na to svý slovo? Zeptala se kachna. Dám, dám, řekl pan Frejka. A zahodíš svoje pušky? Zeptala se kachna. Rozlámu je na kousínky, odpověděl pan Frejka. A už se nikdy nebudete muset mě ani mý rodiny bát. No tak dobře, řekla kachna. Tak už můžete na zem. A mimochodem, gratuluji ti k tomu hnízdu. Na první pokus vypadá moc hezky. Pan Frejka, paní Frejková, Filip a Vilda vyskočili z hnízda a snesli se na zem. Pak se jim najednou před očima zatmělo a přestali vidět. V tom okamžiku je všechny přepadl podivný pocit a pak uslyšeli, že jim v uších hučí silný vítr. Pak se ta černota před jejich očima proměnila v modř, na to v zeleň, na to v červeň a pak ve zlato. A najednou stáli v nádherné sluneční záři v zahradě u svého domu a všechno bylo zase jako dřív. Zmizela nám křídla, vykřikl pan Frejka. A vrátili se nám paže. A už nejsme malinkatý, zasmála se paní Frejková. Ach, to jsem ráda. Filip s Vildou začali tancovat radostí. Pak uslyšeli nad hlavami křik divoké kachny. Všichni obrátili oči vzhůru a uviděli, jak ti čtyři ptáci, odrážející se krásně od modré oblohy, letící těsně vedle sebe, míří k jezeru v lese.

0: tak za půl hodiny na to jsem vyšla do Frejkovy zahrady. Chtěla jsem se podívat, jak to tam vypadá, a musím přiznat, že jsem očekávala to nejhorší. U vrátek jsem se zastavila a vytřeštila oči. Byl to podivný pohled. Pan Frejka rozbíjel v jednom rohu velkým kladivem všechny tři pušky na kousínky. V druhém rohu kladla paní Frejková na 16 malých kopečků hlíny, o kterých jsem se později dověděla, že to jsou hrobečky kachen, které zastřelili den předtím, krásné květiny. Uprostřed dvora stály Filip a Vilda s pytlem tatínkova nejlepšího ovsa. Kolem nich bylo plno kachen, hrdliček, holubů, vrabců, čermáčků, skřivanů a mnoho dalších druhů ptáků, které jsem neznala, a všichni zobali oves, který jim chlapci po hrstích rozhazovali. Dobré jitro, pane Frejko, řekla jsem. Pan Frejka odložil kladívko a podíval se na mě. Já už se nejmenuju Frejka, řekl. Na počest svých opeřených přátel jsem si změnil jméno z Frejky na Čejku.
1: A já jsem paní Čejková, řekla paní Frejková.
0: Co se stalo, zeptala jsem se. Připadalo mi, že jim všem čtyřem přeskočilo. Filip a Vilda mi pak vyprávěli celý příběh. Když skončili, Vilda dodal.
1: Podívej, tamhle je to hnízdo, vidíš ho? Přímo nad náma na vršičku toho stromu. Tam jsme spali předešlou noc.
0: To jsem celý postavil já, prohlásil pyšně pan Čejka, do posledního klacíčku.
1: Když nám nevěříš, přidala se paní Čejková, tak běž dovnitř a podívej se do koupelny na tu spoušť.
0: Vana je plná až po okraj, řekl Filip. Museli v ní plavat celou noc. Kam se podíváš, všude peříčka.
2: Kachny vodu milujou, řekl pan Čejka.
0: Já jsem rád, že si u nás užili.
1: V tom okamžiku se odněkud od jezera ozvalo hlasité prásk.
0: Někdo střílí, vykřikla jsem. To bude Jakub Miller, odpověděl pan Čejka. On a jeho tři kluci jsou postřílení posedlí, celá rodina. A já jsem měla najednou rudo před očima. A po celém těle se mi rozlilo horko. A pak mě začal strašlivě svrbět koneček ukazováčku. Cítila jsem, jak ve mně roste ta moje moc. Otočila jsem se a utíkala k jezeru, co mi nohy stačily.
1: Hej, křikl za mnou pan Čejka, kam utíkáš?
0: Za Millerovýma, křikla jsem na něj v odpověď.
1: Ale proč?
0: Jen počkejte, však uvidíte, odpověděla jsem.
1: Dneska v noci budou všichni do jednoho hnízdit na stromě.

0: Osada 40 mílí zapadala stále víc a víc do sněhu. Gordon Bedok, tulák v povodí Stříbrné řeky, se rozhodl, že tady několik dnů zůstane. Do jeho chaty je odtud tak daleko a snad by tam ani nevydržel v té samotě. Nikdy jindy mu samota nevadila, ale dnes to bylo něco docela jiného. Jsou Vánoce. Podivný čas, který tě najde i v té největší dálce a rozcitlivý tvou mysl vzpomínkami na doby dávno minulé. Rozbřinkaný orchestrion v hostinci hraje dnes jenom vánoční písně a Gordon Bedok tak mnoho z nich zná a tolik mu připomínají. Ano, dnes musí být mezi lidmi. Teď se otevírají dveře a dovnitř vchází muž v kožešinách. Venku zuřivě štěká jeho psí spřežení. Podívejme se, je to Fred Bartley, seržant z policejní stanice v Saskatchewanu. Co tady chce? Jde se jen ohřát nebo někoho hledá? Muži v hostinci přestali hlučet. Gordon Bedok v letících vteřinách zpytoval svědomí. Co se na něj mohlo asi tak prozradit? Bylo toho dost. Zákon se tady v pustině tak snadno překračuje. Objevil snad seržant u jeho chaty dynamitové patrony na zabíjení ryb? Nebo mu přišel na jiný zakázaný způsob lovu, či snad... Gordne Bedoku, pravil policista. Prodal jste v Saskatchewanu kožešiny z vykradené chaty mrtvého Jacka Miltona. Musíte se mnou na stanici, abyste to vysvětlil. Bedok si povzdychl. Představa vánočního večera se rozplynula. Jaké pak vysvětlování? Bedok se do chaty zemřelého lovce skutečně dostal a nashromážděné kožešiny odnesl a prodal. Seržantovi, to jen tady před lidmi zabalil obvinění a zatčení Bedoka do ohleduplných slov o vysvětlení. Orchestrion dohrál svou píseň. Bedok zaplatil útratu a vyšel za seržantem do sněhové vánice. Bude to strastiplná jízda. Na policejní stanici je skoro 3 hodiny cesty. Vyrazili. Vítr se vzmáhal ve vichřici. Příbaly sněhových vloček oslepovaly oči, třeba že obličeje obou mužů byly téměř celé ukryty pod kožešinami. Na některých místech zapadaly psy do sněžných jam a s nimi i saně. Bedokovi bylo na nic. Za svůj přestupek si posedí ve vězení stanice nejméně 30 let. Neuvidí jaro, neprožije ten báječný, nádherný čas v kraji své Stříbrné řeky. Ani léto tam nestráví. Bude sedět někde ve tmavé kopce stanice po všechny ty sluné dny a tam nahoře na řece půjde jaro a léto naprázdno bez něho. V lese se vichřice změnila ve sněhovou bouři. Kmeny, troucí se větrem o sebe, vydávaly pekelný rachot. Chvílemi nebylo na krok vidět. Některé stromy nevydržely nápor bouře, lámaly se a padaly přes cestu. Bylo nutno přenášet přes ně saně a vysazovat na ně i kousající zdivočelé psy zamotané do řemení. Bedoka napadlo, že teď je nejvhodnější příležitost. Zmizí do houštin, kam za ním seržant se spřežením nemůže. Také o střelbě v téhle bouři se nedá ani uvažovat. Jeho stopy budou během 1 minuty zaváty. Přečká bouři někde ve skalní jeskyni, kterých je zde tolik, a pak odejde z tohoto kraje. Jaro je všude krásné a dřeva na stavbu nového srubu je jinde také dost. Pozor, pozor, zazněl najednou seržantův varovný hlas. Mocný praskot se ozval nad jejich hlavami a cosi černého, nestvůrně velikého padalo neproniknutelnou sněhovou clonou na ně. Bedok se mimoděk přitiskl k saním a držel si hlavu oběma rukama, na kterých měl navlečeny velké rukavice. V zápětí ucítil hroznou bolest v zádech, nemohl vydechnout a ztrácel pomalu vědomí. Jen seržantův výkřik mu dozníval v uších. Probudilo ho teprve zuřivé trhání saní způsobené rozdrážděnými psy. Bedokův první pohled patřil seržantovi. Ležel napříč saní s hlavou k zemi a sníh kolem se barvil krví. Opodál ležela obrovská větev ulomená vichřicí. Bedokovi se podařilo narovnat se. Páteř je tedy nezraněna. Měl obavu, že mu ji úderem těžká větev přerazila. Bohu díky, je tedy v pořádku. S Zkusil povstat a udělat několik kroků. I to se zdařilo. Myšlenka na útěk mu znovu vyvstala v mysli. Ale co tady se seržantem? Kdo ví, kdy se probudí z bezvědomí? Probudí-li se vůbec? Má ho tady nechat zmrznout? Odvezeli seržanta do stanice, ztratí svobodu. Neodvezeli ho, ztratí seržant život, ale on, Gordon Bedok, uvidí jaro. Nebude sedět v žádné vězeňské díře. Zatímco takhle uvažoval, bouře se utišila a sněhová vánice se změnila v klidné padání drobného sněhu. Seržant se trochu pohnul. Ještě před chvílí to byl zdravý, silný člověk, teď zde leží bezmocně jako troska. Ještě před chvílí na Bedoka volal: pozor, pozor! Varoval ho a sám letící větvy uhnout nemohl. Co kdyby to bylo obráceně? Nebylo to od seržanta vlastně šlechetné, že ho varoval? V Bedokově hlavě stíhá jedna myšlenka druhou. Touha po jaru na svobodě. Soucit s člověkem přivolaný z nánosu lhostejnosti snad seržantovým varováním nebo vánočními písněmi orchestrionu ve 40 mílích, jejichž nápěvy v duchu teď znovu slyší. Nejistota, váhání. Pak ale lepší část Bedokovy povahy zvítězila. Přivedl seržanta k vědomí a pomohl mu do saní. Odřenina hlavy po těžkém úderu větví již nekrvácela. Nastoupili další cestu do stanice. Teď vedl Bedok, zatímco seržant jen při největších překážkách namáhavě slézal ze saní. Byl již večer, když dorazili naprosto vyčerpaní do stanice. Mužstvo bylo shromážděno ve společné jídelně, vánočně vyzdobené. Seržant vylíčil veliteli příhodu. Bylo zřejmé, že mu Bedok vlastně zachránil život. Toho večera neseděl Gordon Bedok v tmavé vězeňské cele, ale u stolu s mužstvem stanice. A zůstal tam i po zbytek svátečních dnů, aby pak byl odsouzen k nejnižšímu trestu, který si mohl odsloužit ještě tím, že bude po 2 měsíce uklízet místnosti stanice a pomáhat ve stáji u policejních koní. A když přišlo jaro, viděl je šťastný Bedok zase už na své zamilované stříbrné řece.
1: Je nejvyšší čas představit Míšu. Naposled jsem ho viděl včera, když mě Julie požádala, jestli bych ho nepřišel v noci pohlídat. Samozřejmě, že jo, řekl jsem. Mohl bys tady přespat? Ptá se mě. On Robert nestíhá. Robert je její muž a Míšův táta. Jasně, že jo. Vezmu nějakou knížku a budeme si před spaním číst. Řekla, že dobře, takže vybírám můj zamilovaný kousek Pu Lorn Hrozný a celý večer si v něm pak s Míšou prohlížíme obrázky a já čtu až do ochraptění a Míša usíná a já s ním. Ráno scházím do kuchyně a tam už jsou Julie a ten její a snídaj. Sedám si k ním, pozoruju, jak Julie rozespale přežvikuje chleba s taveňákem, který se jmenuje Veselá kráva, a přemýšlím o tom, kam se asi tak může ubírat váš den, když ho zahajujete s veselou krávou. Robert má v misce nějaký svinstvo, o kterým ani nevím, jak se jmenuje. Snad klíčky nebo co. Dávám si jenom kafe. Míša tu má na talířku připravený toast s nugetou a banánem. Dívám se na hororovej kravý ksicht, který mi coby přirozený zdroj vápníku tvrdí, že obsahuje 8 porcí smíchu a Bůh ví, co ještě. A pozoruju Julii a toho jejího, který předstírá, že čte noviny. Nepřipomínáme ani 3 porce smíchu, říkám si, a to ta čtvrtá ještě nedorazila. Otáčím krabičku dnem vzhůru, aby se na mě ta kráva furt nešklebila, a najednou se ve dveřích kuchyně zjevuje Míša. Jak on dokáže být po ránu nádherně hnusnej, to se snad ani nedá popsat. Míša se došourá k dřezu, stoupne si na špičky, pustí si vodu a s výrazem naprostýho idiota, nebo spíš človíčka stiženýho pomrtvičným ochrnutím, chvíli jen zuřivě lemtá. Nakonec si nabere do tváří tolik vody, že připomíná řádně nasranýho sisla s předspanýma torbama a pak prožene tu vodu úzounkou štěrbinkou mezi zuby přímo do výlevky. Zatleskám mu a pošlu mu vzdušnej polibek a on mě taky. Teprve pak zavírá vodu, utře si pusu do rukávu pyžama a posadí se k nám. Já jsem předtím prohlásil, že se Míša zjeví, ale to není přesný. On se do kuchyně dobelhá jako stařec a teprve po té jeho očistě se na židli spíš vydrápe, než aby si v obyčejně sednul. Prudce a promyšleně uhne před matčinou rukou, která ho chce povísknout ve vlasech a udělá to tak, aby ji co nejvíc naštval, což se mu daří. Otráveně převaluje v puse toast a oči upírá kamsi k pomyslným nebesům nad sebou, takže nejvíc ze všeho v tu chvíli připomíná nějakou pobožnou ropuchu. Robert si přidává cereálie a nepřirozeně se na mě při tom úkonu zašklebí. Já se neusmívám. Nemám ho rád. Nemám si s ním o čem povídat. To s Julií, alespoň o těch knížkách, ale s ním? O jeho práci? O tom, jak se musí ohánět v těch svých pizzeriích? O jeho dietách? O jeho kurvách? Ostatně, ono to není zas až tak dlouho, co žije zdravě. Začal s tím, až když mu vyletěl natrvalo tlak. Takže přestal kouřit a náhle se z něj stal vegetarián, který doma den ze dne vyhlásil něco na způsob protektorátu ovoce a zelenina. Frucht und Gemüse. Heil Hitler! Přestal kouřit a snažil se na to vyzrát tím, že si do svý stříbrný tabatěrky vyrovnal místo cigaret Davidov nakrájený kousky kořenový zeleniny. Vždycky takhle po jídle v té tabatěrce labužnicky zalovil a pak z ní vytáhl buď to proužek mrkve nebo celeru a tuhle tu nechutnost pomalu sežvejkával. Jednou jsem mu řekl, že vypadá jako nějaký králík a ještě ke všemu jako králík na detoxu, ale nezasmál se tomu ani trošičku. Nejhorší na tom všem ovšem je, že s tím moje dcera Julie nadšeně souhlasí a od té doby tady najdu v ledničce jen samý zdravý věci. Julie se ptá Míši, jestli nechce ještě banán a postaví před něj hned celou mísu těch banánů. Míša se na to zamračí ještě víc, než se mračil předtím a znechuceně pronese, že je tam vosa. Julie se zaraženě podívá na trs před sebou. Takhle se dáš na kole, Míšo, provokuje ho ten Julčin. Jako vosa na banánu. Říká se na bombónu, vkládám se do debaty. Říká se, sedíš jak vosa na bombónu. Míša nám věnuje útrpnej pohled a pak se vrací k pozorování té vosy. Fakt nevím, k čemu jsou vosy na světě dobrý, vrtí hlavou. K čemu jsou pro boha vosy na světě? Obměňuje svou myšlenku a nepřetržitě vrtí hlavou sem a tam. Ony jsou důležité, říká mu Julie. Ten její mlčí. To bych rád věděl jak. Otáčí se k ní Míša s potěuchlým úsměvem, který má po mně. Tohle máme my dva společný. Já taky takhle po ránu koukám všechny kolem sebe nasrat, jak jen to jde. Jako kdybych ráno vstal, zjistil, že mám mor a pospíchal všechny mý blízký políbit narty, dřív než se nějakou náhodou uzdravím. Nebo mouchy, k čemu jsou mouchy? Podivuje se Míša. Takticky mlčíme. Všichni víme, nebo aspoň tušíme, k čemu se blíží. Opilují. Mouchy také opilují, stejně jako vosy a spousta jiného hmyzu. I když spíš jen náhodou, upřesňuje moje dcera. Mouchy se dají na hovna. Pronáší Míša spíš tak sám pro sebe, ale má smůlu, že ho všichni slyší. Míšo, volá Julie. Robert dramaticky odkládá noviny. Čistě teoreticky, Říkám, abych se ho trochu zastal, ale nevím, jak tu úvahu čistě teoreticky dokončit, protože Julie sáhne po novinách na stole a plácne s nima Míšu po temeni. Pomozte dětem, šeptá Míša a pak zmlkne a zírá na banán před sebou. No jo, tak na růže, rozpřáhne komediansky ruce. Seš moc hodnej, že s nám ho pohlídal. Snaží se změnit téma rozhovoru moje dcera. To je dobrý, odpovídám a slyším přitom Míšu, který si v pozadí a nahlas mumlá. Mouchy se dají na růže. I když častějcna. Je to neuvěřitelný, jakou má tenhle syčák výdrž, říkám si. No, říká se skoro pobaveným výrazem Julie a ten její se výhružně nadzvedává. To neřekneš, Hošánku, šeptá Julie a dívá se Míšovi upřeně do očí. Častějc, šeptá Míša. No, chce vědět Julie a pomalu se k němu sklání. No, častějc, no, mnohem častějc. No tak na co? Usmívá se s potměšilou nedočkavostí Julie a dostává při těch slovech svůj nos těsně před Míšův pohled, což u něj způsobí mírný šilhání a takhle s očima upřenejma na špičku Julie na nosu šeptá na hranici slyšitelnosti, že nejdřív párkrát zakroužej kolem růží, jako by jí potichu sděloval nějaký obrovský tajemství, a usmívá se, ale tak nějak stísněně bych řekl. A já si pomyslím, že teď už to asi vzdá, protože ten tlak na něj je skoro nesnesitelný. Ale to on ne. On pokračuje dál. Pomalu sundává nohy z trnože židle, na který napůl sedí, napůl stojí, a je jasný, že dělá všechno proto, aby si odblokoval nohy, který bude za chvíli potřebovat pro zatraceně rychlej přesun do svýho pokojíčku. Čekám, připomíná mu Julie. A pak si řeknou, co kdybychom si radši zaletěli sednout na nějaký to pěkný, velký, teploučký, přivírá Míša oči a opatrně pokládá odrazovou nohu, což je v jeho případě pravá, na kuchyňský dlaždičky. Nastává hrobový ticho. Vteřinu, dvě, pět, možná že 10, a pak to přijde. Hovno! Zakřičí Míša, prosmekne se Julii s kulinou v podpaží a prchá. Já vím, kdo ho tohle učí. Zavrže hubou Robert a vstekle roztáhne znovu noviny, aby za ně schoval svůj otrávený ksicht. Julie mi beze slova vrazí ty banány a já si beru Lorna Hroznýho od Reginalda Campbella a odcházím. Jdu rovnou do krámu, ačkoliv je neděle. Ale tady se neděle liší jen málo od ostatních dnů. Čtu si a v momentě, kdy se mi začínají klížit víčka, zaslechnu podivnej šramot. Otevřu oči a koukám, jak nějaký mladý kluk chodí sehnutej kolem knih, co je mám vystavený na pultě, což je jen taková velká deska, kterou podpírají dvě dřevěný kozy. Nevím proč, ale připadá mi povědomej. Hledáte něco konkrétního? Zívnu si a vychovaně vstanu. Kluk se na mě podívá, pokejve hlavou a říká, že o času a řece. Někde to tu mám. Pokivuju hlavou a přemýšlím, kde asi. Mám i k domovu pohleď, anděle, ale nevím kde. Kluk povídá, že rozumí. Připadám si na chvíli jako idiot, který se sice vytahuje, že všechno má, ale tím to tak zhruba končí. O nějakým kšeftu nemůže být ani řeč. Teprve to tady rovnám, dodávám na svou obranu. Můžu se zastavit jindy, navrhuje mi ochotně. Tak fajn, přijďte. Přijdu, usměje se skoro omluvně. Tak jo, říkám já. Nechcete pár banánů?

0: Na Havaji žil jednou jeden člověk. Budu mu říkat Keawe. Byl to znamenitý námořník a dlouho se plavil na ostrovních parnicích. Nakonec, jak už to tak bývá, zatoužil Keawe zhlédnout širý svět a cizokrajná města. Nechal se tedy najmout na loď plující do San Francisca. Jak jalový začátek. Chybí vzlet a metafora kulhá, proklatá povídka. Snad nikdy ji nedokážu napsat. O bože, kde je můj talent? Kam se podělá má inspirace? Vždyť ostrov pokladů jsem tvořil s takovou lehkostí. Ubohých pár stránek a stojí mě více sil než román.
1: Dobrý večer, mistře.
0: Kdo jste? Jak jste se sem dostal?
1: Přiletěl jsem na perutích vašeho zoufalství. Jmenuji se Keawe.
0: Jakže?
1: Nemohu už déle nečinně přihlížet, jak se s mým příběhem trápíte.
0: Tyž jsi...
1: Výplod vaší fantazie.
0: Pojď blíž. Jsem do světla petrolejky, ať si tě prohlédnu. Takovou má toho. Takové nedochůdče, že bych stvořil... Vždyť si celý v mlhách.
1: Nemám zatím jasné obrysy. Na mé postavě je třeba ještě zapracovat, ale společnými silami...
0: Co?
1: Z mlžného oparu vystoupím.
0: A chceš mi radit při psání do mého příběhu zasahovat?
1: Je to i můj příběh, pane.
0: Tahle povídka již týdny hloubí propast mé beznaděje. Abych ji zmohl, spojil bych se třeba se samotným...
1: Zadržte. A nerouhejte se, stačí, když se spojíte se mnou.
0: S tebou. Co ty bys mi mohl...
1: Začnu vyprávět náš příběh po svém.
0: Víš, s kým mluvíš, ty má toho zříše stínu. Já jsem Robert Louis Stevenson. Velký vypravěč a slavný spisovatel. Nepotřebují tvé nedomrlé nápady.
1: Hned se rozplynu, jak raní mlha u řeky. Také mám svou hrdost.
0: Počkej. Konec konců ztratil jsem už spoustu času. Jestli k tomu přidám ještě chvilku, navíc neubude. Poslouchám. Začni své vyprávění. Dal se najmout na loď plující do San Francisca.
1: A na lodi se plaví se mnou i můj přítel Lopaka.
0: Lopaku nech teď stranou. Loď už zakotvila v přístavu a ty se procházíš po městě.
1: San Francisco, krásné město. A těch boháčů, co v něm žije, bydlí nahoře na kopci, kde stojí jeden palác vedle druhého.
0: A ty se právě po tom kopci promenuješ, prohlížíš si paláce a říkáš si...
1: To jsou krásné domy. Jak je asi blaze těm, co v nich bydlí a nestarají se o zítřek.
0: A jak si to tak říkáš, ocneš se před jedním takovým palácem?
1: Schody se mu lesknou jako stříbro. Okna se třpití jako démanty, stojím tam všecek úžaslítou krásou. A jak tak stojím, všimnu si, že se na mě někdo dívá. Za průzračným oknem je ho vidět jako rybu, uvázlou v louži na skalnatém břehu.
0: Bravo, to je metafora hodná básníka. Možná mi přece jen k něčemu budeš, pokračuj.
1: Je to jakýsi postarší plešatec, celý ustaraný a uvzdychaný. Dívám se na něho, on se zas dívá na mne a tu se stařík usměje, kývne hlavou, zve mě dál, jde mi až ke dveřím naproti a já mu říkám...
2: Obdivuji váš dům, pane. Je opravdu nádherný.
3: Měl byste chuť prohlédnout si i komnaty?
2: Nebude-li vás to obtěžovat, rád se pokochám jejich krásou.
3: Nuže, račte vstoupit. Tato hala, obložená vzácným ebenovým dřevem...
0: Popis domu vynechte, jen zpomalu je to k vyprávění.
1: Mluvíte mi z duše, mistře. Hned vpadnu staříkovi do řeči.
2: Věru, krásný dům. Kdybych v něm bydlel, celý den bych se smál. Ale vy mi připadáte velmi smutný. Jako by vás něco trápilo.
3: Mohl byste mít dům zrovna takový. Třeba hezčí. Stačí pár dolarů.
2: Má padesátka, která mě hřeje v kapse, by sotva stačila na kliku u dveří.
3: 50 dolarů, to věru není mnoho. Ale budiš. Když víc nemáte, za 50 dolarů vám patří.
2: Dům za 50 dolarů.
3: Lev, dobrý muži.
2: Já vám nerozumím.
3: Jsem bohatý, ale všechno mé bohatství i tento dům se zahradou pochází z půlitrové láhve. Mám ji schovanou tady v té skřínce. Hned vám ji ukážu. Pohleďte. To je ona.
2: Vždyť je to obyčejná láhev s dlouhým hrdlem.
3: Obyčejná. Tak ji zkuste rozbít.
2: Není to škoda. Sklo je pěkně mléčně bílé. Hraje duhovými barvami. Uvnitř láhve se odlesky duhy mihotají jako oheň a stín.
3: Jen směle do toho. Zkuste s láhví bouchnout o zem.
2: Pro mě, za mě. Když jinak nedáte, praštím s ní, že se rozletí na 1000 kousků.
1: Odrazila se od země jako míč.
3: Vždyť vám říkám, že ji nerozbijete.
2: To bych se na to podíval. Vší silou s ní bouchnu o zem. A byl by v tom čert, aby...
1: Tu jsem blázen.
3: I kdybyste s ní do úmoru tloukl o zem, zůstane celá.
2: Na omák i na pohled by měla být skleněná.
3: Je skleněná, ale ze skla taveného pekelnými plameny. Žije v ní skřítek. Je to ten pohyblivý stín, který se uvnitř láhve mihotá. Kdo tu láhev koupí, tomu skřítek slouží. Až zatoužíte po čemkoliv, splní každé vaše přání. Chcete lásku, slávu, peníze, dům nebo celé město, stačí říct a budete je mít. Tuhle lév držel v ruce Napoleon, když královal nad polovinou světa. Nakonec ji však prodal a byl poražen u Waterloo. Plavila se na lodi i s kapitánem Cookem a proto objevil tolik nových ostrovů. Jenže potom ji taky prodal a zabili ho na Havaji. Jakmile se prodá, je veta po její ochraně a síle. Skřítek začne sloužit novému majiteli.
2: A to říkáte, že byste ji prodal?
3: Jsem už starý. Nic mi nechybí.
2: Přejte si, aby se vám mládí vrátilo zpátky.
3: Prodloužit život. To jediné skřítek nedokáže. Od nemoci odpomůže, ale když svíčka dohořívá, pak je marné hledat u něj pomoc. Všechno ostatní je pro něj hračka. Kupte ji a máte po starostech. Tak co, plácnem si?
2: Musel jste mi povědět jen polovinu pravdy. Tu druhou polovinu jste mi zatajil.
3: Tak jako tak bych vám ji řekl. Jinak bych nemohl obchod uzavřít. Když někdo umře dřív, než lahev prodá, patří po smrti ďáblu a čeká ho věčné zatracení.
1: Pán Bůh s námi a zlý pryč. Teď už se nedivím, že se tak snažíte lahev prodat.
3: Ale pane, ne tak zhurta. Nechte si to vysvětlit.
1: Říkám vám rovnou, z našeho obchodu nic nebude.
3: Vy netoužíte zpříjemnit si život, dát navždy vale strasti a starostem?
1: Věra tomu, kdo není spokojen s tím, co má. Raději už půjdu. Po věčném zatracení rozhodně neprahnu.
3: Počkejte! Stačí využít skřítkovy moci s mírou a potom, tak jako já, lehev prodat a klidně dožít až do smrti.
1: Nezdá se mi, že byste byl klidný. Máte kruhy pod očima, propadlou tvář a pořád vzdycháte.
3: Vzdychám, protože to jde s mým zdravím z kopce. Umřít a na věky patřit ďáblu se nikomu nechce.
1: Kdo ví, co je v tom ještě za další čertovinu. A pak, ta láhev je nějak podezřele levná.
3: Kdysi dávno ji ďábel přinesl na svět a její cena byla nesmírná. Nestačili ani miliony, abyste ji koupil. Jenže prodat se smí jenom se slevou. Kdo ji prodá za tolik, za čí koupil, tomu se vrátí, jako když přilétne holub do holubníku. A tak za poslední staletí neustále klesala v ceně. Nyní je úžasně laciná. Sám jsem ji koupil od jednoho zámožného souseda tady na kopci a zaplatil jsem za ní pouhých $90. Prodat ji mohu na nejvýš za $89.99. Ani o centík dráž. Jinak se mi lahev vrátí. No, nechcete si ji vyzkoušet?
1: Už je pozdě.
3: Dejte mi $50, láhev si vezměte a přejte si, abyste měl těch $50 zpátky v kapse. Tak se přesvědčíte, co láhev dokáže.
1: S ďáblem nechci mít nic společného.
3: Ale za zkoušku přece nic nedát.
1: Podej čertu prst a bude chtít celou ruku.
3: No, což přijdou jiní, odvážnější a ještě mi poděkují. Zbohem, pane.
1: Počkejte, já to tedy zkusím.
3: Dejte mi $50. Tak. A tady máte láhev. Přejte si, co jsem vám řekl a uvidíte, co se bude dít.
1: Skřítku v láhvi chci mít $50 naspátek v kapse. Opravdu. Už mi zase cinkají v dlani.
3: Báječná láhev, vidíte. Mějte se hezky, panáčku. A satan vás vem místo mě.
1: Už mám dost těch vašich šprýmů. Vezměte si svou láhev zpátky.
3: Koupil jste ji levněji než já. Je vaše.
1: Bylo to jen na zkoušku?
3: Ne. Dal jste mi peníze, já jsem vám dal láhev. A teď nemám jiné přání, než abyste se odtud klidil.
1: Podvedl jste mě?
4: Hej, sluhové! Vyhoďte toho muže!
0: Že to s tebou ten stařík ale sehrál.
1: Musel jsem se chovat tak, jak jste mi předepsal. Nemohl jsem přece...
0: Já vím. Nebylo to špatné. Zdá se, že mi přece jen k něčemu budeš. Pokračuj. Octl ses na ulici, láhev pod paží a v kapse $50. Máš nějaký nápad, co teď budeš dělat?
1: Postavím láhev na zem a odejdu.
0: Tak to udělej.
1: Dvakrát se ohlédnu a baňatá láhev stojí tam, kde jsem ji nechal. Ohlédnu se po třetí, zahnu za roh a ouha, něco mě kleplo do lokte. A hle, trčí tam dlouhé hrdlo a láhev mám vmáčknutou do kapsy námořnické kazajky.
0: No vidám, v tomhle ti stařík nelhal. Takhle se láhve nezbavíš. Poslyš, Keáve, každý námořník nosí v kapse vývrtku. Máš ji tam i ty. Co kdybys vytáhnul zátku?
1: To právě zkouším. Když vývrtku zašroubuju, pokaždé se zas vyšroubuje A zátka je celá jako dřív.
0: Koukám, celý ses z toho spotil a rozklepal.
1: Chodit po městě s touhle ďábelskou láhví, to pomyšlení mě děsí. Kdybych teď umřel, čeká mě věčné zatracení. Vrátím se na loď a poradím se s Lopakou, co dělat.

0: To je těžká věc, kamaráde. Máš láhev, vztahuje tě do záhuby a přitom si z jejich darů nic neužil. Na tvém místě bych si něco přál. Budeš s ní mít ještě spoustu starostí, tak na tom koukej aspoň něco vydělat.
1: To se ti lehko řekne, brachu. Ale mě najednou nic netěší.
0: Proč bys se špatným nebral i dobré?
1: Co se mnou bude, jestli se jí nedokážu zbavit? Kdo jí koupí?
0: Něco jí poruč a když ti přání splní, sám ji od tebe odkoupím.
1: Ty?
0: Toužím pořídit si škuner a obchodovat s ním po ostrovech.
1: Já zase prahnu po krásném domě se zahradou. Vlastně bych chtěl královský palác kolem dokola obklopený terasami.
0: A kde by měl stát ten tvůj palác?
1: No přece na Havaji, na horském úbočí, jižně od Hawkeny.
0: Odvezeme tedy láhev zpátky na Havaj. A jestli vše dopadne tak, jak si přeješ, láhev od tebe koupím. Dávám ti své slovo.
2: O, díky bohu, že se dali mé myšlenky do pohybu a vyšlehl plamen inspirace. Konečně z teku tvé hradby proklatá povídko, už mi neunikneš. Již cválá kůň mé fantazie a ten tě dostihne. Keáve, lopako vzhůru, loď do Honolulu zakrátko odplouvá. Několika tahy pera vás přenesu ze San Franciska zpátky na Havaj.
1: Mistře, to není plavba, ale střemhlavý let.
2: Vystupte na molo, jsme v Honolulu. Na nábřeží potkáš Keáve jednoho známého. Je poslem smrti. A to, co ti sdělí, tě velmi zasáhne. To jen, abys byl připraven.
3: Buď pozdraven, Keáve. Vítej zpět

0: své nejdražší.
1: Je mi to líto, Keabe. Kdybys něco potřeboval, víš, kde mě najdeš.
2: Dlouho, Keabe, chodíš a pláčeš, dlouho už naříkáš, tvůj žal nebere konce, i na láhev si zapomněl. Přestaň už trochlit. Podívej, tvůj přítel Lopaka tě přišel navštívit.
3: Keabe, neměl tvůj strýc na Havaji v Kajském okrese nějaké pozemky?
4: Jeho pozemky leží na horském úbočí, jižně od Hawkeny.
3: A ty budou teď patřit tobě?
4: Jsem jeho jediným dědicem.
3: Odpust, ale pořád mi to leží v hlavě. Napadlo mě, co když to všechno způsobila láhev. Na horském úbočí jižně od Hawkeny je přece místo pro tvůj dům. Alespoň tak si o tom mluvil.
4: Máš pravdu. Zrovna na tomhle místě jsem si dům představoval.
3: Říká se, že tvůj strýc v poslední době náramně zbohatnul.
4: Ano.
3: Pozemek na stavbu domu máš? Peníze taky.
4: To je strašné. Jestli mám synovce a strýce svým bezděčným přáním na svědomí, nechci tuhle odpornou láhev nikdy vidět. Natož pak ještě vyslovit nějaké přání. Rozmáchnu se a vší silou s ní mrštím do moře. Tam je její místo!
3: Takhle se láhve nezbavíš. Podívej, už se ti z moře vrací zpátky. Musíš ji prodat.
4: Proklínám chvíli, kdy jsem vstoupil do domu k tomu starci. Proklínám okamžik, kdy jsem ji vzal poprvé do ruky. Lopako, prosím tě, kupí, já už s ní déle nevydržím.
3: Slíbil jsem ti, že ji koupím, ale napřed mi ukaž, co dovede.
4: Ne, to po mně nechtěj.
3: Pomýšlel jsi přece na dům. Zajděme k tomu novému staviteli. Vyprávějí se o něm divy. Uvidíme, jestli se láhev předvede.
5: Jen se račte podívat. To jsou mé nákresy několika nových domů. Pokud však toužíte po něčem nevšedním, pak vám doporučuji tenhle.
4: To není možné.
5: Vám se ten dům nelíbí?
4: Naopak. Nákres přesně spodobuje moji představu.
5: Ale mně se zdálo, jako kdybyste vykřiknul leknutím a ne radostí.
4: Ne, totiž já...
3: Můj přítel o takovém paláci už dlouho sní.
5: Snadná pomoc. Já proměňuji sny ve skutečnost. Za pouhých 100 000 dolarů mu bude říkat pane.
4: 100 000 dolarů?
5: Mohu vám nabídnout i něco levnějšího, ale pokud vím, přál jste si...
4: Held vody, mohu-li vás obtěžovat?
5: Hned vám vodu přinesu.
3: Keabe, co je s tebou? Vypadáš, jako by tě už smrt měla na záznamu.
4: 100 000 dolarů je přesně suma, kterou jsem zdědil po strýci. Všechno způsobila láhev. Stačí ti už tenhle důkaz.
3: A co ten krásný palác? Ty ho nechceš?
4: Toužím po něm. Chci ho. Děsí mě však, jaká k němu vede cesta. Dělej, co dělej. Pochází od ďábla.
2: Jako když práskne bičem, nový palác už stojí na horském úbočí. Strmými útesy spadá pod ním černá láva až k pohřebišti dávných králů. Všemi barvami kvete zahrada, z jedné strany papájový sad, z druhé chlebovníkový. A komnaty. Obrazy v zlatých rámech, bicí hodiny, na komodách hrací skříňky, knihy, vzácné zbraně ze všech koutů světa. A duchaplné hry pro samotáře na ukrácení dlouhé chvíle. Ale ty snad dlouhou chvíli nemáš, Keabe.
4: Nevím, co dřív, jestli na horní...

0: teda se vdechovat vánek odpevněny a dívat se do sadu na květiny, nebo se na přední teda se opájet mořským větrem a ze strmého horského valu vyhlížet lodě na moři?
1: Je vše tak, jak jsi vysnil ve svých představách?
0: Mé představy byly ubohé proti tomu, co teď vidím.
2: Tu krásu slovy nelze vyjádřit. Ale co když si to všechno získal dědictvím a skřítek s tím nemá nic společného? Jestli láhev od tebe koupím a nedostanu škuner, pro nic za nic strčím ruku do ohně. Dal jsem ti své slovo, že tě láhve zbavím. Snad mi tedy neodepřeš ještě jednu poslední zkoušku.
0: Zapřísáhl jsem se. Další úsluhu od ďábla už nepřijmu.
2: Jenom bych chtěl skřítka vidět, abych měl jistotu.
0: Skřítek je ďáblův služebník, lekneš se ho a nebudeš pak o láhev už stát.
2: Co řeknu, to platí. Peníze leží tady mezi námi. Poruč skřítkovi, ať se ukáže.
0: Nezahrávejme si s osudem, kdo ví, co se může stát.
2: Vyvolej skřítka z láhve.
0: Dobrá, sám si to chtěl. Skřítku, ďáblův služebníku, ukaž se. Bože, ochraňuj nás.
2: Jako kdyby sám ďábel po nás vztahoval ruce.
0: Vykoukl a zmizel jako ještěrka.
2: Tak odporné zjevení jsem v životě dosud nespatřil. Kdybych ti nedal slovo, nedotkl bych se té láhve už ani nohou.
0: Varoval jsem tě, ale ty jsi chtěl skřítka mermomocí vidět.
2: Neboj se, své slovo dodržím. Jen co získám škuner a pár dolarů, co nejrychleji se láhve zbavím.
0: Tak už si ji vezmi. Do druhé ruky ti dám svítilnu a pánbu s tebou, lopako.
2: Ale na kraj už padla tma a cesty jsou teď v noci neschůdné.
0: Nezlob se, příteli, ale dokud ta láhev nezmizí z mého domu, nebudu mít klid. Když si vzpomenu na to ďábelské zjevení, které láhev skrývá, nedokážu pojíst, usnout ani se pomodlit.
2: Chodit tak pozdě součeskou tam, co spadá černá láva až po hřebišti dávných králů, je nebezpečné, ale jít kolem hrobu v tuhle noční hodinu s ďábelskou láhví pod paží.
0: Odpust, lopako, že ti za tvé přátelství oplácím nevděčností. Snad kdybych to ďábelské zjevení před chvílí nespatřil, nechal bych tě i sláhví tuto noc pod mou střechou, ale pochop, že nyní...
2: Také jsem dosud ochromený hrůzou. Tím raději bych zůstal přes noc v bezpečí.
0: Odnes si z mého domu obraz, hrací skřínku, sošku, cokoliv se ti zlíbí. Jenom ať už je láhev z mého domu pryč.
2: To, co mi nabízíš, mohu mít díky láhvi už také. Ale když jinak nedáš, půjdu. Měsíc teď svítí na obloze, ale zakrátko může zapadnout za mraky. Dej Bůh, aby ti bylo v domě blaze a mě se na škuneru dařilo. A navzdory ďáblu a jeho láhvi, abychom se oba nakonec dostali do nebe.

0: Lopaka odešel, ty stojíš na přední terase, díváš se za jeho rozsvícenou lucernou, jak se sune po pěšině dál směrem k pohřebišti, třeseš se, spínáš ruce, modlíš se za přítele, velebíš Pána Boha za to, že sám si z neštěstí vyvázl. Mohu to tak napsat, Keáve?
1: Dříve byste se mě, mistře, takto neptal. Jsem rád, že jsem získal vaši důvěru.
0: Neodpověděl jsi mi na otázku.
1: Protože v mých myšlenkách už zasvět jasný den a dům vypadá tak rozkošně, že mě přešla hrůza. Sklo, zlacení, krásné látky a obrazy se třpití jitřním leskem. Chodím po komnatách a zpívám si, pověst o mém domě letí celým krajem.
0: A čas ten také letí. Jednoho dne se vypravíš na návštěvu k přátelům. Ze sedla koně se ti svět kolem zdá ještě krásnější. A což teprve, když kousek za Honolulu spatříš dívku, která se koupe v moři. Je krásná jak Venuše a se ti dech zatají. Závidím ti, Keáve. Co bych dal za to, kdybych teď mohl být na tvém místě? Kdybych na chviličku mohl být zase mladý.
1: Buď pozdravena, neznámá dívko. Kořím se tvé kráse, před kterou hvězdy závistivě blednou. Prozraď mi své jméno.
2: Jsem Kokua, Kianova dcera. A kdo jsi ty?
1: Když ti řeknu, kdo jsem, možná mé jméno znáš a neodpovíš mi upřímně. Pověz mi, jsi vdaná?
2: Jsi snad ty ženatý?
1: Do této chvíle jsem na ženění ani nepomyslel. Povím ti pravdu. Potkal jsem tě tady. Uviděl jsem, že máš oči jako démanty a mé srdce se jako pták rozlétlo k tobě. Jestli mě nechceš, jen pověz a já půjdu po svých. Ale jestli ti nepřipadám horší než druzí mladíci, tak pověz a já zajedu k tvému otci, abych ho požádal o tvou ruku.
2: Doprovoď mě domů a uvidíš, co ti můj otec odpoví.

0: Rychle, jako když letí šíp, odbudou se námluvy pod pobřežním skaliskem, ženeš dupajícího koně vzhůru do kopce. Radosti si prospěvuješ, až se to ozvěnou nese ke slujím neboštíku. Se zpěvem dojedeš před svůj palác. Tvůj čínský sluha dostal příkaz napustit ti mramorovou vanu. Pospěš do koupele, ať ti horká voda nevystydne.
1: Co je to?
0: Poděsilo tě snad něco, Keawe?
1: Při svlékání do koupele jsem objevil na svém těle bílou skvrnku. Vypadá jako... Bojím se to nahlas vyslovit.
0: Malomocenství.
1: Mistře! Proč mě ženete do takových hrůz? Zkouška, kterou jste mi připravili, je nad mé síly. Ochotně odejdu z Havaje vlasti svých otců. S lehkým srdcem opustím tento dům. Statečně se nechám odvést do Kalaupapy, kde mezi mohutnými útesy přebývají malomocní. Ale proč jsem k tomu všemu musel potkat svoji milou? Proč potkal jsem Koku, jak osvěžena vycházela z moře? Koku, svůdkyni mé duše, Koku, světlo mého života. Už na ní nepohlédnu, už ji nikdy nepohladím. To je to, co, pane, neunesu. Zbavte mě, prosím, toho břemene.
0: Ne, na tomhle náporu trvám.
1: A kdo mi tedy pomůže?
0: Skřítek vláhy.
1: Ne, to už nikdy.
0: Bílé skvrnky na tvé kůži by tě možná zbavilo.
1: Když si na něho vzpomenu, krev mi stydne v žilách. Mám si snad znovu zahrávat s ďáblem.
0: Ale co jiného ti zbývá, chceš-li se vyléčit a vzít si Koku za ženu?
1: To bych se musel vypravit za lopakou a láhev, které jsem se tak rád zbavil.
0: Znovu od lopaky koupit.
1: Ach, Kokuo. Vlastní drahou duši dám za tebe v sásku.
2: Prosím tě, Keawe, nechoď ke mně blíž. Hlavně se mě nedotýkej. Mrzí mě, co se ti stalo, rád bych ti pomohl, ale nemohu. Jak vidíš, mám krásný dům a škuner. Jakmile jsem dosáhl všeho, po čem jsem toužil, láhve jsem se zbavil. Zbytečně si ke mně vážil cestu.
1: Komu si láhev prodal, lopako?
2: Advokátovi Kahikimu, ale ten už ji také nemá, prodal jí soudci.
1: Kde ho najdu?
2: Vidíš ty paláce na pobřeží? Všechny pocházejí ze skřítkovy láhve.
1: Mě zajímá, u koho je láhev nyní.
2: Vystřídala už mnoho majitelů. Naposledy jsem slyšel o jakémsi mladíkovi z Britské ulice. Ale jestli ji ještě má, to nevím.
1: Zajdu za ním.
2: Hodně štěstí, Keawe. Ne! Nepřibližuj se!
1: Chci se s tebou jen rozloučit.
2: Už ani krok!
1: Já ti přece neublížím, neboj se.
2: Hlavně se mě nedotkni.
1: S Bohem, lopako.
3: Britská ulice, nádherný dům se zahradou, v oknech elektrické světlo.
0: To už je tak pozdě, že rozsvítili.
1: Je večer, pane. Trvalo mi velmi dlouho, než jsem Britskou ulici našel.
0: Zdá se, že jsi na správné adrese.
3: Otevřel mi smrtelně synalý mladík, má černé kruhy pod očima a vypadá, jako by se chystal na šibenici. Když jsem se zeptal na láhev, zavrávoral a opřel se o zeď.
2: Láhev?
1: Chci ji koupit zpátky.
2: Koupit?
1: Jakou má teď cenu?
2: Cenu? Vy ji neznáte.
1: Člověče, s vámi je těžká domluva. Kdybych cenu znal, tak bych se vás neptal.
2: Od vaší doby, pane Keawe, cena láhve silně poklesla.
3: Alespoň ušetří. Kolik pak vás stála?
4: Dva centy.
3: Cože, dva centy?
4: Ano.
3: Ale láhev se musí prodat vždycky jen se slevou. To znamená, že...
4: Ji mohu prodat za jeden cent.
3: A kdo ji koupí, ten... už ji dál neprodá. Láhev mu zůstane až do smrti a po ní ho ďábel odnese do horoucích pekel.
4: Na kolenou vás prosím, kupte ji. Celé své jmění vám k tomu přidám.
1: Jaké zoufalství vás donutilo koupit láhev za takovou cenu?
4: Spronevěřil jsem v obchodě peníze, byla po mně veta, čekal mě žala.
1: Kvůli tomu jste zaprodal svoji duši?
4: V tu chvíli bylo snaží upsat se zlu, než jít do žaláře.
3: Tady je dobrá rada, drahá. Koupit láhev... to je věčné zatracení. Nekoupit ji, to znamená nikdy nespatřit svou milou. To je peklo už tady na zemi.
1: Láhev koupím, ale rychle, než si to rozmyslím.
4: Tu máte, pane, berte, mám ji přichystanou. Díky bohu, že už mi nepatří. Do smrti se za vás budu modlit. Do smrti vám nepřestanu děkovat.
1: Zpátky, člověče!
3: Tu ruku, kterou jste ke mně vděčně vztáhl, dejte zase zpátky. Nebo znovu zaklepete na bránu neštěstí.
4: Co je vám, pane?
3: Někdy je lepší nevědět, aby vám neuprchlo klidné spaní. Skřítku v láhvi. Ať jsem zase čistý. Zbav mě malomocné skvrny na mé kůži. Pleť mám zase hebkou jako dítě. Nesklamal jsi. Skřítku v láhvi. Ale za tvůj zázrak ti draze zaplatím.
0: Uslyším v dáli vyzvánět svadební zvony.
3: To nepište, pane. Vždyť už je dávno po svatbě.
0: Tedy alespoň zmínku, jaká byla. Diktuj mi kávy do péra.
3: Nevěsta je krásná, radost pohledět, procházíme mezi šťastnými tvářemi, hraje hudba a já sklíčený na duši oplácím nucené úsměvy a pak se najednou musím uchýlit do ústraní, tam mi vyhrknou slzy. Stydím se, pane, říkám to jen vám.
0: Vím, co tíží tvoji duši, ale snad ve svadebním reji zapomeneš, jak draze si svou milovanou zaplatil. Krásně hrají. Běž si zatančit.
3: Neslyším hudbu, pane. Jen praskot věčného ohně.
0: Vzmuž se, káve.
3: Utřu si oči, umyji tvář a vrátím se mezi svatebčany.
0: Nechme to už být. Popisovat tak smutnou svatbu mě nebaví.
3: Ale další dny, co přijdou, nejsou jiné.
0: Kokua se tě přece snaží rozveselit. Nešetří vlídným slovem, tančí, zpívá, šveholí.
3: A já schnu úzkosti a stále častěji se uchyluji do ústraní. Po nějaké době i jí nohy stěžknou. Písniček ubývá, najednou je v našem domě ticho. Jeden druhému se vyhýbáme.
0: Takhle to dál nejde. Náš příběh ztrácí spát a utápí se v smutku.
3: Tak něco vymyslete, pane.
0: Už to mám. Jednoho dne jdeš potichu domem a tu zaslechneš jakési štkaní. To kokoa kdesi v koutku usedavě pláče. Díkni, Keave. a promluv s ní.
3: Nedivím se, Kokuo, že tady v domě pláčeš. A přece, co bych za to dal, abys byla šťastná?
5: Jak mohu být šťastná, když vidím tebe, jak jsi nešťastný?
3: Co tě rozveselí, řekni. Splním ti každé přání.
5: Dokud jsi žil v tomto domě sám, byl jsi smích a zpěv. Vzal jsi mě a kdo ví, co ti chybí. Od toho dne ses neusmál.
3: Trápí mě, že ti takhle kasím život. Ale kdybys tušila, co tíží moji duši, pochopila bys, jak mnoho jsem tě miloval. A miluji tě stále, jen se bojím toho, co mě čeká.
5: Svěř se mi.
3: K čemu? Když mi nemůžeš pomoci.
5: Zbavím tě tvého smutku. Jen mi řekni, co tě trápí.
3: Mám se jí tedy svěřit, mistře?
0: To udělám za tebe, aby se nám rozběhnutý příběh nezastavil. Už to píšu. Všechno jí od začátku vypověděl. A teď můžeš pokračovat.
3: Nyní už víš, Kokuo, proč propadám zoufalství?
5: Kvůli mně si zatratil svoji duši. Upsal se z ďáblu, abys mne získal. A já, bláhová, už o tvé lásce pochybovala.
3: Podívej. To je ta láhev.
5: Jde z ní hrůza. A ten mihotavý stín uvnitř.
3: To je on.
5: Přísahám, Keave, že tě té prokleté láhve zbavím. Kdo nespáchal nic jiného, než že miloval, nemůže být zatracen.
3: Nelze ji se slevou prodat. Zaplatil jsem za ní tu nejnižší možnou cenu, 1 cent. Když ji za cent prodám, láhev se mi zase vrátí.
5: 1 cent. 1 cent. 1 cent. Ale svět není jen Havaj. Na francouzských ostrovech platí drobnou mincí zvanou centim. A do centu jich je 5. Odjeďme, Keave, na francouzské ostrovy. Odplujme co nejrychleji lodí na Tahiti. Vždyť za 5 centimů se dá láhev prodat 4x.
3: Samo nebe mi tě seslalo. Odvez mě kam chceš, Kokuo.
5: Hned začnu chystat věci na cestu.
0: Rychle truhlu, se kterou se splavil jako námořník.
3: A teď na dno truhly láhev.
5: A na ní šaty, ty ze všech nejkrásnější.
3: A nejhezčí bibeloty.
5: Musíme vypadat jako boháči, jinak nám to o láhvi nikdo neuvěří.
0: A den je pryč, jako když sfoukne svíčku. A už je tu ráno a loď do Honolulu, pak San Francisco a Fí odtamtud poštovní brigantinou na Papetí a potom na Tahiti, ostrov moudrých lidí. Najmout si dům, blísknout se s kočárem a koněmi a rozhazovat peníze.
3: Brzy jsme známí po celém městě.
5: Všude se hovoří o cizincích z Havaje.
0: Tak zkuste láhev prodat.
3: Mnohokrát jsme se o to už pokoušeli. Těžko je o tom vůbec začít, natož pak někoho přesvědčit. Nevyčerpatelný zdroj bohatství a zdraví za pouhé 4 centimy. Kdo tomuhle věří? Lidé se jen smějí. A když se jim řekne, jak je láhev nebezpečná, zamyslí se, zvážní, leknou se a couvnou. Co si jen počneme, Kokuo?
5: Ve městě už těžko něco pořídíme, kde kdo se nám vyhýbá.
3: Protože máme pověst ďáblových spřeženců.
5: Tak.
3: Doufal jsem, že se vše v dobré obrátí, ale už tomu nevěřím. Tu láhev neprodáme. Obchází mě z toho hrůza. Kokuo, prosím tě, pomoz mi, zachraň mě.
5: Pověz mi, Keave, co mám udělat a já to udělám.
3: To kdybych věděl.
5: Nezoufej. Snad přijdu na to, jak tě láhve zbavit.
1: Ta láhev se mě drží jako klíště a už mě nepustí. Tady na světě i na věčnosti už patřím skřítkovi. Na tom se těžko něco změní.
5: Večer už pokročil. Před spaním se půjdu trochu projít.
1: Teď? Tak pozdě?
5: Na obloze svítí měsíc. Je krásná, jasná noc.
1: Podívej, jak vítr žene mraky, měsíc se za ně za chvíli schová. Není radno se tak pozdě v noci procházet.
5: Neměj strach. Za chvíli se vrátím.
1: Půjdu tedy s tebou.
5: Ne, ne. Chci si všechno sama v klidu promyslet.
0: Kokua odešla, postavil si láhev na podlahu, sedíš před ní a pozoruješ stín tkvějící se uvnitř. Jít spát se bojíš a když konečně usneš, za chvíli se zase vzbudíš. Posadíš se na lůžku, okenicemi prosvítá měsíc, ale místo vedle tebe je prázdné. Kokua se dosud nevrátila. Slyšíš? Někdo se dobývá dovnitř.
6: Hej, krále, otevři.
1: Kdo jsi, starče?
6: Otevři a dozvíš se, proč jsem přišel.
1: Právě odbyla půlnoc. Není radno v hodině duchů někomu otvírat.
6: Máš strach?
1: Na návštěvu je příliš pozdě.
6: Bojíš se? Není divu, když máš pletky s ďáblem.
1: Rozum mi říká, abych nechal dveře zavřené.
6: Tvůj rozum ti radí špatně. Přišel jsem koupit láhev.
1: Cože?
6: Slyšíš dobře?
1: Už odsouvám petlici. Pojď dál, vítej.
6: Lída, najednou si sama uchota.
1: Podívej, je to zázrak, tahle láhev ti splní každé přání.
6: A kolik ten zázrak stojí?
1: 4 centimy, směšná cena. No,
6: za cestu do pekel si ještě platí.
1: Můžeš ji přece prodat, tak už neváhej a vezmi si ji.
6: Pomalu, pomalu, vidím, jak se třeseš, aby ses jí zbavil.
1: Dej mi 4 centimy a přej si, po čem tvé srdce touží. Vidím, že kulháš. Přej si, aby se ti uzdravila schromlá noha.
6: Já vím sám nejlíp, co si mám přát. 1, 2, 3, 4. Tady jsou peníze.
1: Láhev je tvá, starče. Ať ti slouží.
6: Směješ se mi. Abych se já nakonec nesmál ještě tobě.
1: Za 4 centimy ten starý hlupák koupil. Jsme zachráněni, Kokuo. Co pak ty nemáš radost? Pláčeš?
5: Jen mi padlo smítko do oka.
1: Na pohled to byl obyčejný tulák, ale zdání klame, nač mohl ten starý spustlík láhev chtít?
5: Třeba s ním měl dobrý úmysl.
1: Byl to mizera, přitom osel. Už za 4 centimy se těžko prodával, za 3 se vůbec neprodá. Kdo má tu láhev teď, toho vezme ďábel.
5: Strašné je zachránit se a přitom druhého zahubit.
1: Co to říkáš?
5: Mně by to nebylo k smíchu, trápila bych se tím a za toho nešťastníka bych se modlila.
1: Tak se tráp pro mě za mě.
5: Odpusť, ale osud toho, kdo má láhev, mi nejde z hlavy.
1: Díky za upřímnost, že ti osud toho starce tak leží na srdci. Ale že se tvůj manžel zrovna zachránil od věčné záhuby, do které se vrhl jen z lásky k tobě, z toho se neraduješ. Jsi falešnice, Kokuo.
5: Ne.
1: Co jsem řekl, na tom trvám. A teď půjdu zapít svoji radost.
5: Prosím tě, Keave, neodcházej, nechci být teď sama.
1: Přichystej do truhly naše věci, zítra za úsvitu odplouváme. Vracíme se na Havaj.
5: Na Havaj, tak brzy.
1: Čemu se divíš? Raději půjdu, nebo mi ještě zkazíš radost.
0: popíjíš a svou radost zaléváš rumem. Žena zůstala doma, ona měla pravdu. A ty to v hloubi srdce víš, proto si tak vydatně přihýbáš ze sklenky, abys umlčel hlas svého svědomí. A co je to kolem tebe za kumpány? To jsi tedy vybral společnost, ten surovec, co sedí vedle tebe.
3: To je velrybářský dělmistr.
0: Spíš zběhlík z lodí, zlatokop a trestanec. Měj se před ním na pozoru, je to halamá, otevř huba. Rád pije a druhé opíjí.
3: Horší je, že se nám už nedostává peněz.
7: Hej ty, pořád se chvástáš, jaký jsi boháč. Slyšel jsem něco o zázračný láhvi. Poručí, ať se o nás postará, nebo nám vyschne v hrdle.
3: Peněz mám plnou truhlu. Vrátím se domů a řeknu ženě.
7: Na té truhle ti sedí žena. To je mi tě líto, brachu. Ženským peníze do rukou nepatří, jsou samá faleš. Třeba tě podvádí.
3: Ukážu jí začetoho loket.
7: Správně, tak se na ně musí.
0: Z toho, co si Keávě vypil, máš v hlavě pěknou motanici.
3: Konec konců ani bych se nedivil, kdyby mě klamala. Proč by se jinak tak málo radovala, že jsem z toho vyvázl?
0: Co chceš dělat?
3: Přistihnout ji. Přičinu. Přikradl jsem se domů, potichu otvírám zadní dveře, pohlednu do pokoje.
0: No, pověs mi, co vidíš.
3: Ne, to není možné. Na zemi sedí Kokua a před sebou má láhev. Zírá na ní, pláče. Lomí rukama.
0: Opři se o zeď, ať neupadneš. Dům se s tebou točí jako kotouč dýmu. Podlamují se ti kolena.
3: Jak se to mohlo stát? Vždyť jsem ji prodal tomu tulákovi.
0: Tuláka poslala Kokua. Dobře věděla, že jí by láhev nikdy neprodal.
3: Ten stařec byl jen nastrčený.
0: Zatratila svoji duši, aby tě zachránila.
7: Myslíš to s tou láhví vážně?
8: Má jí moje žena. Jestli mi k ní nepomůžeš, dneska večer už se nenapijem.
7: A co když jsou to jenom babský povídačky?
8: Zajdi za ní a přesvědčíš se. Za tyhle 2 centy ti láhev prodá, přines mi ji a já ji od tebe za centim koupím. Platí totiž pravidlo, že se musí prodat vždycky laciněji.
7: A proč ji od ní nekoupíš sám?
8: Mně by tu láhev nikdy neprodala.
7: A tohle ti mám věřit.
8: Až vyjdeš z domu, přej si mít plné kapsy peněz. Nebo to, po čem právě toužíš. Uvidíš, co se stane.
7: Jestli mě houpeš, běda tobě. Tenhle žert tě přijde draho.
8: Počkej ještě. O tom, že jdeš ode mne, se nezmiňuj.
7: Máš mě za hlupáka?
3: Je pryč. A já, abych tady čekal, až se vrátí a naplní můj osud, taky bych mohl utéct. Jak ubohé a podlé. Počkám, ať se stane, co se má stát.
0: V téhle aleji čekala Kokua minulou noc, až se stařec vrátí. Ty se také dočkáš. Konec našeho příběhu se už blíží.
3: Skoncujme to co nejrychleji, pane. Všem nadějím jsem dal už s Bohem. Děj se, co děj, všechny mé cesty vedou do pekel. S Bohem bílé schody do nebe. S Bohem všichni, kteří tam na mě čekáte. Se mnou je konec. Moji duši vezme ďábel.
0: Káve, ten chlapík se už vrací. Slyšíš, jak si opile prospěvuje? Ďáblovú láhev má v kapse od kazajky a z druhé láhve si přihýbá rumo.
7: Tak jsem tady. Hádej, co nesu.
3: To vidím. Tady máš centim a dej mi láhev.
7: Ještě krok a rozbiju ti hlavu.
3: Pomátl ses.
7: Že jsem tuhle báječnou láhev dostal za 2 centimy, to mi nejde na rozum. Ale ty ji za centim rozhodně nedostaneš.
3: Ty mi ji neprodáš?
7: Můžu ti dát hltnout rumu.
3: Nic si nepochopil.
7: Ruce pryč od ty láhve.
3: Ale kdo jí má, upsal se ďáblu a je ztracen.
7: To se mi bez ní. A na cestu do pekel se mi náhradem hodí.
3: Člověče, vzpamatuj se.
7: Povídali, že morály láhev je moje a basta.
3: Za tuhle cenu už ji nikdy neprodáš.
7: Copak jsem hňup, abych se jí zbavoval? Každému, kdo na ní sáhne, tomu pazour urazím.
3: Víš, co tě čeká?
7: Báječný život. A začíná právě v tuhle chvíli.
3: Počkej.
0: Nech ho. Komu není rady, tomu není pomoci.
3: Kam jde ten pošetilec?
0: Odchází. A s ním mizí z příběhu i láhev.
3: To je konec?
0: Ne. Jak vítr se musíš ještě přihnat za kokuhou. Padnete si do náruče.
3: Tak já už běžím.
0: Počkej ještě. Přistup blíž sem do světla petrolejky.
3: Stáhněte už plamen, mistře. Svítá.
0: No vidá. Z možné mátohy je postava, jak se patří.
3: Díky, mistře, za jasné obrysy i za to, že unikl jsem zatracení.
0: Tak už běž. Vrať se tam, kde je tvoje místo. Za příběhem dělám tečku.
3: S Bohem, pane. A dobré ráno.
0: Spíše dobrou noc. Vždyť už se rozednilo. Nejvyšší čas odebrat se na lože. Jak blaze se mi bude usínat. Má povídka je díky Bohu konečně hotová.

0: David Fisher a Jack McKenzie seděli u malého ohně na kraji hustého lesa poblíž Pelikání řeky. Oba byli zkušení vestmeni, kteří prožili na divokém západě nejedno dobrodružství. A i když se z mnohých šarvátek dostali jen tak se zdravou kůží, nevyměnili by drsný život na západě ani za nic. Na ošacení si jako správní trapeři příliš nepotrpěli. Pro koho by se také v prérii parádili? David byl vysoký, urostlý vestmen s tmavou kšticí, která mu čouhala spod šedé vojenské čapky. Na sobě měl starou anglickou uniformu. Obut byl do obrovských černých holinek, které dodávaly jeho vzhledu řízný ráz, ale nejvýraznější částí jeho oděvu byl jasně červený šátek u krku. David se ho vždycky pečlivě uvazoval velikým úhledným uzlem. Jack byl o 3 palce menší než David. Měl dlouhé černé vlasy, které si někdy stahoval světle zelenou stužkou. Chodil v indiánském obleku bohatě zdobeném třásněmi. Na nohu měl mukasín. Jack byl vychován indiány z kmene Delawarů a dodnes se vlastně považoval za Delawara. Oba přátelé mlčky hleděli do ohně. Tu a tam přihodili trochu dřeva, ale jen tolik, kolik bylo třeba k udržení drobných plamínků. Museli teď být opravdu velmi opatrní. Včera se totiž dostali do křížku se 4 indiány z kmene Upsaroků.
1: Jacku, já vím, že nerad proléváš indiánskou krev, ale Upsarokové nám chtěli ukrást koně. A za krádež se na západě vždycky platilo životem. I mezi indiány.
2: Já vím. Mně jenom vadí, že nám ten jeden Upsaroka utek. Jistě už je u svýho kmene a lživě vypráví o našem souboji. A navíc je mezi mrtvými syna náčelníka Upsaroků modrý lišák. A toho budou chtít pomstít.
1: Jacku, hned s prvním paprskem slunce vyrazíme na cestu. A jestli se nám podaří dostat se včas k Borovicovým horám, ztratí Upsarokové naši stopu.
0: Když uslyšel náčelník Upsaroků bůvolí roh o smrti svého syna, stáhl zlověstně tvář a nechal svolat celý kmen.
3: Rudí bratři a sestry, mé srdce pláče žalem nad velkou pohanou. Včera v noci zákeřně poslali 2 bledé tváře do věčných lovišť mého statečného syna, modrého lišáka. Spolu s ním se k velikému Manituovi odebrali ještě 2 naši udatní bojovníci. Přísahám, že jejich vrahy polapíme a v poutech přivlečeme k našim stanům. Zde je u kůlů smrti stihne zasloužený trest. Hauk.
0: Jen co bůvolí roh domluvil, vyrazil se 30 bojovníky za bledými tvářemi. Po 5 hodinách jízdy dojeli k místu nedávného souboje. Odtud již zamířili po stopách bílých lovců, kteří po celodenní jízdě dorazili za tmy k Pelikání řece, kde dopřáli svým koním i sobě trochu odpočinku. Na kraji hustého lesa si rozdělali malý oheň, aby si upekli kus medvědího masa ze svých zásob.
1: Jacku, jak veliký náskok můžeme před Upsaroky mít, co?
2: Tak 5-6 hodin jízdy.
1: Teda nevím jak ty, ale docela bych si na chvilku zdřímnul. Jsem z té jízdy nějakej utahanej.
2: Myslím, že se teď můžeme trochu prospat. Jestli jsou už indiáni na naší stopě, nemůžou v té tmě stejně tak rychle postupovat. Takže ze svýho náskoku moc ztratit nemůžeme.
1: Jo.
0: Oba vestmeni ještě chvilku hleděli mlčky do ohně a pak se přece jen uložili ke krátkému spánku. Byli však příliš unaveni. A tak, když se Jack probudil, byl již jasný den. Takhle dlouho spát nechtěli. Jack rychle vzbudil Davida. A zakrátko už oba seděli v sedlech a prchali před svými pronásledovateli. Ti se jim však nebezpečně přiblížili.
4: Dave, Upsarokové už jsou na dole.
1: Jo, nenechali nic náhodě. Řeknu ti, ten bůvolí roh za náma žene snad celý kmen.
4: Jen co přejedem tady tu prérii, jsme zachráněni. Vidíš tamhle ten les? Jestli tam stačíme dojet, získáme zpět nějaký náskok.
1: Co?
4: Sundej si tu čepici z uší. Indiáni nás v tom lese nebudou moc tak rychle stopovat a za tím lesem začínají Borovicové hory. Tam se i na kamenitých stezkách naše stopy ztratí.
1: Jo,
4: trochu do pohoří znám, vím tam o jedno příhodné místě, který se nám teď může hodit.
1: Tak pospěš, jedem, juhu!
0: Oba přátelé páděli k lesu tak rychle, jak jen mohli, ale přesto se jejich náskok před bojechtivými indiány opovážlivě tenčil. Mezi první stromy se dostali právě včas.
2: Dejme. Vidíš tamhle tu horu? Říká se jí Želví hora, k tý se musíme dostat.
1: Jsi si jistý, Jacku, že nám to pomůže, jo?
2: Jasně, je tam jeskyně, která vede až na druhou stranu.
1: Ani se nehni. Za tebou je chřestýš.
2: To jsi nemohl vystřelit. Já mám za zadkem přes ty šiakotele a ty si tady frajeří s nožem.
1: Ne, to není žádný frajeření, ale opatrnost. Nejdřív jsem chtěl sáhnout po pistoli a bylo by to rychlejší, přesnější. Pak jsem si uvědomil, že bychom na sebe mohli upozornit u psaroky, ne? Tak jsem sáhnul po noži.
2: Že jsem se ale zapotil.
1: Ani mi nemluv.
2: Ale mám takový pocit, že nám byla naše opatrnost na draka. Nechali jsme před jeskyní koně a jestli si jich indiáni všimli, máme je zase v patách. Nesmíme ztrácet ani minutu, musíme utíct s tou chodbou.
1: Jasně. A vyznáš se tu dobře.
2: Ale jo. No, vlastně jsem tu byl jenom jednou ze Semem Davis.
1: Ne.
2: Tenkrát mi jsem ukázal, že mu jednou ta chodba zachránila život. Kéž by byla i k nám tak milostrdná, jinak se budeme brzo kroutit u mučednických kůlů těch divochů.
1: Já odkdy jsou pro tebe, Jacku, indiáni divoši?
2: Ale prosím tě, nechytej mě hned za slovo. Stejně ještě nemáme zdaleka vyhráno. Tahle jeskyně je totiž v jednom místě na spadnutí, víš? Teda, jestli se už neprobořila.
1: No, jestli spadla, tak jsme v pěkný pasti, protože u psarokové jsou nám v zádech a jiný východ tady není.
2: Nemysli hned na nejhorší, stará pažbo. Byli jsme přece už v horších brindách.
1: To máš pravdu.
2: Jestli je ta chodba ještě průchodná, mohli bychom mít šanci, že těm bruduchům utečem.
1: Já tě nepoznávám, Jacku. Nikdy jsem tě takhle neslyšel mluvit o indiánech.
2: Hele, mezi bílými jsou dobří i špatní lidé. To samý platí o žlutých, černých i rudých. Podle mě je špatný ten člověk, který okrádá nebo chce okrást druhého a rozhodně nezáleží na barvě pleti. Vždycky to bude zloděj. A u psarokové nás chtěli v noci okrást a jenom protože jsme se bránili, se za náma ty honí přes 30 chlapů s pomalovanýma tvářema a chtějí naše skalpy. Nemyslím, že to jsou dobří lidé. Dělají indiánům jenom ostudu.
1: No klid, klid. Nic neříkám. Teda, že vedle mě jezdí prérijní filozof, to jsem netušil.
3: Rudí mužové, vrazi mého syna nám zmizeli zde v této díře. Myslím, že se jim nepodaří dostat se k druhému východu. Uplynulo již mnoho vody v Pelikání řece ode dne, kdy hněv velkého Manitua roztřásl tuto zemi a zbořil všechny sluje borovicových hor. Obsadíme-li tento východ, bledé tváře nebudou mít úniku, ale mohla by je zahubit samotná jeskyně. To nesmíme dopustit, protože pak by moje přísaha nebyla splněna. Slíbil jsem, že ty smradlavé koloty, kteří se před námi schovávají do děr jako staré nemocné skvo, polapíme a přivlečeme zpět k našim vigvamům. Tam je přivážeme ke kůlům smrti. Našemu spravedlivému hněvu nesmějí uniknout. Proto si pro ty bílé psy půjdeme a vyrveme je jeskyni ze chřta. Domluvil jsem. Hauk.
5: Hauk!
6: Připravte louče!
5: Louče!
1: Jacku, taky cítíš ten strašný puch?
2: No jo.
1: Podívej, tamhle, vlevo něco tam bliká, vidíš?
2: To je zdechlina pumy, která tak zapáchá. A ty světilka, to jsou svatovánský mušky. Mm-hmm. Hele, ta puma je snad dvakrát tak větší než ve skutečnosti. Musí se tady rozkládat už hezky dlouho.
1: Počkej, co se to stalo? Ty jsi do té zdechliny kopnul?
2: A proč bych do ní kopal?
1: No, napadlo mě, že jsi vzpomněl, jak jste s indiánskýma klukama kopali u hadí skály se zdechlinou psa.
2: Ale nevtipkuj a zapal svou vesmenskou zápalku. Mně se tady něco nezdá.
1: Jacku, tamhle se něco hýbe.
2: Posvítám zápalku.
1: Opatrně.
2: Ale, teď je to nějaký člověk. Jak se jmenuješ?
7: Dlouhý had má hlad.
1: Blázen.
2: Jaký had?
7: Dlouhý had má hlad. Už dlouho nejedl.
1: Nech obejít, je to blázen. U psarokové jsou určitě už za náma v jeskyni. A nesmíme ztrácet čas tady s tím starochem.
2: Ale vždyť je to Sioux.
1: Možná kdysi byl Sioux, ale teď je to jenom hromádka hadrů, chlupů a vlasů. Navíc tahá na provázku zdechlinu pumy a straší tím počestné vestmeny.
2: No já nevím. Rád bych viděl, co tady dělá.
1: Ale to se od něj stejně nedovíš. Porád jenom mele o nějakým hadovi. Tak už pojď. Zdá se mi, že jsem na konci chodby zahlídl odraz světla. U psarokové si asi udělali louče.
7: Tam. Tam je had a bude moc rád.
1: Tak už polez, Jacku.
2: No teď už jdu.
1: Děkuju, tady je nějak vlhko.
4: Ano jo, já zapomněl na jezero. Je tady hluboká tůň, nedá se nic dělat, musíme do vody.
1: Až teď víš, jak děsně nerad se koupu.
4: To vím, ale taky vím, že bys nerad skončil u mučednického kůlu bez svého skalpu. A když se ohlíneš, uvidíš u psaroky téměř na dostře.
1: No, pro mě, za mě máš pravdu, Jacku. Raději se utopím, než abych se dostal do rukou těm rudým ďáblům.
4: No, tak honem do vody.
1: To je příšerně studený.
4: No, kvůli tobě tady budu mít vyhřívaný lázně.
1: No, to netvrdím, ale teplejší ta voda mohla být. Nemohl jsem jim o tom jezeru říct dřív? Nikdy bych sem do té díry nelez.
4: A tak už se nevztekej, ty starý mývalé pláv. Víš, že indiáni jsou dobří plavci, ne?
1: Co to bylo?
4: Kde?
1: Tady ve vodě. Něco se mi otřelo o nohu.
4: Nachystej si nůž.
1: Jak magin.
4: Když mám v jedné ruce pušku nad hladinou a druhou plavu, abych se neutopil. Musíš šlapat vodu, to vás jsem věku neučili.
1: Já, že ty ale musíš být za každou cenu vtipnej. Zas.
4: Co?
1: Něco tady je.
4: Tamhle je světlo. Vychází z té skuliny ve skále. Poplav do toho osvětleného kuželu. Had! To je had Jacku a má snad 9 metrů! Tak ten starý Sioux měl pravdu, had, který má hlad!
1: Oh, pomoc! Pomoc Jacku, já se utopím!
4: Honem ke světlu, plav ke světlu!
1: Nemůžu! Nemůžu! Ten had si mě vtočil! No snad mi to nadrhl!
4: Dejme!
1: Můj hrud!
4: Dejme! Davide, dejme! Davide, kde jsi? Ozvi se, Davide! Dejme!
0: V jeskyni se rozhostilo strnulé ticho. Jack se marně snažil pomoci svému nebohému kamarádovi, který zmizel nenávratně v hlubině. Snad dvakrát zasáhl hadí hřbet svým nožem, ale ten jen neškodně sklouzl po kluském drsném těle. Jack se ohlédl po šplouchavém zvuku, který k němu dolehl, a uviděl asi 20 loučí, jak se pomalu pohybují směrem k němu.
4: Jen počkejte, já vám toho sledím.
0: Jack konečně došlápl na pevnou zem. Vyškrábal se na příkrý břeh. S rozvahou si nabil všechny své zbraně a potom si podepřel svou ručnici o kámen a zamířil pod první louč. Ozval se výstřel několikrát ze sílny ozvěnou jeskyně.
4: No jen, pojďte, pojďte, pro každého zloděje koní mám připravenou jednu kulku.
8: Zhasněte louče. Prašiví psi začali štěkat, ale dlouho nebudou. Přiblížíme se k ním zahaleni tmou této jeskyně a potrestáme vrahy našich synů.
4: Já na vás budu čekat. To jste uhádli. Tak, připravím vám malé překvapení. Ještě, že mám vždycky svou tenhle pytlík se solí. Teď ale sůl nahradím střelným prachem, tak? Nebude to sice žádná elegantní bomba, ale na uvítání bůvolí hora mi stačí. Tak, teď rozbušku. Zapálit. Sakra, snad nenavrhli sirky. Tak, a honem se schovat.
0: Jack udělal primitivní nálož, která vybuchla přesně ve chvíli, kdy indiáni doplavali ke břehu jezera. A tak poslal u psaroky i s mstivým bůvolým rohem k Manituovi do věčných lovišť. Teď už nikým nepronásledován vyšel Jack z jeskyně. Chodba ústila do svahu zalitého sluncem a plného broučků. Jack se však ani neohlédl a dál se vstupoval do údolí. Za jeho zády se vznášel pouze malý prachový obláček.

0: Malé městečko, spíše jen pár odřených domků s kovárnou a salonem, dávalo tušit něčemu, co místní obyvatelé nazývali zlomené břevno. Všude pučelo jaro a po měkoučkých stezkách se válel dobytek, značně vychrtlý po tuhé zimě, i zhonáky. Krásné milé děvče tralo kytky u lososí řeky až v místě, které se nazývalo Pučící bublina. Pojednou se z protějšího břehu ozval varovný křik jedovatého ptáka mlaskavce vodního. Dívka se vstyčila a překvapeně vypískla. Asi pět kroků od jejího košíčku stál statný hnědý kůň, v tomto kraji zvaný Hnědák. A na něm seděl jezdec oblečený celý v černém.
1: Co tady děláte?
2: O, promiňte, slečno, zdali jsem vás polekal. Dovolte mi popřát vám krásný, svěží den a zároveň mi dovolte, abych se vám představil. Jmenuji se Johnny a jsem v tomto kraji poprvé.
1: Aha, vy jste tedy zabloudil?
2: Ne, nezabloudil, naopak. Našel jsem hned na poprvé ten nejkrásnější kvítek v celém okolí.
1: To máte pravdu. Jsem tady jediné děvče.
2: Tak to mám tedy štěstí.
1: Nepřibližujte se, pane! Podívejte, co jste udělal!
2: Ten košíček, to mě velmi mrzí. Koupím ti jiný, děvče.
1: Co vlastně chcete? Kompas nemám! Nechte mě!
2: Nechci ti ublížit.
1: Co potřebujete, pane?
2: No tak.
0: Kule projela násilníkovou hlavou, až bluňkla do řeky. Betty odstrčila mrtvé tělo ze svého těla, rychle vstala a upravila si sukni.
1: Děkuji, cizinče. Zachránil jste mi asi život.
3: Nesnáším násilí, musel jsem zakročit. A život hezkým dívkám zachraňuji ze všeho nejraději. Jak se jmenuješ, kotě?
1: Betty.
3: Já jsem Jack.
1: Ale vypadáte spíš jako indián.
3: Máš pravdu, Betty. Byl jsem vychován Delawary a v indiánském oblečení se cítím nejlíp. Docela mi sluší, ne?
1: A co vlastně děláte u lososí řeky? Nikdy jsem vás to neviděla.
3: Hledám pomoc. Potřebuji sehnat několik dobrovolníků, kteří se nebudou bát nebezpečné akce. Je ve vašem městě dost statečných chlapů?
1: Myslím, že ano. Ostatně, můžete se zeptat mého otce sám? Támhle přichází. Tatínku! Tatínku! Tenhle muž mi před chvílí zachránil život u Pučící bubliny.
4: Děkuji vám, cizinče. Jmenuji se Bill Williams.
3: Já jsem Jack.
4: A co jsi tam pro boha v tuhle roční dobu dělala?
1: Chtěla jsem natrhat trochu jarního kvítí do vázy.
4: Ty moje romantická dušičko. To tě stálo skoro život? Co se tam vlastně semlelo? Povídej, Betty.
1: No, trhala jsem květiny a najednou, ani jsem si toho v tom zurčení vody nevšimla, najednou u mě stál velký muž celý v černém. Nejdřív to vypadalo, že je to slušný člověk, protože mě hezky pozdravil, ale pak z ničeho nic se na mě vrhl a začal mě škrtit. Snažila jsem se bránit, ale brzy jsem byla se silami u konce. A v tom se ozvala rána a černý jezdec měl díru uprostřed čela.
3: Nemohl jsem čekat, nerad zabijím, ale tentokrát se musel jednat rychle. Ostatně myslím, že vím, kdo ten jezdec byl. Johnny Vášnivec, hledaný za své násilné kousky v mnoha státech.
4: Děkuji vám, statečný cizinče. To víte, mám jenom jedinou dceru. A kdybych přišel i o ní, nezůstalo by mi už na tomto světě vůbec nic. Kolikrát už jsem chtěl Betty vzít pryč z tohoto věčně nebezpečného místa, ale Betty nechce.
1: Ale tatínku, narodila jsem se tady. Znám tady každý strom.
4: Ano, ale to já vím. To já přece vím, ale před chvíli stačilo málo a jak se vám vlastně odvděčím, cizinče?
3: Jmenuji se Jack McKenzie.
4: Ne, snad nejste ten slavný traper, co jezdí po zdejších prériích s nerozlučným přítelem Davidem Fisherem.
3: Ano, jsem, ale právě proto jsem tady. Kolik by se tu našlo statečných chlapů?
4: No, hodně. Snad dva, tři, možná čtyři. O co jde, Jacku?
3: Had v želví hoře mi snět kamaráda.
4: Snad ne Davida.
3: Právě že ano.
4: No tak to s tebou půjdou všichni, Jacku. Kdy vyrazíme?
3: Zítra ráno. Potřebuju si dát ještě do pořádku zbraně a koupit střelbu.
4: No o to se nemusíš starat, všechno zařídím. Jsi mým hostem.
0: Následující den časně z rána se k Jackovi připojila skupina ozbrojených mužů z městečka v čele s Billem Williamsem a Samem Douglasem. Nasedli do sedel a brzy zmizeli v průsmyku pohlceni ranními mlhami.
3: Vidíte? Nedávno tu projelo asi 10 indiánů.
4: Co to znamená, Jacku?
3: Asi se něco chystá. Něco se semele. No, ale teď nemáme čas na dlouhý rozmýšlení. Musíme ze všech konských sil k Želvý hoře.
4: Jasně, jeden! Jeden!

0: Bílá zkušenost je jiná než ta indiánská a to se často projeví, že si tak těžko rozumíme. Já to docela snadno chápu, protože mám v sobě bílou krev, ale indiánský vychování. A přiznám se ti, Bile, že mi je někdy z toho nechtěnýho zmatení jazyku a myšlenek pořádně úzko.
1: Tamhle něco je, Jacku. Hýbe se to. A strašně to smrdí.
0: Klid. To je taková hračka jednoho starého Siuxe. Mrtvá puma.
1: Cože? Mrtvá puma? Co je to za nesmysl?
2: A tamhle je ještě něco.
0: To je ten Siux.
3: Pojď blíž, chlapče. Čekal jsem, že se vrátíš. Jsi přece napůl indián. Nosíš na krku znak Delawareu.
0: Jak jsi to poznal, starče?
3: Nejsem takový blázen, jak vypadám. A také vím, že dlouhý had už dlouho nejedl. A čeká.
1: Blázen.
3: Ano. Blázen je ten, co nevěří, že i had umí čekat. A ještě větší blázen je ten, kdo svou zvědavostí ukojí hadí hlad.
1: Co to blábolí? Děkuju, rozumíš tomu?
0: Bohužel. No ale teď musíme dál. Buďte opatrní, je to tady opravdu nebezpečné.
3: Jenom běžte. Běžte. Bledé tváře má had nejraději. Jsou takové tučné. Jako telátka.
0: Pozor, je to tady kluský. Dejte ty louče do stran, ať se jezero hodně osvětlí. A teď připravte vor.
2: Tady je, Jacku. Myslíš, že tak malý vor bude stačit?
0: Musí. Stejně bychom s větším neprolezli. Kolik lidí unese?
2: Tak 3, 4.
0: Potřebuju 2 dobrovolníky, co umě dobře plavat.
2: Já jedu s tebou, Jacku.
1: Já taky.
0: Dobře. My poplaveme na vodu a ostatní nás budou kryt ze břehu. Chlapi, jestli se teda vynoří, střílejte je na hlavu. Ta má nejslabší kůži. Na těle má šupiny a ty jsou tak tlustý, že by se kulky jen odrážely a mohly by zasáhnout nás na vodu.
4: Jasně, Jacku.
5: Nemusíš se bát.
1: To je pravda. Chlapu můžeš věřit. Jsou to moc dobrý střelci.
0: Dobrá. Tak, odrazit a potichu plaveme. Musíme se dostat k těm listům, jak se snižuje ten strop.
2: Tamhle, Jacku, tam je nějaký tunel.
0: Musíme se tam mrknout.
1: Je to ale puch.
2: Co to plave na hladině?
0: To jsou jenom kusy indiánských těl. Buďte připraveni ke střelbě.
1: Ale proč je ten had tedy nesežral?
0: Možná, že had žere jen čerstvý maso.
2: Koukej, Jacku, tamhle se něco hýbe. Na tom ostrůvku.
0: Ale vždyť je to Dave. A co to má na klíně?
1: Hlavu hada. On ho chová. No ten má snad metr v průměru.
0: Musíme se k Daveovi přiblížit, ale opatrně.
6: No, konečně si tady, Jacku. Jak myslíš, že tu budu toho hada dlouho chlácholit?
0: Musel jsem jít pro posilu. Ale ty jsi nějaký zarostlej, jako mnich.
6: To víš, zapomněl jsem si s sebou vzít holení.
0: A proč máš hlavu toho hada v klíně, Dave?
6: No, had se najedl indiánskýho masa a pak usnul. Mě si pravděpodobně nechal na potom, ale pro jistotu si mě obtočil svým mohutným tělem, abych mu neupláhl.
0: Můžeš se nějak hýbat, Dave?
6: No, nemůžu. Ten had má sice asi dost hluboký spánek, ale je citlivý i na sebe menší pohyb.
0: Jasně. Jediná možnost je snad v rychlosti. Musíš se pokusit naraz odhodit hadí hlavu a v zápětí skočit na náš vor. Než se docela probere, provrtáme mu hlavu několika kulkama. Jseš připravený?
6: No, za pokus to stojí. Přece toho hada nebudu chovat na klíně až do smrti. Ale s tím skokem to nebude tak jednoduchý. Mám úplně nohy dřevěný od toho sezení na balvanu.
1: Jacku, já se opatrně přiblížím s vorem k ostrůvku a vymějte hada na mužce.
0: Střílet hned nejde. Kulka by mohla zasáhnout Davea.
2: Ještě trochu blíž, Samé.
1: Nemůžu, je tu silný proud. A když víc zaberu pádle, mohl bych štouknout do hada. Všimně si to, jeho tělo je sice omotané kolem Davea, ale větší část mizí pod hladinou.
0: Jsi připravený, Dave?
6: Jasně. Hlavu odhodím doleva, pak i hned palte. Já se pokusím doskočit až na váš vor. Připravení?
0: Jo.
6: Teď.
0: Vy jste na vohle!
2: Pádluj zpátky, jinak nás tím ocasem rozplácne o stěnu jak mocky!
4: Já dělám, co můžu, je tady šílený proud.
6: Bolí mě celý tělo, mám pocit, že mi ten had rozdrtil všechny kosti. Hrudník mám na padrť.
0: Nefňukej a střílej, tady máš pistoli.
6: Všichni musíme do vody, honem, jinak nás ten had spolkne.
4: Pomoc, otvírá hubu.
0: Honem do vody a plavte ke dnehu, naši nás budou krejt.
2: To bylo chlup, rozžvejknul náš vor jak sardinku.
0: Chlapi, šílejte sakra.

0: ani vidět!
1: No to snad není pravda!
0: Dochází nám louče!
2: Tak on mě ten had nakonec přece jenom sežere!
0: Tak zakrapalte!
3: Tady! Tady je pevná zem!
1: Au, au, au! Mě to mě škáblo!
0: To je jenom odražená kulka! Chlapi, střílejte na hlavu!
4: Není vidět!
5: Břeh! No konečně břeh! Ah, to teda byla klika.
6: Podej mi ruku, Jacku.
7: Uprostřed rozbouřené hladiny ve světle dohasínajících loučí se tyčila obrovitá hadí hlava. Naši přátelé zuřivě pálili do rozlíceného živočicha. Jejich střely se začaly konečně zarývat do měkkého masa kolem očí a tlamy. Smrtelně raněný had syčel a vyplazoval dvoumetrový jazyk. Mlátil svým dlouhým ocasem, ale střelci pálili neomylně znovu a znovu. Dešči střel nakonec had podlel. Zachroptěl, naposledy se vzepjal a vší silou udeřil do skalní stěny svým ocasem. Skála se pod touto vahou probořila a vyvalila se ven do širé přírody Borovicových hor. Ptáčci, kteří seděli okolo na Borovicích, udiveně hleděli na létající kameny a vysokopříštící proud vody, který vyšplouchl muže i s hadím tělem. Nakonec obrovská vlna vyvrhla i dva chechtající se vestmeny.
0: Poslyš, ještě nikdy jsem tě neviděl nahatýho, Dave.
8: No, no. Já tebe zase vidím poprvé umytýho, Jacku.
7: Skupina mužů se utábořila kousek od vchodu do jeskyně a začala si opékat kusy medvědího masa ze zásob. Pomalu padal soumrak, muži seděli mezi ostřicí a poslouchali podivuhodné vyprávění Davidova.
8: Klid, chlapi, ticho. Bylo to takhle. Had mě uchvátil a zanes do svého brlohu, kde mě položil na skalnatý ostrůvek. Pravděpodobně si myslel, že jsem mrtvej. Snažil se mě pozřít a naštěstí začal od mých nohou.
0: Uj, ten měl teda chutě.
8: Nepřerušuj mě, Jacku, anebo to nebudu vyprávět.
3: Tak to bylo, Dave. Tak vypravuj. Co bylo dál? No začal od nohou.
8: Jo, začal od nohou. A dík mým obrovským botám s ostruhama jsem ještě milý hoši mezi váma. Jedna ostruha se totiž zasekla hadovi mezi přední zuby, tajle do patra, a had začal krvácet. No jasně, nemohl mě ani vyplivnout, ani sežrat. Nevím proč, ale najednou mi vám ho bylo líto, jak tam tak syčel bolestí. Tak jsem se k údivu hada posadil a uvolnil jsem mu tu zaseklou ostruhu v tlamě. A on únavou snad i bolestí usnul. Mně si ale pro jistotu nejdřív trochu omotal. No a já při té vší úzkosti jsem taky brzo usnul. No to víš, no jasně, bylo mi teplo a pohodlně. Teda nevím, jak dlouho jsem spal, ale najednou jsem v polspánku cítil, že se had pohnul. Teď mě asi dodělá, pomyslel jsem si. Zvednul hlavu, chvíli si mě prohlížel temně zeleným okem.
3: No.
8: A potom.
3: Co?
8: Pak mě pustil a dal se do právě připlouvajícího indiánka střeleného mistrně doprostřed čela. Hned jsem poznal tvoji čistou ránu, Jacku.
1: Děkuji.
8: A pánové, tak to pokračovalo den za dnem. Had mě sice nepustil ze skály, ale zase by neubližoval a nakonec možná i trochu znižnil. A začal se chovat jako psík. Potom jste připlavali vy a zbytek už znáte.
0: Dave, sadím se, že teď se budeš chtít někde usadit na malý farmě. Budeš chovat koně a chodit do salonu za holkama. Po jedný bych zrovna věděl.
8: Farmě nebo holce?
0: O farmě i o holce. Jo, chlapi, měli bychom si ještě odpočinout.
8: Já jsem odpočinutej z jeskyně na měsíc dopředu. Jdeme, na koně!
3: To je pravda. Koně máme odpočinuté a ve vsi zůstaly jen ženy a děti. A kolem se potlouká spousta různých band a indiánů.
0: Tak, tak. Jo, na to jsem zapomněl. Na co čekáme?
8: Na tebe, Jacku, až si sedneš do sedla.
7: Muži naskákali na trochu skřehlé koně a vyrazili domů. V poledne se skupina jezdců v čele se dvěma vestmeny objevila na dosah městečka. Ještě přebrodí lososí řeku, objedou potící bublinu, projedou průsmykem a už uvidí střechy zlomeného břevna. Když však jezdci stanuli na prostranství, zděšeně strnuli.
3: Co se tady stalo?
5: Město je úplně vypálený. Zbyly jen ohořelý trámy.
3: Zničili i kostel. A kde jsou naše ženy a děti?
0: Musíme všechno důkladně prohledat. Jistě nalezneme nějaký stop.
8: Ale opatrně. Útočníci se mohou ještě někde skrývat a mohli by zaútočit.
0: Nepak, Dave, podle doutnejícího dřeva to vypadá, že město zapálili tak před dvěma dny. Tady už nikdo nečeká.
3: Hrůza! Támhle v popelu fary leží skalpovaný pan farář. A kde je moje Betty? Dítě moje! Ozvi se! Nejde.

0: kam tě odvlekli? Co ti udělali?
1: Bile, uklidni se, Betty určitě najdeme.
2: Honem dosedel, vyrazíme po stopě.
3: Nemůžou být přece s rukojmí moc daleko.
1: Uklidněte se, chlapi, musíme všechno pořádně promyslet.
3: Co si tady chceš promýšlet?
1: No právě to, jak se za upsaroky vydáme. Chlapi, musíme zachovat chladnou mysl.
4: Dave má pravdu.

0: 20 dobře ozbrojených mužů se vydalo po indiánské stopě. Jak se brzy ukázalo, Upsarokové si nedělali žádnou práci se zahlazováním svých stop. Brzy měli pronásledovatelé vypálené město daleko za zády. Ještě do večera dojeli na místo, kde Upsarokové tábořili. Museli si být jisti svou bezpečností, protože i tábořiště opustili, aniž by maskovali svou přítomnost.
1: Přátelé, náskok indiánů odhaduju maximálně na 7 hodin rychlé jízdy. Myslím, že se tu můžeme klidně utábořit. Odpočineme si a zítra brzo ráno vyrazíme.
2: Myslím, že nemusíme odpočívat. Koně ještě vydrží.
3: Máme ty nejlepší koně v Coloradu. Musíme se o to pokusit, Jacku.
1: Ale... Nemusíme, Douglasy. Odpočineme si a ráno vyrazíme. Stejně bychom v té tmě špatně hledali stopu.
3: Ale já Jack má pravdu, chlapi. Navíc Upsarokové budou taky někde nocovat, takže jejich náskok se nemůže zvětšit. Jeste nám,
2: ale
3: chlapi.
2: Holčička moje.
3: Tak připravte dřevo na oheň, opečeme si trochu masa. Potřebujeme hodně síly. Brzy nastane boj a každá ztracená pěst nám může být osudná. A dobře se vyspěte.
4: Ty, Dave, já se tady ještě trochu porozhlídnu po okolí. Nijak se mi nezdá ta jejich bezstarostnost.
3: Dobrá.
0: I když neradi, přece jenom osadníci uposlechli zkušené stopaře. Opekli si maso a pak se pomalu ukládali ke spánku. Druhý den ráno se do probouzející přírody za bujarého cvrlikání ptáčků i rostodivných brouků probudil jako první Jack a halasně přivítal ostatní spáče.
1: Vstávat! No tak chlapi, vstávat! Upsarokové už jsou určitě v sedlech na svých koblách a my tady spokojně odfukujeme. Kdo chce nebo potřebuje, ať se umeje.
3: To suhod, já mám ještě svrklou kůži z jeskyně, mejce nebudu.
1: Tak nasedat a
3: jedem! Chlapi, nasedat, jedem!
0: Naši pronásledovatelé opět vyrazili po indiánské stopě. V poledne se na chvilku zastavili u račího potoka, ale jen co se občerstvili, sedli opět do sedla.
1: Ty Dave, tak už tě napadlo, proč si Upsarokové nelámou hlavu se zahlazováním svých stop?
3: Jo, Jacku, napadlo. Již pořád mě to vrtalo hlavou, ale došlo mi to až ve chvíli, kdy jsem pochopil, že indiáni nejedou přímo do své vesnice.
1: No jo, mě to taky trvalo. Teď už je ale jasný, že chtějí jít přes kamenej stůl. Je to od nich chytrý.
3: No jo.
1: Dík tomu, že nemají okovaný mustangy, jejich stopy se na kamenitém povrchu dokonale ztratí.
3: No copak, o to s tím už nic neuděláme, protože oni už se po stole projíždějí, jako by byli na výletě.
1: Dave, až k té planině dojedeme, pokusíme se co nejvíc doširoka rozdělit. Třeba objevíme nějakou stopu. Snad nám někdo ze zajetců dá nějaký znamení. Vím, že to nebude jednoduchý, protože Upsarokové si to budou chtít ohlídat, ale nic jiného věřit nemůžeme. Aspoň teď ne.
3: Fajn, řekni to Jacku ostatním, ať vědí, na čem jsme.
1: Jo? Jo.
3: Ale zkus to trochu zaobalit, ať nevznikne zbytečně zase panika. Já si zatím odskočím, čeče. Chce se mít celou cestu, ale nechtěl jsem zdržovat. Sněd jsem asi něco špatný, jo. A nebo se teď teprve dostavuje šok z toho hadího sevření, víš? Já letím!
4: Já ti dám hada, to máš z těch svých bobů. Sníš jich na kila a pak se divíš.
3: To byl ale fofr.
1: No jo, bylo to rychlejší jak myšlenka. Hele, kdyby ses nemušklíbal na čem, který jsem dostal od Wang Changa ze Santa Fe, mohl bych ti kotlík udělat, ten staví.
3: Děku, ne, i když mi ty tvý čajíčky vůbec nechutnají, tentokrát se přemůžu a vypiju všechno, co mi připravíš. A jestli mi to pomůže, stanu se vášnivým pijákem tvejch lektvaru. Je, už je to tady zas.
0: David se vzdálil a Jack seznámil lovce s neveselou skutečností.
2: Budeme-li tady otálet, nedostihneme Upsaroky ani za 1000 let. Nasedat na koně!
1: Dobrá, jeďte napřed, já počkám na Davea.

0: Jen aby to vydrželo, jsem z toho celý zesláblej.
1: Horem na koně, ať nám naši moc neujedou.
0: Člověk nemůže mít chvilku klidu. Dal bych si kafe.
1: Jo, tak na to zapomeň, jedeme.
2: Skutečně během hodiny dojela skupina pronásledovatelů k planině, které indiáni i zálesáci říkali kamenný stůl. Bylo nad slunce jasné, že tento žlový masiv neprozradí ani jedinou stopu i tomu nejzkušenějšímu stopaři z divokého západu. Lovci bezradně hleděli jeden na druhého.
1: Tak, a je to v pytli. Teď už je nedohoníme.
3: A Bůh ví, kam jedou. Jak víme, že jedou do své vesnice?
1: Jedou, na to dám krk. S takovou kořistí musí jednoduše před radu starší. To je nepsaný indiánský zákon.
3: No jen jestli takový upsarokové mají nějaké zákony. Vždyť jsou to lupiči.
0: Jenom nevěšme hlavy, mládenci. Nejrozumnější teď bude, když se rozdělíme do šířky po 30 metrech a prohledáme tuhle zatracenou tabuli. A kdyby někdo něco našel, tak ať hvízdne.
4: Chlapi, co tady chcete hledat?
1: Je to možná nesmysl, ale musíme se o to pokusit.
3: Jack má pravdu, hoši, jedeme. Hudrováním nic nevyřešíme.
0: Jedeme už půl hodiny a nic.
1: Ty jsi teda pěkný pesimista, ty starý vlky.
0: Já jen, že teď už musí mít indiáni pěkný náskok, víš? Za chvilku bude naše snaha marná, těch směrů mohlo být tolik, že nemusíme najít za týden.
5: Tady, chlapi, tady je kus řemínku.
3: To je určitě znamení od některé dívky.
1: Jestli je to skutečně nějaký znamení, musí tu být někde ještě jedno, aby nám prozradilo směr jízdy.
5: Mám, tady ještě kus koženýho řemínku.
1: Same, ty máš oko, tak jedem.
0: Tak mě napadlo, že bychom mohli pro upsaroky přichystat malý překvapení.
1: No jaký, Dave?
0: Znáš ten můj kožený vak napěchovaný tou podivnou mazlavou hmotou, co?
1: Jasně.
0: Na východě tomu říkají mejdlo. Ale to není jen tak obyčejný mejdlo. Koupil jsem ho u jednoho alchymisty v New Yorku. To mejdlo strašně smrdí a mydlí jako 100 mejdel najednou. Co 100? 1000?
1: No a co s tím spraďokem chceš dělat?
0: No co, co? Jistě ti už došlo, kam se tímhle směrem můžeme dostat. Jedeme na severozápad a to znamená, že upsarokové chtějí jet přes brod na Havraní řece.
1: To vím taky, ale co s tím má co společný to mejdlo?
0: No jestli se nám podaří upsarokům nadjet, tak to pochopíš.
1: Sice nevím, co jde, ale jdu do toho s tebou.
0: To jsem rád, ty stará pasto. Douglasy, vemte za nás velení, indiáni mohou být tak 2 hodiny jízdy před náma. Možná o něco víc, protože jsme ztratili hodně času tím hledáním znamení. My se jim s Jackem pokusíme nadjet. A pojedete-li pořád tímhle směrem, dostanete se k Havraní řece. Jestli se nám nepodaří upsarokům nadjet, sejdeme se u brodu řeky, jasný?
4: Jasně, Davy. Chlapi, jedem.
3: Doufám, chlapci, že víte, co děláte.
1: Tak bude za nás chle.
0: Hodně štěstí.
2: Schvácení dorazili naši dva vestmeni k Havraní řece. Ještě museli kvapem proti proudu, aby se dostali k brodu.
0: Tak, teď musíme té vodě trochu pomoct z koryta na planinu. Já tady z kamenů a hlíny udělám vedlejší rameno a ty se, Jacku, podívej, jestli už tudy upsarokové neprojeli. Bylo by trapný na ně dělat lest, kdyby už byli za horama.
1: Jo. Tak si myslím, že se těm lotrům s našima dívkama moc snadno nejede, ještě tady nebyli.
0: To je dobře, tak pojď. No. Hezky mi pomoct s tím korítkem.
1: No, to jsem zvědav, co s tím budeš dělat.
0: Tak a je to. To budeš mrkat, kamaráde. Hezky zaplavíme kamenný přístup k brodu, tak a teď rozděláme mydlinky.
3: To je to bublá.
0: Ty se budou divit.
1: Tiše. No?
0: Slyším vzdálený dusot neokovaných koní. To jsou upsarukové. Prima, přišli akorát, Jacku, honem. Pomoz mi s tím mejdlem, nadrob ho do vody. Tak, to bude mydlina.
1: Už se blíží. Jsou vidět jestli na koni.
0: Ještě tadyhle trochu mejdla?
1: Dejme, upsarukové jsou hnáni našimi muži.
2: Indiáni byli skutečně hnáni k brodu. Ještě se snažili prchat se svou kořistí. Ženy přivázané ke koním po dvojicích zděšeně křičely. V tom trysku si indiáni nevšimli rozvodněného bublajícího koryta a v plné rychlosti vjeli na ošidnou plochu. První koně se rozplácly na zem a padali další a další. Zděšení indiáni nechápali, co se vlastně stalo. Schození ze hřbetů svých mustangů se nemohli udržet na vlastních nohou a bezmocně se pláceli po kluzké spěněné zemi. Ženy pištěly, koně hýkaly, teď šlo o holé životy. Upsarokové nechali lup lupem a sami se snažili dostat se k brodu. Tam ovšem narazili na pušky našich přátel. Z druhé strany je obklíčili ostatní muži. Indiáni neměli úniku. Za hrůzného bytí byli vrahové a paliči pobiti. Rozvzlikané ženy se objímaly se svými muži a tatínky.
6: Jsem tak šťastná, tatínku!
3: Dítě moje, holčičko moje, neublížili ti.
6: Víš, to, co jsme za poslední dny prožili, bylo opravdu hrozné.
3: No hlavně, že to tak dobře dopadlo.
0: Ty, Jacku, nemohl bys mi udělat ten tvůj čaj? Zase mě to nějak bere.
1: Ale rád. Za tu mejdlovou srandu dokonce moc rád. Takhle jsem se už dlouho nezasmál, ty vymydlenej koumáku z New Yorku.
2: Uvařili si čaj. Vyšel měsíc a všem bylo do tance. Pouze mrtvola nedaleko ležícího indiána otékala. Nad ránem všichni šťastní osadníci zlomeného břevna ulehli ke spánku. Pouze Jack jakoby něco tušil, bděl. K 5. hodině raní, kdy utichly i žáby, zahlédl Jack za keřem divné světlo. Jack vzbudil Davida.
0: Co je? Co se děje?
1: Št! Podívej se, Dave, tam na tu zář.
0: Fíjo. Co to může být?
1: No to nevím, ale musíme se tam jít podívat. Jestli to zase u psarokové něco nevymýšlej.
0: U psarokové, ty mají dost.
1: Jak to můžeš vědět? Nemuseli jsme ji pobít všechny, třeba jel nějaký oddíl napřed, aby se nezdržoval s kořistí.
0: Jo, tak pojď, mrkneme se na to.
1: Jo. Vidíš něco?
0: Ne, nevidím nic. Trochu mě to světlo oslepuje. Člověče, to asi nebude od vohně.
1: Taky si myslím, necítím kouř.
0: UFO.
1: Co? Jaký ucho?
0: Říkám UFO. Tam na mítince.
1: A co to je?
0: No to je železnej oř, ale no přímo z nebe.
1: Co to meleš, prosím tě, jak z nebe?
0: Jak? Viděl jsem to u strýce v New Yorku, v novinách, na obrázku, víš? Jel jsem si tam jednou pro dědictví po svý uchylný tetě Viktorii, která celý život šetřila dolary a pak umřela.
1: Počkej, ty jsi dědil.
0: Ne. Nakonec se ukázalo, že to byla jenom schoda jmén.
1: A tak to jo.
0: No a na zpáteční cestě jsem se stavil u strýce Josefa a tam jsem to čet o těch ufonech.
1: Jakých ufonech?
0: Já říkám ufonech.
1: No jo, a co dělaj? Střílej líp jak my, jezdí na koni.
0: No oby na koni. Ty jezdí právě v takovýchhle létajících kotlíkách, vidíš?
1: Jo, a to lesklý, jo.
0: Jo, to lesklý.
1: No to nemůže nikdy vzlítnout, vždyť je to těžký, je to ze železa.
0: To se kamaráde budeš divit, pozor, pozor. Hele, otvíraj víko.
1: Co to je? Ty to nejsou lidi.
0: To jsou ufoni. Vypadají trochu jako láčkovci.
1: Jele,
0: tamhle se jeden zatoupnul, já ho picnu.
1: Počkej,
0: nikoho nepicej. Třeba nejsou na váleční stezce.
1: Ale já mám strach. Hele.
0: Tak já ho přetáhnu bičíkem. To je blázní.
1: Upozorníš na nás.
0: Hele, podívej, jak celý zrůžověl, jak se v ně přelívá ta tekutina, kterou je napuštěný.
1: Jele, Dave, a kde nosí kolty?
0: Nech ho, nebo se nás vrnou ty ostatní.
1: Počkej, hele, když on tak hezky vrní. Když ono se mu to líbí, vrní jako kočka.
0: No jo, máš pravdu.
1: Jau,
0: já.
1: Dej pozor, teď si šlehnul mě do oka.
7: Pomoc, nechte mě, kam mě to nesete.
0: Co se to děje?
1: Ufoni unesli Betinku, honem, musíme jí pomoct.
0: Sakra, nemám zbraně, zapomněl jsem je v táboře.
2: Z létajícího talíře se vysunulo malé chapadýlko. Láčkovci mu podali ječící Bety a to vtáhlo nebohé děvče malým okénkem dovnitř. Jen stačila kviknout, jako malé růžové prasátko.
1: Zkusím tam hupsnout dovnitř, krejně zezadu.
0: Bacha, je to nebezpečný.
1: Ale je to jediná šance, jestli ulítnou, viděli jsme Betinku naposled.
0: Upsarokové, je to past Jacku.
1: Ale jak to?
2: Překvapení vestmeni byli zcela zaskočení indiánskou lstí. Samozřejmě, že nemohli tušit, že se usarokové spolčili s mimozemšťany z UFA. A tak, když se probrali z údivu, leželi na dokonale vymícené mítině svázání do kozelce.
0: Tak to mě teda podrž, Čeku. Kdy těch talířů je tady celá mítina. Nemůžu pochopit, jak se mohli dát dohromady s těmi rudochy.
1: Podívej, jak se tamhle klackou ty výrostci.
0: Slyšíš, jak silně bzučí hmyz?
1: Bude pršet. Bolí mě v kříži.
0: Mě taky. Ale to mám z toho, jak jsem tady svázaný.
1: A to máš pravdu.
8: A bledé tváře se už probrali z mrákot. Jsem náčelník u psaroků Hadí Pupek. A jsem pokrevním bratrem náčelníka Buvolího Roha, kterému jste lstivě vzali život. Přisahal jsem, že jeho smrt pomstím a Buvolí Roh bude jistě hrdě zhlížet z věčných lovišť na tu odplatu. Jste tedy zajatci statečného kmene u psaroků a neméně statečného kmene láčkovců přišlých z hvězd, aby podpořili náš spravedlivý boj. Naši hvězdní přátelé mají báječné zbraně, o kterých se bílým lovcům ani nesnilo. Chcete-li se přesvědčit, můžete se zúčastnit přepadení vlaku. Bílí lovci ovšem zůstanou svázaní. A?
2: Naši hrdinové kývli na souhlas a byli odvedeni asi 6 mil na jih k vlakové trati. Poblíž byl malý hájek, ve kterém byli ukryti koně, jedno UFO i přivázáni naši muži, ale tak, aby dobře celý útok viděli.
9: Ty, Dave, tak si myslím, že jsme v pěkný rejži. No,
10: taky si myslím. Viděl jsi Betinku?
9: Neviděl. Možná, že ji poslali do své vesnice, aby měli nějaký rukojmí, kdyby to náhodou nedopadlo.
10: Obávám se, že tentokrát to dopadne.
9: Co ti mrňousové můžou mít za zbraň?
11: Neříkat mrňousové, není to hezké. Tak jim neříkat, že vy pcháči, i když smrdět.
9: Jo, hele, oni nám rozumějí.
10: No jo, ale gramatiku mají pod psa.
11: Pod psa? Co to znamená? My vyšší psa.
10: No, ale to se jen tak říká, jako, že by to mohlo být lepší.
11: Nekecat, dívat, jede vlak.
2: Náčelník a Dípupek s jedním Mláčkovcem se šli k trati a chvíli naslouchali. Potom Mláčkovec ulehl na kole a celý zrůžovil. Z dálky bylo slyšet rozmarný hvist lokomotivy. A Dípupek zvedl ruku a čekal na blížící se vlak. Strojvedoucí v domnění, že se stalo nějaké neštěstí, zastavil lokomotivu a vystoupil na trať. V té chvíli jej zasáhla tajuplná hmota Mláčkovce zabarvená do zelena. Vnikla muži do nosu a do úst. V tom se událo před zraky našich vesmenů cosi, co vyráželo dech. Strojvedoucí se začal zmenšovat a zmenšovat, až byl veliký jako malý papoušek. Snažil se něco říci, ale zelená hmota byla neúprosná. Když se vyklonili z viravé hlavy cestujících z okének vlaku, aby zjistili důvod jejich zdržení, rozuřený hadí pupek z pupně strojvedoucího zašlápl mokasínou jako ještěrku. Na vteřinu zavládlo šokující ticho. Potom se však rozpoutala nepopsatelná vřava. Muži se chopili svých zbraní, vyřítili se z vlaku a divoce gestikulovali. V tom je zasáhla zelená vlna a muži se začali zmenšovat, až byli malí jako polní myšky. A na to čekali schovaní u psarokové, kteří se s divokým řevem vyřítili z hájku beze zbraní, zákeřně pošlapali nešťastné bílé muže.
9: Vidíš to, Dave?

0: Už se klepete jako starý skváv.
1: Ale to jim jen tak neprojde.
2: A co chceš dělat, Jacku?
1: Ještě nevím, ale určitě na to přijdu.
3: Svět se o této pozoruhodné katastrofě vůbec nerozvěděl. Tvrdilo se, že vlak byl pravděpodobně lstí přemožen a cestující zajeti Indiány. Šerif konstatoval, že násep utrati byl jen trochu skrvaven, což přiznamená, že nedošlo k velikému násilí. Ve skutečnosti u Psarokové pozbírali volně ležící zbraně, které ležely podél náspu, tak jak vypadaly zmenšujícím se mužům ze slábnoucích rukou, a obtěžkání kořistí zamířili k hájku.
4: Bílí lovci nevěří svým modrým očím, že? Myslím, že si dám k obědu maso. Zítra, časně z rána, kdy vrchká pára bude krok,

0: Jacku, myslím, že jinou šanci máme, když se necháme zmenšit a pak se zkusíme schovat mezi kameny. Potom se musíme dostat do jednoho z těch uf.
1: Ty umíš ten kotlík řídit, Dave?
0: Samozřejmě. Ale nikdy jsem to nedělal.
2: Rada starších potvrdila váš rozsudek smrti. Budete odvedeni na planinu, kterou jsme po našem zvyku nazvali Dupací palouk, kde budete láčkovcem zmenšeni a posléze rošlapáni synem buvolího rohu chlupatým bůčkem.
1: Jestli tam nebude šotr, tak jsem zvědavej, kam se schováme.
3: A třeba tam bude nějaký velký lopuch.
1: Já už ho vidím, prej lopuch. Koukej na toho bůčka. Ten má panděro. Jo, a ta jeho šlápota. Ta je jako od grizzlyho. Hele, jak si podupává. Asi se rozcvičuje. Ten nás rozdratí i s tím tvým lopuchem.
3: Nesejčkuj, Jacku. Něco vymyslí, když jsi tak chytrej.
2: Hvězdný bratře, zmenši tyto kruté nepřátele mého statečného lidu.
4: Nastalo hrobové ticho. Láčkovec se přivlnil k našim svázaným hrdinům a vypustil zelenou hmotu, která vnikla ve stmenům do nosů i úst. Chlupatý bůček si zkus modupl. Pak ovšem nastalo zděšení.
2: Uf, co to má znamenat? Co se to děje? Vždyť oni se nezmenšují, ale naopak rostou. Vždyť už jsou velký jako medvědi.
0: Jacku, honem do jejich tábora. Musíme se podívat, jestli tam není schovaná Betty.
5: Dave, jsem rychlejší než Mustang, to je úžasný. Co se to s náma stalo?
0: Nějak se jim asi porouchalo to zmenšovací kouzlo, nebo co? Hlavně, že se nás teď bojají rychle pryč, než se vzpamatujou a začnou střílet.
5: A kde je Betty?
0: Podívej se tamhle do toho vigvamu, vlevo od totemu. Tam, zdálo se mi, že tam hadí pupek moc často chodí. Možná, že tam má své skvav, pravděpodobně tam ukryl i Bettingu.
5: Ty myslíš pořád na nejhorší?
0: Nebo druhá, šlápni do toho. Hele, Psarochové jsou vzpamatovali a jdou po nás.
5: Betty, ozvi se!
0: Spust ten vigvam, Jacku, já zatím vyhlídnu nějaký UFO.
5: Snad taky nechceš lítat, Dave.
0: To mi řekni, jak se chceš z toho demu mraj dostat, co? Prostřílet se! Vidíte okolo nás 100 rozužených hrudochů a přes 20 láčkovců, od kterých nemůžeme čekat nic dobrýho.
5: A tamhle je Betty, honé, musíme utíct.
6: Co se s vámi stalo? Vždyť jste hotový kolo, hnáči.
5: My ti to hned vysvětlíme, ale teď honem, jinak nás zasáhnou věnovatější psaroků.
0: Jacku, tudy! Tenhle talíř má okolo dost prostoru, snad s ním dokážeme vzlítnout.
4: Betty se vsoukala do dvířek UFA. Horší to ovšem bylo s našimi vestmeny. Ti nabyli takových rozměrů, že se do dvířek nemohli vejít. Když už se indiáni povážlivě přiblížili na dostřel, objevil David nákladní prostor, kam si láčkovci dávali pravděpodobně zavazadla větších rozměrů.
0: Čeku, tady!
5: Hone, zavři ty vrata! Já!
0: Co se stalo?
5: Ale to nic, to je jenom škrábnutí od kulky.
6: Musím ti to ošetřit, víš? Abys nedostal otravu krve.
0: Zmáčknu tlačítko start. Ono to fakt funguje, vidíte to? Všechno to bliká. Pozor, teď! Teď, cítíte to? Odlepili jsme se od země!
6: A ty umíš řídit takový UFO, Dave?
0: Ne, neumím, ale určitě to mají tady samý automat. Já jsem o tom čet jednou v Timesech, víš?
7: A to jsem teda zvědavý.
0: A tady je rychlostní páka.
6: Kluci, podívejte se z okna. Vidíte? To je nádhera. Tamhle ta řeka. A jak se klikatí ta tráť. Ze země vypadá, že je skoro rovná. A zatím se točí jako obrovitý had.
5: A koukejte u Psarukové. Ti ale zuří, vidíš je? No jak mávají toma havkama. Jen aby na nás nezautočili láčkovci.
6: A tamhle ty hory. To je ale nádhera.
0: No to teda je, ale jestli nenajdu páku ovládající výšku letu, tak se o ty skály rozplácnem.
6: Tady je nějaká páčka. Já to zmáčknu.
0: Ne.
5: Co se to děje? Není vidět ven? Všude je jen žlutá mlha.
0: No to udělala Betty nám. Určitě si zapojila zařízení pro maskování. To nám teď před těma horama ještě scházelo. A letíme strašně rychle. Jestli se nezvedneme, tak máme po výletu.
6: Já to tak nemyslela. Dave.
0: Co se děje, Jacku? Co tam tak tancuješ?
5: Ale chtěl jsem zatáhnout za tuhle páku a je strašně rozpálená.
0: Nějak se nám ta loď třese, sakra, kdyby aspoň zmizel ten žlutý rosol. Jak mám vědět, kam letíme, když není vidět ven?
5: Mám to, tady to je. Určitě se tím ovládá výška.
0: No tak to zmáčkni, nemáme čas.
6: Já bych taky hledala, ale vy se zase budete hněvat.
5: Zmáčk se ani.
0: Ne, naopak, teď nabíráme výšku, jsme zachráněni.
6: Jacku, ty jsi báječný.
0: Tak, teď se ještě zbaví toho rosolu. Zkusím třeba tohle. Tak,
5: co to je? Co se to děje? Ten létající kotlík se třese jako sušící se pes.
0: Klid, vždyť ze sebe se třásá zbytky té žlutý látky.
6: Hele, to nebe, jak je zase modré. A ty hory pod námi. To je ale žužo. Já chci taky řídit.
0: Dobře, ale kvůli tomu ještě nemusíš dupat nožku.
6: No já chci.
0: Klid, teď nic neříkám. Tak, tady máš volant a řiď. Kdyby něco, tak řekni.
6: Jo.
5: Tak, kam teď namíříme, Dave? Nepodíváme se u psarokům ještě na zoubek.
7: Já bych si teď trochu odpočinul v luftě, Jacku. U psarokové ti nám přece neutečou.
5: Máš pravdu. Půjdu si taky trošku zdřímnout.
4: Oba trapeři se natáhli na podlahu a Betty spokojeně řídila hvězdný koráb. Krajina pod nimi ukázněně ubíhala. Svítilo slunce a bylo příjemně teplo. Najednou se ale na přístrojové desce rozářilo červené světlo.
6: Jacku! Dave! Něco se děje! Probuďte se! Je, vy už jste docela normální.
5: No.
6: Vy jste se z té obrovitosti vyspali.
5: Co se děje, Betty?
6: Tady svítí to světlo. Předtím nesvítilo. A něco tady divně šumí.
5: Počkej. Co šumí?
6: Tady, z toho amplionku.
8: Ostatní ufoni asi volají posádku naší lodi.
5: Tak jim odpověz.
8: Ty seš dobré, já nevíš jak, neumím ufonsky.
5: To ani nemusíš, teď oni umí trošku po našem. Co pak si nespomínáš, jak jsme s tím láčkovcem brebentili v tom hajku? Říkal jsi mu, že mluví pod psa a on ti rozuměl.
8: No ale co když na sebe upozorníme a oni nás sestřelej z nebe na zem, co? A jak můžeme vědět, co se jim urodilo v těch jejich průhledných palicích? Navíc, zčuchli se s hadím pupkem.
6: Já se bojím.
9: Neboj se, děvče, s námi se ti nemůže nic stát.
8: Jasně, necháme to náhodě a velkýmu Bůčkovi.
6: Kluci, podívejte se, tamhle na obzoru těch teče.
8: No jo, to jsou letající talíře, honěj nás!
5: Jdou po nás pěkně v houfu. Kdyby se tady dalo střílet, tak je sestřelím jako šišky ze stromu.
8: Jenomže tady se střílet nedá. Kdybys otevřel okno, vycucne tě ten tlak ven a nás taky.
6: Tak co budeme dělat?
5: Teď začali po nás něco střílet, Dave. To jsou nějaký přísavky. Honem zmáčky tu mlhu.
8: Kdybych si ale pamatoval, který to byl čudlík.
6: Tak dělej něco, nebo nás trefí.
8: No, tady to je, tak. Teď na nás nemůžou tak zvostr. Pokusíme se jim zmizet.
5: Dave, slyšíš to?
8: Co?
5: To dělá ta přísavka. Ona nám klove do toho kotlíku, jako by to byl nějaký datel.
4: Se strojovou pravidelností prorážela vracející se střela pod přísavkou skelet UFO. Nakonec kapota povolila a střela prolítla napříč létajícím talířem a vylétla druhou stranou ven. Do UFO vnikl průvan řídkého vzduchu a zmatek.
8: Musíme přistát!
5: Já. Betty, chytni se mě, nebo tě ten průvan vysaje ven!
6: Já mám strach!
9: Neboj se, kotě.
8: Doufejme, že ten rosol je rozprášený dostatečně do široka. To bych nám ty ostatní UFO tak nemohli. Ale jak se nepozorovaně s tím mlhy dostat?
5: Zkus vypnout motor!
8: Jo, ty jsi ale hlavička, Jacku, že mě to nenapadlo dřív.
5: Taky nemusíš být ve všem první, ty stará vošoupaná paždo.
8: Hele, funguje to! Funguje! Opravdu se z toho rosolu dostáváme.
6: No. Už je zase trochu vidět ven. Tamhle je železnice. To je ale nádhera.
8: Zkusím si stát tamhle na té mítině. Držte se pevně, UFO už tak dobře neposlouchá. Ta díra je totiž moc velká.
5: Letíme strašně nízko a rychle.
8: No, to neumím.
6: Pomoc!
8: Pozor teď, držte se pevně.
5: To byla ale pecka.
6: Já jsem bouchla o tuhle páku.
9: Já ji nabacám, Betty, která že to byla?
8: Je, pojďte radši ven, nevíme, co může takhle porouchaný UFO udělat. Taky to může bouchnout.
6: Já nechci, já už se jednou bouchla.
4: Když se naši přátelé vysoukali okénkem ven z talíře, zůstali jako když je opaří. Na palouku okolo jejich porouchaného UFO stáli láčkovci a výhružně brumlali.
5: No a je to v pytli.
8: Dej bacha na Betty, zkusíme se prostřílet.
5: To nemá cenu, zmenší nás a bouchačky ti vypadnou z ruky.
8: Přece se jen tak nevzdáme, Jacku.
6: Tamhle ten šmudla na nás kývá.
8: Pozor, nese nějakou věc.
5: Buďme ve střehu, Dave, může to být léčka.
6: Jo. Nese nějakou placku?
5: Může to vypouchnout, neber to do ruky, Dave.
8: Ale vždyť nám to nabízí na usmíření.
6: Já jim nevěřím, pořád mění barvu. Teď jsou zase do modrá.
8: Ne, já to zkusím. Co se mi po té placce může stát? Maximálně trochu zmodrám, no. Ale přece jim musíme ukázat, že se jich nebojíme.
5: Já bych to nejet.
10: Vem, jam, to dobré jídlo, láska.
6: Neber to.
10: My rádi mír, hadý pupek rád vyndávat sekera, válka. My už vědět to nedobré. Láska dobré! Vem, bratr!
8: Nezlobte se, ale to musím vzít. Vždyť je to nějaký jejich zvyk na usmíření. Asi se rozešli s upsaroky.
10: Ano, upsarok je špatné.
8: Takže tohle mám sníst, jo?
10: Ano, do pusy a kousat necucat.
8: Tak jo. Je to do čela dobré.
10: Chutná to, velký bratr.
8: No moč dobré, z čeho to je?
10: To od nás.
5: Jo, to mluvíš, Dave, to, že je malej, neznamená, že na něj musíš šišlat.
8: Co pak já šišlám, co si to vymýšlíš?
6: Když mu vypadaly zuby.
8: Co?
6: No jasně.
8: Kuka? Ovládnu, moje zuby jsou na zemi.
5: Já ti to říkal, neměl jsi to jíst.
10: Bratr, nerád. Placka dobré, mír, láska.
8: Láška, to je dobrý, ale já mám venku svoje zuby.
10: Zuba nepotřeba, když mír.
5: Dejme, brzo budou Vánoce, tak já ti koupím protézu.
8: O, ty seš teda vtipnej.
5: Já to myslím vážně.
10: My chtěli udobřit s vámi, než my odletět domů na naši planetu. My spletli, mysleli, že Indiány dobří, ale oni rádi válka. My mír, tak se nezlobte. Nasledanou.
8: Počkej, vítěj, odletí tě, co budeš mýma šubama?
10: Já nevědět, my zuby nemáme.
8: No, to je dobrý.
10: Bobrý, A bobrý, já jsem viděl bobrý. Staví hráz a má dva zuby.
8: No, on má aspoň dva, já nemám žádný zuby, já říkám dobrý, dobrý.
10: Je dobrý. Před nás odlet všechno dobrý, my vám pomoct. Vy veliký a utect u psaroky. My teď můžeme klidně na naše hvězda, tak. Nasledanou!
11: Nasledanou!
8: No, s Bohem.

0: Na prérii bylo nádherně. Červánky se proháněly nad krajem a David se konečně smířil se zubní protézou. Stejně měl ty zuby hodně plombovaný, protože zubům za lesácký život příliš nesvědčí a dentistů se po divokém západě mnoho neprohání.
1: Brzo bude jaro.
2: Potom léto.
1: Pak podzim.
2: A zima.
1: Ale teď bude jaro.
0: A opravdu bylo. Než dojeli naši přátelé k orlímu průsmyku, jaro bylo zde. Vše rozkvetlo. Mladí orly vypadávali z hnízd.
3: Jacku, rád bych se tě na něco zeptal.
4: Ptej se.
3: Víš, car pořádá letos velký šachový turnaj v Petrohradě.
4: No a?
3: No, já bych rád na ten turnaj.
4: Ty umíš hrát šachy.
3: Jo, naučil mě to strýc z Chicaga, když jsem měl pro dědictví po tetě Victorii z New Yorku.
4: Já vím, byla to schoda jmen.
3: Já už jsem ti to říkal?
4: Ale ne, jenom mě to tak napadlo.
3: Tak jedeš, Jacku.
5: Přece tě tam na divoký východ nenechám jet samotnýho, ty starej mývale.
3: Já věděl, že se na tebe můžu vždycky spolehnout, Jacku. A teď se musíme domluvit, kdy vyrazíme a co vememe sebou. Je to dost daleko.
6: Já chci taky k carovi. Vemte mě k carovi.
5: Jasně, kotě.
6: Díky, já se jdu zbalit.
4: A kdy chceš vlastně vyrazit, David?
3: Loď ze San Francisca odplouvá za 14 dní. To už jsem s dovolením zjistil, když jsem si byl pro tu zlatou protézku.
4: To znamená, že máme 2 týdny na obstarání nejnutnějších věcí.
0: Ve čtvrtek odpoledne vyplula ze San Francisca cestovní loď Jarmila. Na její palubě stály naši hrdinové David Fisher, Jack McKenzie a Betty Williamsová. Zasněně hleděli novému dobrodružství vstříc.

0: Část třetí. Medvěd.
1: Král! Přijíždí král! Z cesty!
0: Panoš Ota všeho nechal a utíkal k Budějovické bráně. V čele průvodu jel herold s královskou zástavou a za ním na bílém koni Přemysl. S odstupem pak nejvýznamnější členové jeho doprovodu. Ota spokojeně zaznamenal, že mezi nimi je i jeho pán Oldřich z Chlumu. Zahlédl také Bavora ze Strakonic a Viléma z Valdeka, zvaného Zaječek, ale jeho synovec Oldřich s ním nebyl. Mezi ozbrojenci čněla urostlá postava Otova přítele Diviše. Zamával mu, ale se svým pánem Oldřichem z Chlumu a Divišem se sešel až večer v šenku u Zlatých hroznů a vše jim podrobně vypověděl.
2: Co si o tom myslíš ty, Diviši?
3: Je to jasné, urozený pane Oldřichu. Nějaký měšťan zabil kvůli šperkům rybáře a kdo si na hradě zabil a zhanobil zemského sudího.
2: Milý Diviši, omyl. Jde o jednoho a téhož zločince. Aby se v rozmezí dvou dnů staly dvě vraždy, které spolu nesouvisí, tomu já nevěřím.
4: Tím ale říkáte, urozený pane Oldřichu, že Šenkýřova neteř Domaslava je nevinná. Proč by zabíjela rybáře? V době jeho smrti byla navíc na hradě.
2: Sudí Benedikt zabil její matku, to ostatně Domaslava přiznala. Věřím i tomu, že ji poznal a ona jeho. Bál se jí a proto se zavřel ve své jizbě. Proč by ji potom sám otvíral?
4: Nějak ho prostě přesvědčila.
2: Tahle část tvé hypotézy nezní mým uším věrohodně. Copak ho nemohl navštívit někdo jiný, jemuž sám otevřel? A tenhle neznámý návštěvník ho nejspíše zabil.
4: A co ten út, který jsem našel u Otavy? Uříznout ho mohla jedině Domaslava. Hned jsem si všiml, že to musel udělat někdo, kdo je zvyklý krájet maso. A ona pracuje v kuchyni. To je snad víc než výmluvné.
3: Pokud ses o té dávné vraždě dozvěděl ty, mohl se o ní dozvědět i někdo jiný. Vrah tam mohl út pohodit, aby od sebe odvedl pozornost.
4: Ještě ty začínej, Diviši. To jsi můj přítel.
2: Tvým přítelem má být především pravda. Udělal si chybu, milý Oto, že ses soustředil jen na jeden motiv. Povím ti jiný. Sudí Benedikt nemá děti a jeho majetek tedy připadne píseckému purkrabímu. Odkud víme, že se Benedikt bál Domaslavy? Jen od něj přece. Půjdeme spát. Ráno začneme hledat znovu.
0: Když ráno dorazil Oldřich z Chlumu se svými pomocníky na hrad, odvedli ho do úzkého průchodu mezi hradbou a zadní věží paláce. Tam ležel další zavražděný rytíř. Tentokrát to byl Petr z Všechrom. Na těle měl spoustu bodných ran a vrah mu uřízl út. Ten ležel pohozený opodál.
3: Podívejte se, pane Oldřichu, tady pod lopuchem leží stříbrný prsten s leštěným topasem.
4: To je ten, o kterém jsem vám vyprávěl. Ztratila ho manželka Bavora ze Strakonic a u vody ho našel ten zavražděný rybář.
2: Tuhle vraždu Domaslava rozhodně spáchat nemohla, protože je od včerejška zavřená v dominikánském klášteře a nemá tedy na svědomí ani ty první.
4: To není žádný důkaz. Zemského sudího ubodal vrah širokým kuchyňským nožem, ale rány v těle Petra z Všechrom pochází od úzké dýky. A ten první út jsme našli u Otavy.
2: Tady ovšem došlo rovněž ke zločinu. Kdysi to tu stál jen dvorec, se poblíž dřevěné palisády našlo tělo Raimunda ze Strakonic. To byl mladší bratr otce Bavora ze Strakonic. Proslýchalo se, že ho zabil otec Petra z Všechrom, ale vinu se mu na zemském soudu nepodařilo prokázat.
3: A tenhle prsten patří manželce pana Bavora.
2: Je předčasné spekulovat. Ten prsten vrať paní Janešce, o to nepotřebujeme ho. A zeptej se jí, zda neví něco o té dávné události tady na hradě.
0: Velitel Diviš dostal za úkol zjistit, kterou z městských bran opustil předevčírem písek Oldřich z Valdeka. K výpravě českého krále se totiž nepřipojil, jenže neuspěl. Žádný strážný ho neviděl. Loudal se zpět k rynku, když do něj prudce vrazila jakási holka.
5: Čekám tě u modré štiky. Jde o toho muže, kterého hledáš.
0: Diviš ani nehnul brvou, protože mu bylo jasné, že holka se někoho bojí. Zastavil se v šenku u zlatých hroznů, kde byli všichni tři ubytovaní. Odložil plášť s královským erbem a koženou kazajku a oblékl si spravovanou suknici a špinavou košili. Vlasy si ovinul šátkem, odložil meč a pod košili ukryl tesák. S jizvou na tváři vypadal na skutečného pobudu. Šenk u modré štiky ležel u putimské brány a byla to špeluňka té nejhorší kategorie. Neohroženě vstoupil. U dveří seděli dva mládenci, podle čapek potulní studenti, vedle nich tovariš s tváří poďobanou od neštovic a urostlý hromotluk. Dívka, která sem Diviše pozvala, stála u vědra s pivem v zadní části jizby a dělala, že ho nezná.
3: Co na mě čumíte, chlapi, jako bych byl nevěstka?
5: Do nevěstky máš daleko, brachu. Ale kdybys byl, chcípneš hlady, protože máš křivou hubu.
3: No a? Ty zase vypadáš jako chcíplá mřenka, študente. Starej se o svoje. Říkají mi zajíc, protože mě dosud nikdo nechytil.
6: Já jsem Matěj, ale říkají mi medvěd. Tohle jsou mý přátelé, ale ti zajímaví nejsou. Dáš si pivo?
3: Proto jsem přišel, ne?
6: Majdo, hníš zadkem. Pěkná holka, viď? Můžeš jí mít? Za 5 stříbrňáků.
3: Za 5 mohu mít panu. Je ta holka pana?
6: Ať tratím. Dej 3, ale jen proto, že jsi mi sympatický. Platí se předem.
0: Diviš rozvážně dopil, pak holku objal kolem pasu, vyšli na dvorek a zmizeli v kolně. Holka se hned začala svlékat.
3: Zatraceně šaty si nech. Nemám o tebe zájem. Chtěla jsi jen promluvit, ne?
7: Vidíš tu škvíru u vrat? To u nás budou sledovat. Hlídají mě i na ulici. Nesmějí nic poznat. Rozumíš, jde o život. Já se položím na záda. Ty si stáhneš nohavice a lehneš si mezi moje sténa. Občas nadzvedni zadek a hlasitě fuň. Já ti přitom šeptem povím, co mám na srdci.
3: No jestli tohle se dozví Ota.
7: Medvěd mě tu drží jako otrokyně. A pohybuj se trochu živěji, sakra. Když mi pomůžeš, povím ti i o rytíři s erbem kančí hlavy. Zaslechla jsem, že se na něj vyptáváš.
3: Viděla jsi ho?
7: Několikrát tu byl v noci. Na tváři měl masku. Medvěd nás ostatní zavřel sem do komny. Hovořil s ním jenom on. Ještě, miláčku, ještě. U opasku jsem zahledla dýku. A na jejím vršku byla malá kovová ozdoba. Vypadala taky jako kančí lava.
3: Možná ti pomohu, ale o tomhle výslechu neřekneš živé duši. A jsme hotovi. Jsi dobrá holka?
0: Panoš Ota chvíli obejdoval na nádvoří hradu a přemýšlel. Aneška mu při rozhovoru až příliš okatě zdůrazňovala, že její manžel Bavor ze Strakonic popíjel celou noc s přáteli. Přesto jí věřil. Ale byl tu ještě Duben z Kestřan, zeman, který ji byl bezvýhradně oddaný. Tu noc, kdy zavraždili sudího Benedikta, obcoval s jistou děvečkou. Rozhodl se, že ji najde a promluví si s ní.
8: Tak to ty zbyla předevčírem v noci s rytířem Dubenem? Nejsem prelát, nebudu tě soudit. Jde mi jen o to, co se dělo na nádvoří. Viděla jsi někoho?
9: Jak bych mohla? Byla jsem opřená o zeď. Ale když pan Duben odešel, šla jsem se umýt ke korytu. Zahlédla jsem rytíře, který měl na plášti kančí hlavu, ale pan Zbyslav z Valdeka to nebyl, toho znám. Právě vycházel z purkhrabství. Měl v ruce dýku, takovou zvláštní, s kančí hlavičkou na rukojeti. Svítil měsíc. Náhodou jsem si ji všimla. Byla jsem pár kroků od něj. Otřel ji o zem a pak zasunul za opasek. Vypadal pořádně na zlobeně.
2: Tady si o to... To jsem si mohl myslet s holkou. V kuchyni už zase vládne kuchmistr Tobiáš. Neví nic, ale má tam kuchtíka. Když jsem začal mluvit o nožích, vypadal ten mládenec vyděšeně. Něco ví. Musíme se ho ve vhodnou chvíli podat. Ale nejdřív se půjdeme podívat na těla těch dvou zavražděných. Dali je do sklepení. V tomhle horku je to jediné chladné místo na hradě.
0: V klenuté podzemní kopce ležela na marách dvě těla přikrytá bílými rouchy. Panoš Ota zapálil voskovice a pak začal těla spolu se svým pánem Oldřichem prohlížet.
2: Tohle je sudí Benedikt. Spousta ran kuchyňským nožem, v tom si měl pravdu. Ale co tyhle dvě pod srdcem?
8: Taky široké. Ale jako by je zasadila jiná ruka.
2: Taky mi to tak připadá, i když ten rozdíl je nepatrný. Podívej se na Petra z Všechrom. Ty rány rozhodně zasadil jeden člověk. Jsou hlubší, ale vsadil bych se, že do Benedikta budali dva lidé.
8: Ta holka viděla v noci vycházet z purkrabství Oldřicha z Valdeka a čistil dýku.
2: Benedikt má ovšem na těle rány nožem. Doufám, že Diviš narazí na Oldřichovu stopu. Musí hodně věcí vysvětlovat. Petra z Všechrom však rozhodně zavraždit nemohl. Nebyl tu. Proč šel ten rytíř v noci na tak opuštěné místo?
8: Třeba si šel ulevit. Moč byla cítit všude.
2: V paláci je několik prevetů. K hradbám chodí spíš čeleď. Něco mě však napadlo. Přijel král a bude se hodně pít. Kousek od čeledníku stojí hradní pivovar a pracuje se tam naplno. Téměř jistě vařili pivo i v noci.

0: Dobré vaříš pivo, mistře Sládku, ale teď potřebuji tvé svědectví. Odtud je na nádvoří vidět, co se tam v noci dělo.
1: Nemáme čas dívat se, kde co lítá. Ale ten zavražděný rytíř tady byl. Přišel, nepozdravil ani, rozhlédl se a zase odešel. Taky tu byl pan Bavor ze Strakonic. Chtěl čbánek piva, prý ho z vína pálí žáha. Pro další si přišel Duben z Kestřan. A nakonec i Velen, i když ten měl stát u vchodu do paláce.
2: Chlape, jeden, my vyšetřujeme mord.
1: Zrovna jsem se k tomu chtěl dostat. Ten zabitý, Petr z Všechrom, měl u pasu dvě dýky. Jednu obyčejnou v pochvě a druhou zastrčenou za opasek. Ta měla na rukojeti ozdobu ve tvaru kančí hlavy. Pán z Všechrom v erbu kančí hlavu nemá, proto jsem si toho všiml. Za to páni z Valdeka ano.
3: Máš dobré pivo, medvěde. A ta holka taky nebyla špatná.
4: Sákra, na to jsem se neptal. Proč jsi v Písku?
3: Mám tu práci. A přivedl jsem si dva pomocníky. Jen, aby tě nesváděl můj měšec, vědí, kam jsem šel. U vás ve městě žije jistý domšík. Jednomu z mých přátel dluží peníze, ale přitom má truhlici plnou. Kristus odsuzuje hromadění majetku. Hledám pár šikovných chlapů, abychom tuhle věc napravili.
4: Proč ne? Pověz mi víc.
3: Uděláme to dneska v noci. Po setmění se vrátím se svými pomocníky. Buďte připraveni. Půjdeme na to společně.
0: Pane Dubene, v noci si prý byl v pivovaru. Kam jsi šel potom?
5: Na cimbuří. Chodívám tam každou noc. Sedím a poslouchám řeku. Jsem rád sám. Dneska v noci se nic zvláštního nestalo. Ale tou minulou, co zavraždili sudího Benedikta, jsem zaslechl výkřik. Původně jsem myslel, že to je z předměstí, protože přicházel z dola. Pak jsem pochopil, že to je spíše z okna v přízemí paláce. Zaslechl jsem taky tlumený úder, jako by někdo vyhodil z okna něco těžkého. Hned jsem to hodil za hlavu, ale dneska jsem si na to vzpomněl.
2: Proč tak pozdě?
5: Ráno jsem se šel projít k řece. Na jednom místě byla zválená tráva a zdálo se mi, jako bych zahlédl pár kapek krve.
0: Pojďme se tam podívat.
6: Když dorazili k patě paláce, našli u keře s polámanými šlahouny tělo mladíka. Na sobě měl krví zbrocenou plátěnou halenu a nohavice. Byl potlučený a z hrudi mu trčel široký kuchyňský nůž. Byl mrtvý, ale tělo bylo ještě teplé.
5: Přesně tady jsem ráno našel tu krev.
0: To je ten kuchtík, o kterém jsem před chvíli hovořil, milý Oto.
5: Podívejte se, v ruce drží dva stříbrňáky. Nepustil je ani, když padal.
2: Okenice nad námi jsou otevřené. Předpokládám, že tam je kuchyně.
0: To hned zjistíme. Kuchaři!
7: Co je? To jste vy, urozený pane. Stalo se něco?
0: Leží tu tvůj pomocník a je mrtvý.
7: Odtud z okna nevypadl. Já se z kuchyně ani na krok nehnul, ale on před chvílí někam odešel.
0: Tvůj pomocník mi lhal.
7: Hned, jak jste odešel, přiznal se. Ráno jeden nůž chyběl, ale pak mu ho někdo vrátil. Kdo, to mi neřekl. Zatraceně, něco se pálí.
2: Pak musel zemřít opatrovíš. Pane Dubene, kam vedou ta okna nad kuchyní?
5: Do hradní kaple.
6: Když tam Oldřich z Chlumu se svým panošem Otou dorazili, stopy krve na ostění vysokého okna v presbytáři uviděli na první pohled.
3: Urozený pane Oldřichu, čekám tady na vás.
2: V šenku se rozhodně čeká dobře, milý diviši. Pokud počítám správně, máš už druhý čbánek?
3: Mám odpracováno, milý Otto. Našel jsem ty tři, co tě přepadly. Říkal jsi, že jeden z nich byl hromotluk? Tak abys věděl, přezdívá se mu Medvěd. Má ještě tři kumpány. Nechceš si s nimi promluvit?
0: Diviši, seš si jistý? A jak je chceš vyslechnout, aby z toho nebyl poprask? Nesmíme zločince varovat.
3: Jsem si jistý. Uchystal jsem jim past. Půjdeme spolu s nimi vyloupit domšíků v dům a tam je Richtář dostane.
0: Půjdeme vyloupit?
3: Já jim řekl, že mám ve městě ještě dva kumpány, jinak by mi nevěřili. Myslel jsem si, že bys mohl ty a náš urozený pán. Jako, že byste se převlékli. Ty budeš Ota, ale vám, urozený pane, budu říkat jenom Olda. Omlouvám se, jinak to nepůjde. A mě říkejte Zajíc. Pro boha, nepopleťte to.
0: To se mi líbí. Převléknu se za žebráka a vezmu si berle.
2: Já si nalepím umělé bradavice. Budu kulhat a slintat.
0: Udělám si z hadrů umělý hrb. Ale Olda se mi nelíbí. Nemohl bych se jmenovat třeba Jelen?
2: A já Liška?
3: Zbláznili jste se? To budeme vypadat jako královská obora, která si vyrazila na procházku. Já vás neměl sebou brát. Že já nepožádal o pomoc Richtáře, to nedopadne dobře.

0: Domšíkově domě to dopadlo přesně tak, jak si Diviš naplánoval. Když se vplížili do jizby v patře a medvěd zjistil, že u stěny je truhlice s penězi, sám se k ní vrhl a oba mladíci se studentskými čapkami za ním. Ale to už po nich skočili ukrytí Byřicové a po krátké potyčce je s pomocí pomocníků královského prokurátora Oldřicha z Chlumu přemohli a spoutali.
1: Richtáři, odveď ty lotry do vězení. My se všenku převlekneme a přijdeme za tebou. Chci je hned vyslechnout. Oto a Diviši, vezměte si pár Byřiců a vraťte se do té špeluňky. Přiveďte mi i toho posledního lumpa a osvoboďte tu sklepnici.
2: Nemohl by to zařídit Ota sám, můj pane? O sklepnice se při vyšetřování staral vždycky on.
1: Ty jsi něco provedl?
2: Slíbil jsem, že se o ní postaráme. Jinak by mi nepomohla.
3: Já to zařídím, můj pane. Ale Diviši, opovaž se tropici země příště legraci. Jednou tě člověk nechá s holkou samotného a takové škody naděláš.
1: Nemudruj a padej o to. Čeká nás spousta práce.

0: medvěda?
1: Záleží na tom, co má na svědomí.
0: Nejlepší by bylo, kdyby ho rychtář oběsil. Pak bych mohla v písku zůstat, ale jinak...
1: Pokud má na svědomí mort, mohl by na šibenici skončit. Jenže nic pořádného proti němu nemáme.
0: Už mě nebaví, aby mě pořád mlátili a já musela spát s každým, kdo zaplatí, i kdyby byl malomocný. Medvěd nejspíš zamordoval toho rybáře. Slyšel jsi o něm, ne?
1: No něco málo. Mluv.
0: Noc předtím byl tady ten rytíř v masce. Během dne medvěd odešel, ale sám. Když se vrátil, měl na nohavicích trochu krve. Přinesl placky a kus slaniny. Když je vytahoval z brašny, všimla jsem si, že pod slaninou leží náhrdelník s fialovými kameny. V noci ten muž v masce přišel. Když nás pak medvěd pustil z kolny, ukazoval nám měšec stříbrňáků. Myslíš, že to bude k jeho oběšení stačit?
1: Řekl bych, že ano. Vezmi si své věci, Majdo. Sem se už nevrátíš.
2: Panoš Otta odvedl Magdalenu do zájezdního hostince u Zlatých hroznů. Šenkýř už dávno spal, ale panoš Otta ho nekompromisně vzbudil. Oznámil, že mu vede pomocnici, protože jeho Domaslava se hned tak domů nevrátí. Tahle holka umí slušně vařit a stačí jí střecha nad hlavou a jídlo. Šenkýř se chvíli bránil, ale nakonec ji do služby přijal. Hned pak utíkal Otta na rychtu. Medvěd byl provazy přivázaný k žebříku. Byl nahý, jen kolem boku měl ovinutou plátěnou roušku. Jeho spocené chlupaté tělo vypadalo v příšeří kopky ještě mohutněji, než když byl oblečený. Kat Šimon mu pálil ohněm boky. Medvěd měl pevně skousnuté rty, ale nenaříkal ani neprosil o milost. Byl to tvrdý muž. Vrzly dveře a do kopky vstoupil panoš Otta.
3: Mlčí.
4: Ti zbylí se přiznali k nějakým krádežím na jarmarcích, ale ty nás nezajímají.
5: Něco mám.
4: Tak to zkus zase ty.
5: Je to s tebou mnohem horší, než si myslíš, medvěde. Jdeme po tobě, protože si jistému urozenému muži opatřil nádherný náhrdelník. Popíšu ti ho, abys věděl, že vím všechno. Tvoří ho 6 stříbrných oválných destiček, které jsou spojené stříbrnými kroužky. Na každé je velký fialový kámen, jenže si udělal chybu, chlapče. Tomu rytíři si dal padělek. Ten pravý si někde zašantročil.
6: Hloupost! Jiný není jen ten, co se mu dal. A nejsem chlapec, ty troubo.
5: Pokud si mu dal pravý náhrdelník, pak ovšem nemůžeš popřít, že jsi ho někomu sebral. Já ti povím komu. Chceš? Jistému rybáři, který se jmenoval Jakub. Zabil si ho před hradbami.
6: Žádného rybáře neznám.
5: Vyset budeš stejně, tak proč se nechat trápit? Nabízím obchod. Nechám ti donést něco dobrého k jídlu a pití a ty řekneš, jak to bylo. Zítra tě v klidu oběsíme. Nebude tě to vůbec bolet. Nebo budeš mlčet, zítra si tě kat podá ještě jednou a pak tě můj pán nechá lámat v kole. To trvá dlouho a zatraceně to bolí.
6: Neotravuj.
5: Co bys řekl jehničímu? Pěkně propečenému. A čbánku uherského vína. Nechci toho po tobě tak moc. Povíš pravdu?
6: 2 čbánky. Pěkně velké a po okraji plné. O, budu mluvit.
5: Platí.
6: Voní česnekem. Takhle mám je něčí rád. Tak se ptejte.
4: Jen pro pořádek. Souhlasíš, že se zavraždil rybáře a vzal mu náhrdelník?
6: Jo.
4: Kdo byl ten rytíř s maskou?
6: Opravdu se to maso povedlo? Cože? Jo, ten rytíř. Zaječek.
4: Jak vypadal?
6: Podle hlasu spíš mladší.
5: Podle hlasu?
6: Masku ani jednou nesundal, ale představil se tak. Po jednání v noci město vždycky opouštěl.
7: Vymýšlíš si, brány jsou v noci zavřené.
6: Richtáři, vy jste tak naivní. Vedle dominikánského kláštera je přece fort na Křece. Používají ji ženské, když jdou s putnami pro vodu.
7: Na noc se zamyká. Klíč mám jen já a velitel Byřiců.
6: Další klíče mám já. Pak

0: šenkýř od uschlé větve a možná i další. A má ho taky zaječek. Nechal si ho ve městě vyrobit podle toho mého.
1: Jak ses s ním seznámil?
0: Podejte mi ten druhý džbán. Sám mi nabídl práci. Tehdy si půjčil můj klíč. A pak přišel s tím, abych sebral jednomu rybářovi náhrdelník a zabil ho. V noci si pro něj přišel a chtěl, abychom dali za vyučenou vašemu pomocníkovi, až se bude vracet z hradu. Nařídil, co máme křičet. Jenže netušili jsme, že má u sebe meč, a tak jsme museli zmizet. Pak už zaječek nepřišel. Za tuhle poslední práci mi nezaplatil.
2: Skončil jsi? Tak pojď, ráno tě oběsím.
1: Ještě s tím počkej, rychtáři. Třeba by nám mohl být ten chlap ještě užitečný. Pověz zatím jen ty ostatní.
3: Mohl se pan Zaječek dostat do Písku už před týdnem, pane Oldřichu?
1: Mohl. Byl by ovšem naivní hlupák, aby v Písku vystupoval pod svým pravým jménem.

0: přepadení došlo hned druhý den ráno. Zvířata právě snídala, když přiběhly hlídky se zprávou, že Frederik se svými muži už prošel branou. Zvířata jim utíkala v ústrety, avšak tentokrát neměla dosáhnout tak snadného úspěchu jako při bitvě u Kravína. Bylo proti nim 15 mužů s 12 puškami, ze kterých začali pálit, jakmile se přiblížili na 50 metrů. Silná palba zvířata brzy zahnala na útěk, přestože Boxer a Napoleon se snažili je seřadit. Řada zvířat byla zraněna. Zvířata se uchýlila do budov statku a opatrně vykukovala s kulinami a děrami po sucích. Celá velká pastvina, včetně větrného mlýna, byla v rukou nepřítele. Na chvíli se zdálo, že i Napoleon je v koncích. Beze slova přecházel sem a tam, ocásek napřímený, mrskal jim do stran. Vysílal zoufalé pohledy směrem k Liščínu. Kdyby zvířatům pomohl pan Pilkington, se svými čeledíny nebylo by ještě všechno ztracené. Ale právě v této chvíli se vrátili 4 holuby, kteří tam den předtím byli vysláni. Jeden z nich nesl v zobáčku na kousku papíru poselství od pana Pilkingtona. Byla na něm tuškou napsána 3 slova. Dobře vám tak. Frederik se mezitím zastavil se svými muži u větrného mlýna. Zvířata nepřítele znepokojeně pozorovala. 2 muži nesli páčidlo a železnou palici. Chtěli mlýn vyvrátit. To je nemožné, křičel Napoleon. Postavili jsme zdi dost silné, to se jim nepodaří ani za týden. Odvahu, soudruzi! Ale Benjamin pozoroval pozorně pohyby obou mužů. Svým nářadím kutali u základu mlýna otvor. Pomalu, jakoby pobaveně, pokyvoval Benjamin svou dlouhou bradou. Já jsem si to myslel, řekl. Víte, co dělají? Za chvíli do té díry vloží střelný prach. Vyděšená zvířata čekala. Teď se nemohla odvážit ven z úkrytu. Po několika minutách viděla, jak se muži rozbíhají na všechny strany. A pak se ozval ohlušující výbuch. Holuby vzlétly do vzduchu a všechna zvířata s výjimkou Napoleona padla na zem a skryla obličeje. Když opět vstala, visel nad místem, kde stál větrný mlýn, mrak černého kouře, jejž pomalu odnášel vánek. Větrný mlýn už neexistoval. Tento pohled okamžitě zvířatům vrátil všechnu odvahu. Strach a zklamání, pociťované před malou chvílí, byly překonané hněvem nad tímto zrůdným násilným činem. Ozval se mohutný řev pomsty a bez čekání na jakékoliv pokyny se zvířata naráz vyřítila na nepřítele. Tentokrát je nezastrašily kulky svištící jim kolem hlav. Byla to divoká a krutá bitva. Lidé stříleli znovu a znovu a když se zvířata přiblížila na dosah, mlátili je holemi a kopali botami. 1 kráva, 3 ovce a 2 husy byly zabity a skoro všechna zvířata utrpěla zranění. I Napoleonovi, který řídil operace z povzdálí, ustřelil brok koneček ocásku. Ale ani lidé nevyvázli z bitvy bez úhony. 3 z nich měli rozbité hlavy boxerovým kopitem, další propíchnuté břicho kravským rohem, jiní roztrhané kalhoty. A když se náhle objevilo 9 psů Napoleonovy osobní stráže, kteří dostali pokyn vyrazit zpoza živého plotu mužům do boku a začít zuřivě štěkat, zmocnila se mužů panika. Viděli, že jim hrozí nebezpečí obklíčení. Frederik na ně proto zavolal, aby utekli, dokud to ještě jde. A v příští chvíli se dali zbabělí nepřátelé na útěk. Zvířata je pronásledovala až na konec pole a ještě jim přidala několik posledních ran, když se muži prodírali ven živým plotem. Zvířata zvítězila. Ale bylo to krvavé vítězství. Pomalu se vlekla zpátky k farmě, pohled na jejich mrtvé kamarády ležící v trávě, některá rozplakal. Po malé chvíli se všichni zastavili na místě, kde se tyčil větrný mlýn. Ano, byl pryč. zmizel téměř do posledního kamene. I základy byly zčásti zničeny. Pro případnou přestavbu by se tentokrát nedali použít schromážděné kameny, protože i ty tentokrát zmizely. Síla výbuchu je rozmetala na stovky metrů. Prostě mlýn, jako by nikdy neexistoval. Jak se zvířata přibližovala k farmě, běžel jim naproti pištík, kterého během bitvy nebylo nikde vidět. Mrskal ocáskem a zářil spokojeností. Ze směru od budov farmy zvířata slyšela výstřely z pušky. Proč se z té pušky střílí? Zeptal se boxer.
1: Na oslavu našeho vítězství, křičel pištík.
0: Jakého vítězství, řekl boxer. Koleno mu krvácelo, ztratil podkovu a rozštípilo se mu kopyto. V zadní noze mu uvízlo asi 10 broků.
1: Jakého vítězství, soudruhu? Copak jsme nevyhnali nepřítele z našeho území? Z posvátného území farmy zvířat?
0: Ale oni nám zničili větrný mlýn. Pracovali jsme na něm celé 2 roky.
1: A co na tom záleží? Postavíme si nový větrný mlýn? Když budeme chtít, postavíme si třeba 6 větrných mlýnů. Vy si, soudruzi, vůbec neuvědomujete, jakou velkou věc jsme dokázali. Nepřítel se zmocnil našeho území a my, díky vedení soudruha Napoleona, jsme toto území získali do poslední pídě zase zpět.
0: Pak jsme tedy získali zpět to, co jsme předtím už měli.
1: A to je naše vítězství, řekl pištík.
0: Vraceli se do dvora. Broky pod kůží boxerovi nohy bolestivě pálily. Viděl před sebou těžkou práci na nové stavbě mlýna a už si představoval své úkoly. Zároveň ho však vlastně poprvé napadlo, že je mu 11 let a že jeho mohutné svaly také už nejsou tak silné, jako bývaly. Když ale zvířata viděla vlád zelenou vlajku a slyšela opět střelbu z pušky, vystřelilo se celkem 7krát a vyslechla Napoleonovu řeč, ve které jim gratuloval k tomu, jak si vedla, nakonec se jim přece zdálo, že dosáhla velikého vítězství. Zvířatům, která v bitvě padla, byl vystrojen důstojný pohřeb. Boxer a Lupina táhli pohřební vůz a na čele průvodu kráčel sám Napoleon. Celé 2 dny byly věnovány oslavám. Zpívalo se, řečnilo, střílelo z pušky, každé zvíře dostalo jako zvláštní dárek 1 jablko, každý pták 2 hrsti zrní a každý pes 3 suchary. Bylo oznámeno, že bitva se bude nazývat Bitva u větrného mlýna a že Napoleon zavedl nový řád. Řád zelené vlajky, kterým se dekoroval. Ve všeobecné euforii se na nešťastnou aféru s bankovkami zapomnělo. O několik dní později našla prasata ve sklepě bednu whisky. Když se do domu nastěhovala, zřejmě ji nějak přehlédla. V noci se pak z budovy ozýval hlasitý zpěv, do kterého se ke všeobecnému překvapení mísily úryvky písně Zvířata Anglie. Asi o 9:30 byl zahlédnut Napoleon, na hlavě starý tvrdák pana Jonese, jak vyráží ze zadních dveří, běhá po dvoře a zase mizí ve dveřích. Ráno však nad domem vládlo hluboké ticho. Neobjevilo se ani jedno prase. Až asi v 9 hodin se ukázal pištík, kráčel pomalu a vrávoravě, zakalené oči, ocásek schlíplý, každý jeho pohyb signalizoval vážné onemocnění. Svolal zvířata a sdělil jim, že pro ně má velmi špatnou zprávu. Soudruh Napoleon umírá. Ozval se velký nářek. Před dveře domu byla položena sláma a zvířata chodila po špičkách. Se slzami v očích se jedno zvíře ptalo druhého, co by si počalo, kdyby jejich vůdce snad zemřel. Začalo se povídat, že se Kulišovi nakonec podařilo Napoleona otrávit. V 11 hodin se pištík objevil znovu a vydal další prohlášení. Jako svůj poslední čin na této zemi vydal soudruh Napoleon následující příkaz. Pití alkoholu se zakazuje pod trestem smrti. Do večera se však stav Napoleona trochu zlepšil a druhého dne ráno mohl pištík zvířatům sdělit, že soudruh Napoleon se uzdravuje. Večer téhož dne se Napoleon zase pustil do práce a jak se zvířata dozvěděla druhý den, dostal pan Wimper za úkol opatřit ve Willingdonu nějaké knížky o vaření piva a destilování. O týden později Napoleon přikázal, aby malá pastvina za sadem, která původně měla být určena pro zvířata v důchodu, byla zorána. Tráva již je prý vyčerpána a je nutno provést nový osev. Brzy se však ukázalo, že Napoleon nařídil, aby se zde pěstoval ječmen.

Asi v této době došlo ke zvláštní příhodě, kterou si nikdo nebyl schopen vysvětlit. Jedné noci asi ve 12 hodin bylo ze dvora slyšet silný rachot. Zvířata vyběhla ze stájí. Byla měsíčná noc. U patykonce stěny velké stodoly, v místech, kde byla napsána přikázání, ležel zlomený žebřík. Vedle něj neschopný pohybu se válel pištík a poblíž se našla lucerna, štětec a převržená plechovka bílé barvy. Psi okamžitě utvořili kolem pištíka kruh a jakmile byl schopen chůze, eskortovali ho do domu. Žádné zvíře nemělo ani potuchy, co to mělo znamenat, s výjimkou Benjamina, který pokyvoval bradou a zdálo se, že ví, oč jde. Neřekl však nic. Ale o pár dní později si Majka, když četla 7 přikázání, povšimla, že mezi nimi je jedno další, které si zvířata zapamatovala špatně. Vždy si mysleli, že 5. přikázání zní, žádné zvíře nesmí pít alkohol. Ale byla tam ještě další 2 slova, na která se zapomnělo. Ve skutečnosti toto přikázání znělo, žádné zvíře nesmí pít alkohol přes míru.

Boxerovo naštíplé kopyto se hojilo dlouho. Přestavba větrného mlýna začala den po ukončení oslav vítězství a Boxer odmítl vzít si byť jeden den volna. Považoval za otázku cti, že na něm nikdo nepozná bolest. Večer mezi čtyřma očima přiznal Lupině, že ho kopyto trápí. Lupina mu na něj přikládala obklady z byliny, které sama předžvíkala, a spolu s Benjaminem Boxerovi radila, aby si trochu odpočinul. Koňské plíce nevydrží věčně, říkala mu. Ale Boxer ji nebral vážně. Řekl jí, že už má jen jeden cíl. Vidět ještě před svým odchodem do důchodu větrný mlýn pracovat. Když byly kdysi tvořeny zákony farmy zvířat, byla pro odchod do důchodu stanovena hranice 12 let pro koně a prasata, 14 let pro krávy, 9 pro psy, pro ovce 7 a pro slepice a husy 5 let. Odsouhlasily se i poměrně velkorysé důchody. Doposud se vlastně žádné zvíře ještě důchodu nedožilo. V poslední době se však tato otázka začínala čím dál tím víc probírat. Když bylo nyní malé pole za sadem vyhraženo pro ječmen, mluvilo se o tom, že by roh dlouhé pastviny měl být oplocen a upraven na pastvinu pro přestárlá zvířata. Pro koně by příděl měl činit 3 kila obilí denně, v zimě 7 kilo sena a o veřejných svátcích navíc mrkev či jablko. Boxerovi 12. narozeniny připadly na konec léta příštího roku.

žilo se špatně. Zima byla krutá jako minulá a žrádla bylo ještě méně. Příděly byly znovu zkráceny, s výjimkou přídělu pro prasata a psy. Pištík vysvětloval, že přílišné rovnostářství by odporovalo principům animalismu. Každopádně si snadno poradil s tím, jak ostatním zvířatům dokázat, že ve skutečnosti není nedostatek žrádla, i když se jim to snad zdá. Jistě, v současné době bylo nutné přistoupit k úpravě přídělů. Pištík vždy hovořil o úpravě, nikdy o snížení. Ale ve srovnání s dobou, kdy vládl pan Jones, je zlepšení obrovské. Ostře a rychle pročítal seznamy a čísla a podrobně prokazoval, že mají více ovsa, více tuřínů, než měli za doby pana Jonese. Že pracují kratší dobu, že pitná voda má lepší kvalitu, že žijí déle, že je menší úmrtnost novorozených mláďat a že ve stájích mají více slámy a méně blech. Zvířata tomu všemu věřila. Popravdě řečeno, Jones a všechno ostatní z oné doby se jim už ze vzpomínek dost vytratilo. Věděla, že dnes se žije těžko, že mají často hlad a často je jim zima a že pokud zrovna nespí, tak pracují. Nepochybně to však za starých pořádků bylo horší. Ráda tomu věřila. Mimo to tenkrát byla otroky, dnes jsou svobodná. A to je právě ten hlavní rozdíl, jak Pištík nikdy nezapomněl upozornit. Bylo teď třeba živit mnohem víc krků. Na podzim téměř současně slehly 4 prasnice a vrhly 31 celátek. Mladá prasátka byla strakatá a protože Napoleon byl jediný kanec na farmě, nebylo moc pochybností o otcovství. Bylo oznámeno, že jakmile se nakoupí cihly a dřevo, postaví se na zahradě škola. Prozatím učil mladá selátka sám Napoleon v kuchyni domu. Cvičení se konalo v zahradě a selátkům se doporučovalo, aby si nehrála s jinými mladými zvířaty. V té době se také zavedlo nařízení, že potkáli se na cestě prase s jiným zvířetem, musí toto zvíře ustoupit z cesty. Všechna prasata, ať již měla jakoukoliv hodnost, získala také výsadu nosit v neděli na ocásku zelené stužky. Farma měla poměrně úspěšný rok. Stále jí však chyběly peníze. Museli se koupit cihly, písek a vápno na stavbu školy. Také bylo třeba začít spořit peníze na nákup strojů pro větrný mlýn. Nesmělo se zapomenout na svíčky a olej do lamp pro dům. Cukr pro Napoleonovu kuchyň. Jiným prasatům cukr zakazoval, protože by po něm tloustla. A obvyklé potřeby jako nářadí, hřebíky, dráty, uhlí, lana a suchary pro psy. Prodala se fůra sena a část úrody brambor a smlouva na prodej vajec byla zvýšena na počet 600 týdně, takže toho roku slepice sotva vyseděly dost kůřat, aby se stav drůbeže udržel na dosavadní úrovni. Příděly, které byly v prosinci sníženy, byly v únoru sníženy znovu a bylo zakázáno používat ve stájích lampy, aby se ušetřil olej. Ale prasata si žila celkem blahobytně, alespoň soudě podle toho, jak přibývala na váze. Jednoho odpoledne koncem února se od malého pivovaru za kuchyní, která za času pana Jonese nebyla používána, táhla teplá, bohatá a příjemná vůně, jakou zvířata nikdy předtím necítila. Někdo řekl, že takhle voní ječmen, když se vaří. Zvířata hladově čichala vůni. Vaří se snad kaše k večeři? Ale žádná kaše nebyla. A příští neděli bylo oznámeno, že od nynějška bude veškerý ječmen k dispozici prasatům. Pole za sadem již bylo ječmenem oseto a brzy se proslechlo, že prasata nyní dostávají příděl 0,5 litru piva denně. Napoleon sám 2 tupláky, které mu servírují ve značkové porcelánové polévkové míse. I když zvířata musela snášet velké útrapy,
byly částečně zatlačovány do pozadí skutečností, že život byl dnes důstojnější než dříve. Více se zpívalo a více řečnilo, konalo se více průvodů. Napoleon nařídil, aby se jednou týdně konala takzvaná spontánní demonstrace, jejímž účelem bylo oslavovat úspěchy a výdobytky farmy zvířat. V určenou dobu zvířata přerušila práci a ve vojenském šiku pochodovala napříč farmou. Na čele byla prasata, pak koně, ovce a drůbež. Průvod uzavírali psi. Úplně první pochodoval Napoleonův černý kohout. Boxer a lupina vždy nesli roztažený transparent zelené barvy, na kterém bylo kopyto a roh s nápisem Ať žije soudruh Napoleon. Po průvodu se přednášely básně, složené na počest Napoleona. Pištík pronesl řeč, ve které zvířata seznámil s posledním zvýšením produkce potravin a někdy se také vypálila rána z pušky. Největšími příznivci těchto spontánních demonstrací byly ovce. A stalo-li se, že si někdo snad začal stěžovat, některá zvířata se občas pokusila, pokud zrovna nebyla poblíž žádná prasata či psi, že jen zbytečně marní čas postáváním v zimě ovce jej svým bečením čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné okamžitě umlčeli. Celkem ale zvířata takové oslavy měla ráda. Vyhovovalo jim, když si mohla připomínat, že přes všechno jsou svými vlastními pány a všechno, co dělají, dělají pro sebe. Při všech těch písních, průvodech, pištíkových seznamech čísel, výstřelech z pušky, kokrhání kohouta a plápolání vlajek se jim lépe zapomínalo na prázdné žaludky. Alespoň na chvíli. V dubnu byla farma zvířat vyhlášena republikou a bylo třeba zvolit prezidenta. Byl jediný kandidát, Napoleon. A ten byl také jednomyslně zvolen. Téhož dne se zveřejnili nově objevené dokumenty, které odhalovaly další podrobnosti o Kulišově komplotu s Jonesem. Ukázalo se, že Kuliš se nejen pokusil způsobit porážku při bitvě u Kravína strategickými prostředky, jak si zvířata snad ještě pamatovala, ale dokonce otevřeně bojoval na Jonesově straně. Byl to právě on, kdo vlastně vedl síly nepřítele a kdo se vrhal do bitvy se slovy ať žije lidstvo na rtech. Zranění na Kulišově zadku, na které si některá zvířata snad ještě pamatovala, mu způsobili zuby soudruha Napoleona.

Uprostřed léta se náhle na farmě po několikaleté nepřítomnosti objevil Havran Mojžíš. Vůbec se nezměnil. Stále nepracoval a jako dřív pořád mluvil o cukrové hoře. Sedával na kůlu, čechral si svá černá křídla a každému, kdo byl ochotný poslouchat, vyprávěl dlouhé hodiny. Tam nahoře jsou druzy, říkal významně a svým velkým zobákem ukazoval k nebi. Tam nahoře, hned za tím tmavým mrakem na obzoru, tam leží cukrová hora, ta šťastná zem, kde my, ubohá zvířata, nakonec všechna spočineme a odpočineme si od našeho strádání. Tvrdil dokonce, že při jednom ze svých delších výletů tam byl a zahlédl nekonečná pole jetele a keře ověšené koláči a kostkovým cukrem. Některá zvířata mu věřila. Když dnes byl jejich život špatný a měla hlad, tak je jen spravedlivé, že někde pro ně existuje lepší svět. Postoj prasat k Mojžíšovi nebylo snadné určit. Prasata sice tvrdila, že jeho příběhy o cukrové hoře jsou výmysly, zároveň ho však nechávala na farmě. Nemusel pracovat a denně dostával skleničku piva.

0: Asi před 9 lety jela jsem jednou na večer v době senoseče na koni s vyšetřujícím soudcem Petrem Sergejičem na stanici pro poštu. Počasí bylo nádherné, ale na zpáteční cestě jsme zaslechli hřmění a hrozivý černý mrak se valil přímo na nás. Mrak se blížil k nám a my k němu. Na jeho pozadí se bělal náš dům a kostel. Stříbřitě se leskly vysoké topoly. Vzduch voněl deštěm a posečenou trávou. Můj společník měl skvělou náladu. Smál se a povídal všelijaké hlouposti. Říkal, že by nebylo špatné potkat najednou cestou nějaký středověký hrad s cimbuřím, obrostlý mechem plný sov. Schovali bychom se do něj před deštěm a nakonec by nás zabil blesk. Ale v tom už po žitě a po ovesném poli přeběhla první vlna. Strhl se vítr a rozvířil prach. Petr Sergejič se dal do smíchu a pobodl koně. Dobře vydechl. Výborně. Nakazila jsem se jeho veselostí a při pomyšlení, že budu za chvíli mokrá až na kůži a možná mě zabije blesk, dala jsem se také do smíchu. Taková vichřice a prudká jízda, že se až zalikáš větrem a připadáš si jako pták, nádherně vzrušuje a dráždí. Když jsme vyjížděli k nám do dvora, vítr se už uklidnil a veliké dešťové kapky dopadaly hlučně do trávy a na střechy. U stáje nebylo živé duše. Petr Sergejič sám sundal koním uzdy a zavedl je do stáje. Čekala jsem na něho. Stála na prahu a pozorovala šikmé pruhy deště. Nasládlá dráždivá vůně senatu byla silnější než v polích. Mraky a déšť způsobily, že bylo skoro šero. To byla rána, řekl Petr Sergejič, když ke mně přistoupil po tak silném třesknutí hromu, že se až zdálo, jako by se obloha roztrhla ve dví. No prosím. Stál vedle mne na prahu ještě celý zadýchaný rychlou jízdou a díval se na mne. Všimla jsem si, že se zalíbením. Natálie, řekl. Dal bych nevím co, abych tu tak mohl stát pořád a dívat se na vás. Jste dnes krásná. V očích měl nadšení a úpěnlivou prosbu. Byl bledý. Ve vousech se mu leskly dešťové kapky a zdálo se, že i oni na mne láskyplně hledí. Miluju vás, řekl. Miluju a jsem šťastný, že vás vidím. Vím, že nemůžete být mou ženou, ale já nic nechci. Nic nepotřebuju. Jen když víte, že vás mám rád. Nic neříkejte, mlčte, nevšímejte si toho. Jen když víte, jak jste mi drahá a dovolíte mi dívat se na vás. Jeho nadšení se přeneslo i na mne. Dívala jsem se na jeho oduševnělou tvář. Poslouchala hlas, který se mísil s šuměním deště a stála jsem jako očarovaná bez jediného hnutí. Byla bych se chtěla do nekonečna dívat na ty zářící oči a poslouchat. Mlčíte, to je krásné, řekl Petr Sergejič. Jen mlčte. Bylo mi nádherně. Radostí jsem se rozesmála a v liáku jsem běžela k domu. Také se zasmál a velkými skoky běžel za mnou. Oba jsme hlučně, jako děti, promoklí, zadýchaní, dupali po schodech a vrazili do pokojů. Otec a bratr nebyli zvyklí vidět mě rozesmátou a veselou. podívali se překvapeně a také se dali do smíchu. Bouřkové mraky se přehnaly, už nehřmělo. A Petru Sergejiči se pořád ještě leskly ve vousech dešťové kapky. Celý večer si zpíval, pohvizdoval, hlučně dováděl se psem, honil se s ním po pokojích, div neporazil sluhu, který nesl samovar. Tři večeři hodně jedl. Povídal hlouposti a tvrdil, že tomu, kdo v zimě jí čerstvou okurku, voní v ústech jaro. Když jsem šla spát, rozsvítila jsem svíčku, otevřela do kořán okno a mé duše se zmocnil neurčitý pocit. Uvědomila jsem si, že jsem svobodná, zdravá, urozená, bohatá, že jsem milována. Ale hlavně, že jsem urozená a bohatá. Urozená a bohatá. Bože můj, to je tak krásné. Potom jsem se choulila v posteli, protože ze zahrady ke mně vnikalo chladno a rosa. A snažila jsem se odpovědět si na otázku, jestli Petra Sergejiče miluju nebo ne. Ale k ničemu jsem nedošla a usnula jsem. Když jsem pak ráno uviděla na své posteli mihotající se sluneční skvrny a stíny lipových větví, živě se mi vybavilo všechno, co se stalo včera. Život mi připadal bohatý, mnohotvárný a plný půvabu. Prospěvovala jsem si při oblékání a rychle jsem vyběhla do zahrady. A co bylo dál? Dál nebylo nic. V zimě, když jsme žili ve městě, k nám Petr Sergejič občas přijížděl. Venkovští známí mají svůj půvab jen na venkově a v létě. Ale ve městě a v zimě ztrácejí polovinu kouzla. Když přijdou ve městě na čaj, vypadají, jako by měli na sobě cizí kabát. A připadá ti, že příliš dlouho míchají lžičkou čaj. I ve městě někdy mluvil Petr Sergejič o lásce, ale to už bylo něco docela jiného než na venkově. Ve městě jsme mnohem silněji pociťovali zeď, která je mezi námi. Já jsem urozená a bohatá, on chudý. Dokonce ani není šlechtic. Syn diákona. Pouhý vyšetřující soudce, nic víc. Oba dva, já, protože jsem byla příliš mladá, on Bůh ví proč, jsme považovali tu zeď za vysokou a nepřekročitelnou. Když býval u nás ve městě, strojeně se usmíval, kritizoval vyšší společnost a v přítomnosti jiné návštěvy zarytě mlčel. Neexistuje zeď, kterou by nebylo možné překročit. Ale hrdinové současného románu jsou, pokud je znám, příliš nesmělí, nerozhodní, líní a nedůvěřiví. A příliš snadno se smiřují s myšlenkou, že jsou smoláři, že je vlastní život podvedl. Místo, aby zápasili, jen kritizují. Všechno je pro ně banální a zapomínají, že i jejich kritika se pomalu mění v banalitu. Byla jsem milována. Štěstí jsem měla na dosah. Zdálo se, jako by šlo životem těsně vedle mne. Žila jsem a zpívala, o sobě jsem nepřemýšlela, nevěděla jsem, co chci, co od života očekávám. A čas letěl. Šli kolem mne lidé se svou láskou. Míhaly se jasné dny a teplé noci. Zpívali slavíci, vonělo seno. A všechno, co je ve vzpomínkách tak úžasné, mi uteklo jako všem rychle, beze stop. Nevážila jsem si toho a mizelo to jako pára. Kde to všechno je? Umřel otec. Já jsem zestárla. Všechno, co jsem měla ráda, co mě těšilo, co mi dávalo naději. Šumění deště, burácení hromu, myšlenky na štěstí, rozhovory o lásce. Všechno se změnilo jen a jen ve vzpomínku. A před sebou vidím rovnou pustou dálku. Na celé rovině není živé duše. A tam na obzoru je tma a hrůza. Někdo zvoní. To přišel Petr Sergejič. Když vidím v zimě stromy a vzpomínám, jak se pro mě v létě zelenaly, šeptám, ach, moji milí. A když vidím lidi, s kterými jsem prožila své jaro, začne mi být teskno, jsem dojatá a šeptám to tež. Už byl dávno na přímluvu mého otce přeložen do města. Trochu zestárl, trochu sešel. Dávno mi už nevyznává lásku, nepovídá hlouposti. Své povolání nemá rád. Trpí nějakou chorobou. Je něčím zklamán. Nad životem udělal kříž a netěší ho žít. Sedl si u krbů mlčky, se dívá do ohně. Nevěděla jsem, co říct, zeptala jsem se. No, co pak? Nic, odpověděl. A zase mlčení. Rudé záblesky od ohně se míhaly po jeho smutném obličeji. Vzpomněla jsem si na minulost. Ramena se mi najednou zachvěla, hlava klesla a já se dala do usedavého pláče. Přišlo mi nevýslovně líto sebe i tohoto člověka a vášnivě jsem si přála, aby se vrátilo, co minulo a co nám teď život odpírá. Už jsem nemyslela na to, že jsem urozená a bohatá. Hlasitě jsem vzlikala, tiskla si spánky a nesrozumitelně opakovala: Bože můj, Bože můj, zničený život. On seděl, mlčel a neřekl mi: neplačte. Chápal, že musím plakat, že přišla ta chvíle. Viděla jsem mu na očích, že mě lituje. Bylo mi ho také líto. A zároveň jsem měla zlost na toho nesmělého smolaře, který neuměl vzít do ruky ani můj, ani svůj život. Když jsem ho vyprovázela, zdálo se mi, že si v předsíni naschvál dlouho obléká kožich. Mlčky mi dvakrát políbil ruku. A dlouho se díval do mé uplakané tváře. Myslím, že v té chvíli vzpomínal na bouřku. Na proudy deště. Na náš smích. Na mou tehdejší tvář. Chtěl mi něco říct. Rád by to řekl. Ale neřekl nic, jen pokýval hlavou a pevně mi stiskl ruku. Pán Bůh s ním. Když jsem ho vyprovodila, vrátila jsem se do pracovny a sedla jsem si zase na koberec před krbem. Žhavé uhlíky se pokryly vrstvou popela a pomalu uhasínaly. Třeskutý mráz udeřil do oken a vítr v komíně od krbu začal něco zpívat. Vyšla komorná. Myslela, že jsem usnula a zavolala na mne.
1: Muž, který měl rád Dickense. Ačkoliv pan Todd žil v kraji kolem Amazonky téměř 60 let, vědělo o jeho existenci jenom několik rodin pijuských indiánů. Jeho dům stál na malé stepy, nejenom z oněch písčitých prostranství s chomáči trávy, která v těchto končinách tvoří 3 až 4 kilometrové úseky, ohraničené ze všech stran lesem. Nikdo z obyvatel tohoto území, kromě pana Toda, nikdy neslyšel o vládě Brazílie nebo Guajány, které se na ní střídavě dělali nárok. Jednoho dne, právě když pan Tod nabíjel svou převzácnou ručnici, přišel k němu indián z kmene Piviu se zprávou, že se nějaký běloch, sám a nemocný, potácí lesem k osadě. Když se pan Tod blížil k okraji podrostu, viděl muže, který se zatím prodral křovisky, sedět na zemi. Bylo zřejmé, že je v hrozném stavu. Z vytřeštěných očí mu plála horečka, blouznil, mumlaje cosi sám k sobě, ale zarazil se, když k němu přistoupil pan Tod a oslovil ho anglicky. Jste první člověk, který na mě po dlouhé době promluvil, řekl neznámý muž. Vy jste první cizinec, kterého vidím po mnoha letech. Vidíte tam ten dům? Myslíte, že k němu dojdete? Ptal se pan Tod. Jste hrozně laskavý, je to trapné, když člověk takhle uvízne v divočině. Nejedl jsem už několik dní. A potom dodal, poslyšte, vy jste přece Angličan, já také. Jmenuji se Tony Last. Pane Láste, teď už si ničím nemusíte lámat hlavu. Jste nemocný a máte za sebou zlou cestu. Postarám se o vás. Šli zvolna, krok za krokem, ale konečně se přece dostali do domu. Pan Tod zašel do zadní místnosti v domě a vytáhl spod hromady kůží plechovou krabici. Nabral z ní hrst a zašel k ohni. Když se vrátil, seděl jeho host vzpřímen na lůžku. Pan Tod podepřel Tonyho hlavu rukou a podal mu k ústům misku s lektvarem, který uvařil. Tony si smočil rty a odvrátil hlavu. Hnusná medicína, řekl a začal fňukat. Pan Tod stál a držel misku. Za chvíli Tony upil větší doušek, stáhl obličej a zachvěl se hnusem nad hořkostí nápoje. Pan Tod zůstal u něho stát tak dlouho, dokud Tony nedopil celou dávku. Pak vyklopil usazeninu ze dna misky na zem. Tony opět ulehl a tiše vzlikal. Brzo na to upadl do hlubokého spánku. Tony se zvolna uzdravoval. Zpočátku se u něho střídali dny jasného vědomí s delíriem, potom horečky klesly a ačkoliv byl ještě velmi nemocen, nestratil už vědomí. Pan Tod ho pravidelně léčil rostlinnými lektvary. Tady v lesích jsou léky na všechno, vysvětloval. Moje matka byla indiánka a mnoho mě naučila. Otec byl Angličan z ostrova Barbados. Indiánské ženy z kmene Piviu jsou ošklivé, ale oddané. Měl jsem jich mnoho. Většina mužů a žen, které žijí tady v sousedství, jsou mé děti. A proto mě také poslouchají. A potom proto, že mám ručnici. Můj otec byl vzdělaný muž. Umíte číst? Ano, všem. Každý není tak šťasten. Já číst neumím. Tony se usmál. Vždyť tady asi ani nemáte mnoho příležitostí ke čtení. O, ano, to je právě to. Mám spoustu knih. Je tomu teprve 5 let, co to byl jeden anglický černoch, který byl vychován v Georgetownu, potom umřel. Čítával mi nahlas každý den až do smrti. Až vám bude dobře, budete mi také přečítat. S největší radostí. Ano, budete mi předčítat, opakoval pan Tod, pokyvuje hlavou nad miskou dlabanou z tykve. Když Tony poprvé vstal, zavedl ho pan Tod na obchůzku po svém panství. Ukážu vám hrob toho černocha, řekl. Byl to velmi hodný člověk. Dokud neumřel, četl mi každé odpoledne 2 hodiny. Myslím, že tu postavím křížek na památku jeho smrti a vašeho příchodu. Je to dobrá myšlenka. Věříte v Boha? Nikdy jsem o tom moc nepřemýšlel. Snad věřím. Já jsem o tom hodně přemýšlel, ale stále nevím. Dickens věřil. Asi. O, docela jistě věřil. Je to vidět ze všech jeho knih, uvidíte. Konečně, když se Tonymu už 6 nebo 7 dní horečka nevrátila, řekl pan Todd. Myslím, že jste natolik zdráv, abych vám mohl ukázat své knihy. Dal velkou práci uchránit je před červy a před mravenci. 2 jsou skoro úplně zničené. Pan Todd rozbalil první balíček. Bylo to první americké vydání Dickensova Pustého domu. Nezáleží na tom, čím začneme. Máte rád Dickense? Rád, jak bych neměl. Mám ho víc než rád. Mnohem víc než rád. Můj otec mi ho čítal a potom ten Černoch. A teď mi ho budete číst vy. Slyšel jsem už každou knihu několikrát, ale nikdy mě to neomrzelo. Pořád se z toho člověk učí. Je tam tolik různých lidí, tolik výjevů, tolik slov. Mám tu všechny Dickensovy knihy, až na ty, které zničili mravenci. Trvá dlouho, než se všechny přečtou, déle než 2 roky. No, budeme mít aspoň co číst, dokud to budu, prohodil bezstarostně Tony. Doufám. Je krásné zase začít. Pokaždý se mi to více líbí a více tomu obdivuji. Snesli dolů první díl Pustého domu a odpoledne Tony poprvé předčítal. Četl vždycky rád nahlas a pan Todd byl jedinečný posluchač. Seděl na lůžku a neslyšně pohyboval rty, opakuje si každé slovo. Často, když se v knize objevilo nové jméno, říkával: opakujte ještě jednou, jak se jmenoval. Nebo: ano, na to si jasně vzpomínám, ta chudák nakonec umře. Také často přerušoval čtení otázkami, vyptával se ale vždy jenom na lidi. Proč tohle řekla? Myslíte to opravdu? Omdlela, protože z krbu sálalo příliš velké vedro, nebo že si přečetla tu zprávu v novinách. Smál se hlasitě všem vtipům a na mnoha místech, která Tonymu vůbec nepřipadala směšná, žádal Tonyho, aby je četl 2 nebo 3. Později při líčení muk vyvrženců kanuli mu z očí slzy do vousů. Jeho poznámky byly velmi prosté. Myslím, že Dedlock je velice pyšný muž. Nebo paní Jellybyová se dost nestará o své děti. Tonyho bavilo číst skoro tak, jako bavilo pana Todda poslouchat. Večer ho starý muž pochválil. Čtete krásně, mnohem výrazněji než ten Černoch a také mnohem lépe vyslovujete. Je to skoro tak, jako by to byl zase můj otec. A vždycky po čtení mu zdvořile děkoval. Velmi jsem se potěšil, ačkoliv jsme četli tak smutnou kapitolu. Ale pamatuji-li se dobře a správně, všechno se v dobré obrátí. Když však četli druhý svazek, počalo Tonymu zevšedňovat potěšení z Toddovy rozkoše. Byl také již dosti silný a začal pociťovat touhu po odjezdu. Zmínil se o tom několikrát, vyptávaje se na kánoje a na období dešťů a na možnost sehnat vůdce. Ale pan Todd byl hluchý k těmto poznámkám a narážkám. Jednoho dne, převracuje zbývající stránky Pustého domu, prohodil Tony: máme toho ještě pořádný kus, doufám, že to budu moci dočíst, než odjedu. O, ano, řekl pan Todd, tím se netrapte, budete mít dost času to dočíst, milí příteli. Tehdy vycítil Tony poprvé jakousi skrytou výhrušku v chování svého hostitele. Před západem slunce o tom začal Tony znovu. Je už věru čas, pane Todde, abych se chystal k návratu domů. Nesmím zneužívat vašeho pohostinství. Pan Todd se sklonil nad talířem a mlčky žvíkal. Kdy myslíte, že bych mohl získat nějaký člun? Ptal jsem se, kdy myslíte, že bych mohl dostat nějaký člun? Nedovedu ani říci, jak jsem vám vděčný za všechno, co jste pro mě vykonal, ale... Milí příteli, tím, že mi čtete Dickense, jste mi plně odplatil všechno, čím se vám snad pomohl. Nemluvme již o tom. Jsem upřímně rád, že vás to bavilo. Mě to také zajímalo. Ale opravdu musím začít myslet na návrat. Ano, řekl pan Todd. Černoch byl taky takový, pořád na to myslel, ale umřel tady. Druhého dne o tom Tony začal znovu, ale Todd se vyhýbal jakékoliv odpovědi. Konečně řekl Tony přímo: promiňte, pane Todde,

to nejde. Indiáni nikdy nevyrábějí čluny v dobách dešťů. To je jedna z jejich pověr. A proč jste mě na to neupozornil? Nezmínil jsem se o tom? Asi jsem na to nevzpomněl. Příští den ráno, zatímco Todd někde něco kutil, vydal se Tony přes step ke skupině indiánských chatrčí. Na prahu chýší sedělo 45 pivíů. Nepohledy na něho, když se k ním blížil. Oslovil je několika výrazy mekušického náručí, které pochytil cestou do těchto končin. Ale muži na sobě nedali znát, rozuměli nebo ne. Potom nakreslil v písku tvar kánoje, naznačil několika neohrabanými pohyby tesařskou práci, ukázal napřed na ně a pak na sebe, potom naznačoval, že jim něco dá. Ale nikdo z mužů ničím nedal najevo, že by mu byli porozuměli. Při obědě řekl Todd, Indiáni mi sdělovali, že jste s nimi chtěl mluvit, pane Láste. Bude lépe, řeknete-li příště mě, co chcete, chápete přece, že neudělají nic bez mého svolení. Přiznám se vám, že jsem chtěl, aby mi vyrobili kánoe. Ano, říkali mi to. A teď dojedli jste, mohli bychom si snad přečíst další kapitolu. Tato kniha mě vždycky velmi napíná. Dočetli Dombě a syna. Od Tonyho odjezdu z Anglie uplynul téměř rok a jeho chmurné obavy ze stálého vyhnanství se náhle přiostřily, když mezi listy Martina Čaclevita přišel na kus papíru, na němž bylo napsáno neumělou rukou. V roce 1919 já, James Todd z Brazílie, přísahám Barnabáši Washingtonovi z Georgetownu, že přečteli mi knihu Martin Čaclevit, nechám ho odejít, kdykoliv bude chtít. Pane Todde, řekl Tony, musím s vámi mluvit otevřeně. Zachránil jste mi život a až se vrátím, odměním se vám podle svých nejlepších sil. Teď mě ale tady zdržujete proti mé vůli. Chci, abyste mě nechal odejít. Ale kdo vás zdržuje, milí příteli? Nikdo vám nebrání odejít, kdykoliv se vám zlíbí. Víte dobře, že se bez vaší pomoci nemohu odtud dostat. V tom případě musíte udělat starému Todovi něco kvůli. Přečtěte mi kapitolu. Pane Todde, přísahám vám při všem na světě, že jakmile se dostanu do Manaosu, najdu vám někoho, kdo mě tu vystřídá. Zaplatím vám člověka, který vám bude číst. Ale já nikoho nepotřebuji. Čtete velmi krásně. Četl jsem vám včera naposled. Doufám, že ne, řekl zdvořile pan Todd. Toho večera přinesli jenom jednu misku s uzeným hovězím masem a pan Todd večeřel sám. Příštího dne stála zase jenom jedna miska na stole před panem Toddem, ale vedle ní ležela jeho ručnice. Odpoledne Tony začal číst Martina Čaclevita. Tam, kde před dvěma dny přestali. Týdny beznadějně míjeli. Přečetli Mikuláše Niklebyho, Malou Doritku, Olivera Twista. Potom se objevil v osadě cizinec, byl míšenec a patřil k osamělým hledačům zlata. Pan Todd neměl z jeho příchodu radost. Dal mu sice najíst a napít, ale poslal ho za hodinu pryč. Tony mu se však přesto podařilo vsunout mu v této hodině do ruky útržek papíru se svým jménem. Od té doby v něm žila naděje. Jednou, letos nebo na přes rok, dorazí míšenec někam do brazilské osady se zprávou o Tonym. Každého dne tu mohou zaznít anglické hlasy a tucet dobrodružných vykupitelů se může prodrat křovisky do stepního zákoutí. I když předčítal Toddovi, zatímco jeho rty mechanicky sledovaly tištěné řádky, jeho mysl se odpoutávala od šíleného, divoce zaujatého starého muže, který mu visel na ústech. Maloval si v duchu příhody své cesty domů. Postupné shledávání s civilizací. Jak se v Manaos dá oholit, koupí si nové šaty, jak zatelegrafuje pro peníze, jak dostane blahopřejné

0: telegramy. Představoval si s rozkoší veliký parník do Evropy, pochutnával si v duchu na klaretu a čerstvém mase a jarních zeleninách. A pak ho pan Todd přerušil. Byl byste tak laskav a přečetl tu část ještě jednou, ta se mi vždycky zvlášť líbí. Týdny míjeli. Záchrana nepřicházela, ale naděje, že přijde zítra, pomáhala Tonymu prokousávat se nudou dne. Pociťoval dokonce i slabý záchvěv srdečnosti k svému vězniteli a byl proto ochoten mu vyhovět, když jednoho dne, po dlouhé rozmluvě s jedním z indiánů, ho Todd vyzval, aby se účastnil jakési slavnosti. Je to jeden z místních svátků, vysvětloval, a indiáni připravili pivary. Možná, že vám nebude chutnat, ale měl byste se ho napít. Vydali se tedy po západu slunce na druhou stranu stepí, do jedné z chýší a usadili se kolem ohniště. Indiáni zpívali jednotvárnými nevzrušenými hlasy a podávali od jednoho k druhému mísu z vyhloubené tykve s jakousi tekutinou. Musíte to vypít až do dna, jinak byste je urazil. Tony polikal tmavou tekutinu, snaže se ji neuchutnávat. Nebyla však nepříjemná a lepkavá jako jiné nápoje, které mu byly v Brazílii podávány. Měla spíš příchuť medu a černého chleba. Položil se na lůžko s pocitem podivné spokojenosti, možná, že právě v tomto okamžiku táboří záchranná výprava několik hodin cesty od nich. Bylo mu teplo a cítil lahodnou malátnost. Podali mu novou dávku pivary a opět vypil misku až do dna. Pak zavřel oči a myslel na Anglii a upadl do hlubokého spánku. Probudil se stále ještě v indiánské chýši s pocitem, že zaspal. Pohledl na zápěstí, chtěl se podívat na hodinky, ale s údivem poznal, že je nemá. Byl jsem asi včera v noci opilý, uvažoval. Pivar je ošemetný nápoj. Bolela ho hlava a bál se, že se mu vrátila horečka. Když se postavil, pozoroval, že se mu chvějí kolena. Kráčel nejistě a myšlenky se mu mátly jako v prvních dobách rekonvalescence. Když došel domů, našel pana Todda sedícího na lůžku. Ach, můj příteli, dnes jste se opozdil. Budeme mít na čtení sotva půl hodiny světla. Jak je vám? Mizerně, asi pivary nesnáším. Dám vám něco, po čem vám bude hned dobře. V lese jsou léky na všechno, na probuzení i na usnutí. Neviděl jste mé hodinky? Postrádal jste je? Ano, myslel jsem, že je mám. Poslyšte, nepamatuji si, že bych kdy tak dlouho spal. Od doby, kdy jste byl dítě, jistě ne. Víte, jak dlouho to trvalo? 2 dny. Smysl to není možné. Ano, je tomu tak. Škoda, zmeškal jste totiž naše hosty. Hosty? Ano, hosty. Skvěle jsem se s nimi bavil, zatímco jste spal. Byli tu 3 bílí muži, Angličani. Škoda, že jste je zmeškal. A je to škoda také pro ně, neboť si obzvlášť přáli setkat se s vámi. Ale co se mohl dělat, když jste tak tvrdě spal? Vykonali tu dlouhou cestu jen proto, aby vás našli, a tak, když jste je nemohl sám přijmout, dal jsem jim na památku vaše hodinky. Doufal jsem, že proti tomu nebudete nic mít. Chtěli vzít sebou něco do Anglie, kde je čeká odměna za zprávy o vás. A také si párkrát ofotografovali křížek, který jsem tehdy postavil na památku vašeho příchodu. Z toho měli také radost. Byli vůbec spokojeni, že tak dobře pořídili. Nemyslím ale, že by nás ještě jednou navštívili. Žijeme tady tak opuštěně, nemáme tu žádnou zábavu krom toho čtení. Myslím, že už k nám nikdy nikdo nepřijde. No, teď vám připravím lektvar, aby vám bylo líp. Bolí vás hlava, vidíte. Dnes už nebudeme číst Dickense, ale zítra a pozítří a popozítří a každý den. Pusťme se zas do malé Doritky. Jsou v ní místa, při níž se vždycky marně bráním pláči.
1: Říkala mu milost, pane. Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května. Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslila, že ani na ženské není a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
2: Lidové noviny 30. 5. 1935. Roucho svatební.
1: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
2: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37-letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč? Divívala se Švadlena. Já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně. To je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muži jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena. Jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štyrcnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
1: Lidové noviny, 24.1935. To nebyly křtiny.
2: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
1: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou porodní bábu napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní, ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic?
3: Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Já ho, mně se zdá...
1: Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
2: Lidové noviny 23. 1938.

0: Spolek věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda? Bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt. No chudák, chodil tak rád na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jenom jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký Chaim Rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udán jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů, nějaká kurva a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan baron byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takoví starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí. Jenže, víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, já si můžeme pohovořit. Já, tak už... Asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan policel nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
0: Rekord.
1: Pane okresní, hlásil četník Hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu máme jedno těžké ublížení na těle, hymlte horko. Tak si čeče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan Hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepil řemen a rozbíjal si kabát. Uf, řekl zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl, tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prvé nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval dutklivě. No a co má na tom být, ptal se pan soudce, rýpa je do toho kamene tuškou. To je bulížník, ne? Je. A pořádný kus, potvrzoval pan Hejda. Tak hlásím, pane soudce, Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, byten v cihelně, máte to, praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg 949 gramů, pudíla Františka, statkáře, dolní újezd číslo 14, máte to, do levého ramene, čímž tíž utrpěl zlomení kloubu, frakturu rameni a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? Budete mrkat, pane soudce, prohlásil pan Hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Tak, teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil, vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce, měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou, no to bylo za přičinou ferbla. Tak teda ten pudil to je. Víte, on má třešňový sad až k řece, ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. A tak teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak prý šel včera večer na sad podívat se na vajksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si spal do kapes třešně. Víte, on, ten pudil, to je tak trochu rabiát, tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá, pudile, nechte toho kluka.
2: On ten puděl trochu špatně vidí, já myslím, že je to od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl, co je ti potom lumpe. A řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu, puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jenom křikl v lesně někam ty troubo. A jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá, já ti dám, ty mamla se statecká. Poslouchejte, oni toho puděla museli odnést, ani stát nemohl. A vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl puděla odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten puděl teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizelného, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No, dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to bulížník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej tak na omak odhadl na 6 kilo, schází jenom z 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože se tam kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na to místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku hubě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Čověče, hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestál on ten člověk ve vodě jako uprostřed řeky? No to mě taky napadlo, pravil pan hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry. Protože je tam takový zákrut. A potom kamení byl ještě dolík v hrázi. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrel ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouznul. To teda znamená, že hodil 19,27 metrů. Víte, co to je? No, třeba měl prak, namítl soudce nejistě. Pan hejda na něho vyčitavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen, to byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. No já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrch koulí. A víte, vyhrkl rozčileně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak, ale dejte pokoj, ujasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník hejda slavnostně. Ona závodní kouli je těžší, víte, váží 7 kilo. A letošní rekord v závodní kouli je 16 metrů bez nějakého centimetru. 19 let, pane, byl rekord 15,5 metrů. Až letos jeden Amerikán, jak pak on se jmenuje, nějakej, jo, Cook nebo Hirschfeld, hodil skoro 16. Tak to by při 6-kilové kouli mohlo dělat 18 nebo 19 metrů. A my tady máme o 27 setinek víc, pane okresní. Ten chlap by dohodil závodní kouli dobrý 16 a čtvrt. A bez tréninku, Ježíši Kriste, 16 a čtvrt metrů. Pane soudce, já jsem starý vrháč. Na Sibíři to vždycky kluci volali, hej, dohoď to tam, totiž jako ruční granát, víte. A ve Vladivostoku jsem házel s americkými mariňáky, já jsem dohodil závodní kouli 14. A jejich kaplan udělal o 4 body víc. Hergot, my jsme se něco na Sibíři naházeli, ale tenhle kámen, pane, jsem hodil jenom 15,5 metru. Veď jsem ze sebe nedostal. 19 metrů hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si, vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce, ale čo dvem pudila, křikl pan hejda, pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. Je národní zájem, no ne? Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. No počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí šestiklovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jak je to slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na tom vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pan soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozkloukají, kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci pak až jedna házejí kamením po celé vesnici, tam mám už je zabitých slepic. A já stojím na hrázi a dohlížím. No to se rozumí, nikdo nedohodí dál než asi do prostřed řeky. Pane, to koryto bude, myslím, tím kamením už napůl zanešené. No tak teda včera k večeru ke mně přivedli toho mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. No, však ho Huncu ta jednou uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisícky, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával, já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. A jestli nedohodíš ty kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, prácky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. No, koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem. A plums! Hodil kámen do vody asi 14 metrů. No víte, je to dost, ale... No dobrá, tak já mu ukazuji ty trulante. To se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, ona to. Skřivil se jako svatý a nepomucký a plums! Hodil kámen na 10 metrů. No víte, to mě dožralo, ty lumpe, křičím, ty, že strefil toho pudila, ty lžeš! Pane Wachmeister, povídá on, pán Bůh ví, že jsem ho trefil, ať se tam pudil postaví, však já na něj zase dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord, prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh, on ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce? Ten pudil, že ne a že nepůjde ani za nic. To vidíte, tyhle lidé nemají žádný vyšší zájmy. Tak já jdu zas na toho Vaška, toho cíláře, ty podvodníku, křičím na něj. To není pravda, že spudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický, to jsem udělal já. No tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje, pane Wachmeister, povídá takhle, na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říkám po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžký ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku za to dostaneš půl roku. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. No tak já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Tak teď čeká na chodbě, pane okresní. A kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadu nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já mám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlaseho delikventa. A vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda? Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten pudil tam mlátil nějakého kluka a já jsem na něj volal přes řeku, aby toho nechal. A on mě začal nadávat. Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce. No prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával. Tak já jsem popadl ten kámen. Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je veliký trest? Když chcete obulíkovat úřady, my víme dobře, že jste ten kámen nehodil. Hodil, prosím, hodil, koktal mladý cihlář, ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam. Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, gatě taky, bude to? A nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil a třásel se. Nejspíš se bál, že bude mučen, že už to patří k věci. Koukejte, Hejdo. Na ten deltoides, pravil soudce Tuček, a ten dvojhlavý svál, Co tomu říkáte?
3: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky, ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů, víte, jak se otáčí trup. Kdybych já vám ukázal svý břišní svaly.
4: Člověče, půjčel soudce, ty to je břicho, koukejte, ty hrboli. Hrgo, to je hrudník, řekl píchaj prstem do zlatého chmíří vaškových prsou.
3: A nohy jsou slabé, tíhle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
2: No, protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádný nohy, pane.
4: Vrač musí mít nějaké nohy. Obraťte se,
2: věl pan soudce na mladého cihláře.
3: No, co ta záda?
5: No, tady od ramen je to dobrý,
3: měl pan Hejda, ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
4: Tak se oblecte, utrl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
3: Hodil, mumlal Václav Lisický zberaný tvrdohlavostí.
4: Vy osle, vyhrkl soudce, hodili jste ten kámen, tak to je těžké ublížení na těle a s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho naparování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel.
2: Já vám dám jenom 3 dny pro klamání úřadu a můžete jít.
4: No tak co? Uhodil jste tím kamenem toho pudila nebo ne?
3: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytěl.
4: On mě přes tu řeku nadával. Odveďte ho! Zařval okresní soudce. Zatracený švindléř!
1: Za chvilku strčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda.
6: Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Za bílého přízračného jitra, když se zvolna zvedala mlha, šel otec Brown domů od raní mše. Bylo to takové jitro, kdy nám už samo světlo připadá jako něco nového a tajuplného. Řídce roztroušené stromy čím dál ostřeji vystupovaly z oparu, v ještě delších vzdálenostech od sebe se zjevovaly domky nerovného okraje předměstí. Konečně začal otec Brown rozpoznávat i vilky, v nichž měl náhodné známé nebo je znal jen podle jména. Ale všechny dveře a okna byly zavřeny. Zdejší lidé nepatřili k těm, kteří bývají vzhůru takhle časně. Všude panovalo ticho, trval noční klid. Ale když kněz míjel stínový obraz jedné velké vily s verandou v rozlehlé pěstované zahradě, zaslechl zvuk, při němž se bezděčně zastavil. Ne, nebylo možno se mýlit. Byla to rána vypálená z revolveru, nebo prostě z nějaké lehké střelné zbraně. Za ostrým zvukem následovala podivná ozvěna. Otec Brown se skládal ze dvou bytostí. Byl v něm muž činu, který byl skromný jako fialinka a přesný jako hodiny a pohyboval se v malém koloběhu svých povinností. Současně v něm byl muž přemýšlivý, který byl mnohem prostší, ale mnohem silnější, který se nedal jen tak lehce zastavit a jehož myšlenky byly vždycky svobodné. Nemohl si pomoci, prostě si musel, třeba i podvědomně, položit všechny otázky, které položeny být měly, a zodpovědět si jich tolik, kolik svedl. To vše bylo bezděčné, jako dýchání nebo oběh krve. Už se chtěl dát znovu na pochod polosvětlem, říkaje si, že mu do nějakého záhadného výstřelu nic není, ale pořád instinktivně splétaje a rozplétaje 20 teorií o pravděpodobném významu těch zvuků. Tu se však šedé siluety rozjasnily do stříbrna a v postupujícím světle si otec Brown uvědomil, že stojí před domem, který patří anglo-indickému majorovi jménem Patnem. A tak se otočil, prošel zahradními vrátky a zamířil k hlavnímu vchodu. Z jedné stěny domu trčel asi v polovině jakýsi výčnělek, podobný kůlně. Později kněz zjistil, že je to velký přístavek na smetí. Kolem jeho rohu přicházela nějaká postava, zprvu jen stín, který se schýbal a zřejmě se po něčem rozhlížel. Pak, když se přiblížil, zhmotnil se v člověka až nezvykle hmotného. Major Patnem byl značně rozložitý, měl holou hlavu a býčí šíji a poněkud mrtvičnou tvář, jaké plodí dlouholetá snaha zkombinovat východní podnebí Orientu se západními pochoutkami hodnými vyhlášených gurmánů.
1: To jste vy, otče Browne? Slyšel jste ty zvuky?
2: Slyšel. A řekl jsem si, že se radši kouknu, jestli se snad něco nestalo. Znělo to jako puška nebo něco takového. Ale zdálo se mi, že to má prazvláštní ozvěnu.
0: V tom se prudce otevřely hlavní dveře domu a do zahrady vpadla další postava. Atlet v pyžamu. Vysoký, hezký, mladší a opálenější než major. Otec Brown si všiml jedné nápadné věci. Revolveru v mužově ruce.
1: Kreji, to jsi vystřelil ty?
3: Ano, já. Ty bys to na mém místě udělal taky, kdyby tě pronásledovali běsy a divče.
1: Nevím, otče Browne, jestli znáte plukovníka Kreje.
2: Těší mě. Slyšel jsem o vás, plukovníku. Trefil jste něco?
3: Měl jsem dojem, že ano.
1: A co udělal? Klesl? Nebo vykřikl? Co udělal?
3: Řeknu ti to přesně. Kýchl.
1: Tvrdím, že v domě byl zloděj Krej. Nikoho jiného než nějakého zlodějíčka jsme nevyplašili. Pojďme dovnitř, rozhlédneme se.
0: Vše se zdálo být na svém místě. Otce Browna však překvapilo, že jídelní stůl je připraven jakoby k slavnostní hostině, že u každého talíře jsou vyrovnány sklenky asi 6 zhola zbytečných tvarů a velikostí. Najít v této ranní době pozůstatky banketu z předešlého večera, to je dost běžné. Najít však tak časně stůl k banketu čerstvě prostřený, to je neobvyklé.
1: Všecko stříbro to tam. rybí příbory, ty tam. Stojánek na ocet, na olej, stříbrná konvička na smetanu. Lupič, lupič, říkal jsem, že tu byl zloděj. Po stříbře šel, ne po tobě, Kreji. Už by se směl s těmi falešnými představami vyrovnat. Žádná tajná indická společnost tě nepronásleduje, příteli.
3: Až najdu v zahradě jeho stopy, dám ti za pravdu, příteli.
0: Pohled na plukovníka Kreje v nočním úboru, skloněného skoro až k zemi a podrobně zkoumajícího stav trávy a pískem posypaných pěšin, byl žertovný. V žádném případě svým počínáním nemohl plukovník získat příliš obdivu v očích Audrey Watsonové. To bylo otci Brownovi jasné hned. Sličná Audrey Watsonová byla majorovou schovankou. Major Putnam si ji vzal k sobě před lety jako sirotka po sestře. S dospívající Audrey procestoval kus světa. Byla s ním skoro všude, kde byl služebně vázán. Dokonce i v Afghánistánu a dlouhé roky v Indii. Audrey vede dnes svému strýci dům. Je jeho hospodyní a mimo plukovníka Kreje je jedinou duší, jíž věnuje major Putnam svou laskavou pozornost. Otec Brown si však přiznal, že léta utíkají i slečně Audrey, že nastává svrchovaný čas, aby se vdala, pokud se nemíní svému strýci obětovat. Slečna Audrey se zlobí. Zlobí se na plukovníka v pyžamu, zlobí se, že zloděj vybrakoval z kuchyně olej, ocet, hořčici a koření, bez něhož si pánové zvyklí na indickou kuchyni nepochutnají. Veškerá práce s přípravou banketu je zmarněna. Skutečnost, že zloděj odnesl i stolní stojánky z tabule, ji dorazila. Chladně se loučí s plukovníkem, který ještě předpolednem, jak domluveno, dům opustí a vrátí se ke své posádce. Kuchař má příkazy, slavnostní oběd se konat bude, ale bez ní. Slečna Audrey v doprovodu svého vzdáleného příbuzného Olivera Omna se zúčastní ranní pobožnosti. Opravdu má jít?
1: Jste přece domluveni, Audrey. Celý týden se těšíš. Kuchař nás už obslouží. Nějaké to koření taky někde najde. Ostatně už mockrát jsme se o sebe výtečně postarali a ve velmi drsných končinách, jak víš. Jen si jdi, nemůžeš dělat hospodyni od rána do večera.
0: Audrey byla z těch hezkých žen, které zůstávají hezké pořád, protože jejich krásu netvoří vnější tahy či barva pleti, ale tvar hlavy a kostí obličeje. Její kaštanové vlasy byly dosud ticiánovsky dokonalé v jakosti i barvě. Přece se jí však kolem úst a očí usadil výraz napovídající, že jí pustoší nějaký zármutek. Ta drobná domácí nesnás, o níž před chvíli hovořila s takovou trpkostí, je přece spíš komická než tragická. Otec Brown z ní vyrozuměl, že plukovník Kreje, druhý gurmán, musí odjet před normální hodinou oběda, ale že jeho přítel a hostitel Putnam, aby se neošidil o závěrečnou hostinu s kamarádem, si usmyslil zvláštní dežené, které se má podávat a sníst ještě dopoledne. V tom ovšem zase nebylo nic, co by mělo nějak souviset s tragickým výrazem v tváři slečny Watsonové. Otec Brown se z popudu spola bezděčného opět otočil k zdánlivému šílenci v pyžamu, který pořád ještě prohrabával trávu.
3: Tak co, otče? Taky si myslíte, jako všichni ostatní, že jsem blázen?
4: Uvažoval jsem o tom, plukovníku. Kloním se k závěru, že blázen nejste. Skuteční blázni si ve své nenormálnosti libují, nikdy proti ní nebojují. A vy se snažíte najít stopy po tom lupiči, přestože tu žádné nejsou. Vy se bouříte. Chcete to, co žádný blázen jak živ nechce.
3: A to?
4: Chcete důkaz, že nemáte pravdu.
3: Hrome, tohle je správná řeč. Tady do mě všichni hučí, že tomu chlapovi šlo jen o stříbro. I ona, Audrey. Už i Audrey. A jaká to prý ode mne byla ukrutnost střílet po neškodném zloději. Že i na ubohé neškodné domorodce jsem prý jako ďas. Možná. Ale já byl kdysi taky dobrák. Zrovna takový dobrák jako její strýc, jako Putnam. Víte, otče, vy vzbuzujete důvěru na první pohled. Kdybychom si sedli na lavičku, řekl bych vám všecko. Celou tu divnou historii.
4: Pokud mi v tom pyžamu nezmrznete, rána jsou chladná.
3: Ne, jsem voják. A začínali jsme s Patnemem společně. Krmili jsme se u téže menáže. Jenže já jsem se dík nějakým patálím stal plukovníkem dřív, i když jsem podstatně mladší než on. Audrey svou schovanku měl sebou. A já jsem se s ní zasnoubil. A dnes, po návratu z toho zlořečeného Afganistánu, trvá Patnem na tom, abychom zasnoubení zrušili. Přitom pozoruji, že ten závazek začíná tížit stále víc i Audrey.
4: Od kdy vás začali řadit mezi lidi nenormální?
3: Když jsme cestovali zpět do Anglie, zdrželi jsme se v jednom indickém městě. Chtěl jsem si nakoupit trichinopolské doutníky. Patnem mi poradil, kam pro ně jít. Do takové podezřelé, nevábné uličky samá barabizna. Zřejmě jsem si popletl dům nebo dveře. Jisté je, že dveře za mnou zapadly, nešli otevřít. Stál jsem v temné chodbě, volal jsem a křičel. Nedalo se nic dělat, musel jsem jít tím domem dál, byla tam tma jako v pytli. Pak jsem na stěně nahmatal po pravé ruce zdobenou mříž, závoru. Vstoupil jsem do další temnoty, šoural se krůček po krůčku dál. Přede mnou najednou zelený přísvit. Množství malých, ale neblikavých lampiček na zemi. A kolos, socha, modla, obrovská, vysoká. V tom zeleném příšeři jsem její podobu neodhadl. Tušil jsem jenom, že nemá ani z polovice lidskou podobu. Sražená hlava, malá, k tělu neúměrně malá.
4: Opice?
3: Sochu jsem obešel. Taky mě napadla opice. Našel jsem ohon, ocas. Trčel do výše jako velký odporný prst, který ukazuje na nějaké znaky vyryté uprostřed obrovských zad. Vylezl jsem na sokl. Začal jsem ty hieroglyfy luštit, spola ochromený hrůzou. V chrámové stěně se najednou otevřely dveře a vyšel z nich muž v černém úboru, otčem, věřte mi nebo ne, žádný rubáš, ani fakírská nahota. Ten muž byl oblečen do evropského obleku.
4: Lumbárna nezná hranic.
3: Zastavil se pode mnou a pronesl rozsudek. Kdybys byl spatřil pouze opovy nohy, byli bychom se zachovali velmi laskavě. Byl bys býval jenom umučen k smrti. Kdybys byl spatřil opův obličej, zachovali bychom se také schovývavě. Byl bys býval jenom mučen a pak ponechán naživu. Ještě si však spatřil opův ocas, jsme nuceni vyslovit rozsudek nejhorší. Ten zní, jdi si volný. Od nynějška budeš neustále ohrožován. Stále ti půjde o život. Od nynějška i vlast tě bude vraždit jako meč a vdechnutí budou pro tebe znamenat uštknutí zmije. Odnikud budou proti tobě vyletovat zbraně a zemřeš mnohokrát. Nikde se neskryješ a neunikneš. Po těch slovech ho zas pohltila stěna. A já vyšel na ulici. Vyprávěl jsem tu historku Patnemovi. Směje se mi. Ze všech mých obav si dělá legraci. Ale od té chvíle pochybuje, že to mám v hlavě v pořádku. Zakrátko, ještě v Indii, ležel jsem v černočerné noci a ucítil takové slabé zašimrání na hrdle, jako by se mi přes ně sunula nit nebo vlas. Když jsem vstal, rozsvítil, v zrcadle jsem viděl, že mám na krku čáru a že je to čára krvavá. Další příhoda se odehrála v Port Saidu. Zase jsem se probudil v temnotě a měl jsem pocit, takový dusivý pocit, jako po zmijím uštknutí. Bylo mi, jako bych zápas

0: Pode mnou koně, padám ze schodů. V Lisabonu spadl v restauraci lustr, metr od mého stolu. To všechno mám, otče, pokládat za náhodu? Výplod mého chorobného mozku? Už to trvá 2 roky. A já dnes vím, co to je za hrůzu. Být odsouzen k životu a neustále umírat.
1: Pojďte, plukovníku. Ještě se chviličku zdržím. Má major Patnam nějaké orientální kuriozity? Bůžky, zbraně, voné tyčinky, opiáty. Mám ty věcičky hrozně rád.
0: Takových nesmyslů má spousty. Zavedu vás do jeho pracovny.
2: Patnamova pracovna otce Browna nesklamala. Nic neušlo jeho pozornosti. Nahlédl i do otevřených knih a slovníků.
1: Přiznám se vám, plukovníku, že sbírka vašeho přítele překonává mé očekávání. Všechny tyhle oštěpy i ostatní věci jsou patrně z Indie, že?
0: Odevšad, otče. Patnam je starý voják a pokud vím, byl i v Mexiku a v Austrálii a na ostrovech kanibalu.
1: Doufám, že zrovna na těch kanibalských ostrovech se nevyučil umění kuchařskému.
0: Při jeho gurmánských sklonech bych se nedivil ničemu. Naštěstí má vynikajícího kuchaře z Francie, ale i tomu radí. Nepochybuji, že s ním v této chvíli míchá koření. A že se spolu hádají, protože major musí mít vždy poslední slovo.
2: Hned na to se ozvalo volání. Major Patnam zval ke stolu. Hostina na rozloučenou je prý připravena. Plukovník, ať už jde pro boha svléct to nešťastné pyžamo a přijde stolovat jako gentleman. Plukovník tentokrát uposlechl a odebral se do svého pokoje. Otec Brown ještě chvíli nahlížel do vitrin i do knih a pak vyšel z domu zpátky do zahrady. Kupodivu se zajímal o výklenek s popelnicemi. V chování k druhým lidem býval otec Brown citlivý jako barometr. Dnes však ve vile majora Patnama se zdál být citlivý jako nosorožec. Žádné společenské pravidlo, ať dané nebo přirozené, nepřipouštělo, aby se u 2 anglo-indických přátel zdržel na oběd. Přesto se zdržel, ospravedlňuje svou přítomnost přívalem zábavného, ale naprosto zbytečného povídání. A bylo to tím nepochopitelnější, že sám nevzal do úst. Oběma důstojníkům, majorovi a plukovníkovi, bylo francouzským kuchařem předkládáno jedno vybraně upravené jídlo za druhým, každé s patřičnou značkou vína. Otec Brown však pořád opakoval, že má postní den a jenom uždiboval z krajíčku chleba a usrkl z pohárku studené vody, který pak nechal stát. Za to toho hojně napovídal.
1: Víte, co vám udělám? Upravím vám salát. Sám ho jíst nemohu, ale upravím vám ho jako v ráji. Hlávkový salát tu přece máte.
3: To ano, otče, ale zapomínáte, že nemáme nic na něj. Bohužel. Hořčice, ocet, olej, koření, všecko zmizelo i se stojánkem a slupičem.
1: To vím. Však se taky odjakživa bojím, že by se něco takového mohlo stát. A proto pořád nosím lahvičky ze stolního stojánku u sebe. Já totiž salát hrozně rád. Věnujte mi, pánové, na chvíli pozornost. K čemu asi potřeboval ten lupič hořčici, majore? Patrně na hořčičnou náplast. Sáhnu do jedné ze svých mnohých kapes. Ejhle, co vidíte? Skleničku s hořčicí. A v kapsičce u vesty vpravo pepř. A tady ocet, vidíte? A olej. Ten jsem si tuším dal do levé kapsy. Čáry máry, fuk. Majore, vše potřebné máme na stole, abychom ze salátu vytvořili něco, jak bych řekl, něco stravitelného.
0: Otče Browne, vy jste ohromné číslo, přímo varietní.
1: Děkuji, plukovníku.
0: Snad abych si přišel poslechnout vaše kázání, jestli jsou stejně zábavná jako vaše způsoby.
1: Jsem inspirován tímto stříbrným stolním stojánkem. Co pak jste, plukovníku, neslyšel přirovnávat víru k zrnku hořčičnému? A neslyšeli jste o křesťanské lásce, jež pomazává olejem? A pokud jde o ocet?
2: Tuto větu otec Brown nedopověděl, neboť plukovník Kray se povážlivě předklonil a chytil se u brusu. Otec Brown, doposud poklidně připravující salát, vhodil 2 plné lžíce hořčice do pohárku s vodou, který měl před sebou. Pak vstal a řekl hlasitě a prudce:
1: Vypijte to, plukovníku, okamžitě a hned.
2: Polomrtvý plukovník byl

0: poslušný jako rekrut.
1: Proboha, je snad otrávený?
2: To snad víte nejlíp vy, majore Patneme. Jako znalec indické kuchyně, indických jedů a drog.
1: Zločin? V mém domě zločin? Běžím pro policii.
0: Po chvíli zaslechl otec Brown prásknutí zahradních vrátek. Dávidlo účinkovalo okamžitě. Plukovník Kray ležel na lehátku, oddychuje, jako by měl duši na jazyku, ale živý. Tak ho zastihla jeho snoubenka, slečna Audrey. Klesla k němu a mlčela.
3: Žádná kletba na vás nelpí, plukovníku. Ten opův chrám to byla buď náhoda, nebo součást toho darebáctví. A to darebáctví je darebáctví Bělochovo. Těžko se mi to slečno Audrey říká, ale ten darebák je váš strýc. Major Patnem, vy přece víte, že vás taky miluje. Vy přece tušíte, že plukovníka Kraje, vašeho snoubence, už 2 roky nenávidí. Dnes se ho pokusil otrávit. Našel jsem v jeho pracovně knihu otevřenou v místech, kde se praví, že jistý indický jed, ač je smrtící a ač se dá pak v těle těžko zjistit, lze snadno zneškodnit použitím nejobyčejnějších dávidel. Oleje, hořčice, octa. Zřejmě si to přečetl v posledním okamžiku a vzpomněl si, že ta dávidla má ve stolním stojánku. A tak ho hodil do smetí a předstíral, že šlo o vloupání. Ale až se podíváte na tu pepřenku, kterou jsem postavil na stůl, uvidíte v ní malou dírku. Tou prolétla krajová kulka a rozvířila pepř, takže se zločinec rozkýchal.
4: Major schání tu policii nějak dlouho.
3: Spíš policie schání nějak dlouho majora. Tak, s pánem Bohem.

Když jsem chodil ke spolužákovi Jendovi Zelbstkvélerovi, potkal jsem tam občas malou, drobnou dívenku, jeho nevlastní sestru. Vlastně jsem ani nevěděl, co to znamená nevlastní sestra. Dost dlouho jsem to ani neskoumal, ani mě to nenapadlo. Byla ostatně o několik let starší než my s Jendou, i když vypadala jako naše vrstevnice. Měřila 149 cm, měla chudák, špatnou, nepříliš čistou pleť s velkými póry, hubenou, hranatou postavu a velké oči. Mluvila klidným, měkkým hlasem, zvídavě se zajímala o mou rodinu a moje zájmy, pokyvovala přitom hlavou. Působilo to tak, jako by ji každá nová informace udivovala. A byly to nakonec úplně obyčejné věci. Například, kdy obědváme a co děláme ve volné dny. Vypadalo to skoro tak, že doposud žila někde v ústraní, bez lidí. A teprve teď se o nich a o jejich způsobech všechno dovídá. Jako nějaký holčičí Kašpar Hauser. O sobě nemluvila vůbec. Občas jsem se na ní Jendy zeptal a on utrousil nějakou drobnou informaci nebo spíš poznámku, ze které jsem se mnoho nedozvěděl. Ale něco snad přece, a tak se mi to časem složilo v příběh, který se mi sice zdál málo pravděpodobný a trochu moc dramatický, než aby mohl být beze zbytku pravdivý. Ale můj spolužák Jenda se zadušoval, že je všechno zaručeně pravdivé.

Jendova nevlastní sestra se narodila krátce před začátkem války mladým manželům. Kdyby to bylo v mírových dobách, dalo by se říct, že je to skoro harmonický počátek šťastného života. Oba židovští rodiče byli mladí, měli činžovní dům s nájemníky a před sebou zdánlivě mnoho let a právě narozenou, pěknou, malou holčičku. Jenže přišel Hitler a všechno se změnilo. Otec i matka museli do transportu, zmizeli bůh ví kde a děvčátko zůstalo u dědečka. Bydlel ve stejném domě, byl to už starší člověk a v té době byla ještě naděje, že aspoň on bude ušetřen. Dědeček se o dítě staral, jak mohl. Jakž takž se to i dařilo. A vypadalo to, že to tak i zůstane. Jenže se tak nestalo. A tak, když měl jít i on, umyl děcko, pěkně je oblékl, dal holčičce nejlepší šaty, mašličku do vlasů, červené lakové botičky a šli dolů k domovnici, která patřila k domu už dávno. Rodina ji považovala za spolehlivou a pečlivou ženu, poněvadž o dům se starala dobře, býval vždycky čistý. Starý pán zaklepal, domovnice vyhlédla a zahudrala. Co pak je? Můžu dál? Nerad bych to s vámi probíral tady na chodbě. Mohl by nás někdo slyšet a to by nebylo dobře, víte? Musím s vámi něco probrat, něco privátního, jenom mezi čtyřma očima. Domovnice pootevřela dveře a sedla si ke kuchyňskému stolu. Právě škrábala brambory. Před sebou, na zemi, měla velký hrnec s vodou. Do ní házela brambory zbavené slupek a na stole už byla pěkná hromádka toho, co oškrabala, oloupala, vyřízla. Člověk by si mohl pomyslet, že vaří pro víc lidí. Takový hrnec a taková hromada. Tím se starý pán nezabýval, neměl na to čas. Milá paní, musím se s vámi rozloučit. Povolali mě a možná, no, kdo ví, jestli a kdy se vrátím. To musel říct, nechtěl před vnučkou, i když takové dítě ještě tyhle věci nechápe, nechtěl prostě před dítětem mluvit o tom, že se nejspíš už nikdy nevrátí. A tak o tom mluvil obojace, pomrkával na domovnici s významným pohledem na holčičku a pokračoval. Domovnice však tyhle vedlejší významy nevnímala. Její zrak byl pevně upřen do špinavé bramborové vody. Rodiče jsou, jak víte, taky pryč. Zkrátka a dobře, chtěli jsme vás poprosit, jestli by naše holčička mohla zůstat u vás. Však víte, dokdy, jak dlouho to může trvat. Nastalo mlčení, během kteréhož plouchly do vody další dvě, tři brambory. Starý pán pokračoval. Tady jsem vám donesl smlouvu, potvrzení, že dům je převeden na vás, je vaším majetkem. To každopádně, ať všechno dopadne jakkoliv. Prostě dům je odteďka váš, pokud se ujmete naši holčičky, budete se o ní starat. Tady je ten papír, když budete souhlasit a ujmete se jí. Další dvě brambory šplouchly do hrnce a domovnice se na zlomek vteřiny podívala na dědečka a kývla. Dobře. Může tady zůstat. Domovnice pronesla tuto dlouhou řeč, nevzhlédla už vzhůru a ku podivu docela smířlivě ještě dodala. Já už se o ní postarám, tak už běžte. Stařec si našel čistý roh stolu, utřel ho ještě kapesníkem a položil tam smlouvu.
Uhladil ji loktem, zhýbl se k děvčátku a k nohám jí postavil tašku s oblečením. Pak rychle odešel. Na náměstíčko před nádražím, kam se měl dostavit, přišel pozdě. Hned na místě ho utloukli. Jeho mrtvolu hodili do vagónu k živým. Nevěděli ještě, kam s ní. Pak třískli zašupovací dveře jednoho vagónu po druhém, lokomotiva pískla, pára zasyčela a vlak se rozjel.

A byla válka. Roztáhla se jako svrab všude. Nebylo před ní úniku. Ve městě se tísnili uprchlíci a hledali bydlení. Domovnice, nyní paní domácí, napěchovala do každého bytu co nejvíce nájemníků. A všichni museli platit. Občas se místo peněz dostalo naší paní domácí do rukou zlato, nějaká ta rodinná cennost nebo něco k jídlu. Ale asi si nedovedla představit jiný život, než vedla doposud. Dál šúrovala schody, chodby, nosila šatovou zástěru, krájela cibuli a škrábala brambory. Dál bydlela v přízemním bytě s podlahou ze zčernalých a polozhnilých prken, kde každá díra byla zacpána udusanou hlínou. Po téhle podlaze lezla naše holčička. Sbírala slupky z brambor, které nepozorovány odpadly z rukou novopečené paní domácí. Někdy jí zbyl kousek pečiva, nějaká šlichta, vařený brambor, polévka. To všechno hodila do misky, která stála u několika starých dek, do nichž se v koutě na noc děvčátko zachumlalo, když vyjedlo a vylízalo svou psí misku. Tak holčička rostla. Popelila se ve svém koutku, jakž takž se udržovala při životě všemi těmi zbytky a trochu, jak řečeno, rostla. Přišel konec války. Nastalo opatrné a pak i divoké veselí, oslavy, chlast a občasná střelba. Do města se vraceli lidé, kteří přežili. Z rodiny naší holčičky nikdo. Domovnice se chvíli obávala, že bude muset vrátit dům, ale časem jí strach přešel. Nakonec se přece jen někdo objevil. Matčin bratr se přišel podívat, kdo přežil, a našel tu jedinou příbuznou, která mu zůstala. Uviděl malé, tiché děvčátko, zubožené, poseté boláky, podvyživené a špinavé. Vzal je a zanesl k prvním židům, na které se vyptal. Byli to Selbstquälerovi. Sami dost sešli, ale i tak šťastní, že přežili. Dítěte se ujali, strýc se údajně chystal jen vyřídit papíry a s dětskem odjet co nejdál z města. Přijdu si pro tu holku tak za 2 hodinky, řekl a odešel. Nikdy už se nevrátil. Prostě zmizel navždy. Dítě zůstalo u Selbstquälerů a ti nevěděli nic. A tak jí dali i jméno. O holku se starala hlavně babička. Ta ji naučila mluvit, dala jí i trochu lásky, věnovala se jí a z polodivokého tvora udělala dítě. Sice zvláštní, ale přece jen už to byl opravdový člověk. Jenomže vše, co tomu předcházelo, bylo už navždy opředeno tajemstvím. Babička o děvče dbala, vypravovala ji do školy a zpočátku s ní i chodila. V podvečer si tiše povídali v koutku u stojací lampy a vypadali jako nějaký tajný spolek ve dvou. Babička měla za sebou taky těžké chvíle. Za války se schovávala u nějakých lidí ve výklenku za skříní a vycházela jen v noci. Musela zadržovat potřebu celé hodiny. Umýt se mohla jen někdy a najíst dostala taky jen občas. Ty zážitky z babičky a nevlastní sestry udělali spojence, ba spiklence. Dokonce bylo možno je zahlédnout, že se občas i smějí, byť jen tak opatrně. Večer si holčička lehla do postele a babička jí vyprávěla. A taky někdy zpívala písně, patrně vlastní. Ach ty malé nebožátko, pěkně spinkej, sladce sni. Ten vzdoušek, co kolem proudí, můžeš vonět taky ty. Komůrka, kde postýlku máš, to není ta plynová.
vzdoušek, co ti v lásky vzdouvá, můžou dýchat ústka tvá. A to maso připálené není tvoje maminka. Ten kouř, co se zvenku žene, spálená je pečínka. Tak jen spínkej, dítě moje, spínkej, zavři očka svý. Ten žár, co tě oslepuje, je jen západ sluneční. Na druhé straně se v ukolébavce vyskytovala slova, která uklidňovala, taková útěšná slova jako vzdoušek, komůrka, maminka a podobně. Takže jsme tehdy vlastně nevěděli, jak té písni rozumět.

Paní Zelbstquälerová, která vládla v rodině všemu a všem, se domnívala, že když to nebohé dítě toho tolik vidělo a zažilo, že bude vůči lidskému utrpení otrlejší. Dala nevlastní dceru do internátní zdravotní školy. Měla z ní být zdravotní sestra. Moc o tom všem nepřemýšlela, prostě jen nevěděla, co s holkou. To byl dobrý tah. Děvče školu vzalo jako svoje poslání. Učilo se se zaujetím a stalo se zapálenou zdravotní sestrou, velkou a dobrou pečovatelkou, a ta obvazovala, píchala injekce, šila, dávala léky, obracela nemohoucí, omývala, stlala a utěšovala. V nemocnici ji měli všichni rádi, byli uneseni její obětavostí a dobrotou. Pacienti jí děkovali a dožadovali se, když měl jim občas možnost volby, vždycky jen a jen jí. Tak trávila svůj skromný a pokorný život. Bydlela na sesterské ubytovně a i když už měla po třicítce, vypadalo to, že už zůstane sama. Ani neměla čas navazovat nějaké známosti, ani o sebe nijak zvlášť pečovat. A následkem klopotného života a špatného zacházení opravdu taky nebyla žádná krasavice. Nikoho z rodiny, ba ani lidi v nemocnici, nenapadlo, že by se to mohlo změnit. A tehdy do nemocnice přišel jeden muž, pomalý a nijak zvlášť bystrý venkovan, dělník, vdovec se třemi dětmi. Sestra seděla u jeho lůžka, pomalu si povídali, nebo spíš spolu mlčeli, a tak se po čase zblížili a vdovec si dovolil položit otázku. Nechcete se se mnou oženit, když ty děcka a já jsem sám, někoho bych potřeboval. Co říkáte, sestři? Já bych si myslel na vás. Už dlouho mě napadlo, že se musím aspoň zeptat. Nakonec se vzali. Byla svatba a ona do své péče přibrala i jeho. Ukázalo se, že je dost nerozhodný, váhavý a nesamostatný. A taky jeho tři děti. S léty si vytvořila svou vlastní, dost svéráznou teorii. Věděla, že je přijaté dítě, že ztratila svou původní rodinu, rodiče, dědečka, strýce a ještě nějaké příbuzné. Rodinu Zelbstquälerovu přijala za svou. I oni ztratili za války několik příbuzných. A ti teď také patřili k její ztracené rodině. Takže dnes, podle té její teorie, přišla o desítky členů blízkého příbuzenstva. A kdo jiný by je měl nahradit než ti, kteří zůstali? Protože teď bylo potřeba vytvořit novou, rozsáhlou a tak nešťastně ztracenou síť příbuzenstva. Jiná cesta nebyla, tak se jí to aspoň zdálo. Nástrojem toho nesplnitelného úkolu se mělo stát její křehké, drobné a nepříliš zdravé tělo. Tak tedy za pomoci svého poslušného, jednoduchého manžela rodila děti. Rodila je co nejčastěji, skoro každý rok. Přitom s nezměrnou obětavostí pečovala o něho a jeho tři děti, které převzala do své péče. Jak jen to bylo možné, vracela se hned do práce, aby se starala o nemocné. Ti ji přece také nezbytně potřebovali. Domnívala se zkrátka, že musí na světě znovu doplnit deficit ztracené lásky a nahradit zmarněné životy. Byla to její osudová povinnost. Nikomu to ale neříkala, nikomu se nezmínila a netroufala se o tom přijít ani s nejvyšším. Za léta se jí narodilo asi 11 dětí. S manželem a těmi třemi přijatými to bylo 15 lidí. Pro všechny chtěla a musela udělat co nejvíc, všechno. V nemocnici si toho všimli, viděli, že jí ubývají síly, přemlouvali ji, ať si aspoň trochu odpočine. Ona ale odpovídala, ne,
Nic to není. Já mám ještě dost sil. Jsem silnější než vy všichni dohromady, říkala a schválně zvýšila svoje úsilí, aby to všechno dokázala.

Jednoho dne se zhroutila. Odvezli ji do nemocnice, kde tak dlouho pracovala a kde ji měli rádi. K vyčerpání a celkové slabosti se přidala záhadná kožní choroba. Sestře slezla kůže po celém těle a tak ji naložili do zvláštní lázně, do fyziologického roztoku speciálního výživného nálevu. Poprvé v životě měla pocit, že opravdu odpočívá, že teď teprve poznává, co to vůbec znamená odpočívat. A také po čase cítila i jistou úlevu. Jakoby zvolnila, vypnula, přijímala výživu, hověla si ve své lázni, kde se cítila tak dobře, jako v mateřském lůně. Přestávala s lidmi mluvit jako matka, manželka, sestra a časem už ani nemohla nalézt stará navyklá slova. Postupně jí znovu zázračně narůstala krásná, zdravá a hebká kůže, ale patrně na úkor dřívějšího těla. I tak malá, vzpomeňme jen, že měřila 149 cm, zmenšovala se stále víc a víc, pomalu se vracela do dětské podoby a také do dětského světa. Nakonec byla opravdu krásným malým děťátkem, které si jen tak spočívalo ve svém fyziologickém roztoku a když byla, jak se zdálo, úplně v pořádku, vyjmuli ji z jejího akvária. Ano, byla hezké malé děťátko. Teď ovšem nastal problém, co s ní, kam ji dát. Celá nemocnice se s ní chodila těšit, ale nemohla být dítětem nemocnice, to nešlo. Zpátky k rodině? Jak by mohlo být malé děťátko matkou a manželkou a starat se o tolik lidí? Vždyť je to nemluvně. Nebýt toho, že mezi tím už ty nejstarší děti povyrostly a dospěly, převzali starost o domácnost, byl by se otec z toho všeho úplně zhroutil. Dokonce se mu vrátila i jeho nemoc. A k tomu všemu ještě jedno malé děťátko, to bylo vyloučeno. Jako z udělání se začaly ozývat úřady, které lpěly na správném a zákonném postupu. Co pak může být nemluvně matkou? Může být takové dítě vdané? Neexistuje. Bylo nutno úředně zařídit rozvod. Celá věc se vyřizovala až u nejvyšších institucí, u Evropského soudního dvora. Ten vynesl precedentní rozsudek, který konečně z dítěte udělal dítě. Ale co teď s ním? Nezbylo, než malou holčičku nabídnout k adopci. První na řadě byli Selbstquälerovi, ale ti už svou morální povinnost splnili. Ať se teď starají jiní. Úřady tedy rozhodli velmi odvážně. Usnesli se uspořádat dosud nebývalou aukci. Nabídka dítěte k adopci na internetu. Vzhledem k tomu, že bylo nutno zabezpečit také pozůstalou rodinu, bylo to celé zorganizováno jako dražba. Nazvali to Children for Sale, děti na prodej. Bohatí lidé se předháněli, kdo dá víc. Nakonec zvítězil hvězdný pár z Hollywoodu, který už úspěšně adoptoval několik dětí. Mohl je finančně zabezpečit a zajistit i odpovídající péči a později i vzdělání. Celý svět sledoval u obrazovek krásnou novou mladou maminku s našpulenými ústy jako k polibku a usměvavého, urostlého otce s hranatou bradou, krátce ostříhanými plavými vlasy, jak zvedají svou novou holčičku nad hlavu a nastupují do auta. Ještě bylo vidět přitisknutou ručičku na skle limuzíny. Pak se o tom přestalo i psát a vše umlklo.

0: Od té doby uplynulo už zase pár let. Malá holčička žije šťastným a spokojeným životem a netuší vůbec nic. Dokonce už chodí do školy a má i nové jméno, novou identitu, jak se s oblibou říká. Získané peníze připadly z části státu a z části bývalé rodině, která teď žila konečně v zajištěných poměrech a mohla, díky hollywoodským penězům, zaplatit i léčení bývalého manžela, který, jak známo, starostmi onemocněl. Tak bylo definitivně dobře postaráno i o děti nevlastní sestry. Někomu by se mohlo zdát, že tak, jak je pravdivá celá historie, zrovna tak je nepravděpodobný závěr celého příběhu. Ale což pak není podivný a pravdě nepodobný krutý osud ztraceného a znovu nalezeného dítěte a nakonec i celá minulá válka, všechno, co se v ní a také po ní přihodilo? S tím už ale já nemůžu nic dělat.
1: Ale to už je třetí odklad naší cesty na venkov, Holmesy.
2: Zítra, až dostanu tu knihu, konečně vyrazíme.
1: Pokud nedojde k čtvrtému odkladu, čím se to vlastně zabýváte?
2: Můžete si podívat.
1: O, v těchto nádržích tudíž neexistuje v jejich palegiálu metalimnion a hypolimnion v pravém slova smyslu, stejně jako tu není profundál v bentálu.
2: Ale ne, Watsone, tento lístek je důležitý.
1: Cože, rovnice? P rovná se C krát N lomeno M?
2: Je to rovnice pro některé lidi stejně významná jako ona slavná Einsteinova E rovná se M krát C na druhou.
1: Vy jste se dal na fyziku?
2: Ale Watsone, z předchozího výpisku jste přece mohl poznat, že bádám v limnologii.
1: V čem?
2: V nauce o sladkých, to je kontinentálních vodách.
1: A co ta rovnice?
2: Je to matematické vyjádření velice složitého limnologického problému. Kolik ryb je v dané vodní nádrži? Tento problém není stále uspokojivě vyřešen, i když se jim věci zabývají už desítky let. Vy ten problém také znáte.
1: Já? No, ubezpečuji vás, že nikoliv, že,
2: ale,
1: že nikdy...
2: Ale ano, Watsone. Vy jste přece mnohokrát vyslechl, kolik a jak výjimečně velkých ryb chytil ten onen rybář. Není-liž pravda?
1: No to ano, to jistě.
2: Nebylo vám podezřelé, že tolik a tak velkých ryb pohromadě nikde nemůže být?
1: Ani to ne.
2: Protože jste ještě neznal rovnici P rovná se C krát N... lomeno M.
1: Geniální rovnici, jako je ta Einsteinova?
2: Ne, zcela ještě jako ta Einsteinova. Proto ji vylepšuji.
1: Oh.
2: Jeden rybářský spolek mi ji ověřoval u jistého skotského jezera. Když jsem do rovnice dosadil úlovky o něch rybářů, bylo to velmi zvláštní.
1: Ano?
2: Vyšlo mi totiž, že v onom jezeře by muselo být tolik ryb, že by se tam pak už vůbec nevešla voda.
1: Ale ryba bez vody přece.
2: Zajisté, zajisté. Rybáři hájili své úlovky, já svou rovnici. Tu rovnici je třeba vylepšit tak, aby byla za všech okolností nenapadnutelná.
1: Oh, a na tom teď pracujete?
2: Ano, Watsone.
1: Oh, vidím, že se letos na venkov nedostaneme.
2: Proč ten pesimismus? Vemte si příklad z optimismu a veselí právě rybářů. Znáte třeba tu rybářskou anekdotu, kdy říká přítelkyně přítelkyni: Suzy, proč máte odtrženou šňůru od telefonu?
1: Aha.
2: Ale to manžel telefonoval příteli a ukazoval mu, jak velkou rybu chytil.
1: Není ten váš přístroj poněkud přes míru nedůtklivý, Holmesy?
2: Proč myslíte?
1: No, že stačí zmínka o telefonu a ozývá se. Teď ještě záleží na tom, zda bude souhlasit nebo protestovat. Holmesy, měl byste ho zvednout?
2: Buďte zdrav, inspektore. Ne. Ano. Neříkejte. Vy ale přece víte. Ano. Ano. Ano. Inspektor Kevigan ze Scotland Yardu.
1: Vražda.
2: Ano.
1: Naprosto výjimečná.
2: Ano. On však použil jiného výrazu. Extraordinární.
1: Vám se nechce, ale pomůžete mu.
2: Ano.
1: Bylo by dobře, kdybych byl u toho pro každý případ.
2: Ano.
1: Pro nebezpečí z prodlení se vydáme na místo činu teď i hned.
2: No ano, Watsone.
3: Dovolte, Holmesi, abych vám představil svědky. Slečna Rosalie Bentonová, sekretářka pana Courtneye.
4: Dobrý den, pane.
3: Pan Jimson, zástupce továrny Winchester.
2: Těší mě.
3: A já.
2: Jak to vy, inspektore? Copak jste také svědek?
3: Představte si, Holmesi, že ano. Ta vražda se stala před mýma očima.
2: Ale pak nechápu...
3: Tedy ona se stala tam, za těmi dveřmi. Ale já v té době seděl tady, spolu s Rosie a s panem Jimsonem.
2: Winchester, Winchester. Nejste vy z té továrny, co dělá ty vynikající rybářské třpytky?
4: Ano, pan Courtney si objednal pana Jimsona, protože v poslední době zákazníci reklamovali několik vadných třpytek od Winchesteru.
5: Winchester! Továrna na výrobu rybářských potřeb nevyrábí zmetky. Slečno!
4: Firma Courtney rybářské potřeby od roku 1870 si nemůže dovolit nabízet nesolidní zboží, pane Jimsone. Pochopte to, prosím.
2: Ale mládeži, nestrašte se takovou maličkostí.
5: Pane, víte, co pro nás znamená dobrá pověst?
2: Vím. Kvůli tomu jste přijel jednat s panem Courtneym. Ale teď jste tu už kvůli něčemu úplně jinému. Dovolíte, inspektore, abych vyslechl slečnu Bentonovou?
3: Slečna Bentonová bude jistě tak laskavá.
2: Kdy přišel pan Courtney do kanceláře?
4: O 9:30.
2: Všimla jste si na něm něčeho neobvyklého?
4: Ano, zdálo se mi, že není v dobré náladě.
2: Proč myslíte, že nebyl v dobré...
4: No, jindy mě zdravil. Čau, Rosel, jak jdou věci? Dnes jen zavrčela bych k němu, hned zavedla pana Hartmana, až přijde.
2: Kdo je pan Hartman?
4: Nikdy jsem ho předtím neviděla.
2: Můžete ho popsat?
4: Jako Humphrey Bogart a stejně nehnutá tvář ve slaměném klobouku. Jinak jsem neměla moc času si ho prohlížet, hned jsem ho uvedla.
2: Moment. Vešel tedy dveřmi z chodby, pak přes vaši kancelář přímo do pracovny pana Courtney.
4: Ano, jinak ani nelze.
2: A pak jste ho už neviděla?
4: Ne, neviděla.
3: A celou tu dobu jste seděla tady?
4: Ano, jistě. A po 2 minutách jste přišel vy.
3: Mám totiž dovolenou, Holmesi. Vlastně ráno jsem měl dovolenou, první po 3 letech. Chystal jsem se ven a tady jsem se zastavil proto, že mi pan Courtney slíbil speciální naviják. Rád jsem s panem Courtneym mluvil o rybaření. Velký sportovec a vynikající odborník. Mám od něho skvělou sbírku mušek. A... Pokračujte, Rosil.
4: Pak přišel pan Jimson kvůli těm zmetkům.
5: Slečno Bentonová.
2: Nerozptilujte se, prosím. Rád bych slyšel každou podrobnost o panu Courtneyovi.
4: Zavolala jsem mu, že čeká inspektor Kevigan a že už přišel pan Jimson. Řekl, že bude za chvilku volný a to je všechno. Ostatně inspektor tu byl celou tu dobu.
3: Protože mě nenapadlo, co se stane. Jinak bych tu neseděl. Četl jsem si tu asi 10 minut. Slečna Rosalie vyřizovala nějaký dlouhý telefonát a přitom si opravovala manikuru. Pak ten dlouhý rozhovor ukončila tím, že musí mluvit s další pobočkou a zatím, co s ní mluvila, zazvonil telefon v pracovně pana Courtneye. Zazvonil 2x a během 3. zvonění zvedl pan Courtney sluchátko.
2: Ten hovor jste přijala vy a přepojila na šéfa?
4: Ne. Byla to přímá linka, kterou měl na stole.
3: A já zatím z toho čekání znervózněl. Stejně jako pan Jimson, že? A Rosie si toho všimla.
4: Pan Courtney mi dal včera pro inspektora poslední typ navijáku, zkušební série. To pro případ, že by pan inspektor Kevin přišel v jeho nepřítomnosti.
3: Takže návštěva splnila svůj účel a já se mohl zbalit a odejít.
5: V tu chvíli jsem požádal slečnu Bentnovou, že ani já nemohu déle čekat.
4: Zatelefonovala jsem šéfovi. Neozýval se.
3: Pozdržel jsem se, kdyby pan Courtney měl přece jen chvilku.
5: Slečna Bentnová pak otevřela dveře.
3: A podívejte se, co uviděla.
2: No, jak, Watsone?
1: Díka v zádech pronikla až do krajiny srdeční. Smrt nastala okamžitě. Z polohy těla soudím, že útok byl nenadálý.
3: Zatímco Courtney telefonoval, Harry neboli pan Hartman mu vrazil díku dozad. Byl to ten rozhovor, jehož vyzvánění jsme slyšeli. Vidíte, Courtney drží stále ještě sluchátko v ruce.
1: A pan Hartman, na toho jsme zapomněli. Kde ho máte, inspektore?
3: Zmizel.
1: A vaše lidé jsou mu ale bez pochyby na stopě.
3: O, nikoliv, protože zmizel.
1: Pochopitelně, žádný vrah nejde vstříc policii. Je tedy na policii, aby šla vstříc vrahovi.
3: Jenže tenhle vrah zmizel, odmotnil se, sublimoval.
2: Což pak to nechápete, Watsone?
3: Ne, extraordinární případ. Vždyť jsem to přece hlásil.
1: No dovolte, pánové.
2: Watsone, je to přece jasné. Slečna Bentnová uvede k panu Courtneyovi pana Hartmana. Bezprostředně na to přijde inspektor Kevigan, pak pan Jimson. Oba čekají v předpokoji u slečny Bentnové. Žádný z nich neopustí předpokoj. Nikdo cizí neprojde předpokojem. Pan Courtney je zavražděn ve své pracovně a vrah zmizí.
1: Utekl z pracovny.
2: Pracovna nemá přece jiné dveře, než kterými jsme sem vešli.
3: A okno si můžete prohlédnout.
1: Oh, nesnáším výšku.
2: 34. poschodí tohoto nového mrakodrapu není zase tak moc vysoko.
3: Okno je hermeticky uzavřené, neotvíratelné.
1: Tak třeba propadliště někde tady.
2: V moderním železobetonovém mrakodrapu propadliště, jaký nevkus, Watsone.
1: A přesto je jisté, že v této místnosti byl zavražděn člověk. A kde je zavražděný, je i vrah.
2: Byl vrah.
1: Ano. Pan Hartman.
3: Ano, pan Hartman alias Ned Moskit, také zvaný Harry. Před týdnem utekl z vězení. Tvrdil, že uteče z každého vězení. To poslední bylo už třetí, z kterého se mu to podařilo. A tahle místnost je jeho čtvrtý parádní kousek. Extraordinární kousek zatraceně.
2: Co je tohle?
3: Starožitný mosazný naviják, parádní kousek. Courtney ho mýval vždy na psacím stole jako těžítko na papíry.
2: A ten slaměný klobouk na konferenčním stolku?
1: S tím přišel pan Hartman přece, Holmesi.
2: Ach ano, zapomněl jsem.
3: Naši mládenci to tady už všechno prošmejdili a sněli otisky. Na klobouku jsou ale úplně rozmazané.
2: A sluchátko, které drží Courtney v ruce, patří nesporně k přímé lince.
3: Ano.
2: Mohu to přeskoušet. Inspektore, buďte tak laskav a vraťte to sluchátko do vidlice. Teď už přece můžeme.
3: To ano.
2: Tak to udělejte.
3: Jak říkám, už provedl 3 parádní zmizení a tohle je jeho čtvrtý fantastický kousek zatraceně.
1: Holmesi, příteli, řekněte, že tomu nevěříte. Vždyť by to jinak bylo 100x horší než ta vaše rybářská rovnice.
2: Přeháníte, Watsone.
1: No tak 10x horší.
2: Stále přeháníte.
1: Tak je to tedy stejně složité jako ta vaše rovnice.
2: Jste nenapravitelný.
1: A já?
2: Kdo jiný? Ten poměr je přece obrácený.
3: Pro pana Holmesi, o čem to vy dva zase mluvíte?
2: Vy, inspektore, Nebádáte při svém rybaření nad rovnicí?
1: P rovná se C krát N lomeno M.
2: Děkuji, Watsone. Přičemž P je odhadovaná populace, C počet ulovených ryb, N počet označených ryb v nádrži v době lovu a M počet znovu ulovených označených ryb.
3: Já, Holmesi, chytám na udice a ne na rovnice. Rád bych u toho zůstal.
2: Chybujete. Je to nádherně perný oříšek. Co oříšek? Přímo veleořech.
1: Konečně, Holmesi, vždyť to říkám.
3: A já taky. Extraordinární případ. Vždyť tohle je vlastně vražda v zamčeném pokoji. Noční můra všech detektivů. A to se musí stát mně. Před rybářskou dovolenou.
2: Pro pana inspektore, o čem zase vy dva mluvíte?
1: O té vraždě přece.
2: Ale ne, ta vražda je přece jasná.
3: Cože?
2: No ano.
1: Jakže?
2: No ano, Watsone. Jak prosté. Což pak to nevidíte?
1: Ne.
3: Já také ne.
2: V tom případě se vrátíme o něco zpět. Pan Courtney ještě žije. Je ve své kanceláři. My odejdeme do předpokoje. Já budu jako vrah, vstoupím dovnitř a vy zůstaňte v předpokoji a dávejte pozor. Právě jsem zavraždil pana Courtneye a z jeho pracovny vycházím těmito dveřmi. Nikdo si mě ani nevšiml, protože někteří svědci tu ještě nejsou. Teď přebírám úlohu slečny Bentonové. Sedám si za její stůl, připravuji si na stole manikúru, zvedám sluchátko, vyřizuji hovor, pokračuji v manikúře, končím jeden hovor jako slečna Bentonová a stejně jako ona, já mám už na mysli druhý hovor. Jenže já nebudu volat do pobočky. Bude užitečnější, když zavolám do knihovny Britského muzea. Zda už mají pro mne tu knihu. Vidíte, Watsone. Haló? Objednávková služba? Haló? Chtěl jsem se zeptat, slečno, zda máte pro mne knihu Život ve sladkých vodách. Ano? Nechtěl jsem, schodil jsem vám lak na nechty. Okamžik, slečno Bentonová. Kam jenom zapadla? Snad tady? Ne, nebo tam? Tady je. To je zajímavé. Haló, jste tam ještě, slečno? Ne, zavěsila. A teď, pánové, pozor, podívejte se. Někdy i mrtví berou telefony. Račte se, inspektore, přesvědčit. Co vidíte?
3: Courtney má znovu sluchátko v ruce.
1: A ten vyzvánějící telefon? Mrtví přece nezvedají telefon. Jak jste to udělal?
3: Jednoduše. To sluchátko dal Courtneymu do ruky dřív, než přišel do předpokoje a místo čísla Britského muzea vytočil Courtneyho přímé číslo.
1: A to je nemožné, inspektore.
3: Proč?
1: No, ten telefon nemohl zvonit. Vždyť Courtney držel sluchátko v ruce.
3: No to ano. Zatraceně.
1: Jenže my nejsme tak úplně v koncích. Vyčte, drahý Holmes.
2: Vy nikdy, milý Watsone.
1: Protože
2: vidlice může být zatížena třeba starožitným mosazným navijákem.
3: Aha. Jenže jak dostat ten naviják v pravou chvíli dolů, aha?
2: Na to se ptáte vy mne, inspektore.
3: Čest Scotland Yardu, já ho vím.
2: Ne, inspektore, vaše rybářská čest to nesmí dovolit.
1: Takže to bychom tedy měli. Ten naviják jsme dostali dolů.
2: Pomocí nejtenčího rybářského vlastce. Vede od mosazného navijáku po podlaze, pod dveřmi, do nejspodnější zásuvky stolku slečny Bentonové. Kde je navinut, na tento naviják. Po vytočení přímého čísla do pracovny pana Courtney jsem uklízel manikúru, schodil lahvičku a jak jsem ji hledal, tak jsem rychle a hlavně zcela nenápadně stočil vlasec zpět na naviják.
3: Jistě, proto ho naši mládenci nenašli. Jinak je to úplně přesné.
5: I tu lahvičku shodila.
3: Takže zavraždila Courtney, když tu byla sama, pak uplatnila tu fintu s údajnou přítomností Hartmana v pracovně, další fintu s vyzváněním telefonu.
5: Neuvěřitelně rafinovaná finta.
3: Od začátku věděla, že určitě přijde pan Jimson, takže bude mít svědka, který potvrdí, že se nehnula od stolu v době, kdy byl Courtney zavražděn.
5: Jenže navíc jste přišel vy, jako vůbec nejlepší svědek.
1: A všechno měl odskákat Harry Hartman.
3: Jenže proč?
1: Proč Harry Hartman?
3: Ne, proč Harry Hartman, ale proč slečna Rosalie Bentonová?
4: Ještě jste mě nezatkl a už mě vyslýcháte, inspektore.
3: Slečno Bentonová, jménem zákona vás zatýkám pro podezření z vraždy pana Courtney. Cokoliv od této chvíle řeknete, může být použito proti vám. Zákon vám také dává právo odmítnout výpověď až do příchodu vašeho advokáta.
4: Buďte ujištěn, že toho použijí.
3: Takže sem zase budou muset přijít. Mládenci bude se fotografovat. Hlavně ten naviják v zásuvce slečny Bentonové, náš nejdůležitější důkaz o vraždě.
2: To není žádný důkaz. Ten naviják jsem vzal z krabice se vzorky v pracovně pana Courtney. Ten pravý naviják si odnášíte ve své tašce.
3: Ale ne.
2: Ale ano. Je to ten, co vám dala slečna Bentonová po té, co jí tak dobře posloužil.
1: Jste nepřekonatelný, Holmesi.
3: Rád bych se vám někdy revanžoval, Holmesi.
2: To můžete, inspektore.
3: Ale jak?
2: Až se konečně dostanete na tu rybářskou dovolenou, mohl byste pro mne udělat neobyčejně cenný terénní výzkum. Ten bychom pak použili při řešení nádherně perného ořechu. Přepracování rovnice...
1: P rovná se C krát N lomeno M.
2: Výborně, Watson. Ale moc se jí zatím neučte.
1: Ale...
2: Ta rovnice může za půl roku znít úplně jinak. Vidíte, inspektore.

0: Slyšíte přehrávku zvukového záznamu signálů zachycených centrálou v Madrasu 20. dubna 2214 v 5 hodin 32 minut místního času. Můj tým byl pověřen řízením kosmické cesty stelární fregaty Drakkar. Výprava kapitána Davida Magira směřovala do dosud neprozkoumaného sektoru Alfa Eta Phi, nedaleko centra naší galaxie. Magir velel zkušenému týmu. Zastupovala ho Linda Fareová, o technologické systémy se staral Ron Oshira a výzkumníky byli Sidi Hagub a Marion Packardová. Loď byla na cestě 3 týdny absolutního času. Na hranici sektoru loď ztratila s námi spojení. Za to my jsme slyšeli všechno, co se na palubě dělo.
1: Červený poplach. Stelární fregata Drakkar, rychlost 0, po nárazu do hmoty neznámého původu. Masa objektu 115 milionů tun. Motorová sekce, nominální stav, klidový běh. Sekce podpory života, kritický běh. 115% zatížení. Navigační sekce, kritický stav. 95 minut do celkového zhroucení systému.

0: Hlásí se kapitán stelární fregaty Drakkar David Magyr. Posádko, ozvete se.
1: Co se to sakra děje?
0: Poručíku Fareová, zahlašte se.
1: Poručík Linda Fareová, první důstojník stelární fregaty Drakkar. Jsem v hangáru průzkumných robotů.
0: Jak to tam vypadá?
1: Zhaslo světlo, ale nouzové osvětlení funguje.
0: Vzduch?
1: Dýchám. Jo, dýchám. Co se to stalo?
0: Nevím. Vrať se nám úsek, Lindo. Kdo ještě mě slyší?
2: Sidi Hadu, člen výzkumné posádky. Jsem ve své kabině. Vypadlo všechno, kromě vzduchu, nouzového osvětlení a komunikačního okruhu.
0: Fajn. Zkus se dostat na můstek, ale pozor. Kdybys narazil na zával, vrať se k nejbližšímu uzlu a hlas se.
2: Zával?
0: Máme havárii. Nejspíš srážka s asteroidem na levém boku.
3: Jaká srážka? Prostor byl do poslední chvíle čistý.
0: Zahláš se!
3: Teklo Drakkaru, tedy stelární fregaty Drakkar, Ronošina. Prostor byl čistý, Davide. Přísahám, ani na chvíli.
0: Kde jsi?
3: U sebe, tedy v technické centrále.
0: Jak to tam vypadá?
3: Obrazovky vypadly, taky světlo. Hermetika drží, necítím žádný únik vzduchu. Já jsem vážně byl na stanovišti.
0: Zůstaň na místě. Zbývá Marion. Slyšíš mě? Marion! Ozvi se! Marion! Marion Pakardová!
1: Jdu na můstek, Davide!
0: Nedostala jsi rozkaz! Kde jsi?
1: Chytlo mě to na hlavním koridoru! Jdu z biologické laboratoře!
0: Dobře, pojď tedy sem!
4: Poručík Linda Fareová na můstku, kapitáne.
0: Ohlásili se všichni. Počítači, jaký je stav?
5: Všechny systémy v normálu. Jen sekce podpory života jede už na 136%. 86%

0: Rone.
1: Já vás slyšel. Přísahám, kapitán. Já fakt přísahám, že obrazovky byly čisté. Naprosto nic na nich nebylo. Ani jsem se odtud nehnul, už jsem vám říkal.
2: A kde jsi byl? Rone, já ti nevěřím.
0: Nechte toho, poručíku. Rone.
1: To je strašná nespravedlivost.
0: Ticho! Systémy podpory života jedou v kritickém režimu. Máš nad nimi nějakou kontrolu?
2: Ten určitě.
1: Ovládací okruhy jsou mrtvé.
2: Co jsem říkala? Výzkumník Marion Packardová na můstku, kapitáne. Proč nejsi na svém místě, Marion?
0: Já jsem jí dal rozkaz, Lindo.
2: Oširovi si dal taky rozkaz, aby si vyšlápl na procházku?
0: Ron je na svém místě v technologické sekci.
2: Ten je tam tedy hodně platný.
3: Tak dost. Tohle si přece nemusím nechat líbit.
0: Ticho by obě. Máte nervy na dran, chápu. Ale musíte se ovládat.
4: Výzkumník Styli Hagup na můstku, kapitáne. Žádný zával na chodbě, nic. Všechno vypadá, že je v pořádku. Co se stalo?
0: Náraz. Počítač vyhodnotil masu neznámého objektu na 115 milionů tun. Podle všeho jsme to dostali do levého boku lodi.
4: Takový náraz. Jak to, že jsme to přežili?
2: To protože Ron Oshira tak dobře ovládá technologie.
3: Nezačínej znovu.
4: Co se to tu mezi vámi děje, pro boha?
2: Oshira je odpovědný za technologie. Jako ty jsi odpovědný za výzkumné roboty, každý na palubě Drakaru je za něco odpovědný. Nikdo se nemůže odpovědnosti vyhnout.
3: Až bude po všem, můžeme se bavit o odpovědnosti.
0: Rone, mluví kapitán. Slyšíš mě?
1: Slyším. Vás všechny. Tohle je něco strašného a já to nesnesu. Nedovolím, aby se po mně někdo takhle vozil.
0: Já jsem kapitán. A já nedovolím, aby mezi posádkou vznikaly rozbroje. Od téhle chvíle.
5: Další náraz?
2: Ne. Podívej se na kontrolní světla. Něco se děje v technologické sekci.
3: Rone, co se u tebe stalo? Slyšíš mě?
4: Neodpovídá.
0: Rone. Oshiro. Rone, Oshiro. Hovoří kapitán.
6: Aktivována propust. Je aktivována propust.
2: Co tohle má zase znamenat?
4: Jaká propust? Znamená to propust pro výsadkový člun?
6: Ano.
2: Kdo to udělal? Ty?
6: Ne. Lodní technolog Ron Oshiro.
2: Ten sketa. A Krysa chce zdrhnout. Nechat nás tady.
0: Rone. Slyšíš mě? Mluví k tobě kapitán.
1: Jsem já. Ron, poslouchejte mě. Já to nesnesu. To věčné osočování. To věčné podezírání.
0: Co to děláš, Rone?
2: Co by dělal? Ten parchant se chystá ukrást výsadkový člun a zachránit si kůži. Nás nechá v brindě.
0: Je to tak, Rone. Co tě to napadlo? Kam letíš?
1: Pryč. Musím pryč. Já bych mezi vámi umřel.
0: Poslouchej mě. Jsi v mezihvězdném prostoru. Kam chceš letět ve výsadkovém člunu? Vzpamatuj se. Já jsem kapitán Drakaru a opakuji ti, že nemám námitky proti výkonu tvé služby, dokud...
1: Dokud, tak je to. Dokud. Dokud všem teče do bot. Dokud mají všichni nahnáno, Ron Oshira je OK. Dobře. Já vám to povím. Nebyl jsem na stanovišti. Přepnul jsem na automatiku a byl jsem v kajutě. Zašitej, tak se to říká, že jo? Proč automatika nehlásila poplach, to se zeptejte počítače. Slyšíš mě, Lindo? Zašíval jsem se. A kašlu na to. Kašlu na vás, na všechny. Padám pryč. Já venku třeba chcípnu. Já tam určitě chcípnu, ale nikdo, rozumíte vy? Všichni chytráci. Nikdo mě nebude.
0: Rone. Rone.

0: tvou vinou, Lindo.
1: Co to povídáš, Sidy? Slyšel jsi ho? Co je to za chlapa? A co ty jsi za chlapa, že seš na jeho straně?
0: Jednou se bude vyšetřovat, co se stalo na palubě Drakaru. A já budu svědčit, jak se zachoval v kritické situaci poručík Linda Fareová.
1: A já budu svědčit s tebou. Ron udělal chybu, ale ven si ho vyhnala ty, Lindo.
2: Mlčte, hlupáci. Co pak to nechápete? Nikdo nebude svědčit. Nikdo, rozumíte? Bez člunu Drakar nedokáže přistát, i kdyby se nám podařilo závadu opravit. Takže...
3: Všechny systémy v kritickém stavu. Sekce podpory života jede už na 157%. 67 minut do celkového zhroucení systému.

0: Pro všechny pracovníky řídícího střediska to byla nesnesitelná situace. Slyšeli jsme každé slovo, každý zvuk z paluby Drakaru, ale nemohli jsme dělat vůbec nic. Měli jsme pocit, že se nezhroutila jenom technika, ale i lidé. V tu chvíli nikdo z nás nepomyslel na signály, které jsme přitom přijímali po celou dobu krize.
1: Kapitáne! Kapitáne!
2: Teď už hodnostní označení snad nemá ani smysl. Nic nemá smysl. Jsme všichni mrtví.
1: Tak tohle nebudu poslouchat. Slyšíte mě? Já jsem první důstojník na téhle lodi. Já přebírám velení.
3: Ty se snad zbláznila.
1: Takhle se mnou nebudeš mluvit. Nechám tě postavit před soud.
3: Kde? Tam venku? A proč?
1: Pro odmítnutí poslušnosti.
3: Já poslouchám rozkazy svého kapitána.
1: Kapitán nedává žádné rozkazy. Je vyřízený.
3: Ty si to necháš líbit. Davide.
2: Nevím, já nevím.
1: Tohle je tedy kapitán, který řídí kosmickou loď v kritické situaci.
4: O tomhle se nebudeme bavit. Už toho mám pokrk. Pokrk, slyšíte mě? Pokrk, pokrk, pokrk.
3: Chlapi, jste padavky. Jeden málem brečí, druhý vyvádí. Je mi z vás špatně. Ale ty si nemyslí, Lindo, že nám tady budeš poroučet. Kdyby byl kapitán David Magyr mrtev, kdyby byl těžce raněný, kdyby byl v bezvědomí...
1: Je na tom ještě hůř, než říkáš. Vzdal to! Ztratil vůli vydávat rozkazy! Není schopen řídit tuhle loď!
2: Co to bylo?
5: Sekce podpory života se zhroutila. Od této chvíle přestává obnova vzduchu. Teplota bude klesat. Energetické zdroje vysadily činnost. 16 minut do celkového zhroucení systému.
2: To je konec!
4: Poslouchejte. Co to bylo? Co byl ten zvuk?
3: Nic jsem neslyšela.
1: Já taky ne.
2: Je to tady znovu. Slyšeli jste? Jako by to byla nějaká výzva.
4: Co tomu říká palubní počítač?
5: Modulace neznámého původu. Vstupuje do anténního systému. Obchází všechny uzávěry a blokace.
3: Není to Oširovo vysílání z výsadkového člunu?
5: Naprosto vyloučeno.
1: Teď máme jiné starosti, než se zabývat nějakými zvuky. Oširu musí někdo v technické sekci nahradit.
3: Udělej to ty. Máš technické vzdělání.
1: Jsem poručík stelární plavby.
3: Špinavá práce není nic pro tebe.
1: Na to si specialista ty.
4: Nehádejte se. Okamžitě s tím přestaňte. Nařizuji vám.
1: Cože? Davide, on...
2: To pak to všechno už není jedno.
4: Zase se to ozvalo.

0: Zase?
1: Tohle bylo něco jiného. Vypadá to, jako kdyby...
2: Výsadkový čum přistál u vnější propusti.
0: Ošira se vrací.
2: Otevírá u závěru.
0: Došlo mu, jak by to s ním venku dopadlo.
2: Jíždí do přepouštěcí komory.
0: Hnusná, zbabilá veš. Ale já s ním zatočím.
3: Jsi blázen, Lindo. Co to děláš? Davide, ona má pistoli.
4: Pistoli?
0: Ano. Jako důstojník na palubě této lodi mám právo na osobní zbraň. Dokážu si poslušnost třeba i vynutit. Rone Oshiro, zachoval jste se jako zbabělec.
5: Lidi! Lidi!
0: Nedokážeš ani pořádně zradit.
5: Poslouchejte mě! Já jsem obletěl výsadkovým člunem Drakkar. Venku nic není. Žádný asteroid. Na plášti lodi není žádné poškození. Nic se lodi nestalo. Rozumíte? Vůbec nic.
0: Druhý blázen na palubě.
1: Máš nějaké mámení? Chápeš, co říkáš?
5: My všichni máme nějaké mámení.
1: My můžeme mít, ale palubní počítač ne. Je to stroj. Počítači? Hlášení o stavu lodi.
2: Masa objektu 115 milionů tun. Narazila do levého boku lodi. Trhlina o délce 12 metrů. Průraz všemi plášti. Záchranné systémy selhaly. Systémy obnovy pláště selhaly. Tlakové pumpy 12 minut do celkového zhroucení systému.
5: Ty jsi selhal. Lidi, neposlouchejte ho. Já byl venku a říkám vám, že se Drakkaru nic nestalo. Tohle všechno zavinil on.
0: Kdo?
5: Počítač. Dává falešná hlášení. Selhal.
1: Ale co systémy podpory života? Je tu čím dál horší vzduch, co pak to necítíš? Za 10 minut se zhroutí všechno.
3: Třeba počítač vypnul systémy podpory života sám a vymyslel si falešnou předpověď zhroucení všech systémů. Rone, myslíš, že můžeme pokračovat v cestě a ovládat loď ručně?
5: S takovou možností nikdo nepočítal. Nevíme, co se všechno s počítačem stalo. Ale pokusit se o to můžeme.
2: Hovoří palubní počítač.
5: Vypněte ho!
4: Ne, to jsem zvědav, s čím zase přijde. Zhroucení všech systémů za minutu, nebo dřív, nebo později? Padáme na povrch neutronové hvězdy, nebo nás chce sežrat kosmické strašidlo?
2: Ozvala se země.

0: Na mě padla ta hrozná povinnost. Velitel střediska mě nevybral náhodou. Já totiž byl ten, kdo cvičil posádku Drakaru pro její úkol. Znal jsem každého z nich dopodrobna. Kapitána Davida Magira, jeho zástupkyní Lindu, technika Rona i oba výzkumníky, Marion a Sidiho. Věděli jsme, proti čemu stojíme a čemu čelíme. Mimozemské inteligenci, která dokáže překonat veškerý náš a naše zkušenosti. Šlo o to, aby posádka věřila tomu, kdo k ním bude hovořit, a jenom já jsem znal všechny tak dobře, abych si dokázal důvěru získat. A právě já jim měl sdělit, že jeden z nich musí zemřít. Ten mezi nimi, který je Jonáš.
1: Tohle je další podvod! Nevěřím! Davide, to nehovoří ze mě. Počítač dovede napodobit hlas kohokoliv z nás. Je to hlasová simulace.
2: Lindo, vzpomínáš, co jsi mi říkala večer před odletem? Vyprávěla jsi mi o svém otci. O tom, jak chová včely. Vozí je do jehličnatého lesa a oni sbírají med černý jako tekutý antracit. Tohle nikdo neví, Lindo. Jenom já.
1: Je to pravda, Lindo? Ano, snad.
2: A mám ti připomenout, Marion, co stálo v tvé písemné zkoušce z navigace? Co jsi napsala na třetí stránce?
1: Ne, nepřipomínej mi to. Věřím ti.
2: Takhle bych mohl pokračovat se všemi. Jsem to skutečně já, koho všichni tak dobře znáte. A nikdo si nedovede představit, jak těžko se mi to říká.
3: Já tomu ale nerozumím. Dobře, pochopil jsem, že náš počítač ovládla inteligence mimozemského původu. Falešná havárie Drakaru to byla jen zkouška. Něco jako test. Ti neznámí chtějí poznat, co jsme zač. Vyvolali krizi a pozorovali nás. Co z toho ale vyplývá? Co to znamená legenda o Jonášovi?
2: Jsi Japonec a neznáš svaté písmo křesťanů. Vypráví se v něm o prorokovi Jonášovi, který neuposlechl Boha a chtěl mu uprchnout na palubě lodi. Na cestě do Tarzu postihl Bůh loď bouří a všichni by byli zahynuli, kdyby plavci včas nepoznali Jonášovo prokletí.
3: A co se stalo potom?
2: Hodili ho přes palubu do rozbouřeného moře a tam ho spolkla mořská obluda.
3: Dobře, to je nějaká stará legenda. My jich máme v naší kultuře tucty. Co z toho ale plyne pro posádku Drakaru?
2: Vyhodnotili jsme ty signály. Myslíme si dokonce, že ti neznámí nám dovolili vyhodnotit jejich sdělení. Usuzují, že jeden z vás je špatný. Je poznamenaný, musí opustit loď. Musíte se ho zbavit, jako plavci na lodi do Tarzu se zbavili prokletého Jonáše.
4: Kdo to ale je? Naznačili to?
2: Ne. Musíte na to přijít sami. Musíte sami mezi sebou objevit Jonáše a zbavit se ho.
1: Jinak?
2: Jinak zahynete všichni. To je poselství neznámých posádce Drakaru.
1: Kašlu na to! Nevěřím! Tohle všechno jsou výmysly pomateného počítače! Rone, my teď půjdeme, počítač vypneme a převedeme loď na ruční řízení.
5: Do zhroucení všech systémů zbývá 10 časových jednotek.
1: Nesmysl! Falešná předpověď! Falešné hlášení ze země! Počítač, to je prokletí Drakaru! To je Jonáš na palubě!
5: 6, 5...
1: Všechno je to podvod!
5: 4, 3, 2, 1, čas 0. Červený poplach, červený poplach. Hroutí se systém, hroutí se systém.
4: Není to nějaká nová simulace? Ne, tentokrát je to doopravdy. Slyšíte? To nejsou jejich signály. To je normální palubní poplach.
1: Hasne i nouzové osvětlení. Otevírají se vrata nákladního koridoru.
6: Nařizuji nástup do výsadkového člunu.
1: Ale co znamenalo to hlášení ze země?
6: Na to není teď čas. Probereme to, až budeme z nejhoršího venku. Nástup do výsadkového člunu!

0: Harryová, převezmete řízení člunu. Oshira navigace. Agup Packardová, systémy ochrany života. Jsou všichni na svých místech? Harryová.
1: Ano, kapitáne.
0: Spusťte motory. Start!

0: Opustili jsme Drakkar, kapitáne. Mám ho na obrazovce. Je celý zahalený fialovou září. Vypadá, jako kdyby zevnitř světelkoval.
1: To udělali neznámí. Není to žádná simulace. Zničili naši loď.
0: Zatím je celá. Nabrala ale rychlost. Letí pryč od nás.
2: Lindo, jak to vypadá s řízením?
3: Zatím všechno v pořádku.
4: Záchranné kukly pro přežití jsou připraveny, kapitáne.
0: Na obrazovce vnějšího pohledu vidím asteroid. Je to spíš malý měsíc. Má obrovskou přitažlivost.
2: Připravte se na přistání. Jak jsme daleko?
3: 200. 150.
2: Přistání během 5 časových jednotek. 4, 3, 2, 1. Kontakt! Jste všichni v pořádku?
3: Vypadá to, že se nikomu nic nestalo. Jak je to s tebou, Sidy?
5: Fajn. Trochu jsem se praštil do hlavy, jinak nic.
2: Jak dlouho můžeme přežít?
3: Zásoby energie máme na 3 týdny. Při troše štěstí by nás mohla země zaměřit a v nejhorším případě vyšleme nouzový signál a přežijeme v kuklách.
2: Pokud to neznámý dovolí.
4: Myslíš, že to zavinili oni?
2: Teď už o tom nepochybuju. Ani na chvíli.
3: Něco jako uměle vyvolaná havárie?
1: Vyloučit to nemůžeme.
2: Něco nebo... Nebo spíš někoho vyloučit, ale musíme. Jestli je to tak. Hůř už na tom nemůžeme být. Takže je asi čas na to, abychom si popovídali o posledním vzkazu ze země. O příběhu. O Jonášovi.
0: Nevěřím, že by od nás někdo inteligentní chtěl něco tak krutého, barbarského.
2: Co považujeme za barbarské na zemi, může jinde platit za docela normální.
3: Zkoumali nás jako pokusné myši. Připadám si hnusně, jako kdyby na mě někdo sahal ve slizkých gumových rukavicích. Fuj!
0: O tom nemá smysl uvažovat. Je to prostě tak. Pořád jsem čekal, že kapitán Magiri začne vybírat. Nebo ty, Lindo, jsi tak energická. Neudělali jste to. Děkuju vám. Myslím si, že jestli je někdo na téhle lodi Jonáš, jsem to já.
4: Ty jsi spíš blázen než Jonáš. Co tě to popadlo?
0: Utekl jsem. Ukradl jsem výsadkový člun. Nechal jsem vás v Brindě.
4: Vrátil jsi se dobrovolně.
0: Třeba proto, že jsem viděl, že se lodi nic nestalo. Že nenarazila na žádný asteroid, že její levý bok je v pořádku.
3: To je od tebe moc fajn, Rone, že si to tak bereš. Bohužel nemáš pravdu. Ne, ty nejsi Jonáš.
0: Nevymluvíš mi to.
3: Nemusím ti nic vymlouvat. Skutečnost je jednoduchá. Ty už jsi byl mimo loď. Ty jsi už byl přes palubu. Jedno je jisté, Rone. Někdo možná je na téhle lodi Jonáš, ale ty... To určitě nejsi.
6: Já vím, koho máš na mysli, Marion. Díváš se na mne? A máš pravdu. Zachovala jsem se mizerně. Vždycky jsem toužila po velitelské funkci a myslela jsem, že se naskytla příležitost, když...
2: Když jsem selhal jako velitel, tak je to. Selhal jsem. Stalo se mi něco, co se veliteli stát nikdy nesmí. Propadl jsem panice, malomyslnost. Neviděl jsem žádné východisko. Ty jsi můj zástupce, Lindo. Jsi první důstojník Drakkaru. Měla jsi pravdu, když ses pokusila převzít velení.
3: Jasně, že jsi měla pravdu. A já jsem vystoupila proti tobě ne proto, že bych si myslela, že kapitán Magir je v právu. Docela sprostě jsem na tebe žárlila. Ty jsi první důstojník, kdežto já jsem jenom obyčejný člen posádky a musím vždycky držet hubu a krok. Strašně mě to štvalo.
4: Všichni mě tu štvete. Sedíte tu a jeden přes druhého se obvinujete. Co mám říkat já? Že jsem byl ten hodný chlapeček, který se do ničeho raději nezapletl, čekal, jak se to vyvine? Copak tohle není vůbec ta nejhorší vlastnost?
2: Tak dost. Takhle se nikam nedostaneme. Každý z nás má nějak špatné svědomí vůči ostatním.
4: Má někdo přesnou představu, co se v písmu o Jonášovi vlastně píše?
2: Jistě je to zaznamenáno v databance počítače výsadkového člunu.
7: Proroctví Jonášovo je součástí písma. V kapitole 1. verši 7. stojí: Zatím se lodníci mezi sebou smluvili. Pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Ve verši 12. pak Jonáš plavcům odpovídá: Vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. To říká verš 15.
2: Můj ty Bože, losovali. Máme i my.
1: Třeba nás neznámí zkoušejí, jestli jsme schopni oběť.
8: Poslouchejte mě dobře. Havárií Drakaru a výsadkem na planetku nebezpečí neskončilo. To nejhorší vás teprve čeká. Podle našich propočtů jsou neznámí připraveni vás zničit. Pokud
2: nenajdeme Jonáše mezi sebou a neobětujeme ho.
8: Jsem rád, že to chápete, kapitáne. Vím, jak vám je. Jste ve strašné situaci. Myslete ale na celé lidstvo. Ještě nikdy se lidé nedostali tak daleko jako vy. Ještě nikdy se nesetkali s neznámými. Musíte přijmout jejich podmínky.
9: Slyšíte? To jsou oni. Neznámí.
0: Sdělují nám, že nás mají v hrsti.
4: A mají?
1: Co když ne?
2: Zahyneme. Všichni.
1: Směje se nám.
2: Ještě nemá proč.
8: Přestaňte se dohadovat, hrozí vám smrt.

0: Podívejte se na oblohu. Vypadá to, že jsme se ocitli v meteorickém roji. Je to husté mračno kosmického kamene.
1: Takže ne moře, ale záplava kamení spláchne 5 vesmírných Jonášů.
2: 5? Jsme tedy všichni Jonášové?
3: Ne, jen jeden z vás. Určete ho, ať je to ktokoliv. Tak to chtějí neznámí.
1: Důležité je, co chceme my. Jsme lidé a máme spoustu chyb, ale kdybychom udělali to, co chtějí oni, udělali bychom tu největší chybu. Přestali bychom být lidé. Podej mi ruku, Marion. A ty taky, Sidy. Prosím.
2: Tady je i moje ruka.
4: A moje taky.
2: Když už to musí být, necháme se pozřít všichni. Jak to stojí v písmu, počítači?
5: Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. Kapitola 2, verš 1.
0: Je tady.
2: Co?
0: Veliká ryba. Podívejte se. Je to ohromný zářící asteroid.
1: Padá přímo na nás!

0: Změnili tón. Já nemyslím, že ještě chtějí naši smrt. Určitě ne.
1: To není asteroid. Ale Drakkar. To je naše loď.
2: Zase ta záře. Už není fialová, ale zelená.
0: Od Drakkaru se odpojil světelný sloup. Klesá k nám. Oni nám poslali loď zpátky. Pochopili nás.

0: Drakare. Drakare. Tady je řídící středisko v Madrasu. Co se u vás děje?
1: Tady Drakar. Hovoří kapitán David Magir. Vrátili jsme se na palubu fregaty.
0: Koho jste obětovali?
1: Ptáte se, jestli jsme vybrali Jonáše a obětovali ho? Ne. Nikoho jsme neobětovali. Jsme všichni. Dohromady. Společně.
0: Máte neuvěřitelné štěstí. Podle našich monitorů jsou všechny soustavy v pořádku. Tady na Zemi mají všichni o vás starosti. Ústředí kosmického výzkumu nařizuje návrat. Opakuji, a je to rozkaz. Kapitáne Davide Magire, připravte Drakar na návrat.

0: Systémy v normálu. I sekce podpory života běží v provozním režimu 35%. Stelární fregata Drakkar na návratovém kurzu. Rychlost plus 16. Do přechodu na nadsvětelnou zbývá 16 minut.
1: Vracíme se.
2: Je po všem.
3: Tak to chtěli. Oni. Neznámí. Ale...
2: Dořeknu to za tebe. Chceme to my?
1: Zbývá nám něco jiného?
2: Lidi se sem jednou vrátí. Budou mít lepší loď, budou lépe připraveni. Sakra.
4: Proč nedáváš?
2: Protože my už tady jsme. Proč se někdo jiný má sem vracet, když my už jsme tady?
4: Slyšíte? Zase oni. Neznámí. Jsou tady pořád. Kolem nás. Uvnitř lodi. I uvnitř nás. Poslouchají nás. A chtějí nám něco sdělit. Hrozí nám?
1: Myslím, že ne. Neznámí nás jenom hlídají. Chtějí vědět, jestli se opravdu vracíme na zemi.
4: Nebo chtějí vědět...
1: Dopověz.
4: Už vědí, že jsme lidé. Teď chtějí vědět, co to znamená.
2: A víme to my sami?
4: Ale ano. Znamená to, že se nevzdáváme. Nikdy.
1: Chceš to všechno znovu? Nevrátit se na zemi, ale pokračovat v cestě?
4: Ano. A vím, že ty to chceš taky. Ty zrovna tak, Rone.
3: Jasně. Jak znám Marion, je s námi zajedno.
1: My jim ukážeme. A co ty, Sidy? Jako vždycky poslední.
2: Jedu v tom s vámi. Já nejsem Jonáš. Já ne.
4: Dobře. Počítači, převeď loď do původního kurzu. Obrátka po zelené křivce, rychlost plus 5, tah hlavních motorů 25%.
5: Poručík Linda Fareová, navigační systém je pod kontrolou.
6: Technolog Ron Oshira, jsem na svém stanovišti.
7: Výzkumná posádka Marion Packardová a Sidy Hagup připravena.
0: Blížíme se kritickému místu. Zbývá 5 časových jednotek. 4, 3, 2, 1, 0.
4: A co tomu řeknou neznámí?

0: To jsou zase oni. Odpovídají. Posádko! Vidíte to taky?
1: Na všech obrazovkách. Světelné sloupy. Rotující krystaly. Kolem nás to víří, pulzuje. Oni nás vítají.
0: Proč myslíš?
1: Protože vůbec necítím strach.

Stelární fregata Drakkar se dosud z výpravy do sektoru Alfa Eta Phi nevrátila. Dnes, 26. ledna 2215, vypršela nejzazší lhůta přežití. Žádný signál z Drakkaru se dosud nepodařilo zachytit. I kdyby se posádce podařilo přejít do výsadkového člunu a uzavřít se do záchranných kukel, bez signálu bude navěky čekat na záchranu. Vedoucí orgány střediska zlomily nad posádkou hůl. Ale já přece věřím, že jsou naživu. Nejspíš proto, že o ně vůbec necítím strach.

Ten příběh se stal před více než 50 lety. Zeptáte se možná, proč jsem si na něj po takové době vzpomněl. Dříve než odpovím, dovolte mi opravdu jen pár slov o sobě. Pracoval jsem tehdy na kriminálce. Býval jsem docela průměrný úředník a proto jsem to patrně nedotáhl nikdy dál než na policejního komisaře. Jako kriminalista jsem se zdál nadřízeným trochu měkký, nedůrazný a schovývavý. Zkrátka málo autoritativní. A energické a sebejisté vystupování se podle jejich představ u funkce, kterou jsem zastával, prostě předpokládalo. Několik desetiletí trvající styk se zločinem na mě samozřejmě zanechal trvalé stopy a tak Černá kronika a jiné rubriky tohoto druhu mě stále přitahují a poskytují látku k srovnávání, jak to v naší branži chodilo dřív a jak to vypadá nyní. Nedávno se mě jeden z mých přátel zeptal, jestli pozorují nějaký rozdíl mezi zločiností kdysi a dnes. Odpověděl jsem mu, že zločin zůstává v podstatě stále týž a že se mění jen jeho formy podle toho, jak se mění a vyvíjí celá společnost. Chtěl slyšet nějaký příklad. Řeknu ti to zjednodušeně, pravil jsem. Když si dřív chtěl zloděj opatřit kus vepřového masa, musel sedlákovi ukrást čuně z chlívku přímo před nosem. A to nebyla žádná legrace. Víš, kolik obratnosti, umu a odvahy musel ten zloděj vynaložit, když chtěl, aby ho sedlák příčinu nenachytal a nepřerazil o něj vidle? A dnes? Pár ničemů se domluví a z jatek mizí maso ve velkém na černo jako na běžícím pásu. Zlodějna s nevelkým rizikem a bez vtipu, usnadněná notabene lajdáctvím a lhostejností druhých. V obou případech jde samozřejmě o neomluvitelné jednání, hodné odsouzení, jistě. Jenže zatímco ten zloděj prasete ve mně nikdy nevyvolával pocit ošklivosti, moderní rozkradači se mě hnusí. V jejich počínání není nic, co by mě mohlo třeba jen v skrytu duše imponovat. Zkrátka, takový obyčejný kasař, pracující s ruční vrtačkou a hasákem, je mně milejší než moderní lupič, otevírající bankovní sejfy pomocí nejmodernější techniky. Ale pozor, aby však nedošlo k omylu. Oba patří přirozeně za mříže a já bych jim tam docela rád pomáhal zrovna tak teď, jako tenkrát. Jenže tomu novodobému lupiči s mnohem větší radostí a chutí. Právě v těchto souvislostech jsem si vzpomněl na příběh kasaře Berga. Tehdy jsem dostal zrovna novou zapisovatelku. Byla to příjemná a hezká dívka a já jsem jí brzy dovolil, aby sem tam i ona položila vyšetřovanému nějakou věcnou otázku, ačkoliv takový postup nebyl právě podle předpisů. Vím totiž, jak je únavné, zvláště pro ženu, psát celý den na stroji a neotevřít přitom vlastně vůbec pusu. Mimo to jsem byl vždycky přesvědčen, že chytrá a přívětivá žena vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru, v níž se všechno lépe daří.

0: Pojedeme. Zavolejte Berga, slečno Zíková.
1: Prosím, pane komisaři.
2: Pane Bergu, dovnitř, prosím.
3: Dobrý den oběma.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Sedněte si.
3: Děkuji vám.
0: Poslyšte, Bergu. Včera jste nám dělal společníka skoro 2 hodiny a nikam jsme se nedostali. Jak pak dlouho s námi posedíte dnes, co?
3: To nezáleží na mě, pane komisaři.
0: No.
3: No neopravdu. Já obyčejně trávím své volné chvíle mnohem užitečněji. A taky mnohem příjemněji, než na kriminálce.
0: Ano, například nějaké útulné vinárničce, že? Při lahvičce dobrého vína, ne?
3: A proč ne? Ale jen v tom případě, že na tu lahvičku mám.
0: Ano, a když na ní náhodou nemáte, tak to hledíte rychle napravit, jako jste to udělal teď, co?
3: Přivdíte mi, pane komisaři, ale to není ještě to nejhorší.
0: Ne? A co je to nejhorší?
3: Že tady se mnou ztrácíte zbytečně čas, ale zatímco vám skutečný pachatel třeba uniká nebo po sobě zahlazuje stopy.
0: Vy se nějak vyznáte. Když jsme vás tu měli naposledy, tak jste se tak odborně nevyjadřoval.
3: Máte pravdu, pane komisaři. Jenže 3 roky v šeru kopky, to je moc dlouhá doba.
0: To je.
3: A mě se zahálka vždycky strašně příčila. Proto jsem tak trochu studoval předpisy, kvůli kterým jsem se dostal do maléru.
0: Takže podle vás za to mohou trestní předpisy, že jste dostal 3 roky.
3: No, tak napůl. Polovičku jsem si zavinil sám, protože jsem dělal školácké chyby. A polovičku mají na svědomí předpisy, které takové břídily, jako jsem já, zaslouženě a spravedlivě trestají.
0: Tak vidím, že máte dobrou náladu, Bergu. Teď jen jde o to, jak dlouho vám vydrží, víte? Já si totiž myslím, že jste ve vězení, nebo v šeru kopky, jak říkáte, taky trochu plánoval. A že vám z toho vyšel obchůdek, řekněme bratru, no tak za 100 000 korun.
3: Co? Ty šperky mají tak ohromnou cenu.
0: Tvrdí to soudní znalec, tak asi ano.
3: To je ale pořádná smůla. Co?
1: Jak to myslíte, pane Bergu?
3: No, že v tom nejedu. Já bych se nenechal o ty šperky tak lehkomyslně připravit.
0: No tak něco na tom je. Mně už to taky napadlo. U vás se přece už moc dlouho z nějaké krádeže nic nenašlo. A že jich za poslední rok nebylo zrovna málo.
3: Je takové nepodložené nařčení přípustné. Podle platných předpisů.
0: Není, Bergu, není, promiňte, beru je pro tuto chvíli zpět.
3: Mně to je líto, pane komisaři, že mě nevěříte. Ale já jsem toho řemesla se zlatým dnem opravdu a definitivně nechal.
0: Nebylo by přesnější říct, že jsme vám už moc dlouho nic neprokázali.
3: Kdybych měl nečisté svědomí, tak jste mě už dávno chytili a usvědčili. V tom o vás mám to nejlepší mínění.
0: Jo. Takže si tady dnes budeme dělat vzájemně komplimenty, ano? Pohlejte, Bergu. Včera jste nám řekl, že vám někdo strčil ten pytlík se šperky do kapsy svrchníku,
3: ano,
0: který jste si pověsil ve vinárně u Zlatého hroznu na věšák.
3: Ano, to jsem řekl.
1: A vy jste to zjistil teprve, když jste z vinárny odcházel. Sáhl jste do kapsy pro kapesník a našel jste pytlík s nádhernými šperky.
0: Ano, nezdá se vám to, Bergu, samotnému jako pohádka?
3: Zdá. Zdá, pane komisaři.
0: No, tak to vidíte. A nechcete ji náhodou poopravit?
3: Musel bych ji poopravit na nějakou jinou pohádku.
0: Ano.
3: Ale ta by byla vymyšlená, když to tahle je pravdivá.
1: Proč jste tedy se šperky utíkal? A snažil se zmizet mezi chodci, když vás chtěl policista na upozornění číšníka zadržet?
0: No?
3: Protože nemám vaši lidi rád. Teď v nich není kouska taktu. A pak měl jsem u sebe něco, co mě nepatřilo. Taková situace přináší lidem s mým trestním rejstříkem vždycky komplikace. I kdyby byli nevinní jako novorozeňátka.
1: Počkejte, pane Bergu. Jaká pak nevinnost? Chtěl jste přece utéci se šperky, které pocházejí z krádeže.
0: Proč myslíte, že vám někdo, koho neznáte, strčil do kapsy malý poklad?
3: Tak z toho jsem sám, Janek, pane komisaři. No. Už to, že šperky byly v ušmudlaném režném pytlíku jako nějaký šmorn. To je všecko nějaký nesmysl.
0: Ale ne, smysl to určitě má, jenomže my zatím nevíme jaký. Přesto vás ale jistě napadlo nějaké vysvětlení, ne?
3: To ano. Někdo se mohl splést a dát pytlík omylem do mého místo do svého kabátu.
0: No, tak to je velice nepravděpodobné. Jestli měl ten člověk na sobě svrchník, když přišel do vinárny, a to určitě v tomhle počasí měl, pak jistě nepřinesl šperky v ruce, nýbrž je měl uschovány v kapse. A pak také neměl důvod, aby je z ní vytahoval a dával znovu do kapsy, dokonce omylem do cizího kabátu.
3: Tak jistě, to je hloupost.
0: No prosím.
1: Bylo by snad ale možné, že mu ty šperky přinesl do vinárny někdo jiný a že je dal omylem do cizího svrchníku, který už na věšáku visel.
3: Slečna asistentka mě předběhla. To mě totiž napadlo jako druhá možnost. Jenže já si myslím, že to pořád není ono. Víte, pane komisaři, takové obchody se nikdy nedělají ve vinárnách přeplněných lidmi, ale zaleze se s nimi někam, kde není ani živáčka.
0: To je pravda.
3: A tak je tady, jak vidím, ještě třetí možnost.
0: Povídejte, povídejte.
3: No, do vinárny vstoupí muž se šperky v kapse. Když si u věšáku svléká kabát, pozoruje v místnosti kriminalistu. Ten tam skutečně byl, jak jsem se později přesvědčil, na vlastní kůži. Dá tedy nepozorovaně pytlík se šperky do cizího kabátu, aby je neměl u sebe v případě zadržení.
0: Mm.
3: A přitom věří, že si je vezme zpátky, až nebezpečí pomin.
0: Jo. A tahle verze se vám, Bergu, líbí?
3: Ani trochu.
0: A proč ne?
3: Protože vím, že se nikdo s kradenými věcmi neproducíruje jen tak v nějaké veřejné místnosti. A když už tam s nimi vleze a spozoruje nějaké nebezpečí, třeba policistů, tak hledí rychle, ale rychle zmizet.
0: Poslyšte, Bergu, vy jste taková hlavička, že když se z téhle kaše vylížete, tak se přimluvím, aby vás přijali ke kriminálce. Nebo byste nechtěl?
3: No, děkuju za laskavost, pane komisaři, ale já bych na úřadování nebyl. A stýkat se pořád jen s lumpy, to by mě taky nebavilo. Já mám radši lepší společnost a svobodu podnikání.
0: Ano, ano, ono je to také o hodně výnosnější, víte. Ale teď mě něco napadá. Uvědomujete si, Bergu, že když jsme společnými úvahami skoro vyloučili, že by vám ty šperky někdo dal do kapsy, ať už omylem nebo úmyslně, že musíme společně vyslovit závěr, že...
3: Jsem si je tam dal sám, protože z nebe nespadly.
0: Výborně. Takže to takhle zaprotokolujeme. Co?
3: Počkejte s tím, pane komisaři. Já mám v hlavě určitý plán.
0: Neříkejte.
3: Zatím jen docela na nečisto. Až si všechno v mozku urovnám, tak to vyklopím. Možná, že to bude už zítra. Rozhodně se mě zítra zeptejte.
0: No, spolehněte se, Bergu, že se zeptám. A dnes tedy končíme. Můžete si jít od úřadování odpočinout.
3: Děkuju vám.
0: Janičko, co tomu říkáte?
1: Mně se ten člověk docela zamlouvá.
0: Mně taky. Pokud to ovšem dovoluje mé služební postavení. Jenže taky vím, že Berg má jak se patří za ušima. A že nám určitě něco lišáckého vyvede, když si nedáme pozor.
1: Má toho za sebou už hodně?
0: No tak, v trestním rejstříku jen dvě vloupání, ale za to dokonale provedená.
1: A jak jste ho chytili, když je to takový přeborník?
0: V prvním případě jsme ho zadrželi asi za půl roku počinu. To nám hlásili z baru u Krokodýla, že u nich nějaký namol opilý muž hostí šampaňským celou velkou společnost a že se holedbá, že už brzy udělá nějakou napěchovanou káču.
1: To byl Berg?
0: Ano. Udělali jsme u něho domovní prohlídku a našli tam pár věcí z jedné nevysvětlitelné krádeže.
1: Takhle primitivně se prozradit. Dělá dojem chytřejšího.
0: No tak opilí lidé se většinou rádi chlubí a naparují, ať jsou chytří nebo hloupí.
1: Hmm.
0: My jsme ho neměli dosud v evidenci. A vůbec by nás ani nenapadlo po něm jít. Krádež byla provedena s dokonalou profesionalitou. Nikde ani náznak otisku, ani stopa po nějakém násilí. Pokladna nepoškozená, dveře u domu i u bytu uzamčeny. Majitel zjistil, že měl nezvanou návštěvu, až když si šel do pokladny pro šeky.
1: No. A jak to bylo s tou druhou krádeží?
0: Tak to měl Berg opravdu smůlu. Když vycházel v noci s lupem v kufru z domu, srazil se u zahradních vrátek s majitelem vily, který se vracel se svými dvěma dospělými syny předčasně z dovolené. Ti tři muži samozřejmě Berga snadno přemohli a přivedli na stanici.
1: A jak provedl vloupání?
0: Janičko, opět mistrovsky. V pokoji, kde stála pokladna, zůstalo po jeho odchodu všechno v takovém stavu, že vlastník chvíli vůbec nechtěl uvěřit, že by tam byl hospodařil někdo cizí. Tenkrát Berg vybral také klenoty uschované v sejfu za obrazem. A ten obraz visel vysoko nad zemí a mohlo se k němu jen po štaflích. Berg štafle vyštrachal v přístěnku na konci chodby a pak je zase pečlivě uložil na místo.
1: Ale jak poznal, za kterým obrazem je sejf?
0: Samozřejmě, že jsem se ho na to při výslechu zeptal. Uchechtával se chvíli a pak řekl. Vy jste si, pane komisaři, nevšiml, že ten obraz u stropu byl jako pěst na oko? A jestli ho tam někdo takhle nevkusně pověsil, tak proto měl vážný důvod. Měl být nepřístupný ze země i ze židle. Zkrátka sejf. No, tak jsme ho zavřeli po druhém. Odpíkal si trest a teď občas přijme nějaké lehčí zaměstnání, aby to vypadalo, že se živí poctivě.
1: A vy mu nevěříte, že se polepšil?
0: Naopak ho podezřívám, že od svého propuštění provedl další dvě vloupání. Bohužel jsme mu nic neprokázali. Opakované domovní prohlídky byly vesměs bezvýsledné. Berg se ze svých chyb zatraceně rychle poučil.
1: A co alibi, pane komisaři?
0: To je potíž. Berg, nebo lépe řečeno neznámý pachatel, abych se držel předpisů, volí pro svou práci jen takové vily, kde se dá předpokládat výdatná kořist a kde jsou její obyvatelé delší dobu mimo dům. Proto ani nevíme, kdy vlastně ke krádeži došlo. A otázka alibi je, Janičko, bezpředmětná.
1: Takže jediné vodítko je způsob práce.
0: Ano. Berg nikdy nepracuje s vrtačkami, hasáky, špičáky nebo dláty. Nikdy nic nepáčí, nevysekává, nepoškozuje. Ty zámky se před ním snad otevírají na dobré slovo sami, já nevím.
1: A vyučil se nějakému řemeslu?
0: Ano, holičství.
1: Mimořádný cit v ruce, jemné prsty. Všimla jsem si, jak se svých rukou hledí.
0: On je celý vždycky jako ze škatulky. Čistý, pečlivě vyholený, dobře oblečený. A kdybyste viděla, jaký je to pedant na pořádek. Ano, při první domovní prohlídce jsme nevěřili svým očím. Všude vzorně uklizeno, jako na zámku, když má přijít panstvo.
1: Ale to je docela sympatický povahový rys.
0: To je.
1: Nedalo by se z něho pro pátrání něco vytěžit?
0: Zatím jen to, že spolehlivě poznáme, v čem Berg prsty neměl. Ale v čem je měl, to se jen dohadujeme. Důkazy nám stále chybí.
1: Nikdy jsem nic takového nečetla ani neslyšela.
0: A já ve své praxi nezažil. Ten člověk vejde do domu vždycky jen dveřmi. Projde jako duch všemi místnostmi, otevře šetrně všechny zámky, vezme si věci, které se mu líbí, a pak zase všechno pozavírá a beze stopy zmizí. Jako pohádka.
1: A zeptal jste se někdy, pane komisaři Berga, kde se naučil otvírat pokladny?
0: To víte, že ano. Řekl, že nikde a že si myslí, že to ani neumí. První pokladnu prý našel otevřenou, když ji majitel zřejmě zapomněl zamknout. A u druhé prý měl štěstí, že se náhodou strefil do správného kódu. To je samozřejmě lež, ale on trval na svém.
1: No tak, tomu se není co divit.
0: To je pravda. A právě proto jsme zkusili ho přelstít. Když si už asi rok odpíkával trest, tak jsme ho požádali, aby nám otevřel úřední pokladnu, do které ukládáme doličné předměty, než si je převezme prokuratura. To je tady ta pokladna za mnou. Tehdy jsme mu řekli, že se asi porouchal zámek a že si s tím zámečníci sdílen nevědí rady.
1: A co on?
0: Co on? Šťoural se v té kase celé odpoledne a pak prohlásil, že by to ještě rád zkusil s dynamitem, abychom mu nějaký opatřili.
1: Ale to si z vás asi dělal legraci.
0: Samozřejmě, pak nás mrzelo, že jsme s tím vůbec začali. Berg je skutečně velmi bystrý, pohotový a nápaditý muž s velkou dávkou přirozené inteligence. No vždyť vidíte, jak obratně se vyjadřuje.
1: To je pravda.
0: No, škoda, že své dobré vlastnosti a vlohy neuplatňuje na pravém místě.
1: Vsadila bych se, že už teď ví, co nám zítra řekne a že ten případ úmyslně dramatizuje.
0: To je docela dobře možné. Ale stejně jsem strašně zvědav, s čím se ráno vytasí. No, ale Janičko, teď se sebereme a půjdeme se na večeře, abychom přišli na jiné myšlenky. Zvu vás a navrhuju Zlatý hrozen.
1: Ráda přijímám. Možná, že nám tam také někdo strčí do kapsy.
4: pytlík se šperky.
0: Ale dejte pokoj. Jedný šperky v ušmudlaném pytlíku jako hlavolam úplně stačí. Já se spokojím s pěknou porcičkou srnčího na víně. U mě ho připravit znamenitě.

0: No tak se do toho zase dáme, slečno Zíková. Pozvěďte se, Bergu. Jak pak jste se na to vyspal, co?
1: Děkuju špatně, pane komisaře.
0: Ale...
1: ten chlap, co je se mnou na celé den chrápal, jako když pilouře, že to je něco příčerného. A pocit, že jsem vlastně nic zlého neprovedl a přece jsem zamří, že mi to k dobrému spánku moc nepřispívá.
0: Helejte, Bergu, s tímhle už přestaňte.
1: Ale je tu ten nápad, no, o kterém jsem se zmínil včera, pane komisaři.
0: No, tak ven s ním.
1: Pane komisaři, pusťte mě na den a noc z vazby na svobodu.
0: Co? Bergu, vy jste se snad zbláznil.
1: Když mě pustíte, navštívím během dne všechny vinárny a restaurace, kam obyčejně chodím.
0: No tak to je hezké, že se chcete zase trochu povyrazit, ale co s tím?
1: Myslím, že na sebe upoutám pozornost.
0: Čí pozornost?
1: Toho, komu ty šperky patří.
0: Ale, takže si přece jen myslíte, že vám ty šperky dal někdo do kapsy?
1: Ne, to už si nemyslím.
0: A co si tedy myslíte?
1: Včera jsem poprosil dozorce, aby mě přinesl ze svrchníku poznámkový sešitek a tušku. Chtěl jsem si něco poznamenat.
0: No a co?
1: Nepřinesl mě ho.
0: Ne?
1: Řekl, že ve svrchníku nic nenašel a že v protokole o úschově věcí není o nějakém notesu ani zmínka. Dal jsem si ten svrchník přinést a koukám, on není můj.
0: Co? Není váš?
1: Je úplně stejný jako ten můj, velikost, barva, výrobce, ale je úplně nový. Ten můj byl přece jenom trochu obnošený.
0: A to říkáte teprve teď, Bergu?
1: No, já v tom fofru, jak jsem upaloval z vinárny a potom, co bylo dál, zadržení, vazba a další nepříjemnosti, jsem neměl na prohlížení svrchníku čas.
0: Ale včera jste přece říkal, že nevěříte, že by si někdo nechal v kabátě tak cenou věc.
1: Jo, to jsem říkal, ale teď mě napadlo, že pod svícnem bývá tma a že na to ten člověk spoléhal.
0: A co dál?
1: Majitel kabátu a tím taky šperku o mně ví.
0: Ano.
1: Protože byl jistě ve vinárně, když se to seběhlo.
0: No.
1: Jistě viděl, že jsem popadl jeho kabát a zmizel. Ale nemůže vědět, aspoň doufám, že jsem ve vazbě.
0: Dobře, a co z toho?
1: No, bude mě proto hledat a když se budu potloukat po podnicích, kam obyčejně chodím,
0: jo,
1: tak mě najde.

0: mě bude někdo dobývat, tak já jim dám znamení do ulice takovým červeným světýlkem. Nejpozději, no, v 8 hodin ráno mě tady máte zpátky.
1: A co, když se nikdo neobjeví?
0: No jo, tak to mě bude moc líto a začnu vymýšlet něco chytřejšího.
1: Tak podívejte se, Bergu, co mě tady navrhujete, má sice hlavu i patu, ale na druhé straně je to náramně riskantní. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdybyste vzal do zaječích?
0: Pane komisaři, žádný strach. Za prvé, nemám ani trochu chuť někam utíkat. Vede se mě docela slušně. A za druhé, bych si nedovolil zklamat vaši důvěru. Kde pak bych našel tolik pochopení pro své hloupé nápady?
1: No, tak podívejte se, nechte planého mluvení, Bergu. Slečno Zíková, co byste udělala na mém místě, vy, co?
2: Já? No. Já bych pana Berga asi pustila, pane komisaři.
0: To je...
2: Za pokus by to snad stálo.
1: Jestli jsem si tohle nemyslel, lehkomyslné mládí, ale abyste neřekla, že jsem starý kožený dědek. Budíš po vašem.
0: Slečno Zíková, já vám děkuju a ráno se přiženu s Kytkou.
2: No tak, mně bude stačit, když se přiženete sám.
0: Tak to se spolehněte. Právě vám dal své slovo gentleman.
1: No dobře, tak dost mluvení, ať se pohneme z místa. Vy, slečno Zíková, zaříďte, co je třeba.
2: Ano.
1: Ať Bergovi vydají z úschovy civil a pustí ho z budovy nenápadně zadním vchodem.
2: Ano, pane komisaři.
1: Na paty se mu pověsí šebek a střelka.
0: No.
1: Předtím je však podrobně poučte, jak si mají počínat.
0: No.
1: Jasný?
2: Ano.
1: Tak, a teď odchod.
0: Pane komisaři, děkuju vám.
1: No.
0: Udělal jste mě velikou radost.
1: Dobře, Bergu, dobře, ale zítra nejpozději v 9.

0: Ano.
1: Pane komisaři, je tady Berg.
0: Puste ho sem.
2: Dobré jítro přeju a vám, slečno Ziková, prosím, pár karafiátů.
3: To je od vás hezké, pane Bergu. Ale ty květiny přijmout nemohu, jste stáli již v vazbě.
2: Slečno Ziková, nebuďte pesimistická. Já si myslím, že mě pan komisař pustí domů ještě dnes.
0: No. Ale já opravdu nevím, proč bych vás měl pouštět domů, Bergu. No posaďte se, posaďte se.
2: Děkuju.
0: Já tady mám ranní hlášení. Včera jste zbrousil kdejaký podnik, všude jste se výborně bavil, ale to, co jste si od toho výletu sliboval, Bergu, to nevyšlo.
2: Bohužel.
0: No, v noci za vámi taky nikdo nepřišel. Máte to špatné, podezření trvá.
2: Pane komisaři, směl bych vám položit jednu otázku.
0: Jo, to si chcete jako se mnou vyměnit úlohu?
2: Ne, to rozhodně ne, ale jednu jedinou otázku.
0: Co chcete vědět?
2: Kdyby někdo v posledních 24 hodinách udělal ve městě kasu, mohlo by padnout podezření na mě?
0: Co je to za hloupou otázku?
2: Já to hned vysvětlím, pane komisaři. Jen mě, prosím vás, odpovězte.
0: Samozřejmě, že ne. Byl jste pod nepřetržitým dozorem Šepka a Střelky.
2: Tedy alibi jako z učebnice.
0: Ano.
2: Že? Alibi přímo výstavní, protože ho vydávají samotní policejní úředníci.
0: Helejte, Bergu, začínám mít té hry naschovávanou právě dost.
2: Já se omlouvám, pane komisaři, a už budu mlčet. Ne, ne, vlastně ne, ještě ne. Na něco jsem si včera večer vzpomněl.
0: A co to je?
2: Došlo mně, že jeden z těch šperků, o kterých se pořád nemůžeme domluvit, jsem už někde viděl. Mohl byste mě ho ještě jednou ukázat?
0: Poslyšte, Bergu, přestaňte nás už konečně vodit za nos.
3: Já se přimlouvám, pane komisaři, ukažte mu ten šperk.
0: No tak...
3: Třeba vás přivede na správnou stopu.
0: Na vás je vidět, slečno Ziková, že jste se u kriminálky ještě pořádně ani neohřála. Jinak byste takovýmhle výkukům na všechno neskočila. Ale já vás o tom hned přesvědčím. Uvidíte, že je to zase nějaká lapárie. Tak podívejte se. No, tak tam. A ne! No to... To snad není možný.
3: Stalo se něco, pane komisaři?
0: No samozřejmě, že se stalo,

0: Ty šperky jsou pryč, zmizely. No pojďte se podívat, pojďte se šoříku a pojďte se podívat.
1: Pokladna je prázdná, to vidím. Ale nezlobte se, pane komisaři, víte jistě, že jste ten pytlík z klenoty uschoval právě sem?
0: No samozřejmě, že to vím. No kam jinam bych dával tak cenou věc, než do úřední kasy, kterou tady kvůli tomu máme. No nejsem přece...
1: Má ještě někdo mimo vás od poklady klíče?
0: Rezervní klíče jsou v prezidiu. Ale nikdo by se neodvážil jít bez mého vědomí do pokladny, zvláště po úředních hodinách.
1: No já se přece jenom snad pro jistotu na ty klíče v prezidiu zeptám. Nebo bych tam měla zaskočit?
2: Nechoďte nikam, slečno Ziková. Už víte, pane komisaři, proč jsem mluvil o alibi? Je to jasné, že ano? Nemohl jsem ty šperky odtud odnést, protože mě hlídali celý den a celou noc policisté Šebek a Střelka.
3: Poslyšte, Bergu, co o tom víte?
2: Ten pytlík se šperky leží ve vaší registratuře v druhém župlíku ze zdola.
0: Moment. No, Bergu, já vás dám asi zastřelit. Co je to všechno za lumpárnu tohleto?
2: No, teď mě snad konečně uvěříte, že s těmi klenoty nemám nic společného. Kdybych je ukradl a mohl si na ně dělat právo, no, tak právo to asi... Není to správné slovo. No, zkrátka, v tom případě byste ten pytlík teď v šuplíku nenašli.
0: No to je...
2: Odnes do odtud byla pro mě přece maličko.
0: Bergu.
2: Jenže to bych sklízel, co jsem nezasil. Chci tím říct, že i bývalý kasař může mít svou čest.
0: Čest, říkáte, jo?
2: Jo, ale je to trochu jiná čest, než ta uznávaná úřední.
1: Neřeknete nám, pane Bergu, jak jste se dostal v noci ze svého bytu ven a pak zase zpět, když dům byl hlídán.
0: To by mě tak zajímalo.
2: To pan komisař už jistě uhodl, že ano? Ale vám to, slečno Ziková, rád řeknu. Ti dva policisté hlídali dům. Jeden před hlavním a druhý před zadním vchodem. A hlídali, jak jste jim řekli, jestli za mnou v noci někdo nepřijde. Že bych mohl v noci odejít z bytu já, to je vůbec nenapadlo. Třeba jen malé přestrojení by bylo, úplně stačilo. Já jsem ale z opatrnosti prošel půdou do druhého a pak do třetího domu a odtud na ulici a stejnou cestou zpátky.
0: Neuvěřitelný.
1: A co zámky u všech těch dveří, kterými jste musel projít?
2: Jo, to je... Lidi jsou velice nepořádní a pohodlní. Nechávají většinou dveře otevřené.
1: A když nenechají?
2: No, tak to si ho člověk musí nějak poradit.
0: Bergu, nemyslíte, že už bylo toho žertování dost? Uděláme zápis.
1: Dovolíte, pane komisaři, ještě jednu otázku.
0: Prosím, prosím, ale krátce.
1: Jak jste se, pane Bergu, dostal v noci do téhle budovy a do naší kanceláře?
0: No?
2: Dovnitř jsem vešel zadním nehlídaným vchodem, kterým jste mě včera pustili z budovy. Zámek je tam, no stejně jako tady, docela obyčejný a dá se otevřít kouskem silnějšího drátu. Já bych vás to naučil za chviličku.
1: Děkuji, dávám přednost klíčům. Slyšela jsem, že jste se kdysi pokoušel na žádost pana komisaře otevřít naši pokladnu, ale že se vám to nepodařilo. Jak je možné, že jste se do ní dostal dnes v noci?
2: Tenkrát jsem měl moře času, abych si ji pořádně prohlédl a omakal. To se mě dnes v noci náramně hodilo. Neříkám, že bych ji byl neotevřel už před těmi dvěma roky, ale pan komisař na mě šel s takovým, s prominutím, průhledným trikem, že jsem mu nemohl vyhovět ani při nejlepší vůli. Byl by si o mě pomyslel, že jsem úplný prostěáček a mě na úsudku pana komisaře strašně záleží.
0: A uvědomujete si, Bergu, že jste svou třídu dnes v noci prokázal nad všechnu pochybnost?
2: Přeceňujete tuto akci, pane komisaře.
0: Takže mě doporučujete, abych na dnešní noc raději zapomněl. Je to tak?
2: Pane komisaři, já vám nemůžu přece nic doporučovat, ale myslím si, že by to tak bylo nejlepší. Umím si představit ten popras, kdyby vyšlo najevo, že jakýsi bezvýznamný vyšetřovanec vám vybral pod nosem úřední pokladnu a nebýt to, že to je dobrák od kosti. A šperky zase vrátil, že byste mu sami museli potvrdit 100% úřední alibi.
0: Bergu, vy jste zvíře.
2: Pane komisaři, jsou výjimečné případy, kdy s vámi nesouhlasím.
1: Pan komisař to tak nemyslí, pane Bergu.
2: Já vím, slečna Ziková, já vím, vy jste anděl. Vždyť já jsem ty šperky neodnesl bez tak jen kvůli vám. Protože jste se za mě vždycky tak krásně přimlouvala. A ještě něco, Udělala byste mě velikou radost, kdybyste si ode mě vzala na památku tady ten prstýnek.
1: Ale to nejde, pane Bergu, co vás to napadlo?
0: Není to nakonec prstýnek z toho zabaveného pytlíku, Bergu?
3: Pane komisaři, můžete si ty šperky zkontrolovat podle protokolu? Přece nejsem blázen.
0: No, dobře, dobře.
3: Já ho mám po mamince. Já se v takových věcech moc nevyznám, ale řekl bych, že je docela pěkný. Nebo vám se nelíbí?
1: Líbí, ale přece si ho nemohu nechat. Není proto žádný důvod.
2: Je jich dost. Třeba ten, že se snažíte zachovat si v tomhle nevlídném, umrtvujícím prostředí laskavé srdce. Třeba jen tím, že mě říkáte pane Bergu. To je veliká věc. Nemyslete si. Když člověk jako já upadne do rukou spravedlnosti a začne ztrácet půdu pod nohama, tak to je každé vlídné slovo jako pohlazení. Já si vůbec myslím, že by se hodně lumpů polepšilo, kdyby se s nima zacházelo ve vazbě šetrněji a nezapomínalo se na to, že mají jako každý jiný člověk právo na určitou ohleduplnost.
0: Takže vám, Bergu, nestačí, co jste mě provedl dnes v noci? Vy mě ještě dáváte lekci z dobrého chování, že ano?
2: Ne, vůbec ne, pane komisaři. Vašemu chování opravdu nejde nic, ale vůbec nic vytknout. Teď já to dávám najevo přece při každé příležitosti.
0: Ano, ano, to je pro mě veliké vyznamenání. Já vám děkuji, Bergu. No a teď už dost řečiček, sepíšeme protokol.
2: O dnešní noci?
0: Ne, zatím ne, zatím ne. Protokol o tom, že sice zůstáváte podezřelý z krádeže klenotů, ale že vzhledem k tomu, že tady není nebezpečí maření úředních úkonů, budete dál vyšetřován na svobodě.
2: No.
0: Bez souhlasu vyšetřujících orgánů se ovšem nesmíte vzdálit z místa svého bydliště.
2: Samozřejmě.
0: Máte proti takovému rozhodnutí nějaké námitky? Pane Bergu?
2: Já si momentálně na žádnou nemůžu vzpomenout.
0: Dobře, budeme psát, slečno Zíková.
1: Jsem připravena, pane komisaři.

0: Tak to vidíte, Janičko. A jsme tam, kde jsme byli před 4 dny. Nemáme ani majitele šperků, ani zloděje. A teď už ani podezřelého.
1: Ale do protokolu jste nadiktoval, že Berg zůstává podezřelý.
0: Úředně bude podezřelý tak dlouho, dokud se případ nevyjasní.
1: A vy sám ho, pane komisaři, taky podezříváte?
0: Ne. Je to sice mizera k pohledání, ale takové divadlo by nebyl schopen sehrát. A proč se ptáte?
1: Abych se nemusela červenat za ten prstýnek.
0: Ne, to je v pořádku. Samozřejmě není potřeba, abyste to někdo zvědčili. Ano, tady je komisař Miller. Dobrý den, pane Znalče, co pak se stalo? Jistě, ano, ty šperky jsou pořád ještě u mě. Ne. A safra. To je překvapení. Ano, rozumím. Říkáte, že je přesně popsala? Tak to je ten její otec pěkně sklerotický. Asi ano, že? To víte, hned ji asi nedáme. Musíme všechno důkladně prověřit. Samozřejmě. Ano, děkuji a buďte zdrav.
1: Soudní znalec?
0: Ano. Je u něho právě majitelka těch zpropadených šperků. Běhá prý už 3 dny po klenotnických obchodech a všude se vyptává, jestli u nich její starý a popletený otec nenabízel klenoty ke koupi.
1: Co?
0: No, prý některé kusy popsala tak věrně, že je znalec přesvědčen, že jde právě o ty naše šperky.
1: Takže starý pán vybral dceři šperkovici. No. Strčil klenoty do pytlíku, který byl zrovna po ruce a hajdy do města.
0: Pravděpodobně. A přitom se zastavil ve vinárně u Zlatého hroznu, aby se posilnil.
1: A Berg si jeho kabát popletl se svým a když zjistil, co má v kapse, hleděl se vytratit.
0: Ano, ale krást asi nechtěl. V tom má skoro jistě pravdu. Kdyby nechtěl být mermo moci už na svobodě, byli bychom ho teď pustili a on si mohl ušetřit všechna ta riskantní kouzla, která prováděl.
1: Ale byl by stále podezřelý, že si chtěl šperky nechat. Když to my teď víme, že to tak není.
0: Jenže to víme jen my dva. A vůbec si nepřejeme, aby se to dověděl ještě někdo další. Jsem zvědav, jak se s tím případem úředně vyrovnám. Pustil jsem Berga z vazby přece jenom asi trošku brzo. Ano.
2: Pane komisaři, je tady Berg.
0: Vždyť to tu co tvoje odešel. Puste ho dovnitř. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Bergu.
0: To je ale překvapení. Vám se na svobodě nelíbí, nebo se pachatel vrací na místo činu?
3: Ani jedno, ani druhé, pane komisaři. Jen jsem o sobě kapánek přemýšlel a tak se jdu zeptat, jestli jste to myslel s mým přijetím ke kriminálce vážně.
0: Myslel jsem to samozřejmě v žertu. Víte přece, že jsme v té chvíli mluvili docela neúředně. A proč se ptáte?
3: To je vlastně úplně jedno.
0: Ne, není, pane Bergu. Já mám dost známostí a možná, že bych vám mohl opatřit slušně placené místo v některém zámečnictví. Zvláště, kdyby ti dva okradení občané dostali své věci zpět, třeba od fingovaného odesilatele. Co tomu říkáte?
3: No jo, tak vy mě pořád ještě podezříváte z těch dvou loupání.
0: Po dnešní noci ještě o poznání víc, pane Bergu.
3: Zkrátka si o mě myslíte, že jsem strašně hloupý člověk, že?
0: Ne. Naopak si myslím, že jste náramně bystrá hlava.
3: No ale když jsem tak náramně bystrá hlava, jak je možné, že provádím vloupačky pořád stejným způsobem? Proč například nevyvrátím sem tam nějaké šuple, nebo nepoškodím úmyslně pár zámků, nenavrtám pokladnu, abych vás zmátl?
0: Já už jsem se o tom také dost napřemýšlel. Opravdu tady něco nehraje.
3: Někdo se za mě, pane komisaři, schovává. A vy mu to...
0: Baštíme, že jo?
3: Možná, že máte v revíru kasaře, který to umí líp, než jsem to dělal já. Můžu se vás... Slečno Zíková, můžu se vás na něco zeptat?
1: Jistě.
3: Vy mě taky podezříváte z těch krádeží?
1: Já o tom, pane Bergu, skoro nic nevím. Vlastně jen to, co mě naznačil pan komisař.
3: Ne, to nevadí, nemusíte hned odpovídat. Ale prokázala byste mě velikou čest, kdybyste se mnou někdy povečeřela. Potřeboval bych se poradit s někým, komu důvěřuju.
1: Ale to přece...
0: A se mnou byste, pane Bergu, na večeři nešel?
3: No.
0: Poradil bych vám určitě líp, než tady slečna Ziková. Mám mnohem víc životních zkušeností.
3: Vás, pane komisaři, pozvu na večeři až za první peníze, které si vydělám v tom zámečnictví. No, tak já půjdu.
0: Ale ten svrchník, co máte na sobě, ten tady budete muset nechat.
3: Proč?
0: Protože není váš. Přijde si pro něj paní, které patří ty šperky.
3: Jo, vy už víte, komu patří?
0: Ano, víme. Telefonoval soudní znalec, že je u něho jakási žena a že popisuje šperky tak podrobně a přesně, že není pochyb o tom, že jde právě o ty naše šperky.
3: Ale jak se dostali?
0: Sebral jí je její sklerotický otec. Pak navštívil Zlatý hrozen a tam...
3: Tam měl to štěstí, že jsem si spletl jeho svrchník se svým.
0: Ano, ano, ano.
1: Štěstí, pane Bergu?
3: No, teď mohli padnout do nepoctivých rukou. A můj svrchník ta paní přinese?
0: Asi ne. Její otec přišel domů bez svrchníku a nemůže se na nic upamatovat.
3: Ne. Tak tady, pane komisaři, vidíte, jak je svět zkažený. Poctivého člověka oberou o poslední svrchník.
0: To víte, každý špás něco stojí. Jestli to zaplatíte jen ztrátou obnošeného svrchníku, tak dejte na modlení.
3: Jo, a jméno a adresu té ženy mi dáte?
1: Proč vás ta žena tak zajímá, pane Bergu?
3: No, já bych chtěl dostat zpátky ten svůj svrchník. Oh. Možná, že ho někdo vrátí.
0: Nic jiného vás přitom nenapadlo, pane Bergu?
3: Co máte na mysli, pane komisaři?
0: No, ty šperky asi nejsou zrovna moc dobře uschovány, když se dají tak snadno odnést. Víte?
3: Aha. No, já to je... Pane komisaři, poraďte té ženě, aby si uložila klenoty v bankovním sejfu. Kdyby se jí náhodou ztratili, šli byste určitě nejdřív po mně. Nemám pravdu?
0: To víte, že jo.
3: Seď do Ziková.
1: Ano.
3: To, co jsem říkal o té večeři, to jsem myslel vážně.
1: Já vám to věřím, pane Bergu.
3: To znamená ano nebo ne?
1: To znamená snad někdy.
3: Ano. Děkuju. Tak naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Zbohem, pane Bergu. To je neuvěřitelný případ, tenhle Berg. Viděla jste to někdy?
1: Bojím se, že vám nerozumím, pane komisaři.
0: Ale rozumíte. Nejen, že se vloupá do policejního sejfu, doslova mě před očima. Ale on si snad ještě usmyslel, že odsud ukradne i vás?
1: Ale pane komisaři, v tomhle případě snad záleží hlavně na mně.
0: No... Tím si nejsem tak jistý.

Možná byste rádi věděli, jak to tehdy s těmi dvěma vlastně dopadlo. Ale zklamu vás. Žádný happy end se nekonal. Alespoň pokud vím. Slečna Zíková pracovala u kriminálky ještě asi 2 roky, pak ze služeb policie odešla. Neměla na to dost silné nervy, alespoň to tvrdila. Slyšel jsem, že se pak odstěhovala někam do jižních Čech. A Berg? Nikdy jsem se s ním už nesetkal. Ani osobně, ale především ani služebně. Ostatně, není to samo o sobě ten nejlepší happy end.

0: pod prsenka. Už druhý rok své pedagogické kariéry jsem měl učit v jedné menší vesnici na místní základní škole. Byl jsem mladý, začínající a svobodný učitel a tak mi nevadilo, že vzhledem ke vzdálenosti od domova tu budu některé dny v týdnu přespávat, neboť dojíždět domů by se mi opravdu nevyplatilo. Do sboru jsem rychle zapadl, jako bych tu už byl léta. O kanadské žertíky nebyla nouze a nikdo se pro žádnou legrácku neurazil. Blížil se tedy začátek školního roku a protože moje maminka byla velice pečlivá a nic nenechávala náhodě, nachystala velký balík, do kterého vměstnala propriety nutné k přenocování. Balík včas odeslala, spoléhajíc na služby naší pošty, tak aby dorazil na místo určení pokud možno dřív než já. A tak se taky stalo. Když jsem přišel ráno do zborovny, pozdravil mě balík jako hrom. Obsah jsem znal, proto jsem ho jednoduše pohodil na postel ve svém skromném pokojíčku. Pokojíček byl zároveň kabinetem a tak tam měli přístup i kolegové. Odpoledne jsem rozřezal provázky a kontroloval, co všechno mi maminka zabalila. Byla opět perfektní. Polštář, prošívaná deka, pyžamo, ručník, kartáček na zuby a pasta, mýdlo a... jedna podprsenka. Chvíli jsem na ní nepřítomně zíral, ale potom jsem si začal vytvářet vlastní teorii, jak se podprsenka do mého balíku mohla dostat. Úvahy nabíraly jasné rysy. Maminka mi balila věci a shodou okolností se stalo, že podprsenka se objevila právě u mě. Prostě ji omylem přibalila. Jist si svou teorií jsem podprsenku hodil pod polštář s tím, že až pojedu domů, vezmu ji prostě sebou a tím se všechno vyřeší. Ve středu jsem jel k mamince, cesta to byla dlouhá, takže jsem byl rád, že už jsem konečně doma. Došel ti balík? Dostal všechno v pořádku? Zdálo se mi až příliš zbytečné odpovídat na tak formální otázky. Jenomže maminka chtěla mít jistotu. No a měl jsi tam pyžamo? Jo. A ten ručník? Jo. A tak to šlo pořád dál, až bylo najednou ticho a já do toho ticha povídám. A taky jsem tam měl podprsenku. Chvíli bylo opět ticho, ale tentokrát delší, jako když má uhodit a nechce se tomu. Prolomil jsem mlčení. Je to taková růžová podprsenka, taková normální. Růžová podprsenka, divila se maminka, jako by se snad ani růžové podprsenky nevyráběly. No růžová, povídám, taková větší. A maminka zase chvíli mlčela. Pak odcházela někam ven a nevěřícně vrtěla hlavou, jakože to je nějaký nesmysl. Za chvíli se ale vrátila a povídá, vždyť já žádnou růžovou nemám. To by snad musela být jedině nějaká starší, ale že by mě tam ze skříně vypadla. Ptala se a divila zároveň, až tomu sama asi začala věřit a já byl rád, že tuto delikátní záležitost nemusím dál komentovat. Taky přivez pátek domů. A tím jsme toto téma opustili. Další den ve škole byl normální jako kdykoliv předtím. Jako by se nic nedělo, jako by bylo všechno v nejlepším pořádku. Poznámky kolegů byly stejně vtipné a mně ani nepřipadalo, že by byly dnes snad o něco víc vtipnější než jindy. Až konečně o velké přestávce jsem si zaběhl do svého útulečku a na lustru se tam houpala moje podprsenka. Tedy vlastně podprsenka mojí maminky. V hlavě se mi honily desítky otázek a odpovědí, jak to vysvětlím, co si budou o mě myslet. Z toho všeho mě ale byla jasná jenom jedna jistá věc. Někdo z kolegů tu byl a našel onu podprsenku. A teď už si o tom ve zborovně šuškají, co tu asi vyvádím. Nedalo se nic dělat, musel jsem zpátky do zborovny, mezi ně. Snažil jsem se chovat normálně, ale asi mi to moc nešlo. Ještě si nám neřek, jak se ti tady spí. Spalo se ti dobře? Nebojíš se spát sám? To já bych se bála. A už to šlo jedno za druhým. Zmohl jsem se v té chvíli jenom asi na dost hloupou odpověď, že se mě jako spalo dobře nebo normálně a že nevím, čeho bych se měl bát. Až padla ta zdrcující otázka. A Zdenku, co ta podprsenka? Čí pak je? Nevím, jak moc jsem měnil barvy do červena a jak jsem bledl, ale asi to bylo dost znát. Tak je to přeci venku. Teď nezbývá, než celou historii s růžovou podprsenkou vysvětlit, i když jsem měl neblahé tušení, že mojí verzi asi moc věřit nebudou. A tak jsem všem přítomným začal vypravovat o své hodné mamince, jak se mě snažila ulehčit to mé cestování, a že mě poslala balík poštou a do něj, že omylem přibalila i svou podprsenku. Abych přidal svému vyprávění patřičné věrohodnosti, řekl jsem jim taky o tom, jak jsem byl doma a jak moc se maminka divila, že se do toho balíku mohla přimíchat její podprsenka, ale abych jí tedy přivezl v pátek domů. Když jsem končil poslední slova svého vyprávění, už jsem se ani neslyšel. Všichni řvali smíchy. Bylo mi trochu podezřelé, že se tolik smějí právě téhle mojí historce a teprve, když se začal smích tišit, uslyšel jsem slova, která mi brala dech. To není podprsenka tvojí, ale mojí maminky. Teď jsem zase přestával chápat souvislosti já. Jak by se mohla podprsenka maminky mé kolegyně dostat do mého balíku, když ten přeci balila moje maminka nějakých dobrých 40 kilometrů vzdušnou čarou od bydliště té druhé maminky, žijící kdesi ve Vysokém Mýtě? Myšlenkový tok otázek v mé hlavě ale opět přerušila další salva smíchu. Dělám, že se jako taky perfektně bavím, ale čím dál víc si přestávám být jist svou původní teorií o původu a skutečném majiteli už zmíněné růžové podprsenky. Když přišel balík do školy, zůstal nerozbalen ve zborovně. Byl tam zkrátka o den dřív než já. A tehdy jí to napadlo. Přinesla z domu pěknou růžovou podprsenku, mě neznámé, ale určitě značné velikosti, a pomalu ji ukazovátkem protlačila pod papírový obal až dovnitř balíku. Pak stačilo, abych vzal balík, přeřezal provázky a všechno vysypal na postel. A tam vypadla i podprsenka. Zdálo se být vše jasné. Teď mě začalo mrazit v zádech na novo. Vzpomněl jsem si totiž na maminku a proto povídám, ale já jsem doma slíbil, že ji v pátek přivezu. Smích opět nebral konce. Tak to asi nepůjde, protože to je podprsenka mojí maminky a já ji musím vrátit, protože ona ví, že jsem si ji půjčila. A taky na co? A zase mě ohlušil další výbuch smíchu. Ale já se teď už moc nesmál. Začal jsem přemýšlet, jak to v pátek doma vlastně dopadne. A měl jsem co vysvětlovat. Máš tu podprsenku? Zeptala se moje maminka, když jsem z tašky vyndával drobné osobní věci. No, nemám. A proč si ji nepřivezl? No víš, mami, ona nebyla tvoje. Takový údiv v maminčině tváři jsem snad nikdy jindy nespatřil. I když jsem se snažil mamince vysvětlit, jak celá ta historie vznikla, pořád mám pocit, že tomu mému příběhu asi nikdy doopravdy neuvěřila.
1: Hrůzný stařec. Angelo Ricci, Joe Čanek a Manuel Silva se rozhodli vykonat návštěvu u hrůzného starce. Bydlel docela sám ve schátralém domě nedaleko přístavu ve Water Street a lidé o něm říkali, že je velice bohatý, ale také velice nemocný a sešlý. Oba tyto předpoklady byly pro pány Ricciho, Čanka a Silvu neobyčejně lákavé, neboť to byli kumpáni zabývající se činností, kterou soud zpravidla kvalifikuje jako krádež nebo loupež. Obyvatelé městečka Kingsportu o hrůzném starci vykládají a rozšiřují spoustu nejrůznějších pověstí, které ho chrání před přílišnou pozorností ze strany lidí, jako je Silva a jeho kolegové. Přesto však je jisté, že v tom svém plesnivém příbytku má stařec někde ukryto nesmírné jmění. Je to podivín a kdysi prý býval kapitánem velké plachetnice brázdící vlny Indického oceánu. Dnes ale už je tak starý, že se nenajde člověk, který ví něco o jeho mládí, a tak zamlklý, že se najde jen pár lidí, kteří vědí, jak se vlastně stařec jmenuje. Na zahradě před jeho domem stojí pod mohutnými stromy několik podivně otesaných balvanů. Jsou pestře pomalované a seskupené tak, že připomínají sochy známé z některých indických chrámů. Tato exotická sbírka nahání strach skoro všem klukům z okolí, kteří se jinak hrůznému starci pošklebují kvůli jeho dlouhým bílým vlasům a dobře mířenými kameny mu občas vytloukají okna. Existují tu však ještě jiné okolnosti, které odpuzují a děsí i starší zvědavce, když se někdy přiblíží k oknům domu a pokusí se nahlédnout dovnitř. Tito zevlouni tvrdí, že v přízemí v místnosti, která je jinak dočista prázdná, stojí na stole řádka kuriozních lahví a v každé je na šňůrce zavěšen kousek olova, takže to připomíná kyvadlo hodin. Hrůzný stařec prý s těmi lahvemi rozmlouvá a oslovuje prý jej jmény jako Jack, Dlouhý Tom, Joe Španělák, Peters nebo Kormidelník Ellis. Jakmile je osloví, pohybují prý se ty kousky olova sem a tam, jako by mu chtěli odpovědět. Nikdo z těch, kdo toho vyzáblého hrůzného starce při některém z podobných hovorů pozorovali, neodvážil se už k jeho domu ani přiblížit. Richie, Joe Čanek a Manuel Silva však nebyli místní občané, patřili k těm četným návštěvníkům, kteří v poslední době vždy na krátký čas zaplavují poklidná městečka Nové Anglie. Hrůzný stařec pro ně byl jenom neduživý, skoro bezmocný dědoušek, těžce se pohybující s pomocí hole, kterou křečovitě svíral v třaslavé ruce. Svým způsobem jim bylo toho osamělého a neoblíbeného starce vlastně líto, poněvadž mu každý uhýbal z cesty a dokonce i psi po něm poštěkávali, když se pomalu šoural ulicí. Jenomže kšeft je kšeft a každý lupič, který si na sobě trochu zakládá, neomylně cítí, že je v sázce jeho čest, když má co dělat se starým a zdravým právě nepřekypujícím mužem bez bankovního konta, který při nákupu nejnutnějších životních potřeb platí španělskými zlaťáky a stříbrňáky, raženými před 200 lety. Pánové Richie, Čanek a Silva si ke své návštěvě zvolili noc na 11. dubna. Pan Richie a pan Silva měli za starým gentlemanem zajít, zatímco pan Čanek měl čekat na lup v autě zaparkovaném v Ship Street před vraty ve zdi, která vroubila zadní část zahrady. Toto nezbytné opatření jim mělo zaručit včasný únik, kdyby se snad náhodou přece jen odněkud vynořila policie. Podle předběžné domluvy se ti tři rozdělili už dřív, aby vyloučili jakékoliv pozdější domněnky a podezření. Pan Richie a pan Silva si dají schůzku ve Wall Street u předního vchodu do starcova domu. A třeba, že jim bylo poněkud nápadné, jak přízračně a zlověstně se odráží měsíční světlo, pronikající mezi větvemi stromů od pestře pomalovaných balvanů, měli hlavu natolik plnou jiných starostí, že je ani nenapadlo zabývat se nějakými fantaziemi či pověrami. Obávali se, že je čeká zdlouhavá a nepříjemná práce, než se jim z toho hrůzného starce podaří vymáčknout, kde má ukryté své poklady, neboť je všeobecně známo, že vysloužili kapitáni námořní plavby se vyznačují obzvláštní trvašejností a umíněností. Utěšovala je však poněkud okolnost, že tenhle kapitán je už starý, hotový věchýtek a že ho jdou navštívit dva. Pan Richie a pan Silva měli jisté zkušenosti s tím, jak rozvázat jazyky těm nejzamlklejším zatvrzelcům a také výkřiky starce slabého jako moucha nebude obtížné umlčet. Přiblížili se k jedinému osvětlenému oknu a uslyšeli, jak se hrůzný stařec žvatlavě a naprosto dětinsky baví s řádkou lahví stojících na stole. Poté si nasadili na tváře černé škrabošky a zdvořile zaklepali na omšelé dubové dveře. Panu Čankovi, sedícímu za volantem auta, zaparkovaného se zasnutými světly v Ship Streetu, utíkal čas velice pomalu. Byl to neobyčejně citlivý člověk a proto to s ním přece jen trochu trhlo, když krátce po okamžiku stanoveném k návštěvě zaslechl z domu strašlivé výkřiky. Upozorňoval přece kolegy, aby s tím starým a třaslavým dědulou jednali v rukavičkách, ne? Nervózně civěl na vrátka v zahradní zdi. Pak se znova podíval na hodinky a znepokojeně začal uvažovat o tom, co mohlo ty dva tak dlouho zdržet. Neumřel snad stařec dřív, než mohl prozradit úkryt a nemuseli teď kvůli tomu obracet na ruby celý dům? Panu Čankovi nepůsobilo přílišné potěšení, že musí čekat tak dlouho na tak opuštěném místě a navíc uprostřed nevlídné noci. Konečně přece jen zaslechl za zdí loudavé kroky a spatřil, jak se jedno křídlo vrat otevřelo do zahrady. V kalném světle vzdálené pouliční lucerny se marně pokoušel rozeznat, co kolegové přinášejí z toho temného domu, který se hrozivě rýcoval v pozadí. Oči se mu rozšířily děsem, když uviděl něco, co věru nečekal. Ve vratech nestál ani jeden z jeho kumpánů, ale hrůzný stařec. Opíral se o hůl a usmíval se. Pan Čanek si nikdy dřív nepovšiml barvy jeho očí. Teď viděl, že jsou žluté. Na malém městě vyvolá nepřiměřený rozruch každá maličkost. Jen tím si lze vysvětlit, proč kingsportští občané mluvili na jaře a ještě v létě pořád dokola o třech zohavených mrtvolách, které příliv vyplavil na pobřeží. A někteří lidé se dokonce zmiňovali i o dalších bezvýznamných věcech, jako například o tom, že se v Ship Streetu našlo opuštěné auto, nebo že zaslechli několik nelidských výkřiků. Pověsti kolující po městě však hrůzného starce nezajímaly. Od přírody byl ke všemu značně rezervovaný, a když člověk zestárne a je nucen se potýkat se stařickými neduhy, stává se z něho ještě větší morous a tajnůstkář než za mlada. Ostatně takový vysloužilý kapitán námořní plavby zažil jistě za dlouhých let své služby mnohem tajemnější a záhadnější příhody, než byla tahle. Navíc do jeho sbírky přibyly další tři láhve, o které stařec musel bděle pečovat.

0: dne 13. března roku 1886 hlásí hlídka na denkerském majáku, že k přístavu se blíží lehká briga.
1: Vrací se z dlouhé obchodní cesty po severním pobřeží Norska.
0: Je naložená dechtem, železem a dřevem.
1: Briga se jmenuje La Genardie.
2: Pospěš si, Marie, vane severní vítr. A když má moje Genardie vítr v zádech a na velitelském můstku muže, jako je můj syn, a tvůj budoucí manžel, bude tu co nevidět.
3: Už si to řekl všem přátelům, strýčku.
2: Ale to víš, že řekl. Buď klidná, co pak neslyšíš?
3: To je moje svatební píseň, strýčku.
2: S farářem už jsem všecko vyjednal, Marie. Jakmile La Genardie zakotví a vy se s Louisem pohybíte, půjdete rovnou do kostela.
3: Jsem tak šťastná. Tak dlouho jsem se načekala.
2: Ale musíš si pospíšit, Marie. Všichni chtějí vidět nevěstu.
3: Půjčme daleko hled, strýčku.
2: Já to máš. No tak co? Už vidíš Louise?
3: Ne, ještě ne. Má určitě jinou práci, než aby mi teď mával na přivítání.
2: Proč můj syn nevytáhne vlajku? Proč je vlajkový stožár prázdný?
3: Námořníci už jsou na palubě. Tamhle je André Vasling a Penelen.
2: A ten muž pravo od velitelského můstku, to je Opik?
3: Ano, to je on. Ale kde je Louis?
2: Teď snad už konečně vytáhnou vlajku na uvítanou.
3: Stričku, vlajka, která stoupá na stožár, je černá.
2: Černá. Že na palubě je smutek.
3: Musíme kolik zjistit, co se vlastně stalo.
4: Přirazit k molu. Vyhodit kotvu.
2: André Vaslingu. Můj syn. No kde je můj syn? Co? Proč mlčíte?
5: Drahý pane Konbite. Váš syn, kapitán této lodi, zahynul.
3: Ne, to nemůže být pravda.
2: Chci vědět, jak se to stalo.
5: Zpráva je zapsána v lodním deníku. Můžete si ji přečíst, pane Konbite. Prosím.
2: Dne 26. února poblíž Melstrému se dostala naše loď do prudké bouře za severního větru. Tam také zachytila volání o pomoc, o kterou ji požádala Geleta Frurn, zbavená hlavního stěžně a plachet, potápěla se. Když kapitán Louis Cornbitte viděl, že loď je neodvratně ztracena, rozhodl se pomoci alespoň posádce. Přes odpor některých mužů na palubě dal spustit na moře šalupu a sestoupil do ní s námořníky Cartroisem a Nugetem. Sledovali jsme ji až do chvíle, kdy zmizeli v mlze.
5: Musíte být silný, pane Konbite. Dobrá, dočtu to tedy sám. Přišla noc. Moře bylo stále bouřlivější. La Genardie byla stržena vírem, který vzniká v těchto vodách. Hrozilo jí, že bude pohlcena Melstrémem. Musela prchat po větru. Marně jsme pak několik dnů křižovali těmito pochmurnými místy, ale šalupa, Geleta, kapitán Louis a oba námořníci se již neobjevili. Svolal jsem tedy posádku, ujal se velení brigy a zamířil k Dunkirk.
2: Měl jste do šalupy vstoupit s mým synem, Vaslinku. Jste přece nejschopnější námořník na La Genardie. Třeba by se vám podařilo se šalupou se vrátit.
5: Bůh je mým svědkem, že jsem to Louisovi nabízel, pane. A mimo Boha jsou zde i další svědci. Řekni sám, Opiku, jak to bylo.
6: Všichni jsme to slyšeli. Pan Vasling se chtěl nalodit do šalupy s vaším synem, ale ten mu dal rozkaz, kdybych se nevrátil, velení na La Genardie může převzít pouze pan Vasling.
2: Odpusťte, André. Ale jste si opravdu jist, že můj syn zahynul?
5: Vy přece víte, co je Melstrem, pane. Ten strašný vír přitáhne do svého středu každou loď a tu pak rozdrtí. Přísahám, že jsem vykonal všechno, abych vašeho syna našel.
2: Nemám nejmenší důvod o vašich slovech pochybovat, André. Ani o tom, co říká námořník Opik. Chtěl byste zůstat na lodi jako první důstojník?
5: Musel bych vědět, kdo bude nový kapitán.
2: Já. Vydám se Louise hledat.
5: Pane Konbite! Louis je mrtev. Melstrém nikdy nikoho nevydal.
2: Třeba je můj syn první, komu se podařilo vír překonat.
5: Znám ty končiny příliš dobře, pane Kornbyte. Nemáme naději.
2: Prohledám všechny norské přístavy, do kterých mohl být Louis zahnán. Jedně tehdy, až budu mít nezvratnou jistotu, že zahynul, vrátím se sem zemřít. Vstupte.
7: Doprovodil jsem Marii na molo, pane Kornbyte. Ale tam omdlela. Drožkou se mi pak zavezl domů. Ovšem, ještě předtím, než omdlela, stále opakovala.
2: No co opakovala?
7: Marie si myslí, že Louis není mrtev. Že určitě žije.
2: André, věříte intuici?
5: Budete jitřit jen svůj smutek, pane.
2: Pokud se někdo z vás rozhodne, že podnikne tuto výpravu se mnou, ať zůstane v kajutě.
5: Pane Kornbyte, dovolte mi odejít.
2: A vy, Penelene?
7: Nevím, zdali Louis žije či nikoliv. Mrtvého jsem ho neviděl. Stejně tak Cartroise a Nugeta. Pravděpodobnost, že je ještě někdy spatříme, je nepatrná. Přesto bych se chtěl pokusit.
2: A co vy, opiku?
6: Cesta bude nebezpečná. Ale poplavím se také, pane Kornbyte.
0: Vyplutí je stanoveno na 23. března.
1: Jen 10 dnů trvají nezbytné opravy lodi.
0: Místo zbožím je La Genardy naložena zásobami sušeného masa,
1: bečkami mouky, brambor, kávy, čaje, citronů a pemikanů.
0: Na dolní palubě je v kotcích umístěna smečka polárních psů.
1: Už jen 12 hodin a La Genardy zdvihne kotvy.
0: Toho večera Marie spěchá za Penelenem na loď.
3: Penelene, chci plout s vámi. Mám na to právo.
7: Obávám se, že to je vyloučené. Nikdy si nebyla v severních krajích. Kdo ví, kam se dostaneme? Jaká utrpení tam budeme muset snášet?
3: Prosím vás, Penelene.
7: Pokusím se přimluvit. Vstupte.
5: Odpusťte, Marie. Zaslechl jsem nechtěně ze dveřmi váš rozhovor. Pokud se pan Kornbyt rozhodl najít Louise, ať se o to pokusí. Dřív či později pozná, že se pokouší o nemožné. Ale vy byste měla být rozumná. Zůstaňte se mnou v Dunkerque.
3: Ale já věřím, že Louis žije. Vím to, pane Vaslingu.
5: Vidím, že jste rozhodnutá, Marie.
3: Naprosto.
5: V tom případě se záchranné výpravy zúčastním i já.
7: Vždyť tvrdíte, že je nesmyslná.
5: Ano, a navíc ještě velmi nebezpečná. Právě proto chci stát po vašem boku, Marie. Udělám vše, co mi přikážete.
7: Bude lepší, když Marinu přítomnost na La Genardy ohlásíme neprodleně kapitánu Kornbytovi.
5: No, tak s tím bych nespěchal, Penelene. Jsem si totiž jist, že kapitán Kornbyt by nedovolil Marii odplout.
7: Ale co pak je možné tohle kapitánovi zatajit?
5: Můžeme se o to pokusit.
0: ...23. března, krátce po východu slunce, zdvihá La Genardy kotvy.
1: Vyplouvá na dalekou cestu do končin, z kterých se již nevrátilo tolik námorníků.
2: V zádech máme dobrý vítr. Počítám s plavbou k Fajerským ostrovům, kam mohl vítr trosečníky zahnat. A když zjistíme, že nepřistáli v žádném z tamnějších přístavů, tak je budeme hledat v severním ledovém oceánu. V každém případě přistaneme v Bude, abychom doplnili zásoby. A potom prohledáme severní pobřeží Norska.
5: Navrhoval bych, kapitáne, prozkoumat nejdřív břehy Islandu.
7: To nechápu, pane Vasilí. Proč břehy Islandu? V době katastrofy zuřila přece severní vichřice. A z toho můžeme předpokládat, že trosečníci byli vrženi spíše na norské pobřeží.
5: Větry poblíž Melstrému neustále mění směr, pane Penelen. Dle mého názoru mohl ty nešťastníky zachytit mořský proud, který je pak zcela jistě donesl na islandské pobřeží.
7: Mořské proudy, o kterých mluvíte, pane Vaslinku, jsou nejméně o 200 mil dál. Tak je to vyznačeno na všech námořních mapách. Jsem přesvědčen, že kapitán Kornbyt zvolil správný směr.
5: Být vámi, kapitán Kornbyte, vzal bych v úvahu spíše než námořní mapy a názory pana Penele na moji zkušenost s plavbou v severních mořích. Změnil bych kurz směrem na Island.
2: Jestliže něco dalo Louisovi a jeho přátelům naději, že nebudou rozdrceni v propasti Melstrému, pak je to severní vítr. A ten je mohl zahnat jen k norskému pobřeží.
5: Když máte tu jistotu...
2: Tento předpoklad ve mně udržuje víru, že naše výprava se setká s úspěchem.
5: Proč se tady mračíte?
2: Proč? Po celé dva dny Co jsem na cestě, myslím na Marii. Nechtěl jsem prodlužovat její utrpení zloučení. A tak v den odplutí, ještě v noci, jsem odešel na palubu La Genardie. A nedal jsem jí ani políbek na rozloučení.
3: Mějte odvahu, strýčku.
2: Marie? Marie, ty jsi na palubě?
3: Žena přece může jít hledat muže, když se otec vypraví hledat syna.
2: A jak chceš snášet útrapy, které nás čekají?
3: Jsem tu s vámi. A se svými statečnými přáteli Vaslingem a Penelenem.
2: To oni tě ukryli na palubě?
7: Byli jsme to my, pane Konvite. Mohu-li mluvit za sebe, nelituji toho, že jsem to udělal. Maličká je, silná a odvážná.
8: Připravil jsem pro Marii kajutu. Teď už se nebude muset skrývat v podpalubí. Dovolte, pane Konvite, abych ji do kajuty doprovodil.
9: 15 stupňů severně! Ostrovy!
2: Kormidlo 15 stupňů vlevo a stáhněte kosatku. Směr sever.
7: Jedna věc mi nejde na rozum, pane Konvite. Proč chtěla si obrátit loď směrem k islandskému pobřeží?
2: Na pátrání, které vedeme, může mít každý z nás jiný názor.
7: Ovšem, názor pana Vaslinga je opravdu dost podivný. Žádný zkušený důstojník by takhle neuvažoval. A Vasling je zkušený důstojník.
2: Co tím chcete říct, Penelene?
7: Vlastně nic.
2: No snad přece něco.
7: Napadlo mne, jestli Vasling nechce zmást naše pátrání.
2: To je nesmyslné podezření. Jaký by měl Vasling důvod? Je to nejlepší přítel mého syna. Na všech plavbách z Genardie to dokázal. Louis o něm vždycky říkal, že nepoznal poctivějšího člověka.
7: Promiňte, pane Konvite.

0: 20. den plavby dorazila Genardy podle plánu kapitána Kornbita k Fajerským ostrovům.
1: Ve zdejších přístavech není o Geletě Frúrn ani o trosečnicích jediné zprávy.
0: 28. den plavby.
1: La Genardy přistává v Bude.
2: Vidím, že je vám chladno, Marie. Dovedete si představit, jak vám bude o 200-300 mil severní?
3: Každý den se otužuji. A každý den snáším chlad o něco lépe. Až přijde polární mráz, budu na něj připravena, pane Vaslingu.
2: Obdivuji vaší vůli. Ale co kdybyste ji napřela jiným směrem?
3: Teď vám nerozumím.
2: Zapomeňte na to, čeho nemůžete nikdy dosáhnout. Louis je mrtev. Nemůžete se s ním setkat. Maelstrom do sebe vtáhnul jak šalupu, tak Geletu. Na hladině nezbylo po troskách ani stopy. Je to kruté, ale poctivé, co vám říkám. A budu vám to říkat stále. Navrhněte panu Kornbitovi, abychom se vrátili. On vás poslechne.
3: Slíbil jste mi, že uděláte všechno, co vám přikážu, pane Vaslingu.
2: To také splním.
3: Zkuste uvěřit tomu, že Louis žije.
0: Již třetí den zuří na moři prudká bouře.
1: Lodě nemohou vyplout z přístavu.
0: Z města se vrací kapitán Kornbit. Přináší důležité zprávy.
4: Marie, Penelene, Vaslingu, musím vám něco přečíst. Něco úžasného. Vlastně bude nejlepší, když to přečteš, Marie, sama.
3: Dne 26. dubna na palubě lodi Frúrn. Připlula k nám šalupa z lodi La Genardy. Všichni jsme byli strženi proudem k ledovcům. Buď nám nebe milostivo.
4: Jedna rybářská rodina mě dala informaci, že před několika dny byla nalezena láhev se zprávou. Ta láhev byla odevzdaná Norské námořní společnosti. A tam mě tu zprávu taky předali.
3: Luží je. Určitě žije.
5: Najít trosečníky v ledovém moři je stejné jako hledat jehlu v kupce sena.
4: Je jaro a ledy začínají tát. Doba jako stvořená pro průzkum arktického moře.
5: Připravím loď k vyplutí.
4: Zamíříme k východnímu pobřeží Grónska. K 70. stupni severní šířky.
5: Rozkaz, pane Kornbite.
4: Tak co, Penelene? Ještě si myslíte, že chce Vasling znesnadňovat pátrání?
6: Nespustí z Marie oči. Provází na každém kroku.
4: Přestaňte s tím, Penelene. Jednou provždy s tím přestaňte. Důležité je, že máme první stopu. A já jsem si jist, že se objeví druhá, třetí a nakonec Louise najdeme.
0: La Genardy doplní zásoby.
1: Příštího rána se bouře uklidní.
0: Před přídí brigy se rozevřou olověné vody polárního moře.
1: 38. den plavby, severní vítr opět zesílí.
7: Strážný koš kapitánovi! Ledovce na pravo boku!
4: Kormidlo o 3 stupně vpravo!
8: Kormidlo o 3 stupně vpravo, pane!
4: A připravte tyče a odstrkávejte kry od boku lodi.
8: Jako bych usítil náraz na lodní dno.
4: To byla jenom ledová cížď. Ta nemůže La Genardy ohrozit. To je pevná loď.
7: Ledovec na pravo boku! A přijde před námi!
8: Hopla!
4: Kormidlo o 12 stupňů vpravo!
8: Kormidlo o 12 stupňů vpravo, pane! Jinou ledovec se nám už nepodaří!
3: To není ledovec, ale obrovská ledová hora!
7: Roztrtí nás!
8: Všichni zůstaňte na svých místech! Slyšel jste rozkaz opiku?
4: Držte se!
3: Led na ledovci se příští!
7: Ledová hora se na nás krátí!
8: Marie, pozor! Drž se lana!
3: Já nemohu! Proud mi je trhá z rukou!
8: Vydržte, Marie! Ještě chvilku a budu vás! Chyťte se mého opasku! Tak a teď ruky! Nebojte se, pevně vás držím! Teď už se vám nemůže nic stát.
3: Děkuji vám, pane Vaslinku. Zachránil jste mi život. A přitom jste riskoval svůj.
8: Slíbil jsem vám, že vás budu chránit. Sliby jsem zvyklý plnit, to je všechno.
4: Děkuji vám. No ještě několik metrů a byli bychom rozdrceni.
0: Ledová hora před nimi najednou zmizela.
1: V tomto ročním období je to zcela běžný jev. Základy ledovce se začnou rozpouštět a tříštit při srážkách s druhými ledovci. Pak se těžiště plující hmoty posune a ledové hory se kácejí.
0: Bylo to jako zázrak.
8: Zázrak je tu jenom jediný. A to Marie. Je to nejodvážnější žena, kterou jsem v životě spatřil.
3: A vy jste statečný muž, pane Vaslingu.
8: Takových ledovců budeme na naší cestě k severu potkávat čím dál tím víc. Pak narazíme na ledové pláně. V našem pátrání nám pomohou pouze psi a saně. Krajina, kam směřujeme, je opuštěná Bohem i lidmi.
3: Tch, těm, kteří milují. Pomáhá Bůh i v takové krajině, kde budeme pátrat.
8: Kdyby váš Louis nebyl mezi živými a já si měl vybrat z tisíce žen, vyberu si docela určitě vás.
9: Pomoc! Pomozte mi!
5: Ukažte. Zdá se, že je to jenom vymknutá ruka. Za okamžik bude v pořádku.
9: Sahla na mne smrt, pane Vaslingu. Něco tak hrozného jsem ještě neviděl.
5: Budete si muset zvykat, opiku. Teď musíte vydržet. V ruce to trochu křupne. A už je to dobré.
9: Nic nebude dobré. Všichni při tomhle dobrodružství zahyneme.
5: Jsem přesvědčen, že mě přinese štěstí. Moc ho potřebuji.
9: Jak můžete mluvit na 72. stupni severní šířky o štěstí?
5: Třeba to brzy pochopíte.

0: Stojíme. Uvízli jsme v ledu.
1: Nezbývá, než zapřáhnout psy do saní, vzít nejnutnější zásoby z lodi a vydat se na pochod.
0: Vy, Opikus, zkontrolujte stav zásob, které zůstanou na Lažernardi. Jsou uschovány zvlášť, na přední palubě. Jděte. Saně se psy jsou připraveny, pane Kornbite.
2: Nevím, jestli je to odpověď. Chudák slečna Marie, co když opravdu zásne? Měl bych určitý návrh. Zůstanu na lodi a budu ji hlídat. Vařit, topit, postarám se o ní. A vy zatím můžete v klidu pátrat.
0: To je skutečně výborný nápad, Opik. Má jen jednu vadu. Bojím se totiž, že by se Marie musela starat o vás. Raději mi řekněte, zdali jste zkontroloval zásoby na přední palubě.
2: Zkontroloval. Zodpovědně. Všechno dělám zodpovědně. Měli jste mě poslechnout. Mám zkušenosti.
1: Jsem přesvědčen, že se o ně s námi rozdělíte. Na cestě k tomu bude dost příležitostí.
3: Slunce nezapadá za obzor.
4: Obloha je temně modrá.
3: Všude kolem nekonečně bílá pláň.
4: Nastal dlouhý

0: detektiv. Mohli by nám podat zprávu, zda neviděli Frůrn.
1: Vydáme se za ním.
0: Vy zůstanete zde. Budete zabezpečovat tábor. Já a pan Wassling se za nimi vypravíme sami.

0: Penelen a Vaselink už by měli být tady. Říkali, že se vrátí nejpozději za 10 hodin.
1: Nemějte o ně strach, stričku. Je to krásné, že všichni držíme pospolu.
0: Slyšela jsi to?
1: To byl jen poryv větru.
0: Snad máš pravdu. Vítr sílí.
2: Blíží se k nám sněhová bouře. Slyšíte to burácení?
0: Podívejte se tam vpravo.
1: Lední medvědi.
0: Ucítili nás.
2: Míří k nám.
0: Z druhé strany se vrací Penelen a Vaselink. Snad tak budou dřív než medvědi.
1: Co se to děje? Jakoby se pode mnou třásl led.
2: Pomozte mi stát. Led se celý kýve.
1: Grab puchlo. A my od medvědů odplouváme. Jsme zachráněni.
3: Přinášíme dobré zprávy, pane Kornbite. Domorodci před měsícem zahledli loď, která plula na sever. Byla bez stěžňů a měla uražené kormidlo.
4: Proč by to měla být zrovna frůr?
3: Nakreslili nám tu loď do sněhu svým tvarem a nástavbou na zádi. To byla typická norská loď. A v Bude byla hlášena tento rok pouze jediná ztráta norské lodi. Takže omyl je vyloučen.
0: Poděkujeme Bohu za tuto příznivou zprávu.
5: Zajisté, pane Kornbite. Ovšem, pokud loď byla neovladatelná, naděje, že se nepotopila, je minimální. V noci se mi zdál sen. Louis nás v něm pozoroval z onoho světa a radil nám, abychom dál nepokračovali.
1: Louis je živý. Je tady na zemi a čeká na mě. Jste nejsilnější z nás, pane Vaselinku. Pod vaším vedením se nám podaří Louise najít.
0: Až se vrátíme, odměním se vám.
5: Nic nežádám. A pokud mám pochybnosti, je to jen kvůli vám, Marie. Pečlivě se připravíme na cestu a vyrazíme dál na sever. Půjdeme tak dlouho, dokud nám budou stačit síly.

0: Jsme na cestě už 140 dnů. Pořád stejně bílá ledová pláň. Jenom sníh. Nic než sníh. Co když se nestačíme vrátit na Žernardy a zastihne nás tady polární zima? Pane Vaslingu, vy přece nejlíp víte, že tahle výprava je nesmyslná. Řekněte to už konečně, já vás o to prosím.
1: Vaslingu, psi jsou vyčerpaní.
2: A vy, Penelene?
1: Síly mě ubývají, ale pokračovat v cestě mohu. Ovšem, pan Kornbit.
3: Stričku, třesete se zimou. Potíte se. Vždyť vy máte horečku.
4: Jsem v pořádku.
2: Odpočiňte si na saních, pane Kornbite. Připřáhněte mě ke psům, Marie. Pomohu jim táhnout.
3: Děkuji vám, pane Vaslingu.
2: Ti, kteří mě mají rádi, mi říkají André.
3: André, my to dokážeme, vidíte.

0: Nejsme na zemi, ale v bílém pekle.
1: Nic nevidím. Všude je bílá tma. Pane Lene, Vaslíku, kde jste?
0: Tady. Pane Lene, vstaňte nebo zmrznete.
2: Vůbec necítím pravou nohu.
0: Máte ji omrzlou. Musíme postavit iglu. Několik dnů si odpočineme a pak znovu vyrazíme.
3: Důvěřuji vám, André. Stejně jako Luisovi a stričkovi.
0: Mě byste měla důvěřovat víc.
3: Jak to myslíte?
0: Jedině já vás mohu učinit šťastnou.
3: Ano, ano, jedině vy. Když najdete Luise.
4: Marie. Marie, kdyby se se mnou cokoliv stalo, velení převezme André Vasink.
3: Stričku, vy se uzdravíte. Opustíme iglu, jen co venku

0: nestanet a ta strašná sněhová vichřice.
1: Špatně se tu dýchá. Jako by tady v té ledové díře ubýval vzduch.
2: Jsme zasypáni sněhem. Nad námi jsou naváty spousty sněhu. Musíme je prorazit a přivést sem kyslík.
3: Jenomže sníh se změnil v noci v led.
1: Dřív než prokopeme led, zadusíme se.
3: Všichni musíte vstát. Dole při zemi už není kyslík.
1: Nemohu dýchat.
3: Mlčte, opiku, a chopte se sekery.

0: Konečně čistý vzduch.
1: Nebe je úplně modré. Po bouři ani stopy.
2: Mám na sobě ledový krunýř a ne šaty. Všechno na mě mrzne. Žádám, abychom se neprodleně vrátili na Lažennardi.
3: A kde jsou psi a saně?
2: Ve sněhové bouři se psi utrhli. Zmizeli i se saněmi, na kterých jsme měli většinu zásob. Musíme se vrátit na Lažennardi, jinak zahyneme, pane Konbite.
3: Ano, ano, vrátíme se. Nic jiného nám nezbývá.
1: Nemůžeme se vzdát. Musíme Lože najít.
4: Udělali jsme, co bylo v našich silách, Marie. Pan Vasling má pravdu. Vrátíme se. Pokud se nám to ještě vůbec podaří.
5: Penelen se otočí a udělá první krok zpět.
6: Opik ulehčeně vydechne. Následuje Penelena.
5: Po tvářích kapitána Kornbita stékají slzy. Ale i on se obrátí k Jo.
1: Podívejte se tam k severu. Za ledovcem stoupá kouř. A kde je kouř, tam je oheň. A kde je oheň, tam jsou lidé. Strýčku Kornbite, vraťte se!
3: Žádný kouř nevidím.
2: To jsou jen přeludy. Zbytečné naděje, Marie. Říkal jsem vám to od začátku.
1: Dobrá. Půjdu tím směrem sama.
2: Slíbil jsem vám, že vás budu doprovázet. A to také dodržím. Ale vy mě slibte, že se pak se mnou vrátíte na Lažennardi.
1: Neslyšel jste nic? Jakoby někdo volal.
2: Klamu vás smysly. Musíte se smířit s tím, že Louis je mrtev. Je mrtev. Rozumíte?
1: Ne. Poslouchejte. Slyšíte? Nemýlila jsem se. Stříčku, Penelene, opiku, tam jsou lidé.
5: A pak spatří jednoho z nich.
6: Muž těžce kráčí k ním.
5: Teď padá.
6: Je to Cartroa.
7: Cartroazi, probuď se, chlapče.
3: Zemřel.
2: Tamhle je iglu.
3: A tady je kříž. Je na něm věryto jméno námořníka Nugeta. A kde je můj syn?
5: Z iglů vychází muž.
6: Je vyhublý a celý zarostlý.
5: Marie se rozběhne k němu.
6: Teď již běží všichni.
1: Luizi, já jsem to věděla, že tě najdu.
8: Marie. Drahá Marie. Otče, děkuji vám všem. Penelene, opiku, Vaslingu.
2: Mě nemáš proč děkovat. Nevěřil jsem, že tě najdeme. Myslel jsem, že celá výprava je zbytečná. Od začátku jsem od ní všechny zrazoval.
1: Luizi, neposlouchej Andrého. Nebýt jeho, vůbec bychom sem nedošli. Zachránil mě život.
8: André, drahý přítel, děkuji ti.
4: A kde je norská posádka?
8: Hned po ztroskotání odešla. Viděli jsme, jak míří po krách na jih. Jenomže přišla strašná bouře. Kry se přímo pod námořníky prolomili. Už jsme jim nemohli pomoci. Zbyli jsme tu jen tři. Nuge zemřel před 14 dny. Cartroa před chvíli někam vyběhl. Vrátí se.
4: Nevrátí, Lucy. Jsi jediný, koho jsme zachránili. Před chvílí nám Cartroa vyčerpáním zemřel v náručí.
8: To je strašné. Zemřít v okamžiku, kdy přichází záchrana. Ubohý Cartroa.
4: Teď je třeba, abychom si na nejnutnější dobu odpočinuli a pak se vrátili na Lažennardi.
8: Trápí mne hrozný hlad.
2: Tohle je vše, co máme. Pár drobků masa. Musíme se dostat co nejrychleji na Lažennardi. Tam je zásob dost. Vyrazíme okamžitě.
1: Ale Louis i strýček si potřebují odpočinout. Jsou oba příliš vyčerpaní.
3: Marie, není jiná možnost. Buď půjdeme okamžitě zpátky, nebo tady zahyneme.

0: Luigi, synu, o jednu věc tě prosím.
1: Buď klidný, otče. Nemluv.
2: Kašel pronásleduje kapitána Kornbita stále víc.
3: Kašel a horečka.
2: Tváře má každým dnem propadlejší a jeho chůze je nejistá.
3: Ale takový záchvat kašle jako nyní ještě nikdy neměl.
1: Otče, ty kašleš krev.
0: Nemohu dál, chlapče. Přišel čas, abych se rozloučil. Zavolej všechny. Zavolej Marii. Chci vám požehnat.
1: Marie, Vaslinku, Penelene, opiku, vraťte se! Můj otec je mrtev.
4: Vykopáme mu hrob.
5: Žádný hrob se kopat nebude! Musíme si pospíšit!
1: Když jsem vás požádal, abyste jel se záchranou šalupou k Frůrn se mnou, tak jste odmítl. Byl jste přitom mnohem zdatnější než Kartola nebo Nuge. Jste zbabělec, opiku! Víc vám nemám co říct!
5: Lepší živý zbabělec než mrtvý hrdina!
1: Stojte, opiku, nebo vás zastřelím! Řekl jsem, že otce pohřbíme!

0: Nelene, musíš vstát a jít.
1: Lucy, já už nemohu.
2: K lodi zbývá sotva 5 mil.
1: Jeden krok je pro mne 1000 mil.
3: Vidím, leže Nardi. Jsme u cíle.
1: Už nemohu. Chci se mi spát. Nechte mě chvilku spát.
2: Musíme jít. Tam vpředu je jídlo. Citrony. Pemikan.
4: Teď upadla Marie.
5: Ani Louis, ani Vaslink nemají sílu jí zdvihnout.
4: Plazí se po kolenou, nemohou vstát.
5: Nedojdou.
4: Od záchrany je dělí posledních pár kroků.
5: Těch nejtěžších.
3: Louis, dokázali jsme to. Jsme na naší Larže Nardi.
2: Mám hlad. Do skladiště půjdu první. První si vezmu citrony a pemikan. První si vezmu sušené maso z lososa.
6: Stůjte, opiku! Na lodi jsem velitelem já. Půjdeme v takovém pořadí, jaké určím.
2: Tady žádné velení neplatí. Už nejsou nadřízení a podřízení. Můj jediný nadřízený je hlad.
6: Opiku!
2: Jak to, že dveře skladu nejdou otevřít?
7: To byste snad měl vědět vy, opiku. Poslal jsem vás přece zkontrolovat potraviny. Napřed se musí otevřít vodotěsná přepážka. Co pak jste zapomněl?
6: Naštěstí je Larže Nardi důmyslně konstruována. Kdyby v jejím boku vznikla trhlina, nepotopí se. Voda zaplaví jen určitou část lodi. Pane Lene, pomozte mi.
7: Zásoby někde. A tamhle v boku je díra.
6: Musela je vyplavit voda ještě během vaší cesty.
7: Vím, kde se to stalo. Srazili jsme se s ledovcem. Opiku, vy jste stav zásob vůbec nekontroloval. Proč jste neuposlechl rozkaz?
2: Já jsem tam šel podle rozkazu. Chtěl jsem kontrolovat, chtěl, ale tam dole to hrozně hučilo, tak jsem dostal strach a šel jsem zpátky.
7: Proč jste nehlásil, že jste rozkaz nesplnil?
2: To jsem měl taky strach.
3: Luigi, tady jsou citrony a pemikán.
2: Jenomže tahle zásoba k přežití nestačí. Pro 5 lidí je to málo.
7: Co budeme dělat?
6: Zásoby si spravedlivě rozdělíme. Víc se dělat nedá. Snad nám pomůže Bůh.
2: Opik nesplnil rozkaz. Musí být potrestán.
7: Strumpové! Domluvili jste se na mě! Kam běžíte, opiku? Stůjte!
6: Strach mu zatemnil rozum.
2: Vrátí se a bude chtít získat potraviny. Za každou cenu. Použije i násilí.
6: To je velmi pravděpodobné.
2: Pokud mě všichni důvěřujete, budu skladiště potravin hlídat. Mám z vás nejvíce sil. Potřebuji jen pušku a ostré náboje.
6: Doufám, že ani první, ani druhé nebudeš nucen použít.

0: Stůj, Obiku!
1: Věděl jsem, že tady čekám dobře. Teď bych měl vzbudit ostatní a zastřelit tě jako psa.
2: Chci citrony a pemikan. Chci žít.
1: Právě o tom si musíme promluvit. Pro 5 životů na téhle lodi není místo. Ale pro 2 ano.
2: Pro jaké 2 životy?
1: Pro můj a tvůj. Když se my 2 spojíme, docela určitě se vrátíme do Dunkerque. Tam pak řekneme, že všichni ostatní zemřeli cestou. Tajemství, jak to skutečně bylo, si vezmeme samozřejmě do hrobu.
2: To má být les.
1: Přátelská nabídka. Ti 3 jsou tak zesláblí, že s námi nedokážou bojovat. A budou slábnout dál a dál. Jeden po druhém zemřou na podvýživu. Napřed se jim začnou vyklat zuby. Pak se na jejich těle objeví vředy. První dle mého názoru zemře Louis Corbett. Už teď je dostatečně zesláblý.
2: Pak Marie, Penelen.
1: Tak co? Jak se rozhodneš?
2: Chci žít, pane Maslinku.
1: Věděl jsem, že se domluvíme.
3: Je ráno. Luizi, musíme vstávat.
4: Mám strašný hlad.
3: Rozdělíme si denní příděl. A pak někdo z nás musí Maslinga vystřídat.
5: Zůstaňte všichni stát na palubě. Co to má znamenat, André? Proč na nás míříš puškou?
6: Zásoby na téhle lodi jsou jen pro mne a tady pro Opika. Rozhodl jsem se, že převezmu definitivně velení na La Genardy.
5: Zbláznil ses! Teď není čas na žerty, příteli!
6: V jednom jsi se zmýlil, Luizi Corbette. Nikdy jsem tvůj přítel nebyl! Už od první chvíle, co jsem tě poznal, jsem ti záviděl. Tvoje kapitánské prýmky, tuhle loď. A nejvíc ze všeho Marie.
7: O čem to mluvíte, André?
6: Proč myslíte, že jsem se vypravil na tuhle cestu? Jenom proto, že jste se plavila také vy, Marie. Kdybyste zůstala v Dunkerque, zůstal bych tam s vámi a dvořil bych se vám tak dlouho, dokud byste mi nepodlehla. Ovšem, vy jste se rozhodla jinak.
7: Mlčte!
6: Zpočátku jsem chtěl změnit směr pátrání. Avšak Penelen začal můj záměr tušit. Musel jsem najít rafinovanější taktiku. Pravděpodobnost, že tě najdeme, Luizi Corbette, byla 1:100.
7: Hnusíte se mi!
6: Až byste zjistila, že Louis Corbett nežije, určitě byste neodolala, kdybych vás požádal o ruku. Ale na tom teď nezáleží. O vaší lásku už nestojí. Chci si zachránit to nejcennější, co mám. Holý život.
5: André, zpamatujte se! Já věřím, že jde jen o chvilkové pomatení smyslů.
6: Mé smysly jsou v pořádku. Ale ty vaše poznenáhlu otupí. Citů se totiž nenajíte. Ty jsou teď k ničemu. Budeme se muset rozdělit na mrtvé a živé. Já a Opik budeme ti živí. Dejte ruce pryč od dýky, co máte za pasem, Penelene.
8: Podívejte se vlevo, na dolní palubu.
9: Na pravém boku La Genardy se objeví 2 lední medvědi.
10: A na přídi 3. a 4.
5: Tak obrovské lední medvědy jsem ještě neviděl. Musíme se spojit, André. Není jiné východisko. Tohle bude skutečný boj na život a na smrt.
6: S tím, koho nenávidím, se nespojím nikdy, Luizi Corbette.
7: Mám-li zemřít, chci zemřít s tebou, Luizi.
5: Ubráníme se jim.
8: Díkou!
9: Louis nestačí odpovědět.
10: 2 medvědi se ženou s bojovným dřevem k ním.
9: Penelen vykročí vpřed, medvěd je těsně před ním. Styčí se na zadní a sápe se na Penelena.
10: Penelen vší silou bodne.
9: Na přídi se ozve výstřel. To Vaslink vystřelil po druhém medvědovi.
6: Má dost! Trefa přímo do srdce!
9: Penelen vytahuje dýku z těla šelmy. I druhý medvěd je mrtvý.
10: Ale Louis Corbett se marně snaží odrazit útok 3. Konečně se mu to podaří. Rána dýkou je však vedena nepřesně. Zraněná šelma se chystá k novému útoku.
6: Opiku, nač čekáš? Pomoz přece medvědovi!
11: Rozumím, pane!
6: Zastřel Luise Corbetta, hlupáku. K čemu jsem ti dal pušku? Neboj se, Corbett tě nemůže dýkou ohrozit. Jsi v bezpečí, tak střílej!
7: Opiku, prosím vás, ne!
6: Jsi
11: Říkal jsem ti, aby střílel po Kornbitovi, ne po medvědovi. Neposloucháš rozkazy.
9: Zraněná šelma po Opikově výstřelu zakolísá.
10: V zápětí se opět vztyčuje a napřehuje tlapy k smrtícímu úderu. Louis Kornbit už nemá sil.
5: Pane Kornbite, vydržte! Tentokrát medvěda zastřelí.
4: Co to děláte? Opiku!
9: Opik skočí mezi medvěda a Louise Kornbita. Kryje Louise svým tělem.
10: Teprve pak může vystřelit s jistotou, že šelma v předsmrtné křeči Louise Kornbita nerozsápe.
9: Konečně.
10: Medvěd je mrtvý.
9: Ve Vaslingově pohledu je nenávist.
10: Teď zdvihá pušku a míří na Opika.
11: Vy se proti mně chcete bouřit, Opiku? Varoval jsem vás. Zastřelím vás jako psa.
5: Pozor, Vaslingu! Za tebou je čtvrtý medvěd! Minul si ho! André, připoj se k nám! V puste už nemáš náboje!
11: S vámi se nespojím nikdy. Nikdy se ti nevzdám, Kornbite!
5: Zahyneš! Vrať se k nám! Já ti slibuji, že budeme spravedliví!
11: Nestojím o tvoji spravedlnost! Než abys mě soudil ty, raději zemřu!

0: Nedívejte se, Marie. Medvěd Vaslinga úplně roztrhal.
1: Sám si takovou smrt vybral. Jsme zachráněni. Děkuji vám, opiku. Kde se ve vás vzala taková odvaha?
2: Od malička mám strach. Dal jsem se k námořnictvu, abych se ho naučil ovládat. Vůbec se mi to nedařilo. Na téhle výpravě jsem selhal ze všeho nejvíc. Až teď jsem to dokázal.
1: Nebýt vás, nebyl bych mezi živými. Zde je má ruka, příteli.
3: Luisi, kry před námi se rozestoupily. Kdyby nás nevěznili ty dva ledovci v ústí zálivu, mohli bychom zvednout kotvy.
0: Na lodi je ukryto několik náloží dynamitu. Pokusíme se ledovce vyhodit do povětří.
2: Odpálím nálož sám.
1: Vané, opiku, tuhle práci vykonáme společně. Doufejme, že bude poslední.

0: Luisi, slyšíš? To je náš svatební pochod.
1: Blížíme se k Denkerk, Marie.
2: Ano, jsou doma.
3: Odolali mrazu i sněhovým bouřím.
2: Po 370 dnech plavby a pochodů nekonečnými polárními pustinami, konečně doma.
0: Půjč mi dalekohled, Luisi.
2: Celé Denkerk stojí na molu.
4: Rovnou z paluby půjdeme do kostela. Ty budeš můj svědek, Penelope.
0: A ty, Opiku, náš první svatební host.
2: Toho dne farář v Denkerk slouží dvě mše.
3: Tu první za duši odvážného Žána Kornbita.
2: Druhou za štěstí obou snoubenců.
3: A tak končí příběh o tom, že láska a odvaha vítězí nad zbabělostí a nenávistí.
2: A také o tom, že když je člověk věrný, pomůže mu Bůh.

0: Máte ráda Goodmana, slečno Kressyová?
1: Prosím?
0: Ptal jsem se, jestli máte ráda Bennyho Goodmana, slečno Kressyová.
1: Nijak zvlášť.
0: Tak promiňte.
1: Nevykládejte si to špatně. Goodman vydělává prachy a chlapa, co si dneska přijde legálně na spoustu peněz, si musí jeden považovat, ale tahle muzika mi připomíná pachuť vyčichlého piva. Osobně mám ráda něco, v čem jsou růže.
0: Třeba by se vám líbil Mozart.
1: Utahujete si ze mě?
0: To rozhodně ne, slečno Kressyová. Mozart je největší genius, co kdy žil, a Toscanini je jeho prorok.
1: Myslela jsem, že jste hotelový detektiv a ne hudební vědec.
0: Hotelový detektiv musí být od všeho tak trochu. Hotelem projdou stovky lidí a je dost těžké se všemi vyjít. Musíte odhadnout povahu těch druhých. Chtějí po vás všechno možný a vy jim to musíte dát.
1: Tak mi vylaďte něco od toho Mozarta.
0: Teď už ho nikde nehrajou. Už je moc pozdě.
1: Hlídáte mě, že jo? Co pak jsem provedla?
0: Nic, slečno Kressyová. Vůbec nic. Ale jste tady v hotelu už 5 dní, vůbec jste odsud nevytáhla paty a máte pokoj nahoře ve věži.
1: To se nesmí.
0: Kdysi bydlela ve vašem apartmá jedna dívka. Celý týden zůstala v hotelu jako vy, skoro s nikým nepromluvila.
1: Vzala draka a nezaplatila účet.
0: Zaplatila. Skázala pro poslíčka a řekla mu, aby se k ní vrátil za 30 minut pro kufry. Potom vyšla na balkon.
1: Jak jste říkal, že se jmenujete?
0: Tony. Tony Resek.
1: Zní to slovansky.
0: Jo, to je polsky. Rašecký je vič, ale to v Americe nikdo nevysloví. Všechna apartmá ve věži mají vlastní balkóny, slečno Kressyová. Zábradlí jsou na těch 14 pater nad ulicí trochu nízká. Tehdy byla tmavá noc, nikdo ji neviděl skočit.
1: To jste si vymyslel?
0: Bohužel ne. Tenkrát jsem tady čerstvě nastoupil a od té doby si dávám na osamělé hosty obzvlášť pozor. Neviděl jsem kdysi vaše jméno na plakátech? Eva Kressyová, čekání na světlara.
1: A taky na jednoho vysokého tmavého chlápka. Byla jsem za něj provdaná. Člověk se za jeden život může dopustit spousty omylů.
0: U nás říkáme dvakrát měř a jednou řeš.
1: Dvakrát měř a jednou řeš. Třeba se za něho provdám znovu.
0: Proč?
1: Kdysi jsem ho podtrhla. Jde prostě o to, že mu něco dlužím, ale to by vás stejně nezajímalo.
0: Eva Kressyová. To jméno už jednou zářilo ve světle chramp.
1: V šufťáckém nočním podniku v takovém pajzlu. Udělali tam šťáru a světla zásla.
0: Když jste tam zpívala vy, slečno Kressyová, tak to nemohl být žádný pajzl.
1: Ba ne, Tony, já musím vědět nejlíp, co to bylo zač, ale jste hodný. Jste hodný, že mi věříte.
0: Znáte tenhle valčík? Ozval se pokaždé, když ten starý vrátný přecházel před vchodem do hotelu s nadmutou hrudí plnou metálu. Ve filmu, víte, jak se jmenoval? Podle toho hotelu Poslední štace.
1: Nikdy jsem ho neviděla.
0: Emil Jannings v něm hraje portýra, který na stará kolena už není schopný unést kufry přijíždějícího hostu a tak ho přeřadí na místo toaletáře. Natočil to Friedrich Murnau, německý režisér.
1: Smutný příběh.
0: V Evropě se teď dějí podivné věci. Válka je na spadnutí.
1: A vy si myslíte, že ten směšný člověk s knírkem je tak strašný?
0: Moji rodiče utekli do Ameriky před podobným chlápkem s knírkem. Jmenoval se Felix Edmundovič Dzeržinský. Taky Polák. Ale dal se do služeb ruských bolševiků. Umřel před 13 lety. Měl takové zvláštní heslo. Čisté ruce, chladný rozum a horoucí srdce. No. Musím teď nahoru zkusit všechny kliky. Měla byste si už jít lehnout. Je pěkně pozdě.
1: Opravdu jste si něco takového myslel? O tom balkónu? O mně?
0: Teď už ne.
1: Žádné strachy, Tony. Rudovlásky jako já neskáčou z balkónu. Přisajou se jako klíště a zvadnou.

0: Tony, na moment.
1: O co jde?
0: Nějaký chlápek tam venku. Chce s váma mluvit, takový čahoun.
1: Znáte ho?
0: Ne. Mám vám říct, že se jmenuje Albert.
1: Albert? No dobře.
0: Tony, máte nějaký potíže?
1: Ne, ani ne.
0: Ten chlápek má na sobě tmavý plášť s vysokým límcem a klobouk má naražený, takže mu není skoro vidět do ksichtu.
1: Třeba prší, Karle.
0: Ale ne, neprší. A o kus níž je u chodníku zaparkovaný velký černý vůz. Stojí u něho další chlápek v černém kabátě. Určitě nemáte žádný nepřátelé, Tony?
1: Jenom na berňáku, Karle. A podívejme se. Rodinná přízeň.
2: Jak dlouho jsme se neviděli, Tony?
1: Ahoj, Alberte. Jak se máš?
2: Nemůžu si stěžovat. Hádám, že mi asi nebudeš chtít podat ruku, co?
1: Ale proč ne? Ruce si podávají i v opice.
2: Koukám, že jsi pořád stejnej. Prťavej, tlustej, žertéř, Tony.
1: Ty ses taky nezměnil. Smrdíš levárnou na Stohonu.
2: Taky hrabu slušný prachy. Mám barák v Bel Air. Stál mě 90 hadrů. Mám za ženu platinovou blondýnku a dvě děcka na privátních školách. A co máš ty, Tony?
1: Tenhle rok mám kde bydlet.
2: Nějakou dálku?
1: Nevlastním.
2: Pane na nebi, jak se může někdo takhle zahazovat?
1: O co ti jde, Alberte? Nemám moc času.
2: OK. Půjdu rovnou k věci. Předpokládám, že máš nějakou práci a chceš si ji udržet. Pak by bylo dobrý, aby si věděl, že v tom vašem tichým hotýlku bydlí jedna holka, jakási Eva Kresijová. Vypakuj ji pryč, je spřežena s jedním gaunerem. Nic proti ní osobně, ale mohla by tě dostat do maléru. Vypakuj ji pryč, rychle a hned. Máš na to asi hodinu.
1: Já bych se bouhodil, viď?
2: To není sranda, to nechápeš. Hezky ji od vás vypakuj.
1: No jo.
2: Poslyš, Tony, seš můj bratranec, proto s tebou hraju na rovinu. Nikdy ses do ničeho nenamočil. Tohle je vošajstlík záležitost, Tony.
1: Abych si to nezavařil ani teď, že jo?
2: Jo, přesně. Tahle Kresijová byla kdysi vdaná za nějakýho Johnnyho Rollse. Před dvěma dnama ho pustili z Quentinu. Odseděl si 3 roky za zabití a dostala ho tam ta holka. Byl nalitej a přijel jednoho dětka. Ta holka byla s ním. Řekla mu, aby to šel ohlásit, nebo že uvidí. Nešel. Ona ho schodila a tak ho zabásli.
1: To teda uviděl.
2: Ten Rolls si v lapáku pouštěl hubu na špacír, jakože ta holka na něj bude čekat, všechno zapomenutý a odpuštěný. Jen co vyjde ven, že si to pošine rovnou za ní a budou cukrovat jako dvě hrdličky.
1: No dobře, a o co vlastně jde?
2: S Rollsem chtějí mluvit naši ostří hoši. Dělal v jedné herně na stripu krupiéra s jedním kumpánem, potvoukli podnik o 50 litrů.
1: Pane jo, to je spousta peněz.
2: To si píš. Ten parťák už ty prachy navalil. Teď musí 25 papíru vyklopit ještě milej pan Rolls.
1: S tím já nechci mít nic společného. Vypakuju jí.
2: Jsem rád, že jsi dostal rozum.
1: Dobře.
2: Ale řekni, že jsem se na ní ptal.
1: Nemyslím, že bys toho měla nějakou zvláštní radost.
2: Víš co, trhni si nohou. Ale udělej to, co jsem ti říkal. Jinak si koleduješ o velký malér.
1: Kde pak jste byl, Karle?
0: Tony, myslel jsem, že jste ještě venku s tím chlápkem.
1: Noční vrátný nemá co dělat na chodbách, kde jsou pokoje hostů.
0: No, teď už jsem tady.
1: Ale byl jste tam.
0: Jeden host chtěl sodovku a led. Dal mi dolar.
1: Je z vás cítit whisky.
0: Dal mě napít.
1: Kdo je to?
0: Zapsal se jako James Watterson. Má apartma 14B.
1: Na 14A je slečna Kresijová, na 14B jste mi nikoho nehlásil.
0: Zapsal se, když jste tady nebyl, Tony.
1: No, půjdu si to radši nahoru omrknout, Karle.
0: Tony, ten chlápek měl v podpaží bouchačku.
1: Je tam někdo? Pane Watersone, otevřete. Otevřete laskavě ve vlastním zájmu. Koho mají oběsit, ten se neutopí.
3: Račte dál, vážený. A dobře koukejte. To, co na vás míří, je totiž devítka. Ujišťuju vás, že s ní umím docela slušně zacházet.
4: Dejte pryč tu pistoli, pane Votesné. Klepal jsem na dveře, ale nikdo neotvíral. Jsem hotelový detektiv. Otevřel jsem si univerzálním klíčem.
3: No to mě teda podržte, jsem v tomhle bejváku ani ne hodinu a už se mi ochomejtá hotelovej Sherlock kolem dveří. Dobrý, kámo, dobrý. Račte se podívat ještě na hajzel, do koupelny, ale zrovinka odešla.
4: Ještě jste ji ani neviděl.
3: Ale koho, že jsem ještě neviděl?
4: Jistou Evu Kresijovou.
3: Takže jsem přijela, co?
4: Je tady už 5 dní, čeká na vás. Nehnula se z hotelu.
3: Kapánek jsem se zdržel na severu. Jak tak koukám, víte toho o mně víc než dost, Sherlocku.
4: Máte pravdu, pane Rolsi.
3: Koukám, že si ženský pouštěj hubu na špacír, co?
4: Kde pak ženský, pane Rolsi? Chlapi. Ostří chlápci s pistolem.
3: Tihle hoši nikdy nevypřáhnou. Ráno nebo večír, jaro nebo podzim, furt makaj.
4: Vy víte, co jsou zač?
3: Mohl bych mít takových 9 tušení a 12 z nich by bylo správných.
4: Chtějí po vás 25 papírů.
3: Jo. A já mám v kapse všeho všudy 500 doláčů.
4: Co jste s těma prachama udělal?
3: Nikdy jsem je neměl, Sherlocku. Při tom kšeftíku mě totiž vzali na hůl, ale nelamte si s tím hlavu. Jsem jediný kořen na světě, který tomu věří.
4: Já tomu věřím taky. Jsou to grázlové. Obyčejný grázlové.
3: Proč mi vlastně tohle všechno vykládáte, Sherlocku?
4: Říkal jsem si, že ji z toho třeba vynecháte.
3: A co když ne?
4: Pokud se chcete odtud dostat živej, nic jiného vám nezbývá.
3: Jak se dostanu ven?
4: Pustím vás služebním výtahem do garáže, najmete si tam auto. Dám vám lístek pro garáž mistra.
3: Vy jste ale divný ptáček, Sherlocku. Mohl bych ji vzít sebou?
4: Taky byste se mohl svést v rakvi. Vědí o ní. Chtěli, abych ji vypakoval, no a já místo ní pakuju ven vás.
3: No, tak to vás budou milovat. Pošlou vám fialky.
4: Jdeme, pane Votesné. Mohl bych si to ještě rozmyslit.
1: Jaká je režijní cena pro 14B, Karle?
5: Pro pokoje ve věži není stanovena.
1: Taky stanovte. Ten chlápek odjel, byl tam jenom hodinu. Aspoň doufám.
6: Hotel poslední štace, garáže.
1: Tony Resek. Ten Votesson, co jsem mu dal lístek, už odjel.
6: Ovšem, Tony, asi před půl hodinou. Jde to na váš účet?
1: Jo, platím to já, díky. Naschle.
5: Ale, pánovi to nevyšlo? Zase nám někdo fouknul?
1: Tak kolik?
5: No, kolik? Kamarád?
1: Ne, jenom ožrala bez peněz.
5: No tak to necháme plavat, Tony. Jak se dostal z hotelu?
1: Jsme se modelu služebním výtahem, zrovna jste spal. Bude vám stačit 5 očí?
5: Proč?
1: Víc jsem z něho nevymáčk.
5: No vy jste tady šéf, Tony.
1: Já? Já jsem jenom starý, utahaný člověk.
4: Slečno Kresijová, co tady děláte?
7: Vyzkoušel jste všechny kliky, Tony?
4: Samozřejmě, slečno.
7: Za boha nemůžu usnout. Tak jsem si řekla, že se sem vrátím na kus řeči. Nevadí?
4: To víte, že ne.
7: Mohl byste tomu rádiu domluvit? Zní to, jako když se lámou preclíky.
4: No, teď už hrajou jenom pro hospodské povaleče.
7: A taky pro hotelové Sherlocky.
4: A pro mladé dámy, co nemůžou spát.
7: Čekání je to nejtěžší na světě. Čas se vleče jako šnek.
4: Nepřekážím vám tady, slečno Kresijová?
7: Ne, seďte tady ještě chvilku. Možná, že se mi podaří trochu si zdřímnout.
4: Mile rád, slečno Kresijová. Stejně nemám co dělat.

0: Co je to?
1: Chopin, slečno Kresiová, největší polský hudební skladatel, zemřel v emigraci v Paříži.
0: To je smutné, ale krásně se u toho usíná.
1: Tak hezké sny. Hotel Poslední štace, noční služba.
2: Tony? Tony Resek.
1: U telefonu.
2: Vzkaz od Alberta. Můžu?
1: Můžete.
2: Měli jsme menší řízení s jedním klápkem z vašeho hotelu. Chytli jsme ho, když brala roha. Albert čul, že ho pustíte ven. Bohužel měl bouchačku.
1: Pokračujte.
2: Nevyšlo to nejlíp. Ten chlápek Alberta odprásknul.
1: Cože?
2: Albert vám vzkazuje s Bohem.
1: To je zlý.
2: Riziko povolání, brácho. Tak dobrou.
1: A ten chlápek?
2: Ten už to má taky odbitý. Život za 25 hadrů nebo nic.
1: Jo. To jsou jednoduchý počty.
0: Stalo se něco, Tony?
1: Zemřel mi bratranec.
0: To je mi líto.
1: Dal se na špatnou cestu, slečno Kresiová. Jednou to tak muselo skončit. Poslední štace. To je opravdu dobrý jméno pro tenhle hotel.
0: Nejspíš ano. Jak to tak vypadá, ten, na kterého jsem čekala, už nejspíš taky nepřijde.
1: Ty peníze by vám stejně nepřinesly štěstí. Špinavý peníze ze špinavý hry se špinavýma lidma.
0: Tak se mi zdá, že o tom víte víc než já, Tony. Nechtěl byste mi o tom povědět?
1: Až zítra, slečno Kresiová, je pozdě. A mám špatnou náladu. Takový divný splín.
0: Splín se anglicky řekne melancholy, nebo low spirits.
1: A co jsem řekl?
0: Že máte vztek.
1: Ten mám teda taky.

Julius Košnář o milostné soše Panny Marie v kapucínském kostele na Hradčanech a Drahomířině propasti. Císař Rudolf II. Navštívil kdysi i kostel kapucínů na Hradčanech, neboť se dozvěděl, že tam mají na oltáři zvláště krásnou sochu mariánskou. A opravdu socha se mu tak zalíbila, že si ji vyžádal pro novou domácí kapli na hradě. Kapucíni, ač velice neradi, vyplnili panovníkovo přání. Tak se octla socha Matky Boží v císařském paláci, ale nebyla tam dlouho. Sotva se blížila půlnoc, zaskvěla se nebeská záře a dva andělé vzali sochu do svých rukou a přenesli ji před bránu kostelní. Jak se dostala zpět, o tom neuvažoval nikdo z mnichů, ale jedno chápali všichni. Paně Marii se v jejich prostičkém kostele zalíbilo a proto chce, aby její milostná socha stála tam, kde byla tolik uctívána. Dověděl se o tom i císař a když místo, kde stála, uviděl prázdné, zvolal. Ukradli mi ji, v báchorky nevěřím. Řekněte kapucínům, aby mi sochu opět přinesli, nechtějí-li zakusiti mého hněvu. S těžkým srdcem tentokrát mniši učinili, jak poručeno, ale sotva nadešla půlnoc, milostná socha mariánská opět stanula před dveřmi kostela za hlaholu obou zvonků. S tím větší kajícností vyšli kapucíni vstříc i v tu chvíli uvažujíce v duchu, více jest poslouchati Boha, nežli lidí. Když císař ráno opětně pohřešil sochu, začal se opravdu ještě více hněvat, volaje: moji vlastní lidé mne klamou a co si vykládají o zázraku. Ale běda bude, neocneli se socha opět v mém paláci. Kapucíni opět přinesli sochu zahlasitých modliteb císaři. Budu této noci bdělejší, sliboval mocnář a vyčkával následující noci. Teprve když se přiblížila půlnoc, padla na jeho lože taková záře, že otevřel oči. Proto vstal a nahlédl do kaple. A jak úžasl, když viděl, že místo, kde stála socha, je prázdné. Vychází ven z paláce, provázen svou družinou, nesoucí zbraně a pochodně. A opravdu vidí kapucínský kostel osvětlený a sochu Panny Marie zářící nebeským jasem stát na oltáři, ověnčeném liliemi a růžemi. Kdo sem přinesl to kvítí, ani řeholníci nevěděli, jen o tom, co opět uzřeli, mohli vypravovat císaři. A ten kleká, koří se a už chápe, proč asi Matka Boží si pro svůj obraz zvolila toto místo. Vzpomíná, co už v jeho paláci bylo napácháno neplechy, a proto se kaje a sochu ponechává tam, kam se vrátila. Od oné chvíle často bylo vidět Rudolfa II. V chudičkém kostele klečícího před milostnou sochou mariánskou, kterou ozdobil drahocenou korunou a zlatem tkaným rouchem. Tak z prostičkého kostelíčka stal se chrám neobyčejně četně navštěvovaný. Časy se změnily. Milostná socha mariánská dosud stojí na svém oltáři, ale už málo kdo ví, čím kdysi byla zbožným Pražanům. I po jiné památce se marně ohlížejí, která kdysi na tomto prostranství stávala. Bývalať to větší kaple, dávno už zbořená, o níž se vypravovalo, že stojí na tom místě, kde kněžna Drahomíra se propadla do země. Místo této památky stojí tam dnes jen prostý železný kříž bez těla Kristova a čtyři lípy zastiňují jej svými korunami.
škoda, že s kostelíkem Drahomířiným zmizela i ta zlatá cestička, po které kráčívala milostná socha nebeské královny, která se vracela sem, kdykoliv ji odtud odnesli, a po níž ubírali se s ní andělé. Ale objeví prý se jednou zase, a to tenkráte, až tudy pojede svatý Václav na svém koni, aby vysvobodil svoji matku z jejího tisíciletého zajetí.

0: Slunce se chýlilo k západu. Horko však bylo ještě úmorné a tak jsem ležel ve stínu svého jízdního velblouda. Ostatní členové naší karavany, která mířila do Maroku, se usadili kolem kalné a nechutné vody a poslouchali vychloubačné řeči mého sluhy Halefa o mé statečnosti. Lhal přímo výstavně a já jsem se musel jeho bujné fantazii smát. V tom se na severu objevil jezdec. Byl zahalený v bílém burnusu, urostlý a statný. A jak se přiblížil, viděl jsem, že má plné tváře, malé oči, tupý nos a kulatou bradu. Prostě typický představitel divokého kmene Targiů. Seskočil ze sedla a pozdravil.
1: Salam. Dovolte mi, abych napojil svého velblouda a varoval vás před nepřítelem.
2: Jsi vítán. Koho míníš, když mluvíš o nepříteli?
1: Targie. Obsadili oázu Segeden.
2: Halau, tam chceme jet dnes v noci.
1: Nedělejte to. Byli jsme karavana o 30 mužích a sotva jsme dorazili do Segedemu. Přepadli nás Targiové a všechny nás pobili. Jen já jsem vyvázl.
2: Jak se teď dostaneme do Maruku? Určitě zůstali v Segedemu.
3: Nedá se oáza obejít?
2: Nedá. Na východ to nejde, protože nejbližší studna je 3 dny cesty. A oklika na západ by nás přivedla do hornaté krajiny Meghajír, ve které se vůbec nevyznám.
1: Ale já ano.
2: Pak si lepší vůdce než já. A proto tě žádám, abys nás vedl. Buď naším chabírem.
1: Rád. Ale pověz nejdřív, kdo jsou tito dva běloši.
2: Ten vyšší muž je slavný Karaben Nemsí a ten druhý je jeho sluha Halef Omar.
1: Nikdy jsem o nich neslyšel. Jsou to určitě zbabilí psi.
3: Můj Sidi, pane, je hrdina všech hrdinů.
1: Hrdina hrdinů? Ha! Já už mu ukážu, kde je tady hrdina. Ty si myslíš, pse, že tě dovedu do Maruku?
4: Ne, poněvadž ty vůbec nikoho do Maruku nedovedeš.
1: Jak to?
4: Protože jsi zvěd Tarkiů a chceš jim naši karavanu vydat.
1: Já a zvěd? Tu urážku mi draze zaplatíš.
0: Skočil po mně s rozpaženýma rukama a v obou držel nože, které mi chtěl vrazit do zad. Moje pězdo však předešla. Udeřil jsem ho do brady, až odletěl a padl omráčený do písku. Kupec mě zahrnul výčitkami a odnesl zrádného chabíra ke studni, kde ho s ostatními křísil. Snažil jsem se přesvědčit kupce, že jde o Targia, který nás chce dostat do pasti a zaubit. Ale moje varování nenalezlo sluchu. Po chvíli se chabír probral. Pozoroval mě sice nenávistně, ale teď už si nic nezačal. Ujal se vedení karavany a dal povel k přípravě na cestu. Než však karavana vyrazila na pochod, objevil se u studny temný zhluk jezdců. Zřejmě nás zahlédli, protože se ozval zvučný hlas.
5: Kam jedete a kolik vás je?
2: Do Maruku. A kolik je nás, vidíte sami.
5: Pojďte všichni sem.
2: Vidíš, nemáš se čeho bát. Jsme poctiví lidé. Rádi bychom věděli, kdo jste vy.
5: Jsme Tybové a jedeme do Aby.
2: Tak to jste úhlavní nepřátelé Targiů. A jak to, že přicházíte ze západu, kde jsou jejich sídla?
5: Nebojíme se těch psů.
6: Vidíte si, ta zahalená nosítka? Kdo v nich asi je, že se ani neukáže?
0: Nevím, ale je to podezřelé. Slyšel jsi ten výkřik? Mám dojem, že to byla řeč Targiů. Určitě. Vidíš, chabír běží k nosítkám. Zřejmě tomu výkřiku rozuměl.
5: Hej, co pohledáváš u nosítek mé manželky?
1: Manželky? Zdálo se mi, že je to chlapecký hlas.
5: Není to chlapec. A i kdyby byl, sotva by volal tebe. A vůbec kdo jsi?
1: Jsem chabír této karavany.
5: Kdy odjedete?
1: Právě jsme chtěli vyrazit.
5: Ani my se nezdržíme. Pojedeme do oázy s vámi.
1: Nejdeme do Segedemu. Protože Targiové obsadili oázu.
5: Targiové, ti psi! Ještě štěstí, že jsem vás potkal. Jinak bychom jim padli do rukou. Ale kudy chceš jít? Snad ne přes Maghajír. To je zlá cesta.
1: To je. Ale určitě tam nepotkáme žádného Targiu.
5: Dobrá, věřím ti. Pojedeme tedy s vámi. Pojď. Dohlédneme na nakládání.
6: Sidi. Jak to, že ten Tybu nepoznal, že mluví s Targiem?
0: Tybu je sám rád, že ho nikdo neprohlédl.
6: Jak to myslíš, Sidi?
0: Lupič Nenávidí lupiče, ale jeden je jako druhý.
6: Mluvíš, Sidi, v hádankách.
0: Uvidíš, že čas brzy rozluští.

0: Když karavana vyrazila k Megajíru, bylo už chladno a jasně svítily hvězdy. Zrádný Chabír vedl průvod přímo na smrt. Přesto jsem stále doufal, že se mi povede zabránit nejhoršímu, že zachráním alespoň kupce. V tom jsem spoléhal na Tyby. Abyste mi dobře rozuměli, ne přímo na ně, ale na to, co měli ukryté v nosítkách. Určitě v nich sedí chlapec, kterého unesli Targium. Uvažujte se mnou. Jestliže se na území svých největších nepřátel pustí v tajnosti skupina 20 Tybů a vrací se s přísně uzavřenými nosítky, pak je jasné, že v nich nebude vůdcova manželka, ale někdo jiný. Záhadný výkřik to ostatně potvrzoval. Je-li to opravdu chlapec unesený Targium, mohl bych ho osvobodit a později vyměnit za kupce. Mé úvahy přerušil výkřik Chabíra. Karavana se na jeho povel začala velikým obloukem vyhýbat jezeru tekutého písku, zvaného písek skázy. Není v něm voda, ale velice jemný písek, v kterém každý živý tvor bez milosti utone. Po pravé straně se objevily pitoreskní skály, které se po chvíli před námi rozevřely do jakési podkovy. Místo stvořené k odpočinku. Mně se však nelíbilo. Stačilo totiž zahradit otevřenou část podkovy a byli bychom v pasti. Upozornil jsem na to, ale mé výhrady nikdo nebral vážně. Když se všichni utábořili, vyhnala mě opatrnost do pouště. Severně od nás, snad půl hodiny, daleko kroužilo několik supů. Rychle jsem se vrátil do tábora a šel k Chabírovi. Vedle něho stál vůdce Tybů.
1: Musíme pryč. Targiové táboří opodál a jistě se chystají nás napadnout.
2: Kdo ti to řekl?
1: Supové, kteří nad nimi poletují.
2: Odkdy supové mluví lidskou řečí? Jsem Chabír a musím dbát na bezpečnost karavany. Půjdu a pohlednu se po nepříteli, pokud to není jen tvoje smyšlenka. Nepůjdeš se mnou?
1: To je věc vůdců. Ať jde s tebou Tybů, je to slavný pouštní válečník.
3: Půjdu rád. Na můj zrak je spolehnutí. Až se vrátíme, povím ti, zda si se mýlil či ne.
0: Dosáhl jsem svého cíle. Tybů byl ochoten jít a Chabírovi bylo jedno, kdo padne Targium do ruky první. Odešli tedy spolu na průzkum, jehož výsledek jsem znal předem. Šel jsem znovu varovat kupce. Leč marně. A tak už zbývala jediná cesta k záchraně. A tou byl tajemný obyvatel nosítek.

0: Tybové nechali stát nosítka s jejich tajemstvím u skály, ve které byla náhodou hluboká průrva. Podle zvířecích stop v ní jsem usoudil, že je průchodná. A na tom poznatku jsem postavil plán naší záchrany. Až nás Targiové napadnou, nastane zmatek, ve kterém pronesu chlapce průrovou a odjedeme na velbloudech, které tam předem odvedeme. Řekl jsem Halefovi, ať udělá poplach, až uvidí Targie a rychle přiběhne k našim velbloudům. Jak jsme předvídali, tak se i stalo. Když se ozvaly první výstřely útočníků, byli jsme už na cestě do bezpečí i s chlapcem v nosítkách. Úzká stezka nás posléze dovedla na návrší, kde jsme mohli být poměrně v bezpečí. Teprve teď jsem si mohl zajatce dobře prohlédnout.
1: Mluvíš arabsky?
2: Ano, pane.
1: Jak ti říkají?
2: Jmenuji se Chaloba.
1: A kdo je tvůj otec?
2: Rhagata, vrchní šejk Targiů.
1: Tedy přece, syn šejka. Jak ses vůbec dostal do jejich rukou?
2: Když otec odjel se svými bojovníky na válečnou výpravu k oáze Sekhedem, přišel k našemu stanu jakýsi Hasan a požádal o pohostinství. V noci mě odnesl na místo, kde čekali ostatní Tybové. Tam jsem se dozvěděl, že Hasan je jejich vůdce a mě, že odvezou do své vesnice. Vrátíš mě mému otci, pane?
1: Samozřejmě, co bych si s tebou počal. Teď si chvíli odpočineme a až se setmí, pojedu za tvým otcem vyjednávat.

0: Když se začalo smrákat, nasedl jsem na svého velblouda a bez překážky jsem dospěl k cíli. Halev s chlapcem jeli pomalu za mnou. Mezi skalami kolem ohně sedělo asi 80 targijů a opodál leželi spoutaní zajatci, mezi nimi i můj kupec. Beze strachu jsem šel k ohni.
1: To je Karaben Nemsí. Ten pes mě urazil. Musí být potrestán. Chopte se ho.
2: Zadržte, mužové.

0: Přísahám. A teď mě rychle přiveď mého syna chalabu.
1: Není daleko. Halefe, hej, Halefe, slyšíš? Přiveď chalobu.
2: Jsme tu, Sidy. Pojď, chlapče.
0: Jsi v pořádku, synu?
3: Jsem, otče. Díky karaben Nemsimu. Mám jenom hlad a žízeň.
0: Vidím, že jsi nelhal. Já dostojím svému slovu. Ďaure!
4: Z nenadání mě někdo prudce uhodil do týla. Zajiskřilo se mi před očima a padl jsem v bezvědomí k zemi.

0: Když jsem se probral z bezvědomí a otevřel oči, zjistil jsem, že sedím pevně na jízdním velbloudu a spolu s Halefem a ostatními zajatci míříme s karavanou směrem na jihozápad. Vedle mě jel zrádný chabír a když viděl, že jsem při vědomí, začal se mi pošklebovat.
1: Je s tebou konec, hrdino. Uvidíme, jak si poradíš s tekutým pískem. Hodím tě totiž do jezera zkázy.
0: Dělal jsem, že ho neslyším a upřeně jsem pozoroval na nebi obláček jako pavučinku, který se rychle zvětšoval a temněl. Hned jsem věděl, kolik uhodilo. Písečná bouře přišla v zápětí. Pomyšlení, že na mě spoutaného padne v bouři velbloud, mi dodalo takovou sílu, že jsem zpřetrhal pouta. Rychle jsem dojel nic netušícího zrádného chabíra, chytil jsem ho levičkou kolem pasu a strhl ho k sobě. Pravičkou jsem vytáhl nůž z jeho opasku a srazil jsem ho k zemi. Sotva jsem osvobodil Halefa a ostatní, písečná bouře udeřila plnou silou. Můj velbloud ulehl. Vklouzl jsem tedy mezi něj a balvan, který tam byl. Strčil jsem si cípka zajky do úst a šátek turbanu si omázal kolem hlavy.
2: Sidi, slyšíte mě? Probuďte se, Sidi, je po bouři. Podejte mi ruku, pomohu vám vstát.
1: Děkuji ti, Halefe. Ani se mi moc vstávat nechce, bolí mě celé tělo.
2: Aby ne, Sidi, vždyť na vás ležela pyramida písku.
1: A co Tarkijové?
2: Ti teď mají jiné starosti. V bouři se totiž ztratil šejkův syn.
3: Využili jsme s Halefem zmatku, pozháněli pohaněče, velbloudy i zboží. Takže karavana je připravena na cestu do Maruku. Čekáme na váš povel, emíre.
2: Dokonce jsme našli i vaše pušky.
1: Opravdu? Teď mohou Targijové přijít. Dostane se jim patřičného přivítání.
3: Však už jedou. A v čele sám šejk. Ale nezdá se, že by měli nepřátelské úmysly.
4: Nestřílejte! Mír! Mír! Emíre, nepřicházím jako nepřítel, ale jako prosebník. Jen ty nám můžeš pomoci.
1: Rád, bude-li to v mých silách.
4: Nasedni a rychle pojeď se mnou. Bouře zahnala mého syna Chalobu i s nosítky do jezera zkázy. Volá tebe, emíre.
1: Dobrá, veď mě tedy, šejku, ale rychle. Každá minuta je drahá. 20 metrů od břehu ležela v tekutém písku nosítka, na nich seděl Chalaba a zoufale mě prosil o pomoc. Z plátna a z bambusových tyčí jsme rychle udělali jakýsi bor. Targijové ho položili na jezero a já se na něj opatrně vplazil. Pak mě odstrčili od břehu. Pomalu jsem se blížil k chlapci. Byl jsem často v životě v nebezpečí, ale nikdy jsem necítil to, co na chatrném boru uprostřed tekuté smrti. Konečně. Promáčený potem a s bušícím srdcem jsem se dostal k nosítkám. Přivázal jsem na ně lano a mužové na břehu nás opatrně přitáhli ke břehu do bezpečí. Targijové jásali, šejk tiskl syna v náručí. Potom přišel ke mně, objal mě a políbil.
4: Emíre, provinili jsme se na tobě. Řekni, čím to můžeme napravit? Žádej, co chceš, všechno ti dáme.
1: Chci tě v skutku o něco požádat a nebude to malá věc.
4: Mluv.
1: Nepohrdej příště cizincem jen proto, že má jinou barvu obličeje. Dobrý člověk zůstane tvým bratrem, i když není tvé rasy. Zlý člověk a zrádce zůstane zlým člověkem a zrádcem, i když se narodí třeba v tvém stanu. Příště suď lidi podle činů, ať jsou to Targijové, Tybové nebo Běloši. Pak te

0: prve budeš velkým šejkem.
1: Tvá slova jsou jako skvostné perly. Budu je střežit v srdci. Uzavřeme teď přátelství podle zákonů pouště. Zachránil jsi mého syna. Ať mezi námi navždycky vládne láska.

0: Prosím, posaďte se, Marie.
1: Děkuji.
0: Lorandová nebo Loránová?
1: Lorandová.
0: Já jsem Kern. Doktor Kern. Dáte si trochu kávy, Marie?
1: Ráda. Jak jste se o mě dozvěděl?
0: Jak? Potřebuji asistentku a vy jste medička, že?
1: Právě jsem dostudovala.
0: Já vím. Mohu vám nabídnout dvojnásobek toho, co byste dostala v nemocnici. Výplata bude jednou týdně, k tomu denně, snídaně, oběd. Mám však jednu podmínku.
1: A to?
0: Umíte mlčet?
1: Mlčet?
0: Všechny ženy jsou upovídané. Vy jste navíc hezká žena.
1: Děkuji.
0: A u těch to bývá ještě horší.
1: Ale jak to souvisí s mou prací?
0: Velice. Musíte ovšem, co tady uvidíte a uslyšíte, mlčet jako ryba. Jakékoliv porušení zákazu by pro vás mělo krajně nepříjemné důsledky.
1: Mohu souhlasit, pokud moje práce nebude...
0: V rozporu se zákonem? Můžete být naprosto klidná. Ostatně veškerou odpovědnost nesu já. Nervy máte v pořádku?
1: Myslím, že ano.
0: Dobře, zkusím to s vámi. Přece si nenechám utéct tak hezkou asistentku. Pojďte, ukážu vám vaše pracoviště.
1: To je strašné. Lidská hlava.
0: Ano, ovšem.
1: Je živá. Dívá se a mrká jako živá.
0: Proč myslíte, že bych ji tu jinak měl?
1: Řekněte mi, doktore, to je hlava...
0: Profesora Dovela? Ano. Hlava mého váženého zesnulého kolegy, kterou jsem vrátil k životu. Bohužel prozatím jsem dokázal vzkřísit jenom hlavu.
1: Jak jste mohl udělat něco takového?
0: Profesor Dovel trpěl nevyléčitelnou chorobou. Celý život zasvětil vědě. Proč by vědě nemohla prokázat službu i jeho smrt?
1: Kdyby věděl, co se s ním chystáte provést.
0: Co je na tom špatného? Dosud se lidé smrti báli. Což pak z mrtvých vstání není odvěkým snem lidstva.
1: Osobně bych dala přednost smrti.
0: Pravdou je, že oživlému to působí jisté potíže. Profesorovi by bylo například nepříjemné vystoupit na veřejnosti v této, řekněme, neúplné podobě. Proto také pokus tajíme.
1: Řekl jste tajíme?
0: Ano, já a profesor. Je to jeho přání.
1: A jak vám profesor Dovel, totiž jeho hlava, sdělila toto přání? Může snad mluvit?
0: Slyší. Chápe a odpovídá mimikou tváře. Přijímáte tedy můj návrh?
1: To, co jsem viděla, poněkud mění okolnosti, ale... Přijímám.
0: Výborně. Ovšem pamatujte si. Mlčet a zase mlčet.
2: No tak, Arture, vzpamatuj se. Podívej, kolik je tady krásných holek. Co pak tě nezajímá?
3: Armande, se mnou dneska nic nebude. Pořád myslím na svého otce. Jak to, že mi nepřišla ani zpráva o jeho úmrtí?
2: Třeba na tebe nesehnali spojení.
3: A to se mi nezdá. Sice jsme se nerozešli v nejlepším. Otec byl proti mýmu studiu v Londýně, jestli si pamatuješ, ale občas jsem mu napsal, takže...
2: Mám nápad. Spalíme se a poletíme.
3: Do Paříže.
2: Jasně. Přece nenechám nejlepšího kamaráda ve štychu. A vyřídíme hned dvě věci najednou. Za prvé zjistíme, jak to bylo s tvým otcem. A konečně ti představím Angeliku. Uvidíš, že nás přivede na jiný myšlenky.

0: Ještě uklidím zkumavky a už se budu věnovat vám, profesore. Člověk si celý den ani nemá s kým popovídat, nakonec začnu trpět samomluvou. Tak, jdeme na to.
1: Přičísnu vám vlasy. Sakra.
2: Konečně.
0: Co to bylo?
2: To jsem já, Marie.
0: Profesore Dovele, vy můžete mluvit?
2: Ano. Stačí pootočit zpátky kohoutkem ventilu, na který vám spadly nástroje, a budu zase němý.
0: O tom se Kern nezmínil.
2: Neřekl vám spoustu dalších věcí.
0: Můžu se na něco zeptat, profesore?
2: Pokud budu mít sílu, ptejte se.
0: Je pravda, že jste zemřel na nevyléčitelnou chorobu a své tělo věnoval na vědecké účely?
2: Ten se mě na nic neptal. Pracovali jsme spolu na oživování orgánů. U zvířat se nám to celkem dařilo. Ale nikdy bych nesouhlasil s pokusy na lidech. Asi jsem podcenil jeho schopnosti.
0: Jak jsem Kerna poznala, nerad se o úspěch s někým dělí.
2: Je ambiciózní, to ano, ale... Už dlouho jsem zápasil s astmatem. Tenkrát jsem měl zvlášť silný záchvat. Kern byl u toho. Dal mi adrenalinovou injekci. Možná, že dávka byla příliš velká. Možná se už astma nedalo porazit.
0: A potom?
2: Asfixie. Nedostatečnost dýchání. Krátká agonie a smrt, která pro mě znamenala jen ztrátu vědomí.
0: To je strašné. Třeba vás mohl zachránit, kdyby...
2: V medicíně žádné, kdyby neplatí, Marie.
0: Povězte mi, profesore, na čem pracuje Kern, když tu nejsem?
2: Pokračujeme ve vědecké práci.
0: Společně.
2: Přispívá mě radami, pochopitelně.
0: Víte, že všechny objevy uveřejňuje pod svým jménem?
2: Tušil jsem to.
0: Ale to je skandál.
2: Tiše. Já jsem Kern. Rychle zavřete kohout se vzduchem.
3: Je to v pořádku, Marie?
0: Samozřejmě.
3: Nevypadáte dobře?
0: To nic. Jen bych si potřebovala trochu odpočinout. A nadýchat se čerstvého vzduchu.
3: Tak na to teď zapomeňte. Podívejte, co jsem získal.
0: Mrtvola. K čemu nám bude?
3: Je na čase zveřejnit náš objev. Potřebuji ještě jednu hlavu, kterou předvedu vědecké společnosti. Profesora pochopitelně ukázat nemohu.
0: Kde jste vzal tuhle?
3: Zabila ji zbloudilá střela při hádce nějakých opilců. Byla na místě mrtva. Přímo do srdce. Vidíte? Kdyby člověk chtěl, tak se netrefí.
0: A co profesor Dovel? Zůstane tu?
3: Ne. Odveste ho do vedlejší místnosti a rychle připravte nástroje.

0: Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Za pár minut přistaneme v Paříži.
1: Tak jsem zvědav, co se tady za naší nepřítomnosti změnilo. Vítej zpátky ve vlasti.
2: Jichy. Armande. Sice jsem si návrat představoval jinak, ale... Budiš.
1: Hlavou vzhůru, příteli. Kam vyrazíme nejdřív?
2: No, asi se někde ubytujem, ne? Nebo chceš běhat po Paříži s tou hroznou bagáží?
1: Máš pravdu, ještě by nám ty kufry překážely v rozletu. Tušíš, kde otec pracoval?
2: Bohužel ne. Vždycky svou laboratoř tajil a krom toho nemluvil jsem s ním několik let.
1: No nic, však si nějak poradíme.

0: Hmm. Tak, hotovo. No tak, Marie, oživte ji. Otevřete všechny ventily.
1: I tenhle?
0: Vždyť je tam jen stlačený vzduch. No tak, nebojte se. U profesorovy hlavy však vzdušní ventil neotvírejte. Má porušené hlasivky a prostě vám to jednou provždy zakazují. Tak tedy, tam tarada, začněte.
1: Krevní oběh obnoven. Zřítelnice zprůzračnili. Oční víčka se pohnula.
0: Žije.
1: Ano.
0: Žije. Zesilte proutu vzduchu.
2: Kde to jsem?
0: V nemocnici, má drahá.
2: V nemocnici?
0: Ano, stala jste se obětí zločinu.
2: Ne. Kde mám nohy? Ruce, tělo. Moje tělo. Moje ubohý tělo.
1: Tiše.
2: Co jste to se mnou udělali? Zachraňte mě úplně, nebo mě radši zapte.
1: Klid.
2: Krucinál, bez těla žít nemůžu.
1: Uklidněte se, prosím.
2: Kdo jste?
1: Jmenuji se Marie a tohle je doktor Kern.
2: Si myslíte, že jste mi vrátili život? Jsem hloupá ženská. Ale je mi jasný, že hlava bez těla žít nemůže. Co jste udělali? Zázrak nebo nějaký potvůr?
0: Ani jedno, je to úspěch vědy. A můj.
2: Když ta vaše věda dokáže takovýhle věci, musí umět i jiný. Dejte mi zpátky moje tělo.
0: To bohužel nejde.
2: Proč?
0: Je natolik poničené, že to nepřichází v úvahu.
2: Ženská bez těla. To je horší než mužský bez hlavy.
0: Zkusíme pro vás něco udělat. Jak se jmenujete?
2: Viktorie. Slečna Viktorie.
0: Jak příznačné jméno pro můj plán. Ovšem, s tou slečnou zastávajících okolností asi nic neuděláme.
2: Ráda bych se na sebe podívala.
1: Jste si tím opravdu jistá?
0: Zrcátko, Marie.
1: No, tak prosím.
2: Ježišmarja, to je hrozný. Můžu vás poprosit, abyste mi upravila vlasy?
1: Jistě.
2: Sama jaksi nemám čím.
0: Jak se cítíte, Viktorie?
2: Bídně, doktore. Nejhorší na tom je, že mě těsně bolí tělo, který nemá. Musíte mi sehnat jiný.
3: Říkáte, Marie, že se mu podařilo uživit další hlavu.
1: A co víc, hlava slečny Viktorie si přeje nové tělo a Kern se jí ho podle všeho chystá dát.
3: Blázen jeden strašně riskuje.
1: Prosím vás, profesore, přestaňte mu v těch šílenostech pomáhat.
3: To je těžké. Jednou už jsem spolupráci odmítl. Nedovedete si představit, co jsem potom zkusil.
1: Co vám provedl?
3: Přišel večer ke mně s elektrickým přístrojem, přiložil elektrody k mým spánkům a ještě než pustil proud, řekl:
0: drahý kolego, víte dobře, že jste zcela v mých rukou. Oba jsme vědeční pracovníci a můžeme se domluvit. Vím, že se vám nežije lehce, ale potřebuji vás a vy nejste schopen přede mnou utéci. Není lepší skoncovat celou záležitost s mírem?
3: Nesouhlasně jsem pohnul obočím. Ne.
0: Působíte mi velikou lítost. Nechcete cigaretu? Vím, že z ní nemůžete mít ten pravý požitek, ale přesto...
3: Vydal spoustra dvě cigarety. Jednu si zapálil a druhou strčil do úst mě. S odporem jsem ji vyplivl.
0: Ale, pane kolego, nutíte mě k násilí.
3: A zapnul proud. Jako by mi pronikal do mozku nebo zes.
0: Jak se cítíte? Bolí vás hlava? Třeba byste ji chtěl zbavit té bolesti. Stačí k tomu jen, že ne, to je mi líto. V tom případě budu muset prout zesílit.
3: Měl jsem pocit, že se mi hlava vznítí. Byla to nesnesitelná muka. Kern kouřil, pouštěl mi dým do obličeje a opékal mou hlavu v pomalém ohni. Teprve tehdy jsem si plně uvědomil, že jsem definitivně připraven i o to poslední lidské východisko. Vzít sám sobě život.
1: Takže jste nakonec souhlasil.
3: Ta bolest už se nedala vydržet. Dal jsem mu znamení a on vše skončil. Od té doby opět spolupracujeme.
1: Chová se hůř než nějaká stvůra.
4: Marie, buďte tak laskavá a poškrábejte mě na nose.
1: Jistě.
4: Trochu víš.
1: Tak?
4: O, děkuju.
1: Prosím.
4: Tahle bezmoc je příšerná.
0: Dobrý den, milé dámy. Jak se vede?
4: Poslyšte, doktore, takhle to dál nejde. Musíte mi přidělat nějaký tělo.
0: Už se na tom pracuje, slečna.
4: Ale já nechci hledat jaký tělo. Mělo by být krásně tvarovaný. S dlouhýma nohama, abych zas mohla udivovat svým tancem.
0: Promiňte, Viktorie, ale my si tady s Marií potřebujeme o něčem promluvit a nechci, aby nás někdo rušil. Tak, ještě vatu do uši.
1: Co to má znamenat, doktore?
0: Nic, jen klid. Posaďte se.
1: Proč?
0: Tak sakra, sedněte si! Mluvila jste s profesorem? Otevřela jste vzdušný ventil u jeho hlavy?
1: Ne, já...
0: Nezatěžujte si svědomí hříchem. Mluvila jste s hlavou profesora Dovela. Vím to! Nezapírejte! Zajímá mě o čem.
1: O všem.
0: Myslel jsem si to. A co chcete dělat? Předat podle vás krvelačného netvora Kerna soudu? Očernit jeho jméno? Dovel vás o to žádal?
1: Ne. Ujišťuji vás, že profesor vůbec nemyslí na pomstu. Dokonce mě od toho zrazoval.
0: Výborně. Takže jste mě chtěla udat a nebýt hlavy profesora Dovela, už bych možná seděl v žaláři. Nemůže-li dobro zvítězit, nechť je alespoň zlo potrestáno. Tak končí všechny mravoličné romány, které jste četla.
1: Budete se jednou smažit v pekle.
0: Račte vědět, vy naivní stvoření, že svět není jen černý nebo bílý. A teď mě dobře poslouchejte. Víte, že vás oba mohu doslova obrátit v prach a popel. Živá duše se o tom nedozví.
1: Ano, uvědomuji si, čeho jste schopen.
0: To je dobře. Věřte, že nestačíte cokoliv podniknout, budete svědkem definitivní Dovelovy smrti. Připravím jeho hlavu o život a jen tak náhodou mi například spadne do chemického roztoku. Jděte si pak vykřikovat do celého světa, že jste u mě viděla živou hlavu profesora Dovela. Nikdo vám to neuvěří. Je vám to jasné?
1: Ano.
0: Tak jdeme.
1: Kam? Nechte mě!
0: Kdo ví, třeba i vy náhodou někam spadnete.
1: Pustíte mě, doktore! Profesora nesmíte zabít. Neudám vás. Přísahám, že vás neudám.
5: Armande, jsem ti vděčný, že jsi jel do Paříže se mnou. Sám bych se tu po tolika letech asi ztratil.
6: Co bych pro kamaráda neudělal?
7: Číšníku, ještě láhev šampaňského.
5: Nemyslíš, že už to trochu přeháníme? Už jsme prolezli nejmín 20 barů a hospod, ale kde otec pracoval, jsme nezjistili.
6: Podívej, Arture, teď už nám profesor Dovel neuteče.
5: Armande.
6: Promiň. A vůbec, tohle je ten bar, o kterém jsem ti vyprávěl v Londýně. Tady zpívá má dávná láska Angelika Gajola.
8: Tak prosím, tady je ta lahvinka.
5: Díky, to je dobrý.
8: O, služebníček, pánové.
7: Počkej, číšníku. Vystupuje dneska Angelika?
8: Vy asi nejste zdejší.
7: Nedávno jsme přijeli na pár dní z Londýna.
8: Angelika už není.
7: Jak není?
8: Stala se obětí železničního neštěstí, tedy asi.
7: Asi? Jak tomu mám rozumět?
8: Podle svědků jela ve vlaku, který měl nehodu, ale její tělo se nenašlo.
9: Co bude s tím vínem?
8: Promiňte, pánové, mám práci.
6: Pane bože, Angeliko.
5: Znal jsi dobře, Armande?
6: Moje první láska byla úžasná. Dodnes vidím před sebou její obličej, postavu. A na ten hlas, Arture, na ten se nedá zapomenout.
1: Kde jste vzal další tělo?
7: O to se nestarejte a pospěšte si, Marie. Musíme vše zvládnout co nejrychleji. Chyťte ji za nohy.
1: Chudák holka, je ještě hodně mladá.
7: Byla. Otočte teď stolek s hlavou slečny Viktorie a otevřte vzduchový ventil. Dobrý den, Viktorie. Konečně jsem vám opatřil tělo. Líbí se vám?
4: Takový jsem ani sama neměla. A má tetování na rameni, to mají mužský rádi.
7: Můžeme tedy začít?
4: Moment. Komu patřilo?
7: Je to důležité?
4: Jistě.
7: Podle dokladů, které měla u sebe, je to nějaká Angelika Gajová. Spokojená?
4: Já nevím. Bojím se. Nemyslela jsem, že je to tak příšerný.
7: Nemusíte mít strach. Všechno proběhne v naprostém pořádku.
4: Já si to ještě rozmyslím.
7: Marie, zavřete vzduchový ventil a do výživného roztoku ji přidejte hedonal.
1: Nemůžeme provést operaci proti její vůli.
7: Teď není čas na dohadování. Uvidíte, že nám ještě poděkuje.
4: Co to děláte?
1: Ničeho se nebojte, Viktorie.
4: Ale ještě nejsem rozhodnutá. To přece nesmí.
7: Už jste 10 hodin na nohou. Odpočiňte si, Maria.
1: To je v pořádku, ještě mohu pracovat.
7: Od této chvíle přestává být Viktorie jen hlavou bez těla.
1: Myslíte, že jsme se nedopustili žádné chyby?
7: Ani profesor Dovel by to neudělal líp.
1: Zbývá přimět srdce, aby tlouklo. Dýchá.
7: Několik dní musí ležet úplně nehybně.
1: Až promluvíte, nelekněte se, museli jsme vám vyměnit hlasivky.
7: Tak jak se vede našemu novorozenci?
1: Hýbá se. Palec na levé noze se pohnul.
7: Výborně. Odstraňte poslední vrstvu obvazu. Vítejte zpátky, slečno Viktorie.
1: Skutečně mám otevřít vzduchový ventil?
7: Jistě, Marie. Chci vědět, co na můj výtvor řekne věrhlasný profesor Dovel. Dobrý den, profesore.
3: I vám, Kerne. Stalo se něco?
7: No tak, Marie, povězte profesorovi, jaké překvapení jsme připravili.
1: Doktorovi se podařila unikátní operace. Hlava slečny Viktorie, o které jsem vám vyprávěla, má tělo.
3: Cože?
7: Mohu vám ji předvést, profesore?
3: Samozřejmě.
7: Viktorie, pojďte dovnitř.
10: Nevím, čím to je. Některý pohyby mi jdou lehce, ale s některým asi nevím rady.
7: Co jí říkáte, kolego?
3: Nezbývá mi, než vám pogratulovat, Kerne.
10: Podívejte se na ty nohy, Marie. A ta bezva postava. Znamínko na rameni je rozkošný, že?
1: Teď ne. Tady nejste na přehlídce, slečno Viktorie.
10: Tak, pardon.
3: Jak probíhala operace?
7: Nad očekávání hladce. Ani jsem tomu nemohl uvěřit.
3: A současný stav?
7: Bezproblémový.
1: Až na drobnou ranku na chodidle.
7: Ale to je jen maličkost.
3: Nesmíte nic podcenit. Mohlo by dojít k otravě krve.
7: Vím, co mám dělat, nechte si svý rady, profesore.
10: Takže mě pustíte domů? Cítím se báječně.
11: Viktorie, mohlo by se vám přitížit.
10: V takovém případě za váma přijdu.
7: Ne. O tom, co s vámi bude dál, rozhodnu já. Jste úspěch vědy, Viktorie. Můj úspěch. Nezapomínejte, co byste byla beze mne.
10: A doha je.
7: Marie, doprovoďte slečnu do jejího pokoje.
10: Co byste byla beze mě? Ha, co si o sobě myslí, protiva? Nejsem žádná otrokyně. Tady by se člověk nudou ukousal. Mám ráda život. Večírky. Světla. Hudbu. Kytky. Šampáně.
11: Slečno Viktorie. Otevřete. Nedělejte hlouposti a otevřete.
7: Ustupte. Sakra, je pryč. To je vaše vina, Marie. Měla jste se o ně postarat.
11: Ujišťuji vás, že s útěkem slečny Viktorie nemám nic společného.
7: Nevěřím vám. Nikomu nevěřím.
10: To snad není možný. Ty jsi živá, Viktorie. My už jsme tě dávno obrečeli.
12: Taky mě pokládali za mrtvou. A dokonce mě odvezli do márnice. Ahoj, Martičko.
10: Ahoj.
12: Naštěstí tam sloužil jeden snaživej studentík. Když mě prohlížel, vzal mě za ruku a nahmatal slabý puls. V tu ránu jsem byla v nemocnici a teď jsem tady.
11: Seš nějaká štíhlejší?
12: To víš, holka, zhubla jsem. Ráno vývar, poledne vývar, k večeři pro změnu zase vývar. Už máš po vystoupení?
11: Jo.
12: Tak pojď, sedneme si tadyhle k pianu a já ti všechno povím. Zdrála jsem z nemocnice.
11: Co tě to napadlo, prosím tě?
12: Měla jsem strach, že se ve vývaru utopím. Jo, a taky se bojím, že mě budou hledat. Potřebovala bych přečkat pár dní u tebe.
11: To se ví, ale něco za něco.
12: Peníze nemám.
11: Tak jsem to nemyslela. Zaspíváš mi naši oblíbenou, jo?
12: Myslíš, že to ještě svedu?
11: Určitě.

0: like an onion girl.
1: Teda, Viktorie, ty máš po té nehodě hlas jako slavík. Můžeš se tím zpíváním klidně živit.
2: Myslíš? Tak dojdi, prosím tě, pro něco k pití, ať ten hlas ještě vyladíme.
1: Už se řítím, jako obvykle?
2: Přesně tak.
3: Angeliko, je to možný. Už jsem si myslel, že tě nikdy neuvidím.
2: Prosím, jmenuji se Viktorie.
3: Promiňte, asi jsem se spletl. Ale ten váš hlas? Ta postava?
2: Měl byste se jít vyspat, mladý pane.
3: Promiňte, ještě jednou se omlouvám. Ale stejně mi připomínáte Angeliku.
1: Vidím, že písnička zapůsobila. Hned máš nápadníka.
2: Ale ne. Jen si mě s někým splet.

0: kolik je hodin? Hoří nebo co?
1: To jsem já, Arture, otevři. Prosím tě, dělej.
0: Víš dobře, že nezamykám. Tak pojď.
1: Promiň, kamaráde, ale asi začínám bláznit.
2: Co se stalo? Vypadáš nějak opotřebovaně, kde jsi byl?
1: Nevím, jak bych to řekl. Nemohl jsem usnout, tak jsem se byl trošku pobavit.
2: To vidím.
1: A najednou mě z myšlenek vytrhl známý hlas. Otočím se a u klavíru vidím sedět a brebentit dvě holky. V tom jedna z nich začala zpívat a já najednou slyšel hlas Angeliky.
2: Něco se ti zdálo.
1: Arture, byl to její hlas. Poznal bych ho mezi tisíci.
2: Vzpamatuj se, je to náhodná podobnost.
1: Ne! V obličeji jí sice podobná není, ale ta postava...
2: Víš co, Armande, dej si studenou sprchu a jdi si lehnout.
1: Ty si myslíš, že jsem cvok, viď? Ale vyslechni mě dokonce.
2: Dobře, ať má dušička pokoj.
1: Dělal jsem kresby a skici Angeliky tolikrát, že znám do detailu její tělo. Představ si, že té dotyčné se v jednu chvíli svezl šál a ona měla na rameni úplně stejné tetování jako Angelika.
2: To není možné, vždyť přece...
1: Zemřela! A já teď potkal oživlou mrtvolu. Jen si vzpomeň, jak jsi mi vyprávěl o pokusech tvého otce. Co ti tenkrát řekl?
2: No, že není daleko doba, kdy bude možné vzkřísit člověka. Ale otec je mrtvý, Armande.
1: Je to tak jistý.
2: Nesnaž se mi namluvit, že otec svou smrt jen předstíral.
1: To nevím.
2: Co chceš dělat?
1: Vyhledám tu ženskou znova.
3: Stalo se něco, o čem bych měla vědět, doktore?
4: Mám pro vás dvě zprávy. Bohužel vám nemohu dát vybrat, kterou chcete slyšet první, protože obě jsou špatné.
3: Neodvážil jste se vztáhnout ruku na profesora Dovela, že ne?
4: I když bych si k tomu jistě našel důvod, tak ne.
3: O jaké zprávy tedy jde?
4: Najal jsem nejlepší soukromé detektivy, aby vypátrali uprchlou slečnu Viktorii. Bohužel, jako by se po ní slehla zem.
3: To není zase tak špatná zpráva. Asi jí nic nechybí, jinak by se určitě vrátila sama. A ta druhá?
4: Věřte mi, Marie, dělám to nerad, ale nemám na vybranou. Zajistil jsem vám místo u doktora Ravinota.
3: Na psychiatrické klinice. O tomhle oboru vůbec nic nevím.
4: Ne, jako lékařce. Jako pacientce.
3: To ne, to nemůžete.
4: Bude tam o vás výborně postaráno, to vám slibuji. Ravino je můj dobrý přítel.
5: Slečno, haló, slečno.
6: A, to jste vy. Říkala jsem vám, že jste si mě s někým splet.
5: Já vím, ale přesto... Nastupte si. Vidím, že kulháte, odvezu vás domů.
6: Ne, díky, ráda se projdu.
5: Přeci od vás nedostanu koše.
6: Vždyť jste se mi ani nepředstavil.
5: Promiňte, budoucí malíř Armand Laré, toho času student. Mohla byste nastydnout a přijít o ten nádherný hlas?
6: Když jinak nedáte.
5: Kam to bude?
6: Bydlím v ulici Dymén.
5: Nebude vám vadit, když pustím muziku?
6: Naopak. Od jistý doby hudbu zbožňuji.
5: To je náhoda. Jestli si dobře pamatuju, zpívala jste tuhle písničku, když jsme se viděli poprvé. Nepřidáte se?
6: Zkusit to můžu. Well, don't you fall in. Feels like the things that I wanted the most in this life.
5: To je zvláštní.
6: Stalo se něco?
5: Jako bych slyšel hlas jedné dobré známé. Minule jsem to přičítal alkoholu, ale dnes jsem se v tom ujistil. Zemřela chudák při železničním neštěstí a k všeobecnému údivu nebylo její tělo nalezeno. Vaše postava mi až příliš připomíná její.
6: Některý lidi si bývají podobný.
5: Podobný ano. Ale že by měli i totožné tetování a na stejném místě?
6: Zastavte. Je mi zle, potřebuju na vzduch.
5: Víte, Viktorie, asi jsem se do vás zamiloval.
6: Nesahejte na mě. Ne, na krk, ne!
2: je to za hulváta? Sakra, co pak si neumíte otevřít?
1: Umíme, ale nemáme čím.
2: Armande, zbláznil ses? Koho to sem neseš?
1: To je Viktorie. Už jsem ti o ní vyprávěl. Pomoz mi s ní do koupelny.
2: Co jsi proved?
1: Nic. Jen jsem řekl, co si myslím.
2: Tak.
1: Nakonec jsem jí poodhalil šál. Podívej.
2: Jizva kolem celého krku.
1: A pak omdlela. Pusť vodu.
2: Jo.
1: Slečno. Slečno, no tak probuďte se.
7: Kde? Kde to jsem?
1: To teď není důležité.
7: A kdo je tohle?
1: Tohle to je Artur, můj kamarád.
2: Nebojte se, nechceme vám ublížit.
1: Ale musíte nám říct pravdu.
7: Já za nic nemůžu. Zabili mě. A potom jsem obživla. Vlastně já ne, jenom moje hlava. Teprve pak mi přidělali tělo. Bylo to hrozný. Doktor Kern.
2: Kern? To jméno už jsem slyšel.
7: A taky slečna Marie. A pak ještě ta hlava.
1: Hlava? Jaká hlava?
7: Hlava profesora Dovela.
2: Pane bože. Ubohý otec.
8: Už jdu, už běžím.
2: Dobrý den.
8: Dobrý, co si budou přát?
2: Mohl bych mluvit se slečnou Marií?
8: A kdo jste?
2: Jsem její přítel ze studií. Náhodou jedu kolem a...
8: Budu vás muset zklamat, ale slečna není doma.
2: Mohu na ní počkat?
8: To byste se načekal. Má paní je zavřena v ústav.
2: V ústavu? V jakém ústavu?
8: Pojďte dál. Doktor Kern, u kterého ona pracuje, vzkazuje, že to je kousek od Paříže.
2: Kern, ten mizera.
8: Vám taky něco provedl. Má hodná paní kvůli němu zešílila. Když nastoupila u Kerna, začal jí zlobit nerv. Slečna přicházela domů bleda, neměla chuť k jídlu, nemohla spát.
2: A nezmínila se někdy o své práci?
8: Vůbec o ní nemluvila. Ale v noci vykrikovala se spaní, že prý jí honí Kern a pronásleduje nějaký profesor, teda jenom jeho hlava. Pak už nechodila domů vůbec. Poslala dopis, že prý má moc práce. No a potom Kern vzkázal, že se slečna zbláznila.
2: Víc už nevíte?
8: Nikomu to neřeknete?
2: Umím mlčet jako hrob.
8: Kern dál posílá mojí paní gáži, abych přej nestrádala, za to já musím mlčet.
2: Tak už o tom s nikým nemluvte. A já se postarám, aby se vám paní brzo vrátila.
1: No, to je dost, že se taky ukážeš, Arture.
2: Snad cestu beze mě nenudil. Sehnal jsem důležitý informace.
1: Já mám taky jednu.
2: Jsem s ní.
1: Stalo se neštěstí.
2: Prosím tě, co nás dva může ještě potkat?
1: Viktorie utekla. Stěžovala si na veliké bolesti v noze. Ta noha jí úplně natekla a zmodrala. Chtěl jsem zavolat doktora, ale řekla, že je to zbytečné. Poslala mě do lékárny pro mastičku a když jsem se před chvílí vrátil, našel jsem na stolku jenom tenhle lístek.
2: Odpusťte, Armande, ale nic jiného mi nezbývá. Vracím se ke Kernovi, snad mě postaví na nohy, nehledejte mě.
1: Nemůžu ji tam nechat. Musíme najít Kernův dům.
2: K tomu potřebujeme Marii a já vím, kde je.